0: rádi, řekl jsem to úplně na rovinu otevřeně, to, že končící Fialova vláda rozvrátila vztahy se Slovenskem. Já když jsem to slyšel na těch interních jednání dneska, že vás Fialova vláda prostě mentorovala, říkala Slovensku, co máte dělat a co děláte špatně, to je přeci hrozný. My vám opravdu nebudeme říkat, naše nová vláda, říkat to, co máte dělat a co nemáte dělat. My vás plně respektujeme, respektujeme výsledek demokratických voleb na Slovensku. Znova říkám, máme vás moc rádi, chceme s vámi spolupracovat, jste bratrský národ a těšíme se na co nejhlubší spolupráci ve všech oblastech, tak na kterých se shodneme a je hodně.
1: K tým kontrastom medzi vašou kreujúcou sa vládou a dosluhujúcou vládou Petra Filu sa ešte dostaneme, ale spýtam sa na tú dnešnú návštevu. Vy ste teda hľadali podporu pri týchto konkrétne troch témach. Chcela slovenská strana naopak podporu pri iných témach od vás?
0: Tak je pravdou, že i slovenská strana určitá témata nastolila.
1: Viete povedať, aké?
0: Jistě, byla to téma třeba čerpání evropských fondů, společného postupu u různých typů čerpání evropských peněz. Byla to například i spolupráce, protože řada slovenských studentů studuje v České republice. Samozřejmě cílem Slovenska, slovenské vlády bylo, aby se také vraceli potom na Slovensko a předávali ty znalosti a zkušenosti, což se ne úplně daří. Takže těch témat jsme otevřeli opravdu hodně. Mluvilo se i o obranné spolupráci, protože jak víte, tak Česká republika hlídá i slovenský vzdušný prostor ještě na půl roku. Ta situace je způsobena tím, že předešlá slovenská vláda v podstatě poslala prostě výzbroj na Ukrajinu a tím pádem Slovensko v podstatě je v situaci, že není schopno si vládně chránit vzdušný prostor. To znamená, bylo tématem, velkým tématem byla i Ukrajina. Diskutovali jsme členství Ukrajiny v EU, členství Ukrajiny v NATO, což odmítáme.
1: Ale členstvo v Evropské unii podporujete?
0: Tak my jako nová nastupující koalice, my, co se týče této problematiky, tak naše programové prohlášení neobsahuje toto téma, takže jsem sdělil za sebe, za SPD a za Tomio Okamuru, že já nesouhlasím s členstvím Ukrajiny v NATO a v EU a je to naše dlouhodobé stanovisko.
1: Dobre, zostaňme pri obrane. Spomínali ste, že nám pomáhate s ochranou nášho vzdušného priestoru. Ako ste poznamenali, my sme darovali systém protivzdušnej obrany Ukrajine a preto sme ostali odkrytí. Máte tu vojenský kontingent, asi 500 vojakov. Ako si ďalej predstavujete spoluprácu? Čo sa týka obrany, vy ste v závere tlačovej besedy spomínali, že vás tu čaká jedno rokovanie, ktoré sa bude týkať práve obrany.
0: Tak určitě mám jednání s vaším místopředsedou vlády a ministrem obrany Robertem Kaliňákem. To je, na ní mě čeká za chvíli. Budeme mezi čtyřma očima hovořit o aktuální situaci. Určitě víte, že i ministra obrany v nově formující se české vládě je nominant SPD, to znamená strany, kterou já zastupuji, jsem předsedou. To znamená, o těch věcech budeme interně hovořit, více to přiblížit v tuto chvíli nemohu, ale v každém případě platí, když vrátím tu debatu trošku na úvod, že musím říci už tuto chvíli, že se nám daří a jsem rád opravdu za to mimořádně vřelé přijetí slovenských představitelů, že jsme si řekli, že skutečně ty vztahy musí být nadstandardní. Ještě bych dodal, že dneska večer se k nám připojí se na jednání rakouský předseda parlamentu a zítra dopoledne budeme pokračovat o stejných tématech, budu hledat podporu i na rakouské straně, to znamená opět postoj ke emisním povolenkám ETS 2, migrace, migrační pakt, opět to bude o zrušení zákazu spalovacích motorů, už ta agenda je nastolená i v rámci té konference, kterou máme dopoledne. To znamená, my za nově vznikající českou vládu jsme začali okamžitě pracovat na společných postojích, protože čím více nás bude, chceme obnovit V4 spolupráci, kterou záměrně rozvrátil končící premiér Fiala český. My to chceme vrátit, protože samozřejmě, když prostě tu V4 vybudujeme, tak bude slyšet opět hlas, bude slyšet hlas zemí střední Evropy a ten hlas prostě bývá v mnoha ohledech odlišný než je v Bruselu. Já vůbec upřímně nechápu, jak někdo, proč nám tady diktují prostě lidé někde v Bruselu, kteří ani neumí česky, slovensky, nikdy tady s námi nežili a diktují nám, jak máme žít, co máme dělat a pak ještě hrozí sankcemi. To je přeci úplně hrozné. To znamená, nezbývá, než vytvořit ten alternativní politický, řekl bych, politickou konstrukci, kterou bude V4, V4+, plus, protože mluvíme i o spolupráci s Rakouskem a já si myslím, že to je ta správná cesta, jak hájit naše zájmy.
1: Nemáme tu dosluhujúceho premiéra Fialu, aby sme hovorili o tom, prečo bola rozvrátená spolupráca v rámci V4, ale vieme, že krajiny rozdeľoval najmä rôzny postup, teda prístup k Ukrajine. Ale predsa len ešte jedna otázka, ako obrane už nejaký čas tu máme spoločné československé armádne nákupy. Je toto prínosom?
0: Tak ja myslím, že to môže byť prínosom. A protože samozřejmě pakliže výsledkem je koordinace v oblasti obrany, protože jsme přeci jenom malé země, když to vezmu v tom globálním hledisku, je to 10 milionů obyvatel, Slovensko 5,5 milionů obyvatel. To znamená, když by se koordinoval by se ta obranná politika, ta obranná strategie, tak si myslím, že to může být na jednu stranu výhodné pro oba státy, ale to nejenom, řekl bych, politicky nebo takticky, ale že to může být i ekonomicky výhodné, protože pochopitelně ten prostor žijeme vedle sebe, tak určitá koordinace podle mého názoru ten smysl má.
1: Poďme na zahraničnú politiku a vaše teda postoje. Vy ste spomínali, že na stole bola aj Ukrajina. O tej ste hovorili dnes s premiérom Robertom Ficom. Odkiaľ ste presne prišli k nám?
0: Ano, hovořili jsme o tom s premiérem Ficem.
1: A čo byly predmetné ty témy?
0: Tak samozřejmě, my máme v České republice určité postoje, diskuze o tom, zdali pokračovat například v té takzvané muniční iniciativě.
1: Ano, tu kritizoval otvoreně Andrej Babiš ještě v předvolebné kampani.
0: Já jenom se snažím nastolit, co je tématem v České republice, přiblížit divákům teatři. My nechceme pokračovat v té národní muniční iniciativě. Tématem bylo samozřejmě i snahy o diskuzi o vstup Ukrajiny do NATO. S tím nesouhlasíme, s tím nesouhlasí ani slovenská strana. Vstup Ukrajiny do EU, tady to stanovisko máme rozdílné, protože já osobně rozhodně nepodporuji vstup Ukrajiny do Evropské unie, což mimochodem nepodporuji ani Polsko. To znamená, my u nás v České republice jsou i celkem značné obavy u řady občanů, co týče situace na pracovním trhu, protože dochází k podsekávání mest právě tou levnou pracovní silou. Mimochodem, my máme po Fialově vládě, po 8 letech, máme dokonce po 4 letech vlády, ale máme nejvyšší nezaměstnanost za 8 let v České republice, nejvyšší nezaměstnanost. To znamená, u nás to není úplně tak jednoduché říci Ukrajina do Evropské unie, bude to znamenat obrovské množství nákladů, to znamená prostředky i na úkor České republiky by se museli přesměrovat na Ukrajinu a s tím prostě má řada našich občanů problém a já s ním mám problém taky, já to prostě nechci. Jo, takže já za sebe říkám, že rozhodně nepodporuji vstup Ukrajiny do Evropské unie a už vůbec ne do NATO, protože to si myslím, že je přímo nebezpečné.
1: Vy jste aj krátko potom, čo vás zvolili do funkcie predsedu, zvesili z budovy parlamentu ukrajinskou vlajku, takže aj slovenskí diváci registrujú, aké sú vaše postoje voči Ukrajine, čo ale váš postoj k Rusku? Je Rusko agresorom na Ukrajine?
0: Tak tu ukrajinskou vlajku jsem svěsil i hned, protože jsem to slíbil voličům. Tady připomenu, než se dostanu k odpovědi na vaši otázku, že následně byl proveden velký průzkum veřejného mínění v České republice, který zveřejnil i Český rozhlas a 75% občanů stojí na mé straně, kdy z průzkumu vyšlo, že souhlasí s tím, že na českých státních budovách mají být pouze české vlajky. Takže to jsem rád. Co se týče Ruska, tak já myslím, že ta diskuze už se dávno posunula, to už jsme říkali před 4 lety, že narušení mezinárodně uznaných hranic je podle mezinárodního práva agrese. To už jsme si říkali před 4 lety. Máme 4 roky pryč a z té války je tak, jak jsem osamoceně říkal v České republice už před 3 lety, že z toho bude zamrzlý konflikt, který prostě se nebude posouvat ani bojová linie a budou tam prostě umírat spoustu mladých lidí. Došlo na má slova, je to přesně tak. Takže ta nekonečná válka v podstatě nikam nevede. Linie se neposouvá, velké ekonomické dopady, ekonomicky velké dopady na ztracených životech. Takže skutečně jedinou možností je mír a mírová jednání. A to je vždycky o kompromisu. Takže já vítám ten plán Donalda Trumpa. Evropská unie se ukázala jako totálně neschopná, selhala. To znamená místo, aby Evropská unie, vedení Evropské unie, Lejenová a další převzali iniciativu a už u toho jednacího stolu seděli, protože se jedná o evropský prostor, jedná se o nás, o Evropu, tak tu iniciativu převzal americký prezident Donald Trump po svém zvolení. Tím pádem americká strana už jedná s ruskou stranou, jednají dokonce i o ekonomické spolupráci, takže nám zase v Evropě kvůli totálně neschopné Evropské unii, která je ideologicky zatížená a mají ty ideologické klapky, tak nám ujíždí vlak a lídr vlastně na to i lídr Západu, Spojené státy, Donald Trump už jedná a sedí u jednacího stolu. To znamená, znova se ukázalo ta totální neschopnost a spíš řekl škodlivost takového přístupu současného vedení Evropské unie. Takže já naopak vítám iniciativu kohokoliv v rámci Evropy, který se snaží svým způsobem katalyzovat ta mírová jednání, protože co jiného než mír by měl být naším cílem. My v České republice máme rekordně drahé energie, dokonce přepočtu na paritu kupní síly. Máme nejdražší energie v rámci Evropské unie. Lidi se nemůžou doplatit za Fialovy vlády. Máme podle Evropské sítě proti chudobě, která vychází z čísel Evropského statistického úřadu Eurostat. Máme 3 miliony lidí. To zná skoro třetinu lidí na nebo pod hranicí chudoby. Prostě naše nová vláda to chce zastavit. My chceme levnější energie, dostupné bydlení a k tomu budou směřovat naše kroky.
1: Zostaňme ještě chvíli při zahraničné politice. Víte si představit cestu do Moskvy, případně jaké budou vaše kontakty s ruskými politikmi?
0: My to v programovém prohlášení nemáme, ani nemáme takový plán. Na druhou stranu přesně víme, že například rakouský kancléř Niehammer tak navštívil Rusko i po zahájení konfliktu na Ukrajině. Jo? S ruskou stranou jednají Američani. To znamená...
1: Tak z pochopitelných důvodů.
0: No tak jsou to zástupci demokratického západního světa. To znamená, tady bych rozhodně nezužoval debatu na Roberta Fica, protože jestli byl někdo první v Moskvě, tak to byl rakouský kancléř tehdejší, který se byl přeprověřit dodávky energií pro Rakousko. A Rakousko letos na jaře řeklo veřejně, zástupci rakouské vlády, že po skončení konfliktu na Ukrajině si umí představit obnovení dodávek surovin, potažmo energií z Ruska, pakliže to bude pro ně výhodné. To znamená, vidíte, že ta debata se posouvá nejenom už na úrovni Spojených států, ale dokonce i na úrovni sousední, mimořádně vyspělé evropské země, konkrétně mám na mysli Rakousko, takže teď je skutečně otázkou, zdali se na to dívat jenom z odstupu na tato jednání, nebo být také převzít určitou iniciativu a informovat se. To znamená, já budu zcela upřímný, já to rozhodně nevidím úplně černobíle při pohledu na to, jak postupuje Rakousko anebo třeba Spojené státy. Takže je potřeba toto sledovat a mít nejenom ideologický přístup, ale i pragmatický přístup, ale vždy by to mělo směřovat ke zvýšení životní úrovně těch našich občanů, protože jsem přesvědčen o tom, že drtivou většinu občanů České republiky vůbec nezajímá ideologie, ale zajímá je to, aby měli co nejlevnější složenky za energie, co nejlevnější náklady na bydlení, aby měli levné a kvalitní potraviny. Já si teda upřímně, že to myslím to samé, že to je skutečně důležité.
1: Vy jste mi v predvolebnom rozhovore povedali, že ak by bolo referendum o vystúpení Česka z Európskej únie a NATO, tak by ste hlasovali za vystúpenie. Tento názor zostáva?
0: No tak jistě, já ten názor mám, protože budu upřímný, co se týče NATO, já vím, že v České republice, a říkal jsem to hnedka jedním slovem, my nemáme alternativu jinou teď v tuto chvíli než členství v NATO, protože naše armáda není ve stavu, že by mohla sama bránit území České republiky.
1: Takže jste za zotrvaně.
0: My takové kapacity nemáme, ale na druhou stranu se mi líbí neutralita rakouská. To znamená, pocitově bych hlasoval, mně se líbí ta neutralita, takže pocitově bych hlasoval pro tu neutralitu, což by znamenalo pochopitelně vystoupení, ale u toho NATO to není tak jednoduché, protože česká armáda kapacitně po té, co předvedly dosavadní vlády, tak prostě nemá tu kapacitu. My máme, paní rektorko, bohužel naše armáda je schopná chránit území velikosti hranice Středočeského kraje po dobu 6 týdnů v současné době. Co se týče Evropské unie, ale tak měli bychom směřovat k tomu, abychom byli obrany schopní samozřejmě a posilovat tu obrannou schopnost a zaměřit strategii české armády na obranu území České republiky a našich občanů, nikoliv na ten expediční sbor, který bojuje někde v Afghánistánu, anebo třeba někde hodně daleko od Evropy, což je současné zaměření. Ale co se týče Evropské unie, tak to bych jednoznačně hlasoval pro vystoupení. Protože mi řekněte, co je pro evropského, co je pozitivního na migračním paktu EU. To znamená, aby se přerozdělovali afričtí a islámští nelegální migranti k nám do střední Evropy. Co je pozitivního na Green Deal, který ničí evropskou ekonomiku, unijní ekonomiku. To znamená, předbíhá nás, podívejte se, v jaké situaci jsou německé automobilky, masivní propouštění. Čína válcuje prostě, podívejte se na růst HDP v Číně, ale i ve Spojených státech a jinde, kde tuhle tu ideologickou politiku nemají. To znamená, jestli my si nenalijeme čistého vína a nezačneme dělat prostě ekonomicky pragmatickou politiku, která je zcela logická a musíme to odideologizovat, tak Evropská unie ztrácí konkurenci. Dnes je Evropská unie zadlužená až po uši, to určitě víte. Evropská unie si dneska bere dluhopisy až do roku 2057, všechno na dluh. To přeci není normální.
1: Diváci, ktorí sledovali predvolebné dianie, tak tieto vaše postoje a názory poznajú, ale zaujíma ma jedna vec, predsa len vo volebnú noc, keď hnutie ANO vyhralo voľby, už vtedy padali vyhlásenia, že áno, budeme s SPD hovoriť o možnej koalícii, ale vystúpenie z Európskej únie alebo NATO je pre nás červená línia. Mali ste rozhovor s Andrejom Babišom, prípadne s Karlom Havlíčkom, kedy vám povedali, že dobre, pôjdeme do koalície, ale končí téma vystúpenia z Európskej únie, prípadne kritiky NATO.
0: Tak toto řečeno určite nebylo. My sme sa bavili o zákone o referendu. Takže na jednu stranu, protože jsme tři strany, SPD má 15 poslanců, hnutí ANO má 80 poslanců, tak jsme tedy v rámci koaličního kompromisu, to programové prohlášení má 21 stran a je úplně skvělé, perfektní, směřuje k vyšší životní úrovni českých občanů, k prosperitě a k bezpečí. Tak my jsme ustoupili v tom, protože s 15 poslanci nemůžeme prosadit referendum o vystoupení z EU a z NATO. Na to je dokonce v České republice potřeba ústavní většina 120 a to nemá ani naše koalice. To znamená, když jsme dali na misku vah, jestli ukončíme Fialovu vládní koalici, což si prioritně přáli naši voliči, anebo jestli umožníme dál vládnout některé ze stran Fialovy vládní koalice výměnou za to, že v 15 poslancích toto volební období nedokážeme realizovat ten široký zákon o referendu, tak rozhodli voliči ve volbách, že máme 15 poslanců, tak jsme si vybrali tu výměnu Fialovy vlády. My to téma ale neopouštíme, paní rektor, je to dál program SPD, musíme si počkat na jiný volební výsledek. Ale to, co se nám povedlo, že jsme do toho programu prohlášení, do zákona o referendu, se nám podařilo implementovat možnost hlasování o jiných mezinárodních závazcích, což je úplná novinka, takže se nám to podařilo tam hodně prosadit. To znamená, kdyby si lidé chtěli, pakliže bychom ten zákon prosadili, tam je potřeba i souhlas Senátu a ústavní většina zákona o referendu, třeba hlasovat zrovna o tom odmítnutí ETS, dvojky, odmítnutí eura, odmítnutí migračního paktu, ale to my všechno odmítneme. My euro v České republice nechceme a za naší vlády nebude přijato euro v České republice. A protože nechceme žádné zdražování. Takže se nám to podařilo najít ten kompromis, takže o mezinárodních závazcích by se mohlo hlasovat, ale to EU a na to z toho bylo vyjmuto. Holt máme jenom 15 poslanců, ale to téma SPD neopouští.
1: Musíme končiť aj váš program tu na Slovensku je nabitý. Predsa len ešte otázka na záver. Niektorí komentátori hovoria, že post predsedu poslaneckej snemovne je pre vás politickým vrcholom. Vnímate to tak rovnako, alebo má Tomio Okamura ešte väčšie politické ambície?
0: No tak určite to politický vrchol je, pretože ja som byl dodnes 13 let v opozici. To znamená, je to první vládní angažmá. Tešili sme sa na to, že budeme součástí vlády, pretože konečne budeme moci prosazovať volební program, ktorý zlepší životy občanom. Takže
1: premiérske alebo prezidentské ambície v kartách nie sú?
0: Tak já myslím, že před námi je teďka čtyřleté volební období, musíme odvést co nejlepší práci pro české občany, aby měli lepší životy a pak si to občané vyhodnotí. A úplně závěrem, než tedy, protože končíme, máme vás rádi, vážení Slováky máme rádi, chceme mít s vámi co nejužší vztahy a to je ta message, kterou jsem sem přijel na Slovensko. Jste náš bratrský národ a znovu obnovíme co nejhlubší a nejvíce přátelské vztahy se Slovenskem, naše nová vláda.
1: Beriem to tak, že nie to nebolo, takže možno ešte uvidíme Tomia Okamuru ako prezidenta alebo premiéra. Ja vám ďakujem pekne za rozhovor, že ste si našli čas vo vašom nabitom programe. Ďakujem ešte raz.
0: Ďakujem, mějte sa hezky a to opravdu nevím, jak to bude v budoucnu.
1: Ďakujem aj vám za pozornosť a vysielanie Teatry pokračuje aktuálnymi správami. Majte sa pekne. Dovidenia.
2: Úterý 16. prosinec a ja vám přeji hezký večer u jasných správ.
3: Premiér Babiš po svém jmenování oznámil rozsáhlé personální změny ve státní správě. V prvním kole má skončit 100 lidí a změny mají přijít velmi rychle. Nejde jen o řadové úředníky, ale i o vysoce postavené funkcionáře ve státní správě, policii a dalších klíčových institucích. Ministryně financí Schillerová uvedla, že je nespokojená se stavem ministerstva a navázaných úřadů a že personální změny začnou okamžitě. Podle některých komentátorů jsou nejvíce ohroženi představitelé bezpečnostních složek a klíčových úřadů jmenovaní odcházející vládou, zejména policejní prezident Martin Vondrášek, ředitel finančního analytického úřadu Jiří Hilmar, šéf pražské policie Petr Matejček či vedení státního zemědělského intervenčního fondu. U tajných služeb je situace rozdílná. Podle dostupných informací má šéf BIS Michal Koudelka stabilní pozici. Do funkce jej jmenoval sám Andrej Babiš a dlouhodobě s ním nevstupoval do konfliktu. Naopak ředitelé Úřadu pro zahraniční styky a informace a vojenského zpravodajství jmenovaní předchozí vládou údajně vyčkávají, jaké budou další kroky nové vlády. Podle některých komentátorů mohou být v hledáčku nové moci i veřejnoprávní média, zejména Česká televize a Český rozhlas, které Andrej Babiš dlouhodobě kritizuje. Zda dojde přímo k zásahům do jejich vedení, zatím není jasné. Rozsah personálních změn se ukáže v nejbližších dnech. Podle dostupných signálů ale platí, že tentokrát se Andrej Babiš skutečně nezakecá. Vláda se chystá na výměnu náčelníka generálního štábu Karla Řehky, který byl v posledních letech vnímán jako výrazně jestřábý hlas české armády. Jeho vztah s ministryní obrany Černochovou připomínal spíše válku Rosseových než funkční spolupráci, což má být podle současného ministra obrany Jaromíra Zuny jedním z důvodů, proč chce postup výběru tentokrát změnit. Zuna prosazuje návrat k systémovým pravidlům služebního zákona a výběr z několika kandidátů, o nichž budou jednat ministr obrany, premiér a prezident. Ceremoniál předání velení by měl proběhnout na jaře 2026. Podle informací z prostředí armády se jako nečekaný favorit rýsuje brigádní generál Petr Šnajdárek, na kterého se Andrej Babiš spoléhal během covidové krize při vedení chytré karantény. Právě osobní důvěra premiéra má jeho šance posilovat. Ministr obrany konkrétní jména oficiálně neuvádí a podle části armádních insiderů by Petr Šnajdárek měl před případným nástupem do čela armády ještě získat další velitelské zkušenosti. Poukazují přitom na jeho relativně mladší věk i skutečnost, že dosud působí převážně v odborných a štábních pozicích. Ve hře zůstávají i další generálové, například Petr Procházka či Ivo Střecha. O konečném jménu rozhodne prezident republiky, přičemž Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny zdůrazňuje, že výběr nejvyššího vojenského velitele nesmí být politický, ale odborný. Aby bylo jasno, jsme zvědaví, zda bude náčelníkem generálního štábu nepolitický vojenský odborník nebo proválečný aktivista. Nová vláda Andreje Babiše chystá první výrazný personální zásah. Ministr zdravotnictví Vojtěch navrhuje rozsáhlou obměnu správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny. Z 10 členů jmenovaných vládou mají zůstat pouze 3. Zbylých 7 má být odvoláno už na nejbližším jednání kabinetu. Správní radu mají opustit mimo jiné bývalý ministr financí Miroslav Kalousek a ekonomický expert ODS Jan Skopeček. Dále senátoři a bývalí vysocí úředníci spjatí s předchozími vládami. Vojtěch chce radu rychle doplnit novými jmény, převážně z rezortů zdravotnictví, financí a práce, včetně odborníků blízkých hnutí ANO. Všeobecná zdravotní pojišťovna spravuje zdravotní péči zhruba pro 6 milionů lidí a disponuje rozpočtem v řádu stovek miliard korun. Aby bylo jasno, to považujeme za dobrý signál, že nová vláda chce mít nad klíčovou institucí zdravotního systému okamžitě silnější kontrolu. Nová Babišova vláda chystá zásah do systému zemědělských dotací. Podle jejich představ by se měla omezit podpora tzv. Neprodukčních zemědělců, tedy hospodářů, kteří mají louky či pastviny, ale málo vyrábějí a většinu příjmů tvoří dotace. Politici hovoří o nadužívání podpory a o nutnosti motivovat zemědělce k vyšší produkci. Ministr zemědělství Martin Šebestián i zástupci ANO kritizují vysoký podíl ekologických a klimatických dotací a rostoucí závislost části farem na veřejných penězích. Cílem má být méně ekologie a více ekonomiky a přesměrování podpory k zemědělcům, kteří skutečně produkují potraviny. Malí farmáři a organizace zastupující soukromé zemědělce se obávají, že jde o záminku ke snížení jejich plateb a že změny nakonec nahrávají největším agroholdingům. Upozorňují, že extenzivní hospodaření na loukách je dlouhodobě podporováno Evropskou unií kvůli péči o krajinu, půdu a vodu a je plně v souladu s pravidly společné zemědělské politiky. V aby bylo jasno dodáváme, že debata o dotacích se rozbíhá v situaci, kdy se očekává méně peněz z evropského rozpočtu. Překopání systému tak může výrazně změnit poměry v českém zemědělství a nejvíce dopadnout na menší a méně intenzivní farmy. Po více než 30 letech se mění pravidla školního stravování, která mají vést k pestřejším a zdravějším obědům. Nastupující premiér Andrej Babiš ale úpravu schválenou předchozí vládou ostře kritizuje a avizuje její revizi. Nová vyhláška počítá s omezením soli, cukru, slazených nápojů a polotovarů. Naopak podporuje větší podíl luštěnin, celozrnných obilovin, ovoce a zeleniny. Sladký oběd má být maximálně jednou za dva týdny a masa má být o něco méně, za to v kvalitnější podobě. Babiš tvrdí, že děti takové pokrmy jíst nebudou a že místo masa dostanou kinou a fazole. Nový ministr zdravotnictví Adam Vojtěch oznámil, že vyhlášku chce revidovat. Ministr školství Robert Plaga chce nejprve vyhodnotit, jak nové jídelníčky fungují v praxi. Odborníci změny hájí s tím, že reagují na rostoucí obezitu dětí a špatné stravovací návyky. Zástupce dětského ombudsmana zároveň upozorňuje, že vyhláška málo pamatuje na děti se zdravotními omezeními, přestože nově umožňuje nosit dietní jídla z domova. Prezident Pavel se opět ostře vymezil proti možnosti, aby se Filip Turek stal ministrem. Uvedl, že člen vlády musí respektovat zákony a dávat dobrý příklad veřejnosti, což podle něj Turek dlouhodobě nesplňuje. Pavel kritizoval Turkovi kauzy spojené s porušováním pravidel i jeho veřejné projevy, které podle prezidenta svědčí o fascinaci nacismem a fašismem. Za nepřijatelné označil také Turkovi výmluvy, že sporné příspěvky na sociálních sítích psali neznámí známí z jeho telefonu, či bagatelizaci černé stavby, označované jako moštárna. Podle prezidenta by se dospělý člověk, natož kandidát na ministra, měl ke svým chybám postavit čelem a nevymlouvat se. Zdůraznil, že jako hlava státu je garantem ústavnosti a nechce, aby členové vlády poškozovali Českou republiku. Motoristé přesto na nominaci Filipa Turka trvají. Premiér Andrej Babiš ho nakonec na ministra nenavrhl a řízením ministerstva životního prostředí dočasně pověřil předsedu motoristů Petra Macinku. Ten však uvedl, že se s Turkovým jmenováním stále počítá a že vláda chce v lednu žádat o důvěru už v plném složení. Koaliční partner SPD chce vysvětlení, proč ministr zahraničí a dočasný správce rezortu životního prostředí Petr Macinka neodletěl na jednání Rady EU do Bruselu a chtěl, aby Českou republiku zastoupil slovenský ministr životního prostředí Tomáš Taraba. Takový postup je podle dostupných informací mimořádně nestandardní a v Radě EU se neodehrál více než 20 let. Předseda poslanců SPD Radim Fiala uvedl, že situace souvisí s tím, že kandidát motoristů na ministra životního prostředí Filip Turek nebyl zatím jmenován kvůli zdravotním problémům. Přesto očekává, že Macinka své rozhodnutí koalici vysvětlí. Vicepremiér Karel Havlíček z Hnutí ANO označil krok za neobvyklý, nikoli však bezprecedentní, a připomněl, že v podobných případech obvykle jedná náměstek nebo velvyslanec při EU. V aby bylo jasno dodáváme, že nakonec Českou republiku nezastupoval slovenský ministr, nýbrž jen český velvyslanec při Unii Štěpán Černý, kterého letos v červnu návrh Fialovy vlády jmenoval do funkce Petr Pavel. Projednával se mimo jiné systém emisních povolenek ETS2. Zakladatel Seznamu Ivo Lukačovič oznámil, že právě on poslal iniciativě Dárek pro Putina rekordních 100 milionů korun na podporu Ukrajiny. Anonymitu prolomil kvůli tomu, co označil za dezinformační kauzu, spojenou se zásahem vojenské policie proti projektu Drony Nemesis a spolku Skupina D. Lukačovič zdůraznil význam peněz od malých i velkých dárců a deklaroval, že plně stojí za Skupinou D, které hodlá poslat další příspěvek. Dar má být využit zejména na nákup různých typů dronů a další vojenské techniky pro Ukrajinu. Aby bylo jasno, dodáváme, že Skupinu D a projekt Drony Nemesis prověřuje vojenská policie kvůli podezření na podvod a nelegální obchod s vojenským materiálem. Proběhly domovní prohlídky a byly zablokovány účty, ale nikdo nebyl obviněn. Spolek obvinění odmítá, tvrdí, že ceny dronů odpovídají realitě a domáhá se u soudu zrušení blokace.
2: Teď se podíváme, co se stalo ve světě.
3: Poprvé od začátku války mluví západní lídři o příměří nahlas. Berlínský maraton vyjednávání přinesl zásadní obrat. Spojené státy nabídly Ukrajině bezpečnostní záruky na úrovni článku 5 NATO. A naděje na vánoční klid zbraní roste. Tým Donalda Trumpa v čele s jeho zetěm Jaredem Kushnerem a Stevem Witkoffem dorazil do Berlína spolu s evropskými lídry i prezidentem Zelenským. Podle kancléře Friedricha Merce je příměří poprvé od invaze reálně představitelné. Trump je prý ochoten nechat bezpečnostní záruky ratifikovat Senátem, což by dalo Ukrajině záruky téměř rovnocenné členství v alianci. Chystá se koalice ochotných s mandátem chránit vzdušný prostor, operovat v Černém moři a monitorovat příměří v terénu. Američané naopak tlačí na ústupky. Odevzdání Doněcké oblasti, což Zelenský označil za bolestivé, a doma by to znamenalo politickou sebevraždu. Aby bylo jasno, dodáváme, že Trump dal najevo. Setkávání kvůli setkávání mě unavuje. Do Vánoc zbývá týden. A pokud tentokrát mír nevzejde, může to být nadlouho šance poslední. Americký list The Wall Street Journal si všímá. Evropa se probouzí do nové reality. Po dekádách mírové prosperity dnes evropští lídři otevřeně mluví o hrozbě války s Ruskem a říkají občanům, připravte se. V projevech, které by ještě před pár lety zněly nemyslitelně, teď každý týden varují šéfové armád, zpravodajských služeb i samotní premiéři. Německý kancléř Friedrich Merz přirovnal Putina k Hitlerovi v roce 1938. Pokud padne Ukrajina, Putin se nezastaví, řekl v sobotu s narážkou na obsazení Sudet. Generální tajemník NATO Mark Rutte prohlásil, že konflikt je už za dveřmi a Evropa se musí připravit na válku v měřítku, jaké zažili naši prarodiče. Šéf britských tajných služeb MI6 varuje, že Putin bude Evropu destabilizovat tak dlouho, dokud nezmění kalkul. A šéf britské armády řekl, více rodin pochopí, co znamená oběť pro vlast. Francie obnovuje vojenskou službu, Německo plánuje největší armádu kontinentu. NATO zvýšilo cíl výdajů na obranu z 2% na 3,5% HDP do roku 2035, přičemž další 1,5% má jít na odolnost infrastruktury. Berlín slibuje do armády a infrastruktury $1 bilion během 10 let. Aby bylo jasno, dodáváme. Místo velkolepého projektu míru rozjíždí Evropská unie projekt strachu. Německé ministerstvo financí poprvé v historii zavádí stříbrnou pamětní minci s nominální hodnotou 35 eur. Důvodem je prudký růst cen stříbra. Aktuální 20-eurová mince obsahuje přes 16 gramů ryzího kovu, jehož hodnota se vyšplhala na více než 28 euro. Ministerstvo varuje, pokud by mince zůstaly u staré hodnoty, staly by se čistým spekulačním artiklem nebo účetní noční můrou. První 35-eurová mince vyjde v březnu 2026 a ponese podobiznu první německé ministryně Elisabeth Schwarzhaupt. Sběratelské mince z Německa zdaleka nejsou zajímavé jen pro sběratele. Mnozí investoři v nich hledají útočiště před inflací. Stříbro letos posílilo o 93%, víc než zlato, víc než akcie. A stát na to, jak vidno, reaguje. Aby bylo jasno, dodáváme, že Česká národní banka emituje stříbrné mince v nominální hodnotě 100, 200 a 500 korun. Co se stane, když drogérie začne prodávat léky? V Německu právě řetězec DM spouští vlastní online lékárnu, z níž si můžete objednat třeba aspirín nebo ibuprofen. A klasické lékárny zuří. Od úterý běží portál DM Med, který, pozor, z českého boru zásobuje německé zákazníky volně prodejnými léky. Pro DM je to další krok v ambici stát se zdravotním průvodcem zákazníků. Pro lékárny? Prý oční můra. Šéf DM Christoph Werner totiž dělá věci po svém. Už dříve v kamenných prodejnách nabízel krevní testy či screening očí nebo kůže. Lékaři i odborné svazy ho za to roztrhali. Teď přichází lékárenská revoluce přes hranice. V Česku to zákon umožňuje, v Německu ne. Lékárníci varují, silné léky nemají být řízeny marketingem, ale odborností. Prezident ABDA Thomas Price varuje, drogérie nemají srovnatelnou kvalifikaci. Lidé přestanou tušit, kde končí vitamín a začíná riziko. Ale Werner má jasno. Zdravotní systém je podle něj před zhroucením. Řešení? Přesun od léčení k prevenci. A přesun prodejů do online prostoru, kde DM roste o desítky procent. Aby bylo jasno, připomínáme, že drogérie se tak vracejí ke svým kořenům. Jak samo slovo napovídá, původně drogérie prodávaly léky. Teprve v 19. století začaly, zejména ve Spojených státech, kromě léků nabízet i parfémy, kosmetiku a nápoje. A teprve ve 30. letech se drogérie a lékárny začaly úzce specializovat a oddělily se. Jak vidíme, nikoli natrvalo. Zatímco Evropská komise i Berlín tlačí na podepsání obchodní dohody Evropské unie s jihoamerickým blokem Mercosur, který tvoří Argentina, Brazílie, Paraguay, Uruguay, už tuto sobotu v Brazílii, francouzský prezident Emmanuel Macron hraje o čas. Důvodem je vzpoura francouzských zemědělců, kteří se obávají, že by dohoda ohrozila jejich trh. Macron proto žádá odklad. Podle něj nejsou podmínky pro hlasování o podpisu naplněny. Jenže komise i Berlín mají jasno. Dohoda má být jasným signálem akceschopnosti Evropy, zejména ve chvíli, kdy EU geopoliticky ztrácí půdu pod nohama vůči USA a Číně. Dohoda s Mercosurem se připravuje přes 25 let a její trh čítá 700 milionů lidí. Francie přitom již dříve obdržela záruky. Klauzule o pozastavení dohody při porušení trhu, přísnější dovozní kontroly i ekologická opatření pro exportéry. Definitivní hlasování členských států zůstává nejisté. Německo, Španělsko, Nizozemsko či Česká republika jsou pro. Polsko a Maďarsko proti. Vše může zvrátit postoj Itálie, která zatím vysílá protichůdné signály. Aby bylo jasno, jsme zvědavi, jak se postoj České republiky změní po změně vlády. To, co se odehrálo v milánské La Scale, nebyla jen premiéra nové inscenace opery Lady Macbeth Mackenského újezdu. Byl to kulturní a politický manifest. V čase, kdy je ruská kultura v Evropě na indexu a i Šostakovičovo jméno vyvolává rozruch, si nejslavnější italské operní divadlo trouflo otevřít sezónu právě touto drsnou, nekompromisní ruskou operou. A to v režii Rusa Vasilie Barchatova. V lóži přitom tradičně seděli nejvyšší italští činitelé, včetně prezidenta. Volba padla na dílo, které kdysi Stalin nechal zakázat a které samo o sobě nese stigma sovětské perzekuce. Barchatov děj posunul do pozdního stalinismu, přímo do doby, kdy Šostakovič psal druhou verzi opery. V inscenaci se hrdinka potácí mezi životní touhou po svobodě a stísněností režimu, který ji obklopuje. A přestože jde o příběh vražetkyně, je to ona, kdo zůstává nejličtějším stvořením v celém světě pokřivené moci a zdegenerované společnosti. Ještě v roce 2022 vyvolávaly ruské opery protesty, jejich tvůrci byli vyřazováni z programů a celé segmenty ruské kultury byly vylučovány z veřejného prostoru. Výběr Šostakoviče byl nejen umělecký, ale hluboce politický. V Aby bylo jasno připomínáme, že sopranistka Anna Netrebko naopak kvůli zásahu TOP 09 v Praze koncertovat nemohla. Maďarsko podalo žalobu na Soudní dvůr Evropské unie kvůli bezprecedentní pokutě ve výši 200 milionů eur a dennímu penále 1 000 000 eur, kterému byly v roce 2024 uloženy za nedodržování unijních pravidel v oblasti migrace. Ministr spravedlnosti označil rozhodnutí za ideologické, nikoli právní, a oznámil, že Budapešť zahajuje řízení o náhradu škody. Tvrdí, že soud překročil mandát, uložil pokutu 29x vyšší a denní penále 71x vyšší, než původně požadovala komise. Tento krok nemá v historii EU obdoby, uvedl ministr a dodal, že Maďarsko žalobu staví na porušení základních zásad jako spravedlivý proces, proporcionalita, právní jistota a rovnost členských států. Soudní dvůr EU rozhodl, že se pokuty odečtou přímo z evropských fondů určených Maďarsku. Nebudeme přijímat migranty a nebudeme platit za migranty jiných států, prohlásil premiér Viktor Orbán. Maďarsko nepřijme migrační pakt a nebude ho uplatňovat. V Aby bylo jasno dodáváme. Kdo dnes odporuje Bruselu, se zlou se potáže. A Maďarsko tomu, navzdory svým domácím problémům, alespoň čelí.
2: Pojďme se podívat na dnešní tečku.
3: Zní to jako vtip, ale je to medová realita. Český svaz včelařů, organizace sdružující 573 676 včelstev, 54 000 včelařů a 203 kroužky mládeže, zvolil za svého předsedu bývalého ministra zemědělství Zdeňka Nekulu. Ano, toho Nekulu, lidoveckého exministra, který se nově pasuje do role včelího lobbysty číslo 1. A ne na půl úvazku. Chci to dělat naplno, jinak to ani neumím, hlásí nový šéf. Včely, na rozdíl od úředníků, jsou prostě pilné a pracují pořád. Nekula má včely v krvi. Během své kariéry zvládl být risk manažer, starosta, poslanec, šéf státní zemědělské firmy a ministr proslulý svou modlitbou za déšť.
2: Ministr zemědělství Nekula z KDU-ČSL. Ten děkoval za déšť a namísto řešení drahých potravin vyzval přítomné k magickému rituálu.
4: Já děkuji za déšť. A chtěl bych vás všechny poprosit, až bude pršet, tak zkuste zavřít oči a také poděkovat za déšť.
3: Teď se však naplno ponořil do říše matek a trubců. Zvolen byl s přehledem. Už v prvním kole získal 44 z 74 hlasů. V Aby bylo jasno, jen doufáme, že včely nebudou muset přejít na EET. A dodáváme, že přes svaz prochází přes 100 milionů korun na dotace například na opylování hmyzosnubných plodin nebo opatření racionalizace kočování včelstev a jednotky milionů na fungování svazu. Jak k tomu přijdou svazově neorganizované, svobodné a nezávislé včely, zjišťujeme.
2: Úterní jasné zprávy vyčerpaly svůj bodový scénář. Ale vy víte, že nekončíme, protože v 8 večer tady bude profesor Petr Drulák se svým Nalevo.
5: Čtvrtina 21. století je prakticky za námi. Ten poslední 25. rok podle optimistů naznačil, že šílenství, do nějž se Západ od počátku 3. tisíciletí ponořil, směřuje ke konci, že kyvadlo divoce vychýlené ničivou revolucí progresivistů se začíná vracet zpátky. Pesimisté či skeptici naopak tvrdí, že nic takového se neděje, že jde pouze o optický klam. V vzniká prý z toho, že poměřujeme poslední rok několika předchozími, v nichž sebevražedná pomatenost dunící především v Evropě kulminovala vyhrocením války západu proti Rusku na Ukrajině na ostří jaderného nože. Jak to tedy je? Těžko to může rozhodnout pohled člověka narozeného někdy kolem zlomu obou tisíciletí. Pro něj neexistuje žádná jiná realita než ta vymknutá z kloubu doba šílí. Bude ji proto považovat za normál, normu. Ti o něco dříve narození, kteří naopak neprožili nic nebo téměř nic z doby před státním převratem roku 89, už přece jen jistý odstup mají, ale i pro ně je jedinou uchopitelnou zkušeností žití na západě. Do jeho připravených obručí jsme byli s převážně většinovým souhlasem vítězi ve studené válce přeřazeni, netušíce, že právě v okamžiku, kdy původně prosperující společenství začalo dramaticky degenerovat. A výrazem toho úpadku se stalo ustanovení Evropské unie 1. března roku 1993 v Maastrichtu. Pouze pokud odstupy ještě více rozšíříme a vezmeme v úvahu celý dramatický vývoj technologické civilizace v Evropě a v Americe po druhé světové válce, dostává úvodem zmíněná otázka přece jen jistou plastičnost. To se týká především těch, pro něž první čtvrtina 21. století je minimálně jen třetinou jejich životů, takže bez dalších početních rebusů. Jaký byl z tohoto úhlu pohledu 25. rok 3. tisíciletí po narození Krista? Naděje plné volby? Nejvíc nás samozřejmě zajímají ty naše všeobecné, parlamentní. I když volíme, žel, skoro každý rok. Ta volební inflace je způsobena absurdním počtem těles, která byla vymyšlena nikoli proto, aby se moc dostala co nejblíže k občanovi, ale právě naopak. Zřízení senátu, krajské uspořádání, volební fikce s takzvaným Evropským parlamentem a v neposlední řadě i přímé prezidentské volby. To vše je toho dokladem. Zmítáme se tak mezi volbami komunálními, krajskými, prezidentskými, senátními či eurounijními. Všechny slouží nejen k tomu, aby se dostalo na co nejvíce zájemců o snadné živobytí pro tisíce spoluobčanů žijících ve zbytečných úřadech z našich daní a jejich pokušení přilepšovat si snětí korupce. Slouží především k rozptýlení moci a vystavění bariér proti jakémukoliv naděje plnému výsledku voleb nejdůležitějších, sněmovních. Těch, které by měly být aktuálním snímkem v čase, většinovým rozhodnutím o dalším směřování země, ani zdaleka však nejsou. Když k tomu totiž připočteme různě pokroucený volební systém, je jasné, že vše je nastaveno především proti prosazení vůle většiny. Vlastně už z principu kancléřský, protože Německem Evropě nadiktovaný poměrný způsob politické soutěže, zaručuje hnilobnou nehnutost. Zvlášť přičteme-li nechutné volební klauzule pro vstup do sněmovny. Téměř jistě je pak vítěz, pokud se zahraniční vrchnosti nehodí, zlikvidován jakkoliv pospojovaným spojenectvím různých seskupení, která jdou přímo proti většinovému výběru voličů. Minule se to jmenovalo pětikoalice. Ta současná trojkoalice ANO, SPD a motoristů je sice daleko kompaktnější a politickými východisky jsou si její účastníci rozhodně bližší. Jenže její určující postava Andrej Babiš určitě není ani Orbán, ani Fico a Trump už vůbec ne. A motoristé navzdory některým prvním sympaticky razantním krokům Petra Macinky zůstávají věrně mainstreamoví. Především pokud jde o postoj k Ukrajině. Opakováním Babišovy mantry, že Rusko je agresor, už rozčilují i Václava Klause, na něhož se přímo či nepřímo odkazují. Jediné seskupení, které má v programu něco podstatně měnit, je Okamurova SPD. Ta je ovšem v koalici poměrně slabá a proti dvěma partnerům nemá moc šancí. A sama má problémy s některými svými nominanty, jak ukázal případ Zuna. Není sice pravděpodobné, že by ji, i kdyby si příliš vyskakovala, Babiš vyměnil, jak o tom nadále sní korporátní novináři z ČT a spol. Staronový premiér je už ale zkušený harcovník. Bude se spíš pokoušet volnější okruhy voličů svých koaličních partnerů vysát svou téměř dokonalou absencí jakékoliv ideje. Prostě nikoli nic než národ, ale nic než praxe. Ať tak či tak, nová vláda je nicméně nepochybně posun s jistou nadějí k normálnějšímu světu. Rozhodně nepůjde o žádnou trumpovskou kontrarevoluci, ale také ne o pokračování vtažení země do smrtícího víru orchestrované Bruselem, respektive umírajícími evropskými mocnostmi. Babišova koalice k tomu bude navíc za zády vnímat podporu Washingtonu. Nic převratného od ní přesto čekat nelze. Pokud za převratné, jako skromný autor tohoto zamyšlení, nepovažujeme zachování neúčasti v ruském tažení a určitý návrat k normálnímu fungování uvnitř naší země, ke zmírnění policejního státu a ke zbrzdění rozkrádání z toho mála, co zbývá pro nejpotřebnější důchodce, mladé rodiny či ženy samoživitelky. Je to málo nebo dost tohleto chtít, jak občas zpívá Helena Vondráčková na stanici Hvězda. Ani úhelnou otázku naší další národní a státní existence tato vládní sestava měnit nebude. Buď se samovolně vyřeší náhlým rozvolněním či dokonce rozpadem Evropské unie, což je ten nejvíce optimistický předpoklad, nebo se alespoň v některých životně důležitých otázkách naopak postavíme vůči Berlínu alias Bruselu víc na vlastní nohy. První zmíněný případ není úplné sci-fi, jako byl ještě donedávna. Donald Trump a jeho nejbližší okolí totiž Brusel nesnáší skoro stejně jako čeští, maďarští, slovenští, němečtí, francouzští, italští a tak dále vlastenci, vystaveni veškerým možným mocenským represím. A také je mu jasné, že pomatené řinčení zbraněmi proti Rusku je v příkrém rozporu se zájmy Spojených států. Má dokonce zásadní ideové výhrady. Trumpova Amerika se vrací do své klasiky, zůstává imperiální mocností, ale vnitřně potřebuje stát na individuálních občanských svobodách, svobodou projevu a po projevu na místě čelném. To je totiž jediná cesta, jak se může americká kontrarevoluce udržet proti zdecimované, ale zdaleka ještě ne mrtvé sani levičácké totality. A Trump už dal najevo, že bude proto pěstovat přímé spojenectví s některými státy kontinentální unie. Pokud by to uměl podpořit i hospodářsky, základ rozpadu EU by byl na světě. A jestli se podaří uskutečnit rychlé přijetí zbytkové Ukrajiny do slábnoucích zdí vězení národů, rozvalily by se během 2-3 let. Vedle toho nebo s tím současně snad bude pokračovat jistá emancipace české zahraniční politiky. Vůči Bruselu na místě prvním. Babiš ani Macinka sice nevyrazí do Moskvy jako Fico či Orbán, na to jsou příliš slabé postavy a charaktery, ale vzpouru, kterou předvedl Babiš při poslední Evropské radě, ať jakkoliv stylem oblečená, neoblečená, určitě čekat lze. Je to málo nebo moc? Poloprázdná nebo poloplná? Známá otázka, která má odlišit optimistu od skeptika, tentokrát asi není na místě. Pořád totiž máme před sebou sklenici plnou. Po okraj z ní páchne odporný mix morálních a politických zvrhlostí s krvavým přídechem stále ještě nezažehnané války. Trumpovo vyjednávání s Vladimírem Putinem nejspíš k nějakému racionálnímu výsledku povede. To však neznamená, že chcípající bruselská a britská politická galérka po ní na vlastní pěst přesto nesáhne. Může v ní vidět jedinou možnost, jak se udržet a neskončit ve vězení, do kterého může klidně následovat stejně skorumpovaný kyjevský režim. LGBTXYZ sice už tolik neječí, neboť jejich centrály jsou poněkud vyhladovělé po dietě, kterou ordinují USAID zastavením finančních toků, a tahle mafie je tak rozsáhlá, že injekce z bruselského ústředí od Soroše a dalších na její luxusní život už stačit nebude. Ale pořád ještě žije a produkuje jedovaté výměšky svých deviantních žláz. A klimatická lež samozřejmě jede a pojede dál, i když už spíše jen setrvačností, protože no to též peníze. Dokonce už i posvátná Greta Thunbergová skončila v londýnském vězení, protože nad smrtící pohádkou, jež z ní udělala hvězdu zeleného terorismu, učinila křížek, aby dala se upozorňovat na skutečnou genocidu sionistických teroristů Izraele vůči vpravdě nacisticky likvidovaným Palestincům. Z toho žádná sláva ani granty nekoukají. A tak, kdo se může podívat s alespoň trochu smysluplné vzdálenosti a úhlu na poslední rok uzavírající první čtvrtinu 21. století, nebude dost možná ani optimista, ani pesimista. A pokud, tak jen proto, že je to nejpohodlnější. Ne, tento rok nic nepřevrátil. Jen dále potencoval možnosti a naděje otevřené předloňskou americkou kontrarevolucí. Dále

velký nalepu bruselského ptáčkolapu. Je to víc, než v co šlo doufat. Ještě před rokem tu byla fialová mafie a válka na dotek. Teď se obojí přece jen na krok vzdálilo. Není to dost, že žádný zázrak? Zázrak naopak v nadcházejícím roce možný je. S modlitbou a pomocí Boží. To už sem ale, já vím, nepatří. Vlastně by to byla jedna konspirační teorie. Ta ale není pro všechny. Snad pro mnohé. Pro zasvěcené. Zasvěcené do principu zázraku vánočního a velikonočního. Tak jen to nejlepší, moji všichni dobří rodáci.

0: Dobrý den, milí diváci. Vítejte u pořadu, aby bylo jasno. Dnes vás vítáme u čtvrtého dílu našeho unikátního seriálu, který odhaluje skryté dějiny a odpovídá na otázky, kdo, proč a jak manipuloval světové události. Jaké tajné operace měly šokující důsledky? Co se dělo za oponou, zatímco běžní lidé neměli o ničem tušení? A kdo nám do těchto temných zákoutí geopoliticky posvítí? Máme čest přivítat velmi speciálního hosta Karla Kechra. Člověka, který pracoval pro československou, sovětskou i americkou tajnou službu. Doktor Kechr disponuje nejen jedinečnými zkušenostmi, ale také hlubokými znalostmi historie a globální politiky. Mimo jiné spolupracoval s legendárním politologem a strategem americké zahraniční politiky Zbigněvem Břežinským. Dnes se podíváme na tři klíčové události, které změnily svět. První je nezdařená invaze v zátoce Sviní na Kubě v roce 1961. A budeme se ptát, jak chtěla CIA svrhnout Castra a jak z toho vzešla jedna z největších blamáží studené války. Další je atentát na prezidenta Kennedyho v listopadu 1963 a ten také klade otázky. Mohla za jeho smrtí stát CIA? Proč tento atentát otřásl samotnými základy americké demokracie a ovlivňuje dodnes nějak světovou politiku? No a do třetice puč proti Allendovi v Chile v roce 1973 a také otázky. Jak Spojené státy přispěly k nastolení brutální diktatury generála Pinocheta? A jaké byly dlouhodobé důsledky pro Latinskou Ameriku? Připravte se na zajímavá odhalení a na fakta, která vás překvapí, a možná i na analýzy, které vám otevřou oči. Ale už nyní vítám našeho vzácného hosta, pan doktor Karel Kechr. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane doktore, jaké hlavní důvody vedly Spojené státy k naplánování invaze v zátoce Sviní na Kubě?
1: Castro byl marxista, začal budovat v podstatě socialistickou společnost. Že? Vyhnal kubánskou mafii, která provozovala kasína, drogy, prostituci. Znárodnil americké majetky. Že? Tak to bylo prostě nežádoucí. Že? A navíc bezprostřední blízkosti Spojených států. To je dost paradoxní, protože Američané nechtěli mít blízkosti svých hranic někoho, kdo jim politicky nevyhovuje, ale když Rusové nechtěli mít blízkosti svých hranic základy NATO, tak to vedlo prostě k tomu, že Ukrajince poštvali proti Rusům. Že? Takže stejná logika. Castro byl nějakých 100 kilometrů od Key West, tedy amerického teritoria. No tak už za prezidenta Eisenhowera bylo rozhodnuto, že nějakým způsobem by měl být svržen. Tak se začalo plánovat. Velkou roli v tom hráli protikastrovští Kubánci z okolí mafiánských vrstev na Kubě, které Castro vyhnal. No a John Kennedy to zdědil. Ta operace invaze na Kubu byla připravena už z Eisenhowera a uskutečnila se necelé 3 měsíce potom, co Kennedy se stal prezidentem. Takže on do toho nemohl žádným způsobem zasahovat. Oni ho o tom informovali.

0: jak to bude děláno, a ujistili ho, že to bude 100% úspěšné, že je to všechno perfektně připraveno. No tak on to požehnal, že tedy ať to pokračuje dál, ať to chtělo, aby to schválil prezident. No tak se do toho pustili. Bylo to připraveno nehorázně, neschopně. Invazijní síla představovala jí asi 1500 protikastrovských ozbrojenců, které Američani trénovali v Guatemale, kde předtím udělali před nějakou dobou převrat. Jak se mohli domnívat, nemohu pochopit, že by se Castro nedověděl, že v Guatemale trénuje 1500 protikastrovských ozbrojenců, to je nemyslitelné, to samozřejmě ta jeho zpravodajská služba mu to zjistí velice snadno. A no tak nicméně bylo rozhodnuto, Kennedy s tím souhlasil, no takže došlo tedy k invazi na odlehlé pláži, které se říkalo Zátoka sviní. A ten plán byl ten, že tedy bude bombardováno letiště, kde ty letadla mají, a že zároveň bude spáchat atentát na Castra, což vyvolá v zemi nepokoje, a to, že tedy invaze bude tím pádem mít snadnou práci.
1: Vy už jste naznačil, že ta invaze byla špatně připravená. Proč tedy byla nakonec neúspěšná?
0: No, ona byla neúspěšná, protože za prvé Castra se nepodařilo zavraždit. Oni mu chtěli otrávit zmrzlinu, na to se přišlo, takže ho nezabili. To za prvé. A za druhé ten nálet na ty letadla Castrovi byl v podstatě neúspěšný, téměř nic nebylo poškozeno. Ono to bylo kamuflováno tím, že to byl dezertér z Kuby, který jako zaútočí na svým letadlem, s kterým uprchl z Kuby, ale bylo to samozřejmě americký letadlo a to se taky moc nepovedlo. Takže ta invazijní síla se tam dostala na tu pláž a teď na ně začali útočit, že ti Castrovi vojáci a oni nebyli schopni tu invazi realizovat. Takže jediná záchrana pro ně byla, aby honem rychle prchli zpátky na těch lodích, na kterých přijeli, ale to by předpokládalo americký úder, aby prostě ty Castrovi síly zpomalili, aby oni se stačili nalodit a odjet zpátky do Spojených států, nebo kde byli, že jo. Odkud přišli. Oni trénovali v Guatemale, ale měli trvalé bydliště ve Spojených státech. Kennedy odmítl ten druhý úder udělat.
1: Letecký úder, myslím.
0: Ano, protože to už by se nedalo kamuflovat nějakým dezertérem, to by museli udělat opravdu americký letadla, jasně označený jako americký. By bylo jasné, že ta intervence není intervence proti kastrovských sil, ale americká intervence, pokus o americký puč. To se Kennedymu nelíbilo už, protože měl domluvenou schůzku s Chruščovem a domníval se, že nějakým způsobem dojdou k nějaké dohodě a zmírnějí napětí mezi Spojenými státy a Sovětským svazem. To byl jeden důvod. Druhý důvod ovšem byl ten, on to pak ten Kennedy sdělil nějakému svému důvěrníkovi, že on řekl, no, já je nechám uprchnout zpátky do Spojených států a oni tam potom budou říkat, že já jsem byl neschopnej, že jsem nebyl schopnej realizovat invazi na Kubu a poškodí to mou prezidentskou kampaň o 2 roky později, tak ať tam radši chcípnou. On nebyl zrovna žádnej velký anděl, že jo, Kennedy. Takže je nechal zabít nebo zajmout účelově, aby pak ve Spojených státech se nestali silou proti němu. No. To ovšem, že ten druhý úder neudělal, mu bylo bráno za zlé Pentagonem a generálem Lemnitzerem, náčelníkem generálního štábu všech vojsk. Tak to byl první incident, který asi inspiroval Alana Dulesa a jeho okolí k tomu odstranit prezidenta, ale možná by to ještě nebylo stačilo, bylo by to, ale ten problém byl, že Kennedy v důsledku té nepovolené invaze odvolal Alana Dulese jako ředitele CIA a generála Lemnitzera jako náčelníka generálního štábu. A nejenom to, jednak samozřejmě je odstranil z mocenské pozice, což už by jim vadilo teda pořádně, ale udělal ještě něco, o čem se moc nemluví, že to, když vzal tu divizi CIA, která realizovala tajné operace a vyjmul jí z pravomoce CIA, jmenoval svého bratra jako šéfa tajných operací. Takže ty tajné operace najednou CIA neměla k dispozici.
1: A patřili přímo pod prezidentskou kancelář? Nebo?
0: Patřili pod, jako zvláštní jednotka pod bratra prezidenta Kennedyho. Takže oni najednou byli jednak propuštěni a jednak neměli k dispozici vůbec tu divizi tajných operací. Takže nemohli realizovat vůbec žádné tajné operace bez souhlasu Roberta Kennedyho. To byl mocenský zlom první třídy. To bylo nesnesitelné. To už muselo vyvolat asi opravdu naléhavou potřebu prezidenta odstranit, protože základním principem ty mocenské struktury americké bylo, že americká bezpečnost spočívá na světové hegemonii Spojených států. A světová hegemonie se může udržovat opravdu jenom dalšíma operacema, které vždycky nějakým způsobem zlikvidují odpor proti té hegemonii. Najednou ta divize se dostala pod jiné velení, které už oni nemohli ovlivňovat, no tak to znamenalo, že museli vidět vlastně Johna Kennedyho jako hrozbu národní bezpečnosti. Což, když je hrozba národní bezpečnosti, vyvolává potřebu nějak tu národní bezpečnost hájit jako v té ideologii, jaký měli. A to znamená, že prezident musí být odstraněn.
1: My se k atentátu na Johna Kennedyho dostaneme, ale ještě předtím bych měla několik otázek, které právě souvisejí s tou invazí v zátoce sviní. Když se podíváme pro nás laiky, kteří znají historii jenom velmi letmo, tak často se mluví o tom, že právě v tom incidentu na Kubě, v té zátoce sviní, byl svět blízko jaderné válce. Je to pravda nebo to pravda není?
0: No ne, rozhodně ne. V té operaci zátoky sviní. To rozhodně ani dost málo, ale začal proces, který k tomu mohl vést, protože Castro daleko silněji začal vidět Sovětský svaz jako oporu a spojence. No. A v důsledku toho potom v 62. roce došlo k tomu rozmístění sovětských balistických střel nebo raket středního doletu s jadernýma hlavicema na Kubu. Takže to je to přiblížení se nukleární válce. Ovšem ta historie té kubánské krize jaderný je trochu jiná, než se veřejnosti předkládá. Ona Chruščov umístil s Castrovým souhlasem ty rakety na kubánské území jako reakci na to, že Američané rozmístili rakety středního doletu na rusko-tureckou hranici. To znamená, že by byli schopni těma svýma raketama středního doletu ostřelovat vnitrozemí Sovětského svazu. Takže to nebyla provokace ze strany Sovětského svazu, nýbrž to byla reakce na provokaci ze strany Spojených států proti Sovětskému svazu. No a tak se o tom začalo jednat a veřejnosti se pak předložilo, že Kennedy zvítězil v té kubánské krizi svým tvrdým postojem vůči Sovětskému svazu, který a že donutil Chruščova stáhnout ty rakety. Opak je pravdou. Chruščov donutil Kennedyho stáhnout ty rakety z turecko-sovětské hranice. Za to zase slíbil, že stáhne ty rakety z Kuby. Takže kdo vyhrál, byl Kruščev, ale tam je opravdu zajímavý moment. Teď se začal vyjednávat, Kennedy ustoupil, ale chtěl, aby mu Chruščov pomohl zachovat tvář. Takže Bobby Kennedy, jeho bratr, začal vyjednávat s Dobryninem, sovětským velvyslancem, jak zachovat Kennedymu tvář. Takže připustil, aby se to vlastně prezentovalo jako americké vítězství. A oni měli domluveno, že po té kubánské krizi se sejdou ve Vídni Kennedy s Chruščovem a že se pokusí najít nějaké řešení toho americko-sovětského konfliktu. No, a to už bylo příliš, to bych řekl, že už opravdu vyvolalo naléhavou potřebu prezidenta odstranit.
1: Takže řekněme, to byl ten geopolitický důvod a v samotných Spojených státech to mohl být ten důvod, že byl odvolán šéf tajné služby Dulles a ten generál Lemnitzer, kteří se najednou ocitli víceméně bez pravomocí a v určitém vzduchoprázdnu.
0: Ano.
1: A jak to tedy pokračovalo dál? Jak to bylo dál tedy s atentátem na Kennedyho, no, podle vašich vědomostí?
0: To už pak jelo velice rychle. Kubánská krize byla někdy na podzim roku 62 a Kennedy byl o rok později likvidován. Takže měli tak na tu likvidaci prezidenta asi tak rok. On říct, udělala to CIA. Já bych řekl určité kruhy v CIA, protože nemohu říct, že by CIA byla plná lidí, kteří by byli ochotni likvidovat prezidenta. Znal jsem řadu lidí, kteří by s tím nikdy nesouhlasili. Čestných, slušných vlastenců amerických, kteří tam pracovali. Ale to bylo to jádro okolo Alana Dallese. On a proč, ale jsem toho názoru, že to je nutné připsat CIA nebo té skupině v rámci CIA, protože atentát na prezidenta je velice složitá záležitost. Je chráněn tajnou službou FBI, ještě ochrání Pentagon vojenským analytikem. No. Takže bylo třeba koordinovat celou řadu nepřátel prezidenta, kteří by se podíleli na to atentátu a tak jako to spojit bez švů, aby to hladce proběhlo. No a velkou a klíčovou roli v tom hrál stát Texas, protože mocenská elita státu Texasu měla také naléhavou potřebu odstranit Johna Kennedyho jako prezidenta.
1: A z jakých důvodů to bylo u té mocenské elity v Texasu?
0: To bylo tak, že Texas dostával obrovské dotace federální na ropný průmysl a na nějaký zemědělský podnikání, ale hlavně na ropný průmysl. A to byly obrovské částky a ty byly zpronevěřovány. Prostě ty dotace nebyly podloženy žádnýma skutečnýma potřebama. No a ministrem spravedlnosti byl bratr Johna Kennedyho a ten je začal vyšetřovat. A úspěšně. Takže kdyby se to opravdu úspěšně vyšetřilo, tak by putovali do kriminálu na dlouhý léta, protože zpronevěřovat federální dotace je těžký zločin. Takže jediné řešení pro ně bylo likvidovat prezidenta, aby prezidentem se stal Lyndon Johnson. Jeho viceprezident, to byl Texan, člen té mocenské skupiny, té elity. Takže když bude likvidován Kennedy, tak se tím vyřeší ten problém stíhání té mocenské elity. A tohle to musela ta skupina v CIA koordinovat. Musela pevně domluvit s těma všema silama v Texasu, nejenom jak provést ten atentát, ale i jak potom sabotovat jeho vyšetřování. A to teda bylo provedeno mistrně, že najednou je mrtvý je Lee Harvey Oswald, zastřelí ho Ruby je mrtvý. To prostě jen to jelo, ale ani se neví, že ani se nevyšetřilo, jak se střílelo, kdo střílel, kolika ranama byl prezident zabit. To je dodnes otázkou diskuzí, nikdy není to vůbec jasné, že jo. A velkou roli v tom musela hrát i ochranka prezidenta a samozřejmě armáda, která měla celou tu trasu hlídat vojenskýma hlídkama, které byly odvolány. Víme z toho filmu Olivera Stouna, že prostě najednou vojenský hlídky, které měly hlídat tu celou trasu, byly odvolány. Zrovna tak byla odvolána ochranka prezidenta přímo z jeho auta. Existuje filmový záběr, já jsem ho sám viděl, jak jede prezident u tom autě, na té stupačce stojí tajný agent, poslouchá rozkazy a je mu nařízeno, aby odešel od toho vozu a on teda odskočí od toho vozu a udělá takhle, jako co se to děje pro Boha. Oni to opravdu dali dohromady perfektně. Dodnes se neví vlastně, jak to bylo, protože byla znemožněna vyšetřování. Všichni podle texaských zákonů měl dělat pitu, měl dělat koroner texaský. Tomu bylo v tom zabráněno. Odvezli prezidentovo tělo do Washingtonu, kde zdá se ty rány nějakým způsobem upravili, aby to vypadalo, že byl zasažen jinak, že byl zasažen ze zadu. On byl zasažen zřejmě z několika stran. Ta koordinace mě fascinuje, jak byli schopni dát dohromady texaskou administrativu, policii, FBI, pohyby Lee Harvey Oswalda po tom atentátu. Zřejmě byl nějak instruován, aby někam šel a něco dělal. Šel do nějakého biografu a pohyboval se po nějaké trase, aby bylo možné ho obvinit, že byl pachatelem. On tím pachatelem ani nemohl být, o tom jsou i svědci, že prostě tam nebyl v tom okně v té době, kdy se střílelo.
1: A pane doktore, jaké vy máte vysvětlení pro to, že se podařil takový, aspoň to vyplývá z vašich slov, komplot, dá se říci, nejrůznějších složek, jak federálních, tak texaských, a nikdo to nevynesl ven, nikdo se proti tomu nepostavil.
0: Ty lidi spojovala divoká ideologie. Ono se v Spojených státech nemluví jako o ideologické velmoci, ale ta ideologie tam byla silnější nebo stejně silná jako v Sovětském svazu, ta komunistická. Prostě to byla ideologie americké hegemonie. A ti, kteří prostě tu ideologii zastávali, tak se dali dohromady. Ale samozřejmě po tom atentátu byli svědci, počítá se, že takových 40-50 lidí přišlo o život. Jako nepohodlných svědků, nebo když chtěli svědčit o tom, co viděli nebo slyšeli. Kennedy měl důvěrnici, Mary Meyer, milenku, ale blízkou důvěrnici, tu odstřelili nějaký 3 měsíce po něm.
1: A rodina Johna Kennedyho nepátrala?
0: No, ono, jak budete pátrat? Nepohodlní svědci zmizeli a dodnes třeba syn Roberta Kennedyho je přesvědčen, že to byla CIA, ale žádné, já bych řekl, hmatatelné důkazy, faktické důkazy nejsou. Že jo?
1: Mě by zajímalo, co ten atentát znamenal pro americkou demokracii a politiku, protože podle toho, co říkáte, tak ten atentát mohl být dělán s velkou částí, nevím jak velkou, ale s významnou částí amerických politických i bezpečnostních elit.
0: Ano, ano, elit. Šlo, já bych řekl, o státní převrat. A pak už to všechno jelo. Krátce na to vzniká válka ve Vietnamu, kterou vlastně Kennedy sice tam poslal nějaký poradce a nějaký síly do toho Vietnamu, ale měl v plánu ji ukončit. Tak ta válka nebyla ukončena nýbrž, a pak se rozhořela pod Lyndonem Johnsonem a ty mocenské elity zůstaly u moci. Když jsou tajné operace a uděláte někde nějaký převrat, tak nikdy nemůžete vidět, jak dopadne, protože přivedete k moci nějaké skupiny, které pak nějak se samostatně rozhodují sami, což je ten případ třeba v Iránu. Ale tady tomu tak nebylo. Tady byla upevněna moc té elity, která nevolené elity, která se vlastně stavěla proti tomu, aby moc padala do rukou volených, demokraticky volených zástupců. Takže tady vzniká ta síla toho hlubokého státu,
1: Neboli je to srovnatelné s tím deep statem, o kterém nyní hovoří
0: ano,
1: Donald
0: ano,
1: Trump?
0: Ano, protože oni na sebe nenavazují nějakýma volbama. Nebo oni navazují tak, že si přibírají stejně smýšlející lidi, další a další generace stejně smýšlejících lidí, takže tam se ta ideologie udržuje neustále na stejné úrovni a ve stejné síle.
1: Pojďme nyní k další události, kterou jsme slíbili divákům, a to byl puč v Chile proti Salvadoru Allendemu. Co vedlo vůbec Spojené státy k tomu, aby ten puč podporovali? Když Salvador Allende byl, pokud se nemýlím, demokraticky zvolený.
0: Demokraticky byl zvolen, ale jako domnívat se, že CIA podporuje demokracii, je blud. Tam ta podporuje světovou hegemonii Spojených států. Allende byl sice demokraticky zvolen, ale byl to první marxistický politik v Jižní Americe, který se dostal do této pozice a ministerského předsedy. A podle toho se choval. Začal sice opatrně, ale znárodňovat Američany vlastněné průmyslové podniky. Chile je největší producent mědi a litia. A zejména pokud šlo o tu měď, tam byly obrovské majetky. A ten majitel těch měděných dolů pak i financoval CIA mnoha miliony dolarů, právě aby provedli ten puč. Oni se nejdřív snažili zabránit tomu, aby byl Allende zvolen. Takže tam vznikla jakási agenturní síť, ale nepovedlo se to. No, tak když byl zvolen, tak bylo třeba nějak proti němu zahájit tajnou operaci. No tak zase se standardními způsoby, média, plakáty, letáky. Hlavně se snažili Američané, to CIA, získat spojence v ozbrojených silách. A to se jim vůbec nedařilo.
1: Nicméně nakonec armáda byla ochotná proti němu zasáhnout.
0: Ale byl ochoten jeden generál. Armáda dosti tvrdě, ono to bylo řízeno z americké rezidentury v hlavním městě, a generálové odmítali s tím, že odmítají hrát politickou roli, že prostě jsou nepolitická síla, a jeden po druhém odmítali. Takže bylo to opět, abych tak řekl, plánováno dosti neschopně, protože ta mentalita těch Čilanů byla zřejmě úplně jiná než ta americká. Tam je veliká hrdost v Jižní Americe. Zejména u těch Čilanů asi byla obrovská. Prostě nechtěli vykonávat nějaké služby cizí mocnosti. Ale pak Allende udělal takovou kardinální chybu, aspoň tak se to píše v literatuře, že když věděl, jak ta CIA proti němu postupuje, že vytvořil takovou soukromou armádu z důstojníků, kteří si říkali přátelé prezidenta, a tím vlastně vytvořil v té armádě nebo v těch ozbrojených silách politickou skupinu, čímž si znepřátelil tu armádu. Takže pak generál Pinochet byl ochoten ten převrat udělat. Ale ani ten Pinochet, ku podivu, to částečné znárodnění, které provedl Allende, nezrušil. To prostě nebylo možné proti ty chilské veřejnosti. To, když to Allende tehdy znárodňoval, ale on znárodňoval velice opatrně a pomalu a částečně, tak to bylo vyhlášeno jako za národní svátek a bylo to slaveno a tak dále. Takže byla to diktatura, ale brutální, nějakých 40 tisíc lidí popraveno, umučeno. Nedá se říct, že by byla divoce proamerická, nebyla protiamerická.
1: A jak se vlastně vyvíjela ta vláda toho generála Pinocheta a proč byl nakonec ten jeho konec tak v podstatě překvapivý a nečekaný?
0: Právě já bych řekl, že to hodně souvisí s tou chilskou mentalitou. On vládl velice brutálně. Opozice mizela ve vězeních, házel je z letadla do moře a prostě děsivý. Takže nikdo nepředpokládal ani v Americe, ani asi Pinochet sám, že by bylo možné ho svrhnout nějakým způsobem. Takže po těch 10 letech chtěl si zajistit, že bude prezidentem navždy, takže vypsal referendum. A on ho prohrál. A prostě nebylo možno neustoupit. Zřejmě ta česká mentalita nesnesla. Takže on teda musel rezignovat jako hlava státu. V podstatě tím to skončilo, protože v současné době česká vláda pokračuje v tom Allendeho znárodňování. Má to v programu pokračovat dál, takže vlastně to bylo taky kontraproduktivní, byť na nějakou dobu si Američané zajistili, že nebude proti ním žádná opozice v té jejich světovládě, ale teď už to vypadá jinak, že jo. Takže vlastně tam mají. No a Allende se stal pro mnoho levicových radikálů symbolem stejně jako Che Guevara kdysi. Takže třeba sandinisti v Nikaragui, pro ně to byl hrdina mučedník, který je inspiroval v El Salvadoru, stejně tak ty levicoví radikálové, ty gerily a tak dále. Vlastně ten Allende byl pro ně symbolem, který je mobilizoval.
1: Pane doktore, my jsme tady ve 4 dílech probírali nejrůznější akce tajných služeb. V těch posledních dílech jsme se soustředěvali zejména na akce tajné služby Spojených států. Spojené státy jsou v současném světě velmi významnou mocností. A mě by zajímalo, jak všechny ty akce, o kterých jsme hovořili, měly vliv na jejich mezinárodní postavení, posilovali je, oslabovali je. Jak byste to zhodnotil s odstupem času?
0: Posilovali samozřejmě. Evropská unie je dodnes pod silným americkým vlivem. V podstatě Američané hráli velkou roli ve vzniku Evropské unie. To se dařilo velmi dobře, ale začíná se to rozpadat až teď. Ale je zajímavé, že tou silou protiamerickou se stává extrémní pravice. Nikoli v levice, jak to bylo, ale pravice se s tím nikdo nepočítal, nikoho to nenapadlo. Že? Takže zatímco Američané dělali tajné operace proti levicovým radikálům, proti pravicovým radikálům, žádné nedělali, viděli v nich přirozené spojence. No, tak to je teďko jinak. No.
1: Pokud se někdo jako vy ponoří do hlubin těchto informací, lze z toho získat nějaké vědomosti a nějaké poučení, které by umožnilo se budoucím generacím některým chybám vyhnout?
0: Já si myslím, že ne. Že to poučení je velmi, že vede k značnému skepsi a pesimismu. To já nevidím. Takový veliký znalec chování velmocí a jejich snahy zabezpečovat se, nebo budovat vlastní bezpečnost na tom, že omezují jiné mocnosti. Je nějaký profesor Wertheimer, to je profesor Chicagské univerzity, napsal zásadní dílo o tom, to tragická role světových velmocí, ale ty konflikty tady budou zřejmě neustále. Ono se zdá, že Trump je pozitivní v některých ohledech, rozhodně je proti válkám, ale jeho vystupování proti Číně je velice razantní. Takže se dá očekávat zase nějaká konfliktní situace, pokud tedy Trump přežije to svoje prezidentství, že? Což není zdaleka jisté.
1: Pane doktore, já vám mnohokrát děkuji, že jste, aby bylo jasno, věnoval tolik svého času a věřím, že se určitě ještě před kamerou někdy uvidíme. Naschledanou.
0: Doufám.

0: Dobrý večer, milí diváci. Dnes vám přinášíme mimořádně silné svědectví. Svědectví ženy, která strávila 223 dní ve vězení, aniž by tam, jak nakonec rozhodl nejvyšší soud, vůbec patřila. Byla zatčená přímo na pracovišti, obviněná z těžkého trestného činu, odsouzená na 7 let a uvržena mezi nejtěžší delikventky. Až po mnoha letech soudních průtahů, po rozpadu rodiny, kariéry a po poškození zdraví se jí dostalo očištění. Michaela Kozumplíková, bývalá ředitelka odboru licencí Energetického regulačního úřadu, je dnes symbolem toho, jak snadno se může lidský život rozpadnout, když represivní složky státu selžou. A jak obtížné je domoci se nápravy. Víte, ale nejde jen o její příběh. Jde o systém, který umožňuje, aby se ze dne na den ocitl v poutech kdokoliv z nás. A roky pak bojoval o holou spravedlnost. A právě o tom je dnešní rozhovor. Paní Michaela Kozumplíková je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní Kozumplíková, můžete stručně popsat, jak váš příběh začal, co se stalo onoho 22. října 2012, kdy si pro vás policie přišla na vaše pracoviště?
1: Já bych začala trošičku dřív, protože já jsem nastoupila na Energetický regulační úřad v říjnu 2011, což je velmi důležité datum, kdy jsem nastoupila jako poradkyně paní předsedkyně. V té době se řešilo dislokované pracoviště v Ostravě, měla tam být kontrola, kde se měla být vedoucí oddělení. Ale v té době už se o úřad zajímala protikorupční policie kvůli vydaným licencím v prosinci 2010 a tak byl dělaný audit na odboru licencí, kde se zjistily obrovské nedostatky a taky i to, že takto exponovaný odbor nemá svého ředitele. Takže já jsem byla v prosinci 2011 jmenovaná ředitelkou odboru licencí s cílem napravit stav, zavést metodiky, procesy, tak, aby byli spokojení jak žadatelé, tak samozřejmě, aby byli chráněni pracovníci úřadu. V té době vlastně mým nadřízeným byl pan magistr Panák, který mě oznámil, že budu vydávat obnovy licencí u problémových vlastně vydaných licencí na fotovoltaické elektrárny. To jsem ale odmítla s tím, že ty kauzy neznám, že by bylo vhodné, aby vlastně o těch obnovách řízeních rozhodli pracovníci, kteří se s touto kauzou setkali. To bohužel zamítl, řekl, že když jsem si dovolila nastoupit na místo ředitele odboru licencí, to znamená jako prvoinstanční
0: úředník,
1: ano, tak vlastně jsem povinná toto rozhodnutí vydat. O měsíc později asi mi připravil, nebo předpřipravil mi návrh, poslal mi ho mailem s tím, že to mám vydat do 3 dnů. Já jsem rozhodnutí o obnově řízení vydala, ale nevydala jsem ho tak, jak si ho přál, ale v souladu se správním řádem, všemi zákony a v tom hlavně, co bylo ve správním spise, protože toho jsem se musela držet. Potom začal samozřejmě problém, protože on si na mě stěžoval paní předsedkyni. Paní předsedkyni nechala udělat externí audit. Ten zjistil, že jsem sice rozhodla kostrbatě, protože nejsem právník, ale prostě v souladu a všechno bylo v pořádku. No a pak náhle bylo 23. října 2012.
0: A jestli tomu dobře rozumím, tak vy jste do té doby rozhodovala na základě pokynů svého nadřízeného a šéfka úřadu paní Vitásková nezjistila ani v externím auditu žádné nedostatky vaší práce.
1: Já jsem nerozhodovala podle pokynu svého nadřízeného, protože on nebyl mým nadřízeným, co se týkalo první instance. Tam se musela rozhodovat já. Proto jsem teda jako podklad, který mi připravil, nemohla podepsat tak, jak byl připravený, protože byl v rozporu se správním spisem a se zákonem a správním řádem. To jsem udělat nemohla. Ale jako prvoinstanční jsem si prostě stála zatím, pak je druhá instance, ale paní Vitásková do té doby prakticky nevěděla vůbec nic, věděla jenom, že musím rozhodovat a tím to končilo.
0: Jo? A pojďme tedy do toho října 2012.
1: No, seděli jsme na poradě vedení, bylo to v Jihlavě, najednou prostě vstoupila policie do naší místnosti. Přišla k paní Vitáskové, předala jí nějaký dokument, vyzvala jí, aby odešla. A během půl hodinky si přišli pro mě, aby jsem šla s nima do kanceláře. Ptali se, jestli půjdu dobrovolně, samozřejmě, že jsem šla. Vzali mi počítač, prošli veškeré dokumenty, šuplíky, prostě všechno, co bylo se mnou spojené. A pak mě odvedli do vedlejší místnosti, kde mi sdělili obvinění. No, tak mi prostě ukázali papír, že jsem obviněná a že si mě teda odvedou, jestli půjdu dobrovolně, což jsem říkala, že ano. Tak mezi tím jsem viděla, že všichni zaměstnanci jdou na chodbu. Oni mě vedli zpátky do mé kanceláře, aby jsem si vzala základní věci. Tam mi nasadili medvěda a vyváděli mě vlastně ven.
0: A vy jste, promiňte, že to tak říkám, štíhlá drobné postavy. Proč vám nasazovali medvěda? Vy jste se s nimi chtěla nějak dohadovat nebo něco takového?
1: Samozřejmě určitě ne. Já jsem v té době vážila 45 kilo. Navíc prostě vidíte, že je tam spoustu lidí a sice jsem si říkala, ano, teďka je to policie, ale jednou prostě vyjde na světlo to, že jsem nic neprovedla, jo, tak je to nějaký zátah, viděla jsem ty lidi, určitě jsem neměla zájem se jako bránit, nebo tak člověk jako není zvyklý, není žádný kriminální, tak ani neví, co má v tu chvíli dělat, to jste prostě jenom jako zaražená v šoku a jenom děláte jako pokyny, se řídíte pokyny, které vám řeknou, že?
0: Takže vám nasadili medvěda a co následovalo?
1: No, vyvedli mě jako v těch poutech, samozřejmě po schodech a to. Já jsem se snažila na nikoho nedívat. Pardon. A pak mě odvezli do Jihlavské, na stanici Jihlavské policie. Tam otisky, fotky a takové ty věci, jak je znáte z filmu. No a pak mě odvezli, myslím si, že do Hradce Králové na celu předběžného zadržení. Tam jsem strávila noc. Pak mi ráno sdělili, že pojedu na výslech do Hradce, takže jsem čekala, myslím si, že do odpoledních hodin, tam nevíte. Pak přišel můj právník, ukázala jsem mu obvinění, tam byly samozřejmě jenom paragrafy, takže tomu nerozumíte, ten mi sdělil sazbu 5 až 12 let a vy prostě nevíte, co se děje, že jo. Takže jsem se optala, co budeme dělat a on mi říká, paní Schneiderová, v té době jsem byla Schneiderová, já vím, že se prostě bojíte, ale nevypovídejte. Nevypovídejte, protože se to obrátí proti vám. Je to strašně těžké, protože vy se samozřejmě chcete hájit, ale on vám řekne, že by se to otočilo proti vám, takže co teď? Tak jsme se domluvili, že jsem ochotná vypovídat, ale pouze jako jenom verzi a nebudu odpovídat na otázky. Pokud by s tím takhle policie jako byla za dobře, souhlasila by s tím, tak bychom to takhle prostě udělali. Policie s tím souhlasila, já jsem teda vypovídala a pak jsem jenom slyšela. Pak mě teda odvedli vedle a do místnosti, tam byli nějaký dva policajti a ta paní říká, to není možné, když to ještě neskončilo. A on říká, no tak to budeme mít krásný odpoledne a už jsem prostě věděla, že mě odvezou na vazbu, což se taky stalo. Naložili mě do auta, odvezli mě do Brna. Byla tma, byla noc. Tam jsem přijela, byla tam nějaká hodně protivná paní, která mi teda dá oblečení. Když jsem se jí zeptala, jestli se můžu vysprchovat, tak mi řekla, že nejsem blázník a zavřela mě vlastně do cely.
0: A promiňte, oblečení bylo vaše, nebo to bylo nějaké oblečení tam místní, tam, vazební, nebo co?
1: Tam oni mi dali kartáček na zuby, jakový maličký zubní pastu, povlečení, ne oblečení. To tehdy bylo jenom povlečení, aby jsem měla nějaký polštář, nějakou deku a dala mi teda jako všechno čisté, jako to jako v pořádku. No ale ne, je to strašné, no.
0: Takže vás umístili do vazební věznice do Brna a co následovalo?
1: Ráno jsem se probudila, zjistila jsem teda, že krvácím poměrně hodně. A tak jsem se marně snažila dotřískat samozřejmě na to okýnko, tam nikdo nereaguje. Pak tam přišel nějaký pán, sdělila jsem mu, že mám prostě potřebu hygienickou. Jsem mi to nemohl zajistit, se na mě podíval, odešel. Pak asi po nějaké delší době přišla paní, která se omluvila, že vlastně tam ženy nebývají většinou zavřené, takže to nemají připravené, ale že hygienické potřeby sežene. Ty sehnala a sdělila mi zároveň, že za chviličku přijde soudce a bude rozhodovat o mé vazbě. Mezitím mi tam ale dali slečnu nějakou. Museli vytáhnout z nějakého skvotu, protože strašně smrděla, měla kapucu přes hlavu, měla úplně do krve rozbité ruce, moc dobře nemluvila. Když přišla dovnitř, tak se na mě úplně urputně dívala, úplně hezká, hezká. No já jsem říkala, no tak to asi já přežiju, to už je zázrak. Takže já jsem se postavila jako kdyby zády ke stěně, tam jsem prostě celou dobu stála, držela jsem si ty papíry z toho obvinění, jsem si říkala, no něco, aby jsem, jo, a jsem tam prostě stála, byla jsem úplně zoufala, říkala jsem si, co budu dělat, když mě napadne, když tady vlastně se nikoho nedovoláte. A protože jsem tam měla nakoupené nějaké sladkosti, co mi ještě dovolili jako si koupit, kdybych měla hlad, tak ona se na to podívá, jsem říkala, jestli chceš, tak si to vem. Takže ona začala jíst a dala mi pokoj. No a pak naštěstí přišla dozorkyně s tím, že už máme jako kdyby to jednání o té vazbě.
0: S tím soudcem?
1: S tím soudcem.
0: A mohl tam být váš advokát u toho jednání?
1: Ano, ten tam byl. Ten mi akorát sdělil, že zrovna přijel a že uvidíme, co budeme moct jako dělat. Jo. Já myslím, že jsme tam byli tři a už si to moc člověk si to jako neto. A teď jsem tam jenom poslouchala, samozřejmě říkal něco státní zástupce, pak ti spoluobvinění a teď přišla řada na mě. Já jsem jenom říkala, že prostě jsem rozhodla správně, trvala jsem si na svém. Pak nás soudce zase poslal zpátky do nějaké místnosti výslechové nebo předvýslechové. No a pak jsme se vrátili a on rozhodl, že všichni můžeme jít domů. Já jsem byla strašně šťastná, ale slyšela jsem, jak státní zástupce křičí, že to není možné, jak mě můžou pustit domů, když jsem kamarádka Vitáskové. Což bylo naprosto zarážející, ale vy to neřešíte, rychle si pozbíráte věci, jste ráda, že odjíždíte. No, právník mě přivezl domů, tam už čekala právnička z ERÚ. Sdělila mi, že mi zrušili samozřejmě jmenování a že musím zůstat doma na překážkách, protože pracovníci z Jihlavy se mě bojí.
0: Bojí proč?
1: To jsem dodnes nezjistila, jako tvrdili prostě, že jsem kamarádka paní Vitáskové.
0: To je jako hřích podle státního zástupce anebo podle právníků.
1: Já jsem vždycky byla podřízenou kamarádkou.
0: Být kolegyní paní Vitáskové.
1: Takže je to, no, po tom měsíci mě dali na kontrolu jako řádového zaměstnance do Ostravy, aby jsem prostě vůbec nemohla do té hlavy. Tam jsem dělala řádnou kontrolu, no a v roce 2013 potom tam byly problémy na odboru REMIT, kdy vlastně to byla nová agenda, takže díky tomu jsem se znovu jako kdyby dostala na post ředitele odboru. Nicméně za rok na to jsem se stala vlastně státním úředníkem a protože jsem byla už obžalovaná, tak jsem musela zůstat doma. To je taková asi ve zkratce.
0: Vy jste byla obžalovaná a následně jste byla také odsouzená. Jak ve vašem případě probíhal ten proces, ke kolika letům jste byla odsouzená a jak dlouho nebo za jak dlouho potom jste musela nastoupit do vězení?
1: Tak Obvinění jsem dostala toho 23. října 2012. Mm-hmm. Obžalovaná jsem byla v roce 2013, někdy v polovině roku. V červnu 2014 začal prvoinstanční soud. A teď nevím, který měsíc, v roce 2016 jsem byla prvoinstančně odsouzená na 8,5 let do věznice s ostrahou a s pokutou 250 tisíc. Pak samozřejmě přišlo odvolání a v lednu 2018 jsem byla pravomocně druhou instancí odsouzená na 7 let do věznice s ostrahou. To bylo v lednu. A myslím si, že 6. května 2018 jsem nastupovala do věznice.
0: Co se dělo potom?
1: Ve věznici jsem strávila 223 dní. Dlouhých 223 dní. A najednou prostě v prosinci byla strašná zima, byl takový zázrak malý. Už končila pracovní doba, přišli lidi z ostrahy, z věznice a Schneiderová balte se. Tam jste nikdy nevěděla, proč se balíte, ale teď najednou ty holky, ty asi jdeš domů, jako na to. Těžko, ale odvedli mě teda k lékaři, tam mi doktor říká, co se tak tváříte, jdete domů, měla byste být ráda. A říká mi, hlavně nikomu nevolejte, venku je strašná zima, jako jsou tam havárky a všechno, prostě musíte sednout na vlak a jet domů. Máte půl hodiny na to, abyste to tady všechno vyklidila, nahoře věci musíte do půl hodiny opustit věznici. Takže takový nějaký humbuk nahoru, musíte všechno zbalit, všechny ty věci, všechny madrace, všechno musíte odevzdat. No a neměla jsem ani zimní věci, takže mi samozřejmě dali zimní věci, které tam byly z charity nějaké. Do toho mě navlékli a já jsem se vydala na cestu domů.
0: A to se stalo potom, co vás nejvyšší soud očistil, nebo?
1: Ne, nejvyšší soud teprve rozhodl, že má být, nebo on tam napsal přesně, že jsem vlastně byla jediná, která v celé té jako kauze všech těch lidí jsem postupovala podle zákona a žádá soud, aby znovu prověřil všechno. Takže já jsem vlastně přijela domů, ale byla jsem pořád obžalovaná. A to byl prosinec 2018, ale zprostili mě až v červnu 2020. Takže pořád vlastně žijete v tom, že se buď můžete vrátit zpátky na 7 let, anebo se to dokonce může zhoršit, protože ta sazba je až 12. Že jo? Je to zoufalé. Hlavně když mě propouštěli z té věznice, tak jsem se bála toho, protože jsem to zažila, já jsem pracovala na skladu, takže jsem znala ty příběhy, že mě jako kdyby propustí z věznice, ale vezmou mě do vazby. Strašně jsem se bála, že když opustím tu věznici, že tam prostě bude auto, které mě naloží a vezme mě do vazby. To se naštěstí nestalo.
0: Chcete se podělit o nějaké zážitky z těch 223 dnů, které jste strávila naprosto nespravedlivě v té věznici? Je to na vás?
1: Asi ne. Je to... Nic se mi tam nestalo, ale strach tam máte pořád. Já myslím, že takový největší jako zážitek, který jsem tam měla, takový vyloženě traumatizující bylo, když mě převezli do Světlé nad Sázavou, tam vlastně jdete na takový nějaký přibyl, říká se tomu takový, je to 14 deňka, kdy vás vlastně pozorují a na základě vašeho chování vás potom přiřadí do nějakého toho stupně. A byla tam slečna, která byla vysoká, my jsme jí říkali indiánka, měla dlouhé vlasy, jo. A ona trpěla nějakou nemocí a ona chodila a vždycky v noci, když se spala, tak přišla, tebe zabiju, takže to bylo hrozný. A když jsme byli na nástupu, vlastně, kdy nás rozdělí, tak ona stála přede mnou a teď vlastně tam máchala rukama. Ta Takže já jsem byla u zdi, jsem se bála, kdy mě vraští a ten dozorce, který nás měl dozorovat, před ní utekl, protože se jí bál. Takže já jsem strašně plakala, já jsem nebyla schopná ani vlastně té komisi říct, to měla říct, jak se jmenujete, na dlouho jste odsouzená, si víte za co, ale jsem plakala, že jsem se ani nepředstavila. Takže ten strach tam jako opravdu byl, ale přežila jsem.
0: Věděla jste, jak o té vaší kauze referují média? Vnímala jste to v té době, jak se píše o obrovských skandálech na energetickém úřadě, kdo všechno stojí před soudem? Jak to v podstatě, podle mého názoru, bylo velmi jednostranně podáváno?
1: To samozřejmě vnímáte. No, je to strašně těžké už vlastně díky té celé předběžného zadržení, kdy jsem se s právníkem domluvila, že vůbec nebudu nijak vystupovat ani u policie, ani na veřejnosti, prostě se nebudu bránit. Tak vy vlastně vidíte, jak se mluví o vysoce postavené úřednici, která ponechala v platnosti nezákonné licence a způsobila státu škodu více jak 2 miliardy. Většina lidí nemá vůbec tušení, o čem je řeč. Každý si myslel, že jsem na Silvestra 2010 čekala, abych mohla vydat někomu licenci. Přitom to tak nebylo. V té době jsem energetický regulační úřad vnímala jenom díky tomu, že jsem byla v energetice prostě nějak v pozadí. Ale později, když obvinili paní Vitáskovou, tak ta se samozřejmě bránila a v ten moment přišel tlak. A ten tlak přišel opravdu velký, protože pořád se mluvilo o její podřízené, o její kamarádce. A ty lidi, to okolí si to dá dohromady a najednou zjistíte, že máte strašně málo přátel, protože všichni vás odsuzují, všichni si říkají, Bůh ví, nemáte schované peníze a proč jste to udělala. A ten tlak byl velký. Jako, zůstala jsem v tom úplně sama a nebyla jsem schopná se bránit. A ty média navíc vůbec té kauze nerozuměly, takže po celou tu dobu mě vlastně vykreslovali jako toho vývrhela, co prostě chtěl někomu pomoct v roce 2010 na Silvestra. A bylo to hrozný.
0: Co to udělalo s vaším životem? Vím, že máte určité zdravotní následky, je na vás, jestli o nich chcete hovořit. Co to udělalo s vaší rodinou, s vašimi nejbližšími?
1: Já bych začala s těmi nejbližšími, protože samozřejmě ti to s vámi prožívají po celou dobu. Ty útoky jsou i na ně. A já jsem v té době žila dlouhé roky s partnerem, s kterým jsme chtěli mít dítě. On své dítě neměl, já jsem měla z prvního manželství dítě a byli jsme ještě mladí, nebo 33, že je mu pár let víc a v té celé předběžného zadržení, jak jsem začala krvácet, tak jsem krvácela 8 měsíců v kuse a můj zdravotní stav prostě skončil tak, že mi musela být odebrána děloha, tudíž to dítě jsem nemohla mít. Partner při mě stál, ale samozřejmě věděla jsem, že ho to bolí, jako je to muž, že každý chce mít to své dítě. Když mě odsoudili prvoinstančně na 8,5 let, tak jsem dostala otázku od známých, jako jestli opravdu tomu partnerovi chci bránit, aby si našel novou partnerku a měl rodinu, když vlastně já budu sedět 8,5 let, že už mu nemám co nabídnout. Bylo to takové, nebylo to nepřátelské, spíš to bylo takové jako, bylo to zvláštní, no, ale vás to samozřejmě bolí, myslíte na to. Ten čas samozřejmě plynul a čím víc vidíte, co se děje, tak prostě si říkáte, přece nebudu tomu partnerovi bránit.

0: prostě nějaká fixní částka, kterou by někdo získal z dotací, ale tak měl to těžké i v té škole, že matku máš v lochu, to nikomu nepřidá, že?
1: A promiňte, jestli se mohu zeptat, kdo se o něj staral, když jste byla ve vězení?
0: Měl už 18 let, naštěstí. Bydlel jsem v bytě a starala se o něho ta babička. Měl pronátý byt, ale starala se o něho ta babička. To musím říct, že jsem byla velmi ráda, že vždycky při něm stála.
1: A paní Kozumplíková, kdo tedy vlastně při vás stál? Protože vy hovoříte o tom, vztah se vám rozpadl. Bývalí příbuzní taky se k vám nechovali úplně hezky. Tak kdo stál při vás? Paní Vytázková nebo já nevím, nějaká nejbližší přátelé? Nebo to úplně všichni se rozprchli a vy jste zůstala sama?
0: No, úplně sama jsem nezůstala. My jsme se sice s bývalým partnerem rozešli, jak jsem říkala, nicméně on mě celou dobu podporoval i ve věznici. Sám psal i panu prezidentovi, jezdil za ním na schůzky a snažil se k němu dostat. To nebylo tak, že by jako náš vztah nějak špatně skončil. Měla jsem pár přátel, kteří mě drželi nad vodou, kteří se mnou konzultovali. Můj bývalý zaměstnavatel taky mi velmi pomohl, když jsem vlastně zůstala úplně bez finančních prostředků, tak jezdili, dělali mi nákupy. Prostě bylo hodně lidí, kteří mi pomohlo a samozřejmě při mě stáli rodiče.
1: Když se podíváme zpátky, ta kauza bez pochyby měla politický rozměr. Jak vy ho vnímáte? V čem podle vás politický rozměr té kauzy útoku na vás jako na významnou úřednici Vysokého energetického úřadu a na paní Alenu Vytázkovou spočíval?
0: Jako je to samozřejmě má domněnka, myslím si, že logická, ale v roce 2010 se vydávaly licence na fotovoltaické elektrárny jak na běžícím páse. Samozřejmě vysoké dotace zatížily státní rozpočet, ale licence jako taková, když jste jako žadatel splnila všechny podmínky, tak prostě byla nároková, tudíž musela být vydana. S tím jsme neměli nic společného, ale v roce 2011, když nastoupila na energetický regulační úřad paní Vytázková, chystal se další boom, ale tentokrát to byl biometan. Takže by to byl další obrovská zátěž do státního rozpočtu, což se samozřejmě nelíbilo, takže se potřebovali paní Vytázkové zbavit. A když si vezmu, co psala i Bezpečnostní informační služba v té době ve své výroční zprávě, tak vlastně říkala, že lobbystické struktury neoprávněně vlastně získávaly finanční prostředky z obnovitelných zdrojů. A že jsou tyto lobbystické struktury prostě odolné vůči jakékoliv, jako, jak bych to řekla, vůči jakékoliv represi nebo něco takovému. Takže já se vidím jako vedlejší oběť boje prostě paní Vytázkové za to, aby prostě nebyly peníze ze státního rozpočtu zneužity.
1: Víte, to muselo být asi strašné, když člověk neustále slyší, že žijeme v právním státě a vás vedou v medvědu, dají vás do vazby a přitom slyšíte, jak je možné, že ji pustí z vazby, když kamarádi s Vytázkovou, pokud to tedy parafrázuji, tak jak vy jste to líčila. Jak jste se v tu chvíli dívala na Českou republiku, jako na právní stát, nebo jste ztratila úplně iluze? Jak jste to vnímala?
0: No, iluze jsem v té době úplně samozřejmě ztratila, protože jste viděla, že státní zástupce si v klidu povídá s policistou, jsou vysmátí, když jste podala vlastně stížnost na státního zástupce, což je absolutně nepochopitelné pro mě, tak vám odpoví ten státní zástupce, na kterého si stěžujete, že vlastně podjatý není. Vy vlastně nemáte vůbec žádné jako nikde zastání a když jsem viděla ten soud, jak probíhá ten prvo,

0: instanční, tak jste vlastně viděla, že soudce naprosto se vším přijal nalajnovanou prostě čáru od státního zástupce, absolutně nehledal nějakou pravdu, jak bych si to představovala já. A když se do toho ještě pustila média, která nás vykreslovala jak prostě nějaké podvodnice, tak já jsem byla odsouzená už předem. Odsoudil soudce v naprostém klidu, prostě veřejnost si to přeje, státní zástupce si to přeje a v klidu mě odsoudil. Já jsem nečekala, že druhá instance bude jiná, když jsem viděla, jak to prostě jde, protože když jsem cokoliv jsem řekla, tak vlastně se to odkývalo a tím to skončilo. A ve finále, když jste si přečetla rozhodnutí, tak tam bylo napsané 123 stran a o mě prostě jeden odstavec. Obžalovaná se sice bránila, ale jejím informacím jsme neuvěřili. Nebo něco takového. To nemám přesně správně. To znamená, že vy můžete říkat, co chcete. Když jsem viděla, jak se baví se znalci, jako já jsem byla přesvědčena o tom, že znalec je přizvaný k soudu vlastně v oboru, který soudce samozřejmě nezná. A soud by měl respektovat znalecký posudek. Ale já jsem zjistila, a to nejenom v této kauze, že pakliže nejde jako ten znalecký posudek na ruku tomu předurčenému výsledku, tak prostě znalci jsou úplně dehonestováni. Když jdete dneska za znalcem, tak on vám nechce udělat znalecký posudek.
1: Řekněte, teď už vy jste byla očištěna v roce 2020.
0: Ano.
1: Zbavena veškerých obvinění. Věnovala tomu někdo pozornost té mediální sféře?
0: Vůbec ne. To už totiž není zajímavé. To už není čtivé. Takže jestli si dobře pamatuju, jestli byl o mě krátký, možná 2-3 věty, byla zproštěná obžaloby.
1: Než se dostaneme k odškodnění, což bude další kapitola našeho rozhovoru, mě by zajímalo, jak jste na tom teď profesně, ve smyslu, zda jste zaměstnatelná, zda někdo na vás se dívá skrz prsty, byť jste byla očištěna. Nakolik vám tato šílená anabáze znesnadnila, řekněme, profesní uplatnění?
0: Já bych řekla, že doslova moje kariéra je naprosto zničena. Protože vezmu-li v potaz, že jsem byla v roce 2020 osvobozená, tak se samozřejmě snažíte najít nějaké uplatnění. Ono, ještě bych se vrátila k tomu, tím, že jsem byla pravomocně odsouzená, tak mě vlastně místo na energetickém regulačním úřadě zaniklo. Už jsem na něho neměla nárok, takže když jsem se vrátila z věznice, musela jsem jít na úřad práce, jdete tam s papíry z věznice, to je první věc, že to se na vás lidi dívají. Nemáte nárok ani na žádnou podporu, na nic, takže jste vyloženě prostě odkázaná na to, jestli vám dá někdo práci nebo ne. Ale nedá, protože když pošlete životopis, tak v dnešní době je snadno zjistitelné, kdo se hlásí, personalisté mají povinnost se podívat na sociální sítě, na internet, takže buď mi ani neodepsali, ale to se stává běžně, když hledáte práci, anebo si mě pozvali, ti, kteří třeba nezjistili, když se s nima začínáte bavit, tak se vás nejdříve zeptají, co víte o naší společnosti nebo tak, takže vyprávíte a vidíte, že jste prostě na stejné lodi v uvozovkách, že to prostě sedí, že by to mohlo jít. No a pak si vezmou životopis, že podívají se a teď se děje, a ředitelka odboru remit a pak nic. No a proč se odešla z této pozice? Tak a v ten moment prostě zaprvé jsem nikdy nedokázala ovlivnit jako slzy, prostě bylo to moc těžký. A teď jsem měla říct, jako byla jsem pravomocně odsouzená, ale už jsem očištěná, všecko je v pořádku. Neumím to podat asi tak, aby vy... Nicméně vidíte, že ti lidi se zarazí, zeptají se, jakou máte představu o platě a takové ty věci, protože oni ani nevědí, jak se s vámi mají bavit, poděkují vám. No a pak vám přijde samozřejmě informace, že vybrali lepšího kandidáta. Já netvrdím, že lepší kandidáti nejsou, ale je to tak všude. Takže ano, zájem o mě je na referentské místa, protože v uvozovkách za drobné mě chtěl každý. Ale prostě vedoucí pozici mi nikdo nenabídne.
1: Přestože jste byla očištěna.
0: Přestože jsem byla očištěna. Já na posledním místě, kde jsem byla, jsem pracovala na ministerstvu obrany, nastupovala jsem tam s tím, že vlastně bych tam měla jít na vedoucí kontroly, protože tam měl pracovník končit. Ale nejdříve jsem si měla projít vlastně nějakou anabází, takže jsem to všechno procházela. Byla jsem na oddělení, lidi tam o mě nic nevěděli, bylo to všechno v pohodě. A pak přišel zase článek, úřednice žádá vysoké odškodné. Ten přišel naštěstí v sobotu. Já jsem byla v klidu doma, volám mi syn, mami, víš, že o tobě zase psali? Kam ho vůbec nevím, no já ti to hned posílám. No to se vám udělá úplně zle, to... Tak mi říká manžel, počkej, já si to nejdříve přečtu, ty se uklidni, já ti pak řeknu, jestli to máš číst, že no. A pak, když mělo přijít k tomu, že vlastně by se měla uvolnit ta pozice, tak mi prostě jeden nadřízený řekl, Míšo, nezlobte se, ale víte, lidi jsou zlí a my nechceme mít problémy. My jsme hrozně rádi, že tady jste, budeme rádi, když zůstanete, ale vedoucí pozice to nebude.
1: Pojďme tedy k té fázi odškodnění. Vy jste požádala po té, co jste byla očištěna, o odškodnění, rozumím tomu správně. Soudíte se se státem.
0: Se státem.
1: Co žádáte, v jaké fázi to je, jak se k vám ten stát chová, povídejte.
0: Tak vy, když jste očištěna nebo zbavená toho zproštění, jste zproštěna té obžaloby, tak máte nějaký čas, myslím si, že je to půl roku, poměrně dost dlouhá doba na to, abyste zažalovala stát o újmu. Takže vy najednou z ničeho nic prostě zpátky několik let, vlastně protože to žádáte od té doby, co vás obvinili, všechny ty náklady na právníka, jak jste tady musela jezdit, platit, pak musíte donést zdravotní posudky, jaký zdravotní stav jste měla předtím, jaký zdravotní stav máte teďka. No a pak se dostávám k těm znaleckým posudkům, takže oni chtějí váš zdravotní stav, ale znalci to psát nechtějí, protože samozřejmě je to proti státu, to je ad jedna a ad dvě, tak jak jsem říkala, oni jsou opravdu dehonestovaní a když už se najde někdo, tak se nekřesťanské peníze. Opravdu já musím říct, že kdybych nebyla vdaná a můj manžel mě nepodpořil v tady tom odškodnění, tak já si to nemůžu vůbec dovolit. Takže já jsem ten stát tedy zažalovala. Stát nebo soudce rozdělil moji žalobu na dvě. První se týká vlastně odškodnění jako mediální poškození, náhrady pracovních nákladů, náhrady na právníka a takové věci za věznici, že jste byla uvězněná. A ta druhá tu dal do samostatného řízení a to se týká mého zdravotního stavu, toho dlouhodobého, jak vlastně deprese, jo, máte nespavost, strašné bolesti hlavy ve věznici, protože jsem pracovala ve skladě a tam musela jsem dát těžké věci, mám problémy s bederní páteří, s kyčelním kloubem, do toho žaludek, neurózy a tím, jak neustále beru prostě léky na bolest, tak samozřejmě ten žaludek trpí. Takže k tomu musím donést znalecké posudky. V té první fázi soud již rozhodl, samozřejmě stát se odvolal a odvolací soud mi snížil odškodné k mému údivu.
1: Můžete říci, o kolik jste žádala a jak teda ta rozhodnutí vypadala?
0: Já jsem celkově žádala, a teď myslím, že nějakých o 130 milionů korun. Teď to nevím přesně, vím, že v té první fázi tam bylo vlastně, hodně mi udělala i tam zda takové věci, jsem dostala asi 5 milionů korun a zbytek se seškrtalo a teď se soudím o 30 milionů kvůli zdravotním problémům.
1: A těch 5 milionů, když se stát odvolal, tak to ještě běží.
0: To ještě běží, stát se odvolal a chce po mně vrátit 1 milion korun. Musím říct, že já vždycky, když se tím musím zabývat, tak to jsou dny, noci, kdy vám prostě není dobře, bolí vás hlava. Vrací se vám některé příběhy, takže já ty, tady teďka, co jsou ty soudy, tak já se tím vůbec nezabývám, pouze drobnostma, na které se třeba manžel doptá, řeší to s mým právníkem, takže jsem ráda, že se tomu moc nemusím vracet, proto ani nevím přesně, jak to jako je. Omlouvám se.
1: Chápu, rozumím tomu dobře, vy k těm soudům nechodíte. Chodí tam za vás právník, ale určitě vám nějaké informace říká. Zajímá vůbec někoho u toho soudu opravdu ten váš příběh? A nebo se na to jen tak dívají skrz paragrafy a s takovým tím mírným odporem, pozor, pozor, tady chce někdo něco od státu?
0: Já teda jsem tam byla jednou. Musím říct, že pan soudce byl jako vlídný. Dokonce i strana státu, která slyšela na chodbě, jak jsem říkala právníkovi, Ježíš, kdybych nemusela vypovídat, a budu moc ráda, prosím to. Takže když můj právník řekl, že bychom využili práva nevypovídat a soudce se zeptal na strany státu, tak ta jako souhlasila, takže to jsem byla moc vděčná. Není to tak, ale u nás se odškodné bere jako obtěžování, jako že žebráte. A navíc absolutně nereflektuje, si myslím, ty výše, které by měl člověk dostat tady za toto všechno, protože to není o tom, že jsem strávila pouze 223 dní ve vězení. Já jako mám deprese pořád. Já, když jsem sem dneska jela a věděla jsem, že prostě budu tady tento příběh vyprávět, tak na jedné straně jsem ráda, že to dostanu ven, protože lidé by měli vědět, že soud prostě není neomylný. Ale na druhé straně prostě bolestí žaludku, bolestí hlavy, musela jsem si na tento rozhovor zvednout léky, prostě, abych se uklidnila, abych to zvládla. Viděla jste na začátku, prostě jsem to neudržela. Když jsem slyšela, jak o mě mluvíte, tak prostě automaticky přišel pláč.
1: Tomu rozumím, že to je šílený dlouhodobý tlak, který, jak podle toho, co jste říkala, tak začal v roce 2011. A pokud se nemýlím, tak ten tlak trvá doteď, ty soudy nejsou skončené. Myslím, ty odvolací a váš život, zejména, nebo ne zejména, jak zdravotní, tak i ten profesní, je v troskách díky těm zážitkům, které tady líčíte, kdy prostě vám řeknou na ministerstvu, že lidé jsou zlí a tudíž nemůžete dostat práci, ve které máte kvalifikaci a na kterou byste evidentně stačila. Víte, mě by zajímalo, jak reagují ti, že určitě váš příběh znají i lidé, kteří mohou s tím systémem nějak pohnout. Určitě ho třeba znají někteří politici, myslím si, vysocí státní úředníci. Znají ho soudní funkcionáři. A mě by zajímalo, jestli se mezi těmi lidmi našel někdo, kdo kromě toho, že řekl, Ježíš, paní Kozumplíková, to je strašný, to, co vy jste zažila. Takže by řekl, ale s tímto se musí něco dělat a já bych rád proto udělal to a to, aby k podobným případům nedocházelo.
0: Ne, tady ničeho takového jsem se opravdu nedočkala. Nikoho nezajímám. Prostě je to tak, obžalovali jsme vás, ale taky zprostili, takže neobtěžujte, běžte si hledat práci.
1: A jak to vnímáte? My neustále slyšíme, že jsme v právním státě, že žijeme v demokracii, že kolem sebe máme takové ty hodnoty jako humanitu, jako... Jak máte tento stát po tom, čím jste prošla a čím ještě procházíte?
0: Asi by se měli na to zákonodárci trošičku podívat. Za prvé by neměla mít média možnost jednostranně informovat lidi už někde na začátku, protože samozřejmě, když přijde obvinění, tak ten státní zástupce to napíše tak, aby ten soud to přijal, že jo. Takže je to jednostranné a když už ty média o tom prostě píší z jedné strany, tak když přijde ke zproštění, tak by měli prostě pozbírat fakta a potom taky k tomu něco říct, protože právní stát, ti si myslí, že jsme v právním státě, ale kdyby jsme byli v právním státě, tak já přece nemůžu být zavřená. Vemte si, že nejvyšší soud, až nejvyšší soud řekl, ona jediná v celém tom procesu se držela zákonu. Ale řekl to, když já už jsem byla 223 dní ve věznici. To je trošičku pozdě.
1: A čím si vysvětlujete, že to vaše obvinění prošlo celou tou obrovskou mašinérií policie, státního zastupitelství, soudů. A až teprve ten nejvyšší soud řekl, že vždyť ona postupovala podle zákona. Toto předtím nikdo neviděl, anebo to vidět nechtěl?
0: No, podle mého názoru tohle to vidět nechtěli. Vlastně až ten nejvyšší soud, jako kdyby se pozastavil nad tím, že jsem vydávala rozhodnutí jako úředník správního orgánu a musela jsem se držet správního řádu a všech dokumentů ve správním spise. Zatímco soud zajímal, pouze jediné. Podepsala jste to? Ano. A podepsala jste to z vlastní vůle nebo na pokyn? Protože dle mého úsudku se chtěli zbavit Aleny Vitáskové. A já jsem prostě byla jako kdyby ten prostředník. Já, na mě byl ten tlak. Řekněte, že to byla paní Vitásková, která vám to nařídila. A už vás nebudeme obtěžovat. Ale takhle to prostě vypadalo. Takhle já to cítím.
1: Paní Kosumplíková, když se podíváte zpátky, a já si vážím toho, že tady v tomto rozhovoru jdete zpátky všemi těmi nepříjemnými zážitky a otvíráte si je zpátky do své mysli. Myslíte si, že vedlejším produktem vašeho stíhání, uvěznění a všech těch kroků, včetně tedy mediálního humbuku, byla i snaha brát vás jako exemplární příklad na ty ostatní a říkat, no když nebudeš ten úředník poslušný, tak se podívej, co se taky může stát?
0: No, určitě jsem měla být exemplárním případem, jenomže po mně. Stejně rozhodl ještě další ředitel. Byl to pan inženýr Chalupa, kterého taky vláčeli soudy, ale byl to starší pán. Ten to psychicky nezvládl a umřel. Takže ty soudy vůbec nezajímá, co se děje. Co všechno způsobí těm lidem. A to byl pán, který měl doma postiženou paní, o kterou se staral ještě. To je důsledek daleko za hranicí, co si lidi vůbec dokážou představit, protože když v tom nejste, tak to vidíte jenom zvenku. O, tak dobře, tak tady neměl to podepisovat, ale já jsem třeba jednala jenom podle správního spisu, ale pan inženýr Chalupa měl vysokou školu báňskou jako revize, co se týče vlastně toho technického zařízení a právní kancelář, která mu dala posudek k tomu, jak by měl rozhodnout. Samozřejmě se rozhodoval on, ale on měl tyto podklady a přes toho soudili. Jak je to možné? Jak to, že ta soudkyně, proč ho odsoudila ta soudkyně v Ostravě? Brala vůbec potaz, v jakém stavu byl, jaké měl podklady? Ne. Celá ta kauza, mně přijde, že byla prostě připravená na to, musíme odsoudit nějaké solárníky a to se teda posunu kousíček dál, protože vlastně bylo vybráno asi 20 kauz v té době, kdy jsem byla na úřadě, které se trestně řešily. A proč jenom 20, když my jsme dělali audit a všech 120, které jsme prohlédli, měli úplně stejné chyby? Takže to, že jsem byla já exemplární případ, tak bylo i pár dalších společností, které musely být jako takto potrestány. A potom ten stát dal samozřejmě nejdříve dotaci nabídl a potom to těm lidem bral, takže ti podnikatelé musí být hodně poškození, ale to už si musí řešit oni sami.
1: Co teď očekáváte od státu?
0: Tak já bych očekávala, že se stát k tomu postaví, že mé odškodnění bude v souladu prostě s částkami, které by byly morální k tomu, co se mi stalo. 223 dní ve věznici, podlomený zdravotní stav, zničené partnerství, nemůžu mít děti a práci, kterou nikdy nedostanu. Pravděpodobně se nikdy nedostanu výběrovým řízením na nějaký post, který by odpovídal mým kvalitám.
1: Než skončíme, paní Kozumplíková, je něco, na co jsme zapomněli? Co vy byste byla ráda, aby diváci věděli? Co vy byste byla ráda, aby zaznělo? Prosím.
0: Já bych chtěla říct, že by lidi měli vědět, že justice není neomylná. A že by se měli k tomu takhle stavět. Že by neměli věřit prvním slovům, které si přečtou. A taky bych chtěla, aby věděli, že když už se dostanou do takové situace a i když nemůžou v tu chvíli mluvit, ať se nebojí požádat o pomoc kohokoliv. Mně pomohli i cizí lidé a kolikrát víc než ty, od kterých jsem to čekala. Takže nebojte se a držte se, ta pravda prostě přijde, ale musíme změnit systém.
1: Já vám mnohokrát děkuji za rozhovor. Vážím si toho, že jste přišla do, aby bylo jasno. Naschledanou.
0: Děkuji, naschledanou.
1: Dámy a pánové, příběh paní Kozumplíkové není jen osobní tragédií jedné úřednice. Je to zrcadlo, do kterého by se měl podívat každý, kdo věří, že mně se to stát nemůže. Stačí špatné rozhodnutí policie, přehnaná horlivost státního zástupce, soudní průtahy, a z čestného člověka je ze dne na den trestanec. Izolovaný, bez práce, s pochroumanou rodinou, bez budoucnosti. A když se nakonec prokáže, že neudělal vůbec nic? Ticho. Omluva žádná. A boj o odškodnění trvá další roky. To není spravedlnost, to je systémová zvůle. Příběh paní Kozumplíkové ukazuje, že společnost musí žádat odpovědnost po těch, kteří mají moc rozhodovat o našich životech. A média mají povinnost stejně hlasitě informovat o očištění jako o obvinění. Pokud chceme právní stát, musíme chtít pravdu a ne senzaci. Odpovědnost musíme chtít a ne nezávislost bez kontroly. Ochranu nevinných a ne ochranu systému, který, jak jsme slyšeli, selhává. Milí přátelé, pokud vás tento rozhovor zaujal, dejte odběr, sdílejte ho a podpořte nás, aby se podobné příběhy nezametaly pod koberec. Děkuji vám, že jste se dívali. Aby bylo jasno, je prostor, kde se pravda nestrácí.

0: Milí posluchači a čtenáři týdeníku Echo, hezky vás zdravím u 139. epizody podcastu Echo Porada. Dnes v silné sestavě s Terezou Matějčkovou.
1: Dobrý den.
0: Navrátím vší se Jiřím Peňázem.
2: No prosím tě, dobrý
0: a
2: den.
0: A Danielem Kajzrem. Témata jsou jasná. Budeme se bavit o domácí politice a o národní bezpečnosti strategii vlády Donalda Trumpa, o prezidenta Donalda Trumpa a jeho vlády. Ještě předtím, než se do toho pustíme, chci upozornit na nejnovější vydání týdeníku Echo, kterému vyvodí tvář Tomáše Garrigua Masaryka a je spojena s esejí, kterou napsal pro týdeník Echo Milan Sarek.
2: Nám napsal esej.
0: Že má medaily, že má řád TGM v Milanu Hde.
2: To si nejsem jistý, ale přáli bychom mu to, že?
0: Přáli bychom to, zvlášť když napsal tuto esej, protože ty dějiny vzniku první republiky jsou mnohem mytizované a je občas dobré se podívat trochu pod povrch, co slibovali zakladatelé českého státu a co ve skutečnosti byla pravda a na co jsme nakonec v důsledku druhé světové války dojeli. Andrej Babiš byl jmenován premiérem, ale zdá se, že tady bude oběť Filipa Turka. Já to nebudu zdržovat a předám slovo Tereze.
1: No to já nevím, jestli je to jistý, že bude oběť pana Turka, mnozí komentátoři to říkají a já nevím, tak pan Macinka nadále trvá na tom, ten jako teďka ten příběh s tou vyhřezlou plotenkou byl takovej jako přelomový teda, zvláštní a je to pro mě obtížně interpretovatelné. Já nespochybňuji vůbec to, že pan Turek je nemocný a zároveň, kdyby jako se chtěli opravdu setkat s panem prezidentem, tak si myslím, že by se to dalo kreativněji řešit.
2: Jako Švejk.
1: No tak mohl jako na vozíčku přijet. No, tak já jsem
3: měla... Nemohl přijít za ním, jako to paní zpracoval Švejkovi ten průběh.
1: No. A nebo mohla být přes Zoom, se mohli domluvit, když to nebyly jako nějaký schůzky, které byly součástí, jako které jsou součástí protokolu. Takže jako mně se zdá, že se to dalo nějakým způsobem ještě řešit. Já jsem kdysi měla asi 4 roztříštěné obratle a normálně jsem s tím chodila. Čímž nechci jako...
0: Jak jsi spadla z koně, bylo to
1: no, jo, ale to je jedno, ale tak jako jsem taky, jako vím, co jsou bolestivá záda a tak dále, ale jako zdá se mi, že naštěstí jako zraněná záda nejsou infekční, že se člověk může nějakým způsobem ještě s pomocí druhých třeba pohybovat. Ale tím jako, jo, tak jenom říkám, že se mi zdá, že se tady ta situace nějakým ohledu jako využila, aby se tedy do toho vnesla nějaká nová dynamika a já se přiznám, že já ji zatím jako nejsem úplně schopna číst.
0: Danieli?
3: No, scénáře jsou možné dva, tak buď to za ty 2 týdny nebo za dlouho by se měl, nebo do 2 týdnů by vláda měla být jmenována, že jo?
0: Do 2 týdnů, v pondělí?
3: Ne, dokonce v pondělí, ale,
0: 15.
3: Na Vánoce. Ale do 2 týdnů se to má dohodnout s tím Turkem definitivně, jakoby, tak řekl jsem to špatně. Tak se si buď to stane to, že Petr Macinka bude na Filipu Turkovi trvat, přitlačí Andreje Babiše ke zdi a Babišovi pak nezbyde, než zkusit přitlačit ke zdi prezidenta. A pak se teda může stát, že prezident buď to řekne OK, tak zkoušel jsem, co se dalo. Nepodařilo se mi toho neonacistu držet od moci a jako demokracie končí, ale co se dá dělat. A nebo se prezident takzvaně zabejčí, nebo jak se to řekne, zatvrdí. No a pak to teda bude zajímavý, protože pak bude záležet na motoristech, jestli se náhodou za ty teda týden nebo jak dlouho, jestli už se v té vládě jako nerozesedí. Co představuju, takže někam, když prostě mrazivou noční krajinu a přijdeš do hospody a sedneš si ke kamnám, odlužíš si kabát, pak si ti zase nechci si ten kabát nandavat a jít zvartý do toho mrazu. Takže možná na to, řekl bych, že tady na tu lidskou stránku motoristů možná i hra trošku hraje.
0: Jirko, máš nějakou kreativní teorii?
2: Ne, vůbec. Já si myslím, já věřím tomu, že plotinky můžou vyhřeznout. Zvlášť, že člověk takový bohat jako pan Turek. Je pravda, že ano, je pravda, že skutečně, když by člověk asi chtěl jít nahrát, tak, nebo jet nahrát, nebo být dotlačen nahrát, tak tam asi půjde.
1: Tak to bude řešitelné.
2: Jo, tak to nějak se vyřeší. Zároveň si myslím, že tak politika může mít různé stínohry a může se tak hrát, jako jsou to lidé, kteří jsou limitováni nějakými věcmi. A takže dovedu si představit, že jakože ta představa toho ambiciozního projektu, že tedy pan Turek se stane ministrem, tak postupně tak jako my se vytrácela a nakonec se to vyřeší tímhletím pomalým jaksi zahlazením, jo. Což jako nějak nehodnotím, prostě možná k ochotě všech zúčastněných. On je to obětí, tedy dejme to obětí, tak nikdo není obětí, že by byl, nic se nikomu nestalo. Ale je pravda, že ten post toho poslance v Evropském parlamentu asi nebyl úplně jak zahozený a on ho zahodil. To je oběť jeho. Jo.
0: Velká oběť.
2: No, to souhlasím. Ale jako určitě prostě jsou na tom lidi hůř, jo, než jenom přítelovo.
1: Tak se obětovat to s vidinou toho, že budu ministrem, není zas taková
2: oběť.
0: To je právě ono.
2: Zatím nevyšlo. Potom ještě otázka je, já jsem, jak víte, tak já jsem celou dobu já mám vždycky, tak se empatizuju s každým, jo, ale zároveň jsem prostě vůbec nechápal, nebo chápal, ale přišlo mi to, že to je, ta ambice pana Turka je prostě přehnaná, jo, že ať si počká chvíli, tomu myslím doporučoval i Václav Klaus, ať si chvíli počká.
0: A teď už řekl něco jiného Václav Klaus, já jsem teda ve střetu zájmu, jo, já mám něco řeknu, jo, já jsem totiž diskutující moderátor, což je nefér. Já teďka taky něco připojím, jo. Já jsem sledoval ty politické debaty v neděli a už z nich bylo patrné z vystoupení politiků motoristů, že nejsou připraveni za Filipa Turka tvrdě bojovat. První důležitý moment. Filip Turek skutečně přivedl motoristy do poslanecké sněmovny. O tom není bez něj by tam nebyl, o tom není nejmenšího sporu. Způsob, jakým oni za něj v uvozovkách bojují, je velmi jako podezřelý. Je to takový měkký, je to hrozně soft, jako kdyby ho byli připraveni obětovat. Vemte si, že ještě den před jmenováním Andreje Babiše byl na tom seznamu v nominantů na post ministra. Ráno se najednou zjistilo, bez toho, aniž by to někdo dopředu oznámil, že na tom seznamu není údajně kvůli těm plotenkám. To nedává smysl a rozporoval to na televizi Prima i Václav Klaus, který říká, že bylo x takových situací, uvádělo se jméno jednoho ministra, teď jsem zapomněl jeho jméno. Když to je naprosto běžné, je evidentní, že
1: byli nemocní a byli běžní, na seznamu.
0: Byli na seznamu.
1: S covidem nějaký
0: ano,
1: ministr.
0: To bylo ten s covidem. Václav Klaus si dokonce pamatuje ještě i jiný další příklad. A je evidentní, že Andrej Babiš tu vládu chce, má podporu motoristů, kteří to dělají evidentně za jistého typu zrady. Vůči tomu Filipu Turkovi. Oni si museli souhlasit. Petr Macinka, Boris Šťastný, museli s tím souhlasit, že tam nebude napsaný. Jako pokud jsi šéf politické strany, máš tam nějakou silnou osobnost a přistoupíš na to, že nebude jako na tom seznamu nominovaných ministrů, tak je to jistý typ zrady. To nepochybně. Jako jenom dokončím, je to hned k tomu pustím. A jak jsem říkal, jsem v tom konfliktu zájmu, že jo, moderující, diskutující. Tak a mezi tím jsem zapomněl, co jsem vlastně chtěl říct. Jo, že oni chtějí, Andrej Babiš se tu vládu za každou cenu, nechce ztrácet nějaké body anebo manevrovací prostor tím, že tam bude Filip Turek. Dokonce ani nenastala ta situace, kterou jsme všichni očekávali, že bude jmenována vláda kromě Filipa Turka, to bylo ve hře. Jo? A Myslím si, jsem přesvědčený o tom, že motoristé na to dojedou. Na tu zradu vůči Filipu Turkovi. K Filipu Turkovi ještě jednu věc. Já jsem rád, že to řekl na české televizi Saša Vondra, že Filip Turk je trochu takový Jekyll a Hyde, který se nějak chová na těch sociálních sítích, nějak vystupuje s tím chladem v těch kožených křeslech, ale jinak se chová, když si v osobním kontaktu, to i Saša Vondra připouští, že je to normální, slušný, korektní, pokorný člověk. Já sám to můžu potvrdit po jednom salonu, který myslím, nevím, kdo, jestli to nedělal ty, když jsme se zůstali sedět u mě v kanceláři s Miroslavem Kalouskem, s Pavlem Žáčkem a s Filipem Turkem 2 hodiny jsme si tam povídali. Já řeknu, ten kluk o tom hodně tam vyprávil a to ještě nezažil tady to mediální peklo, to vyprávil, jak těžko prožívá to, co se děje na sociálních sítích. Všichni, co ten boj trochu jako pozorujeme, se asi těžko dovedeme vcítit do toho, co, jaký peklo člověk musí prožívat, když je pod takovým obrovským tlakem. My jsme si každý trochu něco málo zažili, jo, a víme, že se to špatně snáší, ale to, co asi dostává Filip Turek, na to není mentálně nepochybně připravený. On není žádný jako bourák, jako není typu, není to typ politika Andreje Babiše, Miloše Zemana, Václava Klause, kteří jako šli a prostě tady tyhle věci po nich takhle stékaly a prostě nic to s nimi nedělalo. A ještě jednu věc, co si myslím, že Filip Turek s tím musel nějak jako souhlasit taky s tím soft způsobem vyjednávání o tom, jestli v té vládě bude nebo nebude.
3: Za předpokladu, že teda Petr Macinka, protože si myslím, že se nedá mluvit o motoristech, ale o Petru Macinkovi, případně Macinka plus Boris Šťastný, že to je jakoby strategický muzik motoristů. Takže za předpokladu, že by ho opravdu takhle jako obětovali nebo pustili k vodě, tak to není dobrá zpráva pro motoristy. Teď nemyslím jako z hlediska nějakých preferencí, to nevíme, jestli jak teď Filip Turek na voliči motoristů funguje nebo ne, jo. Ale myslím si, že z hlediska nějakého vnitřní soudružnosti té partaje, protože jak byl Filip Turek v Evropském parlamentu, opravdu to teda jako pohoršil si, jo, tak tam byla dohoda, pokud vím, že jestli bude kandidovat do českého parlamentu, takže v případě, že by se ty motoristi dostali do vlády, což vlastně v té konstelaci znamenalo, teda do parlamentu, což v té konstelaci znamenalo, že když seš v parlamentu, tak seš i ve vládě, tady jak to bylo nastavené. Takže Filip Turek se stane ministrem, jo, a čili pro Turka, a kdyby se do toho parlamentu nedostali, do českého, tak on by zůstal v Evropském parlamentu. Čili pro něj to byla jakoby win-win situace. Nikdo asi nepočítal s tím, co se proti němu rozjede. Myslím, že s tím nepočítal teda hlavně Filip Turek, který asi jako naivní, jako netušil, co se spustí. Co spustí ten, jako toto monstrum, když bude chtít někoho, jako by si vybrat a zničit ho. No, takže mám dojem, že kdyby Filip Turek dospěl k názoru, že ho ty motoristky takhle vlastně docela lacině hodili přes palubu, takže to že to musí vyvolat nějakou zlou krev uvnitř těch motoristů, čili mezi Turkem a Macinkou.
2: Jestli to nebyla chybná kalkulace, jo? Jako, že potom půjdu automaticky do vlády.
3: Hele, Jirko, jsi v zemi, kde jakoby o nějakých právních důvodech mluví prezident
1: si myslím, že byla vadná informace.
3: Vůbec o morální způsobilosti mluví prezident, který má po svém boku Petra Koláře, který si prostě úplně jako nestydatě bral miliony od ČVUT, nebo odkud to bylo.
2: Já to
3: jako není legrace. Já nevím, jestli prostě tady ta skupina, která je na Pražském hradě, může někoho moralizovat.
2: No tak dobře, ale tak jako nemoralizoval jenom
0: Nemá.
3: Moralizují v zásadě jenom Filip.
0: Oni by o morálce fakt neměli mluvit na tom hradě. No.
2: Tak jako vidíte, že prostě pravděpodobně z jakýchsi důvodů tedy okolí pana Turka z toho pravděpodobně jak si ho, tedy jak vy používáte slovo, obětovali, tak asi nějaký důvody k tomu možná měli, ne samozřejmě jako moralistní, ale ty důvody, že třeba nějakým způsobem pochopili, že to bude jednodušší pro ně, jo? A nebo že to možná ta volba právě, tedy ta, jaksi ten automatismus prostě úplně nebude fungovat. A kromě toho, Filip Turek přece má teď výhodu tu, že on se v příštích tedy letech neznemožní.
3: Už.
2: Rozumíte?
3: Už to nejde.
2: Jo? On se neznemožní tím, jako že třeba bude špatný ministr. On má teď v podstatě v volný ruce k tomu, aby
3: jako já myslím, že to pro jeho další kariéru nebude nevýhodná pozice.
2: Pokud něm něco skutečně je, jo. A spousta lidí, jako pro mě prostě, já jsem ho o jeho existenci vím ten rok nebo tak, a bylo to pro mě prostě figura vygenerovaná zvláštním světem sociálních sítí. Jo, jako tyto kreatury, jaksi ve smyslu ne pejorativním, ale prostě stvoření sociálníma sítěma, což teda není zrovna pravá platforma pro projevení nějakých extra kompetencí v politice vážné. On ta nyní bude mít možnost, jo, z toho rychlopečeného produktu ukázat, jestli prostě fakt v něm něco je, a když v něm něco je, tak prostě tak co, tak je mu 40 teprve.
3: Ale Jirko, já jsem se, že on to chtěl právě ukázat na tom ministerstvu zahraničí.
2: No tak si počká
3: chvíli. Což Jirko víš, už jsme se tady o tom i bavili několikrát. Ne, že bys to měl vidět zrovna, proč jsme se tady o tom bavili, ale je to zjevný. Že ministerstvo zahraničí jednak je málo důležitý úřad od chvíle, kdy vstoupila v platnost Lisabonská smlouva o Evropské unii. A jednak tam fakt ta laťka byla položená tak nízko, že jí skoro nejde pod
4: laťku. Já bych chtěl rozporovat jednu věc, tu rychlokvašku. Je třeba si uvědomit, že Filip Turek prošel úspěšně dvěma volbama. To už není rychlokvaška.
2: Jako on svůj elektorát má a bude ho mít dál. Jako
4: on už to obhájí.
2: Já si myslím, že jako motoristi aspoň jako v nějakém, jako to není strana ad hoc, jo, to je přece strana, která nějakým způsobem, už tím, že se mnou motoristi, zastupuje určitou složku obyvatelstva, jo, dejme tomu, já s ní nemám nic společného, ale prostě vím, že existuje, jo, a že ta se jen tak nestratí a ta přece by neměla být založena na Turkovi. To není něco jako, když vznikaly takové strany jako Věci veřejný, vůbec, že nechápal prostě, kdo to vlastně je, jo. Jako, tady dokonce myslím, že je přesněji definovaná než třeba Piráti. Motoristi jsou lidi, kteří jsou, kteří nesnáší jisté progresivní projevy naší civilizace. Jo? Progresivní, jo? Chtějí zrušit Green Deal, zdá se, že prostě všechno to jde nějak doháje, ale zároveň nejsou kulturně úplně jaksi kulturně, myslím civilizačně jaksi protizápadní, ale jsou prostě, myslí si, že tedy z Bruselu přichází zlo, dejme tomu. Jo?
4: Ano, Tereza chtěla k tomu něco říct?
1: Já jenom, že vlastně ten Turek je tam nějakým způsobem nenahraditelný, myslím i kvůli těm mladým voličům, a tam si myslím, že Macinga nebo pan Boris Šťastný tyhle mladé voliče úplně oslovovat nebude, zatímco pan Turek teda, zdá se mi, je oslovoval opravdu hodně masivně. Já jsem to jednou viděla na vlastní oči po nějaký diskuze u Václava Moravce, toho večerního pořadu, kde fakt se jako ty chlapci k němu hlásili až tak jako strašně extaticky, to mě překvapilo. Zároveň jako já vlastně si myslím, jak jsi říkal, že mu ta zrada může prospět. Já vlastně si myslím, že tam mediální tlak, který teď na něj byl tak silný a tak nějakým ohledu zničující, že už se z toho jen tak jako nedostane. Kdykoliv on někde vystoupí, tak zase začne vlastně celá ta písnička se přehrávat. A myslím si, že teda pro mě, jo, a možná, že to opravdu na jiný lidi působí jinak samozřejmě, ale pro mě tady ta jakoby tady tu zatáčku, jak oni vybrali těma plotínkama. Já se přiznám, že na mě to jako úplně dobře nepůsobí, že na mě to fakt připadá tak jako trošku slabošsky.
0: Z čí strany, Terezo?
1: No, právě z těch ze strany těch teda motoristů.
0: Turka,
1: jo.
0: Nebo motoristů?
1: Turka, jako.
0: Turka,
1: jo, protože, jak jsem říkala, jo, a to je něco, co by, myslím, ty lidé neradi s Turkem spojovali. A jak jsem říkala, prostě, když chcete něco vyřešit, tak to vyřešíte a dopravíte tam toho člověka. Prostě s vyřezlejma plotínkama, ne všichni, ale většina lidí může chodit, může si sednout každý na vozejček, což pro motoristu by mohlo být i zajímavá, jako zajímavý doplněk. A nebo ten Zoom, jo, ale prostě takhle se na to vykašlat a vlastně telefonovat nebo natáčet se v nemocnici, já nevím, to už je jako pro mě takový trošku jako...
0: Souhlasím, ale nikdy nevíš všechno, že jo.
1: Nevím, jo, samozřejmě vím to, co ano, je v médiích.
0: Ano,
1: jo,
0: takže můžeš mít nějakou představu o tom, že by to někdo zvládl, ale to je tady prostě nějaký prostor pro nějakou nejistotu,
1: ano,
0: jak to vlastně
1: ale
0: je,
1: voliči
0: jo?
1: To taky berou z těch médií, stejně tak jako já.
0: Já ještě takovou legraci. Mě včera volal jeden známý, který říká, mám pro tebe solo kapra. Z dobře informovaných kruhů vím, že takový lůžko, jako má ten Turek, ten se v pražských nemocnicích nevyskytuje, jo, toto lůžko. Jdi potom, já se říkám, jsem zbláznil.
4: Ty jsi pěkný odpověď,
0: jo. Ale prostě,
1: jako...
0: no, že to prostě, že simulace. Nemocnici, že simuluje. Že no prostě takový lůžka prý nejsou.
1: Já jsem slyšela, že je u pana Dunkla.
0: Jo, a já jsem říkal, to je nesmysl tohle, ale to, tohle prostě
4: ano,
0: žije.
4: Rozumím tomu, samou... že lidé o tom, že tomu jasně, nevěří, to podporuje tu teorii Terezy.
1: Ne, to není, že bych mu nevěřila, ale to je, že i k nemoci se lze postavit různým způsobem.
0: Ano, říká se tomu hodit se maroč, že jo.
4: Tak, výborně. Já bych se vrátil ještě k tomu moralizování v politice. Já jsem zastáncem toho názoru, že neexistoval žádný důvod pro to, aby Petr Pavel nejmenoval Turka. Nelze argumentovat morálkou, moralizováním, protože ta je pro každého jiná, je to strašně gumový argument. Víme, jak ta společnost je rozdělená, že máme voliče opozice, budoucí vládnoucí koalice. Pro některé to může být přijatelné, nemůže být přijatelné, proto se máme držet zákona. A z mého pohledu, nebo přikláním se k názoru těch, kteří tvrdí, že neexistoval žádný důvod pro nejmenování, nebo žádný důvod pro nejmenování, ano, a protože nedošlo k žádnému porušení zákona ze strany Filipa Turka. Prostě to se má jako respektovat. Když Václav Klaus měl výhrady vůči Davidu Rátovi, tak to bylo v jistém smyslu legitimní, protože byl zároveň předsedou nebo prezidentem lékařské komory. Ano, tam konflikt zájmu byl. Tady nebylo žádné trestní stíhání. Vemte si, jak snadno vlastně se namixovaly ty různé okamžiky té zvednuté pravice Filipa Turka. Pokud vím, tak myslím, že se jedná o tři fotografie, které se neustále nějak opakují. Jsou z toho období do 30 let jeho. Víme třeba, že prezident Pavel do 29 let věrně sloužil a byl připraven bojovat v ozbrojených složkách totalitního režimu.
3: Tak jako dopustil se potenciálně velezrady, že jo? Protože zase vyjadřoval lojalitu okupační mocnosti.
4: Kdyby někdo chtěl, tak se skutečně v tomhle může jako rýpat a může prostě zkoumat, v jakých obdobích jako ty věci probíhaly, a nemyslím si teda, že by jako zrovna v tomto ohledu Pražský hrad, že by obstál teda.
3: Hele, já jsem proto, aby se...
4: Takže já jsem jednoznačně proti tomu argumentovat pro jmenování ministrem morálkou nebo nějakými moralizujícími argumenty.
3: Já jsem proto, aby se to prezidentovi nepřipomínalo, ta jeho minulost, protože prostě jednou se tím prezidentem stála, úřad je důležitější než kariéra nějakého prostě vojáka. Nicméně oni sami se o to koledují, aby se jim to připomínalo, když si hrajou tady na té Mirky Rušíne, což jako jimi fakt nejsou. Já si myslím, že tam... tam to nemusí být konflikt zájmu, to může být taky konflikt dvou kariér nebo dvou ambicí. Neboť A nevím, jestli to teda ze strany prezidenta republiky si to takhle uvědomuje, jo, ale co vím, tak Filip Turek právě to ministerstvo zahraničí pojímal jako odrazový prkno, nebo jako trenažer právě pro kandidaturu na prezidenta. On si myslel, že se stane ministrem, že to je poměrně asi nenáročný úřad, který těle dodá státnickou auru. A pak, kdyby se mu to trošku povedlo, tak bych v těch příštích volbách proti Petru Pavlovi kandidoval v těch prezidentských. A pakliže nevím, jestli Petr Pavel si to takhle uvědomuje, že Turek byl vlastně jeho potenciální rival prezidentské.
4: Myslím, že ne.
3: Třeba ne, ale třeba si tomu uvědomuje někdo z jeho okolí. Myslím, že Petr Pavel má okolí, které si to často uvědomuje věci víc než ten prezident. Jo. A že pak by to bylo vlastně, pak by to byl jako trošku souboj konkurentů dvou.
2: A kam až se teda dosáhnout ten pan Turek? Jako
3: teď už asi nikam. Teď jako zjistil.
2: Stava, že proč by měl být prezident?
3: Teď možná Jarko zjistil, že přišel Petr mediální provoz. Když se mu z nějakého odboru nelíbíš, jako, tak je absolutně, tak ti nemá šanci.
2: Ale potom u toho moralizování. A představ si, že vyhraje nějaká recesistická strana a přitáhne tam někoho jako Pepka Vyskoče. Jo? A jako skutečně prostě někoho, kdo jako recesistická strana, jo? Je tam, jako kde je ta hranice, kde jako určíš, jako že tady, že
4: kdo jí má určovat, je to zákon?
2: No já vím, že tak prostě existuje.
1: Ty volby a myslím si, že prostě v těch volbách by asi recesistická strana nevyhrála.
2: Ale třeba jo, proč by nevyhrála? Ale může být recesistická strana.
4: To je čirá teorie.
2: No jasně,
4: na tady té rovině spekulovat.
2: Tak, ale tady Tereza před asi měsícem správně vytáhla ty důvody.
1: Analfabetismus.
2: To nějaký
1: právní. A
2: ne, ještě počkej, co se týče Turka.
1: No.
2: Jo?
1: Ano.
2: Ty nebyly úplně, aspoň v některých věcech úplně pominutelný.
1: No byly tři, no. Nějaký právní teda důvody, no. Nebo nějaký jako stíhání, to může být jeden důvod, potom bezpečnostní riziko,
2: no.
1: To znamená, že by jaksi bezpečnostní služby na něj něco věděli, což bychom nemuseli vědět my, a potom analfabetismus. To znamená jako absolutní nepříčetnost.
2: Tak jsem se dokonce lekl analfab, jako že neumí číst.
1: No jasně, no, ano, ale tak to už opravdu poukazuje k tomu, ale to musí být nějaká absolutní nepříčetnost.
2: Jo.
1: Nebo absolutní nepříčetnost není analfabetismus. Ale prostě
2: může být někdo, kdo prostě třeba neumí číst, jo? To je pravda.
1: Ano.
2: Negramotnost.
1: Negramotnost,
2: jo?
1: Jo. Nebo opravdu nesvéprávnost, no. Což...
3: Ale vy to tady podáváte, tak jako kdyby
2: by se ho to potkalo, jo. Co si myslím, že, ale vy to nebudete souhlasit, ale jistá problematičnost prestižnosti, jak si, protože se opravdu v evropských zemích o tom, když si můžete o nich myslet, co chcete, bude psát, že to je člověk, který má prostě jakýsi ale problematický. No ne, já vím, že to samozřejmě bude je nějaká marginálie, ale třeba pro ten diplomatický sbor.
4: Ale je ne. Jirko, počkej, ale no. To je taky zodpovědnost toho, kdo o tu funkci usiluje. Jo, to ne,
1: a Babiše v tomto případě. No. A jako myslím si, že zároveň jako já prostě, že si my tady můžeme myslet cokoliv, ale jako opravdu, když se posílejí teda ty morální důvody nad ty politický a rozhoduje pak prezident, no. Tak jsme skutečně už v jiném systému, než ano. V kterém jsme začali. No, a to je přece tak. Jako důležitější, než to je jako Turek.
2: Ale víte, co si ještě myslím, že to, že Babiš jako je vlastně vítěz ty věci. Babiš si nepsal moje teorie Turka, protože prostě by tam musel vysvětlit, prosím, co to tam máte za ministra.
4: Babišovi to je jedno.
2: No hele, nemyslím si. Ta koincidence toho vyřešení Babišova, vyřešení té věci.
3: Babiš chce být premiérem, aby už mohl být na evropském summitu 18.
2: Prima, to je
3: pro ní důležitější.
2: Teď to takhle dopadlo. No, teď prostě jako s tím na to navazuje tedy v podstatě stažení se Filipa Turka.
4: No, já jsem slyšel hodnocení v úterý v různých televizních debatách, kdo získal nějaké body. Někteří komentátoři tvrdili, že Hrad vyhrál 2-0. A já si myslím, že tady tohle bodování nemá smysl. Vítězem je jednoznačně Andrej Babiš, který se stal premiérem.
0: je nutné přiznat i body Hradu, protože dosáhl toho, aby Andrej Babiš zveřejnil řešení svého potenciálního konfliktu zájmů. Podařila se mu ta rošáda s motoristama, která nakonec vyústila k tomu, že je vyhozen ze hry.
3: A to ještě nevíme. Trh.
0: Ano, nevíme, ale je vysoce pravděpodobné, že to tak dopadne. A k té věci, jestli se Filip Turek zpamatuje, vůbec nic mu nebude bránit v tom, aby usiloval, aby kandidoval na prezidenta. Nebude sice kandidovat z funkce ministra zahraničí ani z funkce ministra životního prostředí, ale bude kandidovat, a to se mu bude hodit možná ještě víc, jako člověk, který byl zrazen. Aha. To teda jo, i těmi motoristy. Pokud na to má, tak může usilovat o to, jako člověk, kterému bylo zabráněno vykonávat svoji politickou práci a funkci z nějakých intrikátních důvodů, protože ho někdo zradil. A pokud bude mít dostatek odvahy, tak by v tom klidně mohl v té kampani na prezidenta, o které uvažoval, může pokračovat a mohli bychom se dočkat překvapení.
3: Tak Daniel, je sedne na stole. Tak jako nesmírně mladý ještě, no, jo, to je taková, no, ale tak to je taková choroba naší moderní politiky, že lidi se ve 40 nebo v 50 dostanou úplně na vrchol a pak po zbytek života nevědí, co s tím zbytkem života. Jo. Takže když jsou to Tony Blairové, tak vymetají různý středoazijský diktátory a vydělávají peníze a co vydělal takovýhle jako Čech, který v 50 letech je na vrcholu, tak jako pak bude chodit po restauracích a otravovat se svojí fotkou nějaký ten prvorepublikový film. A no. Jak chodí ten pán a furt říká, podívejte se na mě, já jsem tady jako jednou byl na tom summitu. No nevím, ale to je jedna věc, ale já bych teda hlavně takhle nedělal tyhle ty, co bude za 4 roky, vůbec jako nevíme, nemá to cenu, s kým tady zahnojovat ten podcast ani, jo.

0: 8.
1: No.
2: A to bych chtěl být i hokejista Jirko
0: Šutu.
2: S Jirkou Holíkem, že jo?
0: Jasně.
2: Co?
0: Ne, ale já si
2: bych měl ještě připomenout, tady když jsme v takové rozverné náladě, že ten toto vydání, tam je sice Masaryk, ale je tam Danielův rozhovor s Pavlem Tykačem.
0: No. Ty další.
2: Ondřej no. Leinert udělal rozhovor s Martinem Kubou. To bude tak, o tom jsme se tady bavili minulý týden, ale ty ambice taky jeho budou nesmírně zajímavé a, opět, a pak je tam, to jsem donutil Jakuba v Peřinu, aby udělal
0: bomba.
2: Salon o knihách, o prodeji knih a o budoucnosti knižního trhu. Takže to stojí za to a my se tímto dostáváme ke konci naší první části podcastu Echo Porada, který můžete poslouchat na rádiu Prostor nebo na kanálu YouTube a nejlépe na našich stránkách echo24 nebo echoprime.cz. No a tu druhou část, kde budeme probírat bezpečnostní strategii, novou bezpečnostní strategii Spojených států a kterou přečetla tu strategii Tereza úplně celou.
1: Úplně celou, 29 stránek.
2: 29 stránek, nepočítalo, že je tam 8krát slovo Bůh.
1: Ne, to nevím, jestli 8krát, ale je tam...
2: Ale řekla jsi mi to, tak já jo, musím něčeho držet. Teda.
1: No, dobře.
2: Řekla jsi mi to, tak já si to držím, já ti věřím, Terezo, totiž, jo. A... Takže o tom se budeme bavit, protože Donald Trump označil české evropské politiky za neschopné a zodpovědné za náš blížící se civilizační zánik, s čímž my trochu souhlasíme. Takže jdeme do té druhé části.
1: Nyní jako zase se nacionalismus tady vyzdvihává, no, ale já si myslím, že oni...
3: Ten J.D. Vance nejde.
0: V tom se shoduješ
3: s Václavem
2: Klausem.
3: S Klausem a asi s tím Vencem.
0: Dokonce i se mnou se s tím se v tom shoduje, že vidíš. Jenom je problém, že už to přestalo, víš.
3: Ten úlek evropských elit, že to teď bude dělat Trump, je zatím jenom sebeprojekce.

absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás

Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardě. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí.

0: Tak vás všechny vítám u dnešního vysílání 23. prosince. Nějak se nám to nachyluje. Mám takový pocit, že budu nucen zítra jít koupit nějaké dárky, nebo co? Mám takový pocit. Míšo, já tě vítám ve vysílání. Ahoj.
1: Ahoj, Petře, zdravím všechny naše posluchače. Peťo, ty je nemáš.
0: Jak bych to jenom
1: něco jako mám. Zabalil.
0: Ne, ne, jo. Mám. Jako, to jsem jenom tak jako teďko hodil do placu. Od jisté doby, kdy jsem opravdu potom jel na benzínku kupovat dárky, tak si trošku na to dávám pozor. No, a musím říct, že většinou vyměknu a třeba už týden dopředu mám dárky nakoupený. Jo. Jenže víš to, já mám jeden problém. Já když něco někomu kupuju, tak já už vidím tu jeho radost. Jo? A já si ji chci užít co nejdřív. A já to těm lidem pak hned dám. No.
1: Jo, tomu jako asi rozumím.
0: U mě se žádný dárek neohřeje.
1: Jo, jo.
0: Jak se říká. No. Jak to máš? Jak to máš ty s dárkama? Povídej.
1: Hele, jako asi ty vánoční, tak ty asi jako mám tak, že ty asi dokážu udržet, vydržet, zadržet. Protože ty se musí jako zapalit, jo. Ten Ježíšek je musí zapalit. Ale takový ty běžný dárky, třeba co dávám lidem k narozkám, k svátkům, nebo jen tak, prostě, že chci, aby měli tu radost, aby jako v tomhletom šíleném světě, v tom kolotoči, jako je třeba těm lidem milým okolo mě, tak jako chci vidět ten úsměv na tváři, tak je pravda, no, že někdy to taky nevydržím, no, někdy jako to dám dřív, než jako prostě, no, jako je třeba ten dotyčný den, nebo tak. Ale jako je pravda, že já velmi ráda dávám dárky. Mám z toho radost, mám z toho potěšení. Tak jako prostě mě to, možná to vyzní až blbě, jo, ale hřeje u srdce, že fakt jako vidíš, že ten člověk je rád, že prostě ten dárek dostal a má z toho potěšení. No.
0: Hele, já trpím absolutní fobií, co se týká nakupování dárku na Vánoce.
1: Jo, to...
0: Ale to tak, protože... jako, hele,
1: jo, věřím ti to, jo. Jo.
0: Takže já si vsugeruju a jakoby vytvořím si v sobě takový vnitřní svět, že kupuju dárky tomu člověku jako pro radost, ne protože jsou Vánoce, tam se mi uleví, ale zase potom přijde ta fáze, kdy už ten dárek, která jsem vymyslel, koupil, představil jsem si tu radost. Kdybych byl ve Skotsku, tak dárek vrátím a že jo, protože už všechno proběhlo. Ale protože nejsem Skot, tak pochopitelně ten dárek nevrátím a jdu si v reálu opravdu užít předání toho dárku, že jo. Ale zase jsem nedočkavý, takže já prostě, když už jsem si vytvořil jakoby tu představu, tak já dlouho nevydržím mezi tou představou a tím reálem. Je to jako s našima konspiračníma teoriema tady. Je to úplně to samé prostě. Zkracuje se ta doba mezi tou konspirační teorií a tou realizací. Takže je to náročný prostě. A nejde mi o to, že tomu člověku dám ten dárek a jako musím jít koupit jiný. Ale já musím vymyslet, co mu koupím. Protože nejsem ten typ bezduchého cestovatele po těch obchodech a supermarketech. To jsou takový ty, jako choděj, rozhlížej se, koukaj, pozorujou, jo, ukládají do paměti. Jo, a potom třeba teprve jdou nakupovat. Já nemám tolik času, takže já nezevluju, já to řeším.
1: Nezevluju.
0: No, nezevluju, no.
1: Ne, já taky nezevluju. Já musím vlítnout do obchodu za 10 minut nakoupit, protože to musí být dopředu rozmyšlený a hotovo. 20.
0: Tak to už dávno dopředu nerozmyšlím. Já tam
1: No
0: prostě
1: já
0: tak,
1: jo, no.
0: já jdu ten dárek, že? Já si to zadám, aby mě ten dárek jako sám oslovil. Já to mám vymýšlet, když na to máme vyšší úrovni, že jo?
1: Jasný, jasný, jasný.
0: Takže já to zadám prostě, aby se mi ten připomněl ten dárek, který ten dotyčnej chce. No a potom jdu někam, vůbec nevím proč, jdu třeba někde do toho nákupáku, nebo někde prostě se pohybuju. A najednou břink, hele, dárek. Jo, a už to mám vyřešený. Takže nenesu jo? ani de facto odpovědnost za vhodnost toho dárku.
1: Necháš tomu, aby to ten vesmír zařídil.
0: Jasně, odpovědnost
1: jo,
0: nechávám na vesmíru, rozumíš? Akorát jediná věc, a to ti řeknu, to je docela nespravedlivý, zaplatit to musím já, ne vesmír.
1: To je ale fakt jako nespravedlivý, viď?
0: No.
1: Úplně tě chápu.
0: Takže já potřebuju strávit co nejméně času realizací nákupu toho dárku. A proto mám jako delší přípravu. Ono, jak jdou leta, tak to je se vším. Musíš se díl připravovat a pak na to vletíš a realizace je ve velmi krátkém čase.
1: Tak jestli jsem takhle teďka se dostala, pomáhala jsem Ježíškovi balit dárky, tak to byla taková rychlost, že jsem si
0: říkala, proč musíš pomáhat balit ty dárky?
1: To nestihnu, prosím.
0: Tak nech se přibít na kříž a pak zabaluj dárky, že jo?
1: No, to je úplně...
0: Když nemáš volné ruce.
1: No... Upřímně, jako já úplně ty Vánoce, jako samozřejmě děti, dárky, stromeček, prostě je. Prostě
0: To je,
1: jak prostě vidí ten stromeček, ty očička.
0: Jo, takhle,
1: prostě,
0: jakože to je.
1: Je.
0: Jo, že to je.
1: To je bezva, ale jinak upřímně... Kdybych mohla tuto etapu roku přeskočit, tak asi
0: žužobájo, že to je, žužobájo, že to je.
1: Asi no bych tak, ji nejradši přeskočila.
0: Tak já ty pohádky, že jo, tak... Já jsem přijel domů dneska ve 4:45, jo? Protože
1: no.
0: Jsem si říkal, že 23. už nebudu skoro pracovat.
1: Takže jsi pracoval jako já do 7.
0: No a Iša už uvařený brambory, že jo, na salát, uvařená zelenina prostě. A...
1: Já už měla ze včerejška.
0: No tak jsme včera měli jiný starosti. No a tak říkám, no to musíme, aby se to proleželo tak do zítra, tak to musíme dělat mezi vysíláním. Zrovna
1: takže
0: asi 3-4 telefonáty, jo.
1: Jo.
0: Takže jsem krájel okurky a brambory a tohle a tamto. No a pak toho bylo tolik, že jsme jako neměli... Tak i ta fantazie o tom, kde to budeme míchat a že to je dostatečně velké, tak nestačila, takže jsme museli přikrutit. Musel jsem udělat nějakou náhradní variantu.
1: Jako ta, já v laboru?
0: To teda zafungovala. No... Když jsem byl ještě dítě, bylo nás 5 dětí, tak jsme zadělávali salát v malé vaničce.
1: Jo, v takový ty dětský, veď?
0: No,
1: jo, já měla vaničce. Růžovou, no. Ale já to dneska hodila do laboru, protože když jsem to viděla, jak je to v té míse úplně vrchem, tak říkám, no nic, no, tak jsem to oklopila.
0: Tady... Krásné přání napsala Janka ze studia Ráj. Zo studia Ráj.
1: Ty vysílají před náma, ano.
0: Ano. Krásné přání. Peter, keďže se nám blíží, ať je najkrajší dní v roku, chcem ti popriať, aby tvoje tohtoročné Vianoce byly plné ticha, které léčí, a světla, které inspiruje. Nech si v kruhu blízkých oddychneš a načerpáš novou energii do všetkého, co robíš. Do nového roku 2026 ti želáme najme pevné zdraví, ale stále jasnou mysl a vela vděčných posluchačů, kteří dokážou ocenit tvou práci, všetko dobré. Janka, děkuji moc. My vám pochopitelně tady ze studia Midgard také přejeme hodně inspirace, hlavně zdravíčko, dobrou náladu a skvělé vstoupení do roku 2026. No a věřím, že se tady budeme střídat v tom vysílání ještě dlouho, protože jsou studia, která přichází a zase rázem odchází, tak ať vaše studio není to, které se s námi třeba bude chtít rozloučit, a naopak, ať jste to studio, které budete dál přinášet svoje informace ve vašem módu, tak jak to děláte. Protože tady Svobodný vysílač není o jedné pravdě. Svobodný vysílač je samoobsluha s mnohokerými názory na mnoho věcí. A každý z posluchačů si zajde do toho svého oddělení pro ty svoje pořady, které mu dávají smysl, které ho inspirují a motivují a se kterými souzní. Takže Svobodný vysílač tím pádem má šanci obsloužit mnoho posluchačů a každý, kdo přiloží ruku k dílu, tak je v našem kolektivu blahořečen a vítán. Tím tedy, Míšo, myslím aj těba, hej?
1: Děkuju.
0: Tak přiložila jsi ruku k dílu. No takže máte salát, my už teď máme taky salát.
1: Takže saláty máme, je to dobrý.
0: Včera proběhla vlastně taková duální diskuze na téma salám, nesalám.
1: Aha, tak to u nás je jasný, my máme salám vždycky,
0: no,
1: vy ne?
0: Já taky vždycky, ale i šatře nedává, že jo? Do čehož mi volala ještě moje dcera, že mají doma diskuzi, jestli salám jo, nebo salám ne, tak jsem se docela tím pobavil.
1: Jak to dopadlo? Je no, salám, není salám?
0: Ona ten salám nechce, že jo? Partner a jeho dva synové salám chtějí a já říkám, to máš jednoduchý, no tak prostě na svém talíři ten salám vybereš a dáš ho těm chlapům, že?
1: Protože, no, to by šlo u nás blbě.
0: Protože normálně ne, koupíš salám nakrájený na kolečka a frkneš ho do salátu. Přeci to nebudeš nějak pito. No a každý si zakusuje, jí prostě ten salát a k tomu zakusuje ty kolečka toho salámu prostě. Brambory taky jako přeci neděláš najemno, taky tam půlky krájíš, ne? Prostě ať si každý víme co. Mrkev celou, no musí to odsejpat prostě.
1: Ty brďo, tak to...
0: A hrášek i s luskama. A dáváš kukuřici?
1: To jsem dneska slyšel. Nedávám ani hrášek, ani kukuřici.
0: Já dávám celý ty, jako, ono to víc přibývá, víš, potom rychlejce. Jako.
1: Jo, celý
0: máš
1: ty klasy?
0: Máš plnou mísu, jako, ty klasy, no, prostě. Ono to odkvasíč, jako, vyhodíš ty prostředky potom.
1: Dneska jsem slyšela, že hrášek do salátu je vcelku dobrá věc, ale má to jednu velkou nevýhodu. Velice rychle začne ten salát jako odcházet, protože hrášek je velmi náchylný na kvašení a tak, takže...
0: No to je spolu s cibulí, pozor.
1: No, tak já tam cibuli taky nedávám.
0: Já jsem nedal, víme, či já jsem zapomněl dát do salátu cibuli. A když už jsem ho, jakože ho dám, dal jsem ho do mísy, teď ty klasy tam musím naspat, ty kolečka salámu nakladu navrch. No takže cibule, to, tak co naděláš? No? Tak si mi tam nedal tentokrát.
1: Tak u nás obecně jako je cibule zakázané téma, viď? Tak jako, protože Martin je na ní alergický, takže...
0: Jo.
1: U nás je ta cibule obecně ve všem
0: záleží,
1: zakázaná.
0: Záleží, jestli ten salát děláš pro sebe nebo pro ostatní, že jo? Když ho děláš no. pro sebe, tak tam dáš cibuli a je to tvůj, že?
1: Málo se dělám tady pro sebe.
0: A ty prosím tě strouháš, slyšel jsem dobře, že strouháš salám?
1: Strouhám salám, strouhám okurky, brambory dělám na takovém tom... Iša to bude znát, je takový to kolečko se čtvercovaným rastrováním. Tak z toho udělám takové kostičky,
0: prosím
1: protlačím.
0: Iša to nezná. Iša měla takový páky, přinesla to toho,
1: jo,
0: na co
1: tak,
0: dáš,
1: tak,
0: zmáčkneš,
1: ano, to, jsou...
0: to a volkosto.
1: Ano, ano, ano.
0: Ale já mám kolečko,
1: a já mám ty...
0: takové to vyplatené.
1: Tak.
0: To
1: tak.
0: Je, v podstatě to je první tenisová raketa na planetě.
1: Mm-hmm,
0: pak teprve mm-hmm. tomu dali ty držátka, jinak normálně takhle. No a přesto, viď, tam nasuneš centiák, tam nasuneš bramboru, zatočíš centiák, máš krásné kostičky. 7,5 mm na 7,5 mm na 10.
1: No,
0: záleží,
1: no,
0: jak hluboko
1: zasuneš,
0: podle toho máš jakoby tu kostičku.
1: No, a pak vařím cereál, mrkev, petržel, to tam vidličkou nažďuchám. Když
0: kam?
1: Se to jako dostat do salátu, tak to uvařím vidličkou, to rozmačkám.
0: No,
1: nažďuchám
0: to.
1: No,
0: to no. Nakrájím na tom, na tom kolečku, ne? To krájím.
1: Když to uvařím, tak
0: no
1: pak
0: jasně,
1: už to dělám vedličkou.
0: Normálně to krájím. Jak dlouho,
1: no,
0: to vaříš,
1: to je...
0: když to pak rozmačkáš vedličkou?
1: Ale
0: nevaříš
1: ne,
0: to moc dlouho.
1: 4 hodiny. 4
0: to vaříš
1: hodiny.
0: Moc dlouho. Psali na mírném ohni, no tak já dám sejtko, na toto hodím, víte, a na mírném ohni to dělám.
1: No, tak.
0: No, to je spíš opečený než uvařený, ale to nevadí.
1: Tak to máš taky lepší chuť, že?
0: To grilovaný, doma se ti dávají negrilovanou zavedení.
1: Člověče, já snad zítra sednu do auta a pojedu se na ten váš salát podívat.
0: Podívat se můžeš. Otázka je, jestli ti dáme ochutnat.
1: No, to mě je jasný.
0: Náhodou teda musím říct, že co se salátu týče, tak zatím si nikdo nestěžoval.
1: To u nás taky ne, tak. Ale víš co, co lidí tolik chutí salátu? Nikdy jsem nejedla vlastně jakoby stejnej, nikde. Jo, prostě po každý je ten salát úplně jiný. A přitom je to ze stejných ingrediencí, víš?
0: No, to
1: je zvláštní.
0: To víš, tak někdo dá víc majolky, nebo jenom majolku, někdo přidává tatarku, já přidávám bílý jogurt.
1: Mhm.
0: Hrášek, ten přebírám, že jo, pochopitelně. Ty kulaty nechávám do polívky, tam je to vidět, šišatý dávám do salátu.
1: My máme bez hrášku.
0: Bez hrášku, no, tak...
1: Mm-hmm.
0: Tak a někdy je dobrý ho nakrájet, ten hrášek.
1: Jo, aby jo? Byl plně placatý.
0: Aby nevypadával třeba z chlebíčku, aby nespadal dolů, když to použiješ na chlebíčky, ten salát. Na půlku, oni tam ty půlky líp držej.
1: Všem no,
0: si, že půlky si... držej líp jak celý.
1: No to určitě, jinak to lítá.
0: No, právě.
1: Lítá dolů, čím se napít.
0: No, takže jsme si povařili trošku.
1: No. Ještě ty řízky.
0: Se ti začaly zbíhat sliny na ten můj salát,
1: no.
0: Viď?
1: Zaskočil z toho.
0: Tak.
1: Jo.
0: Já tam takovou ochranu, víš, jako aby mi to nikdo nesně, tak jak si máme bez dovolení ochutná, tak mu to zaskočí. Tak. No, vidíš to.
1: No, mám to.
0: Ještě by si se udusila mým salátem na dálku. A co řízky?
1: No, říkám řízky
0: jo,
1: a
0: počkej,
1: ten
0: tomu, promiň, tomu salátu. Představ si, dneska v rádiu jsem poslouchal, že jaký zvěrstvo se taky dělá v České republice. Jo? Že do salátu, do bramborového salátu dávají kečup.
1: Ježiši Kriste, to musí být strašný. To bych asi nechtěla.
0: Já taky ne. A dáváš hořčici?
1: Hořčici dávám. To
0: no,
1: jo.
0: Já bych šel celý kelímek, on pak vypadne na konci.
1: Plastové.
0: Jasně. To, jak, se ti jak se ti nerozloží.
1: Mm-hmm.
0: Takže
1: no počkej, a máte kapra nebo řízky?
0: Nerozumím, jako z kapra se dělá co teda jako?
1: No ne, kapra na řízky a ještě k tomu masový řízky.
0: Ne,
1: my máme.
0: My jsme si koupili filé.
1: Mm-hmm.
0: Já přeci nebudu nebohýho kapříka zabíjet jenom kvůli nějaký tradici.
1: Já jsem ho dostal.
0: No.
1: Už zabitýho.
0: Chudáčka. Ale poslouchej, já jsem slyšel recept na kapra ve speciální medové omáčce s perníkem.
1: O, to by mohlo být dobré.
0: To se 3 dny se to peklo. Jako
1: míra. Ježiš.
0: 3 dny.
1: 3 dny v kuse?
0: Jo. To už pak byla jenom... To byl perník
1: kostra.
0: S kaprem. Jako.
1: To byla kostra.
0: No nějaký vyloženě vyhlášený recept.
1: Tak to neznám.
0: No.
1: Kapra s perníkem, to nevím.
0: Tak třeba v poslanecké sněmovně, zejména Piráti, ty jeli všechno s perníkem.
1: Jo.
0: Nejen kapra.
1: Já si myslím, že ty jeli všechno, nejenom s perníkem, ale i s bílým práškem a tak. Jako.
0: Ty jeli ve velkým.
1: Hele, notabene jsem dneska slyšela nebo zahlídla toho nám odvezla policie prý, taky se tam něco dělo toho zápasníka Vémolu.
0: Prosím tě.
1: No jo, prý nám ho odvezla policie někam.
0: Kam?
1: No, na výslech.
0: Někomu dal přes hubu asi, ne?
1: Tak jako zlí jazykové psali na tom mainstreamu, že prý tam v tom mohly být jako prý drogy, no.
0: Nevěřím. Je.
1: Jsem to viděla.
0: To nebyly drogy, to byla humanitární
1: pomoc
0: pro Ukrajinu. No ale no. Teďko vážně, mám tady od Boženky Blanky, tady mám výročí nějaký. Přejeme všechno nejlepší k dni dálkového letectva VKS Ruska. Dnes, 23. prosince, slavíme důležitý svátek, který má své kořeny ve vzdušné eskadře Ilja Muromec, založené v roce 1914. Během válečných let naši letci prokázali odvahu a statečnost, uskutečnili stovky bojových letů a zhodili miliony bomb. Dálkové letectvo je hrdostí naší země, symbolem dovednosti a cti. Ve výzbroji jsou modernizované bombardéry Tu-22M3, Tu-160 a Tu-95MS, které pokračují ve slavných tradicích svých předchůdců. Nazývají je vypínače. Dálkaři jsou součástí jaderné triády vzdušné složky strategických jaderných sil Ruska. Blahopřejeme všem zúčastněným ke svátku, ať budou všechny lety plánované, tak to je jedno výročí, dnešku jinak slaví Vlasta, Vlasta slaví.
1: Ano,
0: ale
1: ano,
0: my nevíme,
1: ano,
0: jestli Vlasta Korec, anebo Vlasta Chramostová.
1: No, tak a není náhodou Vlasta Korec Vlastimil?
0: To jsem přesně čekal, že to zase rozdloubeš prostě. No, to jsou ty intelektuálky. Prostě to je záhada a ty ji hned musíš vyřešit.
1: To já jsem nevyřešila, tak někdo taky může být ten Vlasta a nebude Vlastimil.
0: To bude Vlastík, Vlastimil je Vlastík, ale Vlasta Korec je Vlasta Korec, prostě to je konec.
1: Tak se jmenuje Vlasta, no, tak víš co, tak je to jako univerzální, tak je to ten Vlasta i ta Vlasta.
0: Vidíš, a teď jsme přesně na té hraně té genderové logiky, jo, kdo je vlastně kdo, protože když je někdo lokomotiva, tak jasně, tak je to lokomotiva, když je někdo parník, no tak je to partník nebo perník, to je jedno. Ale ve chvíli, kdy jsi Vlasta, to jsme v řiti, protože nevíš vlastně, kdo seš.
1: Ještě, že nejsem Vlasta.
0: Taky nejsi tohle, to máš štěstí. se,
1: No vidíš
0: to
1: to.
0: se urodilo,
1: No,
0: co? To se
1: to je
0: urodilo.
1: teda jako.
0: No
1: Jo,
0: jo.
1: vidíš. No to víš, no. To je s genderem, to je složitý.
0: Ale
1: To je jako
0: poslouchej, když jsme tak mezi tady s náma, jo? Mezi holkama v podstatě. Protože chápeš. To je krycí manévr. Jo?
1: Jasný.
0: Přísné utajení.
1: Přísné utajení. Máme
0: přísná,
1: přísný
0: přísná utajení. Konspirace.
1: Co zase bude
0: utajení.
1: Pravdou zítra.
0: Tak co, teď jsem ti chtěl něco říct a ty jsi mě normálně to úplně zarazila. Teď jsem, mám zaražený. To jsem
1: teď
0: to chtěl
1: jsem
0: ti
1: chtěla.
0: Říct. Jo, počkej. Chtěl jsem se tě zeptat, jaký jsi měla týden. No.
1: No.
0: A včil mudruj.
1: A včil mudruj. Celý den dneska, jak jsem přejížděla různě po Praze, jsem přemýšlela nad tím,
0: co mi
1: jak
0: odpovíš
1: to,
0: na tuto otázku.
1: Co ti na tuto otázku. Aby to nebylo takový fádní, jakože teda pořád byly DPHčka, pořád byly mzdy a pořád byl blázinec.
0: Prostě
1: nuda, pořád...
0: nuda, šečet, no.
1: Ne, ne, ne, prosím tě, v sobotu tady u nás v domově
0: byla merenda, pořád, já jsem to viděl.
1: Byla merenda, byl slunovek, pořádala to Evička s Vaškem z Nezákladnám, takže jsme se tady, ale v celku sešli hole jako v hojném počtu z různých stran, z různých koutů, z různých sdružení. Bylo to milé, příjemné, tak se to docela povedlo. Teda ze začátku to vypadalo velmi dramaticky, protože náš kotel, no náš kotel, který tam měl zajišťovat teda jako tu teplotu, aspoň lehce nad bodem mrazu, tak se rozhodl, že nebude zajišťovat vůbec nic. Takže jsme tam ráno v 9 naklusali a kotel na nás vyplás jazyk a prohlásil, že má chybu. Tak Martin les na střechu, snažil se prokouknout komínem, jestli není
0: či... cihlu z toho komína.
1: No, bylo to dramatický, nicméně Vaška potom napadlo, že ho celý vytrhne ze zdi, čímž ho zresetuje. Ohrozil mu zlým pohledem. Hele, prosím tě, kotel naskočil, jo.
0: Ono, někdy dobrý slovo nestačí.
1: No, tady to vyloženě šlo na hrubo. No, takže byla merenda, bylo to fajn, bylo to milý. Hezky jsme si to tak jako užili, tak to bylo fajn, no. Takže...
0: Já jenom jsem ti chtěl říct s tím slunovratem, jo. To je opatrně, no. Opatrně. Aby se nám ze slunovratem nevrátila i vláda, jako jo, předchozí.
1: Prosím tě, ono se to jmenovalo slunovrat, ale asi jako, že to bylo toho 21. Ne, to bylo 20. Oni to měli 20. Ale nemělo to relativně s tím vůbec nic společného. Spíš to byla taková vánoční besídka. Dokonce jsem dostala dárek. Dostala jsem od Vaška z Nezákladnám jsem dostala dárek. Modrý hrníček na kávu se želvičkou. Takový malinký, krásný, akorát pro mě.
0: Jsi tu želvu uvařila?
1: Ne, ta tam je namalovaná.
0: Takhle, asi jako, že byla v tom hrnku připravená.
1: Ne, byla namalovaná. Takže jsem dostala takový krásný hrníček, takže tak.
0: Jo, jo, hrneček, jakou to udělá, viď, radost.
1: A že to bylo takový milý, protože oni tam udělali stromeček, jsem jim to nechala v režii, protože jsem fakt na to neměla prostor. Oni tam udělali stromeček a pod stromeček naskládali různé dárky. A kdo si chtěl vzít dárek, tak si tam prostě nějaký dárek vzal.
0: Aha.
1: Ty dárky neměly jméno. Nicméně Vašek mě hledal ten, který se mu vzdál, že by měl být pro mě, tak to za to děkuju, že opravdu ten hrneček jako se mi moc líbil.
0: Vašek hledal pro tebe dárek, aby se nepřetrh, než ti vyrve kotel, jo, a pak se přetrhne, aby ti našel dárek. No a co ještě mi řekneš o Vaškovi zajímavýho?
1: A ty ho znáš, prosím tě. Jo, pak jsme měli spolu v neděli další příběh, protože tam nechávali auto s
0: Takže,
1: Evičkou.
0: promiň, jako já to zhrnu, jo, já to zhrnu.
1: No,
0: Takže
1: ano.
0: Martina si vyhnala na střechu, za komín. Pak jste se s Vaškem rvali o kotel, až jste ho vytrhli ze zdi, načež Vašek, aby to zachránil, tak přehrabal všechny dárky, údajně, že hledá ten pro tebe, a to jenom proto, aby nakonec ti dal ten dárek, který sám přines. A ještě schválně zapomněl auto, aby druhý den jste mohli mít pokračování vašeho slejzání se. Pochopil jsem to správně.
1: Jo, to slyze. To auto tam nezapomněl, to auto tam bylo schválně, protože pod vlivem se nemůže řídit, víš? Tak. Tak
0: Jo.
1: to je vysvětlivka.
0: Takže vy
1: A
0: jste
1: pak...
0: pili ještě navíc.
1: Jo? Jo? My jsme pili. My jsme měli víno. Teda někdo asi možná i tvrdý, ale to já ne, já jsem měla víno.
0: Když to
1: Bílé.
0: nebyl Vašek, tak to bylo dobrý.
1: Ale druhý den chtěl, se snažil tou dodávkou vyjet od
0: Ze
1: nás.
0: dvora.
1: No a teď si představ, že nějaký umělec nechal další dodávku, skoro stejně velkou, zaparkovanou tak, že půlka toho auta byla přes tu žlutou čáru toho našeho vjezdu. Takže jsme se teda snažili dopátrat, kdo to je. No někdo od nás z baráku to nebyl, takže to byl někdo z okolí. No hele, na centimetry vyjel, ale bylo to tak, že kdyby parkovalo auto proti, tak nevyjel. No, takže prostě lidi jsou bezohlední, zastaví klidně přes půl žlutý čáry, jim to jedno, že tam je vjezd, jako co, proč, na co takového něco potřebuješ, no.
0: No, lidi jsou bezohlední, klidně, klidně vykoupí všechny dárky, takže já, když jsem šel kupovat dárky, tak už skoro žádný nebyly.
1: No, můžu ti říct, že já jsem dneska, tím, že jsem byla ráno v Butovicích, což je pro znalce Prahy, jako ty ví, kde to je, pro neznalce je to tady od nás hodinu skoro, že si 50 minut si musím dát, když je Praha zasekaná.
0: To je Stodůlky
1: Nic,
0: Butovice, ne?
1: ano. Nicméně dneska to bylo v celku dobrý, takže jsem tam za 35 minut byla. Ale pak jsem byla tak odvážná, že jsem potřebovala ještě právě nějaký ten dárek. A
0: Tak si jel
1: věděla
0: do
1: jsem, že
0: nákupáku.
1: no hele, jako jsem se fakt jako přemluvila s tím, že si tam dám to rychlý kafe, který mi ráno chybělo, protože jsem si ho nemohla dát. To bych se totiž, víte co, a já jsem nutně potřebovala jako se nepočůrat. Takže jsem říkala, nic, kafe nesmíš, tak prostě si ho dáš v nákupáku. Takže lidí tam bylo strašně. Aut tam bylo ještě víc. Kafe tam nebylo
0: Ne, nemohlo tam,
1: žádný.
0: počkej, to přeháníš, nemohlo tam být víc aut než lidí. To by znamenalo,
1: No
0: že
1: mě...
0: některá auta jela nakupovat sama.
1: Ale mně to přišlo jako, že prostě to bylo hrozný. Jako. No a kafe... Kafe asi jedině v McDonaldu, nebo no, jakože by tam jako něco tak jako bylo, že bych si jako dala to kafíčko, na který jsem se tak jako od rána těšila. No nic, no, takže bylo na benzínce. Protože to fakt. Vlítla jsem do toho obchodu, co jsem potřebovala a
0: A to
1: honem,
0: se
1: honem
0: fakt nedá.
1: pryč.
0: A co
1: To se fakt
0: počálky?
1: nedá. Jo, ty nevrátili.
0: Já jsem teda čekal, že nás seznámíš s těmi lidmi, co žijou před tím Národním muzeem. A ty nic.
1: Počkej, s jakými lidmi, co žijou před Národním
0: To je ti,
1: muzeem.
0: mám článek, přečtu.
1: No
0: Jsem
1: tak to
0: se tady
1: teda jsem s tím.
0: přehodil, to nevadí, prostě to je v klidu, jako.
1: Pozor, před Národním muzeem se kope. Tam je to rozkopaný. Tam se
0: Tak.
1: moc chodit nemůže.
0: Hele, aktuálně.cz, jo. sleduješ, jo, to naběhne.
1: No, já jsem natažená, no.
0: Aktuálně.cz stojí před muzeem, aby na něj vrátili vlajku Ukrajiny. Nic proti Česku zdůrazňují. Napsal Bartoníček před 2 dny, jo, to je 2 dny starý. Skupina lidí, kteří dlouhodobě podporují Ukrajinu, stojí už přes 50 dní s ukrajinskou vlajkou před budovou Národního muzea v Praze a snaží se tak dosáhnout návratu vlajky na budovu muzea. Stojí tady v jakémkoliv počasí a pravidelně se chtějí střídat minimálně do konce roku. Aktuálně.cz s nimi o víkendu mluvilo a mimo jiné se zeptalo, co říkají na kritiky, kteří jejich postoj odsuzují. To je samý intelektuál vedle toho druhého. Den co den je možné potkat před budovou Národního muzea v Praze aktivní jedince, kteří tady stojí s ukrajinskou vlajkou, aby tak symbolicky nahradili velkou vlajku, která byla zdaleka vidět na budově muzea. Byla tady od napadení Ukrajiny Ruskem v únoru 2022 až do loňského srpna. Já myslím, že ji sundali letos, ne? V srpnu.
1: Letos, no.
0: Kdy ji vedení muzea nahradilo poutačem na otevření expozice s fosíliemi předků člověka. Po skončení výstavy ji už ovšem na průčelí nevrátilo. S naší akcí jsme začali na konci října, kdy už bylo zjevné, že vedení muzea vlajku na budovu nevrátí. Sešli jsme se tady a lidé se nás po skončení akce ptali, co bude dál. Přišla mi škoda nic dalšího neudělat, takže jsme začali s akcí Štafeta pro vlajku. Řekl aktuálně.cz o tomto víkendu k začátkům protestu hlavní organizátor Petr Lázeňský. Podle něho od té doby stojí před budovou 2 až 3 lidé s ukrajinskou a českou vlajkou a budou tady stát ještě minimálně do konce roku. Lidé, kteří sem chodí, si uvědomují důležitost podpory Ukrajiny, která bojuje i za nás a brání nás před ruskou agresí. Po novém roce se rozhodneme, co a jak dál. Dobrovolníci se ale stále hlásí, mají zájem tady stát. Vytrváme tady. Chtěl bych vyzvat všechny lidi, kteří by se chtěli připojit a podpořit Ukrajinu, tak ať nám přijdou pomoc, uvedl Lázňovský. Tentokrát stála u muzea skupinka přibližně 30 lidí, kteří před budovu chodí, protože se chystali udělat si vánoční fotku. Beru svou podporu Ukrajiny jako symbol solidarity s Ukrajinou, která je Rusákem srovnávána se zemí, řekla aktuálně.cz například paní Helena, která měla v ruce i českou vlajku. Protože jsme Češi a jako takový bychom se měli chovat jako stát, který už byl napadený předchůdcem Ruska Sovětským svazem. Máme s tím trpkou zkušenost, vysvětlovala. Také paní Lenka považuje svou přítomnost před muzeem za symbolickou podporu. Je to alespoň něco málo, co pro ní můžu udělat. Nemůžu na frontu, můžu tady stát nebo posílat peníze. Když jsme tady stáli nedávno, chodili za námi zahraniční turisté, fandili nám, cítili to také jako obrovskou podporu Ukrajiny a ptali se, co by mohli udělat oni sami, upozornila Lenka. Na dotaz, jak vnímá tu část české společnosti, která protestuje proti přítomnosti ukrajinských vlajek, například na státních budovách, odpověděla, že jí těchto lidí líto. Asi podlehli dezinformacím. Nemůžu dělat nic jiného, než je přesvědčovat, ale je mi jich především skutečně líto, zopakovala. Paní Zuzana přišla v tričku, kterým jasně dávala najevo odpor k chování Ruska a přitom povídala o tom, jak se snažila mluvit i z kritiky Ukrajiny. Mnoho měsíců jsem se snažila s těmito lidmi mluvit a vést s nimi konstruktivní diskuzi, o kterou oni ale většinou nestojí. jsou zaslepeni nenávistí, míní. Jedna z organizátorek akce Petra Šimáková avizovala, že možná budou chodit před muzeum až do doby, než se vlajka na budovu vrátí. Jestli k tomu dojde, je ale velmi nejisté. Ředitel Národního muzea Michal Lukeš se dlouhé týdny k vlajce nijak nevyjadřuje a nová vláda dává spíše najevo odpor k Ukrajině. Přinejmenším v případě vlajek. Jednu nechal sundat předseda sněmovny a SPD Tomio Okamura, z budovy sněmovny druhou, z budovy rezortu vnitra, ministr Lubomír Metnar. Za ANO. No a je to.
1: A to máš čerte kabát.
0: No, víš to?
1: No, hele, jako když jsou tak chytrý a tak jako mají tolik času na zbyt a tak, jako ať jdou pomáhat třeba do nemocnic nebo uklízet ulice, nebo tak si tu vlajku můžou dát na záda a můžou zametat, můžou utírat pozadí starším osobám v nějakých LDNkách zadarmo, jen tak, tam nemusí stát, jako bože.
0: Ale chápeš, že oni by tě chtěli přesvědčit a ty seš ale úplně dezinformovaná.
1: A jak by mě asi chtěli přesvědčit, že se na Ukrajině teda jako bojuje i za nás? To bych teda fakt chtěla slyšet.
0: Ty to nevíš?
1: Ne, já to nevím.
0: Promiňte, mi tě ale líto.
1: Jako tu paní, veď.
0: Ne,
1: jako
0: takhle nějak, ta paní, ne, takhle nějak probíhá ta diskuze, rozumíš?
1: Jo. No, hele, víš co, a stejný, jo, podpora Ukrajiny, neručíme, my jako republika neručíme za ten úvěr a za splácení a tohle.
0: My jsme to úplně jako hotoví, když, co jsme si to dovolili.
1: No, tak dobře, tak fajn, tak ať každou svoji výplatu, kterou dostanou a všechny svoje úspory a majetek, ať to prodají, ať to tam vrhnou, ať to odvezou Zelenskýmu přímo do ruky. Ježíš, o co jde?
0: To ukradne. Kdy mají?
1: Ale prosím tě.
0: Ne.
1: Ne, to.
0: Já jsem se asi splet, nebo co?
1: Jsi se asi splet.
0: Fakt zmatenej teďko.
1: Ať ty penízky vezmou, ať je tam pošlou, a ať si třeba jako žijou ze vzduchu. Nebo ať tam jdou klidně bojovat, jako jdou, bože.
0: Ale Míšo, proč by to dělali? Tam už se za nás bojuje. Proč by tam chodili? By tam překáželi.
1: Jo, a kdo tam bojuje?
0: Oni si stoupnou k muzeu s tou vlajkou a už udělali maximum, chápeš?
1: No, to je celý.
0: Zatímco my jsme neudělali ani to maximum, jako oni. Teda nic. Ne, jako.
1: Jo. Já nevím. Tyhle
0: mě je tě ale líto.
1: Ne.
0: No jasně, když to nechápeš, to tak... Jestli to nechápeš, tak mě ti je líto prostě. Jsi mrtvého molka.
1: Jo. To je pravda.
0: Teďko ne, prostě zase jsou úplně hotoví z toho Babiša, jo?
1: No a ten jim ale teda dává. No, počkej, ten jim
0: představ
1: dává
0: si,
1: zabrat.
0: Představ si, novinky.cz. Článek Pavel Cechl.
1: Ty máš dneska teda zprávu.
0: 23. Spoledňa.
1: No to víš, já jsem nebyla na příjmu, takže mám absenci. No,
0: Agrofertu se vzdám navždy, tvrdil Babiš. Zápis o svěřeneckém fondu říká něco úplně jiného. Když šéf hnutí ANO Andrej Babiš oznamoval, že se vzdá holdingu Agrofert, aby vyhověl zákonu o střetu zájmu a mohl se stát premiérem, tvrdil, že to bude navždy a nevratně. Jak ale vyplývá z formulace o vložení Agrofertu do svěřeneckého fondu RSVP Trust, zpráva má trvat jen po dobu Babišova výkonu funkce člena vlády, což je v rozporu s jeho tvrzením, že už nikdy nebude mít se svou firmou nic společného. Píšou tady. Účelem svěřeneckého fondu je správa a zachování majetku představovaného vyčleněným majetkem a jeho mezigenerační předání příslušným potomkům zadavatele tak, aby bylo zajištěno dlouhodobé naplňování jejich materiálních potřeb a zajištění nezávislé správy po dobu, kdy bude zadavatel vykonávat funkci člena vlády České republiky. Stojí v popisu fondu v evidenci Městského soudu v Praze, na který upozornil server Seznam zprávy. Proto jsem se rozhodl udělat krok, o kterém jsem si nikdy nemyslel. Teda, teď citujou, tady Andreje citujou. A je ta věta, jo. Účelem svěřeneckého fondu je správa a zachování majetku představovaného vyčleněným majetkem a jeho mezigenerační předání příslušným potomkům zadavatele tak, aby bylo zajištěno dlouhodobé naplňování jejich materiálních potřeb a zajištění nezávislé správy po dobu, kdy bude zadavatel vykonávat funkci člena vlády České republiky. No, já si myslím, že to tam je hlavně proto, aby to opravdu naplňovalo literu toho zákona, ne?
1: No jasný. Ne, oni, hele, Čapí hnízdo, to už spadlo. No, to už jako prostě, to už nikoho nebaví. No tak teď vymysleli svěřenecký fond a budou se v tom šťoburat a budou to prostě řešit. A jestli je ve střetu a není ve střetu a jestli je ve středu a není ve středu.
0: Tak. My jsme tady řešili takovou věc. Je tady pěkné video od pana Kubáska, to nám poslal Jiří. A oni tam rozebírají vlastně vůbec situaci okolo médií, jo. A ono se ti ukazuje, že ona ta média nejsou jako média. Dneska se média dostala do situace, že zneužívají postavení médií k plnohodnotným marketingovým operacím a oni vlastně pouze a jedině manipulují tou veřejností a jsou plně v dikci a plně jsou v platebním jaksi toku těch velkých korporací, které je vlastně ovládají. Takže dám příklad, jo. Deník N, víš, kdo byl předsedou představenstva tam, nebo předsedou, pardon, byl v redakční radě, tak byl redakční rada Deníku N.
1: Nevím.
0: No, agent Pávek.
1: Jo.
0: Zároveň teďko zase dělá někde ve vedení Globseku, který obchoduje se zbraněma, jo. A teď mě řekni, to se nevědělo, když kandidoval na prezidenta, to se nevědělo, že je členem redakční rady média, které ho podporuje, jako? Není to náhodou v rozporu s volebním zákonem?
1: Prosím tě, takový věc se jako budeš vytahovat na světlo boží, jako.
0: Není, já se jenom ptám, tak nahlas, jako diskutujeme, že jo.
2: Tak já ti na světlo, jako, já ti nahlas odpovídám, že jako co se našeho pana prezidenta týče, tak prostě jako nic není v rozporu, to je úplně v pořádku. Ten může.
0: Zrovna tak Vašáriová a Šimečka, ty jsou zase na Slovensku.
2: No, to jsou zase to na nejsou, Slovensku, ano.
0: To nejsou ano. Média, to jsou soukromé marketingové agentury, které se skovávají za to, že jsou média. A to by se, no. na to by mělo být jaksi vyřešeno, protože aby se nějaká marketingová agentura skovávala za to, že jsou novinama nějakýma nebo nějakým informačním zpravodajským
2: serverem. A jdou do těch lidí a prostě jim to vysvětlujou, jak masírujou, jak je to prostě všechno jinak, že jo.
0: No,
2: jsou natřený na modrožluto.
0: Ten Andrej zase podved, prosím tě.
2: No, to víš.
0: Jak jsou z toho smutný teďko. Ale
2: co s tím budou dělat, když jsou smutný?
0: Jak na tebe působí? No, já nevím, ale každý se s tím musí vypořádat po svém. Tak, zprávy aktuálně CZ. Jo? Další z článků. Zvrat a pád dalšího tabu mezi Evropou a Ruskem. Spekuluje se o průlomové schůzce. Po letech diplomatického mrazu se mezi Paříží a Moskvou znovu rozbíhá politická komunikace. A tentokrát už možná nejen na dálku. Zatímco první prolomení ticha mezi Emmanuelem Macronem a Vladimírem Putinem přišlo v červenci 2025 formou telefonátu. V neděli mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov uvedl, že ruský prezident je připraven na jednání se svým francouzským protějškem.
1: Proč pak asi?
0: No právě. Aktuální impuls, takhle, prej, aktuální impuls přišel z Moskvy. Podle mluvčího Kremlu Dmitrij Peskov Putin vyjádřil ochotu zapojit se do dialogu s Macronem, konkrétně o válce na Ukrajině. Nejde přitom o obecnou frázi o nutnosti komunikace, jaké Moskva používá pravidelně, ale o poměrně přímý signál, adresovaný jednomu konkrétnímu evropskému lídrovi. Reakce Paříže byla tentokrát nezvykle vstřícná. Elizejský palác označil ruský postoj za vítaný a uvedl, že v nejbližších dnech rozhodne o nejlepším způsobu, jak postupovat. Jinými slovy, Francie nezavírá dveře ani možnosti osobního jednání, ani formátu, který by šel nad rámec dosavadních telefonátů. Nenaplněná očekávání. Ještě před několika lety patřil vztah mezi Macronem a Putinem k nejintenzivnějším mezi ruským prezidentem a lídry velkých západních zemí. Macron krátce po svém nástupu do funkce v roce 2017 přijal Putina ve Versailles, symbolickém místě francouzské státnosti i historické diplomacie. Francouzský prezident tehdy otevřeně promluvil o potřebě strategického dialogu s Ruskem a o tom, že bezpečnost Evropy nelze řešit bez Moskvy. V následujících letech spolu oba prezidenti opakovaně hovořili, setkávali se na summitech a udržovali kontakt i v době, kdy byly vztahy Ruska se Západem napjaté kvůli Ukrajině, Sýrii či sankcím. Macron považoval Rusko za klíčového aktéra při řešení mezinárodních krizí a doufal, že osobní rovina může hrát roli tlumící eskalaci. Tato strategie se ovšem definitivně zhroutila na přelomu let 21 a 22. Macronovi dlouhé rozhovory s Putinem v předvečer ruské invaze na Ukrajinu dnes ve Francii slouží spíše jako připomínka limitů osobní diplomacie. Přestože francouzský prezident patřil k posledním evropským lídrům, kteří se snažili Moskvu od útoku odradit, válce zabránit nedokázal. Po únoru 2022 se Macron ještě několik měsíců snažil udržet s Putinem kontakt. Řešila se například bezpečnost záporožské jaderné elektrárny nebo vývoz obilí přes Černé moře. Když se ale ukázalo, že dialog nevede k žádným konkrétním výsledkům, komunikace se na 3 roky prakticky zastavila a Paříž postupně přitvrdila svou politiku vůči Rusku. Chtěla jsi něco?
1: Ne, tak to obilí mě tam tak jako zaujalo.
0: No, to byla ta pro Afriku. Francouzská karta. Současné signály z Moskvy nelze oddělit od širšího kontextu. Rusko se snaží ukázat, že není izolované a že dokáže jednat s klíčovými evropskými hráči. Francie má v tomto ohledu zvláštní váhu. Jadernou mocností, stálým členem Rady bezpečnosti OSN a dlouhodobě usiluje o strategickou autonomii Evropy. No je to taky vítězná velmoc, že? A to znamená, když to budeme číst mezi řádky,
1: no právě.
0: To, co Amerika, vítězné mocnosti se sejdou a zkonstatují, že nějací hajzlové tady dělají válku na Ukrajině. A že je potřeba to řešit.
1: No, ale se nám trošku opakuje historie nějak,
0: a ještě ne? K tomu teda dodám jednu věc, která je úplně nová. Auto s klíčovým ruským generálem explodovalo. Je v tom rukopis Ukrajinců. Ty už se k tomu přihlásili, pochopitelně. V Moskvě v pondělí ráno neznámí pachatele vyhodili do povětří automobil s generálporučíkem Fanilem Servarovem, podle vyšetřovacího výboru. Sarvarov na následky zranění zemřel. Jedná se o již 11. generála od začátku ruské invaze v roce 2022. Jehož život vyhasl za podivných okolností. Vyšetřovatelé z atentátu obratem obvinili Kyjev. Podle vyšetřovatelů došlo ráno 22. prosince na ulici Jaseněva v Moskvě k odpálení výbušného zařízení umístěného pod autem.

0: tak pokaždé, když se začne nějakým způsobem blízkat na to, že by někdo mohl začít jednat o míru, tak buď se vyhodí do vzduchu nějaká infrastruktura ruská, nebo umírají generálové ruští. Takže pokud někdo nemá zájem na tom, aby se přestalo válčit, tak je to hlavně Ukrajina. Proč? Každý den tečou peníze a každý den je co krást. Tečka.
1: Každý den prostě pakujou ty kapsy, tady chudáčci, babičky se skládají, posílají dary pro Ukrajinu po stovkách, po 200. No, oni si to pěkně pakujou do kapes.
0: A lidé budou hloupí a budou dál posílat, jako.
1: Určitě.
0: No.
1: No to nevysvětlíš. To prostě... Potřebujou tam ty peníze, ne? Oni jsou chudáci. Tohle to máš jak...
0: No, povídej.
1: No to máš jako to, jsem viděla na internetu, někdo posílal, bylo to takový, to, že se to objevilo na více místech v mediálním prostoru, jak teďka jsou svátky, že jo? A jak prostě Ukrajinci houfně jedou na svátky domů.
0: No.
1: A proč by nejeli? To mě taky jako vysvětlit. To je taky divný, ne?
0: A proč by nemohli jet domů?
1: Teď je tam válka.
0: Kde?
1: Na Ukrajině.
0: To je otázka, no.
1: A by vlastně mohli jet jenom ženský, ne? A děti. A stařečci.
0: Dále píše aktuálně CZ. Skončíme, až dosáhneme cílů. Putin hrozil Ukrajině, eurolídři jsou prasátka. Ruský prezident Vladimír Putin označil evropské lídry za prasátka. Slova pronesl při svém středečním projevu v zasedání ministerstva obrany. Vládce Kremlu znovu zopakoval, že Rusko na Ukrajině dosáhne všech svých cílů, a to buď diplomatickou nebo vojenskou cestou. Ovšem jen o několik dní později tvrdil, že usiluje o mírové řešení konfliktu. No i to je pravda, ne? To se nevylučuje. Všichni předpokládali, že během krátké doby zničí a rozloží Rusko. Evropská prasátka se v tomto ohledu okamžitě přidala k předešlé americké administrativě v naději, že se přiživí na porážce naší země, prohlásil ve středu Vladimír Putin. Na otázku, co znamená pro Rusko vítězství ve válce, odpověděl. Skončíme, až dosáhneme cílů stanovených na začátku speciální vojenské operace, až osvobodíme tato území. To je vše. V proslovu, který pronesl v předvečer klíčového setkání lídrů Evropské unie, na kterém se mělo dohodnout další financování Ukrajiny, Putin uvedl, že Evropa chce získat zpět něco, co ztratila v předchozích historických obdobích, a pomstít se Rusku. Podle něj může předchozí americký prezident Joe Biden na vědomé rozpoutání války na Ukrajině. Může za. Putin také prohlásil, že Rusko je připraveno na dialog s Evropou, ale se současnou generací evropských politiků to nebude možné. Putinova slova přichází v době dalšího kola vyjednávání o míru mezi Spojenými státy, Ukrajinou a Ruskem. O víkendu se na Floridě v Miami mají setkat zástupci Washingtonu a Kremlu, aby dojednali další část dohody. Do Spojených států o víkendu přiletí také ukrajinská delegace. Moskva i přes opakovaná tvrzení ruských politiků o tom, že jsou otevřeni dialogu, pokračuje ve své útočné válce proti Ukrajině. Tvrzení o míru naposledy Putin zopakoval na páteční konferenci s novináři. Tam řekl, že Rusko chce konflikt ukončit mírovou cestou. Ovšem pouze za předpokladu, že se Ukrajina dobrovolně vzdá celé Doněcké a Luhanské oblasti a dále se pak zaváže, že bude usilovat, že nebude usilovat o členství v NATO. S ruskými požadavky ovšem dlouhodobě nesouhlasí napadená Ukrajina. Američtí kolegové tvrdí, že Putin je ochoten ukončit válku. Podporujeme americké iniciativy, ale

0: Nesouhlasíme se vším, co má být v budoucích dohodách. Máme určité rozpory ohledně územních otázek, financování se zmrazených aktiv a také v některých dalších otázkách. Komentoval podle agentury Interfax Ukrajina v pátek ukrajinský prezident Zelenský průběh mírových jednání. No.
1: No.
0: A co teď?
1: Co teď? Tohle to nebude mít. Já si myslím, že to časem ten Zelenský jako nepřežije. Byl obrovský tlak na to, aby tam byly volby. Na té Ukrajině. Ve své podstatě tam hrozí občanská válka, protože...
0: Jak by se tam s kým pral, když by jsou všichni v Evropě. Jestli hrozí občanská válka, jako Ukrajinci, tak to hlavně nám, jako.
1: No, tak to jako... To bych... Já myslím, že by nás tady jako Ukrajinci už tuhle chvíli převalcovali, jako. To, těch už je tady tolik, že... Ale myslím si, že na té Ukrajině prostě on bude mít buď cestu, že uteče, anebo že bude po něm. Časem takhle jako dospěje.
0: Oni si ho vyřešejí.
1: Jo, ale... to se asi nebojím, že by si ho nevyřešili. Jako.
0: Musí umřít, nesmí mluvit. Jo? Pokud teda mají pravýho Zelenskýho pravděpodobně už v Kremlu a už je vyslíchaný, tak to pro něho může znamenat, že zůstane naživu. Pokud tomu tak není, tak je ve velmi vysokém nebezpečí ohrožení života.
1: Jo. Tomu bych taky věřila. Tak může být, no.
0: Teď je otázka, kdo ho sejme, jo?
1: No, to je jako...
0: A kdo potřebuje, aby se jevil jako živej.
1: No, chlapeček si zavařil.
0: No. Pozor, mám tady ještě teďko zase. My jsme tady xkrát říkali, že Evropská unie usiluje o to, aby když o něčem rozhodne, tak aby to bylo nadřazeno právu jednotlivých zemí. Ono to tak není úplně jako jednoduché. Dá se to nastavit, ale trošku v jiném módu, než by oni, nebo než oni hlásají. Ale poslouchej dobře. TSUE právě oznámila, že má a pouze ona právo rozhodovat, jaké pravomoci země předala Evropské unii. Členské státy a jejich soudy, dokonce i ústavní, by neměly mít právo toto soudit ve světle smluv. To znamená, že unie určuje limity své vlastní moci bez vnější kontroly. Nejde o výklad práva, ale o zásadní změnu systému Evropské unie, provedenou bez souhlasu národů a bez jakéhokoliv demokratického postupu. Pokud se mezinárodní instituce postaví nad ústavu státu a zakáže jejich soudům kontrolovat vlastní činy, přestane být soudem a stane se politickou mocností bez brzd. To znamená konec skutečné suverenity a začátek systému, ve kterém už není odvolání, protože sama vláda hodnotí zákonnost své moci. Tady nejde o jednu větu nebo jeden případ. Otázka zní, zda se stále řídí členské státy, nebo je to struktura, kterou nikdo nezná, nikdo si nevybírá a nemá dovoleno ji ovládat. Pokud teď nepostavíme hranice, zítra nebude co bránit, napsal Konrad Berkovič. No. Já myslím, že na rozloučenou docela dobrý, ne?
1: Na rozloučenou docela dobrý, jako.
0: No. Jsem tě nechtěl udávit.
1: Ne, dobrý, jako, dobrý, dobrý,
0: Dneska
1: dobrý.
0: nevídu, asi jsem se zamiloval do mainstreamu, jo?
1: Hele, ty to tam máš dneska opravdu
0: No,
1: nějaký,
0: protože
1: jako
0: začal
1: prostě...
0: konečně něco z kloudního psát.
1: No, tak vidíš to, tak třeba se tam nějak jako hnuli ledy, nebo já nevím, jako není tam třeba někdo jako nový, jako že by tam třeba udělal větší vítr?
0: Možná průvan?
1: Možná průvan.
0: Ne, ne.
1: Možná třeba, ne, dobře, tak jo,
0: jenom
1: tak
0: jsou,
1: povídej.
0: Jenom jsou jiná zadání. Velký přehled. Kolik si vydělali a za co utráceli ministři z Fialovy vlády? Investovali do koupě rodinných domů, pozemků, dluhopisů i podílových listů. Vedle ministerských platů měli další příjmy v řádu milionů korun. Majetková přiznání ukazují, jaké finance získali členové vlády Petra Fialy. V uplynulých 4 letech, kdy byl Petr Fiala ODS premiérem, učinil 2 velké investice. Jak dokládají jeho majetková přiznání, před 2 roky si koupil byt a pořídil si také za 2 miliony dluhopis firmy T-Development. Ten mu od té doby vydělal 206 550 korun. Premiér měl i další příjmy. Za práci pro brněnskou Masarykovu univerzitu dostal celkově 840 tisíc. Pro nájmy nemovitosti mu vydělali 1 099 000 korun. Seznam zprávy to zjistili, když prostudovali majetková přiznání všech členů Fialovy vlády. Ministři podle nich investovali do koupě nemovitostí nebo podílových listů. Velký realitní obchod například v loňském roce udělal bývalý ministr kultury Martin Baxa z ODS. Až dosud žili s manželkou v nájemním bytě. 1+1, malá koupelnička, schnilé prkínko na záchodě a v celku ucpaná teplá voda. V loňském roce si ale pořídili v Plzni rodinný dům. Jak dokládá kupní smlouva z katastru nemovitostí, zaplatili za něj 15,25 milionů korun. Dům vedle hypotéky koupili za celoživotní rodinné úspory. Manželka přispěla podle Baxy částkou ve výši 2 250 000. Zbývajících 9 milionů minister podle svých slov uspořil za posledních 25 let. Na spořícím účtu měl přes 1,58 milionů a prodal cenné papíry za více než 8 milionů korun. Ale kde je vzal? Největší vedlejší příjmy během 4 let měl ze všech ministrů Marek Ženíšek, TOP 09. Jeho přiznání ukazuje, že Všeobecná zdravotní pojišťovna, kde byl ve správní radě, mu vyplatila 1 429 000 korun. Plzeňské městské dopravní podniky 267 000, Pražská energetika 8 470 000 a příjem z jeho podnikání byl 871 000 korun. To je všechno.
1: To je všechno.
0: Udává. No jo, to je všechno.
1: A prosím tě, nezapomněli tam u toho Fialy tu kampelčku?
0: No zapomněli, ne. Já si myslím, že to je jenom takový nějaký krycí, jo, už jak je to napsaný. To, že prodal cenný papíry, no ale kde k ním přišel?
1: Byl je celoživotní.
0: Myslíš už od narození?
1: Jo. Určitě. 100%.
0: Tak Všeobecná zdravotní pojišťovna, pokud vím, tak si nevedla zrovna dobře, co se týká hospodaření.
1: To si nevede dobře vůbec, jako.
0: No, ale pozor, ve správní radě soudruhovi vyplatila 1,5 milionu korun.
1: Tak vidíš, tak třeba tam ale správně radil, když byl ve správní radě.
0: Nevím, jestli jim správně radil. Myslím si, že ještě z toho bude bolet hlava, jak jim dobře radil.
1: No,
0: ale tak jsou to kluci šikovní.
1: To víš, umí se ohánět, otáčet, umí to pěkně jako zkoumat s každým. Mě vždycky zajímalo, jak oni dokážou skloubit ty všechny funkce, které kde mají. Já bych se někdy chtěla jít asi k ním přiučit. Protože když mám skloubit všechny ty funkce, které mám, a tím myslím jako tady jenom v rámci rodiny, kanceláře a tak dál, tak to nedávám. A oni jsou na 50 místech. Prostě zvládají úplně bez problémů.
0: No Mišo, teďko prosím tě něco, já se musím podat pití, něco ještě ano. Řekni dvě věty, buďte hodná.
1: Jo. Ne, takže by mi to jenom jako zajímalo, že když je ve správní radě tady, tam a tadyhle a všude musí nad tím přemýšlet, musí se připravit, tak bych potřebovala nějakou jako radu do života od nich, jak to jako zařídit.
0: Ty neumíš aby koučovat teda svůj čas, to je ono.
1: No, ale víš, jako aby mi jako poradili, jo. Jako,
0: tohle to prosím tě se řeší buď v Aspen, schola, nebo v Globseku.
1: Jo. A to má jednu takovou velkou nevýhodu, víš, já neumím anglicky. Tak
0: ty jsi se vyautovala tou ruštinou, to je jasný. Jinak máš tady radu, jo?
1: No.
0: Radí ti, nebo ozřejmuje ti to, Věrka.
1: Ano, tak
0: nemůžete
1: jsem s tím.
0: To stíhat, protože opravdu pracujete.
1: Děkuji, Věruško, děkuju. Jako,
0: Věrka dneska vůbec boduje, předtím napsala, že by francouzská krysa opouštěla potápějící se euroloď.
1: No, mě to taky napadlo, děkuju, že to
0: Věrka
1: jako...
0: Hruba určitě, že?
1: No, ne, že to jako řekla takhle nahlas a takhle hezky. Já jsem trošku jako v tom malinko zacejtila paralelu jako spojenců druhý světový válce, tak jako tam se taky ty spojenci najednou spojili a vyrojili, že jo.
0: Takže dlouho jim to trvalo.
1: No, hodně dlouho, hodně.
0: Hitlera vyzbrojili Československém.
1: Jo.
0: A potom, když viděli, jako... že Stalin by mohl vyhrát a být jedinou vítěznou mocností, tak se z toho pokakali a rychle otevřeli druhou frontu, že? Západní.
1: Jo.
0: Člověče, to jsou věci.
1: Ne, to jsou věci. Takže on by možná jako Macronka mohl jako tak jako mít stejně, no.
0: Ale protože proč oni můžou stíhat třeba tři funkce? Jo?
1: No,
0: tam je zapotřebí postupovat v nějakém takovém tom, jak se říká, v té symbioze a je potřeba využívat té synchronicity, jo? Takže má první funkci, jo? Tak je zapotřebí naučit se v té první funkci legálně přijímat úplatky. To, když se naučí v první funkci, no, tak to přenese lehce do té druhé funkce. To už pak je lehce přenositelný. To už je potom jako angína nebo to. Takže a do třetí funkce už to jde úplně samo potom. Takže tohle, když jako klíčový téma, když se naučí, no tak může být ve třech funkcích, že jo?
1: Jo. No. Tak to mi nepůjde. Tohle to nepůjde. Mně určitě nikdo nebude dávat úplatek za to, že uvařím večeři.
0: To by od tebe taky bylo amorální chtít úplatek za večeři.
1: No, takže budu to muset dál zvládat, jak to zvládám.
0: Kde se mohly ty zdroje peněz, jako kde se mohly brát, že jo? Neprát, říkám brát. Skupina D, dovážející drony na Ukrajinu, může doplácet na servilitu úředníka prý. Elitní čeští vojáci se tajně jezdí na Ukrajinu učit. Kauza dronu odhalila nelegální mise speciálních sil. První zásilku dronů vezli příslušníci elitní 601. skupiny speciálních sil, která jezdila na Ukrajinu učit se a dívat se, jak se tam válčí, ale zároveň sledovat technologie. Tato jednotka jednou, když tam odjížděla, měla prázdno v autě a odvezla 50 dronů. Uvažovalo se o obvinění, že šlo o nezákonné využití vojenského prostoru. Vysvětluje Jaroslav Spurný z týdeníku Respekt podstatu kauzy spolku skupina D, který dovážel drony na Ukrajinu. A tady se najednou dozvídáme, že čeští vojáci se jezdí na Ukrajinu učit. Kdo dával rozkaz o vyslání českých vojáků na Ukrajinu? Věděla o tom vláda? Je vůbec legální vysílání vojáků do zahraničí bez souhlasu Poslanecké sněmovny? Kolik českých vojáků se momentálně takhle na Ukrajině učí? Nebyl David M., bývalý profesionální voják 44. lehkého mechanizovaného praporu, o jehož smrti na Ukrajině včera informovala média, ve skutečnosti na jednom z takových učebních výletů? To jsou jen samé otázky, se píše.
1: No, a není na ně žádná odpověď. Jako.
0: No, právě, že my se tam učili koukat a rozkoukat.
1: Na co tam koukali? Na to, jak se tam válčí?
0: No, jasně, jak se to dělá správně, se šli podívat.
1: A nebo šli okoukávat, jaký zbraně mají Rusové? Čím válčí?
0: No to já nevím, co tam měli se učit.
1: Může být cokoliv, že jo?
0: Ale hlavně, že mimo protokolární vyslání, že jo?
1: No a to jim to teď musí zahrát do auto, víš? Protože kdyby to nakonec zahráli do auto, tak by se třeba mohlo dojít i k tomu, že by je mohl někdo trestně stíhat. A já jsem čekala...
0: Přesně to ne.
1: No. Jaký vyjádření? A teď je člověče, nevím, kdo to byl, to je jedno, ale prohlašoval o tom Draníkovi, že tak čestného člověka a tak zapáleného pro mír a pro spravedlnost, že takový člověk už v naší republice druhej není.
0: Takových lidí, pane Mára, jako jste vy, takových nás je málo.
1: Ano, asi
0: tam
1: tak.
0: Se hrabe Bittner, to se nedá srovnat.
1: No. Takže
0: tak
1: jako víš.
0: Tak čestný, že jo, to víme prostě.
1: Jo, jo.
0: Už proto, takhle, hlavně to víme, protože to o sobě sám říká.
1: No.
0: To je důležité si uvědomit, jo, tohleto.
1: Asi bych jako někde vystupovala a tvrdila bych o sobě. Víte, já jsem tak strašně poctivá a jako čestná a spravedlivá a pravdomluvná a to buď vidíš a cítíš a zažiješ, anebo prostě to nemá smysl o sobě říkat, že jo?
0: No a tak, když to pravda.
1: No tak jo.
0: Zkusíme si něco pustit, jo?
1: Já jsem zvědavá jenom, jak tohle dopadne, tahle kauza. Na to si fakt počkám.
0: Tak to víme úplně jasně, jak to dopadne. Blbě. Děláme od začátku.
2: Čtvrtek zítra na summitu v Bruselu podle vás ideálně prosadit?
3: To je dobrá otázka, protože on má na vybranou ze dvou naprosto špatných řešení. Takže ať rozhodne jakkoliv, tak to bude špatně.
2: A co je to dobré řešení?
3: No,
2: podle vás?
3: Dobré řešení nikdo nenabídl. Takže on se musí rozhodnout a to rozhodnutí, ke kterému směřuje, je rozhodně přijatelnější.
2: Jenom ať vám rozumím, vašemu politickému postoji, pokud by to řešení mělo být dobré, bylo by to co?
3: Pokud by to řešení bylo dobré, tak by to byla snaha prostě usilovat o ukončení války na Ukrajině. Protože tady se počítá s neustálým protahováním války na Ukrajině. Ta Ukrajina trpí, trpí obyvatelstvo, tak je potřeba tam neustále přisypávat peníze.
2: Jo. Vyjádření Sergeje Lavrova zhruba před 5 dny jste asi slyšel, řekl, jaké má Rusko požadavky, že trvá na svých požadavcích a že chce vrátit bezpečnostní architekturu v Evropě před rok 97, týkalo by se to i Česka. To hodnotíte jak to vyjádření Ruské federace?
3: No, on může si říkat samozřejmě, co chce, se všemi důsledky, které z toho plynou.
2: Může si říkat, co chce, jo. Danuše Nerudová, děkuji, pane europoslanče.
4: To musím říct, že to je pro mě naprosto šokující, že zástupce jedné z vládních stran řekne, že si může Lavrov říkat, co chce. Že on si klidně může zítra říct, že obsadí Českou republiku a vy řeknete, Lavrov může říkat, co chce. Já nevycházím z údivu, jací vlasti zráci tady s náma sedí ve studiu. To je fakt
3: neuvěřitelné.
4: Jako úrovně, první rozpory jak nejste, ve vládě už panují, protože Tomio Okamurovi se nelíbilo konstatování o Ukrajině.
3: Jemu přišlo, že je málo tvrdé.
4: Já jsem schopná pochopit tento problém. Putin je ruský agresor, který po každém zaváhání západního politika bombarduje dětské porodnice a nemocnice.
3: Dětské
4: to je Putin.
3: Porodnice,
4: to jsou dětské nemocnice a porodnice. Jo. To jsou základní hodnoty a základní fakta, která tady jsou. Pokud to spochybňujete, tak jste opravdu proruská sebranka, která škodí České republice.
2: Pane Davide, pojďte ještě reagovat, potom debatu vracím.
3: To je šílená úroveň tohleto. Samozřejmě každý, dokonce i paní Nerudová, si může říkat, co chce. Může, samozřejmě, i z následky, které z toho vyplývají.
0: Co tomu říkáš? Debata europoslanců.
1: To je šílený. Ta se tam rozohnila.
0: Víte, ale ještě zajímavý, pokud vím, tak humanitární bombardování Bělehradu zahrnovalo bombardování porodnice. A ono jí to v té Makovici, takhle, jako, já bych ti to vysvětlil. Představ si velký prostor, prostě prostor nějaký. Ten prostor se jeví velký, protože v něm nic není, jo. A teď někde tam utkví myšlenka o nějaké bombardované porodnici, protože to někde slyšela, že to vojska NATO, že to takhle dělala v tom Bělehradě. A teď v tom velkém prostoru nastane, to je mozkovej jakoby prostor, jo? Tam normálně bývá mozek. Jako, a docentka, nebo co ona je, prostě nějaká nomenklatura Aspenu a nomenklatura kyjevského nacistické chunty, tak tato nomenklatura začne křičet prostě tady tyhle ty hlášky, kam na to chodí prostě tohleto. Ale víš, co je zajímavé, že tyhle ty věci tímto způsobem oni dostávají do toho prostoru veřejného, kdy ona vůbec neřekla, o jakou porodnici se jednalo, kdy došlo k tomu bombardování. Jo, o tom vůbec nemluví. Prostě ona křičí do toho, a to dělá Farský, dělá úplně to samý. Prostě. Oni jsou tímhle posedlí, oni jsou na to asi školení, já bych řekl.
1: Ale ještě jako hysterický, jako prostě úplně...
0: A ty se divíš, když v tom prázdném prostoru vzkypí ta jedna utkvělá věc. Teď tam ona už je odkvašená dávno, že už jako to má i svoje důsledky. A teď najednou se jí nahrne ta krev do toho prázdného prostoru. A začne se to tlačit ven. Prostě to buďme rádi, že to šlo horem. Jako to mohlo jít i někudy jinudy třeba. Prázdnuše se vypráznila. Doslova a do písmene. A ještě řekne Davidovi, že to je prostě proruská sebranka.
1: Ne, tohle jako zrovna jemu, prostě. Jako
0: zrovna
1: prostě
0: jemu a zrovna, jako, tak, a zrovna jo. Ona, jo, která má za sebou taky kauzu rozkrádací, jo. Má za sebou kauzu, samozřejmě ututlanou, to se všechno ještě dá odevřít. Kauzu s prodáváním nějakých diplomových prací a tak dále. Protože je to náročný, že jo, několik miliard na té Masarykově univerzitě v Brně spravovat. No a teď pochopíte, do toho máš vmontovaného mladého holuba.
1: Jo, to, ten jí dělá nějakýho asistenta.
0: No ne, to není ten holub, co objevil Ameriku, golub, jo?
1: To je syn herečky, syn holubové.
0: Herečky holubové. Proto herečka holubová se tak strašně angažuje. A teď na tomhle pozadí vyrůstá akademická obec. Ne, jako vážně, to je strašný. Co generuje taková akademická obec? Například to, že studenti jdou protestovat na ministerstvo životního prostředí, protože tam nesmí usednout nikdo od motoristů.
1: Motoristů, ano.
0: Ty volby pro ně neexistují. Oni prostě se rozhodli, že tam nebude nikdo. Tak oni se nerozhodli. On jim to někdo řekl. Někdo je k tomu doved. A teď tady vidíš ty paralely. Upálený student Jan Palach, který podlehl masírce ideologicky jaksi ho formování od britského agenta při řešení té, oni měli tu iniciativu Vatra, nebo tak nějak se to jmenovalo, že jo? Kdy chtěli zapalovat ty Vatry různě po tom Československu v 68. roce. A potom někdo tady těma rusákama, kteří tady už byli, mám tu zkušenost, argumentuje. Čili vidíš, jak ta sebranka,
1: jo,
0: opravdu
1: jak prostě
0: sebranka
1: ty...
0: je v těch akademických kruzích, jak tam jsou ty lidé zakomponovaní a jak generují do těch studentů tyhle ty zvrhlý představy o světě, a zvrhlý představy o té demokracii, o tolik opěvované, to ti normálně hlava nebere. Pak ti vyleze vysokoškolák s diplomem a je úplně, ale úplně mimo mísu. Ale úplně mimo mísu. A má vypláchlou makovici. Jo, má vypláchlou. A oni ještě navíc jako poukazují na to, že tenkrát, když se studovalo za toho Komára, tak byl ten marxismus-leninismus, jo. Teď se mi chce říct dopadne, ale já to nemůžu říct, protože nejsem tak zprostý. Ale rád bych to řekl. A co dělají oni? Teď tenkrát aspoň do toho Marxáku chodili oficiálně a dostávali za to známky. Čili bylo to nějakým způsobem legální a bylo to průhledné. Dneska
1: a bylo to normálně předmět.
0: Tak a dneska tam operuje x nějakých neziskovek, x agenturních pracovníků, kteří vyrábí budoucí problém této země. Nejenom, že jsou ty studenti hloupí. Nejenom, že jsou hloupí a málo toho znají, protože dělají diplomové práce z totálních debilotin, jako jo, neefektivních. Ale ještě mají vymaštěné mozky a s těma titulama potom v té praxi fungujou a mají vliv na řízení té společnosti. To je průšvih.
1: Ne, ty vysoké školy produkují spoustu takových těch, který vlastně sociologicko, filozoficko, humanitárních, nebo humanitární taky, ale prostě takovýhle typy se prostě produkujou. Jo? To, co prostě je
0: tak
1: jenom
0: jako
1: prázdná sláma o ničem.
0: Jako ta práce, kterou dělala ta dotyčná jedna, do jaké míry, teď abych použil ta slova, která tam byla, do jaké míry ovlivňuje levou hemisféru orální orální sex, to bylo nějak popsané, že jo, u žen, jako, jak hodně to tu hemisféru těm ženám jako ovlivňuje, jo, jaký to má vliv, jako.
1: Ježiš.
0: No a teď jsme ale u toho. Představ si tu...
1: Jaký to má přínos?
0: Ne, tu představ si tu akademickou půdu, že jo. Tam třeba sedí nějaký akademik, žena, budoucí kandidát na prezidenta a budoucí europoslankyně, která má velkou kapacitu lebeční, málo využitou tou hmotou, skoro nevyužitou tou hmotou. Dokonce by se dalo říct, že v té velké lebkovně, kde si v rohu se krčí velice malá část toho, co normálně u lidí je mozek, tak to se tam krčí v koutě. A teď pochopitelně vymyslí nějakou smysluplnou práci. A ona si říká, už takhle mám jí malou, že jo, tu levou hemisféru. Teď ještě, jestli třeba ten kariérní postup je třeba svázán s těmito věcmi, protože to tě notně napadá, když někdo generuje moudro za moudrem jako tato europoslankyně, no tak tě musí napadnout, jak se dopracovala, přesně v jaké poloze je její dopracování se do té funkce, jo? Jako, co všechno chudák musela vytrpět. Kolik hořkých pilulek musela spolknout, abych tak řekl, než se dopracovala k tomu svému postu. Jo?
1: Chudá holka.
0: A teď, že jo, navíc ještě přeci jenom, jestli si nenamohla tu levou hemisféru u toho. Jo? To je otázka.
1: Hele...
0: To je potřeba seriózně vyzkoumat prostě. Takže se na to udělá diplomová práce.
1: I s praktickou částí.
0: Tak jako přeci, když děláš diplomku, tak máš konzultanta, ne? A s tím konzultantem pochopitelně musíš, máš oponenturu nějakou, takže aha, se přete, jo? Takzvaně jako, ne? Nepřete se jako?
1: Ale už jsem to dělala, už je to docela dost dlouho, jako jo. S konzultantem jsem konzultovala, s oponentem jsem se přela. To je pravda, jako. A už je to hodně dlouho. Ale já jsem to měla na praktickou věc, jsem dělala diplomovou práci na počínající softwary na účetnictví, takže já jsem tohle vůbec, tohle mě nepotkalo. Tohle mě netrefilo.
0: To buď ráda.
1: Bože. No vidíš, a tohleto produkuje naše společnost. Jo? A my bychom pak po nich chtěli, aby uvažovali racionálně?
0: No, tady třeba... Hledám tu diplomku, víš?
1: Jo, ty hledáš tu diplomku. Aha. A to je takové dohledatelné? Se zeptám takhle dost blbě.
0: Tady třeba koukej. Diplomová práce, jo. Cílem práce bylo prověřit vliv antioxidantů, vitaminu C, vitaminu E a selenu na spermatogenezi plemenných kanců. 52 stránek.
1: Počkej, to krmili kance vitaminama?
0: Tak oni potom, že jo, mají kvalitnější genetický materiál.
1: Mm-hmm. No, to je zajímavý teda. Prosím tě, na jaký škole to bylo?
0: Tohleto?
1: Mhm.
0: Chybí, počkej, diplomová práce, na jaké škole to bylo? Teď ti řeknu. Mendelova univerzita v Brně, agronomická fakulta.
1: Jo, jo, Jo. Tak to je tak jasný.
0: No.
1: Tak to je vážný.
0: Tedy Masarykova univerzita, když už jsem to, tak Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, to je v Brně, že myslím, ano, tak ta se zase zaobírala něčím jiným. Ústav experimentální biologie, práce se zaobírala abstrakt. V současné době se potýkáme s problémem rostoucí neplodnosti. Až 20% párů v České republice má problém se splozením potomka, přičemž mužský faktor je důvodem přibližně v 50%. Uvádí se, že jedním z faktorů mohou být i všudy přítomné endokrinní disruptory, například bisfenoly. Na základě prokázaných negativních vlivů na zdraví jedince použití BPA ve výrobě plastu již podlehá regulacím a je plně zakázáno ve výrobě kojeneckých lahví. Z tohoto důvodu na trh prorazily jeho analogy, zejména bisfenol S, bisfenol F a bisfenol AF. Mnoho studií hledalo vztah mezi koncentrací bisfenolu a parametry spermiogramu, ale většina z nich byla prováděna na vzorcích moči a výsledky se mezi sebou lišily. Myslíme si, že detekce bisfenolu v seminární plazmě lépe odráží jejich dopad na spermie, s kterými je v kontaktu. A teď si vem, když prostě tohleto do té prázdné hlavy, viď? To je hotovo.
1: Už jako pak není co řešit.
0: To už pak není co řešit. To už jenom naráží prostě na chaos, zmatek, beznaději a tak.
1: Ty, ale jak ona se neudrží už, jako jak ona prostě do toho jde s takovou vervou.
0: No, ona byla ostrá.
1: To se divím, že jí nepředepsal nějaký léky na nervy.
0: Tak on je psychiatr, ne? No, vidíš to.
1: Je, no. Jenom, že to by musel předepsat prášky na hlavu. Kde komu? Čištětě poli. No, asi taky.
0: Kde komu?
1: Kde komu? By to možná mohli prodávat jako u Vietnamců ve večerkách po kilech.
0: No, u vás v Praze se děje spousta věcí, o kterých ty nám prostě odmítáš referovat.
1: A co zase si...

0: Tak, co to bylo za ukázku? V Praze vznikla nová sekta, zvaná Havloids Memorial Club. Mají už i svůj hymnus Havleluja. Ne, to není vtip. Podívejte se na video, tak jsme se podívali. Na vánočním havlování 2025 nechyběl ani komunistický rozvědčík Petr Pávek. Pavel, těžko říct, jestli je to k smíchu, nebo spíš k pláči.
1: Nebo k pláči. No nekecej, že vzniklo takováhle. Fakt to nazvali sektou, ne.
0: No tak jsou tam samý významní lepší lidi.
1: Bože, no tak to bylo asi v upomínku jeho smrti,
0: to
1: že?
0: To nějak uniklo, ne?
1: To on umřel takhle nějak.
0: To víš, ne. Lepší lidi tam se jen tak prostě...
1: Ne, já si myslím, že to určitě vzniklo na základě toho, že on nějak zemřel takhle. Teď nevím, jestli to bylo 21. nebo nějakého takového prosince to bylo.
0: Mm-hmm.
1: A proto na základě toho asi udělali teda. No ale to fojtajk to se mi tak nelíbí, že? Že to ani hledat nebudu a ani si žádný videa z toho pouštět nebudu.
0: No, když už jsme u té sekty, jo.
1: No.
0: Nacismus Evropské unie už překročil Hitlerovu fantazii. Evropská unie zakázala ruským kočkám účast na výstavách. Chovatelka uvedla, že Mezinárodní federace koček, FIFE, již v roce 2022 zavedla sankce, které zakazují ruským kočkám účast na mezinárodních výstavách. Kromě toho může být jejich potomstvo považováno za nezákonné.
1: Ještě teda fakt, no hele, tak to teda nevím. Vidíš to.
0: No.
1: Já jsem si tady tu svoji kočku už pojmenovala.
0: Mm-hmm.
1: No a taky bych s ní nikam nemohla. Teda ona není moje, ona je tady asi prostě něčí, nevím, někde si tady pobíhá. Já jí dávám nějaký žrádlo, takže jako někdy přijde, někdy ne. Ale já bych s ní nikam nemohla. Já jsem si ji trošku pojmenovala, takže by mi s ní nikam nepustili.
0: Jo,
1: když mají ty růstry.
0: Jak ti říkají Zacharovou, ne? Maria.
1: Ne. A chceš to fakt vědět?
0: Jasně.
1: No čověče, tak jsem o tom tak dlouho přemýšlela a říkala jsem si, no jak já bych ji pojmenovala? No tak se jmenuje Vladimíra Vladimírovna.
0: To je dobrý. Taková inspiračka, jasně, to je inspiračka. No. Klepačka, rozumíš? Tak, Okamura na síti X, naše vláda nepřijme euro, a navrhneme parlamentu ukotvit českou korunu v ústavě České republiky, stejně jako právo držet a používat hotovost jako zákonné platidlo.
1: Mm-hmm.
0: No.
1: No ten se teda snaží, jako. To jsem zvědavá, jestli se mu to povede.
0: No a potom tady máme jako pro... jaksi ozřejmění nebo dokreslení té absurdistické politiky a rétoriky Evropské unie a Německa, tak tady máme vyjádření Merce, který říká, že Putin nepřestane, Když získá tu Ukrajinu, protože v roce 1938 Sudety taky nestačily. Neříká komu? Jo? No. Tak já to můžu tady číst, ty titulky rychle.
1: A neříká komu a neříká já.
0: Jedná se o útočnou válku Ruska proti Ukrajině, proti Evropě. A pokud Ukrajina padne, on nepřestane. Stejně jako v roce 1938 Sudety nestačily.
1: No, tak to
0: Putin
1: je tak...
0: nepřestane. A kdo dnes ještě věří, že mu to bude stačit, ať prosím pečlivě analyzuje jeho strategie, dokumenty, projevy a vystoupení. On mi zásilně připomíná toho blázna Vyskočilu. Pepek Vyskoč.
1: Ano,
0: druhá věc, je sranda, když potom pohrobek nacistického funkcionáře NSDAP a SS, když tenhle ten potomek hřímá, že Sudety v 38. taky nestačily.
1: No, tak to možná má jaký úplně jiný podtext, víš, jako. To je to.
0: No a že Putin se nezastaví. A že je potřeba prostě a tak dále. Čili je to úsměvný, jo, jako když zrovna představitel Německa, rodová linie SSáků, jo, to je fakt, to už takhle, to se ti normálně rozum zastaví a říkáš si, ty vado, jako ty už jedou fakt ale bomby, jako.
1: Ty už jedou. Tady zase přišlo něco, tady zkoumá, ano, odnes si všechny plišáčky a mazej do peleku.
0: Když si bude zlobit, tak přijde, můj Ježíšek ti co nadělí.
1: No, přiletí na peruti a víš, co řekne. Běž spinkat. Co? No já to nemůžu říct do éteru. Koukej maza do pelechu, protože zítra máš náročný den. Tak. Tady se na mě vrhlo několik plyšových psů.
0: Máme tady jeden pozdrav. Uh-huh. Zdravím, Petře, máme hotovo, jsme připraveni zítra přivítat Ježíška. Dík za parádní pořady i návrhy na recepty. My ale jedeme podle tradice. Přeji celému SVCS a teď konkrétně Radio Midgard krásné Vánoce. Pepa z Ostravy. Děkujeme, Pepo. Nechť vás Ježíšek také obdaří. Teď jsem zvědav, jestli k ním přijde, rozumíš? Protože jestli Ostrava bude zahalená nějakou velkou mlhou, neprostupnou...
1: Ostravskou temnou.
0: Ostravskou, tak prostě on se tam může ztratit, že jo? A jak se v těch štolách tam někdo zamoce, se tvo tam se totiž nevymoce. Co budeme robit? No...
1: Steiger.
0: To byl inteligentní Steiger. Mm-hmm. Mají tamhle nahoře burdel.
1: To je taky jedna z věcí, která se fakt dá poslouchat pořád. No.
0: No.
1: Ano. Ježíšek.
0: A do toho ten Medveděv vyhrožuje ty celý Evropě.
1: No a ten je úplně jako, ten to tam bere, ten jim to tam servíruje a podle Danuše si nemůže říkat ani Lavrov, ani ten Medveděv, co chce, přeci.
0: Mám tady hajlující soudružku pirátků.
1: Tu mladou?
0: No jasně, ta co má tak jasno v tom, co dělá Turej, že jo?
1: Mhm. Ona by ho možná, víš co mě tak jako napadla, jestli ona by ho třeba jako nechtěla, víš, že se tak jako o něj zajímá, co ty víš.
0: Tak by ho jako myslíš, jak myslíš jako, ne, to ne.
1: To ne. No dobře, já mlčím.
0: Je tady vyfocená Katarína Demetrašvili s chlapíkama, co mají potetované ruce hákovýma křížema a má na tričku lepku. to tam pod ten kop. Má na tričku insignie SS, tato holčička chytrá. A tato...
1: Jako fakt?
0: Jasně.
1: Tak to je frajerka teda.
0: No. No a tady ta frajerka nám bude vysvětlovat. A to je, víte, to je fakt k popukání, jo. Hradní kolaborant prostě si pozve Turka, není spokojený s tím, že mu Turek nedostatečně vysvětlil, co o něm někde napsali, aniž by ho odsoudili. To znamená, presumpce neviny jaksi neexistuje a kritizují ho ti, kteří sami posílají SS-ákům, náckům, prostě kyjevskému režimu, posílají prachy, jo. A ještě u toho kradou navíc.
1: Ne,
0: představ
1: já
0: si, opravdu. Až bude... Míšo, umíš si představit, že třeba bude někdo z bývalý vlády odsouzený za to, že krátil podporu kyjevskému nacistickému režimu? Když to ukrad, tak... A že tím pádem vlastně oni chtěli za nás bojovat a nemohli?
1: Tak to už je opravdu... To už je na hlavu postavený.
0: No, tak kdy tam byl ten obranný vál, takový obranný vál ještě svět nikdy neviděl.
1: No, jako
0: a
1: to taky
0: ho nikdy nespatřil, že jo? Ale postavený za ty peníze byl. No. Tak znamená, že jako... každý, kdo rozkrádal peníze, které šly na Ukrajinu, tak podporoval Rusko, protože vlastně znemožňoval náckům zvítězit.
1: Hele, tak to už je taková kombinace a taková konstrukce, že si nejsem úplně stoprocentně jistá, že to všechno projde. Jako.
0: No a zcela bezpečně to obhájce bude takhle obhajovat.
1: Mm.
0: Oni to neukradli, oni to jenom odklonili dočasně, aby
1: to zachránili. Prostě,
0: no jasně, aby zachránili to.
1: Protože ono by to tam jinak...
0: Minuty, no ono je za dvě minuty celá.
1: No jo, máš pravdu, nám to zase uteklo.
0: No, nám to zase uteklo.
1: No, tak co s tím budeme dělat?
0: Čiže s tebou mi to utíká teda. To je kolosální.
1: Nějak se nám ty hele, zprávy tak jako hromadějí.
0: A víš, co se mně líbí? Víš, co se mně líbí? Jak ty Piráti přinesli do té politiky tolik novinek, jo? Třeba v Praze na magistrátu, soudružka Kobrlová točila tvrdý tam... porno.
1: Ano.
0: Soudružka další, která má plnou hubu keců o nacismu a o hajlování, tak šla tady ruku v ruce a v jedné řadě s náckama potetovanýma hakovýma křížema. Na sobě má tričko s insigniemi SS. Má tam přímo to SS, takový to, co měli, že jo, oni.
1: Jo, já vím.
0: Plus nějaký nápisy, naštěstí jim nerozumím, nejdou úplně přečíst. Čili oni jsou tak moderní a my jim nerozumíme prostě. Třeba tu digitalizaci udělali tak skvěle, že na ty úředníky to bylo tak příliš zdigitalizovaný, že oni si s tím neuměli poradit.
1: Ho, na těch stavebních
0: úřadech.
1: No? To ještě přijde, no. Tam už je to úplně špatně, ale to ještě celá ta digitalizace teď to bude pro zaměstnavatele, že jo, to bude od nového roku ty jejich jednotné hlášení pro zaměstnavatele, to přijde. Já jako jsem přesvědčená o tom, že to je našlápnuto k tomu, aby ty důchody prostě jednou nebyly, protože ty data se prostě ztratí, jo, ty nebudou. Jo, a kdo ví, co ještě přijde? Ne, nepřijde. Ne, nepřijde.
0: Aby byl v klidu.
1: Se mi něco chtělo říct.
0: Jo, a co?
1: Baťocha kolot.
0: No přesně. No nic, no tak nám nezbývá, než skončit.
1: Ne.
0: Nevím, jak příští týden, nechci slibovat. Vlk taky sliboval, že jo? Takže pokusíme se, abychom se třeba ještě do konce roku slyšeli, ale
1: Tak
0: rozhodně pojď se rozloučit.
1: já určitě budu v Praze, určitě nemám nic úplně naplánováno, nachystáno, že bychom někam jeli, takže pokud vše bude na značkách, tak i já budu na značkách asi tak. Jo, takže jako, co se týče příštího týdne, no a jinak, přátelé, no tak jo, tak si užijte volno, odpočiňte si, myslím si, že už vánoční přípravy vrcholí. Snad doufám, že i dovrcholí, že už bude povoleno sníst to cukroví a bude povoleno se podívat na zobek všem zásobám a všem dobrutkám, které se objevily v lednici i mimo lednici. Užijte si to u pohádek, užijte si to s dětma,

0: slyšíme, tak si to popřejeme ještě jednou. To je asi tak ode mě všechno. Krásnou dobrou noc, mějte se všichni krásně, loučím se s vámi se všemi i s tebou, Petře.
1: Děkuji ti pochopitelně za ty hodiny strávené tady u vysílání letos. Děkuji ti za dnešní pořad, děkuji ti za to, kolik jsi sem přinesl zajímavostí. Píše nám Věrka, že teď má ještě před sebou tak 2 hodinky krájení na salát. Tak já jsem to stihl mezi vysíláním s Išou, takže jsem to zamíchal, všechno ochutil, takže to dáte v klidu. Takže přátelé, to je všechno, uslyšíme se v pátek. Nahážu všechny ty věci do archivu, ať máte co poslouchat. Mějte se krásně a od mikrofonu společně s Míšou se právě teď loučí, jak jinak než Petr Vásil.
2: My můžeme zkusit teda všetci spolu teraz jednu pěseň, která je těž o kšefte, o obchodovaní. Najlepší kšeft totiž to je, viete čo? Obchod so zbraňami, aj keď je to len malý obchod, ako ten náš.
3: Krado. Aby viac nekradol, odťať.

0: Hodně z vás mi psalo, kde beru tu jistotu k tomu, co vykládám, jak ty krize se budou vyvíjet, nebo respektive jak se ta krize bude vyvíjet. Je to otázka studia. Doporučoval jsem vám, abyste si nastudovali historii krizí, protože z nich v podstatě můžete některé věci jednoznačně vyselektovat. Dokonce já vám teď tady pustím jeden materiál, jedno video, ve kterém budete seznámeni právě s tím, jak se vyvíjely krize v letech 2029, 84, 2008 a 2025, jaké jsou tam paralely, v čem se to shoduje. Dokonce uslyšíte některá čísla těch, kteří se zachovali způsobem, ke kterému já tady nabádám i s Jiřím, ke kterému tady nabádáme, že je potřeba použít tu krizi ve svůj prospěch a nenechat se ožebračit tou krizí. Pasivní člověk nebo pasivní investor prostě bude mít obrovské ztráty na svých úsporách, majetku, na své budoucnosti. Ožebračí to ty lidi, protože tak to vždycky bylo. Já vám tady pustím tři obchody, které dělají miliardáři před každým krachem, se to jmenuje. Je to z finanční historie, tak se přímo jmenují ten seriál. A jsou tam zajímavým způsobem ty věci popsané, pojmenované, vysvětlené. To znamená, že někdo řekne, já neinvestuju, mě se to netýká. No, týká se vás to, protože každý, kdo má nějaké peníze, ať už je má doma, anebo je má v bance, tak různými způsoby budete okrádáni až ožebračení. Pokud máte nemovitost, ve které bydlíte, tak se vás to týká. Pokud máte nemovitosti, které pronajímáte, tak se vás to týká. Pokud máte nemovitosti, které jenom vlastníte, nepronajímáte, ale vlastníte a držíte je třeba pro svoje děti a podobně, tak se vás to týká. Pokud nežijete v bídě bez toho, že byste měli nějaké peníze na budoucnost, se vás to také týká. Ne tolik, ale také. Takže pojďme se na to podívat. Myslím si, že je to docela zajímavě udělané, takže si to pustíme a můžeme se potom rozebrat.
1: V roce 1929 udělal Joseph Kennedy tři konkrétní tahy 6 měsíců před krachem. Přeměnil aktiva na hotovost, nakoupil zlato a připravil se na volatilitu. Když trh spadl o 89%, Kennedy vydělal 50 milionů dolarů, zatímco všichni ostatní přišli o všechno. V 1987 provedl Paul Tudor Jones stejné tři tahy – hotovost, zlato, volatilita. 19. října, když se trh propadl o 22,6% za jediný den, Jones vydělal 100 milionů dolarů jen v ten jeden den. V roce 2008 Michael Burry, John Paulson a další udělali stejné tři tahy – hotovost, zlato, volatilita. Vydělali miliardy, zatímco finanční systém kolaboval. A právě teď, v roce 2025, provádí Warren Buffett, Ray Dalio a Bill Ackman přesně stejné tři tahy. Ne dva tahy, ne pět tahů, ale tři. Ty samé tři, které fungovaly před každým velkým propadem v minulém století. Nejsou to náhodné strategie. Není to štěstí. Je to mechanický vzorec, který se opakuje, protože krachy se řídí stejnou posloupností. Extrémní ocenění, nadměrná páka, spouštěcí událost, nucená likvidace, panika. A investoři, kteří to vidí přicházet, dělají pokaždé stejné tři tahy. Ukážu vám přesně, co tyto tři tahy jsou, jak se projevily v letech 1929, 1987, 2008 a proč se dějí právě teď v roce 2025. Protože pochopení tohoto vzorce vám dává na výběr. Můžete ho ignorovat a držet se propadu jako většina lidí, ztrácet 30 až 50% nebo i více. Nebo můžete rozpoznat, kde se v cyklu nacházíme a podle toho se připravit. Tyto tři tahy už byly provedeny. Vzorec se opakuje a krach se blíží. Začněme tím, proč právě tyto tři tahy? Proč ne čtyři tahy? Proč ne 10 různých strategií? Protože krachy se řídí předvídatelnou mechanickou posloupností. A tyto tři tahy reagují na každou fázi této posloupnosti. První fáze je fází rozpoznání. Chytří investoři si uvědomují, že ocenění se stalo neudržitelným. Riziko nyní převyšuje potenciální odměnu. To je okamžik, kdy vystoupíte, převedete pozice na hotovost, uchováte kapitál a utečete před krachem. Druhá fáze je fází uchování bohatství. Zatímco sedíte v hotovosti, jste vystaveni inflaci a devalvaci měny. Proto držíte zlato nebo jiná tvrdá aktiva, která si udrží kupní sílu, když se fiat měny a finanční aktiva zhroutí. Třetí fáze je fází zisku. Nejenže uchováváte bohatství, ale profitujete ze samotného propadu. To vyžaduje volatilní instrumenty, krátké pozice, prodejní opce, swapy úvěrového selhání, sázky, které se vyplatí, když se trhy propadnou. Tyto tři tahy, provedené dohromady, vytvářejí perfektní pozici. Tah číslo 1 vás chrání před ztrátami. Tah číslo 2 vás chrání před inflací a měnovým rizikem. Tah číslo 3 vám vydělává peníze ze samotného propadu. A poté, co se všechny tři tahy vyplatí, existuje implicitní čtvrtý tah, o kterém budu mluvit později. Nákup na dně z hotovostí, kterou jste uchovali, a se zisky, které jste získali. Nejprve vám ale ukážu, jak se tyto tři tahy projevily napříč čtyřmi různými propady trhu v průběhu téměř 100 let. Tah číslo 1 je převod na hotovost. K tomu dochází 12 až 18 měsíců před krachem. Je to nejčastnější signál, rozpoznání, že trhy dosáhly neudržitelného ocenění a chytří investoři odcházejí. Ukážu vám, jak se to projevilo napříč všemi čtyřmi propady. 1929. Joseph Kennedy byl jedním z nejagresivnějších akciových spekulantů zlatých 20. let. Vydělal miliony provozováním tzv. Stock pools, koordinovaných nákupních schémat, která manipulovala ceny nahoru, aby zasvěcenci mohli prodávat. Na začátku roku 1920 vládal významné pozice napříč mnoha akciemi. Trh byl v euforii, akcie se strojnásobily za 5 let, všichni nakupovali. Zadlužení na marži bylo na rekordních úrovních, investoři si půjčovali 90% hodnoty akcií, aby si koupili další akcie. Ale Kennedy rozpoznal nebezpečí. Pochopil, že když jsou všichni zadlužení a plně investovaní, nezbývá nikdo, kdo by kupoval. A bez nových kupců ceny padají. Když ceny klesnou byť jen mírně, zadlužení investoři čelí výzvám k doplnění marže. Jsou nuceni prodávat. Tento prodej tlačí ceny níže. Spouští další výzvy k doplnění marže, čímž vytváří spirálu smrti. Kennedy tento vzorec znal, takže v létě roku 1929 začal Kennedy systematicky převádět své akciové pozice na hotovost. Ne všechno najednou, protože to by pohnulo trhy a získal by špatné ceny, ale plynule po několik měsíců. Do září byl Kennedy značně v hotovosti. Index Dow Jones dosáhl vrcholu 3. září na hodnotě 3,181. Krach začal 24. října na černý čtvrtek, 7 týdnů poté, co Kennedy vystoupil. Zatímco běžní investoři drželi své akcie až do samotného propadu, sledujíce, jak se jejich bohatství vypařuje, Kennedy seděl v hotovosti, chráněn a připraven na další tah. 1987. Paul Tudor Jones vedl hedžový fond, který úspěšně obchodoval s komoditami a akciemi. Ale v polovině roku 1987 se Jones začal hluboce znepokojovat tržním oceněním. Index Dow vzrostl spod 1000 v roce 1982 na přes 2400 do srpna 1987. 140% zisk za 5 let. Poměry cena zisk byly vysoké. Zadlužení na marži strmě stoupalo. A nový fenomén nazvaný programové obchodování, kde počítače automaticky prováděly masivní obchody, vytvářel nestabilitu. Jones si spočítal. Usoudil, že krach je nevyhnutelný během několika měsíců. V srpnu a na začátku září 1987 Jones systematicky snižoval své dlouhé akciové pozice. Převáděl na hotovost. Psal dopisy svým investorům, ve kterých vysvětloval, že očekává velký propad do října. To nebyla vágní předpověď, byl konkrétní. Říjen. Po celý září shromažďoval hotovost. Do začátku října byl Jonesův fond značně v hotovosti a připraven na další dva tahy. Trh dosáhl vrcholu 2. října na 2722. Krach přišel 19. října. O 17 dní později. Jones už byl venku. 2008. Tento případ je složitější, protože řada investorů rozpoznala realitní bublinu v různých časech. Michael Burry začal přecházet na defenzivní pozici v roce 2005. Vedl fond, který investoval do podhodnocených akcí, ale jeho výzkum rizikových hypoték ho přesvědčil, že se celý finanční systém zhroutí. Burr tedy přestal investovat do akcí. Shromáždil hotovost. A tuto hotovost držel, zatímco se připravoval na obchod číslo 2 a obchod číslo 3. John Paulson dospěl ke stejnému závěru v roce 2006. Viděl hypoteční bublinu. Věděl, že zničí banky. Paulson tedy založil speciální fond, aby vsadil proti trhu s nemovitostmi. To znamenalo získávat hotovost od investorů konkrétně pro tento účel. Warren Buffett, vždy ten nejkonzervativnější, shromažďoval hotovost už od roku 2006. Berkshire Hathaway. Jeho hotovostní pozice narostla ze 40 miliard v roce 2006 na více než 60 miliard do roku 2007. Buffett nemohl najít nic, co by stálo za koupy za aktuální ceny. Jinými slovy, ocenění jsou příliš vysoká. Trh dosáhl vrcholu v říjnu roku 2007. Tou dobou už Burr, Paulson, Buffett a další měli podstatnou část majetku v hotovosti. Propady se zrychlovaly po celý rok 2008. Byli chráněni. Nyní, v roce 2025, Warren Buffett sedí na 325 miliardách dolarů v hotovosti. Dovolte mi to zopakovat. 325 miliard. To je největší hotovostní pozice v korporátní historii. Jak v absolutních číslech, tak jako procento aktiv Berkshire. Buffett systematicky prodával akcie, aby tuto hotovost shromáždil. Snížil svou pozici v Apple o 50%. Prodával akcie Bank of America. Nic nenakupuje. Ve svém dopise akcionářům z roku 2024 Buffett výslovně prohlásil, nemůže najít nic za atraktivní cenu. To je signál. Všechno je nadhodnocené. Pryč. Ale není to jen Buffett. Jeff Bezos prodal akcie Amazonu v hodnotě přesahující 13 miliard v letech 2024 a 2025. Mark Zuckerberg prodal akcie Meta za miliardy, a to i přesto, že Meta dosáhla historicky nejvyšších hodnot. Jamie Dimon, generální ředitel JP Morgan Chase, prodal akcie poprvé ve svém funkčním období jako generální ředitel. Prodeje akcí zasvěcenými osobami napříč americkými korporacemi jsou na úrovních, které nebyly k vidění od roku 2007. To jsou lidé, kteří řídí tyto společnosti. Vidí skutečné finanční údaje, skutečná data o zákaznicích, skutečné problémy a převádějí je do hotovosti. Obchod číslo 1 probíhá právě teď. Chytří investoři jsou venku. Je to úplně stejný vzorec jako v letech 1929, 1987 a 2008. Systematický odchod 12 až 18 měsíců před krachem. To 2 je akumulace zlata. Ta probíhá ve stejném 12 až 24 měsíčním okně jako obchod číslo 1. A zatímco sedíte v hotovosti, potřebujete ochranu proti devalvaci měny a inflaci. Zlato je řešením, které obstálo po 5000 let. Dovolte mi ukázat vám, jak se to vyvinulo. V roce 1929 byl Bernard Baruch jedním z nejúspěšnějších investorů počátku 20. století. Vydělal mění v předchozích panikách tím, že včas rozpoznal bubliny. V roce 1929 se Baruch nepřeváděl pouze do hotovosti. Převedl podstatné pozice do zlata, fyzicky. Že nadcházející krach povede zpočátku k deflaci, ale nakonec k manipulaci s měnou a inflaci. Zlato by zachovalo kupní sílu. Když došlo ke krachu, zlato si udrželo svou hodnotu na 20 dolarech a 67 centech za unci, což byla v té době oficiální pevná cena. Ale co je důležitější, v roce 1934, když Roosevelt devalvoval dolar přeceněním zlata z 20 dolarů na 35 dolarů za unci, každý, kdo držel zlato, zaznamenal 69% zisk v dolarech. Baruch se pozicoval dokonale. Jeho zlaté držby zhodnotily, zatímco akcie dále klesaly. Do poloviny 30. let 20. století byl Baruch bohatší než před krachem. Rok 1987. Role zlata v tomto krachu byla odlišná, protože rok 1987 byl jednodenní krach, který se rychle zotavil. Ale investoři, kteří koupili zlato před krachem v roce 1986 a na počátku roku 1987, stále profitovali. Zlato se na počátku roku 1987 pohybovalo kolem 300 dolarů za unci. Během říjnového krachu zlato vyskočilo na 475 dolarů, když investoři prchali do bezpečí. 58% zisk pak se stáhlo, když se trhy stabilizovaly. Ale obchod fungoval. Zlato chránilo majetek během maximální paniky. Paul Tudor Jones držel zlaté pozice spolu se svou hotovostí jako součást své obranné strategie. Vyplatilo se to. Rok 2008. Zde se obchod číslo 2 stal mimořádně důležitým. Zlato se v roce 2007 pohybovalo kolem 600 dolarů za unci, když chytří investoři začali zaujímat pozice. Jak se finanční krize rozvíjela v letech 2007 a 2008, jak banky krachovaly a Fed začal tisknout peníze, cena zlata prudce vzrostla. Do března 2008 zlato dosáhlo 1000 dolarů. Do roku 2009 to bylo přes 1200. Nakonec dosáhlo vrcholu na 1900 v roce 2011. John Paulson, poté co vydělal miliardy na obchodu číslo 3, spekulaci na pokles hypoték, vložil značný kapitál do zlata. Pochopil, že reakce Fedu na krizi by byla masivní tištění peněz. A tištění peněz znamená devalvaci měny. A devalvace měny znamená zhodnocení zlata. Paulsonův zlatý fond vydělal další miliardy k ziskům z jeho spekulací na pokles hypoték. Investoři, kteří drželi zlato od roku 2007 do roku 2011, strojnásobili své peníze, zatímco akcie se nikam nepohnuly. Rok 2025. Zde se obchod číslo 2 stává naprosto kritickým a probíhá právě teď v nebývalém rozsahu. Centrální banky po celém světě nakupují zlato rekordním tempem. V letech 2022, 2023 a 2024 centrální banky nakoupily přes 3000 tun zlata, což je nejvyšší tříletý součet od doby, kdy se začaly sbírat data v roce 1950. Čína nakupuje, Rusko nakupuje, Indie, Turecko, Polsko, Singapur, všichni akumulují zlato. Diverzifikují pryč od dolarů. Vidí to samé, co vidí chytří investoři. Neudržitelný dluh USA, nevyhnutelná devalvace měny. Zlato je ochrana. A nejsou to jen centrální banky. Miliardáři investoři akumulují. Ray Dalio se otevřeně vyjadřoval o držení 5-10% portfolií ve zlatě. Stanley Druckenmiller zveřejnil významné zlaté pozice. Dokonce i Paul Tudor Jones veřejně prohlásil, že vlastní zlato jako zajištění proti inflaci a znehodnocení měny. Zlato se v současné době obchoduje kolem 4500 dolarů za unci, což jsou rekordní maxima. Proč? Protože chytří investoři právě teď provádějí obchod číslo 2. Převedli do hotovosti v rámci obchodu číslo 1. Nyní převádějí část této hotovosti do zlata za účelem zachování bohatství. Když přijde krach, když Fed zareaguje neomezeným tištěním peněz, když dolar devalvuje o 20 až 30%, zlato prudce vzroste na 5 tisíc, 6 tisíc, možná i 10 tisíc za unci. Investoři držící zlato si udrží kupní sílu, zatímco všichni ostatní, kteří drží dolary nebo dluhopisy denominované v dolarech, přijdou vniveč. Obchod číslo 2 je v plném proudu. Akumulace zlata probíhá v masivním měřítku právě teď. Obchod číslo 3 je sázka na volatilitu. To je ten ziskový obchod. Obchod 1 vás chrání. Obchod 2 uchovává vaše bohatství. Obchod 3 vás udělá bohatými. To se stalo 6 až 12 měsíců před krachem. A vyžaduje to nástroje, které se vyplatí, když se trhy zhroutí. Dovolte mi ukázat vám, jak to fungovalo. Rok 1929. Poté, co Kennedy přešel do hotovosti a Barrow převedl majetek na zlato, dalším krokem bylo profitovat z nevyhnutelného poklesu. Nástrojem dostupným v roce 1929 byl prodej akcií nakrátko. Kennedy zaujal krátké pozice v mnoha akcích koncem léta a začátkem podzimu roku 1929. Prodej nakrátko znamená vypůjčit si akcie, prodat je za aktuální ceny a doufat, že je později koupíte zpět levněji. Kennedy platil poplatky za výpůjčky, zatímco akcie stoupaly po celý září. Ale rozuměl tomuto obchodu. Když v říjnu došlo ke krachu, akcie během několika dní klesly o 30%, během týdnů o 50%. Kennedy uzavřel své krátké pozice, nakoupil akcie zpět za zhroucené ceny a vrátil je věřiteli. Rozdíl byl jeho zisk. Odhady založené na Kennedyho známé akumulaci bohatství naznačují, že na svých krátkých pozicích vydělal 15 až 50 milionů. To odpovídá několika stům milionům dnes. Takto se vyplácí obchod 3. Riskoval platby prémií, zatímco akcie rostly. Vybral masivní zisky, když došlo ke krachu. Rok 1987. Obchod 3 Paula Tudora Jonese byl legendární a detaily známé, protože ho v tomto období natáčel dokumentární štáb. Poté, co shromáždil hotovost a nakoupil zlato, Jones zaujal masivní pozice v put opcích na futures kontrakty akciových indexů. Put opce vám dávají právo prodat za předem stanovenou cenu. Pokud koupíte put opce s realizační cenou 2500 na S&P, když je trh na 2700 a trh se propadne na 2000, vaše put opce mají hodnotu 500 bodů zisku na kontrakt. Jones nakoupil tisíce kontraktů. Utratil miliony na prémie a čekal. Trh se propadl 19. října roku 1987. Index Dow klesl o 508 bodů, což bylo 22,6%. Největší procentuální pokles během jediného dne v historii. Hodnota Jonesových put opcí vyletěla vzhůru. Ten den vydělal 100 milionů dolarů. Hodnota jeho fondu v samotném říjnu stoupla o 62%. Dokument ho zachytil u telefonu, jak provádí obchody a vydělává miliony v reálném čase. Je to nejperfektnější provedení obchodu 3, jaké kdy bylo natočeno. A vzorec byl shodný s Kennedyho přístupem. Platit prémie během čekání. Vybírat. Masivní zisky, když volatilita prudce 2008. Obchod 3 Michaela Barryho a Johna Paulsona je nyní slavný díky knize a filmu Sázka na nejistotu. Ale dovolte mi vysvětlit mechanismus, protože to je důležité. Burry nemohl přímo prodávat podřadné hypotéky nakrátko. Takové nástroje neexistovaly. Proto spolupracoval s Goldman Sachs a dalšími bankami na vytvoření swapů úvěrového selhání na hypoteční dluhopisy. Jedná se v podstatě o pojistné smlouvy. Burry platil prémie zhruba 2 až 4% ročně z nominální hodnoty pojištěné částky. Pokud koupil pojištění za 100 milionů, platil 2 až 4 miliony ročně. Pokud dluhopisy neselhaly, prémie ztratil. Pokud selhaly, vybral celou pojištěnou částku. Od 2005 do 2007 Burry tyto prémie platil. Jeho investoři byli vsteky bez sebe. Mysleli si, že se zbláznil. Trh s bydlením stále rostl. Každý měsíc prodělával peníze. Ale Barry rozuměl obchodu 3. V roce 2007 začala stoupat selhání podřadných hypoték. Začátkem 2008 začaly selhávat dluhopisy, které Barry pojistil. Swapy úvěrového selhání se vyplatily. Kontrakty, které Barry koupil za několik milionů na prémiích, vyplatily stovky milionů, když hodnota dluhopisů klesla na nulu. Jeho fond vydělal přes 700 milionů. John Paulson provedl stejný obchod ve větším měřítku. Jeho fondy nakoupily swapy úvěrového selhání za desítky miliard. Když se trh s bydlením zhroutil, Paulson vybral 15 miliard dolarů na výplatách, celkem 20 miliard napříč všemi svými fondy. Osobně vydělal 4 miliardy. Toto je obchod 3 v maximálním měřítku, roky plateb prémií. Pak následovala největší výplata v historii hedžových fondů. 2025. Obchod 3 probíhá právě teď a nástroji jsou swapy úvěrového selhání na cenné papíry kryté komerčními hypotékami, put opce na akcie a indexy a call opce na VIX. Dovolte mi ukázat vám důkazy. Cena swapů úvěrového selhání na cenné papíry komerčních nemovitostí prudce vzrostla. Náklady na pojištění proti selháním komerčních hypoték se od roku 2021 zvýšily o 300 až 500%. Proč? Protože sofistikovaní investoři věří, že komerční nemovitosti se zhroutí. Kancelářské budovy ze 40 až 50% prázdné kvůli trvalé práci na dálku. Hypoteční úvěry se splatností při 3% úrokové sazby, které musí být refinancovány při 8%. Matematicky to prostě nevychází. Selhání jsou nevyhnutelná. Investoři nakupující tyto swapy úvěrového selhání platí nyní zvýšené prémie. Ale až se selhání začnou šířit v letech 2025 a 2026, tyto swapy se vyplatí masivně. Stejně jako podřadné swapy v roce 2008. Put opce. Na hlavní indexy S&P 500 a Nasdaq zaznamenaly neobvyklou aktivitu. Velké institucionální nákupy put opcí s expirací koncem 2025 a v roce 2026. Jde o sázky, že trhy se v tomto časovém okně zhroutí. Poměr put call, který měří objem put opcí vzhledem k call opcím, se drží nad jedničku. Nakupuje se více put opcí než call opcí. To naznačuje institucionální zajištění. Instituce kupují pojištění, provádějí obchod 3. Call opce na VIX jsou dalším signálem. VIX měří volatilitu trhu, při krachu prudce stoupá. Nákup call opcí na VIX je sázka na to, že volatilita exploduje. Došlo k velkým nákupům call opcí na VIX, které expirují po celý rok 2025. Bill Ackman veřejně projednával, že zvažuje zajištění podobná jeho obchodu z března 2020, kdy během týdnů proměnil 27 milionů na 2,6 miliardy. Přesné pozice nezveřejnil, ale signalizuje, že obchod 3 je v plném proudu. Vzorec je nepopiratelný. Napříč lety 1929, 1987, 2008 a nyní 2025 se stejné tři obchody dějí v řadě za sebou. První obchod. Převést na hotovost 12 až 18 měsíců předem. Druhý obchod. Hromadit zlato pro zachování bohatství. Třetí obchod. Nakoupit instrumenty volatility, které vynášejí, když se trhy propadají. Toto nejsou náhodné strategie. Jsou to mechanické reakce na stejné uspořádání. Extrémní ocenění, nadměrný pákový efekt, nevyhnutelná spouštěcí událost, která vynutí likvidaci a vyvolá paniku. A investoři, kteří rozpoznají tento vzorec, pokaždé provedou tytéž tři obchody. Nyní vám ukážu, proč tyto tři obchody fungují a vysvětlím mechaniku krachů. Každý velký propad se řídí stejnou posloupností. Začíná to bublinou. Ceny aktiv stoupají na úrovně odtržené od fundamentů. V roce 1929 se akcie obchodovaly za absurdní násobky. V roce 1987 byla ocenění přepjatá a maržový dluh vysoký. V roce 2008 se ceny bydlení zdvojnásobily během 5 let na základě podvodného úvěrování. V roce 2025 je Buffettův indikátor na 185%. Akcie jsou oceněny na téměř dvojnásobek HDP. Historické extrémy. Druhá fáze je euforie. Všichni věří, že ceny budou dál stoupat. V roce 1929 burzovní tipy od chlapců z čištění bot. V roce 1987 se programové obchodování vnímalo jako tajemství nekonečných zisků. V roce 2008 všichni věřili, že ceny bydlení celostátně nikdy neklesnou. V roce 2025 je to příběh umělé inteligence. Umělá inteligence změní všechno. Na ocenění nezáleží, jen nakupujte. Třetí fáze je maximální pákový efekt. Když ceny stoupají, pákový efekt zesiluje zisky, takže si všichni půjčují, aby nakoupili víc. V roce 1929 90% maržový dluh. V roce 1987 pojištění portfolia a programové obchodování vytvořili syntetický pákový efekt. V roce 2008 rizikové hypotéky a deriváty vytvořily pákový efekt 50:1 ve finančním systému. V roce 2025 je maržový dluh blízko rekordních maxim. Pákový efekt všude. Čtvrtá fáze je spouštěč. Něco způsobí malý pokles. V roce 2009 to byl podvod Hatryho v Londýně. V roce 1987 to byly rostoucí úrokové sazby a selhání programového obchodování. V roce 2008 to byly selhání rizikových hypoték. V roce 2025 by to mohla být selhání komerčních nemovitostí, geopolitický šok, kolaps velké technologické společnosti. Na konkrétním spouštěči nezáleží. Důležité je, že spouštěč zahájí pátou fázi. Pátá fáze je nucená likvidace. Když se investoři s pákovým efektem potýkají se ztrátami, dostanou výzvy k doplnění marže. Jsou nuceni prodat. Tento prodej stlačuje ceny níže, což spouští další výzvy k doplnění marže, další nucené prodeje. Tím vzniká kaskáda, spirála smrti. Ceny padají ne kvůli fundamentům, ale kvůli mechanickým nuceným prodejům. Proto se krachy dějí tak rychle. Není to postupné, je to vlna likvidace. Šestá fáze je panika. Strach ovládne všechno. všichni prodávají. Nezáleží na tom, co vlastní, prostě chtějí pryč. Likvidita mizí, nabídky se vypařují, ceny prudce padají dolů. VIX vystřelí na 50, 60, 70, trhy klesají o 20, 30, 40% během týdnu. To je ten krach. A v tuto chvíli se vyplatí ty tři obchody. První obchod, tedy hotovost, znamená, že nejste likvidováni, nejste nuceni prodat, jste chráněni. Druhý obchod, zlato, znamená, že nedržíte znehodnocující se hotovost, když federální rezervní systém začne tisknout peníze na záchranu systému, zachováváte si bohatství. Třetí obchod, instrumenty volatility, znamená, že profitujete ze samotného krachu. Vaše prodejní opce, vaše credit default swapy, vaše nákupní opce VIX, ty explodují v hodnotě, když všichni ostatní ztrácejí všechno. Tyto tři obchody řeší každou fázi posloupnosti krachu a proto fungují pokaždé znovu a znovu. Takže, kde jsme teď v roce 2025? Jsme v pozdní fázi přípravy. První obchod je v podstatě dokončen. Chytré peníze nashromáždily rekordní hotovost, Buffettových 325 miliard. Prodeje insiderů na úrovních z roku 2007 jsou venku. Druhý obchod se zrychluje. Centrální banky nakupují 3000 tun zlata za 3 roky. Zlato za 4050 dolarů. Rekordní maxima. Obchod na zachování bohatství probíhá, třetí obchod se zakládá. Credit default swapy na komerční nemovitosti prudce stoupají v ceně. Instituce nakupují prodejní opce, aktivita nákupních opcí VIX. Sázky na volatilitu se umisťují. Tyto tři obchody jsou aktivní, což znamená, že jsme 12 až 18 měsíců před krachem. Na základě historického vzorce krach přijde koncem roku 2025 nebo v roce 2026. Může to být dříve, pokud spouštěcí událost urychlí časovou osu. Může to být o něco později, pokud trhy zůstanou déle iracionální. Ale okno je jasné, během 18 měsíců krach přijde. A až přijde, až index S&P klesne ze současných úrovní kolem 6600 na 3500 nebo níže, až se zhroutí komerční nemovitosti, až regionální banky selžou v klastrech, až nezaměstnanost vystřelí ze 4% na 9%, ty tři obchody se vyplatí. A pak přichází implicitní čtvrtý obchod. Poté, co se tři obchody vyplatí, poté, co jste zachránili kapitál, ochránili bohatství a profitovali z krachu, nasadíte všechno v době maximálního strachu. Nakoupíte akcie, když jsou dole o 50%. Nakoupíte nemovitosti, když jsou v exekuci. Nakoupíte podniky, když jsou v likvidaci. To je to, co udělal Kennedy po krachu v roce 1929. To je to, co udělal Buffett v roce 2008, když investoval 5 miliard do Goldman Sachs na absolutním dně. To je to, co udělal Ekman v březnu roku 2020, když použil svůj výnos ve výši 2,6 miliardy na nákup akcií za propadlé ceny. Čtvrtý obchod, nákup na dně, vytváří bohatství pro generace. Ale čtvrtý obchod můžete provést, jen pokud jste úspěšně provedli nejprve obchody 1, 2 a 3. Takže co byste měli dělat? Většina lidí nemůže tento vzorec provést dokonale. Nemají stovky milionů v kapitálu. Nemají přístup k institucionálním credit default swapům. Ale pochopení tohoto vzorce vám dává obrovskou výhodu. Můžete provést zjednodušené verze tří obchodů. První obchod. Shromáždit hotovost. Pokud jste v současné době 60 až 70% investováni v akciích, snižte to na 40%. Rozdíl držte v hotovosti nebo v krátkodobých státních pokladničních poukázkách. Ano, možná přijdete o nějaké zisky, pokud trhy dál porostou, ale až přijde krach, budete mít 30% svého portfolia ochráněno. A těch 30% se stane nákupní silou na dně. Druhý obchod. Kupte zlato. 5 až 10% vašeho portfolia do fyzického zlata nebo zlatých ETF, ne do akcí těžebních společností, ale pokud možno fyzické zlato v alokovaném úložišti. Až přijde krach a Fed natiskne neomezené množství peněz, zlato vyletí vzhůru. To zachová kupní sílu. Třetí obchod. Kupte si ochranu. Můžete nakoupit prodejní opce na SPY, ETF fond S&P 500. Není to nic složitého. Kupte prodejní opce s expirací za 6 až 12 měsíců s realizačními cenami 10 až 20% pod současnými úrovněmi. Zaplatíte 1 až 3% hodnoty svého portfolia. Pokud trhy spadnou, tyto opce by vám mohly vrátit 5 až 10 násobek toho, co jste zaplatili. Pokud trhy nespadnou, přijdete o prémii. Ale to je pojištění. platíte za ochranu a doufáte, že ji nikdy nebudete potřebovat. Nejdůležitější je psychologická příprava. Až přijde krach, až budou trhy dole o 40 až 50%, až každý titulek bude předpovídat konec kapitalismu, až bude stoupat nezaměstnanost a krachovat banky, musíte být připraveni jednat. Musíte mít seznam kvalitních společností, které chcete vlastnit. Společností se silnou rozvahou, nízkým dluhem, s produkty, které lidé budou vždy potřebovat. Apple, Microsoft, Visa, Johnson & Johnson, Procter & Gamble. Kvalitní společnosti, které přežijí a budou prosperovat. Až budou tyto společnosti v prodeji s 50% slevou, nakoupíte za hotovost, kterou jste ochránili v prvním obchodě, za kupní sílu, kterou jste si uchovali v druhém obchodě a se zisky, které jste získali ve třetím obchodě. Nakupujete agresivně, když jsou všichni ostatní ochromeni strachem. To je ta nejtěžší část. Ne technické provedení těch tří obchodů, ale mít odvahu nakupovat, když máte pocit, že svět končí. Tato psychologická odolnost odděluje investory, kteří z krachu zbohatnou, od investorů, kteří přijdou o všechno. Měl jí Kennedy, měl jí Baruch, měl jí Paul Tudor Jones, měl jí Barry, Paulson, Buffett, Ackman. Všichni ji měli. Ochotu jednat, když je strach maximální. To je to skutečné tajemství. Dovolte mi, abych vám představil časovou osu na základě tohoto vzorce. Právě teď jsme 12 až 18 měsíců před krachem. To znamená, že okno pro krach je na konci roku 2025 nebo v první polovině roku 2026. Může to být dříve, může to být o něco později, ale v tomto okně jsou ty tři obchody již aktivní. Hotovost se shromažďuje, zlato se kumuluje, sázky na volatilitu se umisťují, chytré peníze jsou připraveny. Až nastane spouštěcí událost, až se zhroutí komerční nemovitosti v kaskádě selhání, nebo zkrachuje velká banka, nebo vypukne geopolitická krize, krach se rychle zrychlí. Trhy klesnou o 20 až 30% během několika týdnů a poté o dalších 20 až 30% během několika měsíců. Dno nastane, až bude panika maximální, pravděpodobně v polovině až koncem roku 2026. Nezaměstnanost dosáhne 9 až 10%. S&P se dostane na dno kolem 3500 bodů. Bitcoin klesne na 20 000 dolarů nebo níže. Zlato vyletí na 5 000 dolarů nebo výše, jakmile Fed natiskne neomezené množství peněz. To dno, ten okamžik maximálního strachu, to je chvíle, kdy proběhne čtvrtý obchod. To je chvíle, kdy nasadíte veškerý kapitál, který jste ochránili, a všechny zisky, které jste udělali, a nakoupíte vše kvalitní za výprodejové ceny. Pak držíte 5 až 10 let, zatímco se trhy zotaví a vaše pozice se strojnásobí nebo zčtyřnásobí. To je celý vzorec. Čtyři obchody v průběhu 18 až 36 měsíců. Správným provedením se vytvoří generační bohatství. Pointa je následující. Ty tři obchody nejsou tajné. Nejsou to odfrknutí žádné insiderské informace. Jsou to zdokumentované historické vzorce, které se opakují, protože krachy následují stejnou mechanickou sekvenci. Extrémní ocenění, nadměrná páka, spouštěč, nucená likvidace, panika a investoři, kteří to vidí přicházet, dělají tři obchody. Převod na hotovost, nákup zlata, sázky na volatilitu. Tyto obchody fungovaly v roce 1929, fungovaly v roce 1987, fungovaly v roce 2008 a jsou prováděny právě teď v roce 2025 nejchytřejšími investory na světě. Warren Buffett sedí na 325 miliardách dolarů v hotovosti. To je první obchod. Centrální banky nakupují 3000 tun zlata. To je druhý obchod. Hedge fondy nakupují credit default swapy a prodejní opce. To je třetí obchod. Vzorec se odehrává v reálném čase. Jediná otázka je, zda jej rozpoznáte a zaujmete podle toho pozici, nebo zda ho budete ignorovat a podržíte si aktiva přes krach, čímž ztratíte 30 až 50% nebo více svého majetku. Většina lidí to bude ignorovat. Vždycky to tak dělají. Budou věřit, že tentokrát je to jiné. Budou věřit, že umělá inteligence změní všechno. Budou věřit, že Fed zachrání trhy. Budou věřit, že na ocenění nezáleží a přijdou o všechno. Stejně jako většina lidí v letech 1929, 1987 a 2008. Ale malá skupina ten vzorec uvidí. Provedou zjednodušené verze těch tří obchodů. Ochrání kapitál, zachovají bohatství a vydělají na krachu. A pak nakoupí na dně a stanou se bohatšími, než si kdy dokázali představit. Volba je na vás. Ty tři obchody byly provedeny. Vzorec se opakuje. krach přichází. Zaujměte tomu odpovídající pozici. Pokud vám toto video ukázalo vzorec, který jste nikdy předtím neviděli, pokud nyní chápete, že stejné tři obchody fungují před každým krachem, přihlaste se k odběru tohoto kanálu, protože během příštích 12 až 18 měsíců budu sledovat každý signál, každý prodej insiderů, každý nákup zlata centrálními bankami, každý prudký nárůst cen kredit default swapů, každé varování, že se blíží krach. Uvidíte, jak se vzorec rozvíjí v reálném čase a budete přesně vědět, kdy provést ty tři obchody, pokud jste to ještě neudělali. Toto není finanční poradenství, toto je rozpoznávání vzorců. Vzorec se opakoval čtyřikrát v minulém století 1929, 1987, 2008 a nyní 2025. Ty tři obchody jsou stejné. Sekvence je stejná. Výsledek bude stejný. Zaujměte pozici, dokud ještě můžete. Protože až přijde krach, až se to už bude dít, bude pozdě, obchody musí být provedeny před krachem. V tom je celá pointa. A před krachem je to správné.
0: To je to správné. Já jsem se vás dovolil tady trošku vtáhnout do některých informačních toků, ze kterých mimo jiné také čerpáme. Jsou to záležitosti nejenom tohoto kanálu, když to takhle řeknu, zdrojů, informací, ale pochopitelně jsou tady i hlubší informace třeba o fungování bank a tak dále. To byste si museli poslechnout, dejme tomu Andrease Klause. Andreas Klaus, když si dáte, tak vám vyjede i v češtině, teda s překladem, vám vyjede, když navštívil, tuším, Lucernu, kde měl, myslím, že v Lucerně měl velkou přednášku pro jednu firmu tady. On říká úplně stejné věci. Jo. Ty stejné věci říká řada dalších lidí, kteří jsou buď investory, a nebo pozorovateli investorů. Je logické, že my jako drobní lidé nemáme, dejme tomu, takové nástroje, aby jsme tam kupovali nějaké pozice ve swapu a opce a podobně. My pochopitelně máme jiné věci. Ono totiž zase, jo. Oni mají, ti velcí mají problém umístit ty svoje peníze někam. To není vůbec žádná sranda. Nakoupit fyzické zlato v krátkém čase za miliardy dolarů nejde. Nejde. Ono to neexistuje. A proto oni nakupují zejména to nefyzické. Jo. A to je taky trošku mimo. Takže oni to kombinují, fyzický kov a ten, ty poukázky o tom, že někde teda jsou, je ten kov uložený. My máme tu výhodu, že s našimi prostředky, které máme finančními, to množství, které máme, tak se dá vykrýt ten náš požadavek fyzickým kovem. Což nám dává neskutečné možnosti. Mnohem lepší možnosti, než mají oni. Zatímco oni musí ten zisk udělat na volatilitě s ohledem na pokles některých indexů nebo na pokles akcí, my si můžeme dovolit udělat mnohem snažším způsobem, řeknu bez menšího rizika, s rozhodně menším rizikem, kdy oni si nakupují na základě svojí víry v to, že to správně odhadli, tak je to stojí každý měsíc nějaké miliony za to, že mají někde ošetřené miliardy a doufají, že na tom jednou vydělají. Když si nakoupíte stříbro nebo zlato, tak už v tu chvíli máte ošetřené vlastně svoji hotovost, máte ošetřené svoje peníze, svoje finanční prostředky a můžete využít tu volatilitu směrem nahoru, ne směrem dolů, ale směrem nahoru a svést se v tom. Takže tady se nabízí přímo ta rošáda. A teď já to vemu úplně celé. Představme si člověka, pan Novák má byty, které pronajímá, dělá mu to peníze. On je spokojný a je šťastný. To je přesně ten typ investora, který chvíli uvažoval a v nějakou dobu, protože to bylo moderní a dělali to všichni, tak on šel a nakoupil ty byty. S tím, že on tam vidí, že pokud měl hotovost, prostě měl na to prostředky, tak dobrý. Pokud to kupoval za hypoteční úvěr, který ještě nemá splacený, tak má velký problém do budoucna. To znamená, nebo pokud má už tu hypotéku zaplacenou, tak ten problém není tak velký, přijde tam jenom o spoustu peněz. Co by měl ve smyslu toho, co jsme tady teďko poslouchali, co je ideální řešení pro všechny nováky, kteří mají dneska majetek v nemovitostech nebo v cenných papírech, čili v nějakých bankovních derivátech? Obojí je takzvaně přehřáté. To je to vysoké ocenění, jak on tady říká. My tomu spíš říkáme, že to je přehřáté a že ty ceny jsou příliš nadhodnocené. Jsou nereálné ty ceny. Jsou nereálné ty ceny. A co na tom, že to pořád roste? Tady se bavíme o riziku. Roste to, protože to roste do toho krachu. Čili už je to tak přehřáté, že smysluplnost a udržitelnost těchto vysokých cen a ještě nějakého růstu samopohřbí ty investice jako takové. Proč se tyto věci dějí? Proč existují dneska deriváty bankovní? Protože právě ty velcí kluci, psal jsem o tom, můžete se podívat na stránky tanzanit.info, či www.tanzanit.info. V sekci blog, tak v blogu, mám nějaké články. A v jednom článku přesně toto popisuju. Velcí kluci manipulují ty trhy a v podstatě tam si dělají nějaké zisky. Proč dneska bankéři ženou lidi do dlouhodobých investičních produktů? Protože potřebují udržet ty lidi v těchto investicích, protože penězi těchto lidí bude zaplacen zisk těch, kteří z toho včas odejdou. Prostě z přehřátého trhu s nemovitostmi, z přehřátého trhu se všemi typy cenných papírů, protože ohodnocení těch firem, ohodnocení toho, na čem stojí ty deriváty, tak rozdíl mezi skutečnou cenou a tou cenou, která se tam někde vyšplhala, je obrovský, je neúměrný. A ta neúměrnost způsobí, že se to celé zhroutí. A navíc do toho připadají pochopitelně ty další věci, které ten krach jednoznačně přivodí. Takže bez vnějšího vlivu by stejně ty trhy ve velmi krátké době spadly. A někdo mi řekne,

Takže kdo si myslí, že jeho nemovitost je jeho, že má nějakou chalupu tamhle, kterou nemá zateplenou, protože tam topí třikrát, čtyřikrát, pětkrát za rok, jinak tam pobývá hlavně v létě, tak ji nebude moct ani prodat, tu nemovitost. Bohužel, ale na tom trhu to způsobí kolaps těch cen a ty ceny spadnou. On to tady vysvětloval, myslím si, že nemá smysl jako to dál omílat. Takže když někdo má nainvestováno v přehřátém, v přeceněném, nadměrně přeceněném portfoliu, tak je potřeba o tam teď odejít. Dobře, že to je takhle vysoko, ale riziko je přímo úměrné té vysoké ceně nemovitostí. Ať se někomu líbí nebo ne, mít dneska, nebo kupovat dneska nemovitost a říkat, že to je nějaká dobrá investice, je nesmysl. Pokud někdo prahne po té nemovitosti, a já neříkám, že nemovitosti v jiném čase jsou špatné. Já říkám, prodejte ty nemovitosti, ochraňte ty peníze, které stržíte před inflací a před dalšími vlivy a zanedlouho, on tady mluví o 3 letech, zanedlouho si koupíte za ty samé peníze, které byste dneska dali za jeden byt 1,1, tak si koupíte 10 bytů 1,4 nebo 15 bytů 1,1. Minimálně. A nebude vám vydělávat jeden byt, ale bude vám vydělávat 15 bytů. Ale ten čas přijde. Čas k nakupování. Teď je čas prodeje nemovitostí. Teď, kdo má mozek, tak prodává nemovitost. Neználkové kupují nemovitosti. Chytří kupovali nemovitosti, když ty byty byly za 150 tisíc. Chytří je dneska prodávají za 2,5 milionu. Hloupí tenkrát nekupovali a teď to chtějí dohnat, takže zaplatí ty zisky těm chytrým. Nejde jenom o to, kolik to vydělává, jde o riziko, které tam existuje. A to riziko je prostě příliš velké. Takže prodám byt, vemu ty peníze, koupím zlato, pokud to budu dělat rychle, pokud to budu dělat později, už budu muset dělat, mít k dispozici jenom stříbro. Koupím zlato, počkám, až to zlato vyleze ještě o $1,000 třeba nahoru, nebo o $3,000 nahoru za jednu trojskou unci. Prodám zlato, ovšem musím, přestože zlato má potenciál 140 násobku své ceny, tak musím uvažovat tak, že já budu reálně schopen ho prodat, když to zlato bude, dejme tomu, na $10,000. Pak už to nebude mít kdo koupit, už to nebude nikdo nakupovat, protože všichni už zase budou nakupovat stříbro. Takže pokud tak nakoupím zlato teď, jednak v tom udržím ty peníze před inflací a jedna a dvě svezu se na té vlně toho růstu, která je prudká, je hodně strmá, to znamená v krátkém čase velký výnos. Koupím za 4,5, prodám za 9. Mám 100% vyděláno. A to může být otázka půl roku. To může být otázka 3/4 roku. Toho zlata vystoupím a mám znásobený kapitál. Koupím stříbro, které vždycky jde nějaký čas po tom zlatě. To znamená, že stříbro je extrémně podhodnocené, zatím ještě ani nedorovnalo zlato v tom standardním odskoku, který vždycky má cenově. To znamená, že třeba když zlato stojí 100, tak stříbro stojí 10. Dneska je to spíš to, že zlato stojí 100 a stříbro stojí 3. Takže o tomhle to mluvím. Takže je potřeba to dát do toho stříbra, protože byť tam je 21% DPH, tak je to pořád ale dobrý, protože když se bavíme o násobcích, tak mě 21% DPH nemůže trápit. Počkám si, vyvezu ten kapitál, zdvojnásobím ho v tom stříbře, nebo ho strojnásobím, když to dobře půjde a dobře to trefím. A potom za to koupím kámen. Proč? Protože v tu dobu ještě nebudu

budou připravené jiné kupní možnosti. A nebo už budou, a tak to rozdělím, koupím kámen, třeba tanzanit, kde na mě bude čekat z 10 až 40 znásobení toho, co jsem do toho vložil, ve velmi krátké době, cirka 5 let, možná i kratší. A pokud už budou nemovitosti padlý na desetině cen, tak už budu kupovat i nemovitosti. Proč? No protože budou nad dně ty nemovitosti. Nebo si koupím nějakou firmu, která má zavřeno, protože to, co vyrábí, je sice dobré, ale v době krize to lidé nekupují. Nebo si koupím nějakou vodní elektrárnu v dobrém stavu, kterou ale nikdo nestihl zaplatit a propadla bance a banka to prodává prostě za desetinu. Já budu kupovat takovéto věci, rozumíte? Jo? Nebo si koupím farmu, abych tam mohl pěstovat dobytek, protože farmář si nakoupil spoustu věcí na úvěr a banka mu to zrekvírovala. Tak já si to koupím. Farmář mi tam bude dál, tak teďko hospodařil. Měla to banka, on tam dál hospodaří, ale zisky jdou bance, protože splácí, tak já to koupím, vykoupím to od té banky, ty zisky půjdou mně a ještě přidám tomu hospodáři a bude mi tam fungovat. Budu majitel té farmy, hospodáři udělám dobrý život, udělám z toho perfektní farmu, všichni budou spokojení a mě potečou z toho stále peníze. Čili je potřeba takhle uvažovat. Je potřeba ve správný čas dělat správné věci. Kdo nevěří tomu, že se tady budou prodávat byty a nemovitosti za desetinu, tak to nedělejte. Buďte těmi, kteří prostě jedou v nějakém zastaralém modelu, na který jsou zvyklí. Já jsem vám schválně pustil to video proto, abyste si naslechli prostě i jiné názory od jiných lidí. Je to tam krásně popsané, co dělají ty velcí kluci, protože když to dělají velcí kluci, je to dobré pro ně, proč by to nebylo dobré pro nás. Ale je to jednoduché prostě. Teď je potřeba prodat rizikové investice. To jsou různé typy fondů, které stojí na bankovních derivátech. To jsou různé akciové trhy, to jsou různé akcie Apple, různé akcie Microsoftu, různé akcie bůh ví čeho. To se zhroutí. Pokud nejste přímými akcionáři těchto firm, a teď ještě potřeba si říct, které firmy to jsou, jestli ty firmy jsou schopné přežít v období, kdy lidé budou tak mít na to, co je pro ně nezbytné. To znamená, pokud ta firma dneska vyrábí něco, co je zbytné, třeba to je firma na mobilní telefony, tak z toho bych rychle utíkal. Protože toto lidi klidně oželej. Budou řešit, za co budou jíst, za co budou bydlet. A jestli mají nebo nemají starý mobil, jim bude úplně putna. Možná ani nebudou potřebovat, aby ten mobil fungoval, protože nebudou mít na poplatky. Já potřeba takhle vybírat jako kdyby ty správné firmy, které kde bych, dejme to, pokud bych měl přímý majetkový podíl, buď ve formě akcí na držitele, nebo majetkového podílu v té firmě, jiné vlastnictví neuznávám, protože jiné vlastnictví je o krachu a o tom, že vám zbydou oči pro pláč. Pokud máte akcie na akciovém trhu, nebo jste tedy v trhu s cennými papíry, to je nejrizikovější oblast. Já neříkám, že to nevydělává dneska. Já říkám, že to je nejrizikovější oblast. Proč? No, protože na to riziko uzavírají pojistky. Velcí hráči uzavírají pojistky na to, že to krachne. Tak oni asi vědí, že to krachne. Jinak by ty pojistky, které jsou neskutečně drahé, tak by neuzavírali. Ale protože oni mají velké objemy těch, pro ně to je spekulativní pochopitelně investice. Oni velmi draho pojistí ty svoje indexy, protože vědí, že jim to vydělá ty peníze.
protože to riziko tam je tak velké, že se to prostě stane. Ne, jestli se to stane. Jenom otázka, kdy se to stane. A stane se to v příštích půl roce až třech letech. Jak to tam zaznělo. Ale je to nějaký měsíc už. Takže předpoklad, kdy se zhroutí nemovitostní trh, je konec roku 2025 a první polovina roku 2026. Pak to může být plus minus něco, ale jsme velice tomu blízko. Velice tomu blízko. Tak nedělejme, že to není. Čili konzervativní cesta dneska je to prodat nemovitost, koupit kámen. Pokud se tomu hodláte věnovat, já vám s tím rád pomůžu. Prodejte nemovitost, kupte zlato, pokud to bude rychlé, potom kupte stříbro a potom, až to budete mít strojnásobené nebo 16násobené, tak můžete si koupit několik velice drahých kamenů. Fór je totiž v tom, že ty kameny nebudou zdražovat takovým tempem, jak budou padat ceny těchto všech věcí. Zlato ano, zlato velmi brutálně zdražuje, s ohledem na to, v jakém úpadku jsou trhy s nemovitostmi a v jakém úpadku jsou všechny trhy s derivátama bankovníma. Proto zlato zdražuje. Ale a taky v důsledku zdražuje hlavně proto, že díky těmto věcem je o to zlato enormní zájem a velké korporáty nakupují. Proto to zlato zdražuje. Čili to, přes co se to děje, je ten trh s tím kovem, ale proč je ten velký zájem? Protože papír a nemovitosti dneska jsou v přehrátém stavu a brzy přijde krach. Proto všichni utíkají přes peníze, za které kupují to zlato. Jakmile jednou máte zlato, tak máte jednu výhodu. Vy to zlato, aspoň tak, jak my to umíme, vy to zlato přímo směníte, tak, jak jste směnili finanční prostředky, směníte do kovů, do zlata, tak zlato směníte přímo za stříbro a stříbro přímo směníte do kamene. Vůbec u toho nebudete držet jedinou korunu, to znamená, nebudete vyvádět zlato do měny, a z měny do stříbra, ze stříbra do měny a z měny do kamene. To vám dává jednu jistotu. To vám dává jistotu, že nabídete ten neevidovaný, neregistrovaný majetek, nabídete bez té stopy. První stopa vede k tomu zlatu, ale protože vy zlato můžete neregistrovaně prodat, tak tím se tam zavřou ty dveře, už do toho dál nikdo nevidí. Čili když už to potom nevalíte nikam do peněz, tak nepracujete s penězma, jak říká zákon, které musíte evidovat, za co jste je utratili v tom větším množství. Když půjdete a prodáte zlato a vezmete si za to peníze a půjdete koupit stříbro, tak děláte transakci s hotovostí a na to se vztahuje zákon, který říká, kolik můžete volně a kolik nesmíte už udělat. Už existuje, od roku 2026 budou existovat pochopitelně další zpřísnění v tom zákoně. A vy, když budete nakládat se svojí hotovostí, už musíte nakládat dle zákona a už nemůžete s ní volně nakládat. Už jste limitovaný určitýma částkama a když je překročíte, tak jste mimo zákon a nebo musíte registrovat všechno to, co za to budete nakupovat. Takže měli byste registrované stříbro v podstatě. Jo? Takže vy, když kov směníte za kov, a kov, čili zlato za stříbro a stříbro za kámen, tak neporušujete zákon, byť to budou objemy v milionech. Neporušujete zákon, protože zatím to můžete dělat neregistrovaným způsobem. To je totiž ta největší výhoda celé té
kaskády, o které tady mluvím, o té rošádě. Vy nabídete neregistrovaný majetek bez té stopy nutnosti nějakým způsobem vypisovat a registrovat převody té hotovosti. Tam to, o to tady jde. Čili když to uděláte přes banku, tak je to registrované automaticky. Když to uděláte v hotovosti, tak jste mimo zákon, pokud se nepřiznáte. To je to důležité. Jak mít neregistrovaný majetek? Když máte neregistrovaný majetek, tak ho nemáte registrovaný ani v této zemi, ani v jiné zemi. Kameny jsou neregistrovaným majetkem. Můžete je volně převážet bez toho, že byste porušovali zákon. Protože některé země mají pochopitelně, třeba když pojedete do Ruské federace a budete mít nadlimitní množství eur nebo dolarů, no tak vám to zabaví, protože tam asi chcete něco organizovat třeba. Takže vy nemůžete jen tak volně převážet peníze v hotovosti. Můžete si je převést v rámci bankovních převodů, no ale to jsme zase v tom registrovaném pásmu, že? Zatímco kámen převezete a kámen zlikvidníte za jiné majetky a neporušujete vůbec nic. Protože kameny mají tu specifiku, takže nám dávají tu největší míru svobody. Největší míru svobody. V Německu připravují, a víme, že z Německa vždycky chodí spousta věcí potom do zbytku Evropy, v Německu připravují zákony na to, aby bylo limitované množství držení zlata, to znamená držení zlata nad určený limit je trestná činnost, stejně jako pohyb hotovosti nad určitý limit je trestná činnost. To znamená, všechno toto už se začínají utahovat šrouby a do konce roku platí to, jak to máme teď, a do konce roku nejsou ještě přeceňované kameny. To znamená, že je spousta kamenů, které byly naceněny začátkem roku tohoto, ještě se neprodaly, takže jsou za původní cenu. Všechny kameny, které přichází, tak už jsou za aktuální ceny. Za aktuální ceny, tak jak byly nakupovány dráž, tak zase dráž se prodávají. A po novém roce se bude přeceňovat všechno, co je ve skladu. To znamená, všechny kameny, které zatím čekají na svého majitele, tak se zdraží. Proto je docela dobré reagovat co nejrychleji a tu směnu provádět v nějakým rozumným čase. Líbí se mi, že chodí spousta lidí, posluchačů, kteří máte nakoupené kovy třeba z roku 2012, 10, nakoupili jste velmi dobře, i když v tu dobu to vypadalo, že to je docela hodně drahé, nakoupili jste velmi dobře. Dneska za to zlato kupujete kameny. Platíte tím zlatem ty kameny. To je naprosto úžasná věc. Aniž byste se dotkli měny jako takové. Tyhle ty transakce pochopitelně umíme a rádi je děláme, protože to je právě to chytré pracování s těmi investicemi. Teď je doba, na které chytří vydělají a pasivní nebo nevědomí to zaplatí. Teď prostě je ten vrchol ekonomického, hospodářského a monetárního cyklu. Zbíhají se nám všechny tři. Je evidentní, že to bude velký průšvih. Tady v tom videu bylo jednoznačně řečeno, dokonce i to okno bylo ohraničeno časově. My jsme už dneska v tom okně. Co to znamená? Že v pondělí už může být všechno úplně jinak. Každý den se může stát, že to bude všechno úplně na ruby. Takže není, pokud jako to hodláte řešit, tak to řešte, protože čekat na to, až zlato spadne dolů, nebo to nesmysl. Prostě až zlato spadne dolů, tak už nebude zajímavého koupit. To půjde jenom nahoru.
A ta dynamika růstu, ta zrychluje. Dynamika rizika mimo zlato a stříbro extrémním způsobem zrychluje. Pokud máte naspořené peníze někde jinde, bude to problém. Teď chci říct jednu důležitou věc. Ty kameny nebo cokoliv můžete potom proměňovat, za něco se vám bude vydělávat peníze furt, protože někdo řekne, hele, já tam ty peníze sice dneska mám pasivní, ale já bych sem chtěl, aby mi ta investice průběžně vydělávala. Když to dám do toho kamene, tak sice by kámen poroste, ale já si na ten zisk nesáhnu. No to je pravda. Takže musíme se pak rozhodnout a říct si, chci ten kámen uchovat pro příští generace, to znamená, co by se stalo, kdyby se nic nestalo? Máte peníze na účtu, na tom účtu ty peníze budou, vy je nespotřebujete, oni vám tam zůstanou, takže jednou to po vás někdo zdědí. Co se stane, když za ty peníze koupíte ten kámen a něco se stane? No tak jste ochránili, to, co jste našporovali, tak jste ochránili v tom kameni a bude na vás nebo na vašich dědicích, jestli to necháte ležet, jako byste to nechali ležet na tom účtu, jestli to necháte ležet v tom kameni, anebo jestli to proměníte, směníte za něco, co vám bude pravidelně dělat nějaké příjmy, nějaké peníze. Vy ten kámen potom můžete použít k tomu, že koupíte nemovitosti, které budete pronajímat. Ten model koupím nemovitost a pronajímám, ten je dobrý, ale vy budete nakupovat ty nemovitosti až v době, kdy budou za desetinu ceny. Pokud tam budou daňové zátěže, tak budou 10x menší. No a protože to bude přiměřeno procentuálně k těm cenám, a nebo budou tak vysoké, že by ty nemovitosti nikdo nekoupil, nikdo by je nechtěl si pronajímat, takže se budou muset některé zákony odbourat. To tak vždycky bylo. Zákony se upravovaly tak, jak to chtěli ti, kteří vládli majetkem. Vždycky to tak bylo, kromě socíku. Čili počkáte si, až se to odbrzdí a pak to nakoupíte. No, nebo koupíte nějaký výrobní závod. Koupíte nějakou rodinnou firmu. Koupíte nějaký vyvinete, nebo takhle respektive, koupíte něco vyvinutého, teď nemyslím žádnou paní, ale něco vyvinutého, co je potřeba uvést na trh, budete si s tím moc hrát. Budete mít prostě na to prostředky. A nebo se jenom budete chtít přesídlit do nějaké části světa, kde nebude vládnout NVO. Třeba. Vy k tomu máte veškeré vybavení, protože jste si převezli majetek, kam jste potřebovali. Jak si převezete nemovitosti, které, se kterými nemůžete ani nakládat, protože neodpovídají, nesplňují dané písmenko na té stupnici těch energetických štítků. Nemůžete to prodat, nemůžete to pronajmout a nesmíte to ani obývat, jo? Tak je to váš majetek, nebo to není váš majetek? A nakonec ještě budete muset zaplatit velké peníze za likvidaci takového objektu. Tam totiž to celé směřuje. A nebo to od vás potom někdo koupí za tu desetinu, za pár frců to zateplí, a nebo to ani nebude zateplovat, protože se změní zákonodárství a najednou on to bude moct pronajímat, ale vy jste z toho byli zoufalí. To jsou reálné věci v praxi, to takhle funguje. Ty investorské požitky pochopitelně jsou přímo úměrné práci, kterou tomu věnujete. Ten, kdo jednou něco koupil a očekává, že ho to po celý život bude naplňovat nějakým ziskem, můžete na to zapomenout. To jenom je buď delší nebo kratší doba, po kterou to funguje, záleží v jaké části toho cyklu jste to nakoupili, jestli na začátku nebo ke konci, nebo někde uprostřed. Ale včera jsem tady s Jiřím četl ten článek o tom zateplování a o tom, jak se tady budou
ty nemovitosti krást za zabije. Oni takhle, oni už se vlastně kradou tím, co se přijalo, tak tím se kradou. Uvidíme, co s tím udělá ještě nová vláda. Uvidíme, jak dlouho bude trvat, než se rozpadne celá ta evropská šaškaráda. Může to být velmi rychlý proces. No a pak pochopitelně půjde do kytek i celý Green Deal a všechny tyhle nesmysly. Jenomže je potřeba se na to zaměřit. Ale to nebude mít, i když se tohleto stane, tak to nebude mít vliv na to, že se zhroutí trh s nemovitostmi. Ten se zhroutí úplně z jiných důvodů. Ten se zhroutí proto, že se zhroutí trhy s cennými papíry, zhroutí se trh s hypotékama, hypotéky budou zesplatňovaný, to znamená, že lidé budou muset ty nemovitosti rychle začít prodávat, bude přetlak nabídky na trhu, buď zabavených, anebo před zabavením prodávaných nemovitostí, a cena nebude možná ani desetina, ale klidně to bude jenom pětina. Pardon, obráce. Bude to třeba ne desetkrát, ale dvacetkrát dole. Tak, abych to řekl. Před dvacetina je víc než desetina, že jo? Není? Není, říkám to dobře. Dvacetina je 5% a desetina je 10%. Vidíte, člověk se namotá, ani nemrkne. Tak, to je jedno velké téma, které jsem potřeboval probrat, protože řada z vás mi psala. A to, že já jsem říkal, pořiďte si kámen, nechtěl jsem vás přehlcovat. Chtěl jsem jenom, aby, když se do toho dáte, tak aby jsme se potom mohli bavit dál. Co dál? Chcete si kámen nechat jako rodinný poklad, protože ho nepotřebujete likvidnit a budete čekat na ten svůj 10-40 násobek? Bude to pojistka pro vaši rodinu, že takový poklad v rodině existuje a když by rodině bylo nejhůř, tak má co likvidnit a má z čeho ten problém narovnat? A nebo to bude jenom přenoska na kapitál nebo na nějaké, řeknu, majetky, které máte, přenoska do nové doby nebo do BRICSu. Jo? To tak prostě je. Tenhle ten přístup vám vlastně zabezpečí to, že vás nevoškubou. Svět se rozdělí na jenom dva typy lidí. Ať už něco máte nebo nemáte, tak to zaplatíte, pokud neuděláte nějaké kroky. Většina lidí bude těmi platiči, menšina lidí bude těmi, kteří se zachovají chytře a zachovají si to, co dejme tomu nastřadu. Je jedno, jestli máte 10 tisíc nebo máte 10 milionů, je to úplně jedno. Pro každého je to nějaká pojistka, nějaká záruka do budoucnosti. Je nesmysl prostě nechat si to jenom tak prostě ulítnout. Jo? Takže přátelé, pomalučku se naplňuje čas k tomu, abychom se rozloučili. Já udělám jednu věc. Já vám to video dám kdyžkať ještě pod pořad. Můžete si ho pustit i z obrázky. To je jedna věc, kterou udělám. A druhá věc, že můžete mi psát, pochopitelně svoje dotazy k této problematice. Nebo si můžete kliknout na www.tanzanit.info. Tam klikněte, máte tam formulář, díky kterému si můžete objednat moje služby. To znamená, můžete si objednat asi, buď konzultaci nebo asistovaný nákup. Jo, můžete získat v podstatě takový erudovaného průvodce tou problematikou a učinit věci správným způsobem. A hlavně nakoupit takové, když to řeknu, směnit do takových kovů a takových kamenů, které opravdu jsou tím, za co jsou vydávány. Protože je tady obrovské množství podvodných produktů, které se tváří, ale jako investiční kameny. A nejsou to investiční kameny. A protože to neznáme, tu problematiku, tak by leckdo mohl velmi snadno si naběhnout. Hlavně to poznáte podle extrémně nízkých cen za jeden karát. Tak,
To jsem chtěl, jinak když si kliknete pochopitelně na Midgard, na studio.midgard.cz, ten formulář tam je taky, je to ochrana před krizí, takže můžete to použít. No to je asi všechno, já si myslím. Víc to dneska nevymyslíme, já tady najdu jednu písničku, kterou vám chci pustit. Asi veselou nějakou, ne? Na závěr si dáme. Protože kdo by chtěl mít smutek, když se věci vyvíjí tak hezky, ne? To by byla škoda. Tak já se kouknu, kde to mám. Nechci dát Alexandrovce, chci dát Michala Davida. Protože si myslím, že to je taková ta vhodná písnička na to rozproudění teďko tady. Jenomže já to nemůžu najít. To tak bývá. Jackson, to ne. Už to mám. Takže přátelé, to je všechno. Po mně nevím, kdo nastupuje, takže zatím se nikdo nehlásí. Je to jasné. Uslyšíme se v pondělí. Od mikrofonu se loučí pro teď, jak jinak, než Petr Václav.

0: njega e cintu od Enrut.
1: Na vaší vlně český svobodný vysílač Radio Meta.cz.

0: Nuž, já vás zdravím a vítám zvukem na svobodném vysílači CS Studio Karaň a Studio Karaň taktéž i obrazem s těmi zprávami, tedy na odyssey.com. Nuž, dámy a pánové, nevím, kde je pan Tichý, kde se toulá, jestli posílá ještě poslední zásilku e-mailů. Tak zatím nepsal v příloze další. Tak ho zkusíme vytočit. Já vás zdravím, samozřejmě začneme první dvouhodinovku komentovaným to zpravodajstvím. Máme aktuálně 3. května, 3. 5. léta páně, tedy jejich kalendáře 2026. Gregoriánského. Slyšíte, že ještě tady otáčím kalendářem, aby jsme to tady všechno měli. Nuž, pan Tichý zatím nič, tak já ho zkusím vyzvonit. Tady. Jdeme na to, takže koukneme se na ten pravidelný týdenní souhrn zpráv, informací a komentářů, který se nám za ten týden nashromáždil a jak ho pan Tichý sestavil. Nuž, a pak se podíváme na další věci. Měl by tady být iránský konflikt, bude první věc, informace z USA budou dvojka, novinky od jinut budou trojka a zprávy z Ruské federace budou čtyřka, pak události na Ukrajině, aktuality z Evropské unie, zajímavosti z domova a covid, kočkování a následky budou jako osmé téma, snad to stihneme, a pak bude tematické okénko válka proti Iránu. Tak, uvidíme, pan Tichý se mi zatím nehlásí. Haló.
1: Já jsem jo. Tady, už se hlásím, výborně. Jenom okamžik, jenom si nedám sluchátka, moment.
0: Ano. No už pak se koukneme na nový věk a program Sunrise, tedy od 21. hodinky. Tak, počkáme na pana Tichého, až si nasadí sluchadla, on mi musel poslat všechny e-maily, v kterých to klasicky je. Vy to pak vidíte, když to tady přepínám z jednoho e-mailu do druhého. Dneska jich máme 6, tak to je hezké. Tak snad se nám to všechno podaří. Tak pan Tichý je zde, zatím ne to, čas skvapí, tak já se vložím, pustím se do první zprávičky, tedy ohledně Iránu, Blízký východ.
1: Tak, takže už jsem tady, jo. Takže dobrý večer vám i vám, vážený posluchači. Dobrý večer. Zpráv je tentokrát opravdu hodně, takže budeme mít co dělat.
0: Tak jdeme na první. Americké letadlové lodě jsou připraveny k dalšímu kolu. Trump je nespokojen s iránskými prý požadavky. A americký analytik, skrývající se pod jménem Simplicius, hodnotí aktuální situaci v zálivu a vznáší určitá podezření. Je to z 28. Takže abychom to měli na paměti, začneme tedy aktualizací ohledně postoje amerických letadlových skupin, které nám do jisté míry napoví o současném postoji USA vůči Iránu. A shodou okolností jsme získali dvě nové satelitní geolokace. Za prvé tedy USS Gerald Ford, která byla vyřazena z provozu kvůli požáru v uvozovkách prádelny, ale nyní se vrátila do Rudého moře. Údajně, pan Tichý mi vypad, Tak, údajně byla spatřena při prudkém obratu na nějaké geolokaci a satelitní snímek 26. dubna ukázal, že se tedy obrací v Rudém moři. No, takže tady pak můžete vidět, jo, vy to tady vlastně vidíte, já to čtu z blbého, že ano, takže pardon, nevidíte. Tady se měla někde nacházet USS Gerald Ford, takže u egyptského pobřeží, tak koukněte vypadnout, ať mají lidi klidnou dovolenou. Nuž, a jdeme tedy na další, aby jsme se na to koukli, co je dále v tom článku uschováno. Zkrátka všichni vidíme a asi tušíme, že ta oddychovka samozřejmě byla jenom, aby Američané přeskupili síly, jako vždycky. Americká pak výsadková loď USS Tripoli byla spolu s torpédomorcem třídy Arleigh-Burke, spatřena tedy, nebo Arleigh-Burke, satelitem u vstupu do Hormuzského průlivu přibližně 115 kilometrů od pobřeží Ománu. A co tady ještě máme? USS Lincoln opět se odvážila přiblížit údajně na vzdálenost k Iránu 300 kilometrů. Tak, no, takže samozřejmě takhle to je. CENTCOM se ale prý chlubí americké velení, že se jedná o největší konvergenci americké národní síly na Blízkém východě za poslední desetiletí. Ono, aby vám to bylo, chlapci, něco platný. No, tak, asi můžeme, pane inženýre, na další.
1: Můžeme protože... dál. Já bych jenom tady k té první malou poznámku, dvě možná. Oni tam jako některé ty letadlové lodi, zdá se, že tak jako průběžně vždycky jedou se jako trošku nechat opravit, protože mají vždycky podsouchaný peří, to je první věc. Ale druhá a hlavní, Američané mají takové nějaké zvláštní zákony, kde prezident může bez souhlasu kongresu jít do války na 60 dní a on těch 60 dní bude vyčerpaných a on teď to musí jakoby přerušit, aby to potom, až půjde znovu do útoku, tak aby to mohlo vydávat jako za novou válku a zase, že se těch 60 dní počítá od začátku. Tam se ještě hraje o takovéto věci prostě. To je proto taky teďka to příměří a takové teďka ty hry a podobně. Jo. Takže tam je to takové velmi zvláštní prostě. To je, je to Amerika prostě, no. Pojďme na další zprávu. To hovoří o tom, že Spojené státy hovoří o námořní blokádě Iránu, ale 52 tankerů a obchodních lodí překročilo průliv s povolením Teheránu, takže vidět, kdo to tam hlavně jako tedy ten průliv, kdo to tam ovládá. A oni se vydali vlastně, je to 31 tankerů a 21 obchodních lodí ve formě konvojů a po povolení tedy té revoluční gardy, tak jako prostě opustil Hormuzský průliv. Takže je to takové, oni také říkají ty odborníci vojenční američtí, že prostě na to, aby tam mohli dělat opravdu jako účinnou blokádu, potom ne, u toho, ne v tom průlivu, ale už venku na moři, protože do toho průlivu si ty Američané neodvažují, protože tam by byli ostřelováni, takže na to, aby to opravdu učinili, by museli mít těch lodí bůhví kolik, aby to prostě byli schopné jako to plně obsahnout. Nicméně, tady si Trump říká, že s bombami, jako, že jsou, oni pořád jako vypráví, že jsou jako ty Iránci jako na pokraji kolapsu, to si ovšem akorát namlouvají, ale jako je možné také, že mu prostě tyto zprávy jaksi postrkávají, takže je možné, že vychází jako z naprosto milný představ. Takže prostě tyto lidi propluli, zaplatili poplatky a propluli. Teď se neříká, jestli platí teda ten milion za tu loď. Jednu dobu hovoří o tom, že by platí $1 za barel, což mě připadá rozumnější, protože ty lidi mají různou kapacitu, kolik toho naloží. Uvidíme. Takže takto. Pojďme dále asi.
0: Dobře, nějaké droníky. Začalo to prý britská stíhačka otevřeně sestřelila ruský dron nad Černým mořem. Tady máme. Tak, letoun měl být vyslán tedy z letecké základny umístěné v Rumunsku. Tak, zasáhl tedy dron ozbrojených sil Ruské federace. Cíl se nacházel tedy v západním ukrajinském vzdušném prostoru, jak uvádí telegramový kanál Military Observer. Tak a k události došlo příběhem nočního leteckého útoku ozbrojených sil Ruské federace na západní oblasti sousední země, tedy okrajiny státu 404. Přepadový pak stíhací letoun Eurofighter Typhoon britského letectva byl vyslán z rumunské letecké základny k provedení hlídkové mise a pilot bojového letounu údajně zaznamenal bezpilotní prostředek ve chvíli, kdy se přiblížil k rumunské hranici na vzdálenost přibližně 1,5 km a rozhodl se hrozbu neutralizovat. Ruský dron byl následně sestřelen střelou vzduch. Tak.
1: Za to se omlouvám, že se mi to namotalo do iránského konfliktu, když ta Ukrajina se snaží dokonce zasahovat až tam. Nicméně je to v každém případě zajímavá zpráva a stejně by zazněla být v jiném košíku. Pojďme dále, pojďme se podívat zpátky na ten Hormuzský průliv. Tam je informace taková, že je připraven znovu splanout. Američané říkají, budeme pokračovat v blokádě, Irán říká, uvidíte reakci. Nicméně ty Američané, ten Trump to musí doma uhrát tedy s tím kongresem, aby na něj rovnou nebyl vznesen teda impeachment, že teda prostě se nedrží tedy amerických zákonů. Takže ta situace v Iránu v tom hormonském průlivu a v té globální ekonomice a pokud je o ten mír, tak to visí na vlásku. Ty konflikty, to je jenom krok zase, jsou zase před znovu zahájením a Teď je akorát otázka taková, jak jako dál. On zase Trump teď tvrdí, že Spojené státy nezruší restriktivní opatření vůči Tehránu, protože námořní blokáda je účinnějším prostředkem tlaku než vojenské útoky. Říká, je to účinnější bombardování. Iránská ekonomika, že se dusí a tak dál. Iránská energetická infrastruktura, že by mohla brzy skolabovat, pokud nebude možno mít možnost exportovat ropu, která pokračuje normálně potrubím a vlaky do Číny přes Pakistán. On tam zapomíná na jednu věc, oni kromě teda toho mobilního ropovodu, jak tam jezdí teda ty Pakistánci na těch udělají řetěz a jezdí tam na těch motocyklech a vozí ty kanestry. Takže tam takhle jsou schopni odvést asi 2% toho exportu, tak tam vozí vlaky. Tam jezdí vlaky a vozí to prostě přes Pakistán a tam do přístavu a ven, takže si myslím, že ani toto nebude dostatečně účinný na to, aby Trump mohl s Iránem nějakým způsobem výrazněji pohnout. Takže pojďme dál.
0: Tak, dále tady máme, ale to je na začátku, přitom je to pátá, bomba tedy z Hormuzského průlivu, šok prý pro celý svět. A víte, co Amerika posílá do průlivu? Něco takového tu prý ještě nebylo. Tedy americké námořnictvo nasadí software s umělou inteligencí k vyhledávání íránských min v Hormuzském průlivu, položených tedy od vypuknutí konfliktu z konce února. A to na základě tedy nové smlouvy se společností Domino Data Lab, jak uvádí agentura Reuters. Jde o strategickou klíčovou námořní trasu, již proudí značná část, ale to už samozřejmě víme, světového obchodu s ropou a plynem. A urychlené odminování tak může mít zásadní tedy význam jak pro bezpečnost plavby, tak pro stabilitu globálního energetického trhu. Tak umělá inteligence přebírá prý práci, kterou dříve vykonávaly lodě. Kontrakt v hodnotě téměř 100 milionů dolarů, takže necelých 99,7 milionů dolarů. Tady získali a umělá inteligence v rámci projektu AMO, tedy program Accelerated Machine Learning for Maritime Operation, takže akcelerovaná schopnost učení ústrojů v nějakých námořních operacích, blabla, lala, tak asi takhle.
1: Ono je to patrně reakce teď na událost, která se jim stala. Já jsem ji bohužel Američanům tam, já jsem ji bohužel nemohl zařadit, protože to byla informace z nějakého videa. Ono totiž, jak se ukázalo, tak Iránci mají tam instalované na dně nějaké stacionární miny a ta mina, když prostě je na dní loď, která má jaksi určitý výtlak, tím pádem váhou tlačí dolů, jako na ten vodní sloupec, tak ona exploduje. A takhle jim to tam poškodilo nějaký, tuším, torpedoborec do značné míry, takže proto oni teďka se snaží to řešit jiným způsobem, aby teda měli něco na to odminování, protože jak se ukázalo, tak minolovku mají snad někde jenom jednu, nebo a ještě nevím ani kde říkali, že ji mají, takže nejsou na tyto věci moc Američané vybaveni. Pojďme tedy dále, to zná do Spojených států, a já bych začal informací, která se týká v podstatě Trumpa. A je to zajímavé, když se podíváte na to, tak na jedné straně Trump tady vystupuje jako prostě zloduch, když to řeknu velmi slušně, a jako neznalý člověk a člověk, který se sebou nechá manipulovat, a na druhé straně vydává jaksi jeden po druhým jako velmi, velmi rozumné zákony, které jdou v souladu s Gessera, to si všimněte. Tato informace, kterou teďka mám, tak hovoří o tom, že Trump vlastně žádné další daně z nemovitostí, tlačí teda na zisky, DeSantis na Floridě se snaží zrušit daň z nemovitostí rovnou, 6 států už to udělalo. Co to znamená? Po zrušení daně fyzických osob z příjmu, teďka prostě pokud je rušená daň z nemovitosti, tak to znamená v podstatě, že ty Američani dodrží tedy to, co chtěli, jak si učinit. To znamená odbourat takzvané přímé daně. To je velmi zajímavé. A tady jenom vidíte, že prostě najednou tady jako ve druhé linii normálně pokračuje a jede jako prostě v rámci toho plánu. Jo? To je jako velmi zajímavé toto. Takže to je jako zajímavá informace. Je to z 27. dubna. Už žádné daně z nemovitosti. Jo, takže uvidíme, jako která bude. Kdyby pak odpadlo ještě další nějaké přímé daně, v nich potom už to moc jako nezbyde. To znamená, když by zůstalo nepřímé, tak to bude hlavně tedy DPH, teda teď je to nově jako daň z prodeje nemovitost, daň z prodeje zboží, je to a služeb. A je to vlastně DPH trošku jinak počítané. Takže a i to by mělo být, tak víte, tak to by mělo být snížené. Mělo by být snížené na 14% z běžné potraviny, léky, anebo prodej zánovních výrobků by to mělo být vyňat. Tam by neměly být daň vůbec žádná, takže se podívejte, jakým způsobem prostě oni pokračují. A to je všechno v souladu s GESERA, toto. Tak mi řekněte. Takže Donald Trump teď vyhlašuje válku daním z nemovitostí. Samozřejmě on to musí něčím nahradit, doufáme, že tedy jak si umí počítat dobře, protože jak počítal s tím, tam zatrhne ten nejvyšší soud, tak on se o určité věci snažil, takže uvidíme, jako jak to teďka vyjde. Jo? Jak to teďka vyjde, jak se mu to podaří, jak mu to bude vycházet. Faktem je to, že když tam budou cla, takže se zvýší cena zboží pro ty finální zákazníky. Na druhé straně ale by tam měly být jednak teda ten zvýšený příjem pro ty lidi a potom tlak celkově na snížení teda těch nákladů po odbourání inflace. Takže by se to mělo srovnat, je to otázka času, ale uvidím, jak to bude dál. Takže pojďme dále.
0: Nuž, dále se koukneme, dvojka je tady. Každá nemocnice v Americe právě dostala zapečetěnou obálku, a to od ministerstva obrany, ale jak tam mají ministerstvo války do prčic, tak já jsem z toho jelen. Je to zpátka, tato zpráva, tak se na to koukneme. Obdrželi osobně doručenou obálku označenou ministerstvo obrany, lékařská směrnice 2026/04. Tak, není to faxováno, není to posíláno tedy e-mailem, je to doručováno čistě osobně informovanými vojáky, kteří čekali tedy v hale, dokud administrátor nemocnice osobně nepodepsal tento dopis a jeho převzetí. Směrnice má 11 stran, kdy první strana obsahuje jediný pokyn. S okamžitou platností jsou všechny smlouvy o farmaceutických zakázkách s následujícími subjekty pozastaveny do federálního přezkumu. No a je tam tedy 31 společností, kterým se nebude nic platit. Jsou to hlavní výrobci farmaceutických produktů v zemi. Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, Merck je tady. A taktéž tedy AstraZeneca, Novartis, Roche a další. Je tady druhá strana, představuje náhradu, že nový federální lékařský dodavatelský řetězec fungující pod vojenským logistickým velením. A taktéž jsem tady ještě koukal, strana 9 tohoto dokumentu je ta, která donutila prý administrátory stichnout. Uvádí se, že veškeré fakturace pacientům prostřednictvím soukromých pojišťoven budou postupně ukončeny na nulu, a to během 90 dnů. Takže pro Američany prý u žádné spoluúčasti, žádné další spoluúčasti, u žádné tablety aspirinu v doplatku $47 a u žádné léčby rakoviny za $300,000, které rakovinu stejně nevyléčí. No, tak to je teda zajímavá zpráva toto.
1: A teď vám dám další zprávu, vážení posluchači, která je úplně opačná, která hovoří o tom, jak Trump jásá, že z Venezuely už ukradli 100 milionů barelů

0: A tam to bylo takhle, to tam praktikovali, než to tam Hugo Chávez znárodnil. Jo, Maduro to převzal a tomu to teďka sebrali. Jo, a vrátili to zase tam, kde to bylo. Jo, to znamená, tady tyto kroky jednoznačně podporují samozřejmě a je tam snaha udržet prostě petrodolar a tak dál. To je naprosto v rozporu tedy se záměry skutečného Trumpa. Tady to vidíte úplně, úplně jasně, takže tento Trump se jako libuje, že z Venezuelou mají skvělý vztah, prodali už 100 milionů barelů ropy, dorazí to do Texasu, tam to bude recyklováno takzvaně, no recyklováno, oni to potřebují odsířit, protože ta ropa, tam je, to je těžká ropa a je tam spousta síry, protože ta Venezuela je v podstatě v té sopečné oblasti. Takže 100 milionů barelů mají, dalších 100 milionů barelů bude v příští měsíce, jo, a tak dále, takže, jo, Spojené státy first, no tak jako jo, ale tohle to jako skutečně tam jako nikam nevadí, to je pak z Amerikána, jako když vyšije, takže uvidíme, co bude. A cílem Washingtonu je umístit soukromý sektor do centra transformace Venezuely. Co to může znamenat? To znamená, že budou rabovat Venezuelu, jak budou moc. Já jenom tam je prostě potřeba si uvědomit jednu věc. Tam Čína zainvestovala do Venezuely v řádu desítek miliard dolarů a podepsala kontrakty na 15 let a Venezuela měla ropou ty zainvestované peníze 15 let splácet. A místo toho dneska, když je ropu a to taky Američané řekne, tak si kupte, to znamená zaplaťte ještě jednou. Takže se nedivte, že se do toho Čína nehrne. Takže toto je Pax Americana nebo America First teda. Takže pojďme dále.
1: Tak, dále se koukneme, čtverku máme tady. USA zahájí obchodní válku kvůli iránské ropě, a to tedy s Čínou. A Peking přebírá prý rukavici hozenou. Obrovský iránský tanker ze skoro 2 miliony barelů ropy překročil tedy průliv a bez překážky zamířil do Číny. Peking uvedl, že nemá v úmysl dodržovat americké sankce vůči 5 čínským společnostem obviněným z dovozu iránské ropy, čímž by zahájil obchodní válku. Nedávno Washington tedy zpřísnil restriktivní opatření zaměřená na snížení příjmů z exportu ropy z Teheránu, tedy z Iránu, že ano, přičemž se zaměřil především na čínské rafinérie, které získávají ropu za nižší cenu. Ale Čína neustoupí, aby její ekonomika neutrpěla ztráty. Ve skutečnosti Čína nejenže sankce prohlásí za neplatné, ale také bude požadovat odškodnění od každého, kdo bude dodržovat americké sankce. Není náhoda, že právě íránský tanker vesoucí těch skoro 2 miliony barelů ropy překročil Hormuzský průliv směrem k Číně, aniž by ho zastavila jakákoliv americká válečná loď. No, jde to.
0: Je to zajímavé a oni právě tím, že vlastně, protože jsou prakticky tři velká naleziště ropy, plynu na světě. Jedna teda je Venezuela, teda tam hovoří o ropě. Dále hovoříme teda o zálivu, o Perském zálivu, tam, kde se to teďka mele, jak se říká, a o Rusku. A oni právě měli představu takovou, ty Američani, že když tady ty první dva zdroje prostě odstaví a Rusko zablokují, takže vlastně Čínu dostanou do kolen a také Čínu zvládnou, takže Čína se bude muset před nima ohnout. A toto chtěl ještě Trump jako udělat, než pojede do Číny, aby tam mohl diktovat. A ono to nevyšlo, takže se zřejmě posune ta jeho cesta do Číny, pokud se bude uskuteční. A teď se uvidí, jako jak dál. A teď jde o to, jak dál, protože o tom hovoří další zpráva. Válka v Iránu překročila hranici autorizace a termín pro válečné pravomoci. Válka s Iránem dostala 60-denní hranice, to je to, o čem jsem prvé hovořil, což je důležitý práh stanovený v rezoluci o válečných mocnostech z roku 1973. A ta rezoluce vyžaduje, aby prezident stáhl americké síly z konfliktu během těchto 60 dnů, pokud kongres válku před termínem nepovolí, ale zároveň jim dává možnost požádat o prodloužení o 30 dnů. A ministr obrany Pete Hegseth, měl by být války tedy, včera argumentoval zákon,

0: zákonodárcům, že věří, že příměří v Iránu pozastaví čas. To znamená, teďka oni udělali příměří, mezi tím budou přesouvat síly a tak dál. A věří, že teda ta doba toho příměří, že se nebude počítat do těch 60 dnů, to znamená, aby ještě chvilku mohli válčit. Takže jinak probíhalo hlasování o válce v Iránu. Senát údajně 30. dubna hlasoval po šesté pro zamítnutí rezoluce o válečných pravomocech, ale neprošel poměrem 47 ku 50. Takže tady senátorka Susan Collinsová z Maine, ta se poprvé odklonila od republikánů a připojila se k senátoru Randu Paulovi z Kentucky a demokratům ve prospěch omezení války s Iránem. Ve svém prohlášení pro hlasování Collinsová uvedla, že další vojenská akce by měla mít jasný úkol, dosažitelné cíle a definovanou strategii pro ukončení konfliktu, což má pravdu ekologicky. Takže uvidíme, protože k 1. květnu, jak tvrdí Trumpova administrativa, tak válka v Iránu skončila kvůli příměří, které začalo začátkem dubna, čím se definitivně snaží obejít tu 60-denní lhůtu schválení. Takže tak to. A ty tam o tom budou dál debatovat, budou o tom dál diskutovat a budou se dohadovat. Tam skutečně prostě ta americká legislativa je prostě potřeba vzít, schodit ze stolu, asi předělat celá znova, protože ať se podíváte na volby nebo na tyto záležitosti, ve všem je chaos, naprostý chaos. Každý si to vykládá, jak může a tohle jako není dobré. Tam by měly být jako jasnější pravidla. Teď budou co, tak tam mají vojáky a teď v kongresu se budou hádat. No, a oni tam mají vojáky a ty vojáci musí někdo krmit a ty vojáci buď budou válčit, nebo se tam budou opalovat, nebo já nevím prostě. To je jako opravdu zmateční takové. Pojďme dále.
1: Tak, dále se koukneme, co tady máme. Je to opravdu podivné, anebo taky ne? Washington v úterý vypukl požár tedy na palubě USS Higgins, což je torpédoborec s řízenými střelami a opora námořní přítomnosti USA v Ázii. Podle amerických úředníků, kteří to uvádějí, požár vyřadil z provozu elektřinu a pohon torpédoborce a jak uvedl jeden z úředníků pro CBS News pod podmínkou anonymity, protože neměl oprávnění mluvit samozřejmě veřejně. Požár se omezil na jedno zařízení a plameny se nerozšířily. Ke středečnímu dni nebyly hlášeny žádná zranění amerických vojáků, asi takhle by to mělo být. Podrobnosti o tom, jak požár vznikl a přesná poloha lodí USS Higgins, tedy v rámci amerického indopacifického velitelství, to má zase Indopacom, jo, tak nebyly okamžitě, ale k dispozici chyběly také podrobnosti o tom, které části lodi byly poškozeny a jak dlouho bude oprava trvat. Asi zase měli moc trenků s hnědým proužkem, tak asi zase přetížili prádelnu, nevím. Uvidíme, dámy a pánové, ale tohle to už nejsou náhody. To si musíme
0: uvědomit.
1: Nějak
0: se nechce vášit, klukům.
1: Tak.
0: Jak to tak vidím? Viděl by to takhle. Další zpráva je velmi zajímavá. A je to jako oficiálně armáda bílých klobouků přebírá kontrolu nad globálním peněžním systémem. To bylo teďka na přelomu měsíce. Nestará je aktivní, platby kvantum finančního systému aktivní, centra pro odkup otevřená nebo, a biliony uvolněné. Prosím vás, to se týká ale Spojených států. To není tady, my jsme jako víc pozadu, víte, my jako tady, no. Takže ty vojenské síly Whitehead převzaly tedy plné operační velení nad tím globálním finančním vykoupením, takže teďka řídí uvolnění bilionů fondů, tedy krytých aktivy ve 209 zemích, tvrdí. Řídí uvolnění, ne, že by se tady ještě vyplácelo, no, tak jako než to tedy uvolní, nevím, jak to tady bude dlouho trvat. Rozbijí starý systém fiat dluhu a instalují kvantový finanční systém jako neznamnou páteř suverénních ekonomik. Když se podíváte na některé banky, kdy teda teďka mají odstávky a nejdou tam bankomaty, anebo se tam nemůžete dostat třeba přes telefon na stav účtu a podobně, tak to lečemu z toho jako svědčí. Lečemu z toho nasvědčuje tedy. A jinak je tady důležitá jedna informace. Tento proces odebírá moc centrální bankám, které po generace vysávaly americké občany. A kvantový finanční systém funguje na kvantově zabezpečených účetních knihách, které odmítají manipulaci, lichvu, skryté zdanění. No to víme, tohle. Každá transakce vykoupení probíhá v reálném čase, chrání vlastnice, běžné pracovníky před krádeží, která financovala nekonečné války a byrokratická impéria. Já tam vidím hlavně jednu věc, jestliže teďka by to měli už teda osvobodit teda ty centrální banky, že tento proces odebírá od centrální bankám a tak dále, tak ty centrální banky byly hlavně tedy pod kontrolou Rothschildů a já doufám, že už se teda jaksi uvolní teda ta situace i v tom Rusku, protože nářky a kvílení Pjakina nad Nabiulinou už jako prostě, já to chápu, že on má pravdu, ale jako čtenáři mu nepomohou a už jako je to, čeho je moc, tak toho je opravdu hodně. Tam si budou muset udělat kluci pořádek sami. Prostě to se nedá nic dělat. A tady tento krok by k tomu měl nepochybně tedy přispět. Takže pojďme asi dále.
1: Tak, dobře, dobře, dále se koukneme. No, tak to je čísílko zase. Pentagon stahuje 5000 vojáků z Německa v reakci na Šmercovy komentáře o ponížených prý to USA. Tak to je trest jak svině s prominutím. Je to zpráva ze včerejška. Takže americká administrativa oficiálně oznámila stažení přibližně 5000 amerických vojáků z Německa. Rozhodnutí bylo přímým důsledkem veřejného diplomatického konfliktu mezi prezidentem Donaldem Trumpem a německým kancléřem Friedrichem Schmercem v souvislosti s jednáními o íránském jaderném programu. Tak, Pentagon tedy oznámil, že během následujících 6 až 12 měsíců bude počet amerických vojáků v Německu snížen ze současných 35 tisíc na úroveň před rokem 2022, tedy přibližně na 30 tisíc vojáků. Formální příkaz ministra obrany, tedy války, Pita Hexeta, tedy byl podle úředníků založen na nekonstruktivních a nevhodných prohlášeních z Berlína. Tak, no, zkrátka stahování bude, záminky se vždycky najdou a z Evropy budou se Američané postupně stahovat, no.
0: Budou se stahovat, je to, jednak je to také v souladu s americkou nesarou, to je důležité vědět, a druhá věc je taková, že byla učiněna i určitá, byly učiněny určité dohody s prezidentem Putinem, tak jako lze předpokládat, že snad aspoň toto bude dodrženo. Jinak ono to bude souviset i samozřejmě s tou Jaltou 2 a tady s těmito věcmi, tedy s přerozdělením sféry vlivu, když už teda bude místo unipolárního multipolární svět. Takže tolik teda k této zprávě. Dále ještě poslední věc, která je ze Spojených států, to je od Stephena Greera, který informuje o tom, že prostě globalisté připravují falešnou mimozemskou invazi v globálním měřítku. A je to vlastně, on hovoří ze strany nekontrolovaných skupin uvnitř vlády Spojených států. A ten Stephen Greer, že doktor Stephen Greer, Disclosure, jeho projekt a tak dál, varuje před plánováním virtuální mimozemské invaze v globálním měřítku, jako původce označené kontrolované skupiny právě působící uvnitř americké vládní struktury a tvrdí, že plánovaná operace se opírá o vysoce pokročilé technologie schopné uvést v omyl nejenom širokou veřejnost, ale i nejvyšší postavené vládní činitele. No tak jako když vidím dneska tu kvalitu těch nejvyšší postavených vládních činitelů, tak ty budou uvedeny v omyl určitě nejdřív. To jako, o tom nemám obavy, o tom není debata. Hlavním cílem tohoto plánu má být podle jeho slov vyvolání globálního strachu, který poslouží jako záminka k nastolení centralizované světové vlády s neomezenými pravomocemi a bez jakékoliv odpovědnosti. A zdůrazňuje Greer, že technická způsobnost provedení takového zinscenovaného útoku na planetě v současné době již existuje. Já bych teď k tomu chtěl říct jenom v krátkosti dvě poznámky. Jednak byla před už nějakou dobou, byly informace, jaký bílé klobouky tam a onde zabavili zařízení na to, aby to mohli provádět, tak asi ne všechno, když náhle zase je to reálné, nebo si nové připravili, nevím. A druhá věc, která je velmi důležitá, tam měli hrát i velkou roli ten systém, který teda byl v tom Švýcarsku, ten CERN. Dokonce to snad mělo otevírat někde snad nějak jaksi zem a z té snad měli jest nějaké ty nějaké ty příšerky, pololidé a podobně, ovšem to byly takový ty kříženci, které oni si dole v těch vyráběli tedy sami. Takže ten CERN podle nějakých informací byl odstaven, takže tohle jsou asi věci, které by ještě si zasloužily bližší informaci. Budeme potom pátrat, kdyby náhodou jsme se něčeho dobrali. Berme to tak, ale že to bude prostě fingované, ať tady lidi neblázněji a tak dále, no, protože opravdu jako dneska si lidi nechají jako už taky jak si namluvit, nakukat, jak se říká, do hlav úplně všechno. Pojďme dál.
1: Tak, Stephen Greer ve svých knihách a vlastně v tom svém životě už od roku minimálně 2001 tady na to upozorňuje, takže doporučím Stephena Greera nějakého knih na čtení. Tak, proč Rusko potřebuje Indonésii? Indonésie byla Trumpem tedy postavena teď do situace volby. Zůstat lojální Spojeným státům, ale sklouznout do ekonomické krize nebo dosáhnout dohody s Ruskem. A Indonésie zvolila druhou možnost. Nyní mohou další země následovat tento příklad. Dmitrij Orechov to sepsal, takže skutečné významné události se nyní dějí téměř nepostřehnutelně. Například v polovině dubna navštívil indonéský prezident Prabowo Subianto Ruskou federaci. A zdá se, že kde je Rusko a kde je Indonésie, bychom si řekli, že ano. No a obecně, proč by pro nás měla být tato země důležitá jako pro Rusko? Ale není to tak jednoduché. Indonésie je totiž členem G20 a je už jednou z největších ekonomik na světě. Tam má 7. místo a v dohledné budoucnosti má šanci dokonce překonat Německo, Japonsko a dokonce i Ruskou federaci. Mimochodem, co se týče počtu obyvatel a těch má 287 milionů lidí, Indonésie je čtvrtá ve světě. Z geopolitického hlediska je poloha této země jedinečná. Nachází se totiž přímo v centru Indo-Pacifického regionu a spojuje tedy dva oceány. Takže proto Američané udělali kdysi vše proto, aby zabránili Indonésii připojit se k sovětsko-čínskému bloku. Když v roce 1946 zorganizovali vojenský převrat a přivedli tam generála Suharta k moci. V té době bylo v zemi pak zabito stovky tisíc a podle některých odhadů miliony komunistů a Indonésie se sama stala satelitem Washingtonu. No, ale teď by chtěli tedy, vyhrál tam volby tedy ten jejich prezident a ten už má našlápnuto do BRICS, podporuje to, takže uvidíme, co bude a co se Indonésie stala plnoprávným tedy členem organizace. Uplynulo to před 2 měsícema, takže už jsou tam a to vše uprostřed konfrontace mezi USA a Čínou. Tak, asi to můžeme takhle zase.
0: Tam je důležitá mimo jiný jedna informace, možná dvě. Jedna, která oni samozřejmě už taky tam mají různé vyvinuté, rozvinuté výroby a tak dál, či to nejsou nějací, že by tam někde běhali s nějakou sukninkou z listí kolem beder, to určitě ne, aby si někdo také nepředstavoval. Je to velký trh, mají tam velké možnosti, ale hlavně také oni tam na dodávky do Indonésie, tak Spojené státy se chystají zablokovat Molučský průliv. A to znamená, že směrem tady z Indického oceánu, to jako moc si to Američané zablokují, tak to moc nepůjde. Z toho Ruska, z druhé strany by to samozřejmě možnost, by ta možnost byla, čili tam je to i pragmatický pohled na to asi, co v krátké době bude následovat tam. A okolo toho Molučského průlivu, vzpomeňte si, že se ještě bude hodně, hodně řečí vést a asi nejenom řečí, ale budou i různé akce a podobně, protože oni zejména i pokud jde o Čínu, tak to se týká i Číny, tam dopravy do Číny, Molučský průliv a Jihočínské moře. Tam budou Američané zase se snažit jako blokovat a překážet. Jo. Takže tak. Další zpráva je z řeckého serveru a hovoří o tom, že pouze dvě země uniknou totální jaderné katastrofě nebo totální jaderné válce. Tak jako je to pro ten případ, teda, že by teda nastala, prosím vás, není to o tom, že zítra nastane, to nikdo netvrdí. A víte, které země to jsou? Říkají Austrálie, Nový Zéland. To budou ty šťastné. Protože oni jsou tak nějak jako mimo, ten běžný ten a ten, tu běžnou, to běžné dění a tvrdí, že Indie, Čína, Rusko a USA budou všechny zničeny a přežijí jenom tyto dvě země, Austrálie, Nový Zéland. No, já si myslím, že třeba to Rusko je tak velké, že celé by určitě zničené nebylo, záleží, jak moc by bylo napadené. Ale oni říkají důvody, proč Austrálie, Nový Zéland přežijí jadernou válku. Za prvé, poloha na jižní polokouli, to znamená mimo cíl, mimo ty běžné cíle, kde to bude lítat z jedné strany na druhou a zase zpátky. Za druhé ochranný oceánský prostor, méně extrémní ochlazení. Za třetí obrovský přebytek potravin, to může nakrmit desítky milionů dalších lidí. Za čtvrté robustní infrastruktura. Za páté energetická soběstačnost, hovoří je tam o přebytku. Za šesté vysoká bezpečnost zdraví, to nevím, tedy po těch masivních očkováních Austrálie, to si nejsem jistý. A počítám, že to bylo podobné i na tom Novém Zélandu. A za sedmé obranná schopnost a nižší riziko cíle. Také nevím, byli tam jako hodně globalisté v té Austrálii dokonce, když už jako je vykouřili z těch tunelů a libovali si, a pak zjistili, že je pod tím další patro, takže tam jako nevíme. A těžko říct, čili v něčem ano, v něčem třeba ne. A tam jako ten závěr říká samozřejmě, že v těch filmech o šíleném Maxovi, že se tyto dvě země také nedokázaly vyhnout jaderné válce, ale možná proto, že byly přímo zasaženy. No to jde, protože tam jsou globalisté a ty globalisté by úplně v pohodě mohli být, kdyby k tomu došlo, tak přímo zasaženi. Prostě už jenom proto, že tam budou. No, a oni tam jsou. Takže to je teda k této zprávě. Pojďme dále.
1: Tak, jaderná válka jsme měli. A OPEC,
0: Trojku.
1: jestli koukám dobře, Spojené arabské emiráty opouštějí OPEC, což je pro ropný kartel tedy ranou v době války s Íránem. Takže oznámili své rozhodnutí Spojené arabské emiráty vystoupit z organizace OPEC a OPEC Plus, aby se mohli soustředit na národní zájmy, čímž zasadili těžkou ránu těmto skupinám vývozců ropy v době války, tedy kdy USA a Izrael proti Íránu vyvolali historický energetický šok a otřásli světovou ekonomikou. Tento krok vstoupí v platnost prý v pátek, takže už ho tady máme, a odráží dlouhodobou strategii a ekonomickou vizi Spojených arabských emirátů a mění se energetický profil země, uvedlo v prohlášení veřejné státními médii nebo zveřejněné. No, ale tak my jsme to samozřejmě viděli, jak byl přijmut Biden a jak byl přijmutý ve Spojených arabských emirátech ruský prezident, takže já jsem vám to tady pouštěl několikrát, takže jste se na to mohli kouknout a porovnat, že ano, stan anebo tryskáče s ruskou trikolorou, rudý koberec a všechno možné. Tak porovnejte.
0: Další zpráva je od Moon of Alabama, od alabamského měsíce, 30. dubna, a ta hovoří, už ten nadpis je zajímavý, drzé šejchovství nemusí přežít konflikt se svými sousedy. A řeč je právě o Spojených arabských emirátech a o tom jejich oznámení, že opustí organizaci zemí vyvážejících ropu. Protože tady jde o rozchod, který, jak míní Moon of Alabama, pravděpodobně bude mít závažné důsledky pro blahobyt Spojených arabských emirátů. No, oni budou mít možná problémy i z pohledu teďka té války a pak Iránu a tak dále, ale dobrá, pojďme. Pojďme sledovat tady tuto myšlenkovou nit. On říká, jedná se o dlouhodobě připravovaný krok, nezávislý na krátkových důsledcích současné války Spojených států a Izraele, takzvaného Usraele, proti Iránu. A jde o to, že OPEC spolu s dalšími ropnými producenty, kteří jsou združeni v uskupení OPEC+, se vždy snažil udržovat stabilní ceny ropy prostřednictvím omezování produkce jednotlivých členů. A ty producenti jsou si dobře vědomi toho, že zaplavení trhu ropou by stačilo ty ceny dolů a snížilo jejich celkové příjmy. A naopak příliš nízká produkce a přehnaně drahá ropa by motivovala spotřebitele k hledání alternativních zdrojů energie. Takže jde o to tam udržovat ty ceny na určité úrovni a v určité, a tak, aby tam byla mezi těmito nebezpečími rovnováha určitá. A ta politika OPEC a OPEC Plus proto spočívá v optimalizaci těžby tak, aby zajistila dlouhodobou stabilitu dodávek i příjmů. A po odchodu Spojených arabských emirátů bude OPEC tvořit 11 hlavních členů. Alžírsko, Kongo, Rovníková Guinea, Gabon, Irán, Irák, Kuwait, Libie, Nigérie, Saudská Arábie a Venezuela. A OPEC Plus pak navíc zahrnuje Rusko, Azerbajdžán, Kazachstán, Bahrajn, Brunei, Malajzii, Mexiko, Omán, Jižní Sudán a Sudán. A teďka dívá se na to tedy Moon of Alabama tak, že rozhodnutí Spojených arabských emirátů je nesporně vítězství pro Spojené státy a jejich ropný průmysl, s odvoláním tedy na komentář Wall Street Journal, protože americké břidlicové štěpení dosáhlo dlouhodobého strategického cíle Washingtonu omezit kontrolu OPEC nad cenami ropy. A kartel se rozpadá, Spojené arabské emiráty v úterý oznámili svůj odchod. Jde o další zahraničně politické vítězství americké fosilní energetiky. A Spojené arabské emiráty se už dávno, léta, stavili proti produkčním kvótám OPECu, jejichž účelem je omezovat globální nabídku a udržovat vysoké ceny ropy. Jde o to, že Saudská Arábie a Spojené arabské emiráty jsou dvěma vyrovnávajícími producenty kartelu, které disponují nadbytečnou těžební kapacitou. Abu Zabi je schopné produkovat o 1 400 000 barelů denně víc, než má přidělenou kvotu od OPECu, který teda povolicky určitá množství. A Abu Zabi je bohaté a má rozsáhlé finanční rezervy a k přežití zvýšenou produkci ropy nepotřebuje. Abu Zabi samozřejmě součást Spojených arabských emirátů. A důvody jeho rozkolu s ostatními arabskými producenty jsou hlubší než pouhé spory o vrty. Ty emirátští představitelé v posledních letech opakovaně zdůraznili nutnost prosazovat vlastní ekonomické zájmy a otevřeně odmítali produkční kvóty stanovené OPECem. A prohloubí svůj svazek s Izraelem v době, kdy si ostatní arabské vlády od něj udrží odstup nebo se od něj vzdalují. Takže v Jemenu Spojené arabské emiráty podporovali ozbrojené povstání, čímž to bylo proti Saudské Arábii, tím rozněvali saudské představitelé, kteří tam naopak stojí tedy za vládou, která je tam tedy v rozporu s těmi povstalci. A v občanské válce, brutální občanské válce v Sudánu, kde Saudská Arábie a Egypt podporují vládu, tak se Spojené arabské emiráty postavili na stranu konkurenční polovojenské skupiny. Takže ty emiráští představitelé sice popřeli, že by rychlým podpůrným silám dodávali zbraně, to je tam ta jedna složka toho konfliktu v Sudánu, ale rozsáhlé důkazy hovoří o pravém opaku. Takže ten rozkol mezi Saudskou Arábií a Emiráty, ten trvá léta. Už trvá léta a teď je otázka, jak se dá vyvíje. No, uvidíme, jak to bude, já nebudu přeskakovat, ale faktem je to, že ještě tady k tomu jsou nějaké další články. Spojené arabské emiráty mají přibližně 10 milionů obyvatel, z nichž pouze 12% tvoří rodilí emiráťané, to je 1 200 000. Zbytek jsou Indové, Pakistánci, další zahraniční pracovníci, kteří mohou kdykoliv odejít. A oproti tomu Saudská Arábie má 33 milionů obyvatel, takže kdyby tam šlo ke konfliktu, tak asi víte, jak by to dopadlo, pokud by je teda nepodepřeli Američané. Pojďme dále.
1: Tak, dále se ještě koukneme, co to všechno znamená. Nemohla přijít lepší zpráva, říká analytik o vystoupení Emirátů z OPECu. Může to znamenat prý lacenější tankování. Podle analytika je hlavním důvodem tedy odchodu snaha Emirátů naplno využít vlastní investice do těžby. Protože, cituji, proinvestovali v posledních letech miliardy do zvýšení produkční kapacity, kterou budou mít k dispozici v roce 2027, tedy příští rok, a to na hodnotě 5 milionů barelů ropy denně. Kulik vysvětlil, že aktuálně však podle něho těží Spojené arabské emiráty výrazně méně, právě kvůli dohodnutým kvótám v rámci OPECu, informoval o tom portál TA3, jestli je to tak správně. Emiráty tak podle Hapla chtějí zvýšit svůj tržní podíl a zalít trh ropou, svojí ropou, dodatečnou produkcí. V kontextu napětí v oblasti Hormuzského průlivu, který je klíčovou dopravní tepnou pro ropu, jde podle něho o významný faktor. Část produkce totiž Spojené arabské emiráty dokáží exportovat i mimo tuto úžinu. S tím, že zhruba 30% této produkce jsou schopni dostat na světové trhy mimo Hormuzský průliv. Upozornil tedy Hapl s tím, že právě tuto výhodu se krajina nebo země snaží využít na získání nových odběratelů. No, hihi.
0: Tohle je zpráva, nebo jsou zprávy jaksi většího, hlubšího významu, když by se na první pohled, jak se zdálo, jako vůbec, jo. Na druhé straně, pokud by přišly teďka nové energie, tak a navíc to by třeba energie zdarma, tak se obávám, že to tam prostě kluci zapíchnou, zašpuntujou, nasednou na velbloudy a odjedou do pouště. To jako i taková možnost je. Zatím to není jako na stole, ale taková možnost je. Ještě budeme pokračovat tady v této problematice, protože další zpráva hovoří o tom, že Pakistán v úvozovkách porušuje americké embargo a otevírá 6 cest do Iránu. A to rozhodnutí vstoupilo v platnost 25. dubna dekretem ministerstva obchodu. A Pakistán vytvořil 6 nových pozemních tras pro přepravu zboží do Iránu, čímž prolomil americké embargo. Tam je také důležité vidět, že ten Irán, tak jak byl dlouhodobě embargován, tak také on je za ropu prostě dovážel lecos. Z části včetně potraviny si tam něco dělal, ale je prostě odkázán na vývozu té ropy. A jak se hodně věcí dováží, tak samozřejmě na tom dovozu, takže pro něj teda když nemůže loďmi, nebo je to nejisté, tak ty pozemní trasy mají pro něj skutečně blahodárný význam. To, jak jsem říkal, to rozhodnutí vstoupilo v platnost 25. dubna tohoto roku dekretem ministerstva obchodu a umožňuje tranzit nákladu třetích zemí přes pakistánské území, přičemž konečnou destinací je Irán po silnici. A tento vývoj teda se vlastně shodoval s návštěvou iránského ministra zahraničí Abbase Araghchiho v Islamabadu, kde se setkal s premiérem Shahbazem Sharifem a náčelníkem armády Asimem Munirem. Takže ty nové trasy spojí přístavy Karáčí pod Kvázim a Gwadar s hraničními přechody Gabel a Taftan do Iránu přes provincii Baluchistán. A ta nejrychlejší trasa z Gwadaru do Gabdu zkracuje dobu přestupu nebo toho tranzitu na pouhé 2 až 3 hodiny oproti 16 až 18 hodinám z Karáčí, přičem se odhaduje, že může snížit náklady až o 55%, což je pro Irán určitě dobrá zpráva. Pojďme dál.
1: Tak, kde to jsme, sedmička? Zase Spojené arabské emiráty po vystoupení z OPECu a OPEC Plus mohou Spojené arabské emiráty opustit Arabskou ligu a dokonce i Radu pro spolupráci arabských států Perského zálivu, ta má zkratku GCC. Tak, stoupenci Epsteinova syndikátu to prezentují jako sofistikovaný tak v rámci nového energetického řádu. To tak ale prý není úplně pravda. Na první pohled je tento krok rozumný. Spojené arabské emiráty utratili jmění na zvýšení své produkční kapacity na těch 5 milionů barelů ropy denně. No a podle pravidel OPEC Plus však byla jejich kvota mnohem nižší a pohybovala se kolem 3,4 milionů barelů denně. Vrhli se tedy teď naplno na zpeněžení těch investic. Nyní mohou teoreticky prodávat tolik, kolik chtějí, a to dokud zůstane vysoká poptávka ze strany asijských zákazníků, a to jsou Čína, Japonsko a nebo Indie. Tak a na druhé straně Saudská Arábie, velká mocnost OPECu a jedna ze dvou nejvýznamnějších zemí OPEC Plus vedle Ruska, bude nucena udržovat svou produkci na nízké úrovni, aby ceny neklesly. A tak vztahy mezi Abu Dhabi a Riádem se staly nekontrolovatelně napjatými. Konec konců oba soupeří o stejné zdroje zahraničních investic. No.
0: Tam jsou důležité momenty, Jednak samozřejmě Saudská Arábie, když bude chtít udržet tu úroveň cen a ty Sjednocené Arabské Emiráty se vlastně tady vytrhnou z toho kartelu a budou si dělat, co chtějí. Budou teda dávat ten trh více teda ropy. To znamená, že ta Saudská Arábie bude muset, aby to vybalancovala, tak sama dodávat méně. O to méně. Takže to je samozřejmě přímo poškozuje. Je otázka, jak si to dlouho nechají líbit. A další věc je, čili tam to bude hodně napjaté a navíc tam se soupeří o stejné zdroje zahraničních investic a tak dále. A navíc to Abu Dhabi si domnívalo, že ten iránský energetický průmysl, že to je jako na tom špatně. Ono to tak není, to je jako, že teda jako hlavní konkurent, že teda teďka bude z toho trhu vyřazen a to na dlouhou dobu, takže oni teda to využijí a oni tam teda dají tu větší kapacitu prostě spustit, když jsou na to investičně připraveni, ono to tak není. A takže oni teď se snaží ty Emiráty teďka vystupovat jako velký stavební dodavatel s velkou kapacitou, vytlačit teda ten Irán. Zatím to teda Irán nevytlačí a vytváří to tlak hlavně na tu Saudskou Arábii. A navíc tedy to samozřejmě do jisté míry nepomáhá i tedy Trumpovi, protože ten Trump se domnívá, že teda ta zvýšená nabídka teda povede k nižším cenám. A takže tady je pak jako otázka i ta, jak teda to bude celé vypadat, protože na jedné straně Trump, oni ty vrtané, ta vrtaná ropa, to není zase úplně jako nejlacinější, ale on prostě potřebuje dovážet ropu lacinou, protože jak sliboval před volbami, že teda jak zajistí jako laciný benzín a tak dále, tak dneska je na dvojnásobné ceně, než to bylo, než nastoupil, takže on musí něco dělat. Takže tady je, jak vidíte, hned několik souvislostí. Vtip je v tom, že tady ještě otázka zahraniční politiky. Tam je terminál ve Fudžajře, ten byl oslovován jako zlomový bod pro Sjednocené Arabské Emiráty, protože on obchází Hormuzský průliv a tím vlastně i tu mýtnou bránu, která je teda instalovaná teda ty námořnictvem těch iránských revolučních gard. Ale tady to Abu Dhabi prostřednictvím toho ropovodu Hafsvan Fudžajra, tak je schopno teda čerpat ropu přímo do lodí do Indického oceánu. Takže tady jako to vypadá, že ta ropa bude vyvážena z Perského zálivu v podstatě pod iránskou nadvládou. Takže tady ta jak oni říkají, vláda říše pirátství nad zálivem, nad Perským zálivem je odsouzena k zániku, takže ten šejk teda těch Emirátů vychází z krátkodobých předpokladů, které dál asi se naplňovat nebudou. Tak jeden z těch šejků, teda toho jednoho emirátu, konkrétně teda Šardže, tak jak si to vypadá, že se chce z těch emirátů trhnout, že chce vystoupit. Takže uvidíme, jak se to dá od sebe vyvíjet. Ta situace je velmi zajímavá, je prostě potřeba ji sledovat. Takže pojďme dál asi.
1: Tak, dále máme nějaký lodičky. Teroristický Izrael útočí v mezinárodních vodách poblíž Řecka na flotilu mířící do palestinské Gazy. Izraelské tedy vojenské lodě urazily ve středu v noci více než 700 mil, aby zaútočily na flotilu 54 plavidel směřujících do Gazy. S cílem tedy prolomit nelegální izraelskou námořní blokádu, píše Anne Wright. Takže asi Anne Wrightová. Ve čtvrtek večer izraelské námořní síly zaútočily na flotilu, která nese název Global Samot nebo Sumot flotila, mířící do Gazy. Neznámý počet izraelských vojenských lodí urazil více než 700 mil, aby zaútočil na tuto flotilu. Ta se pokoušela samozřejmě prolomit tu nelegální izraelskou námořní blokádu a upozornit světovou veřejnost na pokračující genocidu Palestinců v Gaze, na izraelské etnické čištění západního břehu, na ničení a okupaci jižního Libanonu a útoky na Irán. 21 lodí bylo napadeno izraelskými námořními silami, přibližně 80 námořních mil západně od řeckého ostrova Kréta v mezinárodních vodách. No a komu by to prošlo, dámy a pánové? jenom tomuto malému státečku. No. Takže chování posuďte sami.
0: Další informace je také z Blízkého východu a hovoří o tom, že Hezbollah libanonský sestřel další izraelský multimilionový Hermes 450, to jsou ty bezpilotníci, pomocí hybridního iránského interceptoru. No, tady byl sestřel tedy nad jižním Libanonem a ten iránský interceptor vypadá jako zařízení prostě s proudovým pohonem. A k sestřelení dronu došlo o 5 dní dříve nad městem Nabatea a v jižním Libanonu. Ze záběru zveřejněných tedy tím Hezbollahem, tak vyplývá, že teda, kromě teda toho, že k té detekci toho dronu byl použit zobrazovací infračervený vyhledávač a sledovací systém. Vidíte, že ten technický pokrok jde úžasně dopředu. A že teda ten interceptor byl odpálen ze statické rampy za pomocí raketového urychlovače. Tady jsou pak nějaké technické údaje a to si myslím, že důležité je, že celkově Hezbollah během probíhajícího konfliktu sestřelil už 5 bojových dronů Hermes 450, přičemž všechny 4 předchozí ztráty byly způsobeny přenosnými systémy protivzdušné obrany MENPEC. Takže skutečnost, že Hezbollah stále disponuje pokročilými prostředky protivzdušné obrany, jako je interceptor 358, tak představuje závažné riziko pro izraelská bojová letadla. A hybridní střela nebyla navržena výhradně k ničení dronů. Je schopna zasáhnout i další typy pomalejších vzdušných prostředků, včetně vrtulníků. Takže pojďme dále asi.
1: Dále se koukneme. Počkat, jsem tady správně.
0: 11.
1: A jo, všeobecná ofenzíva Al-Kulajdy v Mali téměř obsadili hlavní město a Rusové vzdorují. Takže ruský sbor v Africe zabil 2,5 tisíce mužů za 48 hodin, tedy za 2 dny. Nástupci Evgenij Prigožina opět bojují zády prý ke zdi. Šéf vojenské vlády Mali Assimi Goita se poprvé objevil na veřejnosti od koordinovaných útoků džihadistů o víkendu, které nejprve cílili na bojové jednotky ruských sil, dříve Wagnerovců, jež jsou podpůrnými body vlády pro udržení strategických bodů. Útoky provedla odnož Al-Kaidy, tedy v západní Africe, která se náhle ocitla ve spolupráci s tuarekskou islamistickou separatistickou skupinou, zasáhla hlavní vojenskou základnu země a oblast blíž letiště v hlavním městě, přičemž získala velkou pomoc od dalších islamistických organizací v jiných zemích, které byly vycvičeny západními žoldnéřskými organizacemi, jež naverbovali i stovky Ukrajinců. Celkem tedy země byla na pokraji islamistické okupace, když 12 000 ozbrojenců zautočilo na hlavní město, a přičemž se jim také podařilo sebevraženým útokem zabít ministra obrany. Rusové byli opět tedy povoláni s malým sborem, který udržují v zemi v rámci obrané tedy smlouvy, aby je zadrželi a zlikvidovali jich tedy, jak jsme říkali, 2,5 tisíce islamistů během 48 hodin. S koordinovaným úsilím ruské síly, byť jich bylo málo, vytvořili skupiny k vyhlazení islamistů s pomocí dronů a letectva. Tak, Ibi Majga teď nedával od 28. nic moc na VK, myslel jsem, že tam u něj něco najdu, nějaké aktualitky, ale asi nějaký ten, tady ten generál, že zemřel, tak uvidíme. Asi ten ministr.
0: Tam zemřel ministr, tam určitě, tam zemřel ministr jejich následkem zranění a další ta zpráva je, že Rusové už podnikají protiútok Mali, tam obsadili islamistickou základnu a prolomili obléhání velkých měst, takže přišli do protiútoku. Islamisté po sobě zanechali mrtvé a také zbraně. A protiútok těch malijských sil, vedený ruským Afrika korpsem proti sjednocujícím islamistickým silám, si vyžádal těžké ztráty na straně nepřítele. Stovky mrtvých, zatčených, zkonfiskované zbraně, to je dosavadní bilance v řadách islamistů. Ani jejich dočasné v úvozovkách vítězství v Kidalu kdy převzali ruskou základnu, jim nepomohlo. Nakonec se ukázalo, že to byla past, protože desítky z nich byly zlikvidované ruskými drony. A výsledkem bylo znovu dobytí města i základny, zabavení zbraně a finančních prostředků. A v Menace se islamisté pokusili získat vše, avšak okamžitý zásah ruských sil společně s regulérní malijskou armádou se vyžádal desítky obětí na jejich straně a vedl k prolomení obléhání, které se snažili udržet nebo které prosadit, udržet asi. Takže vidíte, že ono je to o tom, že samozřejmě tam jsou nerosty, vedle u sousedů je uran, bez kterého jsou Francouzi s jejich jadernými elektrárnami vedle úplně, tady ho měli za ubičku, takže se nedivte, že tady organizují různé teroristické skupiny k tomu, aby zase tam si obnovili vliv. O ničem jiném to není. Pojďme dál.
1: Tak, ještě Moskva masivně posiluje, počkat obraz, tak, Moskva masivně posiluje své síly v Mali. Rusko zřídilo největší leteckou základnu mimo Ukrajinu na podporu spojenecké vlády v Bamaku. Tak, Moskva v posledních dnech masivně tedy posílila síly Africa Corps, dříve tedy Wagnerovci prý MC, a to v Mali. Nuž, Rusko tiše sestavilo jednu z největších ze svých nejschopnějších leteckých skupin mimo Ukrajinu, nikoli tedy na Blízkém východě nebo ve Střední Asii, ale v Západní Africe, kde africký sbor vede tedy dlouhodobou leteckou kampaň pro podporu Mali s flotilou, která zahrnuje útočné vrtulníky, útočné drony, těžká transportní letadla a bombardéry všude tam na frontě. Přestože čelí válce Ruská federace na Ukrajině, v níž je vyčerpána velmi velká část jeho vojenské síly, Rusko tedy není ochotno přijít o strategického spojence v Sahelu a chce předat zprávu, že bude podporovat své přátelské země až do konce a bez podmínek. Vojenská situace a pozice malijské armády ukazují stabilizující trend, kdy jsou islamističtí povstalci v některých oblastech vytlačováni zpět. Nicméně malijská vláda je stále v obtížné pozici. Tak budem držet palce.
0: Poslední zpráva tady z toho koše hovoří, vrátíme se do Evropy, že Británie obchází NATO a vytváří námořní síly s dalšími 9 zeměmi proti Rusku. Hovoří o jakési námořní hranici na severu, přebírá tedy iniciativu k vytvoření jednotné evropské námořní síly ve spolupráci s 9 zeměmi. Cílem je zase odradit budoucí ruské hrozby z námořní hranice na severu. Slyšíte dobře, ještě jednou, cílem je odradit budoucí ruské hrozby. Ještě žádné nejsou, ale už budou odrazovat na to, až budou, nebo když by byly. Jo. Budoucí ruské hrozby z námořní hranice na severu, v kroku, který v podstatě oddělí pozici od NATO amerického vedení. A velitel britského námořnictva admirál Sir Gwyn Jenkins oznámil, že 10 zemí účastnících se Joint Expeditionary Force, JEF, podepsalo prohlášení o záměru vytvořit mnohonárodní námořní sílu, která bude působit jako doplňková složka NATO. Zároveň varoval, že navzdory krizi na Blízkém východě a uzavření Hormuzského průlivu po americko-izraelské válce s Iránem, Rusko zůstává nejvážnější hrozbou pro naši bezpečnost. Nová námořní síla nebude zahrnovat Spojené státy a tento krok nese jasné politické i operační poselství. Prezident Donald Trump opakovaně kritizoval Londýn za jeho postoj k válce proti Iránu a britské letadlové lodi dokonce označil za hračky, což prakticky ilustruje, na jak nízkém bodě se bilaterální vojenská spolupráce obou zemí nachází. Takže Američané prosazují agresivnější postoj v Hormuzském prolivu a ta britsko-francouzská diskuze o obranných hlídkách po skončení války tak označují za hloupé. Takže jako bychom věděli. Jinak ten JEF, ta nově vytvořená organizace, zahrnuje Nizozemsko, 5 skandinávských zemí a 3 pobaltské státy. A Spojené království je nejsilnějším vojenským hráčem v alianci. Byť analytici se ptají, s jak početnou flotilou. Přičemž zajímavé je, že účast zvažuje i Kanada, to je zajímavé. A cílem je vytvořit flexibilní námořní odstrašující formaci schopnou okamžité mobilizace v severní Evropě a Atlantiku s plnou intercepcibilitou a společným operačním plánováním jako doplněk námořní složky NATO. Ono k té Kanadě, ono je to logické, protože Kanada pořád patří jaksi do Commonwealthu, či jakoby pod Velkou Británii, jinými slovy pod Rothschildy, abychom byli doma tedy. Takže tím je to jako jasné, tím je to jasné. A ta síla bude moci být v případě potřeby řízena z britského velitelství v Northwoodu, severně od Londýna, s připravenými bojovými plány a reálnými schopnostmi okamžitého zásahu. A jinak tady během jediného měsíce Británie odhalila, že ruské špionážní ponorky prováděly skryté sledovací operace poblíž podmořských kabelů a infrastruktury v okolí ostrova. Jinak tedy tvrdí ten Jenkins, že ruské vstupy do britských vod za poslední 2 roky, že se zvýšily téměř o třetinu. No tak kdyby, tak je to něco podobného, jako když oni se proměnují kousek na dosah od toho Krymského mostu, takže Britové, takže je to asi podobné. Jinak tedy navzdory ambici vytvořit mnohonárodní námořní sílu, tak čelí samotné britské námořnictvo závažným výzvám z hlediska dostupnosti a dostatečnosti prostředků, protože toho jako moc nemají. A jenom po tom dronovém útoku na britskou základnu Akrotiri tedy na Kypru trval na začátku války s Iránem více než 3 týdny, než byl torpedoberec HMS Dragon nasazen do východního Středomoří a poté se musel vrátit do přístavu kvůli opravám problémů s vodou a kanalizačním systémem. Takže to bude, a jestli toto jako nejsilnější článek teda tady této skupiny, tak no, uvidíme. Pojďme dál do dalšího koše, čili do Ruské federace.
1: Ano,
0: Tak se
1: jednička
0: podívat.
1: je zde, přepnu to šupsky. A jednička. A pan Arakčí jede do Ruské federace, jo, sepsal Pepe Escobar. Od nynějška je jasné, že bez ruského vlivu nebude možné ani reálné dosáhnout jakéhokoliv urovnání. To je tedy opravdu významný vstup na scénu. Iránský ministr zahraničí Abbas Arakčí, který se vydal na diplomatickou cestu s vysokými sázkami do Islamabádu, Maskatu a Petrohradu na palubě letu Minab 168. Tak, samozřejmě na památku tedy 168 školeče z Minábu, které zabilo impérium chaosu, lží, drancování a pirátství, proto se tak to letadlo pojmenovalo. Než se vydal na cestu, Arakčí šel rovnou k věci a řekl, cituji, od posledního setkání s Ruskem už uplynula nějaká doba. Využíváme současné příležitosti ke konzultacím s našimi ruskými přáteli ohledně vývoje souvisejícího s válkou. Tato koordinace bude důležitá. A dále vysvětlil význam přezkoumání jednání v Pákistánu a za jakých podmínek by jednání mohla pokračovat. Rozhovory totiž v Ománu povedou k většímu rozšíření vztahů se sousedy, zejména v jižních oblastech Perského zálivu. A ohledně Hormusu, tam bylo řečeno, byly rovněž nezbytné konzultace s Ománem. S Ománem sdílíme mnoho společných názorů a bylo dohodnuto, že diskuze budou pokračovat na úrovni expertů. Arakčí se v Petrohradě nesetkal pouze se svým protějškem, tedy jsem velmistrem Sergejem Lavrovem, ministrem zahraničních věcí, ale on sám a jeho mini delegace byli osobně přijati i prezidentem Putinem. Tak.
0: Další zpráva je také na to téma a hovoří o tom, že Rusko pomohlo Iránu svými unikátními zbraněmi. A s tím, že jednání mezi Spojenými státy a Iránem dospělo do tragikomické slepé uličky, Washington každý den hlásí vítězství a v zápětí prosí o pokračování rozhovorů a jakmile získá pozornost, tak předloží své požadavky a je elegantně odmítnut. A nejnovější americký požadavek návrat k předválečnému statutu quo působí jako upřímné přiznání porážky. To iránské vítězství ale přišlo za vysokou cenu stovky mrtvých, tisíce zraněných, bombardované domy i továrny, neustálá hrozba dalších úderů. Objektivně za to Irán také potřebuje jednání, především ke snížení rizika vojenské eskalace a k nastartování obnovy. A přímé vyjednávání s Američany by však pro Iránce bylo osudné, a to není metafora. Proto iránský minister zahraničí Abbas Araghchi odletěl do Petrohradu, setkal se s ruským prezidentem. Vladimír Putin předal iránskému vůdci své nejlepší přání a ujistil ho, že Rusko zemi pomůže přinést mír na Blízký východ. A po setkání Sergej Lavrov potvrdil, že postoj Ruska zůstává nezměněn. Usilovat o ukončení nepřátelství v regionu, podporovat dialog. Dmitrij Peskov prohlásil, že Moskva by mohla zprostředkovat jednání mezi Iránem a Spojenými státy. Objektivně řečeno, nelze konflikt na Blízkém východě vyřešit bez účasti třetí strany. A bezohledné ambice americké strany a pochopitelný hněv i nedůvěra Iránu či jakoukoliv dohodu prakticky nedosažitelnou. Čili pokud se budou ponechány obě dvě strany jenom sami sobě, tak se ty vyjednavači budou točit jenom v kruhu. Takže tady zřejmě podle všeho jenom Moskva dokáže tento uzel přetnout. A nyní se tedy Moskva vlastně vrací na Blízký východ, kde vždy patřila mezi hlavní hráče a garanty stability. Takže s tím, že teda, jak říká teda ruský autor teda článku Nikiforová, tak ruský vliv v regionu stojí na nejzákladnějších principech. Poctivost, dobrá vůle, míru milovnost a pomoc přátelům. A především na důvěře. Na Blízkém východě, říká, podáváme pomocnou ruku, když jsme o ní požádáni, nikomu nic nevnucujeme a všechny dohody dodržujeme s důslednou pečlivostí. Takže tolik v krátkosti tady k tomu. Ten článek je samozřejmě další. Uvidíme, jak to bude. Já bych teď k tomu řekl jednu věc. Jestliže globální prediktor nikdy neudělá, aby udělal sídlem, nebo sídlo, by zřídil sídlo jedné ze svých dvou poboček v Rusku. To nikdy neudělá. Ale podívejte, jedna má být v Číně, druhá v Iránu. Podívejte si, že dneska v podstatě Rusko má jak s Čínou, tak s Iránem jaksi velmi dobré vztahy, uzavírá smlouvy a zdá se, že s tím Iránem, že by to mohlo být skutečně jaksi ta spolupráce ještě hlubší. Ta Čína vždycky bude velmocí. Ten Irán, ten jak si myslím, že určitou pomoc jako dlouhodobého rázu bude potřebovat. Pojďme dále.
1: No už, dále se koukneme. Třetí. Orbán prokázal Rusku poslední službu. Pravda o katastrofě v Tuapse. Připravuje se prý jaderný úder. Vývoj situace kolem ropovodu Družba se ukázal být pro Kyjev nepříznivý. Orbán nakonec Rusku tedy svou službu prokázal. Cituji. Katastrofa na jihu Ruska je výsledkem války, korupce a nedbalosti, prohlásila novinářka Anastasia Kaševarová a podle ní tyto informace nebyly prezidentovi vůbec předány. Po útoku tedy ozbrojených sil Ukrajiny na Záporožskou jadernou elektrárnu zachvátilo tedy Ukrajince zděšení. Připravuje se jaderný úder. No ale šéf té MAAE, té agentury pro atomovou energii, potvrdil, že svět nebyl nikdy tak blízko jaderné zimě, a to ani v době studené války. Takže co se stalo nyní podrobněji? Orbán nakonec prokázal službu. Situace tedy kolem ropovodu Družba se nevyvíjí podle scénáře, který si Kyjev představoval. Podle zasvěcených zdrojů se maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi navzdory politickým ztrátám doma podařilo zaujmout tvrdý postoj v energetické otázce a dosáhnout výsledku příznivého pro Budapešť i její spojence. Klíčovým momentem bylo tedy obnovení dodávek ruské ropy na Slovensko. A podle zdrojů k tomu došlo po výrazném tlaku Maďarska a Slovenska na Kyjev, ale i Brusel. Budapešť a Bratislava fakticky vydali ultimátum, že bez obnovení tranzitu jsou připraveny blokovat zásadní finanční rozhodnutí Evropské unie, včetně mnoha miliardové tedy pomoci Ukrajině a nového kola sankcí. Výsledkem pak bylo to, že energetická otázka byla vyřešena ve prospěch zemí střední Evropy. Tato epizoda jasně ukázala, že navzdory navenek jednotné retorice se rozpory uvnitř Evropské unie prohlubují a národní zájmy stále výrazněji vystupují do popředí. Pro Maďarsko a Slovensko zůstává prioritou přístup k relativně levným energetickým zdrojům, nikoli tedy prosazování společné linie tlaku na Rusko. Tak, to by asi stačilo.
0: Další zpráva hovoří o tom, že prezident Putin hodinu a půl, tady se uvádí, že telefonoval Trumpovi, některé informace hovoří o opaku, že Trump telefonoval Putinovi. Nicméně Putin tam jaksi dával Trumpovi důrazné varování, Trump jaksi došel tedy k poznání, že Ukrajina je poražená, což mu asi jeho poradci a jeho okolí, tak to asi často neříkají.

0: vyjádřili podobné názory na chování toho kyjevského režimu pod vedením Volodymyra Zelenského, který podle nich prosazuje politiku prodlužování konfliktu. Telefonický rozhovor mezi lídry Ruska a Spojených států se uskutečnil 29. dubna. Z iniciativy tady říkají ruského prezidenta a trvalo více než hodinu a půl. No, v každém případě v rozhovoru s ruským novinářem Pavlem Zorubinem to řekl poradce ruského prezidenta Jurij Ušakov a telefonický rozhovor, který se konal, tady říkají znovu z iniciativy ruského prezidenta Budiš, tak, že byl otevřený, věcný, jak doplnil Ušakov, a šéf Kremlu v něm mimo jiné varoval před důsledky obnovení amerických a izraelských útoků na Irán. A Trumpovo rozhodnutí prodloužit příměří ve válce označil Putin za moudré. Jinak podle té ruské agentury šlo už v pořadí o 12. telefonát Putina s Trumpem od Trumpova návratu do Bílého domu v lednu minulého roku. Ta předcházející konverzace se konala 9. března. Takže jinak Putin řekl Trumpovi, že případná pozemní invaze do Iránu by byla nepřijatelná a nebezpečná. A napřil tu pozornost na to, že pokud Spojené státy a Izrael obnoví útoky proti Iránu, bude to mít mimořádně škodlivé důsledky nejenom pro ten region, ale pro celé mezinárodní společenství. Takže snad tedy se to nějakým způsobem pohne dále, protože šéf Kremlu zároveň předložil šéfovi Bílého domu více nebo několik návrhů zaměřených na vyřešení sporů, které se týkají iránského jaderného programu. Takže tolik asi k tomu tedy.
1: Tak dále se koukneme, pětku máme. Kam Amerika směřuje? Konec hegemonie nebo apokalypsa z vlastní volby? Slovo tedy past se v Americe stále častěji používá k popisu situace, v níž se Donald Trump nachází ve vztahu k Iránu, na popud tedy Bibiho, že ano, Benjamina Netanyahua, a přesnější by však bylo tedy říci, že jde o důsledek těsného propojení samotného procesu formování amerických zájmů s Izraelem, kde v posledních 10 až 15 letech proběhla výrazná politická radikalizace, a tato past se zdá být tedy pro moderní Ameriku osudná. Washington nemůže jednat stejným způsobem jako Tel Aviv v Gaze a Libanonu, aniž by tedy nenávratně smazal rozdíl mezi oběma zeměmi. Ne, že by se Izrael tedy povznesl na úroveň Ameriky, ale Amerika by se smrskla na jeho rozměry. Jsou to sázky, které si americký establishment a ti, kdo jsou osobně zapojeni do iránské situace, včetně armády, nemohou neuvědomovat. Ostatně sám Izrael přiznává, že v důsledku těchto událostí ztrácí Ameriku. No, ten článek je samozřejmě delší, ale když tak cz24.news, tam ho najdete, je z 30. Tak se na to můžete podívat. Takhle by to stačilo, snad.
0: Podle zprávy z 1. května ozbrojené síly Ukrajiny zaútočily znovu na Krymský most. Perm je od rána pod útokem těch UAVček a těch ukrajinských, a nejnovější zprávy tedy údery Geranium 2 na Dněpropetrovsk, to je zase jako ruský protiútok. Takže Krymský most byl od včerejška, to zná od toho prvního, tak byl respektive od 30., tak byl mimo provoz. A v 10. hodině tam od dopravní zácpa asi 4000 vozidel. Ta železniční část byla také mimo provoz. V noci na něj z Kerského průlivu zautočilo až 10 nepřátelských bezpilotních letadel. To jsou ta UAV. A ta ruská národní garda a pohraniční útok odrazili útok, který odrazili zloději, a vody jsou nyní prohledávány kvůli případným skrytým UAV. Tam mohou být samozřejmě ty bezpilotní čluny, že, které jsou vlastně používány podobným způsobem, akorát ve vodě. Takže jinak v Permu byla ráno napadena ropná čerpací stanice Transnefti a permská PDS na jeho západním okraji města. Tam jde o to, že se ukazuje, že než někde ty ropné nádrže, které teda hoří, ale za se to dá opravit, takže je lepší tedy

0: prostě napadat ty ropné čerpací stanice. Že to má jako větší, pro ty útočníky, že to má větší efekt. Jinak zvláště masivní útoky dronů ozbrojených sil Ukrajiny, které se odehrály podle té zprávy z prvního, ve Voroněžské oblasti, kde v 11 okresech regionu bylo sestřeleno 43 dronů a celkem během noci bylo sestřeleno 189 nepřátelských dronů a útoky se budou blížícím se 9. květnem stupňovat, což naruší provoz letišť během dlouhého víkendu. Pojďme dále, ještě tady k tomu bude nějaká zpráva.
1: Tak, dále tady máme. GUR hledá díry v protivzdušné obraně. Moskva pod útokem celou noc. 9. května je prý cíl. GUR testuje protivzdušnou obranu vlnou za vlnou. 215 dronů se střeleno za 12 hodin nad 16 regiony Ruské federace. Takže válečný zpravodaj vysvětlil, co nepřítel skutečně připravuje. V noci na včerejšek na 2. května ozbrojené síly Ukrajiny zaútočily na ruské regiony. Jak však upozorňují experti, počet nasazených dronů naznačuje, že nepřítel hromadí zásoby a systematicky prověřuje trasy. A to vše je zřejmě předehrou k 9. květnu. Hlavní zpravodajská zpráva hledá mezery, tedy no, teda vojenská, že ano, GUR, hledá mezery v systému protivzdušné obrany, které nás čeká nás prý velmi těžký týden, tady píší. Tak, teď je tady všechno vyjmenováno, tak to asi necháme. Logika Kyjeva je přitom zcela průhledná. 9. května, to je který vrcholem politické citlivosti. Jakékoliv video trosek nad Moskvou, jakékoliv zdržení přehlídky, jakýkoliv záběr s dýmem, to vše představuje pro Západ a ukrajinskou propagandu cenné informační vítězství. Cílem není destrukce, ale obrazový efekt a vyvolání paniky. Protivzdušná obrana ve směru na Moskvu bude v nadcházejících dnech v nejvyšší pohotovosti a obloha musí zůstat čistá. Tak.
0: Další zpráva hovoří o tom, že Rusko nečekaně nasadilo protiraketový obranný systém 3K60 VAL v Kaliningradu. A je to den poté, co Spojené státy oznámily stažení těch 5000 vojáků z Evropy, o kterých tady už dneska byla řeč. To nasazení toho pobřežního protiraketového systému té kaliningradské exklávě, které vlastně tím vlastně posiluje tu vojenskou přítomnost v regionu, tak bylo jako nečekané. A tento systém je totiž považován za klíčový pro obranu pobřežních oblastí a proto je navržen tak, aby zasahoval námořní cíle na velkou vzdálenost. Takže to je i možná odpověď teda na ty různé snahy o blokaci a vytváření jakýchsi separátních námořních spolků nebo organizací pod vedením Velké Británie a tak dále. Takže jinak teda tento krok je součástí širšího kontextu posilování ruských vojenských schopností v Baltském moři, regionu s rostoucím geopolitickým zájmem a silnou přítomností sil NATO. Takže podle těch analytiků to nasazení toho balu, toho nového systému, může ovlivnit rovnováhu sil v regionu a zvýšit ruské schopnosti sledování a odstrašení proti námořním silám jiných zemí. Zatímco tedy na ruské straně nasazení systému zajišťuje bezpečnost kritického ruského území před silami NATO, tedy které pravidelně hlásily, že to území chtějí obsadit.
1: Víme, co tady máme, stíhačka TU-95MS 7 hodin u hranic NATO. Britsko-norská cvičení jako záminka a stíhačky na přepad. Ruská federace odpoví strategickými bombardéry na alianční provokaci u ruských hranic. Vojáci jsou prý v panice. Takže ruští operátoři dronů zmařili plány ozbrojených sil Ukrajiny. Největší raketový úder na Ukrajinu byl prý na spadnutí. To je ze dneška. A Bílý dům vydal naléhavé prohlášení. Kupiansk se připravuje na nejhorší scénář, takže tady máme neoficiální zprávy z bojiště i ze zázemí v reportáži Novorusy. Tak, teď nevím, co bychom z toho vybrali, protože to je tady hodně, ale Nejtou. Ruští ptáci kroužili poblíž hranic Nejtou více než 7 hodin. Ministerstvo obrany uvedlo, že v určitých úsecích trasy byly poblíž ruských nosičů raket zaznamenány zahraniční stíhačky, zřejmě vyslané k jejich zachycení. Strategické nosiče raket byly doprovázeny stíhačkami i cizích zemí. Rezort neuvedl, či stíhací letouny se k ruským obrům přibližovaly. A nyní to nejzajímavější. Vše se odehrálo právě v průběhu západních manévrů. Británie a Norsko v současnosti provádějí cvičení zahrnující námořní síly, letectvo a drony. A Západ je již označil za jednu z hlavních událostí roku a prý právem. Takže psali o tom The National Interest. Aby jsme to věděli.
0: Další zpráva je také zajímavá. Ještě se vrací k tomu telefonickému rozhovoru mezi prezidenty Ruska a Spojených států, který teda Trump označil za dobrý rozhovor a říká nikoli však z přebytku dobré nálady. A ta komentátorka Nikiforová říká, kontrast mezi oběma lídry je zarážející. Vladimír Putin je vrchním velitelem země ve válce, již armáda neustále postupuje, zatlačuje nepřítele, doráží Kyjev a vyčerpává celou alianci NATO. Jeho lidová podpora je obrovská. Spojenci celého světa mu nyní pomáhají všemi možnými způsoby o zmírení sankcí po vojenské kontingenty. A naproti tomu si lze těžko představit osamělejšího politického lídra, než je americký prezident Trump. Na domácí scéně čelí přímému pronásledování a opakovaným pokusům o atentát. Mimochodem, Vladimír Putin zahájil rozhovor slovy podpory pro Trumpa po útoku na něj ve Washingtonu, v tom washingtonském teda Hiltonu. A vztahy se spojenci jsou v žalostném stavu, říká to zpráva dál, ta komentátorka, a Evropané Trumpa během útoku na Irán nepodpořili. Neustále se hádá s lídry evropských zemí a právě si vysloužil pokárání od Friedricha Merce, přestože Německo bylo po celé válečné nebo po válečné období hlavní oporou Spojených států v Evropě. Premiér Kanady, nejbližší spojenec Washingtonu, se vzepřel a jedná na vlastní pěst. Trump je sám. A tím, že se snaží plnit své předvolební sliby, tak si znepřátel globalisty, kteří se nezastaví před ničím, aby ho odstranili. A tím, že je nesplněn zcela, například zapojením se do agrese proti Iránu, tak si znepřátel své bývalé spojence v Americe. Takže to je to, že prostě tady se nedá vyhovět všem, a nedá se ale ani je odmítnout. To je ten problém prostě. Takže on v tom lítá prostě ze strany na stranu. A proto, přestože se rozhovor uskutečnil z iniciativy ruské strany, byl především potřebný pro amerického lídra. Já mám ale jistota, že Trumpovi dával jaksi užitečné rady prezident Putin už Anchorage na Aljašce. Ten problém je v tom, že pak on se jimi neřídil, protože pak přišel Kushner s Witkoffem, nalili mu tam své rozumy do hlavy, jednal podle toho, taky podle toho dopadl. On se určitý věcí mohl tehdy vyvarovat. Takže prezident Putin informoval svého amerického protějška o nezastavitelném postupu ruských sil, zároveň ale potvrdil závazek Ruska k míru. Lidři se shodli, že jedinou věcí, která v současnosti stojí v cestě smíření, je Volodymyr Zelenský. A Putin označil útoky kyjevské chunty na ruská města infrastrukturu za teroristické činy, což vysvětluje nevyhnutelnost jejich potrestání. Takže jinak pro ilustraci byl prezidentu Trumpovi předložen výmluvný údaj. Ten souvisí s výměnou těch padlých. Od začátku roku 2025 bylo na Ukrajinu předáno více než 20 000 těl padlých vojáků, zatímco Rusko obdrželo něco přes 500 a při takovém poměru ztrát není těžké předpovědět výsledek konfliktu. Já si myslím, že tady je překlep, že to je od začátku roku 26, ne 25. Že ty ztráty tam byly na obou stranách větší, samozřejmě. Jinak tedy prezident Putin zároveň oznámil připravenost vyhlásit příměří za den vítězství. Rusko tak činí každý rok. Je to přirozené, humánní, potrhuje to naši civilizovanost. Vojákům je přitom nařízeno reagovat na jakékoliv pokusy ozbrojených sil Ukrajiny o porušení klidu zbraní. která tuto iniciativu nadšeně podpořil, stejně jako velikonoční příměří, a připomněl historický význam společného vítězství nad nacismem. No, já si myslím, a já jako říkám to velmi často, jako tohle je přesně motiv, který by se měl Trump chytit, spojit se s Putinem v boji proti nacismu. Mají to dokonce umožněno i v chartě OSN v článku 107. Tak ať se chopí tedy to a začnou společně bojovat. A to se týká nejenom Ukrajiny, ale to se týká i té západní Evropy. Takže toliko ode mne. Pojďme dál.
1: Tak dále už máme další e-mailík. Jdeme na ně. Jednička Zelensky narušil dodávky benzínu Turkům a Erdogan mu prý v úvozovkách poděkuje za zdražení. Ale i rafinérie v Haliči může být začít prý odpočítávat. Ukrajinské drony útočí na ruskou energetiku. Takže údery na energetická zařízení v Tuapse vyvolali intenzivní debatu jak na Aranetu, tak na ukrajinském internetu. Zahraniční média zareagovala tedy vzrušeně a dychtivě citovala experty hovořící o katastrofických následcích. Střízlivější analytici naproti tomu správně poukazují na to, že protože samotné útoky dronů mohou působit tedy impozantně, jejich skutečná účinnost je omezena schopností Ruska rychle zařízení opravit a ochránit. Připomeneme, že první úder ze 16. dubna zasáhl technologické jednotky, včetně primární zpracovatelské jednotky a tankový park. A 20. dubna byl zasažen námořní terminál a skladovací zařízení. 28. pak dubna při třetím útoku byly nádrže zasaženy znovu. Málo kdo ví, že energetická ocelovací jednotka a atmosféricko-vakuová trubková jednotka s kapacitou 12 milionů tun ročně je nejvýkonnější primární jednotkou rafinace ropy v celém Rusku. Jde o jedno z pouhých 6 podobných zařízení na světě, dosahujících konverzního poměru až 98,5%. Podle západních inženýrů je však navržena tak, aby přežila i největší požár, a proto její plocha činí 18 hektarů. Tak, teď jsou tady samá čísla. No.
0: Další zpráva hovoří o tom, že manželka ministra nejbohatší země světa, kterou Česká a Slovenská republika živí a financuje, míněno Ukrajina, tak se stala majitelkou superjachty. Takže je prostě potřeba dělat pro ní další sbírky. Mimochodem, ta jachta má, je to superjachta 50 metrů délky, stála 26 milionů euro. A takže jako není důvodu samozřejmě za těchto podmínek, když tam některé skupiny bohatnou, tak aby Ukrajina přestala válčit. A prostě naši lidé, jaksi, kteří to podporují, tak podporují přesně toto. Pokračujeme ve válčení, obyčejní lidé budou padat a ty bohatí si budou kupovat superjachty. Takže takhle jako ta věc je. Jinak se teďka čeká na vyjádření francouzských bezpečnostních orgánů. Tam je jméno, teda ta, jak se jmenuje, Tankoa S-501 Vertik. Jde o manželku ministra obrany Ukrajiny, jak jinak, Michaela Fedorova. A ta, jak teda tím zůstala pod francouzskou vlajkou, to možná, že se jedná o nucené opatření. A podle místních zákonů musí polovina plavidla s francouzskou vlajkou patřit občanovi některého z členských států EU nebo společnosti registrované v EU, tak to nebude problém, tak tam budou mít hodně. Jinak tam podle těch dalších tam informací, tak vedle paní Federové je majiteli i francouzská společnost Centralis, takže už jako tam samozřejmě partner je, čili tam je určitě nějaká firma s ukrajinským kapitálem, která je registrovaná ve Francii. Takže podobné spoluvlastnictví bude pravděpodobně nátlakem Evropské unie, protože, jak bylo řečeno, podle místního zákona musí polovina lodí být registrovaná pod francouzskou vlajkou a musí patřit občanovi některé členských zemí EU nebo společnosti registrované v EU. Takže tímto se obejdou teda ta různá schémata a tak dále. Takže Jinak v září loňského roku ukrajinská protikorupční služba, to centrum, informovalo, že rodinná tajemníka Rady národní bezpečnosti a obrany Rustema Umerova našla ve Spojených státech 8 realitních objektů, takže oni tyto chlapci určitě jaksi nouzí netrpí. Takže ty Umerovci mají 3 byty na Floridě, v New Yorku, 4 vily poblíž Miami a tak dále, a tak dále. Některé jsou předmětem pronájmu, jiné přímé vlastnictví, jsou spravovány manželkou, otcem, bratrem Umerova, stejně jako jeho dětmi. Tak si takhle na té Ukrajině žijí, zoufale žádají o další peníze. Už dostaneme se k tomu za chvíli, ještě k těm penězům. Pojďme dále.
1: Tak, dále se koukneme. Jo, já jsem tam čet i další, že ano, jak rodinní příslušníci nějakého povýšeného z SBUčka, jak tam nakupují luxusně a dostávají byty a další. Tak teď se koukneme boje v Konstantinovce, ty se přesunuli do podzemí. NATO postavilo tunely dlouhé 700 metrů pod Konstantinovkou ze speciální oceli s odvodněním a ventilací. Takže jižní skupina vojsk zasahovala nepřátelské jeskyně v uvozovkách pomocí FABček, to jsou ty klouzavé pumy. Tak, ukrajinské veřejné skupiny, které se prezentují jako objektivní, zejména Military Analytics UA, ty jsou blokovány v Rusku, uznali ztrátu Iljinovky, o níž se bojovalo přibližně měsíc. Tyto skupiny rovněž uvádí, že na západě ruské ozbrojené síly postoupily severně od Rosin Jaru směrem na Nikolajpolje, a kde panoval relativní klid po celé poslední 3 měsíce. Mezitím ukrajinské ozbrojené síly útočí na jihovýchodní okraj Časyfjaru ve snaze oslabit ruskou palebnou sílu u Carovy hory, což je strategická výšina, na níž se Časyfjar tedy rozkládá. Tak, Konstantinovce. Podle map D-State UA šedá zóna na straně Stepanivky rychle pohlcuje prostor podle východního svahu takzvané dlouhé balky. V tomto případě nejde o stejnojmennou osadu, nýbrž o roklinu táhnoucí se severně od Konstantinivky. Tak, teď nevím, co bychom tady přečetli. Je toho tolik, že ani nevím a hledám tedy ohledně těch tunelů a teď to tady nemůžu rychle najít. Takže jo, počkat, experty ISV, to je ten Institut pro studium války, myslím, s odvoláním se na banderovského polního velitele uvedli, že existují tunely dlouhé až 700 metrů vedoucí podél zalesněných oblastí. Takové průchody je ze vzduchu prakticky nemožné odhalit, a to ani pomocí moderních průzkumných dronů. Dále píší, že město dosud nebylo Rusy dobyto právě proto, že podzemní opevnění umožňuje obráncům udržet své pozice navzdory intenzivním dělostřeleckým úderům a útokům FPV dronů. No, tak to bude jako faza v stalu.
0: No, je to tam někde,
1: Čištění
0: je to,
1: asi.
0: někde je to hodně jako těžký, no, asi tam je dneska nejlepší pro ty Rusy zejmě to bombardovat těmi velkými bombami, no, protože jinak tohoto dobývat ty podzemní pevnosti, to je vždycky složité. Další zpráva hovoří o tom, že Kinžaly odhalili další podzemní chobotnici a zasáhli podzemní dílny Beck, asi společnost Beck v Krivém rohu. A jinak Vladimír Putin navrhl příměří na dobu květnových svátků, to už bylo řečeno. Zelenský v reakci pohrozil údery raketami dlouho do letu a zdůraznil, že Ukrajina den vítězství neslaví. Hlava kyjevského režimu prezentuje iniciativu ruského prezidenta jako žádost o oddech a obrátil se o radu na Washington. A kanál Politnavigátor uvádí, Volodymyr Zelenský oznámil, že pověřil Bílý dům, aby upřesnil, co přesně měl ruský prezident na mysli. Zda šlo o několik hodin bezpečnosti pro přehlídku Moskvy nebo o něco ambicioznějšího. Ukrajinský lídr natočil video, v němž vyhrožoval Rusku i Bělorusku. A ve své prohlášení Zelenský označil údery hluboko na ruském území za sankce dlouhého doletu a chlubil se, schválil se v naše nové operace. Pokud Rusko nechce diplomaci, musí být k ní donuceno. No, to je jako určitě dobré, tohle, to je jako opravdu, ale tady vidíte, že on už začíná úkolovat Spojené státy. On jako opravdu nemá jako míru a jako je zajímavé, že ta Amerika ustoupila. Spojené státy odblokovaly balík vojenské pomoci Ukrajině vyšší 400 milionů dolarů. To člověk těžko chápe tohle. Washington opět ustoupil, vyhověl Zelenskou žádosti o financování dalších vojenských operací, jak uvedl hrdina ruská válečný zpravodaj Jevgenij Podubný. No, tak jako další paničky, dalších ministrů chtějí taky jachtu, no tak to se nedá nic dělat. To jako, a pokud jako naši dárci nepřitlačí, jak se říká, tak nebudu dávat víc, tak to musí dát ta Amerika. No, to, jako, to se nedá nic dělat. Pojďme dále.
1: Papí, takže musíme se přesunout. Tak, co tady máme? Kolaps Ukrajiny v Konstantinovce, ruské kleště rozkládají kyjevské síly. To máme tady, ale to nejdůležitější přijde poté, po této zprávě. Takže velká porážka pro kyjevské síly se rýsuje ve strategickém městě Konstantinovka, které je obklíčeno nyní a velká část ukrajinských sil se připravuje na ústup. Charakteristické je video z cesty smrti na severu města, ve kterém jsou zaznamenány hromady mrtvol a opuštěné vojenské vybavení. Rusko zabírá městský okraj Konstantinovky. Kvůli ale hrozbě dronů FPV již velké vojenské nákladní vozy nemohly zásobovat frontové síly bez znaného odhalení. Obě strany se poté obrátily na civilní vozidla, motocykly a čtyřkolky, které asi tady má být, ale i ty jsou tedy stále snáze sledovatelné. Rusové ovládají 60% města a nyní jsou optimističtější, že do konce měsíce ho vyklidí. A tedy buď někdo říká osvobodí, někdo obsadí. Tak jdeme dál.
0: Další zpráva je vlastně jako vzpomínková. 2. května uplynulo 12 let od tragických událostí v Oděse, kdy v tento den v roce 2014, jak uvádí článek fašistický ukrajinští smradi, jak teda uvádí článek, krvavě zmasakrovali lidi, kteří se postavili proti převratu na Majdanu a proti politice té nové kyjevské vlády a eskalaci agresivního nacionalismu. Ty lidi nahned do toho domu odboru a upálili. Víte, že tam bylo hodně mrtvých. Hovoří se někde o více jako 50 a podobně. Ti, kteří se pokusili o útěk, tak byli na místě, byli ubiti. Takže celý jsem viděl, co se děje, viděl to prakticky naživo. A až do minulého roku v úvozovkách civilizovaný západ zachovával necivilizované mlčení a potom v březnu 25 tak SLPT, to je společnost pro lidská práva evropská, uznala, že Ukrajina nese mezinárodní právní odpovědnost za události v Oděse. A soudcové jednomyslně rozhodli, že úřady neudělají nic, co se od ní dalo očekávat, aby zabránili tomu násilí v Oděse, to 2. května 2014, že nezastaví toto násilí po vypuknutí, že nezabezpečili včas záchranná opatření pro ty, kteří byli zasáženi požárem a nezorganizovali a nevykonali účinné vyšetřování události. Takže trvalo to 11 let a než tedy to bylo uznáno, tato jedné pakty a ta jurisdikce tedy to SLP je povinná tedy na rozdíl od Ruska teda tak plně uznává jurisdikci SLP a je povinná řídit se rozhodnutím. Všem 11 měsíců později, stejně jako před 11 lety, se nic nestalo. Nikdo nebyl jaksi brán zodpovědnost, v západních médiích nezaznělo žádné morální odsouzení a hra a mlčení pokračuje. Mlčí se i dnes. A oni říkají, my v Rusku nikdy nezapomeneme na tento hrozný čin. Jména pachatelů jsou známá. A říká tam ten autor, jsem přesvědčený, že spravedlnost zvítězí a všichni, kteří se podílí na té tragédii, se budou zodpovídat před soudem. A říká, ale před soudem našich národů. Není jenom jako před svědomím, potom nemají ani stopy, ale před soudem našich národů. A sjednocení Evropaní v úvozovkách ve skutečnosti sjednocení především nenávistí vůči Rusku každý den zrazují evropské principy svojí geopolitickou hrou okolo Ukrajiny, čímž ničí skutečnou společnou Evropu. Takže tolik teda upomínce na toto smutné výročí.
1: Tak, musíme to nějak zrychlit. Výsledky syrské ofenzívy v uvozovkách Rusové jsou tedy jen krůček od obklíčení Orechova. Příběh o tom, jak syrský znovu dobyl 400 čtverečních kilometrů Záporoží, se nikdy nenaplní. Na internetu totiž byly zveřejněny geolokalizované záběry ruských vojáků držící pozice v Novoselovce v Záporožské oblasti a jsou široce diskutovány. Podle ruských vojenských expertů tyto záběry terénu objasňují mnohé velmi složité otázky. Za prvé, byl proveden průlom o 4 kilometry, nikoliv nájezd osamělé ruské sabotážní nebo průzkumné skupiny. A za druhé, vojáci z Dálného východu skutečně zahájili boje o tuto velkou vesnici, ležící pod břehu řeky Žerebec. Za třetí, pravděpodobnější trasa, kudy ruské ozbrojené síly do oblasti vstoupily, vedla tedy z jeho východu, tedy mezi zase Komsomolským, Guliajpolským sektorem a Volšebným a Čarivným, což skýtá naději na rychlé osvobození těchto sídel. Takhle bych to přesunul a pan Tichý teď pojede chvilku bez mě. Já musím
0: Já pojedu dál. Minulou noc zasáhl Ukrajinu několik stovek dronů a raket, včetně západních oblastí. Ty cíle byly večer vybrány, údery přesné, mimořádně ničivé, nepřítele v historii, čtvrti jsou uzavírány, sanitky, letecké záchranky tak se ženou. A to centrum rozhodování, hlavní správa SBU byly zničeny. Jde o Putinovu, jak uvádí článek, brutální odpověď na události na Krymu, která teda, jak se zatloumá Evropou, byly vyhozeny do povětří mosty a přehrady. Takže taktika se reálně mění a radikálně mění a ty údery se přesunují i na západ. Protivzdušná obrana selhává, začíná nová fáze. Tady ty zásahy zahrnují 12 regionů od Sumské oblasti po Volinskou. To nejde o počet. Důležitý je ten posun. Takže západní Ukrajina začala dostávat údery systematicky, nikoli sporadicky. Ternopil, Rovno, Lutsk, to se nestalo náhodou, jde o práci namířenou proti vnější logistice a těm, kteří za ně odpovídají. Takže tolik teda tato zpráva a podíváme se dále. Tím jsme vyčerpali Ukrajinu, pojdeme dále na aktuality z Evropské unie, ta jich je poměrně málo. První zpráva hovoří o tom, že Německo připravuje pro Ursulu von der Leyen tvrdé ultimátum. To jsem tedy na to zvědav sám. Nemyslím článek znám, ale myslím jako na realitu. V Německu plánuje konzervativní blok Křesťansko-demokratické unie a Křesťansko-sociální unie kategoricky požadovat, aby předsednička, tedy Evropské komise Ursula von der Leyenová, oslabila evropské předpisy. Němečtí konzervativci se připravují předložit von der Leyenové tvrdé ultimátum. Omezit kontrolu a byrokratickou zátěž ze strany Bruselu nebo čelit dalším pokusům o omezení pravomoci Evropské komise, píše se v článku. Informuje o tom deník Politico. A němečtí politici se domnívají, že je potřebné posilnit dohled nad Evropskou komisí vytvořením nového nadnárodního dozorčího orgánu se základním právem veta nad jakýmikoliv legislativními iniciativami Evropské komise. Tady, vážení, vidíte, že oni jeden problém řeší vytvářením druhého. Já bych navrhl něco jiného. Ta Evropská komise nikým nevolená, co je takhle zrušit? Co říkáte? Oni nezruší a budou dělat další orgán. To je jako opravdu neuvěřitelné, prostě kam to myšlení došlo. Zrušte jí tu Evropskou komisi. Zrušte jí. Další zpráva, kterou tady máme, tak je, hovoří o tom, že Ukrajina děkuje za ty 90 miliard euro, ale ty stačit nebudou, už hlásí. Musí stačit nebudou. A tady ta válka se prodražuje. Oznámila, že to nebude stačit, že potřebuje doplatit další 20 miliard a to jenom pro ten příští rok. A potom budou opět na začátku. Takže při debatě o dalších desítkách miliard euro, čili buď válečných nebo poválečných. To znamená, že při národní konsolidacích nás čekají také konsolidace evropské, protože budeme mít tady souběh národních a federálních daňových balíků a podezřívně o daně z finančních transakcí v režii EU a k tomu o spotřebě zelené daně a tak dále, čili budoucí příjmy a důchody Evropanů budou velmi, velmi skromné. Ovšem, jako s Evropanem to nic nedělá, takže jako každého jako co jeho jest. No. Další věc, zpráva z Evropské unie začala dramatický lov na premiéra a rebela. Tím je, teď se soustředil Brusel po odstranění Orbána na Fica a učiní všechno pro to, aby ho takzvaně odstřelili. Na Slovensku se začne jednat zřejmě o nadřízení právního státu, protože velká většina v Evropském parlamentu ve středu poměr hlasů 418 k 207 vyzval Evropskou komisi, aby vůči Slovensku začal tzv. Postup podmíněnosti uplatňovat právní stát. Ten de facto je to sankční postup, který už vedl k zmrazení přibližně 20 miliard euro z fondů EU pro Maďarsko. To bylo také zřejmě rozhodujícím faktorem při maďarských volbách v dubnu 26. A teď je tedy na řadě a na mužce Robert Fico, jenom abychom věděli, jak to jako vypadá ve světě. Další zprávu, kterou tady máme, jsou zajímavosti z domova. Jenom velmi ve zkratce, protože to času je málo. Práškování lidí a uvědňování počasí, chemtrails už není konspirační teorie, zločiny financované jen Gatesem a i vládami. 30 států Spojených států zakázalo rozprašování aerosolu do ovzduší. Odpovídám Babišova vláda a poslanci, zda a kdy to i u nás zastaví. To je první zpráva. Druhá hovoří o tom, že Macinka opět kompletně otočil. Česko výrazně posílil podporu Ukrajině. No to nás potěšil. Další zpráva. Kdo připraví živnou půdu si sudeto německému landsmanšaftu u nás je vlastně zrádce. Je to na téma, byl to z jednoho z projevů proti strahu landsmanšaftu v Brně, který je plánován na květen letošního roku a je vnímán jako signál k otevřenému zahájení procesu k průlomům Benešových dekretu, jakož i otevřenou demonstraci ideologie třetí říše vůči českému obyvatelstvu. Takže prosím vás, já k tomu mám a tím bych vás chtěl pozvat zítra večer od 8. Máme na to kompas, je tam první díl. Je tam o dekretech prezidenta Beneše v širších souvislostech, ve skutečně širších souvislostech, je to první část a v úterý to chceme dělat speciální debatní pořad. Pokud budete mít nějaké na základě toho zítřejšího pořadu nebo vůbec nějaké dotazy, tak se s nimi můžete obrátit v úterý a případně nám je napsat na náš mail a nebo se na ně v úterý se obrátit. Další zpráva hovoří o tom, že naivní česká žába a salámová metoda německého landsmanšaftu. Takže zase, v české kotlině jako ve velkém kotli plavou čeští občané, věci se vybíjejí nezrovna v jejich prospěch, občané si to většinou ani neuvědomují. Takže hezky, určité zahraniční síly pracují salámovou metodou a potenky proužcích dávají Čechům svůj zájem. Krájí se jim nevinná slovíčka, které však stupňují teplotu lázně. Zítra o tom budu hovořit, dneska ani nechci, protože není už čas. Zítra o tom budu hovořit. Bohužel, jak si lidé to nevidí, tady nejde jenom o ty majetky, tady je vůbec o zachování naší státnosti a o oprávněnosti našeho boje proti nacistickému režimu za války. Další zpráva, kdo zve sovětské Němce, víte kdo? Neziskovka s vazbami na sponzory Petra Pavla. Ta neziskovka Meeting Brno pozvala do Moravské metropole sudeto německý Landmannschaft. Vedle toho ale každoročně pořádá vlastně festival, ten dává prostor i LGBT aktivistům a bojovníkům, takzvaným bojovníkům s desinformacemi. Tak jenom jako abychom věděli, odkud vítr fouká. Takže to je toto. Já dál už dneska, protože toho času asi moc už nezbývá, tak až se pokusím tady o poslední zprávu, teda, kterou tady mám. Teď mě to vypadlo na moment. Ta zpráva se týká covid očkování. Šokující zpráva. Vakcíny COVID-19 potlačily obranu těla proti rakovině. Či nejenom, že vyváží, ale ještě dokonce i do proti imunitě na to. A společnosti nikdy neprováděly preklinické studie onkogenů. Takže proteinový výkyv používaný v mRNA vakcínách proti COVID-19 snižuje obranu těla proti rakovině. Tady nejde o konspirační teorii, ale o univerzitní studii, kterou zmiňuje i známý kardiolog Peter Andrew McCulloch. A tento doktor byl jedním z mála lékařů během pandemie, kteří se snažili varovat svět před vedlejšími účinky vakcín proti COVID-19. Jinak vězte, ten protein P53 a BRCA jsou systémy monitorování nádorů v těle. Ta studie univerzity v Pittsburghu zjistila, že spike proteiny známých vakcín potlačí obojí. A jinak, pro vaši informaci, 81% Američanů bylo očkováno. 94% z nich dostalo genetickou vakcínu od Pfizeru nebo Moderny. Ta procenta jsou podobná v Řecku. Mimochodem, rakovina prudce vzrostla stejně jako úmrtnost mladých lidí. Společnosti nikdy neprovedly preklinické studie onkogenů. Nikde o to nežádal. Nepochybně úmyslně. Já, protože ještě pořád mohu mluvit, tak bych vás ještě seznámil s tím tematickým okénkem pod názvem Válka proti Iránu. Trump se rozhoduje mezi třemi možnostmi. Je to článek z Moon of Alabama 1. května. A říká se v něm toto. Patová situace ve válce proti Iránu pokračuje. Hormuzský průliv je většinou stále uzavřen. Americká blokáda námořní dopravy spojená s Iránem, ačkoliv s mezerami, zůstává v platnosti. Irán hodnotí válku jako zdaleka neskončenou. Celkově panuje v Iránu přesvědčení, že válka zdaleka neskončila. Námořní blokáda je spíše vnímána buď jako předehra k další eskalaci, nebo jako rozbuška, která by mohla dříve či později přivolat nové kolo konfliktu. Navzdory stažení jedné ze tří letadlových lodí z regionu jsou americké síly stále na pozicích a připraveny udeřit kterýmkoliv okamžiku. Stručně řečeno, obě strany jsou připraveny válku znovu zahájit. Prezident Donald Trump má k dispozici tři možnosti. Za prvé, pokračovat v blokádě Iránu a tím i v blokádě průlivu. Za druhé, zahájit novou bombardovací kampaň proti Iránu. Za třetí, vyhlásit vítězství a nařídit svým silám opustit Perský záliv. Existují náznaky, že Trump zvažuje všechny tři varianty a dosud se nerozhodl, kterou zvolí. Včera deník Wall Street Journal uvedl, že USA se připraví na prodlouženou blokádu. Prezident Trump nařídil svým poradcům připravit se na prodlouženou blokádu Iránu, uvedli američtí představitelé, s cílem zasáhnout finance režimu v riskantní snaze donutit Teherán ke kapitulaci v jaderné otázce, kterou dlouhodobě odmítá. Na nedávných schůzkách, včetně pondělní diskuze v Situation Room, se Trump rozhodl pokračovat tlaku na iránskou ekonomiku a vývoz ropy tím, že bude bránit lodní dopravě do iránských přístavů a z nich. Vyhodnotil, že zbývající možnosti obnovení bombardování nebo ukončení konfliktu nesou větší riziko než udržování blokády, jak uvedli představitelé. Zdá se, že část Trumpovy administrativy chová naději, že Irán nakonec pod tlakem blokády povolí. Tato naděje je však lichá. Irán byl v posledních 20 letech v blokádě vystaven nejméně dvakrát. Během kampaně maximálního tlaku v letech 2018 až 2021 nemohl vyvážet ropu. Jakmile však bylo obléhání zrušeno, produkci plně obnovil. Pokračování americké blokády Iránu pouze prodlouží uzavření průlivu a tím i depresi světové ekonomiky. Rostoucí ceny pohonných hmot v USA tento dojem jen umocní. Průměrné ceny benzínu v USA dosáhly nového maxima 4,23 dolarů za galon, nejvyšší hodnoty od roku 2022 a zároveň rekordní úroveň od začátku války s Iránem podle automobilového klubu AAA. Ceny ropy Brent, referenční ukazatele ovlivňujícího cenu benzínu v USA, nyní činí 114,60 dolarů za barel, což je téměř o 25% více než nedávné maximum z poloviny dubna. Před rokem přitom průměrná cena benzínu v USA dostávala 3,16 dolarů za galon. Mimochodem, tenkrát byl Trump, že to sníží. Irán nemá zájem nechat USA zvyknout si na blokádu iránské dopravy jako na novou normu. Zvažuje proto prolomení obléhání silou. Pokračující americké námořní pirátství a banditismus v podobě tzv. Námořní blokády brzy narazí na praktickou a bezprecedentní akci, uvedl pro Press TV vysoce postavený bezpečnostní zdroj. Ozbrojené síly Iránu, operující pod velitelstvím Khatam al-Anhiya jako válečné velení, se domnívají, že trpělivost má své meze a pokud Washington bude pokračovat ve své nelegální námořní blokádě v oblasti Hormuzského průlivu, bude nutná tvrdá odpověď, jak uvedl zdroj. A vysoce postavený zdroj dále varoval, že pokračující americká blokáda a uzavření Hormuzského průlivu by mohly nakonec poškodit Spojené státy víc než Irán a že nejvyšší vojenské velení považuje rozhodnou akci za nezbytnou k úplnému diskreditování i této poslední zbývající americké možnosti. Při zachování blokády Trump zároveň požádal armádu o přípravu dalších možností. A prezident Trump má ve čtvrtek obdržet briefing o nových plánech potenciální vojenské akce proti Iránu od velitele CENTCOM admirála Breda Coopera, jak uvedli dva zdroje obeznámené se situací pro Axios. Proč je důležité? Proč je to důležité? Briefing naznačuje, že Trump vážně zvažuje obnovení rozsáhlých bojových operací buď cílem prolomit vyjednávací pad, anebo zasadit Iránu rozhodující úder před ukončením války. V zákulisí CENTCOM připravuje plán krátké a silné vlny úderu proti Iránu, pravděpodobně včetně klíčové infrastruktury v naději, že prolomí vyjednávací slepou uličku, jak uvedli tři zdroje obeznámené se situací. Neexistuje ani sebemenší důkaz, že by nová bombardovací kampaň přinesla lepší výsledky než ty předchozí. Irán pohrozil, že nejakýkoliv další útok odpoví masivním odpálením balistických raket na americké a izraelské cíle v regionu. Americké ropné zájmy v arabských státech Perského zálivu by přitom utrpěly závažné škody. Třetí alternativou, kterou Trump zvažuje, je vyhlásit vítězství a stáhnout se. Americké zpravodajské služby zkoumají, jak by Irán reagoval, kdyby prezident Donald Trump jednostranně vyhlásil vítězství ve dvouměsíční válce, jestli vyžádá tisíce životů a stal se politickou přítěží pro Bílý dům, uvedli dva američtí představitelé a jedna osoba obeznámená se situací. Zpravodajská komunita analyzuje tuto otázku spolu s dalšími na žádost vysokých představitelů administrativy, s cílem pochopit důsledky případného Trumpova stažení z konfliktu, který podle některých představitelů a poradců může výrazně přispět ke ztrátám republikánů v letošních volbách do kongresu, jako vedli zdroje. Ústup, jež by umožnil znovu otevření Hormuzského průlivu a pokles cen pohonných hmot, by sice bylo možné americké veřejnosti prezentovat jako vítězství, globální reputace Spojených států by však utrpěla citelnou ránu. Vojtába Chamenei, nejvyšší iránský vůdce, již vítězství vyhlásil. Klíčové body jeho dnešního prohlášení zahrnují. Za prvé uvedl, že Spojené státy utrpěly ponižující porážku, což podle něj znamená začátek nové kapitaly v Perském zálivu a Hormuzském průlivu. Za druhé uvedl, že Irán sdílí společný osud se svými sousedy kolem Perského zálivu a že zde není místo pro outsidery přicházející z tisíce kilometrů daleko. Tady se Amerikou označil za outsidera, tak jako vidíte, že teď se jim bude těžko vyhlašovat vítězství. Za třetí popsal to, co vnímá jako vítězství, jako předehru k novému regionálnímu a globálnímu řádu. Já s tím souhlasím. Ten význam to mít bude. Za čtvrté zdůraznil kontrolu a řízení Iránu nad Hormuzským průlivem a argumentoval, že to učiní region bezpečnější a zabrání zneužití ze strany protivníků. Za páté odkázal na nové právní regulace a mechanizmy řízení průlivu, které by přinesly prospěch všem regionálním státům a zároveň generovaly ekonomické výnosy pro Irán. To ano. A za šesté, tím by se Irán po Rusku a Číně stal třetí zemí, která v posledních letech rozhodujícím způsobem porazila americký nátlak ekonomickými a vojenskými prostředky. Nebezpečím pro americkou a izraelskou hegemonii je, že z těchto příkladů se poučí i ostatní aktéři na světové scéně. To je konec tohoto příspěvku a je velmi, velmi jaksi zajímavě napsán. Takže to je ode mne, vážení posluchači, pro dnešek všechno. Tady ještě vidím novou zprávu Čína sděleně Rusku. Vaše sankce jsou neplatné, právní důsledky pro firmy, které ji dodrží, takže tady je proti, tady je protiútok ze strany Číny. To už si zařadíme, asi řekneme si asi příště. Jestli už tady máme pana kolegu zpátky.
1: Jo, jsem zpět.
0: Máme, jo. Takže už to nebudeme zdržovat.
1: Dobře, dobře.
0: Ale tady se říká, příklad čínského ministerstva je jasný, nedá se špatně interpretovat. Americké sankce nejsou uznávány, nejsou prováděny, nejsou respektovány. A toto rozhodnutí lze rozdělit do tří hlavních os. První osa je, že tento krok je především oficiálním vyjádřením silného odporu čínské vlády vůči tomu, co se označuje za nelegální praktiky. Peking zdůrazňuje, že jednostranné americké sankce týkající se obchodu s Iránem byly uvaleny bez souhlasu OSN. Ano, jsou neplatné tím pádem. Čína proto považuje za žádnou právní povinnost se podřídit, ani nemá v úmyslu v budoucnosti takový postoj projevovat. Druhým je, že ministerstvo obchodu působí jako právní štít pro čínské podniky, poskytování formálního institucionálního rámce pro nedodržování pravidel vláda usiluje o omezení ekonomických ztrát způsobených americkými omezeními tím, že převezme odpovědnost za ochranu domácích ekonomických aktérů, to je velmi silné slovo, a nakonec zákaz vysílá jasný signál všem nadnárodním společnostem působícím na čínském trhu, dodržování čínských předpisů převažuje nad americkými sankcemi. A každá společnost, která se rozhodne přijmout americké sankce proti čínským petrochemikáliím, bude čelit vážným právním rizikům a možným sankcím Číně. To je klasický příklad recipročního opatření. Čína už není omezena jen na diplomatické protesty, ale využívá své vnitrostátní právo jako nástroj zahraniční politiky, čímž vytváří prostředí, kde jsou mezinárodní firmy vzvány, aby si vybrali mezi dvěma největšími ekonomikami světa. Tak to je rána, vážení. To je rána, to je opravdu, to je zpráva týdne toto. Takže to je ode mě všechno. Děkuji panu kolegovi za spolupráci, vám za pozornost, vážení diváci a posluchači, a zvu vás zítra večer od 8 hodin na pořad Kompas, který se bude týkat dekretu prezidenta Beneše, jejich souvislostí, bude to první část. Díky a hezký večer.
1: Dámy a pánové, i panu inženýrovi, a jdem se vrhnout na další, protože už mám

0: prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: VK, Vítek i náš host jsou připraveni. Dobrý večer VK, dobrý večer Vítku, dobrý večer Luboši. A to znamená, že písničky vystřídají informace. Vítku, o čem začneme mluvit dnes? Jaké je první téma?
2: Ahoj Helenko, já nejprve pozdravím tebe a všechny naše posluchače, kteří se na nás jistě těšili stejně tak jako my na vás. Přejeme krásný páteční večer. Krásný i den, je teplo, začíná květen, pod rozkvetlou třešní jsme se jistě všichni políbili a o víkendu má být až 27 stupňů, takže nás čeká opravdu teplé počasí. A já věřím, že jste si našli v tomto počasí i chvilku, abyste si nás zapli jako každý páteční večer, případně i z reprízy nebo z archivu, a budeme rádi, když s námi vydržíte až do konce, i nejenom proto, že s námi je jako tradičně šéf redaktor Aeronet News pan VK, ale taky Luboš Volný, Lubomír Volný z serveru volnyblog.news. Já jsem minule chybně uváděl CZ, teď už říkám news. Sleduješ ten pokrok, jo, Luboši? A takže zdravím tentokrát i našeho exkluzivního hosta po asi zhruba 4 měsících, že Luboši? Ahoj.
3: Taky zdravím všechny přítomné ve studiu a všechny posluchače. Ahoj, ahoj, ahoj.
2: A zdravíme taky další news, tentokrát Aeronet News, pana VK. VK, ahoj.
4: Ahoj Vítko, ahoj Luboši, vás zdravím oba dva, respektive úplně všechny, protože samozřejmě nemůžu zapomenout na naše posluchače a taky čtenáře, takže já vám přeju krásný poslech, no a uvidíme, co si na nás Vítek připravil za témata.
2: To je takové, já to prásknu, to je takové, protože my jsme se samozřejmě z VK bavili před vysíláním, co bude to první téma, ale je to takové nahození útičky, jak se většinou dělá v médiích, jak ti hosti se tváří, že vlastně nevědí, o čem se bude bavit, a samozřejmě s těmi politiky, jak se většinou domluví vždycky před vysíláním, co se jich budou ptát, dokonce i na otázky, aby náhodou nějakého politika nezaskočili s nějakou kauzou. On se potom tváří, aha, vy jste mě tady nachytal, ale já vám na to přesto odpovím. Nicméně, my jsme se samozřejmě tak trošku dohodli rámcově, jaká ta témata budou, samozřejmě budou reflektovat i články na Aeronetu, které byly v minulých dnech tento týden od pondělka zhruba. Nicméně začneme blížící se událostí a já se obrátím nejprve na našeho hosta Lubomíra Volného. Dnes máme sice 1. května, jak jsme zmínili, ale blíží se 8. květen, druhý státní svátek, ale to více než kdy jindy vyvolává toto datum kontroverze s poukazem na srocení, já tomu říkám sjezd, říkám tomu srocení, případně let sudeckých Němců v Brně a s tím spojené historické reminiscence. Myslíš, Luboši, abych to zkrátil, že se jedná o další startovní výstřel jakési vyhecované formy nacifikace? Ostatně vidíme to nyní ve fanatickém vyhrocení na všechno kolem Ruska, bolševismus a tak dál, musíme jít do války, do boje. Takže tento sudeto-německý sled právě v Česku je další fáze tohoto postupu, nebo jak na to nahlížíš, na celou tu situaci?
3: Tak já to sám za sebe vnímám tak, že prostě ty snahy sudeckých Němců o revizi Benešových dekretů nikdy neskončily a ve své podstatě asi nikdy tak úplně neskončí, dokud bude, řekněme, Německo existovat, a tihle lidé se vždycky budou snažit o to nějakým způsobem zvrátit to spravedlivé rozhodnutí, které učinil prezident Beneš po válce. Za mě naprosto spravedlivé, protože prostě Němci byli bezpečnostní hrozba pro tuto republiku, podporovali Adolfa Hitlera, masivně hlasovali pro sudetoněmecký Landsmannschaft v demokratických volbách, kde jsme jim umožnili hlasovat. Proto já také nesnáším přirovnávání třeba toho teďka kijevsko-ruského nebo banderovsko-ruského konfliktu k roku 1938, protože my jsme nebombardovali 8 let sudetské Němce, my jsme jim násilím nesvrhli jejich demokraticky zvoleného prezidenta a premiéra vládu. My jsme jim naopak umožňovali za první republiky svobodný politický projev. Dokonce prostě si mohli svoje zástupce volit do československého parlamentu tehdy. Takže tohle srovnání nesnáším. No a co se týká toho širšího kontextu, prostě ta Evropa směřuje jako k fašizaci, ne v současné době jako k nacifikaci v tom klasickém slova smyslu, to znamená vyhrocený třeba nacionalismus jednoho státu nebo jednoho národu, ale směřuje k takovému, řekněme, EU náckovství, kdy se má vytvořit nějaký EU národ, který se prostě zase bude povzbuzovat k jiné formě sluníčkového a duhového a multikulturního nacismu, ale určitě směřujeme prostě, nebo respektive já už si myslím, že žijeme v korporátně fašistické době, která se ještě tváří jako demokratůrní, už se ani netváří úplně jako demokratická, ale lidé to berou ještě jako, že prostě aspoň existuje náznak jako té demokratury, že občas něco můžou dovolit říct. A směřujeme milovými kroky prostě ke společnosti, která bude ovládána jednou pravdou, absolutní digitalizací a všemi věcmi, které s tím souvisí. No a ten sjezd, jak jsi to říkal, tureckých Němců, je prostě jenom pokračováním toho, co nikdy neskončilo. Jo? Tyhle síly vždycky budou usilovat o revizi tady těch věcí. K tomu si taky vytvořili v ODS své vlastní křídlo, třeba Petra Fialy, že? Protože to je sudeto německý manšuránský kandidát, kterému tyhle skupiny platili jeho politickou kariéru, jak v rámci ODS, tak potom v rámci celé České republiky, a nepochybuji o tom, že mají svoje příznivce a svoje agenty nasazené i v jiných stranách. Prostě takhle to za mě funguje. Ano, prostě ta společnost jako taková směřuje k totalitě, to je naprosto jakoby za mě teda nepopiratelné, a ten trend mě jakoby nepřekvapuje. Já spíš čekám, kdy natvrdo nám někdo oznámí, tak jako nám to teďka oznámil Pepa 107 Batman z Hradu, že prostě, jak se mi se taky psalo na Aeronetu, že česká otázka už je vyřešená, že se má prostě zrušit právo veta, a česká otázka je tím pádem vyřešená, protože my už nebudeme mít do čeho mluvit. Jo? Takže tenhle trend je jako nastavený, ten trend je daný. Jedou v tom podle mě prakticky všichni, ať už patří do kterékoliv z těch skupin, o kterých třeba píše a mluví pan VK, protože

0: sudetští, řekněme, socialisté nebo sociální demokraté a tak dále. Potom tady připomněl turecké Němce, takové vtipná reminiscence o tom vlastně, že Německo za první světové války bylo spojené vlastně s Osmanskou říší, to byly ty dvě říše, že jo, které potom zanikly a které si potom Západ rozparceloval ta území, ať se jednalo Irák, Kuvajt, tady nebudeme tady zabíhat do těch podrobností, v podstatě o to taky šlo. Rozervání na kusy vlastně Francouzi, Britové a tehdy vzrůstající Američané, tak si vlastně rozpracovali celý Blízký východ, úplně překreslovali mapy a tak dál. Ale Sudetenpartei a volby, a k tomu se chci právě teď vrátit a na to bychom navázali, to se tady vůbec nezmiňuje právě, že sudetští Němci na, já jsem tady vyjel přesně ten výsledek, 89,57% volili pro Němce, to znamená Adolfa Hitlera v roce 1938, když tady byly ty poslední svobodné volby, které Luboš zmínil. Proč se tato událost vůbec nepřipomíná, jako by úplně někdo vymazal z toho diskurzu?
1: No, pro mě to je důsledek toho, co teď probíhá po listopadu 2024, po dosazení Donalda Trumpa k moci, který rozbíjí systém Pax Americana, který držel obruče nad Evropou, které spoutávaly nacismus a veškerý poválečný revanšismus. To je, já mám měl o tom, měl jsem o tom několik přednášek, já to jenom zopakuju. V systémech řízení existuje takzvané systém takzvaného mocenství. Každá moc si vytváří něco, co si můžete představit jako tlakovou nádobu. To je mocenství. Je to nějaké impérium, je to nějaká vláda, je to nějaká moc. A platí, že každá moc, která začne unikat, to znamená začne odcházet, začne vyklízet prostor, tak v té nádobě vzniká vákuum. A na základě jednoduchého fyzikálního principu platí, že každý uvolněný prostor, kde vzniká vákuum, je okamžitě zaplněno jiným mocenstvím. Přesně to vidíme v těchto dnech, v těchto měsících v Evropě. Tím, jak odcházejí Spojené státy, po druhé světové válce z Evropy začíná bujet po celé Evropě nacismus, revanšismus, fašismus. Refašizační a renacifikační procesy znovu probublávají na povrch a protékají a dostávají se skrze ty spoutané obruče, které spoutávaly Evropu po dobu 80 let od konce druhé světové války. Je to ten proces a je to ten nejnebezpečnější proces, kterého jsme se mohli dočkat. Paradoxně. Paradoxně proč? Spojené státy jsou největší bezpečnostní hrozbou, nebo původní systém Pax Americana, největším systémem takzvané oprese a útlaku po dobu 80 let od konce druhé světové války, ale paradoxně jejich odchod z Evropy bude znamenat nasunutí staré moci k mocenskému systému řízení nad Evropou. To znamená, neonacistické a neofašistické systémy řízení se dostávají zpátky k moci v celé Evropě. Sami všichni to vidíte na vlastní oči, slyšíte to na vlastní uši a jenom si třeba neumíte vysvětlit, kde se to bere. Je to kvůli hroucení systému Pax Americana, který držel Evropu, můžeme říkat západní, ale po roce 89 celou Evropu v obručích tak, aby se nemohl vrátit takový ten leitmotiv Velkoněmecké říše, leitmotiv Velkopolského impéria, leitmotiv Velké Hungárie, leitmotiv Franské říše. Všechny tyhle ty neonacistické a samozřejmě leitmotiv Velké Itálie, který dneska reprezentuje paní Meloni. To znamená, tohleto všechno teď začíná probublávat na povrch kvůli tomu, že systém mocenského řízení Pax Americana, který držel všechny tyhle ty evropské mocenské systémy spoutané, proto, ne pro naše dobro, zdůrazňuji, pozor, ne pro naše dobro, ale proto, aby nekonkurovali americkému neonacistickému řízení Pax Americana, protože Pax Americana je prosazování zájmu amerického národního prediktora v Evropě. A německý nacismus, italský fašismus, maďarské jejich národovecké teze, velkopolské teze, ty by jim takzvaně lezly do zelí. Proto

0: celou dobu po druhé světové válce a po roce 89 automaticky východní Evropa po rozpadu takzvaného východního bloku, tak od té chvíle, od té doby, kdy Američané začali odcházet ze svých silových strukturálních pozic v Evropě, od té doby začíná v celém tomhle prostoru obrovská nacifikace, renacifikace a takzvaný revizionismus spojený s mohutným obrovským revanšismem. A ten revanšismus uvidíme v květnu v Brnu. V Brně. Proč? Oni, to je zásadní, oni nepoužívají české názvy pro názvy českých a moravských měst. Sudeťáci používají původní německé názvy. Brn, to je pro ně. Brn, to není žádné Brno. Neexistuje. Nikdy žádné Brno neexistovalo pro ně. A to, proč za tímhletím, jak Luboš říkal, stojí Fiala, no samozřejmě, protože my víme o Fialovi, na něho jsou ty svodky z roku 90, 91, 92, když se tehdy jakožto elef, politický elef, účastnil těch jednání v Brně při jednání takzvané Pan Evropy, což byl projekt po rozpadu tedy východního bloku, projekt Otty von Habsburského, že to je ta knížka, kde právě ta úžasná fotografie, jak tam stojí na nádvoří toho brněnského paláce, teď si nemůžu vzpomenout na ten název, jak oni tam stojí vedle sebe. Stojí tam Bernd Posselt, stojí tam Otto von Habsburský, stojí tam pan Talíř z Lidové strany, KDU ČSL, a ještě tam stojí jeden panáček, a to je mladičký Petr Fiala, který drží aktovku v ruce, tašku. To je ta legendární fotografie. A to bylo tehdy, když Otto von Habsburský přijel tehdy do Brna a začal razit tu myšlenku Pan Evropy, která nakonec se transformovala do Lisabonské smlouvy o prakticky 20 let později. To znamená, aby zanikaly takzvané, můžeme říkat, národní státní vlády, aby se veškerá moc začala přenášet na nějakou strukturu Evropy. Tehdy ještě Evropská unie neexistovala, existovalo jenom EHS, tak aby vznikla nějaká evropská struktura, na kterou jednotlivé státy přenesou veškeré své pravomoce, tak, aby bylo možné začít prosazovat systémy řízení takzvaných staroevropských elit poté, co Spojené státy budou vysáčkovány z Evropy. Je to proces, který vycházel od tehdejších evropských elit už od 90. let, které viděly velkou příležitost v tom, že Sovětský svaz byl poražen a tehdy naprosto chybně Otto von Habsburský očekával, že Spojené státy se stáhnou z Evropy, protože nepřítel na východě je poražen. A ona to nebyla pravda. On se v tom zmýlil. Proto tehdy ten projekt Pan Evropy byl urychlený a uspíšený, protože on to neodhadl. Spojené státy zůstaly v Evropě po pádu Sovětského svazu a ukotvili si unipolární systém Pax Americana, který existoval již předtím, ale jenom v rámci západní Evropy. Po demisi Sovětského svazu ten systém se rozprostřel po celé Evropě i po východní Evropě a de facto po celém světě, až s výjimkou teda několika málo států. A to, co je třeba si uvědomit, je, že to, co tehdy uvažoval Otto von Habsburský v rámci takzvané Pan Evropy, tak dneska má realizovat myšlenka Spojených států evropských. A to právě to, co prosazuje tak vehementně ten rozvědčík, který sedí tam u vás na Hradě v Praze. On to nemá ze své hlavy. On je pouze mluvící huba, mluvící tlampač. Jo, má nohy, má ruce, mluví a říká, co mu posouvají jeho poradci, A především těm poradcům zase ti, kteří jsou ještě nad nimi. To znamená různí sponzoři a různé systémové struktury, které do jednotlivých států posílají svoje předáky, aby tady byl jeden prezident, aby tady byl druhý premiér, aby dělali tohle a tohle. To znamená, ti poradci nejsou tím mástři, ti loutkovodiči, kteří vodí, ti zase mají zase jenom svoje instrukce. Proto to, co řekl teď před několika dny Petr Pavel, že jediná možnost pro Evropu jsou Spojené státy evropské, že nic jiného nepřipadá v úvahu a že když na to přijde, tak ten proces proběhne stejně tak jako tak s námi nebo bez nás, jak on řekl v tom projevu v Litomyšli před těmi diváky v tom lidovém domě. Tak to jenom znamená, že on je zpracovaný tím samým systémem jako Petr Fiala v roce 90, když přijel Otafan Habsburský a začal vykládat tyhle ty věci o pan Evropě. To znamená o federalizované Evropě, kde bude federální vláda evropská, která bude pro v úvozovkách dobro celého evropského lidu rozhodovat za celou Evropu. A kdo tam bude dosazený? No, podle původního plánu Američané odejdou z Evropy a k moci se dostanou ti, kteří řídili Evropu před koncem druhé světové války. To je celý. To je ten plán. A vidíte, on se realizuje. Američané odchází. Dneska Donald Trump oznámil, že chce tady odtud z Německa stáhnout 40% americké armády. Obrovský skandál. Teď to řeší všechna média, teď úplně všichni šíří, možná jste to zaregistrovali, ten jeho návrh na stažení amerických vojsk, části amerických vojsk tady odtud. Co to znamená? No to znamená jenom to, co já tady říkám celou dobu, je to potvrzení mých slov, je to odchod Spojených států z Evropy po druhé světové válce. Je to uvolňování mocenského prostoru, který bude okamžitě zaplněn jiným mocenstvím. Jakým? Eurofašisty, euronacisty, degeneráty, lidmi, kteří nenávidí své národy, Evropčiky, všem tou největší chátrou, jakou si dokážeme představit. Samozřejmě v rámci blaha, v rámci dobra. A kdo bude mít jiný názor, ten bude umlčen. Na to mají nástroje. Před několika dny Evropská unie uveřejnila takzvané digitální ID, že aby to všichni používali, aby prý pro ochranu dětí. Ne, to není pro ochranu dětí. To je kvůli tomu, aby všichni ti, kteří se někde vyjadřují na sociálních sítích, aby byli identifikováni, který Karel tam řekl něco špatného, která Mařenka, která tam přišla, napsala něco špatného, závadného, aby věděli tenhle a tenhle ten řekl tohleto a tohleto. Tady už to funguje, že systém NetzG, že nenávist prostě na internetech, nenávist na sociálních sítích. Tohle to oni okopírovali do zákona DSA, který momentálně v poslanecké sněmovně tam u vás je připravovaný, že Markéta Šichtařová kvůli tomu utekla, ta složila mandát, když zjistila, že není vůle se postavit Evropské unii, že zákon na cenzuru internetu bude schválen v České republice, DSAčko, že jo. Co to je? No, je to ukotvování moci euronacistů a eurofašistů v Evropě poté, co v rámci mohutných revanchistických a revizionistických procesů se uchopí moci nad Evropou po mocenském odchodu Spojených států ze starého kontinentu. Na čemž Donald Trump usilovně pracuje pod vedením Chabadu. To je celé. Takže já jsem to trošku protáhnul, bylo to hodně dlouhý. Já se Lubošovi omlouvám, že jsem mu takhle vzal spoustu času, protože on určitě k tomu také něco chce říct, něco dodat, takže já mu předám slovo a trošku to asi protáhneme, ale takhle bylo třeba říct, takhle to bylo třeba vysvětlit, aby to lidé pochopili, takže já předávám slovo.
1: V pohodě, já myslím, že Luboš bude rád, že i když budeš mít Luboši čas s námi vydržet i v rámci třetí hodiny nebo víceméně druhé hodiny od 21. do 22. hodiny, kdy nám budou volat posluchači, tak klidně budou moct směrovat otázky i na tebe, takže my budeme rádi, když s námi zůstaneš i potom. Každopádně VK tady hovořil o takzvaných leitmotivech, kdy se navracejí systémy mocenského nastavení zhruba před stolety, tedy před druhou světovou válkou. Vidíš to podobně, abychom tu debatu posunuli trochu do současnosti, že ta historie je velmi důležitá, možná někdy i důležitější než ta samotná přítomnost, když nepochopíme minulost, jak se říká, že všichni to známe. Nicméně vidíš to podobně s odkazem na výsledek maďarských voleb a konec konců i čerstvě těch bulharských.
2: Počkej, já tady jenom dělám poznámky.
1: Takže... Já jsem si taky dělal poznámky, ano, přesně tak.
2: Maďarsko a Bulharsko.
1: Tak.
2: Já bych hrábl jako do historie trošku víc. Já jsem tady v tomhle takový, řekněme, ale myslím, že se s panem Veka tady v tomhle, když to naťukneme, tohle téma i zhodneme. Ve své podstatě lidé, nebo ty rodiny a mocenské skupiny, které drží moc, globálně po světě se aspoň v rámci toho západního světa nemění. Určitě jsme vyhubili jsme ty mocenské skupiny, které vládly v Jižní Americe, v Severní Americe předtím, než tam přišli Evropané. Ty jsme vyhubili a nějakým způsobem jsme to tam obsadili, ale ty mocenské skupiny, které vládnou třeba tady u nás v Evropě, tak podle mě to jsou lidé, kteří jsou opravdu do značné míry pokrevně a minimálně obchodně zpřízněny po staletí. Jo. Teďka zase vyšel nějaký článek, jak je ve své podstatě Donald Trump z 15. bratranec s anglickým králem, který teďka nechal muslimy, myslím, na Ramadánu, za Ramadánu prostě svačit v Windsorském paláci, jestli se nepletu, a zároveň odmítl popřát křesťanům jako k Velikonocům v Anglii. A možná, že to dělá opravdu, protože je ve své podstatě rukojmím několika milionů džihadistů, kteří, když dostanou pokyn, tak asi ten Buckinghamský palác srovnají se zemí prostě. Ale takhle to vnímám já a to, co se mění, jsou jenom způsoby, kterými tyhle skupiny lidí nám chtějí vládnout. Takže to je můj názor, jako takhle to vnímám. Jo? Vyzkoušeli si na nás nějakým způsobem feudalismus, vyzkoušeli si na nás nějakým způsobem kapitalismus, vyzkoušeli si na nás nějakým způsobem částečnou demokracii, občas nám museli uhnout, jo, protože prostě ty podmínky byly takové, že nás potřebovali nás víc, potřebovali nás, aby jsme jim tvořili ty armády a aby to fungovalo, tak nás nechali svobodně se nadechnout v rámci jednotlivých systémů, umožnili nám podnikat, cestovat a tak dále, naučili děti číst, psát a počítat, aby ty děti mohly potom pracovat v těch továrnách a tak dále a tak dále. A když už se jim to přerůstalo přes hlavu, tak na nás vyzkoušeli občas nějaký nacismus, občas nějaký fašismus, občas nějaký komunismus. Ale to, že tihle lidé ve své podstatě jakoby opakují ty mocenské metody a postupy, akorát možná s jinými názvy a s jinými tvářemi, které nám předkládají, tak abychom neviděli, že to jsou pořád ti lidé ve své podstatě ti v tom pozadí, kteří nám tady jenom dosazují nějaké figurky, tak to je způsob, který ovládají, který umí, prostě mají k tomu neomezené zdroje, mají k tomu prostě psychologi, psychiatry, vědce, ví, jak s námi manipulovat, ví, jak s námi, jak nás dostat tam, kam nás potřebují, a vždycky si akorát vyzkouší nějaký experiment na nějaké skupině lidí, jak budou reagovat. Já už třeba i teďka beru celou tu Trumpovu eskapádu jako okamžik, kdy oni taky věděli, že už je třeba tomu kotli trošku upustit, jako, jo, vytvořit tam nějaké to vákuum a pustit tam třeba i tu náladu mocenskou jako lidovou, jo, že vycítili potřebu, že třeba dát těm lidem zrovna nějakou naději a nechat je nadechnout, jako když se řeže závit, že prostě dvě otočky dopředu, jedna zpátky, vždycky se musí trošičku povolit. Takže
1: bylo krásně vidět třeba, že tě přerušuje, se omlouvám, u Baracka Obamy, yes we can, to bylo naprosto davové šílenství, taky lidi dali lidem naději, že něco se změní, a pak přišla finanční krize a jak to dopadlo a tak dál. Znamená, yes we can, to bylo takové průvodné heslo, že ano, přijde ta naděje.
2: Vždycky to dopadne stejně, vždycky, když dojde na lámání chleba. Teďka sleduju hodně těch youtuberů z Ameriky, kteří prostě podporovali Trumpa, Tucker Carlson a další, nevím, já teďka nevzpomenu, kteří prostě aktivně podporovali Trumpa a teďka jsou úplně jakoby špatní z toho, že prostě podporovali člověka, který žene jakoby jejich zemi špatným směrem, nebezpečným a ve své podstatě ubližuje celému světu. U nás teďka lidi vlastně zase si oddechli, protože si zvolili toho svého Andreje Babiše, protože na covid už zapomněli. A Babiš, přestože ve své podstatě jede dál tu politiku takovou, jakou jela ta fialová vláda, ve své podstatě se nic nezměnilo. I díky tomu nám hrozí ruské údery na firmy, které u nás vyrábějí prostě drony pro Ukrajinu. Tak lidi mají pocit, že se něco změnilo, protože ta Ukrajina není v televizi a v novinách a na webu prostě od rána do večera teďka vyzdvihovaná, tak jak byla za toho Fialy, a občas se objeví i pravdivé informace o tom, jak ukrajinští vojáci nemají týdny a měsíce co jíst a pít, a že dochází k nějakým násilným odvodům a že se na Ukrajině krade. A teďka jsem četl nějaký článek dokonce na Army webu, nebo kde to bylo, že Evropa má zbraně na desetidenní válku, jako jo, nebo rakety na desetidenní válku s Ruskem. Mimochodem jsem narazil i na informaci, blahopřeji panu VK, protože na můj rozhlas.cz píšou, že českou dezinformační jedničkou je Aeronet, takže blahopřeju. Jako,
0: no, tak to je ocenění.
2: Popřání pro pana VK. No a takže to, já to teďka vnímám tak, že to jsou věci, které se řeší. Tomhle já třeba souhlasím s Davidem Icem. To jsou věci, které se řeší po staletí a možná po tisíciletí v nějakých vývojových liniích, kde ti lidé se postupně učili, jak ovládnout co nejefektivněji, co největší množství lidí. A pochopitelně ten rozvoj technologií jim v tom pomáhá, a i když věřím tomu, že oni klasicky degenerují, jako vždycky degenerují ty mocenské skupiny, ve kterých potom už jde jako o přežití tím, že si udržujete tu moc a musíte likvidovat i svoje bývalé spojence a lidi, kteří pro vás pracovali a tak dále. To je nekompromisní, vždycky to tak bylo, je a bude. Tak i když věřím tomu, že oni degenerují a debilizují sami, tak bohužel mají k dispozici takové zdroje, že pro ně pracují ti nejmocnější nebo ti nejchytřejší, nejvzdělanější a nejpoctivější lidé, kteří ani neví, že pro ně pracují, protože pracují na nějakém výzkumu, teďka třeba AI, ale já teď jsem spíš chtěl mluvit o psychologii, jo, a o psychiatrii, takže ti tisíce a tisíce vědců po celém světě, aniž by to věděli, tak ve své podstatě pracují na budoucím zotročení svém i svých rodin a tak dále, protože poskytují neuvěřitelné množství dat těm lidem, kteří potom mají ty exekutivní zaměstnance a ty, kteří se chtějí dostat do toho vyššího kruhu a kteří se tam potom možná dostanou, když se osvědčí a tak dále, jako každá zločinecká organizace. Takže ta jejich možnost jakoby ovládat ty masy je teďka podle mě jakoby téměř dokonalá, jo? Protože oni už v těch lidech vyvolali takové pocity malosti a zbytečnosti a takové pocity strachu a studu, že většina lidí, i když absolutně nesouhlasí, věřím tomu, že absolutně většina lidí nesouhlasí s tím, kam směřujeme, tak nebude žádná spoura, nebude žádná revoluce, nebude vůbec nic, prostě lidi do toho mlýnku na maso prostě pojedou, budou se u toho radši dívat opravdu na ten mobil a tak dále, aby to neviděli, kam je to vede, a přiznají si to až v okamžiku, kdy je třeba budou nahánět ukrajinští vojáci a ukrajinští policisté v řadách třeba policie České republiky u nás po ulicích, tak jako nahánějí teďka prostě ty Ukrajince, kteří taky nesouhlasí s pokračováním války s Ruskem, nechtějí bojovat za Zelenského, nechtějí bojovat za Kyjev, nechtějí bojovat už ani za Ukrajinu jako takovou, nechtějí bojovat vůbec, chtějí jenom přežít. A po tisícovkách je tam loví jako zvěř. Jo? Takže obávám se, nebo můj názor, nebo tak, jak to vnímám já teďka, je to, že opravdu tady se mění ty metody, ale ti lidé a ty zájmy jsou pořád stejné. A souhlasím s tím, co říká jako pan VK, protože to je nepopiratelný fakt, prostě v okamžiku, kdy v té mocenské struktuře vznikne kdekoliv, jakékoliv vakuum, tak se ho vždycky snaží někdo zaplnit. Jo? Ať už to je třeba na státní úrovni, že když prostě se uvolnila pozice v Africe, jo? Protože Američané a Evropská unie Afriku jenom ždímali, tak se tam objevilo nějaké vakuum, tak se tam objevili Rusové a Číňané, kteří začali té Africe jakoby pomáhat, takže tam získali nějaké pozice. Jo? Teďka vidíme útoky prostě Evropskou unii financovaných a vyzbrojovaných podle mého nejlepšího vědomí a svědomí muslimských teroristů, kteří se snažili o vojenský puč v Mali, který zmařili právě tamní jako ruské jednotky, protože ti malíští vojáci zase opouštěli své pozice a neby těch ruských jednotek, tak ten pokus o puč, který podle mě jako zosnovala Francie a Anglie s pomocí muslimských teroristů, by se zdařil. Takže tohle stoprocentně funguje. Spíš bychom možná mohli s panem VK rozebrat, protože já jako každý máme nějaké vnímání toho slova, co to je fašismus a co to je nacismus. Ten nacismus máme my všichni jakoby spojený s tím vyhroceným nacionalismem, který v té době ti stejní lidé na nás prostě zkoušeli jako metodu k tomu, aby nás ovládli. Jo? Nebo řekněme, Němci byli takovouhle největší třeba obětí a tam se to, jak jsme viděli i na těch výsledcích voleb od těch sudetských Němců, tak tam to dosáhlo 90%. Jo? Tak to byl takový ten nacismus. Teďka, jako jak oni to vlastně budou dělat, když chtějí mít půlmilionovou armádu Němci, a do té armády se jim nepřihlásí skoro žádní Němci. Ve své podstatě se podle mě tam budou hlásit hlavně ti, kteří k tomu dostanou příkaz od muslimského bratrstva, protože dostanou příkaz nastoupit k Bundeswehru, aby prostě obsadili ty pozice, aby dostali co nejkvalitnější výzbroj, co nejkvalitnější výcvik a normálně jako ty mladé Němce k tomu, že mají být hrdí na Německo, nikdo dneska už nepřesvědčí, protože oni vyrůstají už jako třetí nebo čtvrtá generace v tom, že se mají stydět za to, že jsou Němci. Takže tam jim musí vnutit nějakou něco, co tu armádu oslabí, takže nějakou transgenderovou ideologii, nebo jim musí vnutit něco, co souvisí prostě tím liberálním progresivismem, asi jim slíbí, že ty tanky budou jezdit na baterie a já nevím, jo, a jejich střelivo nebude produkovat žádné CO2 a tak dále, tak dále. Ale s čím souhlasím je, že se dá velice jednoduše v současné době třeba přiživit ten zatím zdravý, podle mě, maďarský nacionalismus a zdravý polský nacionalismus, když to vemete směrem k tomu, k té migrační krizi a ke snaze repopulizovat prostě původní evropské obyvatelstvo, tak tady to vnímám jako zdravé vlastenectví a národovědství, patriotismus i nacionalismus, jakoby do té role, kdy prostě ve prospěch vlastního národa jsem ochoten i použít násilí v jeho obraně a tak dále a tak dále. Ale samozřejmě tam jsou ty prvky toho, že to jde okamžitě využít třeba k rusofobii, zvlášť v tom Polsku, kde ty konflikty mezi Polskem a jsou jakoby historické. V Maďarsku to je takové zajímavé, já už začínám pomaličku věřit teorii, že tam se opravdu sfalšovaly volby a že sfalšoval Orbán ve prospěch Maďara, protože už byl unavený po 16 letech jako premiér, věděl, že by to měl těžké a tak si vybral svého nejdůvěryhodnějšího spolupracovníka ze své vlastní strany, poslal ho k opozici, za rok mu vytvořil maximální možnou nebo dokonalou výchozí pozici a ještě sfalšoval volby v jeho prospěch, protože ve své podstatě kromě toho, že Maďar chce přijmout euro, no dobře, tak Orbán byl zase vakcinační fanatik, že? Tak to prostě bylo, takže musí nějak sloužit těm globálním pánům. A kromě toho, že teďka jakoby rozjíždí takové ty prozatím jako zkušební balonky k tomu, aby rozvířil nějaké ty národnostní vášně mezi Slovenskem a Maďarském, tak ve své podstatě to, co prohlašuje a to, jak se chová a tak dále, asi nenechává ty liberály nebo ty progresivisty tak úplně jakoby v dobré náladě. Takže já ve své podstatě třeba, co se týká Maďarska, tak teďka jsem rozhodně spokojenější, než jsem byl, když jsem jako sledoval ten výsledek voleb a říkal jsem si, právě teda jsem si říkal, to ten Orbán byl opravdu tak strašný, že najednou se proti němu otočila ústavní většina. Já vím, že ten maďarský volební systém je takový komplikovanější a že to neznamená, že se proti němu otočilo třeba 70% jakoby lidí, ale prostě ústavní většina voličů se proti němu najednou otočila, to opravdu, jako ti Maďaři se nechali tak poblbnout, anebo prostě, jak je to přece takový skok, kdy tam není tam hladomor, jo, nebankrotují tam, já nevím, jo, 100 tisíce lidí a tak dále, to tam prostě, to se tam neděje. Ale Orbán si to už mohl spočítat, že lidi už jsou z něho unavení, on už je z toho unavený, možná, že bude kandidovat na předsedu Evropské komise nebo ne, to se objevují takové informace, dezinformace, člověk neví, co to je. Ale podle mě tohle bylo normálně domluvené předání moci, na které prostě ti liptardi v Evropě skočili a Orbán jim tam dohodil člověka, se kterým teda nebudou mít tak úplně na ružích ustláno, jak si myslel. No a Bulharsko, to už vezmu jenom krátce, prostě Bulharsko, Bulhaři mají historicky pozitivní vztah k Rusku, jsou to taky hodně solidní teda vlastenci a hodně solidní národovci a taky se vždycky pohybovali na hraně toho zdravého, nezdravého nacionalismu, takže tyhle státy není tak jednoduché prostě multikulturalizovat. A přesto bych se vrátil k tomu, co říkal pan VK, jo? Já s tím souhlasím a i to tak vnímám, jako, akorát já to vnímám spíš jako návrat toho jakoby fašismu, to znamená totalitní kombinace soukromého kapitálu a státu. Jo? To je, jako, já tomu říkám korporátní fašismus, je to tak nějak jakoby dobře zní, který má za úkol prostě ovládnout ty lidi jakýmkoliv možným způsobem, je úplně jedno jakým, jo, jestli tomu dají víc levicový, socialistický podtón a podtext, anebo se budou tvářit jako konzervativci, jo, nebo něco podobného. A ten nacionalismus, jako nacismus, jako, jak jste říkal, systémy řízení, jakože nacistický systém řízení, to chápu, to je úplně, jakoby, to je dané, to je v podstatě jedno, jestli to bude fašistický nebo nacistický systém řízení, prostě bude totalitní omezování svobody, jo, likvidace lidí, kteří nebudou s tím systémem souhlasit, zastrašování hlavně, jo, lidi prostě budou vědět, že nesmí vystrčit tu hlavu prostě, protože jim to někdo usekne a tak dále. Akorát, já jsem četl ten váš článek, kde jste vlastně popisoval, že teďka úkolem třeba i Maďara může být to, aby vyvolal právě ty národnostní třenice, možná i nějaký konflikt, a potom, aby se do toho ta Evropská unie vrhla s tím. Vidíte, my potřebujeme méně národních států, potřebujeme více centralizované Evropy, aby tady k těmhle jakoby nacionalistickým konfliktům mezi jednotlivými národy nedocházelo, což byla taková klasická vymývár na mozku pro to, proč má Evropa nebo Evropská unie vlastně zvyknout nebo vzniknout. Ale nedovedu si představit, jak to navlečou, jak to zkombinují s těmi státy, které už jsou jakoby zdebilizované. Jo? Francie. Francouz nesmí být etnický Francouz nesmí být hrdý na to, že je Francouz. Prostě nesmí. Jo? Anglie, etnický Angličan nesmí být hrdý na to, že je Angličan. Prostě nesmí. Němec, Švéd, Fin, Nor, prostě. Oni nesmí být hrdí na to, ti původní občané nesmí být hrdí na to, že jsou příslušníky toho národa. Takže tam se bude muset vládnout nějakým jiným způsobem, než v těch státech právě, jako je třeba Polsko, i to Slovensko, nebo to Maďarsko, nebo to Bulharsko, a dovolu si představit i to Rumunsko. Protože tam ti lidi ještě pořád si myslí, že mají právo na to být hrdí, že jsou příslušníky toho národa. Jo? Jako když se nějaký
1: Tak teď nám to nějakým způsobem vypadlo.
3: Vypadlo.
1: Luboš se připojí, ale já myslím, že možná ten míč, který VK na tebe poslal, tak bys na to mohl odpovědět, jak tohle tady docílí. V rámci toho, protože on stavil do protikladu ty různé patriotismy na západě, ano, ano. Že vlastně nemůžou být patrioti, na střední východní Evropě můžou a jsou na to.
0: Protože o zbytek, jednoduché, o zbytek Evropy nehraje, protože zbytek Evropy je hotový. včetně tady Německa. Zbytek Evropy je hotový. Hraje se pouze o země skupiny V4, ve kterých je třeba provést destrukční procesy, destabilizovat etnické, takzvané etnické otázky. A je to proces, který pomáhají vyvolávat samotní politici. Podívejte se na Petra Pavla. On přijede do Litomyšle, on si tam sedne do toho společenského sálu a on je schopný říct, že Evropa nemá jinou budoucnost nebo nemá v podstatě jinou šanci nějak jako přežít a fungovat, než jsou Spojené státy evropské. A ještě k tomu dodá, že ten proces transformace Evropy do Spojených států evropských proběhne s námi nebo bez nás. Že je to dané. Nedá se tomu vyhnout. Je to dané. A když tohle to někdo říká, že je to dané, tak to znamená, že už ví, že ty procesy jsou připraveny, jsou nachystány, o nich rozhodnuto budou realizovány, nelze jim zabránit. Jinak tyhle ty marionety dosazené k moci, tyhle ty loutky to jinak neříkají. Protože už mají od svých pánů, mají zkrátka vedení a vědí, že ten proces je tady tím způsobem nastavený. Proto já vím, že Luboš četl ten můj článek, já jsem za to velice rád, ale tam jsem to, myslím, zmiňoval, čeho se to týká. Týká se to zemí střední Evropy, právě jako je Maďarsko, jako je Polsko, Česká republika, Slovensko. To znamená vyvolat Benešovy dekrety, destabilizovat etnické otázky. Proto přijedou Sudeťáci do Brna. To je součást destabilizace české společnosti. Je to jednoduchý konceptuální nástroj. Chcete vyvolat etnické třenice, destabilizovat společnost? No tak vyvoláte duchy minulosti. Přivezete Sudeťáky do Kounicových kolejí v Brně, kde nacisté popravovali české lidi a moravské lidi a české a moravské vlastence. Chápete? Budou tam klást někde nějaké květiny nebo něco tam budou, prostě tohle to chápete, ale to je znovu, je třeba říct, co ještě zaznělo na začátku našeho pořadu při tom povídání úvodním, že přece zpochybňování Benešových dekretů nelze připustit, protože od nich rozhodl prezident Beneš a tak dále. Tady jenom bych jednu historickou vsuvku o dekretech, které podepisoval doktor Edvard Beneš, tak o nich nerozhodl prezident Beneš, o nich rozhodla postupimská dohoda. V postupimi vítězné mocnosti rozhodli o tom, že z Československa budou odsunuty všechny národnosti, pozor, nejenom německá národnost, všechny národnosti, které se podílely na okupaci a které se podílely na vyhlazování obyvatelstva a které podporovaly nacismus Adolfa Hitlera. A týkal se ten odsun, se týkal Němců, týkal se Maďarů, týkal se Poláků a týkal se Rakušanů. To znamená, nebyly to jenom Němci, čistě jenom Němci. Ten odsun se týkal čtyř národností. A proto je zvláštní a je to nebezpečné, že dnes se vyvolávají tyhle ty reminiscence minulosti. To znamená, zvou se do Brnu, že jo, sudečtí Němci, aby tam, aby tam jenom tak přijeli třeba se podívat, ale aby v tom Brnu si udělali svůj výroční 670. sjezd. A aby tam po dobu těch 5 dnů, nebo teď se omlouvám, nevím, kolik přesně dnů to je, ty sudetoněmecké dny, myslím 5 dní, že to je, nebo 7 dokonce, aby prostě po tuhletu dobu probíhaly v Brnu sudetoněmecké dny. Chápete? Tím je to dané. To znamená vyvolávání duchu minulosti, snaha o otevírání Benešových dekretů, to samé, co říkal Petr Maďar, to znamená otevírat tyhle ty otázky, má jeden jediný úkol, rozvrátit stabilitu střední Evropy, minimálně těch 4 zemí v Evropě. To je ten hlavní cíl. O zbytek Evropy se nehraje. Vůbec ne. Zbytek Evropy je hotový, je vyřízený, je zglajšaltovaný. Takže takhle bych na to reagoval. No a já předám slovo a jestli už Luboš je zpátky, tak bychom se pustili do dalšího téma.
1: Ano, zaznamenali jsme, Luboši, jenom potvrzení, jsi tady, já jsem zaznamenal, že jsi přišel.
2: Já jsem tady, ale vůbec, abych pravdu řekl, nevím, kdy jsem vypadl, protože jsem se strašně rozkecal, tak vůbec nevím, dokdy jste mě slyšeli.
1: To je podle mě, jste slyšeli téměř dokonce, jak jsi hovořil právě o Bulharsku a o těch reminiscencích, co se týče patriotismu, různého typu, charakteru a tak dále. Všechno jsme slyšeli téměř až dokonce, jo, takže to bylo i v pohodě v rámci té psychologie. Ale v rámci toho dalšího tématu možná, pokud na to budeš chtít samozřejmě reagovat, pokud ne, tak pustíme se do dalšího tématu. Mě právě tady napadlo, jak VK hovořil o Markétě Šichtařové, která ukončila svůj mandát, postoupila ho někomu jinému, já vůbec nevím, kdo místo ní je, já to tak nesleduju, možná vy to budete vědět, buď ty VK nebo ty Luboši. Nicméně to není tak důležité. Důležité je, že ona složila svůj mandát. Dovedeš, Luboši, nějakým způsobem identifikovat ty důvody, pokud ona se třeba i vyjádřila, já nevím, říkám, opravdu to nesleduju, ale my jsme se právě tady bavili o vzdoru v rámci nasunování agendy z Bruselu, z Evropské unie, kterým vlastně ona vytýčila určité mantinely, které nebylo možné udržet z jejího pohledu a proto právě rezignovala na tu svoji funkci. Myslíš, že to byl ten pravý důvod, nebo co hrálo roli v tom jejím odstoupení z té funkce, z toho jeho mandátu?
2: No, já to opravdu nevím a nemám ani žádné zákulisní informace. S paní Šichtářovou jsem se bohužel nikdy v životě nepotkal, ani jsem s ní nekomunikoval, takže opravdu nevím, jaké jsou ty její důvody. Já můžu jenom říct, že tohle gesto udělalo jako velmi pozitivní dojem a jediné, co můžu jako já říct, jak to můžu vnímat, je to, že si paní Šichtářová si uvědomila zbytečnost svého konání a možná i to, že kdyby chtěla něco opravdu změnit, tak by se musela pustit do boje s absolutní většinou, tak z 90% národovědecké vlastenecké scény a že by se jí ve své podstatě 100% stalo to, co se stalo třeba mě s Marianem.
1: No, že to je taky důvod, proč jsem se tě na to ptal, právě protože máš aktivní zkušenost s tímto bojem, tak to je právě i to, že jestli ty si neměl třeba i v rámci svého mandátu nutkání tu svou funkci složit právě z toho titulu, že vlastně musíš bojovat s, bohužel, s velkým množstvím i lidí na alternativní scéně a tak dál a tak dál. Je prostě tam ta deziluze hraje dost významnou roli, si myslím.
2: Já jsem zase takový zapšklý chachár, jo? Takže prostě když už na to dojde, tak potom už mám chuť jakoby se rvat až do konce, ale dokážu pochopit třeba ženu, která má rozjetou nějakou profesionální kariéru, řekněme jenom tak obecně, že nemá ani tak úplně jednoduchý osobní život třeba, jako, a teď si do toho má vložit to, že by měla bojovat s lidma, o kterých si třeba myslela pořád, že by se to mohlo nějakým způsobem posouvat a měla by do toho ještě obětovat svoji rodinu, svůj osobní život a už si dokáže představit, dokáže pochopit, že ve své podstatě ta šance, že by něco změnila, je 0,0 nic. Jo? Ale pozor, to jsou jenom čistě moje spekulace. Jo? Já to říkám jenom na základě toho, že na mě to udělalo velmi pozitivní dojem, to, že bez jakéhokoliv nikoho neobvinovala, nic žádné, aspoň já jsem si ničeho nevšiml, prostě učinila nějaké rozhodnutí, které by 99% jako lidí, kteří vstoupili aktivně do politiky, neudělalo. Jo, z jakýchkoliv důvodů. A neudělal jsem ho ani já s Marianem a s Ivou. Takže já, jako za mě získala v tomhle, ode mě získala velký respekt, kdo u mě ztratil, byl pan Ondráček ze Svobodných, který se připojil k té štvanici z SPD, a kteří útočili společně na paní Šichtářovou, že v tom parlamentu dostatečně nepracuje, což Já jako bývalý poslanec prostě tady zase klidně na ty svoje kolegy prásknu. Tam z 80% času, opravdu někdy z 90% času, nemusíte vůbec být, nemusíte vůbec nic dělat, nemusíte ani mačkat knoflík, protože se hlasuje o nesmyslech. Ve své podstatě jediné, co je vždycky důležité, jsou pozměňovací návrhy a finální znění nějakého zákona. Jinak to je všechno jenom šaškárna a je to jenom prostě divadlo pro lidi. Poslanec, já nevím, jo, třeba poslanec za SPD, který měl největší účast při jednání sněmovny, největší hlasování, vysoko přes 90%, byl pan Rozner, jo, který prostě jinak asi víme, jaký měl přínos pro obecně tu politickou situaci, ale vy buď to můžete dělat, tu práci, kterou od vás lidé skutečně očekávají, to znamená, že si můžete zjišťovat informace, můžete pracovat na nějakých návrzích, můžete komunikovat s lidma, tak, aby to mělo smysl do budoucna, můžete hlavně vyhledávat ty informace, ke kterým se lidé jinak nedostanou a můžete si občas odskočit na nějaké hlasování, ale jinak ta práce toho poslance je neuvěřitelně prostě frustrující, nudná a nezajímavá, jo, přímo v té sněmovně. To je prostě, je to jedna velká šaškárna, tam jde o to si něco říct na mikrofon, natočit se u toho na video, hodit to prostě někam na nějaký TikTok a nebo na nějaký YouTube nebo Facebook a tak dále a vůbec nejde o tu reálnou politiku. A já prostě, pokud je člověk normální, a ještě k tomu má nějaký svůj osobní život a má nějakou svou osobní kariéru, která na té politice nezávisí, což paní Šichtarová má kariéru, která na té politice nezávisí, tak si dřív nebo později položí otázku, jestli mu to jakoby stojí za to, jo? Protože taky 80-90% poslanců alkoholiků nebo závislých na nějakých chemikáliích a tak dále. Jo? No to tak. To je prostě realita, jo?
1: Ano. Jo, to byla taková kauza, kdy tam ty uklizečky našly ve stocích snad nevím, nějaké stimulující látky, hodně Viagry a podobného typu, ale samozřejmě právě i na záchodech zbytky, já nevím, kokainu nebo něco podobného.
2: Myslím, že to tam udělali takové ty stěry, jak se občas dělají z kanalizací. Jo, takže by se tam udělali nějaké stěry z toho kanálu, co vyteká ze sněmovny, tak by tam našli tam se to prostě opravdu nedá úplně přežít bez toho, aby si člověk nějakým způsobem pomohl, protože prostě tam na vás dopadne i ta obrovská, když něco chcete dělat, tak na vás dopadne ta obrovská frustrace z toho, že prostě neuděláte nic, jo? Neděláte vůbec nic. A v okamžiku, kdy tam něco chcete začít dělat, tak narazíte v první řadě na svoje stranické kolegy. Já si myslím, že to funguje napříč těma partajema, protože tam jsou lidé, kteří prostě, pokud se dostanete do nějaké takové politické funkce, už to nebudu moc rozvádět, tak ve své podstatě vy buď to přijmete první pravidlo politiky, nebo ho nepřijmete. Když ho nepřijmete, tak tím pádem to první pravidlo politiky nebude fungovat. A tak jako klub rváčů měl pravidlo, že neexistuje žádný klub rváčů, tak prostě politik má jeden jediný volební program. Být znovu zvolen. Jo? Tam neexistuje žádný jiný volební program, který se říká lidem. A druhý jediný volební program, který musí prosazovat, je prosazovat zájmy svých sponzorů. Těch, kteří mě do té funkce dostanou. Těch, kteří mě v té funkci udrží, bez kterých bych já se do té funkce nedostal. Takže třeba teďka u motoristů, prostě motoristé musí prosazovat zájmy pana Chlada, protože kdyby za nimi nestal pan Chlad, tak oni by se do té sněmovny nikdy nedostali. No? Ale Úsvit, kdy si měl zase prostě pana Hrličku, kmotra z ODS, který prostě vytvořil Úsvit demokracie, s tom jemu Okamurou, a ti museli zase dělat věci, které panu Hrličkovi nějakým způsobem profitovali. Jo? Buď třeba jenom tomu, že ho to bavilo. On často říká, že to dělá, protože ho to baví, ale spíš si myslím, protože z toho i profituje, jo? Takže potom dostane prostě Radim Fiala, dostane zakázky za 120 milionů od Andreje Babiše a my se nikdy nedozvíme, kolik z nich třeba skončilo kolik z nich skončilo u pana Hrdličky, ale tak to prostě funguje. Takže za mě, jakoby pro paní Šichtářovou, že odstoupila jakoby z té funkce, jakoby respekt, jsem trošičku zklamaný právě z pana Vondráčka, který se připojil k té štvanici, že jakože nepracovala ve sněmovně, protože nevím, co má jeden poslanec ve sněmovně dělat, jo? Protože mám tu zkušenost. Když nemáte klub, když nemáte k dispozici sněmovnou placené asistenty a nemáte přístup prostě ke všem těm věcem, ke kterým máte přístup jako člen poslaneckého klubu, tak jako sepsání jednoho zákona, to víme z osobní zkušenosti, to je prostě 200-300 tisíc, když chcete, aby ten zákon byl jakoby hlasovatelný v tom smyslu, že nebude v rozporu s jinou legislativou. Jo? Protože my jsme si taky mysleli, jo, navrhneme tenhle zákon, ale pak jsme se s těmi legislativci bavili, tak oni vám řeknou, jo, jenomže to je problém, že tenhle zákon zasahuje do dalších 4-5 zákonů v jiných zákonnicích a paragrafech a tak dále. Takže vy tohle vlastně jako nemůžete ani navrhnout na schválení, protože to bude opravdu jakoby legislativní paskvil. Vy byste museli provést tady nějakou komplexní reformu a to my vám to napíšeme za 100, za 200, za 300 tisíc. A kde na to ten řadový poslanec, který je sám, má vzít? Takže nějaký návrh zákona od nějakého jednotlivého poslance je prostě utopie a úplná blbost. K tomu se musí dát dohromady zdroje stranické a zdroje toho poslaneckého klubu. No a protože prostě ty zdroje stranické z SPD nedostanete, protože prostě nedostanete z SPD, tak si tam jako jeden poslanec můžete tak, já nevím, no, potom střelit láhev skotské, protože co vám jinak bývá.
1: No, nejenom skotské, ale třeba spíš nějakého jiného nápoje z Japonska. Nicméně, co se týče, teď se obrátím na pana VK, to je dost zajímavé, možná právě ten systém je nastavený tak, aby znemožnil nějakému řadovému poslanci navrhovat jakékoliv zákony vůbec je psát, právě protože ta džunglovitá překomplikovanost je tak obrovská, že není možné v podstatě reálně ani navrhovat zákony. Možná právě ten systém je takto nastavený, aby to bylo v podstatě nemožné, ale k tomu se nechci vyjadřovat, aby ta naše debata neskou do takového, řekněme, bulvárního charakteru. Teď nakonec ještě pár minut před 9. hodinou. VK, asi poslední slovo, které dostaneš v rámci té první hodiny. Chci se tě zeptat, co myslíš, že je
0: Já bych na to reagoval, že to ta nákladnost, ta náročnost i ta finanční na přípravu zákonu vyplývá z toho, že ve všech zemích Evropy funguje takzvaná zastupitelská parlamentní demokracie, která je o soutěži politických stran. A předpokládá se, že ty návrhy budou navrhovat politické strany se svým financováním získaným z voleb. To znamená, tam se vůbec neuvažuje o tom, že někde se objeví jeden poslanec, aktivista. To je tak schválně udělané. Proto Rychetský tak křičel tenkrát, že běda tomu, kdo by se snažil zpochybňovat takzvané jádro ústavy České republiky. A jádro ústavy podle Rychetského je, že Česká republika je zastupitelskou parlamentní demokracií založenou na pluralitním systému politických stran. Tečka. To znamená, že no a ten systém politických stran je systém zkorumpovaný. Proč? O tom jsem hovořil před několika našimi pořady, několika týdny, kde jsem to vysvětloval. Politická strana nemůže udělat výsledek, a Luboš to potvrdí určitě, nemůže udělat výsledek, když za sebou nemá obrovské, mohutné, pevné financování. Neudělá výsledek. Nedokáže se dostat na billboardy, nedokáže se dostat do televizí, nedokáže se dostavit do rozhlasu a jakýchkoliv médií. Neudělá ten výsledek bez peněz v parlamentní zastupitelské demokracii, kde je systém takzvaných pluralitních stran, se nedá udělat výsledek bez velkého finančního zázemí, rovná se sponzoru. To znamená, ten systém je záměrně takhle nastavený, aby nemohlo se stát, že nějaký jeden konkrétní poslanec se takzvaně utrhne ze řetězu, začne navrhovat vlastní zákon, který bude tak jednoduchý, že ho napíše každý a nebude to stát nic, nebo to bude stát jenom 0,0 něco a on ten návrh navrhne a teď budou jednotliví poslanci takhle z řetězu utržení, budou navrhovat jednotlivé zákony. No, to by se jim celý ten zastupitelský parlamentní systém rozsypal, protože strany a partaje by ztratily svoji moc. A ti, kdo kontrolují partaje, kontrolují politický systém. A kontrolovat 2, 3 nebo 4 partaje v zastupitelském systému je snadné skrze různé kmotry, že? To je snadné. Ale kontrolovat 200 samostatných poslanců je nemožné. Vy nemůžete řešit 200 poslanců každého jednotlivě v nějakém systému, například Národního shromáždění, který byl v Československu do roku 89, to znamená do těch voleb 90, že? A ten systém zkrátka demokracie, takzvaný zastupitelské demokracie, parlamentní, kde soutěží politické strany a nikoliv občané v rámci takzvaného národního pléna, že plenární zastupitelé, jako bylo třeba v rámci Národní fronty. To znamená, ten systém je nastavený principiálně tak, aby poslanec nemohl nic, naprosto nic, aby moc drželi politické sekretariáty jednotlivých partají. Luboš k tomu něco možná řekne, já myslím, že potvrdí to, co říkám, no a potom se pustíme. Nebo nepustíme, bude přestávka, že jo, dáme si taky nějakou jednu písničku, takže ještě předávám slovo.
1: Tak, Luboši, tvoje reakce před přestávkou. Vydržíš ještě s náma, možná otázka, vydržíš s námi do té 22. hodiny?
2: Z radosti, tak to prostě je, tak to funguje. Když za váma nestojí kapitál, tak nebude žádný politický výsledek, no a protože máme systém 5% prostě, hranice do parlamentu, tak ta pravděpodobnost, že tam pronikne někdo, nějaká štika z nějakého rybníku je úplně minimální, protože musíte projít nějakou stranickou soutěži a v rámci té stranické soutěže první, co musíte projevit, je absolutní lojalita. My bychom se taky nestali poslanci, kdybychom nebyli absolutně lojální k Okamurovi v době, kdy jsme mu prostě věřili. Akorát bychom měli tu výhodu, že jsme se už předtím jakoby domluvili s Marianem i s Ivou, že uděláme všechno pro to, aby jsme uspěli, ale pokud zjistíme, že se tam dělají nějaké křivárny, takže v tom jakoby dál pokračovat nebudeme, ale to jsme pochopitelně v té době Okamurovi neříkali. No, takže ano, naprosto to potvrzuji a bohužel to tak prostě je a obávám se tak nějak, že se s tím politicky už nedá nic dělat. No.
1: Tak fajn, takže si všichni dáme saké a pustíme se do písničky. A bude tady přestávka, dáme si 2-3 písničky, Helenko, a potom budeme pokračovat. Nicméně, Luboši, jenom, že abyste, jak to chodí u nás, vydrž přes písničky, nezavěšuj, vydrž na telefonu a po písničkách tady budeme všichni, zase vrátíme, jo, a normálně budeme pokračovat tak jako teď, takže úplně v pořádku takto. Tak fajn, zahrajeme se, Helenko.
3: Ano, písničky mám připravené, a to písničky na přání posluchačů. Nejprve přání od fanoušků skupiny Abba Jaga. Perfektní písnička z alba Kucí z Prahy 2025 s dokonalým textem. Prezident. Písnička dozněla, přesto zatím nemáme volajícího. Připomínám tedy ještě jednou telefonní číslo. Telefonní číslo do studia Helen je 721 557 022 a my v tuto chvíli už volajícího máme. Jsme tedy připraveni, můžeme položit otázku. VK, Vítku, Luboši.
0: Ano, určitě ano.
1: Tak jsme tady všichni, skvěle.
3: Pak tedy dobrý večer, jste ve vysílání, ptejte se.
4: Dobrý večer, dámo a pánové, přeji. Já bych měl takovou trošku jinou otázku, ale souvisí to hodně s tím, co říkal Lubomír Volný. A chtěl jsem se ptat právě jeho, jestli, a pana VK samozřejmě taky, jestli má nějaké informace, jak se vlastně do té společnosti vlastně indukuje ta hloupost, že ty lidi nejsou pozorní, že nedávají pozor, co se děje, že jim je to jakoby jedno, a asi jste všichni viděli film Absurdistán, tam je řečeno, že se to stane v roce 3000 něco, ale jedno v francouzském deníku bylo napsáno, že se to už stane v roce 2050, což je jako docela blízko, tak jsem se chtěl zeptat na nějaké ty vlastně věci, jak to funguje a co vlastně způsobí to, že ty lidi se takhle chovají a vlastně je jim úplně jedno, co bude a vlastně nedávají vlastně pozor na to, co se děje. To jsem se chtěl zeptat, jaké jsou ty nástroje a jak to třeba vnímáte, jak se mění v průběhu času. Děkuji vám a hezký večer.
3: Děkujeme.
1: To znamená určitá infantilizace společnosti, řekněme,
0: kolektivní sugestce. Tohle to nejlépe popisuje tzv. Calhounův experiment, to znamená genealogie, vývoje společnosti uzavřené

0: nějaký ten základní princip, od kterého se odrazit, proč se to všechno děje. Jo? Těch experimentů je celá řada. S tím Calhounovým experimentem trošku souvisí i ten Crissy experiment, že? Jo, to ve své podstatě je podobný princip, jakmile prostě dostanou savci zřejmě dokonalý prostor k životu, žijí v ráji prostě a mají úplně všechno, tak nějakým způsobem ten život, který nemá důvod bojovat o existenci vymírá. Je na to takové i krásné přísloví, doufám, že úplně nesprzním. Těžké časy dělají silné muže, silní muži dělají dobré časy vytvářejí slabé muže, slabí muži vytvářejí špatné časy. A takhle se to jakoby opakuje v historii lidstva, proto i upadají různá impéria a tak dále. Akorát, že já se obávám, že my se teďka blížíme jako díky té technologii do toho období, kdy ve své podstatě ti silní muži, dámy prominou, ti silní muži ve své podstatě jakoby nebudou mít šanci, jo, existovat, protože prostě ta unifikace společnosti se vydá směrem, jo, k feminizaci těch mužů i těch barbarů, kteří teďka mají třeba použití k přesídlení Evropy a tak dále. Ale jinak, co se týká jungovské psychologie, promiň, tam jsem došel k takovému jakoby principu, který by tohle všechno mohl jakoby v rámci lidské psychologie učovat, a to je princip persony, princip masky, kterou my všichni nosíme. Jo? Akorát, že někteří mají to štěstí, že se k ním dostane ta informace, že tu masku nosí, a díky tomu můžou tu svoji vlastní masku zkoumat, a k absolutní většině lidí se tato informace nedostane, protože děti se učí číst, psát a počítat jenom a nějaká základní jenom proto, aby mohli prostě pracovat, ne proto, aby z nich vyrostly svobodné lidské bytosti, takže tyhle věci se neučí, tyhle věci se jenom zneužívají prostě proti lidem, a ten princip je takový, že se v podstatě každý musí nosit na veřejnosti nějakou masku, proto, aby ho přijalo to jeho okolí, aby ho nevyobcovalo z toho jeho klanu, protože kdysi to znamenalo prostě smrt, že? V okamžiku, kdy váš klan, vaše tlupa vás za vaše chování vyobcovala, tak jste prostě neměli šanci přežít. Tam nešlo o kvalitu života, tam šlo o to, že jste prostě umřel. Takže lidé se učí nosit různé masky se nosí učit muži, různé masky se učí nosit ženy, ale společně musí nosit takové masky, které neohrožují jejich přežití v tom klanu z hlediska toho, kdo ten klan řídí, ať už je to jedna osoba nebo je to nějaký politický systém. A problém té masky je takový, že člověk chce dělat nějaké věci, které jsou jakoby společensky trestané a nepřijatelné, třeba i politicky, jo? Nebudu se teďka věnovat jakoby těm věcem, jako půdovým záležitostem a náboženství, ale řekněme, budeme se bavit teda politicky, jsou prostě nepřijatelné. A ten člověk se musí rozhodnout, jestli si projde tou nepříjemnou, strašně brutálně těžkou a vlastně fyzicky úplně bolestivou situací, kdy si řekne, já to takhle nechci, ale nemám odvahu s tím nic udělat, jakože jsem ve své podstatě zbabělý. A proto si přiznám, že jsem zbabělec a budu žít podle těch pravidel. A ten pocit toho studu, že se stydí sám před sebou, že nemá tu odvahu, je tak velký a tak silný nápor na tu psychiku, že ten člověk raději přijme to, že s tím vlastně souhlasí. No? A to je jeden z těch principů, který je proti nám v současné době. Teďka ani nevím, jestli vysílám. Halo, jsme tam?
1: Jsme tam v pohodě, jo. Slyšíme tě úplně.
2: Ano, ano.
0: Že to je tak silný, protože stud je nejsilnější negativní emoce, kterou člověk může mít, protože to je agrese obrácená dovnitř vůči sobě, vlastní agrese. Je to nejhorší negativní emoce, kterou můžete prožít, je, když se opravdu stydíte. Je toho ještě horší než strach, který s tím jakoby ale spolupracuje. A na tom, to je krásně vidět, jak se to prostě zneužívá, to jsou všechny ty ty zostuzovací kampaně prostě

0: proti lidem, kdy oni se snaží někoho třeba i zhodit před vámi, aby vy jste měl strach se s tím člověkem nebo s tou ideologií nebo s tím nápadem totožnit, protože budete mít strach, že oni budou zostuzovat i vás, ale vy sám sobě zase nechcete přiznat, že jste vlastně jakoby, že nemáte odvahu, ne že jste zbabili, ale že nemáte odvahu, že nemáte sílu v ten okamžik se tomu postavit, takže vy to vlastně radši jakoby přijmete. No? Takže tohle je ten základní psychologický princip a dokud si lidi prostě neuvědomí, že mají tu masku, proto oni nedokážou třeba ani jít za plentu a volit v tajných volbách někoho, koho by ve své podstatě volit chtěli, protože ta jejich maska, se kterou se ztotožnili, že to jsou jako oni, tak ta maska jim to nedovolí.
1: No, já jsem tohleto už, myslím, také četl, to je Jung tomu, myslím, říká indukovaná konformita a indukce konformity je opravdu odporná v tom, že nutí lidi minimálně tady podle Junga, on se na to dívá v tom pohledu, že psychologické jádro člověka id je v podstatě povýšeno, nebo takto. Část idu je v podstatě jako naše půdové jádro, kde ale je zakotveno i naše snaha o sebezáchovu. To znamená, id je to naše jaderné já, to znamená chtíč, touha, láska samozřejmě také, všechno to, co bychom chtěli, to, co bychom chtěli dobrého, zlého, to všechno je it. Na druhé straně je superego, kdy superego se snaží z pohledu vyšší spravedlnosti všechno dělat správně, podle zákona, podle pravidel, to znamená, jak se mají lidé chovat, že jo, nepokradeš, nepomluvíš, nesesmilníš a tak dále, různá přikázání, to znamená, to je superego. A mezi tím superegem na jedné extrémní straně a mezi tím idem na druhé straně uprostřed je naše ego, které funguje jako balancer. No a podle Junga, když dojde k indukci konformity, tak to ego je posunuté prudce doprava k superego. Člověk přestane mít pod sebe záchovy. Snaží se vycházet více vstříc egu. I přesto, že stát člověka nutí do války, do sebezničení. Jdi a bojuj proti Rusům. Hurá, hurá do války proti Rusům. Ten člověk by měl vědět, je to ohrožení národa, ohrožuje to mě samotného a id by ho měl varovat. Ale vzhledem k tomu, že ta indukce konformity posunula ego silně blíže k superegu, tak ten člověk už to nevnímá. On už to nedokáže vnímat. On převezme tu propagandu a on se změní. On převezme hodnoty superega. To znamená nasunovat migranty, ano, to je správné, to je dobré. Jít do války proti Rusům, ano, to je správné, to je dobré. Očkovat se, protože vakcínky pomáhají, ano, to je správné, to je dobré. A ten člověk je aktivní natolik, že teď začne o těchto pravdách superega přesvědčovat i své vlastní děti, i své vlastní příbuzné. A velice intenzivně. Proto to, co říkal Luboš, je, to by se mělo někde prostě napsat, vytesat do kamene, protože takhle to opravdu funguje na naší společnost a vidíme to všude kolem sebe. Nejenom tam u vás, ale i tady v Německu úplně stejně. Tady Němci jsou doslova zgleichschaltovaní. Tady všichni vědí, kde je problém. To není tak, že Němci nevědí, že je problém s migrací, která ohrožuje tady lidi na ulicích. Všichni to vědí, ale nikdo to neřekne. A ten posun toho ega směrem k superegu podle Junga je tady potvrzen, protože ti Němci tady chodí pořád volit ty strany. Pořád dokola. jako u blbejch, které tenhle ten stav tady zapříčinili. CDU, CSU, SPD a Zelený. Pořád dokola. Pořád. Proto tenhle ten systém, jak je nastavený, je ubíjející a alternativa, ta by v podstatě měla dokázat právě tohleto, co tady děláme v těch našich pořadech, píšeme články a vysílají se pořady, že bychom měli dokázat u těch lidí chňapnout to jejich ego a posunout ho zpátky doprostřed zhruba mezi jejich idem a superegem, tak, aby začali znovu normalizovat své životy a chovat se normálně a získali zdravý pud sebezáchovy. Protože každý, kdo má zdravý pud sebezáchovy, tak musí vědět, že to, co se děje teď v Evropě, nás vede ke třetí světové válce, vede nás to ke konfliktu s Ruskem. A musí vědět od roku 2015, že probíhá plán takzvaného velké náhrady, takzvaný The Great Replacement, pomocí migrantů. Tohle to všechno probíhá v Evropě a lidé by to měli vědět a měli by proti tomu bojovat, ale především měli by proti tomu, když už jdou k volbám, měli by proti tomu volit ty odpovídající strany, které by to měly mít minimálně ve svých volebních programech. A vidíte, a většina jich nejde, protože tady už přichází ke slovu ta moje koncepce, které já říkám koncepce nákupního vozíku. Ta má hodně souvislost s Jungovou indukovanou konformitou. Koncepce nákupního vozíku spočívá v tom, že každý člověk od narození až do smrti si táhne nebo tlačí před sebou nákupní vozík, ve kterém má v podstatě všechno to, co by v životě chtěl a to, co ho zároveň zatěžuje. Má tam svůj dům, má tam tu hypotéku, má tam auto, má tam dovolené v Chorvatsku, má tam rodinné závazky, peníze, které nacpe do dětí, když je vychovává, má tam svoji manželku, všechny náklady na rodiče a tak dále, všechno, co má, tak si táhne a tlačí v nákupním vozíku celý svůj život. A ten člověk během toho života se rozhoduje pouze jedné jediné věci. Ten stát, ten, kdo je u moci, co mu udělá s tím vozíkem. Několik věcí se může stát. Za A, stát mu pomůže tlačit ten vozík. Pomůže mu. To znamená, ulehčuje mu například splátky hypoték, nízké úroky, podpora bydlení, to znamená tlačení toho spotřebního vozíku, stát mu pomáhá. A nebo obráceně, stát mu hází klacky pod nákupní vozík. Tomu člověku se táhne ten vozík hůře a hůře. Zvyšování daní, zhoršování životní úrovně, zvyšování poplatků, regulace, byrokracie státu, zhoršování podmínek pro podnikání. Tohle to všechno stěžuje tlačení nákupního vozíku. Další věc. Stát může do toho vozíku dokonce sahat a dělat nějaké věci, buď dobré nebo špatné. Buď do toho vozíku občas něco přisype, něco dobrého tomu občanovi. Například peníze, příspěvky, přídavky, nějaké prebendy a člověk je rád a tlačí vozík. Je rád, že mu tam něco přibylo. Ale taky mu tam ten stát může přisypat něco, nějaká břemena, která se už tomu občanovi vůbec nelíbí. Zvýšené odvody, nějaké povinnosti, utažené šrouby zákonů, tohle to všechno mu nahází do toho vozíku a zase se mu těžko táhne ten vozík. A volby potom probíhají a dopadají takovým způsobem, že ten člověk se řídí podle toho, kdo z nabídky kandidátů a kdo z nabídky politických stran nabídne tomu člověku ulehčení tlačení vozíku. A to jsme viděli v Maďarsku. V Maďarsku kvůli ekonomickým problémům zvítězil Péter Maďar a Orbán byl odeslán do politického důchodu. Protože ten maďarský volič, který tlačí ten vozík, neslyšel na argumenty Orbána, že je třeba zachránit národ, je třeba zachránit vlast, Ukrajina hrozí, že zatáhne Maďarsko do války. Tyhle ty důležité věci, které by lidé měli akceptovat a měli by je slyšet a měli by podle něj volit, na ně Maďaři vůbec neslyšeli. Vůbec. Slyšeli na něco jiného. Slyšeli na to, když jim Maďar říkal, že jim zlepší jejich ekonomickou situaci, že jim ulehčí tlačení jejich spotřebního vozíku. Podle toho se Maďaři rozhodli tak brutálně obrovsky. Proto to je ta moje teorie nákupního vozíku, abyste tomu pochopili, jak to funguje. Takže to je všechno, co jsem tomu chtěl říct. Máme 21.30, takže ještě máme půl hodiny do... Nebo jsme už to vlastně přetáhli, že jo? Hodně jsme to přetáhli. Takže já předám slovo tobě, Vítku, anebo Lubošovi, jestli ještě něco komu chce říct.
2: Ne, já tě nebo doplním, jak jsi říkal s tím nákupním vozíkem, že člověk tam má, kromě teda hypotéky, domu, auta a tak dále, tak má svoje děti, manželku a tak dále, tak si ještě vynechal milenku, že tam má, ale tu si může odepsat zdaní případně.
1: Jo, si může odepsat, jako Trump platil, že jo.
2: 30 milionů pak musí, ale to je zase něco jiný. Tak půjdeme do dalšího posluchače,
3: máme.
2: Jestli máme.
3: Ano, dalšího volajícího, který netrpělivě čeká. Pojďme tedy k další otázce. Hezký večer.
4: Dobrý den všetkým. Ku tomu Pávkovi a jeho prejavu ohľadne európskych štátov spojených, vám len poviem, často sledujem, alebo sledoval som veľa tých prieskumov na Facebooku alebo aj diskusí a v drtivej väčšine to vaši spoluobčania odmietajú asi tak, že z 20 000 je 18 000 proti a 2 000 je za, takže 18-2. A ku tomu nákupnému košiku vám poviem len toľko, ja osobne je pre mňa nákupný košik dôležitý, ale ešte dôležitejšie je pre mňa to, aby som zvolil takú vládu, ktorú v budúcnosti môžem kritizovať. Teda ten vozík je u mňa až na druhom mieste a toto by si presne mali uvedomiť aj ostatným naši spoluobčania a mali by sme ich ku tomu všetci motivovať, takže takto to vidím ja, že v budúcnosti, aby som tú vládu, ktorá mi obmedzí ten, vlastne, rozumiete, ten nákupný košík, aby som nemal zacpané ústa, lebo potom už to bude v prdeli. Prajem pekný večer.
3: Tak
2: dáme na střídečku teď slovo Lubošovi.
1: Ano, je to tak. Ano, Luboš.
2: Luboši, jestli máš nějaké postřehy tvé.
0: Já jsem si zase po delší době uvědomil, jak je slovenština krásná, takže to byl příjemný zážitek. No a ta moje reakce je taková, že ani pan VK, ani já, který ve své podstatě s tou teorií toho nákupního košíku souzním, netvrdíme, že takový jsou zase všichni. Jako jo. Problém je v tom, že to je psychologický princip, který prostě funguje na většinu společnosti a nedá se s tím nic dělat. Jo, bohužel to tak prostě je. Ta moje jungovská fáze je teďka taky postavená hodně na tom, že když se tam člověk pouští trošku víc do hloubky, tak si uvědomíte, ale uvědomíte, ne že to víte, člověk spoustu věcí ví, ale dokud si je neprožije, dokud je nepochopí, dokud si je opravdu neuvědomí, tak to má jenom třeba jako nějakou poučku nebo jako nějakou definici v hlavě, jako archiv. Dokud jsem nepochopil, co v tom Archimedovém zákonu. A s tím Jungem je to úplně stejné v tom smyslu, že ono to pak souzní prakticky s každou mystickou filozofií. Jediná cesta k tomu, aby se člověk osvobodil, je to, že změní nejdřív sám sebe. U toho Junga se to nazývá tak, že si uvědomí, že nosí tu masku, začne pracovat s těmi stíny a osvobodí sám sebe. Je to příjemný i strašně nepříjemný proces, jo? Strašně vás to osvobodí a na druhou stranu vás to strašně jakoby zarazí do země, protože vědomíte, že 99,999% lidí okolo vás to nikdy neudělá, protože jim to nikdo neřekl. Proto já jsem vždycky byl jako učitel, jako dítě strašně smutný z toho, jak se u nás učilo a poslední dobou jsem z toho ještě víc hotový, protože opravdu ve své podstatě to školství je jenom příprava na otroctví, nic jiného. Tam není jakýkoliv náznak toho, že by se měla rozvíjet svobodná osobnost toho skutečného člověka, právě protože ta se rozvíjet nesmí. Ta se musí úplně zašlapat, takže se o tom musí mluvit, jakože ve skutečnosti nesmí, protože se dětem nesmí vysvětlovat psychologické principy, vývojové, evoluční psychologie, v čem je jiná u mužů, v čem je jiná u žen. Nesmí se dětem říkat, jaká je distribuce IQ a bohatství globálně, protože se prostě nesmí dávat tyhle dvě věci, které spolu jednoznačně souvisí do souvislosti, že provalo nějaké teorie o tom, že všichni lidé jsou stejní, protože všichni lidé před Bohem a stejní nejsou. Takže to se nesmí učit. Ale mě se děti nesmí naučit, jakoby, jak říkám, já jsem jakoby teďka v tom Jungovi, možná to někdo vysvětluje i podobně, já jsem jakoby odešel od Freuda, protože ten Freud to měl všechno směřované vlastně jako k nějakému pudovému sexuálnímu traumatu, kdežto ten Jung to rozebírá i z jiných oblastí. A takže proto mluvím o té jungovské psychologii s tím, že pokud je nějaký jiný systém, tak se o to můžeme pobavit, ale tam mě se líbí prostě to, že když si člověk uvědomí, že nosí tu masku a proč ji nosí, tak si ve své podstatě může potom odpustit i to, že má strach. Jo? Ten člověk si může odpustit, že se bojí, že ho ta moc přejede a nestydí se za to sám před sebou. A naopak ve své podstatě, když to integruje, tak je připravený. Já to nerad teďka říkám, protože ale jak on tam říkal, Tylovo, přeskoč, přelez, ale nepodlez. A Cimrman říkal, klidně i podlez, ale potom se zase narovnej. A to je ve své podstatě to, co člověku umožňuje to, když zpracuje ty svoje stíny, tak si uvědomí, že opravdu jeho jedinou možností není spáchat sebevraždu tím, že půjde proti tomu systému, že si může přiznat, že nemá odvahu nebo nemá zdroj, nemá zkušenosti, nemá schopnosti teďka s tím systémem budovat, ale umožní mu to přeskočit tu fázi, kdy se podvědomě raději stotožní s tím, co mu ubližuje a začne to aktivně přenášet právě třeba, jak říkal pan VK, na svoje děti. No, takže to jsou právě ty principy, které jsou proti nám. Nesmí se naše děti. A musíte se je dozvědět vy, až je vám třeba 50, 60 let, až už budete zase ten starý, kterého ty děti nebudou poslouchat a tak mele jakoby dokonce. Takže ani pan VK, ani já netvrdíme, že všichni lidé jsou stejní, ale bohužel ty principy prostě fungují, protože na tom pracovali statisíce psychologů, psycholožek, psychiatrů, neurologů, neuropatologů, aniž by věděli, že pracují na svém budoucím zotročení, tak každý z nich udělal tu mravenčí práci. Někdo tomu nasadil jakoby tu korunu, ať už to byl Jung nebo kdokoliv jiný, vysvětlil ty principy. A ty principy bohužel v okamžiku, kdy se dostanou do špatných rukou, tak prostě budou vždycky použity proti lidstvu jako takovému, že při lidstvu jako takové má být ovládáno a prostě nějakou entitou, nějakou elitou, která to má řídit. Jo. Takže asi tak prostě je super, že slovenština je tak krásná a je super, že lidi o tom takhle uvažují, že nejsou všichni stádní. Je třeba si přiznat, že bohužel ten systém prostě funguje, protože je profesionálně vedený, technologicky zpracovaný a za 10-15 let, jestli do Einsteinovy čtvrté světové války, kde on říkal, že neví, jakými zbraněmi se povede třetí světová válka, ale ví, že ta čtvrtá světová válka se povede kameny a klacky, tak pokud se do toho úspěšně jako nějakým způsobem neprobouráme, ta umělá inteligence a všechny tyhle záležitosti, které s tím souvisí, vytvoří generaci absolutních a totálních otroků, těch lidí, kteří o tom budou schopni vůbec uvažovat, bude tak možná 1% a ti nejmoudřejší z toho 1% Asi tak. Nejsem úplně optimistický teda.
2: Tak jaká tvoje reakce, ještě než dáme slovo našemu posluchači?
1: No, já myslím, že Luboš to řekl úplně dokonale. To se dá jako jenom podtrhnout a připojit k tomu vykřičník. Takže asi bychom se pustili do dalšího volajícího.
0: Já jenom, jestli můžu, bych doplnil, jako já objektivně si myslím, že existuje jedině zásah vyšší moci, takže zásah nějaké, kterou někdo považuje za boha, nebo někdo považuje za mimozemštěna, nebo někdo považuje za jinodimenzionální osobnost, anebo to, že se objeví nějaká osoba, která právě dokáže stoupat po tom žebříčku hodně vysoko, hodně daleko, že si bude myslet, protože si budou všichni myslet, že je vlastně s nima a ta ten systém rozpustí opravdu v nějaké válce, která nebude ani plánovaná, ani připravená. No. Takže se obávám, že jediná cesta k záchraně lidstva je to, že nám pomůže někdo jiný. A to nevím, proč by to dělali, protože ve své podstatě možná právě chtějí, aby to bylo tak. A nebo, že se tady objeví opravdu chyba v systému a jediný způsob, kterým ta chyba v systému bude moci něco napravit, bude to, že nejdřív zničí všechno, co tady funguje. No? Takže pořád ještě může platit ta premisa o té čtvrté světové válce z kameny a klacky. I když ve své podstatě já si dokonce dovedu i představit, že bych byl spokojenější, kdyby moji pravnuci byli středověk, než kdyby tomu digitálnímu otru se aspoň nají dobrého jídla a pití.
2: Tak máme někoho, kdo nám volá, Helenko?
3: Ano, ano, máme volajícího. Příjemný večer, máte slovo.
5: Dobrý večer. Já bych se mal teda otázku takovou trochu jinou. Taky trochu úvod. Vrávali jste, že určujúcou silou v Rusku je teda ruský chabat, alebo teda chabat jako taký. A já jsem viděl video na německé televizi KLA TV, ono je potom zakázané už súdom, kde sa stretol teda Benjamin Netanyahu a Menachem Mendel Schneerson. Trvalo to, on tam v podstate ako príjmal nejaké také kvázi, jak audiencie dával, no a jedna z nich, ktorá sa týkala aj Benjamina Netanyahua, kde po úvodných slovách, ako sa máte, mu začal vytýkať to, že čo urobil preto, aby prišiel Mesiáš a že neurobil nič a teda dokonca neostávajú 3 hodiny a teda nech niečo urobí. A tá mesianistická koncepcia veľkého Izraela spočíva v tom, že majú byť napadnutí všetci susedia, vrátane Iránu. Ale na druhej strane vidíme veľkú podporu Iránu zo strany Ruska aj v súvislosti teraz s tou druhou vojnou, ktorá prebehla, lebo vlastne mnohé tie rakety boli navádzané za pomoci Ruska. Plus v Iráne, alebo teda cez Irán má ísť veľký koridor, ktorý má zabezpečovať prepravu tovaru medzi Indiou a Petrohradom a prípadne medzi Čínou a až Iránom a teda má to ísť ďalej. Čo by mal byť teda taktiež jeden z dôvodov, prečo sa na ten Irán útočí. A teda na jednej strane, keď mesianisti majú dominantný vplyv v Rusku a ich cieľom je vytvoriť veľký Izrael aj za cenu napadnutia Iránu a oslabenia jeho vojenských kapacít, tak na druhej strane potom prečo Rusko tak vehementne spolupracuje s Iránom a pomáha mu, lebo vidím v tom teda nejaký rozpor, ale či by ste to mohol teda hlavne pán Veka objasniť. Tak jasne. Ďakujem.
3: Ďakujeme.
1: Jasně. No, proč se to děje? To přece logické. Když chcete někomu pomoct do války, která se chystá, no tak mu poskytujete zbraně. Protože kdybyste mu neposkytli zbraně, tak by žádná válka nebyla. To je jednoduché. Znovu. Je to, tomu je takový ten vtip, ten příměr, kdy jsou mezi sebou dva soci v lásce, že? něco, jako si můžete představit, jako z Puškinova díla, jo, dva soci v lásce a že prostě budou na sebe střílet, vzmou pistole, vyzvou zkrátka ke střílení a ten jeden chce zastřelit toho druhého, ale při nabíjení těch pistolí najednou se zjistí, že ta jedna pistole jako je nefunkční, že ten souboj, střelecký souboj se neodehraje a už chtějí odejít a najednou přiběhne dobrý přítel toho jednoho ze střelců, řekne mu neboj, neboj, tady si vezmi moji zbraň a běž do toho. takhle to funguje. To znamená, pokud někdo někomu poskytuje zbraně, není to kvůli tomu, že by to byl jeho přítel. Jde o to, aby se ten člověk zúčastnil souboje. O tomhle mluvil před několika dny Karaganov. Já k tomu možná udělám titulkované video a přednáška o tom, jak se přátelé a přátelé mezi sebou chovají. A protože to, co provádí Kreml, kdy se zdekoval a vyklidil prostor Sýrie, kdy se zdekoval a vyklidil prostor Venezuely, v podstatě jenom ukazuje, jak jsou nastavené koncepce řízení. Podívejte se, my jsme se k tomu dneska vůbec ještě ani nedostali a ani se nedostaneme. V Rusku budou v září tohoto roku budou parlamentní volby do ruské dumy. Z Ruska přicházejí neuvěřitelné informace. Strana Putinova strana Jednotné Rusko možná prohraje volby, protože průzkumy pro Putinovu stranu dopadají katastrofálně. Naprostou katastrofou. 22% podpory jenom. 22%. Putin měl včera vystoupení k zákonodárcům státní dumy a apeloval na ně, aby začali pracovat jinak, aby nepřijímali tolik zákazů proti ruským občanům, aby neblokovali sítě VPN, aby neblokovali Telegram, že to vyvolává znepokojení mezi občany. No, znovu, já neříkám, že určitě k tomu dojde, ale určitě pokud jste četli moje články, tak víte, že moje teze je taková, že tento podzim rozhodne o osudu nejenom Donalda Trumpa ve Spojených státech, protože ve Spojených státech na podzim budou volby, doplňovací volby do kongresu, takzvané midterms, ve kterých podle průzkumu zvítězí demokrati v obou komorách kongresu a následně zahájí impeachment a odvolání Donalda Trumpa z funkce. Nejpozději v lednu příštího roku Trump bude odvolán. Skončí ve funkci prezidenta. Bude odvolán v impeachmentu. A co se týče voleb v Rusku v září, může dojít k situaci, kdy bude oslabená pozice, může udržet třeba většinu. Jednotné Rusko může udržet nějakou těsnou většinu, ale pozice Jednotného Ruska bude silně otřesená, bude oslabená. A musíte si uvědomit, že to, co funguje v Rusku, funguje všude jinde, to znamená, i Vladimir Putin je pouze generální ředitel, který se zodpovídá majitelům Ruska, to znamená oligarchistickým rodinám napojeným na Chabad. A tihleti mají jenom jediný zájem, kontrolu nad zdroji Ruska, aby je nikdo neohrožoval a nehrožoval jejich biznesy a zájmy. A jinak si může v podstatě Vladimir Putin dělat, co chce, ale ve chvíli, kdy jsou ohrožovány zájmy těchto oligarchů, tak najednou začínají problémy. Najednou nefunguje protivzdušná obrana. Najednou hoří ruské rafinérie. Proč? No, protože někdo tam nepřisunul protivzdušné systémy obrany. Někdo je odvolal pryč. Teď je to obrovský skandál na ruských sítích, že proč byly odvolány. Kdo za to může? No, nikdo se k tomu nepřiznává, protože přišel někde nějaký příkaz ze zhora. Že? někdo poslal příkaz. Proto Rusko, které v podstatě už je v pátém roce války s Ukrajinou, je v pozici, kdy Putinovi se může stát, že ztratí podporu Dumy po volbách v září. Ztratí podporu. Bude sice dál vládnout jako prezident, protože v Rusku je prezidentský systém, bude vládnout na bázi prezidentských dekretů, ale už bez podpory Dumy. A tohleto je věc, která je zkrátka nastavená do té pozice, že ti, kteří jsou skutečnými vlastníky a majitele Ruska, tak si chtějí ochránit svoje pozice a samozřejmě, že budou chtít jednu jedinou věc. Budou chtít, aby pozornost nepřátel Ruska, to znamená domu Sion v Londýně, aby byla odkloněna někam jinam. No a kde odkloněna? Kam jinam? No samozřejmě do války v Iránu. A válka v Iránu, do té půjde Irán jenom v jedné jediné chvíli, pokud bude mít podporu od ruského zbrojního komplexu. Protože když nebude mít Irán pomoc od Moskvy, tak Irán v nějaké chvíli uzavře mír s Donaldem Trumpem a s Benjaminem Netanyahuem. Neřeknou to na rovinu, neřeknou to na hlas, ale uzavřou. Protože nebudou mít žádné zbraně a nebudou mít podporu. No a to by znamenalo konec války v Iránu. By znamenal jednu jedinou věc. Znovu otočení veškeré pozornosti proti Rusku. Znovu otočení veškeré pozornosti domu Sion proti Rusku na Ukrajině. To znamená znovu systémy řízení by se začaly znovu brát na paškal, znovu otázku Ruska, znovu otázku Ukrajiny. To není žádoucí. Proto o co se teď jedná? Tyhle ty rodiny, které drží kontrolu nad celým Ruskem, se snaží o jednu jedinou věc. Snaží se o zatažení Iránu do dlouhé války se Spojenými státy. To je jejich zájem, protože ta válka zaručí, že Američané a všichni jejich Melody Boys v celém NATO budou vázáni na válku v Iránu a nikoli na válku na Ukrajině a s Ruskem. Proto Moskva posílá zbraně Iránu, aby měl odvahu jít do konfrontace se Spojenými státy, do války. Takhle si to musíte vysvětlit a pochopit. Takže takhle bych na to reagoval. Jestli na to bude chtít reagovat Luboš, tak na to bude reagovat a potom bychom se pustili do dalšího dotazu.
0: Mě tohle vysvětlení ve své podstatě sedí. Akorát bych se ještě doptal, to se omlouvám, že tu vaši teorii takhle nemám úplně zvládnutou, ale jakou roli v tom hraje Čína a Indie? Jakou roli nebo pod koho ve své podstatě patří tyhle země?
1: V podstatě úplně stejnou. Čína, když uvidí, že jsou Spojené státy zatáhnuty do války s Iránem, dojde k oslabení Spojených států, Čína si bude moci realizovat své zájmy v jihovýchodní Asii, především v okolí Tajvanu. To je to nejlepší, co by se mohlo v podstatě Číně stát. Co se týče Indie, Indie je v podstatě, ona snaží se hrát na obě strany, na dobré strany z BRICS, na dobré vztahy, dokonce i s Izraelem. Ministerský předseda Modi se setkal s Netanyahuem, dokonce se objímali. Někomu se dokonce z toho udělalo špatně, někteří politici z toho dokonce zvraceli v Indii. Zkrátka Indie je taková jakoby obojetná, to znamená, to bude profitovat z té války, ať bude taková nebo maková. Ale co se týče Číny, tak Čína samozřejmě ve chvíli, kdy Spojené státy a celá Severoatlantická aliance by byla zatažena do brutální, bolestivé pozemní operace v Iránu. Na nic jiného by Američané a celé NATO neměli čas. Neměli by čas řešit problémy na Tajvanu, což by vyhovovalo Číně, neměli by čas řešit nějaké války na Ukrajině, což vyhovuje samozřejmě Rusku. Jinými slovy, navíc to nejkrásnější Jakákoliv válka dlouhodobějšího charakteru v Iránu naprosto položí ekonomiku Evropské unie, což je cílem jak Číny, tak i Ruska. To bude taková jako perlička, takový jako bonus navíc. Bonus.
0: Zhodneme na tom, že to i cílem
1: ano, my to úplně takzvaně odskáčeme jako Evropa, protože takhle je to dané. My jsme si znepřátelili Rusko, my jsme si jako Evropa znepřátelili Čínu, dokonce už jsme v nepřátelském postavení vůči Spojeným státům pod vedením Donalda Trumpa, my už nemáme jako Evropa žádné spojence. My případnou válku, pozemní válku v Iránu odskáčeme jako Evropa úplně nejvíc ze všech. To je predikce, radost z toho nemám, ale taková je realita. Takže jestli k tomu chci něco říct, Luboš, a když tak bychom se pustili do dalšího.
0: Já jenom dodám, že ve své podstatě s tou vaší predikcí teďka souhlasím celá řada těch komentátorů a zdrojů, které já sleduju jakoby z Ameriky. Jo? Takže prostě my to zaplatíme všechno a likvidace Evropy je daná věc. No.
2: Tak, 5 minut do konce našeho pořadu dáme prostor poslednímu posluchači, který se k nám dovolal, Helenko.
3: Ano, poslední posluchači je na telefonní lince. Hezký večer, ptejte se.
6: Dobrý večer všetkým, dobrý večer panu VK. Já se ospravedlňujem, došel jsem na reláciu troška neskôr, takže neviem, či o tom pán VK nerozprával, ale ja by som chcel spomenúť rozkol v iránskom vedení, a síce je to iránska trojka, predseda parlamentu Galibaf, prezident Parašťan a minister zahraničných vecí Arakči, ktorí poslali tajný list Chalmenejmi do Moskvy, aby začali jednať s Amerikou. Hovorí sa, iránske revolučné gardy sa im vyhrážali, že keď ten list nestiahnu a keď budú ďalej rokovať, tak ich zabijú. Podľa mňa sú to títo traja, ktorí už sú kúpení CIA, aby oslabili Irán, aby sa z Iránu stala druhá Venezuela. Tak pán VK, čo je na to?
2: Takže v pohodě.
1: Tak. Nehovořili jsme o tom, já jenom velice rychle, protože už nám fakt dochází čas. Co se týče snahy o urovnání konfliktu, no to je samozřejmé, protože v tom Iránu je takzvané radikální křídlo a takzvané umírněné křídlo. To radikální křídlo chce konfrontaci se Spojenými státy za každou cenu. Jsou revoluční gardy. Chtějí krev, chtějí pomstít ve válce Kásima Sulejmányho, velitele iránských gard, kterého Trump v roce 2019 nechal oddělat, že jo, tou řízenou raketou. Tam je obrovská animozita, to znamená, revoluční gardy chtějí válku za každou cenu. Tahle ta skupina okolo prezidenta, okolo Arakčího, ministra zahraničí, tihleti chtějí diplomaci. Oni chtěli vždycky diplomaci, ale chtěli diplomaci za podmínek, které jsou přijatelné pro Irán. Rusko, dodávání zbraní do Iránu jde na ruku právě revolučním gardám. To je jejich nota. To znamená, všechny ty zbraně, které se dodávají z Moskvy, to není ta linka vysokých představitelů Iránu. To je linka, která vede mezi Moskvou, mezi takzvanými moskovskými kancelářemi a mezi iránskými revolučními gardami, které usilují o vytvoření válečného konfliktu se Spojenými státy v rámci Iránu, což by byla krvavá lázeň. Tam, to by byla strašná válka. Neskutečná válka, která by samozřejmě položila, jak jsme teď před chvíli říkali, položila by celou Evropu ekonomicky. To znamená, tyhle ty dvě linie tam fungují v tom Iránu. Jedna pod vedením revolučních gard chce válku s Američany za každou cenu. Včera bylo pozdě pro ně z jejich pohledu. No a tady ta skupina okolo prezidenta a ministra zahraničí chtějí diplomatické urovnání za podmínek, které jsou přijatelné pro Irán. Která se do těch skupin zvítězí. Já si myslím, že v této chvíli o tom nemají jasno ani v Kremlu. Protože v tom Iránu skutečně ty revoluční gardy, řekněme takové to tvrdé křídlo, získalo poměrně na síle po zahájení války po tom 28. únoru obrovsky posílili, i když samozřejmě mnoho těch vysokých představitelů velení, že jo, bylo pozabíjeno, tak naopak tam došlo k upevnění moci a k příklonu celého Iránu k tomu radikálnějšímu křídlu. Proto otázkou teď je samozřejmě, co to má znamenat odsunutí jedné letadlové lodi ze Středomoří. Američané odsunuli jednu letadlovou loď, vrací se zpátky do Spojených států. Jaký je to signál, jestli to je nějaký trik, nebo co to má znamenat, ale uvidíme, jak se to vyvine. Možná právě teď o víkendu. No, to je celý. Předám teď slovo Lubošovi.
2: Tak, Luboči, tvá poslední reakce. Můžeš Irán, můžeš cokoliv, co máš na srdci v rámci hodnocení celého pořadu. Vlastně.
0: Já se v té vnitropolitické situaci Iránu jakoby neorientuju úplně. Jediné, co ke mně z těch mých informačních zdrojů se v podstatě ty Spojené státy zlikvidovaly tu umírněnou část iránského vedení. Jo, Ali Chameney, jestli to říká, fatvu na vývoji jaderné zbraně, to znamená, že kdokoliv v Iránu by pracoval skutečně na vývoji jaderné zbraně, by měl být okamžitě zabit každým muslimem, který se to dozví, takže takhle to asi bylo. Ta taktika, kterou měli Iránci používat, byla, nebo ten důvod, proč obohacovali ten uran, měla být, aby získali nějakou páku na vyjednávání. Co prostě Američané a Izraelci nebudou, aby měli a aby jim za to něco dali. Ale se v podstatě se jim to povedlo tehda v tom dílu, který uzavřeli s Obamou, že? Takže Iránci vlastně odvezli, jestli se nepletu, ten svůj obohacený uran do Ruska, kde je do dneška a za to dostali prostě zrušení celé řady sankcí. No a Trump ve své podstatě udělal teďka to, že to, co fungovalo, tak zlikvidoval, vypověděl tu dohodu, průplav, který fungoval, a tak dále. Takže nevím, co se úplně děje na straně tu tím, že ve své podstatě byli tak jako Trump udělal všechno pro to, aby ta situace se zhoršila, tak i zlikvidoval tu podstatnou část toho iránského vedení, která by se dala označit jakoby za tu méně radikální, jo? Protože teďka tam určitě budou vládnout větší radikálové.
2: Tak fajn, tak čas nám právě vypršel, máme 22 hodin a nějaké minuty k tomu, takže já moc poděkuju. Naším hostem byl po několika měsících Lubomír Chachar Volný z Ostravy ze serveru volnyblog.news. Luboš, já ti moc děkuju, že jsi se zase účastnil a budeme se těšit třeba ještě před Vánocemi, určitě to stihneme několikrát. Budu se těšit na příště, ahoj a měj se.
0: Tak jo, děkuji, zdravím všechny diváky, zdravím všechny do studia a těším se na další vysílání, zatím ahoj.
2: A hlavním hostem, jako tradičně, byl pan VK, šéfredaktor Android News. VK, taky moc děkuji za vysílání, mě se moc hezky a příští pátek, vlastně výjimečně příští pátek určitě, se budu těšit taky neslyšenou, ahoj.
1: No, tak já se loučím s tebou, Vítku, samozřejmě, já samozřejmě loučím se s Lubošem, dneska to bylo opět bohatší, že jo, nebyli jsme tady jenom sami, my dva, Vítku, takže samozřejmě se loučím, no, loučím se s našimi posluchači a samozřejmě s Helenkou a děkujeme všichni za pěkné písničky, jak já vždycky říkám, užijte si samozřejmě celý příští týden, hlavně teda víkend a uslyšíme se příští týden v pátek opět po 19.45, a už asi ve standardním formátu přineseme další témata z domova i ze světa. Takže si to všechno užijte, no a pro tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc.
2: Tak a mně nezbývá nic jiného, než se v tom loučení také připojit, takže loučím se s vámi, nejenom s vámi dvěma, ale s vámi samozřejmě, s vámi milí posluchači. Děkujeme vám za vaše telefonáty, že nám voláte, píšete, podporujete nás, sdílíte nás. Jsme za to velmi rádi. No a hlavně děkujeme naší spojovatelce, nejenom telefonické, ale samozřejmě spojovatelce lidských duší, Helence, že umožnila dnešní vysílání, ale jako taky moc děkuju, měj se moc krásně a všem přeju hezký zbytek večera, případně dobrou noc, pokud se chystáte do Pelechu, jak se říká na Sicílii, jak se říká Cosa Nostra, zalehnout do matrací, jak se říkali mafiáni, když se připravili na útok, zalehneme do matrací, takže pokud jdete zalehnout do matrací, dobrou noc a případně ještě dobrý večer.
3: Já se také loučím, děkuji tobě VK, tobě Vítku i tobě Luboši za zajímavý večer, za informace bez obalu. Vám vážení posluchači přeji hezký zbytek večera se Svobodným vysílačem.
7: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

0: Krásný příjemný dobrý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní pondělní speciální stream 27.4. letopáně 2026, vidím 20.05 velitelského času. A já tady vítám našeho nejmilejšího hosta, pana profesora Staňka. Dobrý večer, pane profesore.
1: Dobrý večer, pane Bureš, těším se na relaci. Jdeme na to.
0: Já hned na začátku musím říct, přátelé, smutnou zprávu. Pan profesor Staněk je tady v dubnu naposled. Další vysílání bude až v květnu. A to bude májové a bude určitě plný pozitivních věcí a elánu. A dneska se budeme bavit o spoustě věcí. A ze začátku začneme tak z lehínka, těma chytrýma mašinkama, které se říká umělá inteligence. Pane profesore, máte slovo, je to vaše.
1: No, dneska otevřete mail, otevřete YouTube, otevřete internet a vidíte umělá inteligence. Umělá inteligence nahradí do 3 let, do 5 let 600 milionů, 800 milionů pracovních míst. Pak tady máte představu pana Elona Muska.
0: No, povídejte, dobrý.
1: No a bude to úplně nádhera, protože Elon Musk prohlásil, nemusíte se obávat o důchod, nemusíte spořit na důchod, všechno bude skvělé, budete žít v pohodlném světě, všechno za vás udělá umělá inteligence a tak dále. Pak vystoupí šéf Palantiru a prohlásí, no jo, budeme tady mít všechno řízeno umělou inteligencí od válečného průmyslu až po vaše životy. No a tak je, vzniká základní otázka, vlastně víme, o čem mluvíme. Já když se vrátím na 80. léta minulého století, kdy se poprvé začalo diskutovat vážně o umělé inteligenci, tak se mluvilo v propojení na systém japonský, systém Just in Time, pak systém Kanban, totální kvality, systém TQM a podobně. No a říkalo se, že umělá inteligence zlogičtí společnost, odstraní to, co je zbytečné, odstraní všechny zbytečné produkty a služby, které nikdo nepotřebuje, nekoupí a tak dále. No mezi tím se pak po roce 2000 rozběhly diskuze o umělé inteligenci a najednou vznikla základní otázka. Je skutečně lidský mozek jenom něco jako propojení procesorů biologického typu, nervových dráh, neuroplastické mapy a když to nahradíme superpočítači, superprocesory a podobně, tak budeme mít nesmírně chytrou mašinku, která nahradí člověka. No, pak se to objevilo jako nesmírně zajímavá investiční příležitost a tak začali investoři investovat do umělé inteligence, která měla řešit všechny problémy, od problému s globálním oteplováním až po problém skutečné spotřeby lidské práce ve společnosti. A všechno se to rozběhlo, hlavně investičně. Teď máte v oblasti umělé inteligence nainvestováno více jak 40 bilionů dolarů. Vzpomeňte si jenom, sám prezident tam prohlásil, že je nutno investovat 500 miliard do rozvoje průmyslu umělé inteligence, nejenom z výroby procesorů, ale taky celé konstrukce algoritmů a všeho ostatního, cloudových úložišť dat a podobně. No a najednou zjišťujeme zvláštní věc. Investice plynou, všichni jsou v euforickém nadšení z umělé inteligence, jenom občas se ozývají takové opatrné kverulantské hlasy, no jo, ale ta umělá inteligence neplní to, co jsme očekávali. Nepřináší ten zásadní růst produktivity práce. Konec konců v mnoha případech vede k tomu, že ještě musíme rozšířit účast lidí, kteří kontrolují výsledky umělé inteligence. No a pak k tomu přistoupí současný stav, kdy se dozvíte, že vytvořil se nový model umělé inteligence, Mythos Anthropiku, a ten je přímo skvělý, vyhledává všechny mezery v vašich bezpečnostních protokolech pro vaše digitální sítě a tak dále. Umí nalézt všechny skulinky, proniknout a tak dále. Dokonce je to tak nebezpečné, že zatím to užívá pouze 48 korporací. No ale pak se objeví takové kverulantské hlasy, no jo, on je úspěšný, ten Tenhle ten program, tahleta umělá inteligence, ale pouze tehdy, když vypnete všechny bezpečnostní protokoly v systému, když dovolíte, aby do toho systému tenhle ten externí faktor pronikl, když mu pak poskytnete všechny databáze, pak nalezne nějaké ty skulinky. No a pak se objevila ještě další diskuze, no jo, ale kdybychom použili Mythos, tenhle ten nový druh umělé inteligence, a propojili ho s umělou inteligencí Thalasa, která je používaná v americkém Pentagonu pro jednotlivé druhy zbraní, to znamená letectvo, námořnictvo, pěchota. A kdybychom tyhle ty dva fenomény spojili dohromady, tak budeme mít super propojenou umělou inteligenci, až někoho napadne, že no jo, máme Skynet z Terminátora. No, ale musíme si uvědomit několik základních skutečností. Jo, máte využití umělé inteligence například při tvorbě zpráv nebo psaní seminární práce nebo diplomové práce a tak dále, protože má přístup ke všem možným databázím a algoritmus je postaven tak, aby skutečně využil všechny tyhle ty databáze a pospájil informace. A pak máte různé formy vytváření obrazových systémů, obrazových videí a podobně, kde dokáže napodobit v podstatě podobu kohokoliv, dávno zemřelých herců nebo kohokoliv a vytváří doslova možnost vytvářet filmy s mrtvými herci. Pak tady máme různé jazykové modely, které nám umožňují vytvářet další a další podoby literárních prací a všeho ostatního. No ale máme tady taky další programy a ty se týkají robotiky, protože najednou zjistíme, že Číňané vytvořili nejenom umělou kůži, ale vytvořili i humanoidní roboty, kteří mrkají, mění emocionální výraz tváře, dívají se na vás hlubokým myslitelským pohledem. A samozřejmě pak tady máme ještě další faktory, jako je továrna budoucnosti, kde nemáte žádné osvětlení, protože všechno probíhá pomocí robotů, pomocí dronu a řízené umělou inteligencí. A vrcholem dokonalosti je pak ta klasická ukázka čínské dálnice v délce 151 km, která byla postavena bez jakéhokoliv přítomného člověka, protože všechno, finishery i úprava terénu i všechno ostatní, bylo řízeno robotickými systémy a umělou inteligencí pod dohledem dronu a vznikla čtyřproudová dálnice v délce 151 km. A toto všechno vypadá, jako kdybychom skutečně naplnili ten Huxleyho nádherný, skvělý příští svět. No ale pak najednou začnete přemýšlet, no ale teda ta umělá inteligence je skutečně tak geniální, tak dokonalá a na čem závisí? První otázka, palivem umělé inteligence jsou informace. Jo, to je skvělý. Takže budete budovat kódová úložiště dat. Dokonce podle některých prognóz po roce 2040 půlka elektřiny bude spotřebována kódovými úložišti dat. Pak potřebujete vodu na chlazení, super, takže když jste to chtěli postavit v oblastech, kde je nedostatek vody, tak vznikly velké demonstrace místního obyvatelstva. Obrovská spotřeba energie, obrovská spotřeba vody. Ale nikdo si nepoložil drobnou otázku. A cloudová úložiště dat skutečně odrážejí reálná data o reálném světě? A pak se zamyslíte nad tím, že množství dat je upravováno ideologicky, nekompletně a tak dále. Vzniká fenomén zvaný temná data, ne ta kriminální.

finanční zdroje na to, aby mohl algoritmy zlepšovat, aby zaplatil spotřebu energie, cloudová úložiště dat a tak dále. Samozřejmě do toho vstupuje například Google, který oznámil, že do Anthropiku investuje 30 miliard dolarů, 10 miliard na počátku, a když se potvrdí algoritmy jejich správnost, tak dalších 20 miliard. Pak se k tomu přihlásí ještě Microsoft, který by taky investoval do Anthropiku. No a najednou máte pocit, že ta umělá inteligence je tedy skvělá nebo není skvělá. Je nepochybně fantastickým skvělým nástrojem pro analýzu dat, práci s obrovskými datovými soubory, závisí na zadaném algoritmu, závisí na tom, jakým způsobem bude tahle ta umělá inteligence využívána, ale není to všelék. A kromě jiného ukazuje se další zvláštnost. Tahle ta umělá inteligence v té dnešní podobě je stále jenom jistý druh algoritmu a modelu. A máme skutečně představu, že všechny aspekty lidského života je možno změnit na algoritmy a můžeme skutečně všechno říct, že to budou pouze algoritmy, které budou určovat náš život a které bude analyzovat umělá inteligence, a protože je zmodeluje všechny, tak bude moct modelovat všechny aspekty lidského života a pomoci vám v těch krizových situacích. Ale na druhé straně je skutečně velikým pomocníkem například při vyhodnocování dat při medicínských výzkumech, při analyzování stavu pacientů, je fantastickým pomocníkem při shledávání provázanosti a kauzálních souvislostí obrovských terabajt datových modelů, ale na druhé straně stále vzniká zásadní výhradní otázka, ale umělá inteligence nemá vědomí. I když se tady ozývají kritické hlasy, že některé druhy umělé inteligence a některé modely jazykových chatbotů komunikují ve zvláštním specifickém jazyce, který si vytvořili, a to má být důkaz vědomí. Jeho koleční vědci šli ještě dále. Prohlásili, že vědomí je spojeno se systémem senzorů o prostředí a o sobě samém. Takže vybavili roboty řízené umělou inteligencí senzorickými systémy, které se váží na vnější prostředí i na vnitřní stav organismu. Velice složitý systém, ale bohužel najednou se zjistilo, že to vědomí skutečně nevzniká tímhletím systémem. No a tak pak vznikla taková kacířská otázka. No dobrá, když umělá inteligence nemá vědomí, jak tedy může předstihnout člověka se všemi jeho obrovskými schopnostmi, s tím, že když řeknete umělá inteligence, no přece tam má nekonečnou paměť, má nekonečný přístup ke všem datovým souborům na planetě, ke všemu, co bylo napsáno, vytvořeno, objeveno a tak dále. A najednou se zjišťuje taková tichá, zvláštní linie vývoje, že vlastně umělá inteligence se stala jistou formou alter ego pro nás samotné, protože najednou odhaluje, co všechno nevíme o lidském organismu. Najednou zjišťujeme, že všechny ty úvahy o tom, no jo, vy používáte svůj mozek maximálně na 10-15%. A prosím vás, jak jste přišli na to, jak vypadá využití mozkových struktur na 100%? Abyste prohlásili, že váš mozek většina lidí používá jenom na 10-15%. Pak jaká je kapacita vaší paměti? A najednou zjišťujete, že vaše paměť má neomezenou kapacitu. Takže všechny ty představy prosté a jednoduché, že v podstatě mozek a procesory vytvářející umělou inteligenci jsou stejné, najednou začíná značně pokulhávat. No a k tomu přistupuje pak ta klíčová otázka, no, když jsme do toho nainvestovali více jak 40 bilionů dolarů, tak by to přece mělo přinést zisk. No a ty kuvičí hlasy najednou prohlásí, no jo, prosím vás, to je ale krásná ukázka bubliny, jenomže takovou bublinu jsme tady už měli. A byl to březen 2000, kdy praskla dotcomová bublina. No pravda, tehdy se jednalo o pouze 6,7 bilionů dolarů investic. Teď se jedná o více jak 40 bilionů dolarů investic. No a najednou jste v takové rozporuplné pozici. Objektivní analýzy ukazují, že ty přínosy umělé inteligence zdaleka nejsou takové, jako slibují tvůrci umělé inteligence. Pak zjišťujeme, že ty PR projekty se podobají tomu, co bylo například při obrovském boomu metody CRISPR při genetickém sekvenování, jenomže ta realita je trošičku jiná.
No a nechci být pesimista, ale v konečném

0: tom důsledku, když se podíváte na umělou inteligenci, jo, teď je to obrovský biznis, každý podnik by měl zavést umělou inteligenci, všechno by měla vyřešit umělá inteligence, tak se ozvali nakonec hlasy neurologů a některých dalších, kteří říkají, jo, umělá inteligence je skvělý pomocník, jenomže vede k zvyšování lenosti myšlení. A dokonce jako korunu tomu všemu dodali poslední průzkumy inteligence, průměrné inteligence populace, které poprvé po desítkách let vykázaly pokles o 6,8 bodů. Jo, v důsledku využívání umělé inteligence, digitalizace světa a tak dále, no protože přece proč by student psal ročníkovou práci, zadá téma umělé inteligence, tam mu vygeneruje skvělý materiál o daném tématu. A proč byste si komplikovali život některými dalšími aspekty, nebo uklízením, přece máte robotického vysavače řízeného umělou inteligencí. Budete mít inteligentní pračku, inteligentní ledničku. A vypadá to tak skvěle, že technologie, které budou vytvářet takzvaný inteligentní lidský svět, takzvané smart technologies, tak ty přece budou skvělé. Jenomže to mluví výrobci těchto zařízení. Ne vaše vlastní potřeba nebo vaše vlastní myšlení. Já se musím na úvod vrátit k původní tezi, kdy se o umělé inteligenci mluvilo jako o jisté formě alter ego pro člověka, která měla být významným pomocníkem, abychom komplexněji a lépe chápali svět kolem nás, abychom rozvinuli opět holistický přístup k pochopení všech kauzálních souvislostí toho složitého světa, které je kolem nás, a ne nepodstatná představa. Umělá inteligence pomůže pochopit nám samým sebe sama, složitost lidského myšlení, lidského organismu a tak dále. No a stačí, když uvedu na závěr té úvodní fáze, stále máme dvě teorie vědomí. Jedna, která prohlašuje, že to je jenom pouze produkt neuronálních sítí, neuroplastické mapy, center jednotlivých neurálních systémů a podobně. A druhá teorie, která říká, no jo, tohle to dokonce není jenom hardware, ale naopak to lidské vědomí má kvantovou podobu, umožňuje napojení na morfické informační pole univerza a umožňuje fantastické věci, které lidský mozek dokáže vytvořit. No a která správná teorie bude, to zatím nevíme, ale víme jednu základní skutečnost. Výzkumy neurologie i výzkumy fungování samotného informačního modelu lidského organismu ukazují nesmírnou složitost nás samých. Základem jednosti toho všeho jsou informace. A práce mozku a mozkových struktur s těmito informacemi je neporovnatelně složitější než jakékoliv úvahy tvůrců umělé inteligence. A můžete se bavit s OpenAI, Anthropicem, Googlem, Microsoftem, Teslou nebo s něčím dalším.
1: Pane profesore, děkuju moc za tenhle úvod. Vy jste tady pro mě teda otevřel víc otázek než odpovědí, ale já se tady chytnu hned jedné poznámky v chatu. A sice tady kdo pak nám to, tady nám to rychle napsala. Jo, Ilona hovoří o takzvané šišince. Což má být, že součást, pokud si to dobře pamatuju, jakoby třetí oko.
0: Jo, naši mozkové struktury.
1: A tady ona píše, že nám teda tu šišinku vlastně zasvinili, nebo já nevím, jak mám říct slušně, tak zaneřádili chemii a podobně. Tak jaký jsou vlastně, řekněme, vědecký závěry právě o téhle části našeho organismu, jestli teda, jak jsme na tom, nebo... A kam to směřuje?
0: Takhle, samotný problém šišinky není problém jenom šišinky, ale celkové struktury neuroplastické mapy. Výzkumy vědců v Montrealu, které byly koncentrovány na charakteristiku neuronálních systémů a vyššího vědomí, ukázaly zajímavou skutečnost. Klíčovým parametrem je popřetí několika mýtů. První mýtus. Dlouhá léta se tvrdilo, že neurony vznikají pouze do 18. roku věku a pak, když další neurony nevznikají a dochází k postupné degeneraci neuronálních systémů. Výzkumy ukázaly, že neurony vznikají po celou dobu vašeho života. Po druhé, ukázalo se, že nemáme jenom jeden druh neuronů, ale máme přibližně 7 druhů neuronálních center a neuronálních buněk. třetí mýtus, který se rozplynul. Původně se uvažovalo o tom, že máte jednotlivá centra, centrum pohybu, zraku, paměti a tak dále. A máte prefrontální kortexy, které představují šedou mozkovou hmotu. Najednou zjišťujeme, že klíčovým parametrem je ve skutečnosti neuroplastická mapa, propojující jednotlivá neuronální centra, ale která se mění po celou dobu vašeho života. Je jiná ve vašem mládí, jiná v dospělosti, jiná ve stáří a podobně. Vytváření neustále nových neuronů, ale hlavně je změněno na skutečnost, že dochází k novým neuronálním propojením, čili jako kdyby ta síť se neustále měnila, vznikaly nové propojované okruhy a neustále vznikala nová možnost. No a teď najednou k tomu přispěl výzkum na Stanfordské lékařské fakultě, kdy najednou zjistili podivnou věc. Ve vašich neuronech jsou takzvané uhlíkové nanotubuly. Jsou to speciální formy jistých, nazvíme to, informačních engramů, které za jisté konfigurace vašeho vědomí jsou schopni se napojit na morfické pole vesmíru a číst ty informace z vesmíru. Tohle to bylo prohlašováno za kacířství. Konec konců Ruperta Sheldrake zbavili díky tomu profesory z Oxfordu a podobně, jenomže najednou se zjišťuje, že to morfické pole informací a naše schopnost napojit se na to morfické pole informací zůstává zachována. No a samozřejmě pak je tady ještě další zvláštní výsledek výzkumu. Když máte a když spíte, tak nejenom odstraňujete toxiny z těla, ale především čistíte informační architekturu senzorických systémů neuronálních dráh, zatížení jednotlivých neuronálních center a podobně. Kdybyste to nevyčistili, tak byste druhý den se dostali do informačního blackoutu. Takže dochází k čištění těchto informací, třídění, ukládání, resetování a tak dále. Ale celý systém je paradoxně, to byl jeden z těch největších objevů, já to pravidelně opakuji, je emočně logický kód na třídění informací. A největší zvláštnost je v tom, že tento emočně logický kód je odrazem morálních, etických a mravních principů skupiny, ve které žijete. Máte to materiální? Nemáte to materiální, ale jsou to doslova informační engramy, které diktují vaši způsob jednání, myšlení, názoru na okolí, prostředí a podobně. No a aby to bylo přímo dokonalé, tak podle dalších velkých výzkumů, které se dělali na Caltechu, MIT, ale i na Oxfordu, když v druhé fázi vašeho spánku, v NREM fázi, spíte, tak váš mozek je schopen předvídat možné modelové scénáře vaší budoucnosti. Když se tohleto zjistilo, tak to byl úplný šok. A konec konců musíme si uvědomit několik skutečností. Nemáte jenom 5 smyslů, máte podstatně více smyslů. A ten obrovský tok informací z vlastního vnitřku organismu, ale i z vnějšího prostředí, představuje 100 miliony až miliardu informací denně. A teď si představte, že tohleto všechno váš mozek zpracovává bez toho, abyste se na to soustředili. Váš mozek funguje přímo dokonalým, geniálním způsobem. Pokusy, kdy se analyzoval vliv různých chemických látek, toxinů, herbicidů a podobně i na šišinku, ukázali, že je odolnější, než jsme si vůbec představovali. A najednou zjišťujeme, že i ten náš organismus je ve skutečnosti výrazně odolný vůči vnějším vlivům, které vytvořila tahle ta civilizace. Jako máte elektromagnetický smog, absence tmy, problémy s takzvanými chemickými látkami, věčnými chemickými látkami a podobně. A problém totiž je nejenom v téhleté existenci rizik, ale v gradientním principu. Ten gradientní princip znamená, že první dávka chemikálií vám nevadí, zvládnete. Druhá dávka nevadí, zvládnete. Desátá dávka zvládnete. Přijde 11. dávka a dochází ke kolapsu systému. A u všech těchto různých vnemů a struktur vplývajících na váš neuronální systém funguje tento gradientní princip. Ale u každého negativního vplyvu je ten gradientní princip v jiné hladině. No a toto všechno vedlo k poznání, že vlastně samotná struktura informací a neuronálního propojení je klíčová. S tím souvisí taky objev temného genomu, který ovlivňuje činnost vašich nadledvin a ty zase produkují speciální enzymy, které určí míru synaptických propojení. Propojení jednotlivých neuronů. Na jeden neuron připadá 1000 propojení, ale může být taky 2000 nebo 3000 propojení. A když tohleto všechno věci zjistili, tak se dostali do další zvláštní situace. Teď to dělali na Oxfordu, ale dělali to i na Caltechu. Vytváříte takzvané umělé mikroboty. Použijete neuronální buňky, vložíte je například do živých buněk ze žáby a začne vznikat neuronální propojení. My nevíme, jestli to propojení má funkci mozku, jako máte vy, ale začíná zajímavé autonomní zgrupování nervových buněk, které začnou vytvářet neuronální sítě. Jak je to možné? Na základě jakých engramů propojují tyhle ty neuronální sítě? A právě výzkum neuronových sítí ukazuje další zvláštní skutečnost. Jako kdyby existovaly jisté algoritmy, které u těchto biologických systémů vytváří úplně autonomně. Tyhle neuronální propojení vytváří určitá mozková centra. Dokonce začínáme vidět schopnost reagovat těchto center na vnější podněty. Ale nic podobného u žádné umělé inteligence nemáte. A proto spíše se kloním k názoru pesimistických vědců, který prohlašují, prosím vás, umělá inteligence nebo všeobecná dokonalá umělá inteligence, jak prohlásil šéf jedné nejmenované významné americké firmy zabývající se umělou inteligencí, nebudu jmenovat Palantir, tak v podstatě stále jsme nepochopili funkci vědomí jako kvantové materiální nemateriální formy práce s informacemi vycházející se celké struktury vaší neuronální sítě. Jedna malá poznámka bokem. Ve vašem trávicím traktu v takzvaném mikrobiomu máte 21 bilionů mikroorganismů. Měly by být v 1900 druzích. Astroneurony by měly komunikovat a měly by být schopny číst chemický jazyk zvaný mikrobiočtina, který má 430 tisíc možných kombinací chemických informačních poselství. Váš astroneuron je to schopný přečíst a poskytnout informace prvnímu neuronálnímu centru kolem trávicího traktu a druhému centru ve vašem mozku. Objev druhého významného neuronálního centra kolem vašeho trávicího traktu, které je 1,5× větší než váš mozek, je právě otevřením úplně nového pohledu na funkci neuronálních systémů ve vašem těle. Já nechci zatěžovat posluchače tím, co všechno se děje jako objevy v oblasti medicíny, ale ukazuje se, že právě otevření přístupu k umělé inteligenci najednou otevřelo úplně novou pandořinu skřínku, úplně nového pohledu na lidský mozek, neuronální systém a propojenost kauzální souvislosti mezi mikrobiomem a vaším mozkem. Dokonce dnes máme potvrzený výzkum, kdy struktura mikrobiomu a jeho činnost určuje vaše emocionální stavy, schopnosti kognitivní funkcí, schopnosti učení a tak dále. Což ještě před 5 lety bylo kacířstvím prohlašovaným v téhleté oblasti. Faktem však zůstává, že například rozvoj čínské technologie humanoidních robotů vede k zajímavé věci, nejenom vytvoření umělé kůže, která má v sobě senzory, které reagují na teplotu, tlak a podobně, ale vytváří taky speciální formu kloubových mechanismů, které jsou již není používány jako mechanické klouby, ale jde o pohyblivé hydraulické systémy napodobující lidské pohyby. A právě proto máte nyní například nejnovější objev humanoidního robota, který má všechny emocionální výrazy ve tváři, který je schopen analyzovat a komunikovat s vámi o různých tématech a vy máte pocit, že komunikujete se živým člověkem. Ten Turingov test odhalení, jestli mluvíte s umělou inteligencí nebo člověkem, už je dávno překoná. Ale tohle to všechno nám otváří úplně nový pohled na to, co vlastně nazýváme inteligencí. A z tohoto hlediska ještě jedna poznámka. Ukazuje se stále výrazněji, co všechno neznáme o fungování lidského organismu, neuronálních systémů, o podstatě vědomí, a o kvantové architektuře informací, které řídí celý váš organismus a celý váš protokol. Prosím vás, uvědomte si několik skutečností. Skutečnost prvá. Váš organismus pozůstává kolem 40 bilionů buněk. Máte 400 druhů buněk, každá z těch druhů má odlišný koeficient dožití, ale váš organismus je neustále vyladěn a harmonizován v časoprostorovém kontinuu bez jakéhokoliv dalšího problému. A to se ještě nebavíme o nejnovějších objevech, jako je temný genom, který zabezpečí, aby nedocházelo k přeskakování sekvencí ve vaší genetické struktuře DNA, a máte taktéž další a další objevy, kdy například podle všeho, kromě imunitní paměti, DNA a RNA, máte civilizační paměť. Civilizační paměť, kdy jsou uloženy informace za stovky vašich předků v podmínkách, v jakých žili, společenských, etnických, přírodních a jiných. A tohle to jsou úplně nové výzkumy, které radikálně mění pohled na člověka, ale zároveň ukazují, že naše jednoduchá představa o fungování člověka, lidského mozku, překopírovaná do představ o umělé inteligenci, se ukazuje jako velice mylná. Protože člověk je neporovnatelně složitější, než jsme si kdykoliv představovali.
1: Děkuju, pane profesore. Leďme na otázky diváků. Jan Duchač tady píše. Dobrý večer, pane profesore. Na začátku roku jste říkal, že rok 2026 bude rokem křižovatky. Kterým směrem se podle vás svět a hlavně Evropská unie zatím ubírá? Je ještě čas směr změnit, anebo jsme křižovatku už přejeli? Já k tomu dodám... No,
0: zatím, když se...
1: Ne, povídejte, pojďte. Tak,
0: když tak zatím, rozumím. Když se podíváme na hloupost bruselské centrály, tak jednoznačně směřujeme k vlastnímu sebezničení a ještě k tomu očekáváme oslavné fanfáry. Když se podíváme na svět jako takovej, tak najednou zjišťujeme, že jedním z klíčových problémů současnosti není jednotlivá krize, například nedostatek ropy, nebo plynu, nebo síry, nebo helia a podobně, ale je to kumulace krizí. A podívejte, situace v Iránu a v Hormuzském průlivu jako kdyby odhalila ledví dnešní společnosti. Najednou zjišťujete, že to není jenom problém ropy nebo plynu, ale je to problém například síry, bez které nevyrobíte nejenom měď, uranové palivové tyče nebo hliník, ale bohužel bez toho stojí úplně gumárenský průmysl. Nevyrobíte žádnou pneumatiku, nevyrobíte žádné těsnění, nic. Problém helia není jenom problém zdravotnictví, ale obrovský dopad na vývoj čipů, procesorů a podobně. Teď si vemte další a další aspekty, které se odhalily hormuzskou krizí. A samozřejmě další paradox, úplně šílený, budu vám tvrdit, že v Evropě je nedostatek ropy, ropných produktů a tak dále, ale když vezmete 30-kilometrový pás rafinerie a zásobníků ropy mezi Antwerpami a dalšími městy, tak najednou zjistíte, že tam máte více jak 450 milionů barelů ropy uložené v zásobnicích. Takže vlastně je ta krize nebo není ta krize? A tohle to všechno vytváří další a další kaskády otázek, které jsou otevřeny v současném světě. No a když se podíváte na základní skutečnost, tak tahle ta společnost je v podstatě, můžeme říct, založena na lži. Bohužel musím to tak říct. Ale ta lež provází všechny oblasti činnosti. To není jenom lež o klimatické změně nebo lež o globálním oteplování, ale to je lež o vlastní naší historii. Ukazuje se, a právě ty archeologické objevy posledních let ukazují, že celý časový rámec vývoje i, nazvíme to, geolokační rámec vývoje byl úplně jiný, než jsme si mysleli a vykládali. Najednou zjišťujeme, že samotná fyzikální podstata světa je úplně jiná, než jsme si mysleli. A takhle můžete pokračovat přes genetickou skladbu, přes problémy vývoje planety samotné a tak dále. No a máte potom pak kolizi mezi mainstreamovými názory, takzvaných korifejů vědy, no a pak mezi objevy, které jaksi popírají názory těch korifejů, jenomže ti korifejové mají v rukou granty a peníze a všechno ostatní, takže ta jiná věda naráží na obrovské problémy. A kromě jiného, tahle ta společnost je paradoxně, je nesmírně plýtvající, ale zároveň je nesmírně zadlužená. Dneska mluvíme o tom, že močovina, která se měla vyvážet přes Hormuzský průliv, není, takže se ohrožuje produkce umělých hnojiv. Umělá hnojiva budou chybět pro produkci potravin, pak bude hrozit potravinová krize v Africe, jihovýchodní Asii, v některých státech Jižní Ameriky a podobně. A je to přímo děsivý scénář. Ale paradoxně, FAO prohlásí, že ročně zničíte 1,3 až 1,6 miliardy tun potravin, nerozdáte je bezdomovcům Sudánu, ale zničíte je, A samotná Evropská unie přiznává, že ročně zničí 160 až 180 milionů tun potravy. Tak prosím vás, jaká potravinová krize? A najednou zjišťujete, že vlastně tahle ta společnost typická plýtváním má v rukou nástroj umělou inteligenci, která původně měla optimalizovat strukturu. A prosím vás, když vezmete jenom produkci textilního průmyslu, tak prodáte maximálně 60% vyrobené produkce. Všechno ostatní jde do stoupy nebo se skladuje na poušti v Líbii nebo jinde. Jakou to má logiku? A to ještě nemluvíme o plýtvání energií, plýtvání zdrojí, obrovskými plýtváními materiálních statků, které souvisí s takzvanou rychlou obměnou výrobků, které by mohly být funkční 8 až 10 let, ale my je měníme po 2-3 letech, protože již nejsou cool a my bychom byli vůl, kdybychom to nevyměnili. A tohle to všechno vytváří nesmírně složitou a základní otázku. Jestliže tahle ta společnost není logická, neřídí se logikou. Může se umělá inteligence vytvořená člověkem řídit logikou, když data, která umělá inteligence dostane k dispozici, jsou právě deformována nelogikou dnešní společnosti? Pak máte jasnou odpověď. Dostáváme se do kvadratury kruhu, ve které nemůžeme vybřednout z tohoto cyklu, protože pak bychom museli přiznat, že například firmy třetinu produkce vyrábějí zbytečně, což by ohrozilo jejich akcie na kapitálových trzích. Kolaps kapitálových trhů by poškodil celé fungování jednotlivých států, zároveň by došlo ke kolapsu finančního trhu, byl by problém s emitováním státních dluhopisů, na základě toho by nebylo čím kryt další a další dluhy, které jednotlivé země vytvářejí a vytváří dnešní společnost, a to by vedlo ke kolapsu trhu investorů a už by to všechno jelo. A máte představu, že když to vemete takhle, tak pak ta umělá inteligence skutečně může vyřešit všechny tyhle ty problémy bohatství, válek, nemoci a všeho ostatního? Vždyť ji vytvořili stejní lidé, kteří vytvořili dnešní nelogickou společnost. A v tomhletom pohledu je tohleto konstatování jedna zo základních příčin nebo aspektů varování před představami, přehnanými představami o efektech umělé inteligence. No a podívejte se na bruselské představitele, no tak v tomhletom ohledu musím konstatovat, že ta umělá inteligence skutečně asi je inteligentnější než celé vedení Evropské unie.
1: Bohužel. Tak, tady dobrý večer, píše Peťa Stryskal. Pane profesore, už se vám někdo omluvil za vaše přesné prognózy z roku 2022 až 2023, kde jste varoval před rizikem imigrace veteránů z Ukrajiny a byl jste dezolát a i dnes o vás a i dnes o nich, o těch imigrantech z linie frontové píše nyní. Tak dokonce i český policejní prezident se vyjádřil s tím, že prostě je to veliký riziko a policie si to uvědomuje. Návrat těchto těch bojovníků z fronty. Takže jak to hodnotit?
0: No první věc, není to jenom váš ministr vnitra, je to taky náš ministr vnitra, Štula Ještov, který prohlásil. No máme tady již etablovanou ukrajinskou mafii, už je tady část bojovníků, která utekla z Ukrajiny k nám a když to nezvládneme, tak se nám vrátí 90. léta s těmi výbuchy aut, střelbou na ulicích a podobně. Uvědomme si, prosím, že tihleti lidé, kteří byli léta na vojně, viděli hrůzy války, pro které cena lidského života je nulová, tak ty budou stále více a více infiltrováni do společnosti v Čechách i na Slovensku. Ale bude to taky infiltrace i dalších zemí. A z tomhletom ohledu skutečně můžeme považovat to riziko vnitřní destrukce společnosti za velice významné. Druhá věc, jestli se mi někdo omluvil, ne. Dokonce, když čtete na Wikipedii, tak jsem prohlášen za jedného z významných konspirátorů ve střední Evropě a jsem konspirátor, dezolát a nevím, co ještě všechno. a proč by se kruhy, které jsem varoval před tím, co nastane, mi omlouvali. Přece já jsem ten dezolát, ten konspirátor. Takže z tohoto hlediska žádná omluva samozřejmě není. Ale já říkám otevřeně jednu věc. Když si skutečně uděláte analýzu souvislostí a vztahových relací, tak může ten vývoj předvídat poměrně přesně. A právě proto, že se to dá, tak já říkám, nechci trpět Cassandriným syndromem, to znamená, předvídám budoucí katastrofy, nikdo mě neposlouchá a když nastanou, tak na mě všichni že hrají. Ne, já ty informace o příštím vývoji dávám k dispozici všem a jestli s nimi naloží, jakým způsobem, to je jejich rozhodnutí, jejich volba. Ale uvědomuji si jednu základní skutečnost. Původně Ukrajina měla 41 milionů obyvatel před zájením SVO. Pak došlo více jako 12 milionům, kteří utekli do zahraničí. Pak tady byly miliony mrtvých na frontě. Pak tady byly více jak 1 milion mužů, který se skrývá. Není jsou zadržitelný, pracují jenom za hotové, nikdo je není schopen identifikovat, či CCC je nemůže zatknout, ale nakonec dnes už mluvíme na Ukrajině o zhruba 21-22 milionech obyvatel a když to tak půjde dál, tak to může skončit někde na 18 milionech. Kde se ty lidé ztratili? Zemřeli ve válce, padli na frontě, utekli do západní Evropy nebo do Spojených států. Kde jsou tyhle ty lidi? A tohleto všechno vytváří mimořádně nebezpečný rámec. Já nechci být přivolávatel špatných zpráv, ale vzpomeňte si, 46, 47, banderovci na východní Slovensku a přechod přes Československo do západních pásem. A abychom se nedočkali něčeho podobného, jenomže ten rozdíl bude v tom, že ani Němci, ani Francouzi je nepustí dál a zůstanou na území střední Evropy. Tohle to je to největší riziko, před kterým varoval i váš policejní ředitel a náš ministr vnitra. A to si začínají stále více uvědomovat i v Maďarsku, v Polsku, ale taky v Rakousku a u nás. Tohle to bude hlavní problém příštích několika let. A nevím, jak se s ním vypořádáme.
1: Děkuju. Jdeme na další. Tady Pedro se ptá, dobrý den, pane Bureš, a hlavně dobrý den vám, pane profesore Staňku. Co si myslíte o útoku na Donalda Trumpa? Já si myslím, že v tom mají palce antikultisté. Jste úžasný, děkuji. Tak teďka vlastně byl ten incident.
0: No, bohužel objevily se i diskuze o tom, jestli to není PR akce. No, samozřejmě, blíží se nám volby do kongresu a do senátu. Ty výsledky pana prezidenta Trumpa zatím nejsou oslnivé, spíše s prominutím naštvali velkou část americké veřejnosti. Vypadá to tak, že ti republikáni ty volby projedou, ale jedna z věcí, která většinou zabere, a nejenom v Americe, atentát, který je takovej zvláštní, má množství věcí. No, paradox je, jenom vemte skutečnost. Prezidentská ochranka a ten člověk se dostane do toho sálu, kde je prezident. No, první věc. Zvláštní obraz byl i to, že nejdříve, jak se říká, dekovali viceprezidenta Vanceho a pak schovali prezidenta Trumpa. No pak prezident Trump na tlačovce prohlásí, že je znechucen a pláče nad tím, jak nebezpečná je funkce prezidenta a kdyby věděl, kolik atentátů na něho bude spácháno, tak by dokonce ani nekandidoval. To jsou jeho vlastní slova teď na té tiskovce. No ale to všechno je takové zvláštní. Zvláštní stejně jako ten atentát na prezidenta Trumpa, kdy mu postřelili ucho, znamenalo to obrovské PR akci. No a možná zasáhl osud, ale stačilo o pár centimetrů jiné polohy hlavy a rozhodně by pan prezident Trump nebyl prezidentem. No a to jsou takové zvláštnosti. Máte dokonané atentáty, které byly přímo skvěle připraveny a proběhly, jako atentát na prezidenta Kennedyho, nebo na Martina Luthera Kinga, nebo na Roberta Kennedyho. No a pak máte takové ty atentáty, které mají vzbudit nadšení u voličů, protože dotyčná osoba vyvázla z toho rizika. No a to je pak ještě další otázka. No ale tohleto všechno nevím. Těch informací je strašně mnoho, ale jsou strašně protichůdné. Kdyby to bylo na mě, já bych se spíše klonil k zinscenované akci. Nebo někdo chtěl upozornit, že by některé kroky prezident Trump mohl udělat jiným způsobem. Například odmítnout jednání s Iránem a pokračovat v představách pana Netanyahova o dalším převedení Iránu do kamenného věku. Jenomže je to takové zvláštní. Na druhé straně podívejte se na poslední analýzy některých amerických psychiatrů, které konstatují, že skutečně se vytváří obrovský kult, že dokonce to funguje tak, jako v sektě, že dokonce jakékoliv názory vzbudí hněv nejvyššího vládce. Takže vemte vyjádření pracovníků z Bílého domu, kteří říkají, žádné protivení se názorům pana prezidenta, pak je velice zuřivé. No a tohle to všechno vytváří takový zvláštní informační mlhu. Takže co je pravda? Dokonce viděl jsem jinou teorii, která prohlašuje, jo, tak pana prezidenta Trumpa označují za egomaniaka a nevím, co ještě všechno ostatní. Ale co když je to jenom paraván, kterým zakrývá úplně jiné cíle a jiné úmysly? No a tohle je prostor pro konspirační teorie, které se můžou neomezeně šířit, ale když si uděláte pozorně analýzu kroků, které provádí Trumpova administrativa a osobitně pan prezident Trump, začne se vám objevovat velice zvláštní vzorec dalšího vývoje. Ale nechci být konspirátor, takže skončíme u tohoto konstatování.
1: Tak, pane profesore, tady spojím dvě otázky do jedné. Nejdřív teda chci moc poděkovat každému z vás, vážení přátelé, kteří jste přispěli pomocí buď superchatu, nebo jste využili ten QR kód k tomu, aby jsme mohli fungovat. A teďka tady spojím dvě otázky do jedné. Protože vy sice říkáte, že ke konspiraci máme daleko, ale my jsme konspirační médium. A tak tady Dušan Kolenčík, myslíte, že by se mohla naplnit hrozba vůči výrobcům dronů tady v Evropě? Dále další otázka, která s tím taky souvisí, je MCT, píše otázka na pana profesora Staňka. Co říkáte na prohlášení Jeffreyho Sachse, že do pár týdnů vypukne regionální potažmo třetí světová? Říkal to v pořadu paní Bobošíkové. Takže jak vážně nebo nevážně máme brát varování Jeffreyho Sachse a taky varování teda ruského ministerstva obrany, potažmo, jak jsou ohroženy teda ty cíle v západní Evropě a i u nás vlastně. Že?
0: Tak je to 18 míst, které produkují buď drony nebo klíčové komponenty k výrobě dronů. Můžete být spokojení, dva cíle jsou v České republice. Vzniká otázka, jestli definování těchto cílů je jenom výhražné konstatování, a nebo se splní doporučování některých odborníků v Ruské federaci, kteří prohlašují. Víte, je nutné, aby si Západ uvědomil skutečné varování Ruské federace, takže oznámíme dopředu jisté cíle, oznámíme, že ty cíle budou zničeny, ať se obyvatelé vystěhují, a pak ty prázdné objekty zničíme, aby pochopili i v západní Evropě, že mnohé varování Ruské federace nejsou jenom nějakým blafem. Druhá věc, která tady je, máte množství kolizních konfliktů. Vemte nejenom Irán a skutečnost, že prezident Trump chtěl získat jaderné kódy, což mu šéf generálního štábu Kane odmítl, ale máte tady i taky neustále útoky Izraele na jižní Libanon. I když formálně existuje příměří, tak teď bylo zabito včera 14 lidí. Je tam tedy to příměří, nebo ten Izrael bude útočit dál a dál? A kromě jiného uvědomíme si, že velice rychle to může sklouznout k jaderné konfrontaci, protože útok Iránu na Dimonu, čili centrum izraelského jaderného výzkumu, byla jedna věc. Tentokrát to bylo spíše varování pro Dimonu, ale může příště přiletět raketa, která skutečně zasáhne to centrum. A druhá věc, útok Izraele na Bushehr, jadernou energetické cele, které staví Rusové v Iránu, může taky vést k jaderné katastrofě. Dokonce někteří cynici říkají, protože máme 40 let od Černobylu, tak možná bude chtít někdo v rámci toho konfliktu v Blízkém východě udělat další jadernou katastrofu. No a musíte počítat ještě s jednou základní skutečností. A všeobecně se vykládá, že když otevřeme Horúdský průliv, tak se všechno vrátí k normálu. No nevrátí se k normálu, protože zničené těžební a zpracovatelské kapacity v arabských zemích, jejich obnova potrvá podle expertů 3 až 5 let. To znamená, bude trvalý nedostatek ropy a ropných produktů, ale včetně produktů síry, močoviny, hélia a dalších. S tím souvisí další základní skutečnost. Všimněte si, dochází k zuřivému zbrojení. Podle poslední analýzy SIPRI za minulý rok se zbrojní výdavky zvýšily na $2,8 bilionu a na předpoklad na tento rok je $3,2 bilionu. Třetí věc. Dochází k vytváření nových lokálních konfliktů, například NATO prohlásí Baltické moře za své vnitřní moře, což by znamenalo ohrožení nejenom Kaliningradu a jeho zásobování, ale především vývozných tras ruských tankerů z oblastí, které se týkají Petrohradu, Ústí a podobně. Zároveň dochází k zvyšování koncentrace rizika výbuchu i v dalších oblastech. Všimněte si výrazné zvýšení válečných operací v Africe, Mali, ale taky další výrazný nárůst nebezpečí v Jihočínském moři, japonskou strategickou změnu sil národní sebeobrany na armádu japonského císařství, až by to někomu připomínalo 30. léta a známou teorii světla nad Asií. Pravda, to byla minulost. No a k tomu přistupuje další klíčová věc. Všechny smlouvy o omezení vlastnictví jaderných zbraní a jaderné zbrojení podobně skončily. Nikdo nepřišel s tím, že musíme uzavřít nové smlouvy, které limitují šíření jaderných zbraní. A přidejte k tomu koncepci, kterou teď prezentuje prezident Macron v spolupráci s polským vedením, když se vykašlali na Evropu a prohlásili, že budou teď v květnu uskutečňovat cvičení jaderných útoků Francie a Polska na území Ruské federace s použitím předpokládaných potenciálních jaderných zbraní francouzské armády. Opravdu si myslíte, že to není jistým způsobem náběh na příští konfrontaci? No a já osobně řeknu jednu zvláštní prognózu. Když vezmete tu výbušnou situaci na celé planetě, tak velice lehce se může stát, že konflikt Iránu, kdy se rozhodne prezident Trump řešit vítězné tažení, povede k tomu, že se všechny regionální konflikty rozhoří plnou sírou. Například Jihočínské moře, spor o Spratlyho ostrovy, nebo to bude otázka Tajvanu, nebo to bude otázka vůbec vývoje Filipín a Austrálie a Nového Zélandu v tichooceánském prostoru. A co takhle samotná šílená Evropa, která se za každou cenu žene do války s Ruskou federací, dokonce jak prohlásili vedoucí představitelé evropských válečných kruhů, i když nás Amerika nepodpoří, půjdeme do války. No, ale to pak znamená, že jste v roce 1938 a sjednocená Evropa táhne na východ. No, nevím, mám obavy, možná profesor Jeffrey Sachs trošičku dal bližší termín válečného konfliktu, ale když se podíváte na hromadění zbraní, nárůst sociálních nepokojů, obrovské konflikty v důsledku imigrace, gigantické zadlužení klíčových zemí, neschopnost obnovit ekonomický růst a tedy utlumit sociální důsledky, demografickou krizi, obrovské stárnutí populace, ale taky klíčovou věc, a to je série přírodních změn, zemětřesení, obrovského rizika sucha a tak dále, no tak máte přímo dokonalý mix kritických faktorů spouštějících k příští krize. No a teď si vemte jenom tu poslední studii, kterou publikovali mezinárodní instituce o riziku sucha na planetě. A osobitně v Evropě. O tom, že sucho ve Španělsku nebo v Portugalsku již dlouhá léta ničí místní zemědělství, vede k přesunu obyvatelstva, k opruštění mnohých oblastí, to je známo v odborných kluzích dlouho. Jenomže teď máme systém sucha velmi výrazný pro celý euroazijský kontinent. A v tomto případě to sucho je způsobeno především nadměrným čerpáním hlubinných zdrojů pitné vody. No a teď si k tomu představte, že skutečně se opět rozhoří ten konflikt s Iránem a Irán zničí odsolovací zařízení od Izraele až po Spojené arabské emiráty. Nedostatek vody, totální migrační vlna, únik obyvatelstva, které nebude moci přežít v těchto oblastech a spouští to totální migrační vlnu, která se jako tsunami přelije celým světem. No a kromě jiného musíte vidět ještě jednu skrytou věc. Vemte jihovýchodní Asii, Myanmarsko, Thajsko a tak dále. Je tam obrovské promísení mezi místními mafiemi, vojenskými strukturami a vládními elitami. V tomhletom případě skutečně můžeme prohlásit, že ty asijské mafie jsou přímo prorostlé jednotlivými zeměmi a státy. A když se zeptáte obyvatel Evropy, co víte například o bombajské mafii, nebo zlatém trojuhelníku, nebo dalších propojených oblastech produkce drog, tak vám řeknu většinou, že ale to není možné. No a samozřejmě máte další problém, fentanyl ve Spojených státech a v Mexiku. No a máte další a další faktory, jako je organizovaný zločin a podobně, které získávají obrovské biliony dolarů, neplatí žádné daně ani sociální odvody, ale mají obrovskou moc a vliv. No a tu se dostáváte do situace, ve které skutečně bych souhlasil s profesorem Sachsem, že ta míra gradientního principu již dospěla k nadkritické hladině. A není otázka, jestli k tomu konfliktu dojde, ale spíše je otázka pouze kde a kdy. Jestli k němu dojde, tak to možno říci z 90 pravděpodobností situací, že ano. No a když vezmete tu, řekněme, šílenou rusofobii, která se týká vedení Evropské unie, no tak skutečně můžu souhlasit, tak jak prohlásil generál Bauer nebo někteří, nejpozději v roce 2030 zahájíme válečné tažení proti Ruské federaci. A to nemluví nějaký poručík někde v kasárnách, ale mluví to jeden z nejvýznamnějších představitelů NATO, ostatně potvrzuje podobné výroky taky kancléř Merz, prezident Macron, premiér Stirner a další. Vzniká jediná otázka, skutečně většina lidí bude jako mulice čekat, až je zavlečou do válečného konfrontace s Ruskou federací a budou po milionech umírat? Nebo jste zapomněli o tom scénáři, který před 3/4 rokem unikl na veřejnost a který vypracovali američtí plánovači vojenští, který představují jaderný konflikt mezi zeměmi evropského kontinentu a Ruskou federací, ve 4 fázích. Fáze 1. Zničení velitelských struktur a komunikačních systémů. Fáze 2. Zničení nástupiště vojenských útvarů, divizí, obrněné techniky a tak dále. Fáze 3. Zničení všech podniků vojensko-průmyslového komplexu na území celé Evropy. Fáze 4. Zničení klíčových center lidské síly, aby byl vymazán lidský faktor jako faktor ovplyvňující vývoj války. Závěr amerických plánovačů. Z Evropské unie 448 milionů obyvatel zostane kolem 60 až 80 milionů obyvatel. Já cituji oficiálně publikované materiály a dokumenty k scénářů vývoje. A teď si k tomu dajte velice rychlé cvičení francouzských a polských leteckých sil o nacvičování útoku jadernými zbraněmi z letadly Rafale a F-16 a F-18 na Ruskou federaci. Dále usnesení finského parlamentu o umístění amerických jaderných pum na finském území, odkud je dolet do Petrohradu 300 km a pro průměrné letadlo to trvá 10-12 minut. No a pak máte další věc, velice rychlé snahy a pokusy o modernizaci jaderných sil i Spojených států, jenom naštěstí univerzum zasáhlo a výměna raket Minuteman za rakety Sentinel, která již měla dávno proběhnout, tak se odhaduje, že proběhne za 3 až 7 let. A to ještě v situaci, ve které nedošlo k absolutnímu vyprázdnění válečných skladů v Spojených státech v důsledku konfliktu s Iránem. No a když vemete, že kdysi se spouštila jedna jaderná ponorka jednou za 2 roky a teď výstavba jaderné ponorky trvá 7 až 9 let, jedné ponorky, a to ještě nemluvíme o výstavbě takzvané zlaté flotily prezidenta Trumpa, tedy bitevných lodí o váze 40 000 tun, vyzbrojených railguny, které nebyly doteď reálně odzkoušeny. A vemete výsledky námořního projektu Zumwalt, no tak pak si říkáte, skutečně to šílenství válečné je obrovské. A aby se neukázala skutečnosti potěmkinovská vesnice těchto projektů, no tak musíme jít do války. Kromě jiného. Zadlužení anglosaského modelu je gigantické. Bez získání externích zdrojů, pirátstvím i jiným způsobem není možné přežít. V tomto ohledu musíte počítat s tím, že gigantické dluhy Evropské unie na zbrojní programy bude chtít vedení Evropské unie řešit způsobem, jakým to chtěl řešit Adolf Hitler. To znamená válkou s Ruskou federací, rozbití Ruska, rozdělení na malé koloniální státy a využití všech surovinných zdrojů Ruské federace. Ale tu bych skutečně připomněl ten známý výrok. Rusové pokleknou pouze tehdy, když si zavazují tkaničky. Tak v tomhletom ohledu všechny pokusy Západu útočit na Rusko a zničit ho za desítky a stovky let skončily katastrofou. Mám veliké obavy, že tentokrát ta katastrofa bude nezvratná a v rámci toho se svezou taky i jiné konflikty v jiných částech světa, takže ve válečné situaci Evropské unie a Ruské federace si všichni ostatní budou chtít vyřešit své vlastní problémy. No a to pak povede k tomu, co popsal profesor Jeffrey Sachs.
1: Pane profesore, než se tady vrhneme na další otázku, tak já vám znova zavolám, protože už je hodina a 4 minuty, takže
0: dobře.
1: Zavoláme znovu.
0: Aby nás nevypluli. Jo, jo.
1: Tak se vypneme sami. Tak. Tak, jsme vypnutí. Přátelé drazí, volám znova pana profesora. Chci vám všem poděkovat za podporu, za lajky, které dáváte, za to, že budete sdílet tohleto video, nebo že ho sdílíte. Děkuji, Josefe, taky i za tvůj dar tady s využitím toho QR kódu. A jedeme dál. Zítra jsme od 6 hodin, přátelé, od 6 hodin tady bude Vítě Pilmajer od 8 Skaldovi.
0: Ano, jsme opět ve spojení, v pohodě, v klidu.
1: A teď se vrhneme na další otázku, která s tím tak trošku souvisí. Jojo 51 a další tady řeší otázku, co se to stalo v Mali. V Mali se bojuje islamisté a Tuaregové zaútočili na vládnoucí moci a taky proti ruským vojákům, který tam byli, nebo který tam mají tu základnu. Tak co se to děje v Mali?
0: No, odpověď je velice prostá. Zapomněli jste na Středoafrickou unii, kterou vytvořila Burkina Faso, Mali a ještě jeden stát, odmítli francouzský diktát, rozhodli požadovat trhovou cenu za dodávaný urán pro francouzské jaderné elektrárny, rozhodli se odmítnout jakékoliv pokusy o vměšování Francie do středoafrických záležitostí. No a najednou se nám objevily nově vyzbrojené islamské jednotky, které začaly útočit na vládní struktury. Cílem je zlikvidovat současné vládní představitele. No a jelikož je tam africký sbor Ruské federace, takzvaní ti žoldnéři, no tak ti se pustili do boje s těmito útočníky a probíhají tvrdé vojenské operace. Dokonce zaútočili tyhle ty zboženecké jednotky na hlavní město Mali a dochází k něčemu, co byste nazvali občanská válka, jenomže hlavním faktorem v této občanské válce jsou jenom povstalci z Mali, a nebo je tam vplyv taky různých islamistických a jiných skupin, které jsou využívány k tomu, abychom rozložili Středoafrickou unii, rozdělili jednotlivé státy a znova vrátili celou tuhletu oblast pod doménu Francie, případně Spojených států. Prosím vás, v tomhletom kontextu nejlepší je stará klasická římská idea. Rozděl a panuj. A proto musíme vést občanskou válku v Eritreji, v Sudánu, v Mali, v Burkina Faso, protože když je občanská válka, tak já si budu přihřívat tu svoji polivčičku ovládnutí moci a návratu ke koloniálním strukturám. Tady nejde vůbec o otázku islamistů a jiných náboženství. Jde pouze o moc nad obrovskými surovinovými zdroji. Uvědomuje si, že francouzský jaderný průmysl byl vysoce efektivní právě proto, že státy Středoafrické unie prodávali uran Francii, jak se říká, za hubičku. To se nám to pak budoval, ten jaderný průmysl, a ta jaderná elektřina byla levná. Ale teď, když po převratech vojenských v těchto zemích najednou se řeklo, ne, budeme to prodávat za trhové ceny, protože z toho zisku chceme financovat rozvoj obyvatelstva, rozvoj státu, tak najednou Francie má veliké problémy s jaderným průmyslem. Odhlednout i taky jiných zásadních věcí, jako je šílená nesouladěnost mezi produkcí elektřiny jadernými elektrárnami a OZE, kdy nepravidelnost dodávek OZE vede k tomu, že jaderné elektrárny někdy produkují příliš mnoho elektřiny a pak máte mařiče elektrické energie. Samozřejmě náklady na ty mařiče platí jaderné elektrárny, takže najednou se zjišťuje, že ta jaderná elektřina je drahá. Prosím vás, tyhle ty absurdity jsou věci Evropské unie, ale ve skutečnosti celý konflikt v Mali, i v Sudánu, i v Eritreji berte tak, že je toto známé, když nás vyhnali jako kolonizátory dveřmi, tak se vrátíme oknem. A vůdčí role v tom je právě Francie, která si uzurpovala právo na země Maghribu i země střední Afriky. Takže to vysvětlení je poměrně prosté. No a konec konců, když tyhle ty nové vlády pozvali ruské žoldnéře na obranu svých územních, nazvíme to, situací, tak je to plně oprávněné a bohužel tyhle ty útoky muslimů, které se výrazným způsobem zvýšily, nesouvisí s otázkou muslimů, ale odsouvisí s otázkou geopolitického rozdělení střední Afriky.
1: Děkuju, pane profesore. Tak, Jan Kocián má další dotaz. Píše, pan Wolf Messing předpověděl, že 15. května má padnout velká americká banka, což už je za chvilku. Tím pádem sletí dolar i euro, nastane chaos, boj o jídlo, přežití, hlavně ve velkých evropských městech. Prosím o váš názor.
0: No, první věc, řeknu to takhle. Kdyby všichni tihleti věžci, Messing, Baba Vanga, Yorkshireská věštice, ta japonská věštice, měli pravdu, pak by byl vývoj předdeterminován, byl již definován. Tak jakýkoliv pokus o změnu vývoje by byl zbytečný, protože ten vývoj je už definován. Na druhé straně všechny tyhle ty úvahy souvisí s tím, že vývoj je variantní. Právě proto i ty Indiáni z Ameriky, známý indiánský kmen, prohlásil, rok 26 je rokem křižovatky. Lidstvo si musí zvolit, kterým směrem jde. A když si zvolí sebezničení, tak to je jeho volba, jeho rozhodnutí. Z tohoto hlediska bych byl velice opatrný s tím, že 15. května padne veliká banka. Konec konců, v roce 2008 padl Lehman Brothers. Co se stalo? No, vypukla finanční krize, ale americká vláda zasanovala ostatní banky. Nebo si opravdu myslíte, že rozhodnutí G30 o tom, že existuje 27 klíčových systémových bank, které nesmí žádná vláda nechat padnout, protože jsou systémové a jejich pád by vedl ke kolapsu, tak je to jenom taková náhoda? A zkusili jste někdy přemýšlet nad tím, jak jsou propojeny vlastnické a akcionářské vazby mezi jednotlivými velikými bankami? kdo vlastní akcie banky Credit Lyonnais, kdo vlastní akcie banky Deutsche Bank, kdo vlastní akcie Die Erste rakouské, která vlastní vaši spořitelnu a slovenskou spořitelnu, a kdo má jaké akcionářské podíly v Intesa BCI, jaké má akcionářské podíly v bance Santander a banka Santander, jaké má podíly v jihoamerických bankách a podobně. Takže řeknu vám to takhle. Při propojenosti

Milujete knihy a chybí vám čas? Máte rádi okamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad.

Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je tak zvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Tak vás vítám a zdravím při pondělku tady z Midgardu. Se s vámi vítá Petr Václav. No, máme komentované čtení, máme hodně zajímavých témat. Jako aktualitky, ty si dáme na začátku, tak doufám, že z těch aktualitek to vyvodíme krásně do toho čtení, které tady mám vlastně na stole, tu knížku od Milana Siručka. Archivy vydávají svá tajemství. Dneska máme pondělí a už je květen, 4. května pochopitelně, to nám to běží, to nám to utíká, za chviličku je tady léto. Takže krásné jarní pondělí vám přeji. No a když se podíváme, co je tady ke svátku, kdo dneska slaví, co je k tomu, abychom popřáli, tak Květoslav má dneska svůj svátek. Květoslavové, lépe řečeno. Tak Květoslav slaví. Květoslav je bezesporu zajímavým jménem, které voní po nejrůznějších květech. Květy jsou blízké především ženám, a tak by ženám měl být blízký i muž jménem Květoslav, dodávám, měl by jim tedy vonět. Nositelé

0: jména byl český prozaik Kvitoslav František Sedláček nebo slovenský spisovatel Kvitoslav Florián Urbanovič. Jméno dnes nosí také literární vědec Kvitoslav Chvatík nebo plavec Kvitoslav Svoboda. Kvitoslav. Mužské křestní jméno Kvitoslav vzniklo jako slovanská varianta původně latinského jména Florian, Florianus. Z latiny se pak překládá jako kvetoucí, květinový nebo také květy oslavující či květy oslavovaný. No pěkné tedy. Jméno Kvitoslav nosí v České republice, představte si, 3327 mužů, chlapců a kmetů. A je to 107. příčka podle toho, jak se nejčastěji ta jména užívají, takže skoro topka. No tak já Kvitoslava, jo, vím, Kvitoslav se jmenoval Kvitoslav Mašita, jezdíval s Stodůlkou, jezdívali soutěže. Kvitoslav Mašita, myslím, že dokonce byl mezi vítězi minimálně jedné světové trofy tým, to znamená, to je šestidenní, tak jak jsme ji znávali pod tím názvem. Tak to byl Kvitoslav Mašita a já jsem s jeho synem jezdil motocross, takže říkali mu Květa a Kvitoslav Mašita, to byl jediný člověk, s kterým jsem se setkal pod tímto jménem. Ale to nevadí. Milí Kvitoslavové, já vám přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a také skvělé promořování. Pěkně to oslavte, nic neošiťte a dejte důraz na to, že Kvitoslav je v květnu, kvete všechno, co může kvést ještě pořád. Takže příroda je absolutně nádherná, zelená, pestrobarevná, všemi možnými květy. Květy také už poletují některé, ale to vůbec nevadí, protože zkrátka a dobře to k jaru patří. A to jaro voní ve vzduchu a je nádherně. A je to prostě úplně něco jiného než v zimě, tak si to užívejme plnými doušky. Mám tady jedno přání, byť to nedělám pravidelně, ale píše mi tady naše posluchačka. Ahoj Peťo, mohla bych mít prosím velké přání. Teta Magda z Opočina měla narozeniny, tak zdali by jí bylo možné popřát. Tak já přečtu vzkaz pro tetu Magdu, tak doufám, že Magdo posloucháte, nebo posloucháš, já už jako nevím, jestli jsme si náhodou netykali. Tak toto je od Klárky. Milá tetičko Magdičko, k tvým 60. ti přeji, aby tvůj život byl i nadále jako ta nejkrásnější zahrada, o kterou se s takovou péčí staráš. Ať v ní stále vykvétají barevná kvítka s dobrou zeleninou, které ti pokaždé vykouzlí úsměv na tváři. Přeji ti, aby tvé dny byly v klidu a harmonii při odpočinku s kávou u tvých milovaných slepiček, které k tvému spokojenému domovu neodmyslitelně patří. Ať tě krystal láska hřeje u srdce, jako slunce prohřívá zahrádku a život ti naděluje jen to dobré. Všechno nejlepší přeje Kájuš. Tak jsem splnil toto přáníčko. Doufám, že budu po zásluze odměněn. No a krom toho, jo, ještě jedna věc. Vy, kteří znáte Kvitoslava, nezapomeňte mu popřát. Nadělíte mu tím radost, štěstí a tomu prodlouží život, protože mu víc nastartujete a bude mu lépe fungovat imunitní systém. No a kromě toho, že tedy slavila teta Magda 60. a jiní slavili jiná výročí třeba a bylo Jiřího a moje dcera měla narozeniny a můj syn bude mít narozeniny A moje dcera nejmladší bude mít narozeniny. Eliška už jí bude 6, představte si to. Tak pořád má někdo narozeniny. Já nevím. Se roděj. No. Tak, že se vrátím k tématu. A je den hasičů. To je docela příznačné, protože v Českém Švýcarsku to bylo hodně potřeba. Den hasičů. Všech hasičů, ať už se jedná o profesionály či sbory dobrovolných hasičů. Tento den vzdáváme hold všem, kteří pomáhají při záchraně života a boji s ohněm. Den hasičů připadá právě na 4. května, který je dnem svatého Floriána, který je patronem všech hasičů a zabraňuje požárům. Já jenom řeknu, že hasiči pochopitelně jenom nehasí, ať už požár nebo žízeň. Hasiči velmi často sundávají různá koťátka a různé mazlíčky, třeba ze stromů, kam vylezli a nemohou slézt. Hasiči velmi často sundávají roje včel nebo třeba nějaký vosí hnízda, sršání a tak podobně. Hasiči velmi často zasahují u dopravních nehod, kde odklízí trosky a likvidují třeba různé provozní kapaliny, které uniknou. Nemusí vždycky se jednat o požár. Hasiči kolikrát zachrání třeba někoho, kdo doma spí a neví, že je po něm scháňka a nedá se mu dovolat, nedá se mu dobouchat, tak kolikrát hasiči musí vlézt třeba přes balkon nebo přes okno. Hasiči taky velmi často zachraňují děti v případě, že maminka jde nakoupit, nechá dítě doma samotný a zabouchne si klíče. Těch případů je celá řada, kdy se obracíme na hasiče a já si myslím, že hasiči, požárníci, ani nevím, jak jim budeme říkat, že mimo jiné také organizují spoustu kulturního života v obcích, takže i v městech a podobně, čili okolo hasičů to prostě žije. Takže jsme rádi, že je máme, jsme rádi, když je nepotřebujeme a o to šťastnější je, když je potřebujeme a jsou včas tam, kde mají být. Takže chlapi všem, a pozor, i ženy, takže všem hasičům, ať jste ženy nebo chlapi, tak vám děkujeme a přejeme vám k vašemu dnešnímu svátku, ať to uznání, které třeba tím svátkem je vyjádřeno, ať to uznání je vždycky jaksi vyřčeno, protože stejně jako lidem na záchrance, stejně jako policistům, když pomohou nebo když někoho ochrání, anebo když hasiči někomu zachrání, ať už majetek nebo život, tak málo kdy se dočkají toho poděkování. Takže ať těch poděkování od těch, kterým jste pomohli v té nouzi, ať jich máte co nejvíc. Tak jsem se do toho moc nezamotal. Mám tady, co ještě? Ještě od Boženy Blanky bychom si mohli tady přečíst. Jan Hus tady nějaký, co mi tady Boženka poslala, bože můj. Česká televize, video, osobnost Jara. Jo, osobnost Jana Husa. Jana z Husy. Tady kreslený film o tom, jak Husa upálili. Animovaná ukázka. No, pane, spíš bych se podíval na něco jiného. Spíš bych tady sjel tu dlouhou zprávu, kterou jsem obdržel. Stalo se 4. května. Pardon, já se musím smrknout. Tak já chviličku. Tak, stalo se 4. května. pohled do historie. 1415 Jan Hus a John Wycliffe byli odsouzeni jako kacíři. Dne 4. května 1415 odsoudil kostnický koncil anglického reformátora Johna Wycliffa a českého kazatele Jana Husa jako kacíře. V případě Wycliffa šlo o posmrtné odsouzení muže, jehož myšlenky už předtím ovlivnily evropskou debatu o církevní moci, majetku a autoritě. V případě Jana Husa však nešlo o vzdálený teologický spor, ale o živý proces s mužem, který do kostnice přijel obhajovat své učení a který se už za několik týdnů stane jednou z nejvýraznějších postav českých dějin. Husovo odsouzení nebylo jen otázkou jednotlivých názorů. V pozadí stál hlubší konflikt o to, kdo má právo určovat pravdu, jakou roli má mít církev ve společnosti a zda lze kritizovat její zneužívání moci. Hus navazoval na reformní proudy, které volaly po návratu k mravnější církvi, po větší odpovědnosti duchovních a potom, aby víra nebyla oddělena od osobní poctivosti. Právě proto byl pro část církevní hierarchie nebezpečný. Ne proto, že by byl jen osamělým kazatelem, ale proto, že jeho slova měla společenskou sílu. Rozsudek ze 4. května tak otevřel cestu k událostem, které daleko přesáhly samotný koncil. Husova poprava 6. července 1415 se v českých zemích stala jedním z velkých historických zlomů a vedla k hnutí, které proměnilo náboženskou i politickou mapu střední Evropy. 4. květen proto není jen datem jednoho koncilního rozhodnutí. Je to okamžik, kdy se evropská autorita střetla s hlasem reformy a kdy se začal psát příběh, který se z kostnice brzy přenesl do českých měst, univerzit, kostelů i bitevních polí. Jeho nejslavnější výrok: hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, mluv pravdu, drž se pravdy, braň pravdu až do smrti. Tady ještě k mistru Janu z Husy bych podotkl, že já už jsem to říkal mockrát, jo, oč vlastně šlo. Satanisté, a to je jistá paralela s dneškem, satanisté už neuhlídali otěže takzvané pravdy, té své propagandy. Bylo na výsost jasné, stejně jako dneska, kdy politici si zvedli platy, zafiali, si zvedli platy a pak se ukáže, že Fiala za 1 000 000 korun ještě přednáší na Brněnské univerzitě, respektive má tam závazek, ale nikdo ho tam víceméně moc neviděl, ho realizovat, čili nabubřelost moci, arogance moci, zneužívání moci a hlavně rozkrádání majetků, to je satanistům, parazitům, naprosto vlastní. Tady se vlastně v církvi potkali takoví ti ortodoxní satanisté s těmi, kteří nechtěli sloužit satanovi. Respektive nevěděli, že mu slouží, domnívali se, že slouží lidem, domnívali se, že slouží pravdě, dobru. A to byl právě John Wycliffe, který ty věci psal hodně natvrdo. A já si myslím, že Husa neodsoudili kvůli Wycliffovi. Kvůli Wycliffovi, zejména kvůli Wycliffovi, odsoudili ke stejné smrti upálením Jeronýma Pražského. Jeronýma Pražského upálili, protože byl vzpupný, že byl inteligentní, že byl chytrý, že uměl filozoficky i pragmaticky diskutovat, hájit se. Měl obrovské diplomatické kontakty a styky. Vítala ho, když šel spolu s delegací, že jo, s polským králem, tak dříve než krále ho přivítali, protože ho měli za přítele, celý to procesí pravoslavných bratří, kteří vyšli naproti té delegaci vedené polským králem. Čili Wiklef víceméně ovlivňoval zejména Jeronýma, který ve svých disputacích a ve svých rozhovorech i ve svých dílech na Wiklefa hodně navazoval a Wiklefem se hodně argumentoval Wiklefem. Čili sice odsoudili posmrtně Wiklefa, ale Jana Husa neodsoudili za to, že protože Jan Hus dokonce kritizoval v některých momentech Wiklefa. Jan Hus neusiloval o rozbíjení autority církve. Jan Hus bojoval o posilování autority církve a právě poukazováním na nešvary těch, kteří snižovali svým chováním, jednáním tu autoritu církve. Na tyto chyby poukazoval Hus. Hus volal po nápravě církve. Wiklef to bylo něco jiného. Wiklef víceméně šel tvrdě do církve a víceméně by se dalo říct, že kdybychom to srovnali, jo, je to jako když tady máme ty, kteří volají po tom, že Evropská unie, že z ní musíme vystoupit, a potom jsou tu ti, kteří volají po tom, že se musí reformovat. To je velmi, velmi silná paralela. Čili ta církev byla v dost podobné situaci svými rozhodnutími, svazovala a podvazovala úplně autoritu církve a fungování vůbec mnohých věcí v tom světě. Ta církev byla velice rozpolcená. Berme to tak, že v tu dobu bylo trojpapežství a byl to Zikmund, který donutil abdikovat všechny tři papeže tak, že vedl církev koncil. Proto rozhodl koncil. A právě ty síly, které v tom koncilu se přetahovaly o mocenskou pozici, tak byly, tak se jakoby vyřádily na tom rozsudku, protože jako kdyby z té frustrovanosti, kterou měli sami ze sebe, tak vlastně začali obvinovat vnějšího nepřítele a tím byl Hus. Takže Hus se stal vnějším nepřítelem, díky kterému ta církev měla problémy. Přičemž ale Hus byl jenom ten, který poukazoval na to, jaké problémy si církev způsobuje tím, že se chová a jedná tak, jak to dělá. Je to stejné, jako když dneska někdo říká v Europarlamentu, že rozhodování a vůbec nařízení Evropské komise jsou nesmyslná, jsou špatná a vlastně nakonec se všechno začne mlít okolo vnějšího nepřítele a tím je Rusko. Kdyby tenkrát byl Vladimír Putin, asi by upálili Vladimíra Putina místo Husa. Tak jdeme dál. 1841. Babinský byl odsouzen k 20 letům žaláře. Dne 4. května 1841 byl loupežník Václav Babinský odsouzen k 20 letům žaláře za 4 loupežné vraždy a 7 loupeží. Trest si odpikával v Brně na Špilberku, tedy v pevnosti, která sama o sobě patří k výrazným symbolům trestu, věznění a státní moci v českých dějinách. Babinský se později stal postavou, kolem níž se nabalily legendy, lidová vyprávění a romantizující obraz slavného loupežníka. Skutečný případ byl však mnohem temnější. Za pozdějším folklorem stál člověk odsouzený za násilné zločiny, nikoli jen dobrodružná postava z hospodských historek. No a v roku 1904 Rolls potkal Royce a vznikla automobilová legenda. A roku 1540 Benátky a Osmanská říše podepsali Konstantinopolskou smlouvu. 1776 Rhode Island vyhlásil nezávislost na Velké Británii. 1818 Nizozemsko a Británie podepsali smlouvu proti nelegálnímu obchodu s otroky. 1878 Thomas Edison poprvé veřejně předvedl fonograf v Grand Opera House v New Yorku. 1896 vyšlo první číslo londýnského deníku Daily Mail. 1904 Spojené státy zahájily stavbu panamského průplavu. Ne, a tady je dobré říct jednu důležitou věc. Panamského, jo, dobré. Ne, tak jsem mluvil chtěl s Vosvězu. Dne 4. května 1904 se v manchesterském Midland hotelu setkali Charles Rolls a Henry Royce. Jeden byl automobilový nadšenec a obchodník, druhý mimořádně schopný konstruktér. Z jejich spojení vznikla značka Rolls-Royce, která se později stala synonymem luxusu, technické preciznosti a britské průmyslové elegance. Na začátku přitom nestál hotový mýtus, ale velmi praktická schoda dvou mužů. Royce uměl stavět kvalitní vozy a Rolls je dokázal dostat k zákazníkům. Dějiny průmyslu se často rodí právě takhle nenápadně u stolu, kde se potká technický talent s obchodním instinktem. 1932, 4. května, Al Capone nastoupil do věznice v Atlantě po odsouzení za daňové úniky. A roku 1953 Ernest Hemingway získal Pulitzerovu cenu za novelu Stařec a moře. 1961 Malcolm Ross a Viktor Prater dosáhli balonem rekordní výšky 34 668 metrů. 2025 ve Švédsku skončil téměř 3týdenní nepřetržitý přenos velké losí migrace. No, vidíte, tak to je všechno. To je všechno, co jsme si tady měli zahloubat v paměti, jak to bylo tenkrát. No a co si dáme teď? Teď bychom se mohli, já mám velkou radost, víte z čeho? Já mám velkou radost, že se některé věci mění k lepšímu. Třeba první věc. Robert Fico bude na pokládání věnců v Moskvě. Já jsem slyšel takovou věc, že Robert Fico bude muset jít autem, takže se mu ohlásil MERS německé, že by přiletěl na návštěvu a že by Robert Fico musel odložit, respektive nastihnout tu návštěvu. Nevím, jak to bude logisticky, ale je dehonestován. Je dehonestován těmi médii. Jo? Tak pojďme se podívat na diskuzi Roberta Fica se studenty, ze které vyplývá, proč Robert Fico, a vysvětluje to mladé veřejnosti, proč je důležité být v Moskvě při kladení a uctění památky všech obětí.
1: Mě by zajímalo, že čo očekáváte od návštěvy prezidenta Vladimira Putina na, v Moskvě na těch oslavách a či se nebojíte, že keďže jste jediný líder z evropských krajín, takže či to neohrozí naše mezinárodné vztahy?
2: Dobré. Poviem to jinak. To je problém jediného povinného názoru. Jediný povinný názor, ktorý som si dnes prečítal aj v novinách, je, ktorý šíri teraz švédska ministerka alebo minister zahraničných vecí, keď hovorí, že úlohou Európskej únie je ekonomicky oslabiť a poškodiť Ruskú federáciu. Toto je úlohou Európskej únie. A že štáty, ktoré majú na to iný názor, by mali byť akože dobre, že z tej Európskej únie vylučované. Akože je mojím prvoradým cieľom ako predsedu vlády Slovenskej republiky starať sa o to, aby ruská ekonomika bola slabá? Určite nie. Určite nie. Čiže mám iný pohľad na svet. Som to aj pri tom Vietname povedal, alebo pri iných príležitostiach. Ale poviem vám úplne presne, prečo do tej Moskvy pôjdem. Pretože nepôjdem len do Moskvy. Predtým idem do Dachau. To bude 6. mája. Kde navštívim koncentračný tábor, pretože mám pocit, že niekto začína vnímať holokaust ako rozprávky. Akože to nebolo. Treba tej verejnosti rozprávať, že holokaust bol a bol strašný. Neviem, či by nebolo aj dobré, keby boli povinné návštevy študentov v koncentračných táboroch, aby ste išli možno aj do Serede si pozrieť ten tábor, ktorý tam sme vybudovali ako muzeum. Podľa mňa to je prvá vec, ktorú treba neustále tej verejnosti hovoriť, že pozor, vojna je strašná vec. Je strašná vec. Minule som to spomínal. Keď sa stretnete s niekým v bratislavskej kaviárne, každý vojna, dobre, na tej Ukrajine, nech sa maskia, maskia, maskia. A potom prídu do Dubaja na dovolenku, lebo všetci sú chudobní, tak idú do Dubaja na dovolenku. Tam im preletí nad hlavou lietadlo a už nám volajú, dojdite pre nás, my sa bojíme, tu letí nejaké vojenské lietadlo. Ani len nemyslíme na to, že je vojenské riešenie dobré riešenie, pretože ako náhle začnú padať bomby a rakety je po všetko. Prečo Dachau? A potom idem ďalej. Lebo mám, a to ja mám jednoducho vrodené, hodnotovo, že to, čo sa udialo počas druhej svetovej vojny, sa nemôže opakovať. A som veľký zástanca medzinárodného práva. Ak ktokoľvek poruší medzinárodné právo, je mi ľúto, či sú to Rusi, či sú to Američania, alebo je to Izrael, vždy to hovorím. Toto je hrubé porušenie medzinárodného práva. Áno, aj vojna na Ukrajine je hrubé porušenie medzinárodného práva. Moja návšteva v Moskve nemá nič spoločné so súčasnou situáciou. Neviem, čo vás učia v škole, ale mali by ste vedieť, že 60 000 vojakov Červenej armády tu na Slovensku zomrelo. Keď prechádzali cez Slovensko a Slovensko oslobodzovali. To bola Červená armáda, pretože to nebola Ruská armáda, to bola Červená armáda. Červená armáda znamenala, že bola z vojakov zo všetkých zväzových republik, ktoré tedy tvorili Sovietský zväz. Kazachstan, Uzbekistan, tam všetko, Azerbajdžan, všetci tam patrili, Arménsko, to boli zväzové republiky Sovietského zväzu. Ak niekoľko 10 000 ľudí vám tu padne pri oslobodzovaní krajiny, máte s tým zásadný problém, že ja pôjdem položiť k hrobu neznámeho vojaka v Moskve, Červenej armády, karafiaty? Ja, s týmto máme problém? Ja nejdem na vojenskú prehliadku. Ani by som nešiel. Ani minulý rok som nebol na vojenskej prehliadke. Ale prejaviť úctu a rešpekt je strašne dôležité. Potom hneď na to. Ma uvidíte v Normandii. Prečo v Normandii? No lebo v 44. bol otvorený druhý front. A prišli Briti, prišli Kanaďania, prišli Američania z druhej strany. Aj tam padlo strašne veľa ľudí. Aj tých ľudí si treba uctiť. A potom pôjdem asi na oslavy 250. výročia Dňa nezávislosti v Spojených štátoch a určite pôjdem na Arlingtonský cintorín. No zase strašne veľa Američanov padlo nielen pri druhom fronte, ale padlo v Tichomorí, kde sa zase samozrejme mastili s Japoncami a s ďalšími. Nemôžeme to vymazať. To za to, že dnes máme iný názor Európska únia, ako má Rusko, a že tu je nejaký konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou, sa máme tváriť, že Rusko neexistuje? To je, naozaj chceme, že to nič nebolo. To nás absolútne nezaujíma. Prosím, verte mi, a ja za to nemôžem, ale ja keď chodíme po Slovensku a robíme podujatia pri napríklad v rôznych cintorínoch, je najväčší cintorín vojakov týchto zahraničných ruských a rumunských vo Zvolení, alebo chodíme na Slavín, to je jedno, Michalovciak teraz je obrovský cintorín. Tam vám príde niekoľko sto ľudí a tí nepustia ruského veľvyslanca spomedzi seba, jednoducho chodia a ďakujú. Lebo tí ľudia, tí starší vedia, čo sa dialo v tých rokoch. Takže nechcete odo mňa, aby som oplul históriu. Aby som povedal, že toto jednoducho nebolo. No bolo to. A chcete vedieť, čo je vojnová hrôza, choďte na Duklu. Choďte na Duklu, ja viem, že to tady je to ďaleko pri Svidníku. Zoberte si tam riaditeľa toho múzea, ktoré tam je, a nech vám porozpráva, čo sa na tej Dukle dialo. Čo tam všetko tí vojaci Červenej armády spolu s prvým Československým armádnym zborom Ludvíka Slobodu museli teda absolvovať, aby prešli na územie pri oslobodzovaní. Takže ja nič nejdem urobiť, čo robím každý rok. Všade tam, kde počas druhej svetovej vojny padali vojaci a išli proti Hitlerovi a nacizmu, prídem a poďakujem. A či to niekto akceptuje alebo neakceptuje, najväčšiu ťarchu druhej svetovej vojny absolvovali predovšetkým krajiny, ktoré patrili do Sovietskeho zväzu. Choďte do Bieloruska, sa ich spýtajte, čo na Nemci s nimi robili. Spýtajte sa vojakov, ktorí boli v prvom Československom armádnom zbore, ako vám porozprávajú, ako pešo išli cez Bielorusko alebo iné krajiny a videli ponapichávané malé deti na plotoch, pohádzané do studniach, poocekávané hlavy. Proti tomu to sa teda postaviť. A ja teraz tam nepôjdem preto, lebo dnes má niekto problém s Putinom? To mi je tak jedno, prosím. Úplne mi je to jedno. Lebo viem, prečo tam idem. Idem tam preto, aby som tým ľuďom poďakoval za oslobodenie našej krajiny. Choďte hore na cintorín sa pozrieť. Pani kolegyňa, tam sú 17-18 ročné decka. Na Slavine, tam ležia. Má 18 rokov. Minule som povedal, že možno ten chlapec ani neomňal ženu. Prepáčte za úprimnosť. Možno ani netušil, že nejaká žena existuje. A tam zomrel. Jak išiel do Bratislavy, alebo niekde tu oslobozoval túto krajinu. Preto, ak mi tu niekto bude niečo rozprávať, že ja nemám ísť do Moskvy, lebo Putin, kašlem na neho. Lebo ja tam nejdem kvôli Putinovi. Idem tam kvôli tým 60 tisíc vojakom Červenej armády. Koľko je? Idem telefonovať hlavne. Musím ísť telefonovať s predsedom Maďarom. Pánom Maďarom z TISI. Dobre, ďakujem pekne. Pozrite sa. Opäť ďalšia ukážka, že sa vieme rozprávať aj napriek rozdielným názorom. Môžete mať úplne iné názory, úplne, ale pokiaľ si vymeníme v atmosfére vzájomnej korektnosti, že tu nikto neblačí, viete, jak to v tom parlamente niekedy vidíte, tak sa vieme porozprávať aj o vážnych témach. A za to vám ďakujem, že ste takúto atmosféru vytvorili. Držím vám palce, ste tu aj nejakí maturanti už, či ešte nie? No, tak držím maturantom. Nech vám to dobre dopadne. Máte ústne, či už ste mali? Teraz akurát, tak vám držím palce. Tí, čo ešte matúry nemáte, tak si užite. To sú najkrajšie roky štúdia na strednej škole. A zoberte túto moje odporúčanie s plnou vážnosťou. Ďakujem vedeniu školy za možnosť sa stretnúť so študentmi. Som veľmi rád a ja sa teraz musím ospravedlniť a idem teda telefonovať a hovoriť s človekom, ktorého telefonát som použil ako rámec na toto stretnutie. Ďakujem pekne, všetko dobre. Kto chcete, poďte.
0: To byl Robert Fico v pěkném rozhovoru. Musím říct, takhle je potřeba, aby politici fungovali, a ne jako dogmatik prezident České republiky, kterému už nestačí to, že sedí ve vedení firmy Globce, která obchoduje se zbraněma, takže on pochopně jako prezident lobuje za válku. On už se dokonce nechal fotit, je tváří jedné firmy sportovní. V Polsku už jsou plakáty s jeho podobiznou a propaguje tam sportovní a outdoorové oblečení. chápete, prezident České republiky, prezident České republiky si přivydělává jako reklamní figura. Jo. Já jenom čekám, když začne točit porno Masaryk bláznivej, tak to už fakt jako nechápu. Tak, pseudo Masaryk, pardon. No, mohli byste se podívat na tu válku po česky, jo? Tady mám lumeny z bývalého vedení státu, mám tady vysokoškolsky vzdělané lidi k dispozici, to vám pustím za chvilku, a vysokoškolsky vzdělaní lidé, tedy učí mládež, protože to jsou pedagogové, jo, mimochodem. Jednak jsou dneska, nás zastupují v Evropském parlamentu, jako Českou republiku, nás občany. Nevím, já jsem ji tam nevolil, ale bohužel tam jsou, jo. Takže to je síla. A tito mají názor, jo. Mají názor, který zazní v této debatě úplně natvrdo, naplno, a chci se vám z toho zvracet, tak se nepozvracejte, prosím vás. Já vám to pustím. Český akademický názor na osvobození Československa.
3: Proč to neřeknete tady občanům, že budou posílat své děti do války? Nebo pojedete tam, pojedete se podívat, jak to vypadá, budete tam na té frontě? Nebudete. Já jsem byl v roce, když bombardovalo NATO Jugoslávii, tak jsem byl v Bělehradě, když házeli bomby na Jugoslávii, když bombardovali.
4: A taky jezdíte s nočními vlky na motorce.
3: A jezdím s nočními vlky na motorce, abych položil kytky na hroby 140 tisíců vojáků, kteří osvobodili
5: tuto zemi. Promiňte.
3: Počkejte, to musím doříct, pane Moravče. Ano. Osvobodili tuto zemi a bez jejich životů bychom my tady neseděli. Řekněte mi, jestli proti tomu něco máte.
4: Tuto zemi osvobodili
3: máte
4: Američané.
3: Proti tomu?
5: Promiňte.
3: Děkuji, prosím vás, mohli byste to zesílit, paní, co řekla, aby to
5: promiňte,
3: veřejnost měla.
4: Tak si zajte do Plzně.
3: Může... Ano, tuto zemi, vy jste říkala zemi, ne Plzeň. Proč to neřeknete tady?
0: Tuto zemi osvobodili Američani. Prázdnuše Nerudová u Moravce, kde sedí Lipavský, tak je ještě Foldyna tam pochopitelně těžce bojuje. S demagogií a s magorama, jo. No, my se do té Plzně teda jako podíváme, protože se ukazuje, že ono i to osvobození Plzně je takové zvláštní. Ono je takové, jak bych tak řekl? No, ono to nebylo úplně osvobození totiž. A já to tady někde mám. Pardon, já to musím najít. Mě to tady někde uniklo mezi řádky. Osvobození Plzně. To je téma, to vám řeknu. Tak, v telefonu jsem to viděl. Tak se na to pojďme podívat. Hele, to někdy by vás vzal šlak normálně z nich. To oni předvádějí. Tak, jo, pardon, já musím trošku vejš. Jo, jinak Petr Pavel, jo. Alpine Pro. Apropo Alpine Pro, jestli si vzpomínáte, tak za covidu Alpine Pro hrozně tvrdě vyžadovali roušky a očkování propagovali, jo. Tak Alpine Pro s nápadem Českého centrum i Czech Tourism prezident Czech Pavel Petr za prasa. Tak kdybych to je asi za prase, nebo já nevím prostě. No. Tak se pojďme podívat na to osvobození té Plzně. Jo. Já tady mám k tomu docela zajímavý materiálek. Já jsem si, že to je hned nad tím a ono to není. Tak, kterak Američané osvobodili na jaře roku 1945 západu českou metropoli Plzeň, se zde říká. to budu muset zase tady trošku odblokovat, protože ono to chodí v takovým zvláštním stavu, se to tady zobrazuje. Tak, jak to vidíme, už to asi půjde. Tak
5: přátelé, podívejte se, máme tady krásný příspěvek přímo z Plzně, co se tam dělo při takzvaném osvobození Plzně americkou armádou. Tady vidíte kontakt. V roce 1945 se nikdy nestalo, je to lež. Vážení přátelé, ať si dělá každý, co chce, když tím nijak neubližuje ostatním. Jsou různé historky, jak se mluvilo nebo dokonce vyučovalo na školách o osvobození Plzně, ale doložitelná pravda je jenom jedna. Ale pompézní oslavy osvobození Plzně americkou armádou, které se nikdy nestalo, to už je moc. Je to z našich peněz, omezuje to dopravu ve městě a všude nesmyslně vyvěšené vlajky největšího poválečného zabijáka mě jako Plzeňákovi dělá problém. Sám jsem tohle pseudo osvobození nezažil, asi jako nikdo z vás, ale mojí matce bylo v té době 20 let, vše si dobře pamatovala a její sdělení je i jinak historicky doložitelné. Takže za prvé, dne 5.5.1945 vypuklo v Plzni živelné povstání proti německým okupantům, došlo ke střelbě v ulicích Plzně a v bojích zahynuli desítky Plzeňanů, kteří mají naštěstí dodnes na domech své destičky v místě, kde byli zastřeleni. Dle mojí matky německá armáda po bojích utáhla z města, takže z provizorního rádia ve Stanech na obci Zně, to byl prostor za fotbalovým stadionem dnešní Viktorie, při soutoku řeky Mže a Radbuzi, se ozval hlas doktora Schindlera. Plzeň, svobodná Plzeň hovoří. Ano, tady došlo k historickému paradoxu, kdy se ozvalo Plzeň, svobodná Plzeň hovoří. Dle současného výkladu dějin vlastně osvobozená nebyla, neboť Američané tu ještě nebyli. Na rozdíl od Prahy, která zoufale volala o pomoc, ale podle současného výkladu dějin již vlastně osvobozená byla Vlasovci. Že v následujících dnech padlo víc než stovka rudoarmějců v přímých bojích s německými fašisty, to se vlastně skoro nestalo, že? Ale nejvíc mě na tom sere to, že na ty v bojích zabité Plzeňany se díky pitomcům úmyslně zapomíná a slaví se neexistující osvobození podivnými Američany. Jak hnusné, odporné. Za druhé, dne 6.5.1945 dojela nekomplikovaně americká US Army do Plzně. Nekomplikovaně, protože si Američané vyžádali od Revolučního národního výboru Plzně, že zajistí bezpečný příjezd. V Plzni žádný americký voják v boji nepadl. Navíc v okolních lesích se Američanům bez problémů vzdávali příslušníci německé armády. Dokonce generál Patton v odeslaném raportu doslova uvedl, že Plzeň byla occupied, tedy obsazena, nikoli osvobozena, to je dohledatelné. A jako okupanti se Američané v Plzni chovali, ale je pravda, že válka ještě oficiálně neskončila. Tak to byla ta veselější část práce Američanů v Plzni v roce 1945. Horší, mnohem horší byly výsledky bombardování Plzně ke konci války. I během války docházelo k bombardování a k tomu se zachovalo velmi zajímavé video. Dochovalo, kde Karel Gott vzpomíná na tuhle dobu, kterou osobně zažil. Uvádí, že během války úmyslně Američané a Angličané nebombardovali plzeňské fabriky, které houfně vyráběly zbraně pro Hitlerovu armádu. Hitlerovu armádu, to je plzeňsky. Proč? Všichni tam měli svůj kapitál a nebudou si přece ničit, co bude jejich, takže vždycky ty bomby vysypaly někde mimo. Obrat nastal po Jalské konferenci a rozdělení Evropy. Hlavní objekt bombardování, plzeňská Škodovka, srovnána z velké části se zemí i s okolními domy. Jo, čili až potom se začaly trefovat. Že nádraží i další objekty to samé, jak vzpomíná Karel Gott. I jako malý se osobně zúčastnil vyprošťování živých i mrtvých ze sutin domů. Dne 17.5.1945, 22 dní před koncem války, při masivním anglosaském náletu zahynulo téměř 1000 Plzeňanů, dokonce celá školní třída i se jejich učitelkou. Výsledek? Američané dokázali svým bombardováním na konci války zabít víc Plzeňanů než Němci za 6 let války. Asi před 10 lety v Plzni jako městě kultury měl u branky koncert Jiří Suchý. Konferenciér se ho vtíravě dotazoval. Pane Suchý, vy jste se určitě narodil doma, že? A pan Suchý mu na to bezelstně odpověděl. Ne, já jsem se narodil v Plzni, v porodnici ve Venzigově ulici u nádraží. To je přesně tam, když Američané bombardovali nádraží, dopadla jedna bomba a všechna ta miminka i jejich maminky tam zahynuli. Takže, když to tak shrneme, hned po moru ve středověku zabili nejvíc Plzeňanů Američané na konci války během takzvaného osvobozování v roce 1945. Krásný důvod k oslavám, kde bude pět 5 oslavné ódy jenom totální fanatik nebo pitomec. Vždyť i těch Poláků, kteří nám jako spojenec Hitlera před válkou násilně vojensky vzali Slezsko, na konci války při osvobozování naší země padlo kolem 1000, mnohonásobně víc než Američanů, kolem 100 na celém území, ale čest i jejich památce. O 33 tisících Rumunech ani nemluvě. Ještě takový dovětek, nesmírně mě sere a uráží chodit kolem pomníku Díky Ameriko. Když není za co děkovat, naopak, je to oslava našich vrahů. Navíc se tam trvale třepotá vlajka největšího zabijáka civilistů po druhé světové válce. To číslo je v milionech zabitých. Rusové na fašistické Ukrajině, to je čaj. No a když k tomu přičteme, že Plzeň při kandidatuře na město kultury nechala zbourat obrovský kulturák s dalším divadlem a furou obchodu uvnitř, za který dodneška není náhrada a chybí, a místo něj zeje desítky let neskutečně hnusná díra, která změnila vysoce živou část města v mrtvé místo. Díky zastupitelé, díky Ameriko, obojí je idiotismus. Díky výše zmíněnému má Plzeň plný nárok na hrdý titul. Plzeň, město, pitomec.
0: No jo. Takže to je vlastně definice toho, co se dělo v Plzni. Ono se to tak jako přijalo a říkalo se, za soudruhů se o tom nesmělo mluvit, nesmělo se přiznat, že tady Plzeň osvobodili Američané. No, je to pravda, protože Karel Čáslavský ve svém krásném seriálu vždycky ráno v neděli ho dávali Hledání ztraceného času. Tak právě z toho osvobozování Plzně tam měl pořad. Autentické záběry dokazují, že opravdu americká armáda přijela absolutně volně do Plzně. To za prvé. Za druhé. Němečtí důstojníci, přestože byli v uvozovkách údajně pod kontrolou Američanů, nosili zbraně. Američani s nima chodili na večeře, chodili s nima na obědy, standardně se s nimi přátelili. To znamená, že to nebyli odzbrojení fašisté, kteří s rukama nad hlavou po tom, co skončili líté boje o každý centimetr města. Ne, ne, ne. Takže Plzeň rezignovala na to, aby oslavovala skutečné hrdiny, aby oslavovala Plzeňáky, kteří zkrátka a dobře vytlačili většinu Němců, německého Wehrmachtu, vytlačili z města. Ostatní se asi ukryli, tak co, tak nebudou provokovat, tak popíjeli někde na štábech a tak a čekali na příjezd Američanů, protože ty jim udělali ten odchodný koridor. Takže pokud někoho Američani osvobodili v Plzni, tak to byli důstojníci Wehrmachtu, tak to byli kolaboranti nacističtí a SSáci. Takže neosvobozovali Plzeň. Plzeň obsadili. A také ty zprávy, které jsem tady četl, to byly přímo zprávy psané, autentické zprávy těch revolučních výborů. Tak tam psali, jak Američani jim nařídili, kolik čeho jim mají dát, kolik spálili Američani jídla, ošacení ve velkých jámách na kraji Plzně. Kolik toho zničili. Takže měl by někdo se zamyslet nad tím, jestli vůbec ten přežitek nebo ten přelud jakéhosi osvobozování části republiky americkou armádou. Ne, ne, ne, to se tak nedělo. To je potřeba přehodnotit. Ne přepisovat dějiny ve smyslu osvobodili nás Američani. Jako prázdnuše Nerudová. Kandidátka na prezidentku. Tady opravdu čím větší kolaborant, tím skvělejší kandidát na prezidenta. Jo. To je naprostý otřes. Takže S tou Plzní se to má tak nějak trochu jinak. Minimálně, pokud bychom měli upravit a narovnat ten, řeknu to, pojmenování skutečností, tak Plzeň byla obsazena Američany, aby osvobodili z rizika nějakých povstaleckých, řeknu, bojůvek, tak aby vysvobodili Němce, důstojníky Wehrmachtu, SSáky, kolaboranty. A Plzeň by měla oslavovat ty, kteří položili své životy za svobodnou Plzeň. Dále by Plzeň měla truchlit a měla by označit jako oběti Američanů při obsazení Plzně všechny, kteří zabili těma náletama. To je důležité. To totiž byli právě anglosasové, kteří ničili tady po Jaltě, ničili tady majetek, ničili tady ty potraviny, ničili tady ty zásoby, čehokoliv, protože bylo nežádoucí, aby tady cokoliv bylo. Proč? Protože se připravoval Marshallův plán, aby ekonomicky stejně podvázali ten východ. No, tak to máme, řeknu tuhletu část, já bych teď dal asi písničku. Jsem se docela rozhovořil, ale mě to tak štve tyhle ty keci v kleci, ty nesmysly, a oni to perou ještě do těch dětí. To je neskutečný, jak oni manipulujou těma dětma, jo. Hnus Fialovej. Strašný.

0: známých písniček, ale velice, bych řekl, velice zajímavá. No, já jsem si tady připravil ještě jednu debatu o tom, jak ty liberální, progresivní blázni, čeho jsou schopní, jo? Jak fanaticky vnucujou nějakou mantru, kterou si naposlechli, zamilovali se do ní, protože to je mantra, která říká, že jenom takto bude mít kariérní postup ten dotyčný.
1: Ja som sa ho na toto konkrétne nepýtala.
2: Chcel pani poslankyni povedať, že zazvonil zvone za rozprávky, je koniec, lebo toto je... Tomuto nemôžete veriť ani vy. Toto, čo ste tu teraz povedali.
3: Prečo by to robila ruská strana, že by bombardovala vlastný, alebo teda ropovod, cez ktorý tečie ropa, na ktorom oni zarábajú? Pani poslanci za Progresívne Slovensko, vám pripomeniem jednu vec, obidvaja ste prisahali na Ústavu Slovenskej republiky. Vaše správanie, počkajte, neskáčte mi do reči. Vaše správanie ale nasvedčuje a ukazuje, že ste neprisahali na Ústavu Slovenskej republiky, ale podľa mňa na tú ukrajinskú.
2: Kto nám tu zničil Nord Stream, ktorý teda mohol dopravovať aj plyn do Nemecka a možno do Európy pre ďalších odberateľov? Kto? Vyšetrovacie orgány zistili, že Ukrajinci. Kto atakoval Turk Stream, keď sme teda mali jedinú možnosť cez tú južnú vetvu brať plyn, ktorý nám tiež odstavili Ukrajinci? No Ukrajinci zase. Kto teraz robí na tom, aby tu nemohla byť ropa? No Ukrajinci to robia. A my tu robíme a šírime rozprávku, ako keby, že si to Rusi robia sami. A ja nejdem obhajovať Rusov, ja idem obhajovať slovenské záujmy. Toto všetko bude poškodzovať našu ekonomiku, európsku ekonomiku a vy ako keby ste to nechceli vidieť. Ja som nepočul jedno kritické slovo na ukrajinské vedenie za to, čo spôsobujú Slovensku.
1: Ale bombardovalo družbu.
4: To vám povedal Zelenský.
1: Druhýkrát, áno. Následne druhýkrát.
4: Počkajte, publikum, počkajte. Aký logický súvis, prečo by Rusi bombardovali ropovod, ktorým dovážajú ropu, na ktorej zarábajú peniaze?
1: No, ja som sa ho na toto konkrétne nepýtala.
2: Chcel pani poslankyni povedať, že zazvonil zvone za rozprávky, je koniec, lebo...
0: Pani poslankyne, to sú poslanci. To by sa z nich jeden poposlancoval. No... Tak já to odložím, protože snad jsme si předvedli tu debilitu v plný parádě. Bystra Jana upálili, protože se choval přirozeně podle selského rozumu. Byl čestný, bránil pravdu a tyhle ty, kdyby mohli, tyhle ty satanáši, ty by taky upalovali. Tu a tam někoho nechají zavraždit, to je pravda. A to všecko bude jednou vyšetřeno. To všecko bude předmětem vyšetřování. To všecko za to někdo jednou zaplatí. Přijdou tresty a bude se pikat. Budou se zabírat majetky těch, kteří je vybudovali z toho, co rozkradli. Pevně tomu věřím, protože svět bez tohoto nebude moci jít víc za světlem. Je to nutná podmínka. Vypořádat se s těma hajzlama, protože to se jinak nedá nazvat. Jo. To je verbež, pakáž, jsou to bezcharakterní bytosti, já nevím, jak to nazvat, subjekty, bezcharakterní subjekty, jo, to je, tam nevíte nikdy, kdy vám vrazí kudlu do zad, to jsou strašní šmejdi, prolhaný, ale mocní. No, my si budeme číst z knihy Milana Siručka Archivy vydávají svá tajemství. Minule jsme si četli o Chile. Dneska vidíme jejich počínání v Iránu, na mnoha místech, vlastně i na Ukrajině, na mnoha jiných místech.

a chovají se pořád stejně. Nic se tam nezměnilo. Nedoufejte v žádné zlepšení. Žádné bílé klobouky a nikdo tam neudělal žádný pořádek. Pořád stejné modus operandi. Co se vlastně odehrálo v Kolumbii v listopadu 1985 a jakou úlohu přitom sehrály USA? Podívejme se opět na stránky amerického Národního bezpečnostního archivu. Washington DC, 19. září 2023. Kolumbijský prezident Gustavo Petro by měl splnit rozsudek. Ježišmarja, teď jsem schodil brýle. Pardon. Nemohu nechat jen tak, abych si na ně nevěl ještě. Křeslem. Tak. Měl splnit rozsudek Meziamerického soudu pro soudu pro lidská práva IACHR z roku 2014 a požádat amerického prezidenta Joe Bidena, aby odtajnil všechny relevantní záznamy o případu Justiční palác. Požaduje to mimo jiné Helena Uránová Bidegainová, dcera soudního smírčího soudce, o kterém se předpokládá, že byl mučen a zavražděn kolumbijskou armádou v důsledku požáru. Během této epizody zahynulo více než 100 lidí, včetně 11 soudců kolumbijského nejvyššího soudu. Většina z nich během kolumbijských vojenských operací s cílem získat budovu od militantů M19, kteří ráno 6. listopadu 1985 zaútočili a obsadili palác. Národní bezpečnostní archiv zveřejnil klíčový soubor odtajněných dokumentů USA, citovaných v nedávno vydané knize Heleny Uránové Mi Vida y el Palacio. 6. i 7. de novembre 1985. Mezi nimi jsou stále redigované kopie 38 let starých kabelů Ministerstva zahraničí a zpravodajských zpráv Pentagonu, které pravděpodobně zatajují zásadní podrobnosti o roli USA a o tom, co americké agentury věděly o akcích kolumbijských bezpečnostních sil během vojenského útoku na budovu. Uránová, která byla na začátku tohoto roku jmenována zvláštní poradkyní kolumbijského ministerstva zahraničí, řekla televizní síti RTVC, že prošetřila americké záznamy poskytnuté Národním bezpečnostním archivem a našla informace, které by země měla znát. Long řekl, že byli zabiti při křížové palbě uvnitř paláce. V roce 2007 kolumbijský prokurátor odhalil videozáznam, který ukazuje Helenina otce Carlose Horácia Urána, jak kulhá z hořících trosek budovy v zajetí kolumbijských bezpečnostních sil. Některé dokumenty z majetku soudce byly později nalezeny při prohlídce nedalekého zařízení kolumbijské armády, což vedlo mnohé k závěru, že pomocný soudce byl zadržen a zabit armádou a že jeho tělo bylo později umístěno uvnitř stále doutnající budovy justičního paláce, aby se oklamali vyšetřovatelé a zakryla odpovědnost armády za jeho smrt. Myslím, že by to byl dobrý okamžik, aby prezident Gustavo Petro podal formální žádost o odtajnění prezidentu Bidenovi jako způsob, jak reagovat na rozsudek Meziamerického soudu pro lidská práva, řekla Helena Uránová v rozhovoru s RTVC. Myslím si, že úplné odtajnění těchto archivů by bylo velkou podporou pro mírový proces, pro usmíření, pro neopakování a pro posílení demokracie v Kolumbii. Příspěvek v archivu obsahoval také kabel z roku 1999 z amerického velvyslanectví v Bogotě, který naznačoval, že za úmrtí a zmizení během případu Palác spravedlnosti je zodpovědná kolumbijská armáda.
V depeši se uvádí, že vojáci pod velením plukovníka Alfonsa Plazása Vega, který v roce 1985 vedl bogotskou Escuela de la Caballería, jezdecká škola, zabili řadu členů M19 a podezřelých spolupracovníků Horse de Combat, mimo boj, včetně personálu kavárny v paláci. Kolumbijská komise pravdy, která loni zveřejnila svou závěrečnou zprávu, učinila případ justičního paláce nejvyšší prioritou. V žádosti z března 2021 žádá Bidena, aby urychlil odtajnění amerických záznamů o více než 50-leté válce v Kolumbii. V rozsudku IACHR z roku 2014 se uvádí, že kolumbijský stát je odpovědný za porušování lidských práv a nepřiměřené použití síly během útoku. Porušil práva obětí tím, že nevyšetřil a nepostavil před soud odpovědné osoby. K dnešnímu dni byly pouze dva vojenští představitelé, včetně Plaza Svega, odsouzeni za činy související s útokem na justiční palác. Za zabití Carlose Urána zatím nikdo nenese odpovědnost. Neschopnost státu plně vyšetřit případ justičního paláce je důvodem, proč členové rodiny Uránových, včetně Heleny a dvou jejich sester, podali stížnost k federálnímu soudu v USA podle zákona o ochraně obětí mučení TVPA. Části dokumentů, které byly zveřejněny, odhalují vzrušující stopy a zlomky detailů, které by v případě úplného odtajnění mohly pomoci objasnit, co se stalo s oběťmi, jako je smírčí soudce Urán a další. Včetně členů personálu jídelny v budově, o nich se předpokládá, že zmizeli, byli mučeni a zabiti. Jedna americká vojenská zpráva například naznačila, že rozvědka kolumbijské armády věděla, že justiční palác byl pravděpodobným cílem M19 více než týden před okupací. Kolumbijské bezpečnostní síly překvapily M19 na začátku krize podle jednoho z prvních údajů americké ambasády o rozvíjející se krizi a byly nad situací jen několik hodin po ní. Stejný telegram uvedl, že americký personál byl telefonicky v kontaktu s nejméně dvěma lidmi, kteří byli uvězněni uvnitř budovy, včetně jednoho v kanceláři nejvyššího soudu, jenž poskytoval aktuální informace o situaci. Jiné záznamy popisují kroky, které USA podnikly v reakci na mimořádné výzvy kolumbijských bezpečnostních sil o podporu během krize. Například žádost o pomoc krátce po prvním útoku M19 vedla americké jižní velitelství Southcom k vyslání letounu C-130 a šestičlenného podpůrného týmu převážejícího vysoce výkonné výbušniny C-4 a bleskovice do Bogoty. To vedlo Helenu Uránovou k otázce, zda to byly USA, kdo dodal technologii použitou jen o pár hodin později k vyražení velkých kovových dveří ve třetím patře budovy. Výbuch, o němž bylo dokázáno, že způsobil mnoho civilních obětí. USA také zvažovali kolumbijskou žádost o asbestové obleky, aby bezpečnostní síly mohly pokračovat ve vyvíjení úsilí uvnitř požárem zničené budovy. Další záznamy vrhají světlo na rozhodnutí vlády Betancura zaujmout tvrdý postoj proti M19 a prezidentovo odmítnutí jednat s militanty, což je rozhodnutí, které bylo ve velvyslanectví okamžitě známo. Betancur dal armádě zelenou a řekl jim, aby udělali vše, co je nutné
co nejrychlejšímu vyřešení situace uvedla vojenská zpráva USA, zaslaná odpoledne 6. listopadu. V dalším případu podrobný soubor Talking Points americké ústřední zpravodajské služby CIA, napsaný téměř o 2 týdny později, uvedl, že M19 údajně zamýšlel pouze uspořádat operaci vytvářející publicitu, která by jí umožnila kritizovat vládu a podporovat jí. Armáda nicméně zahájila masivní protiútok, po kterém zahynuli všichni partizáni, 15 ze 24 soudců nejvyššího soudu a asi 55 dalších. Zatímco málo kdo by diskutoval o nyní široce přijímané skutečnosti, že Betancur dal kolumbijským bezpečnostním silám volnou ruku, aby ukončili okupaci silou, což způsobilo četné oběti, odtajněné dokumenty z týdnů a měsíců následujících po útoku vrhly světlo na vnitřní dynamiku, kterou vedl zastánce míru a dialogu jako Betancur, aby zaujal tvrdý postoj proti povstalcům M19. Deník National Intelligence Daily ze 13. listopadu týden po katastrofě uvedl, že Betancurova neochota vypořádat se s M19 byla pravděpodobně způsobena strachem, že cokoliv jiného než totální odveta by zhoršilo vztahy s armádou. Poznamenal, že jeho zvládnutí epizody pravděpodobně oslabí jeho popularitu. Podobně body jednání CIA z 18. listopadu uvedly, že Betancurův strach, že neschopnost jednat násilně rozlobí vojenské vůdce, byla jednou z hlavních důvodů jeho rozhodnutím nechat bezpečnostní síly zaútočit na budovu místo vyjednávání. Měsíc po útoku podrobný dopis velvyslanectví záležitosti s názvem Po černém listopadu zaujal jemnější pohled na teorii, že Betancur jednal z obavy o své postavení v armádě. Velvyslanectví navrhlo, že většina nejvyšších představitelů země se shodla, že jednání nepřijatelně poškodí legitimitu a veřejný respekt vlády. Velvyslanectví uvedlo, že nemá důvod věřit, že Betancur a jeho generálové byli někdy na opačných stranách problému. Kabel Po černém listopadu také obsahoval některé zlověstné spekulace o budoucnosti civilně vojenských vztahů v Kolumbii a poznamenal, že velvyslanectví začalo mít podezření, že některá levicová propaganda o provokacích bezpečnostních sil, spiknutí proti mírovému procesu, podkopávání příměří, gods, farts a vraždy jednotlivých vůdců obsahují zárodek pravdy. Alespoň v tom omezeném smyslu, že armáda může provokovat nějaké konfrontace s partizány. Armáda prý očekávala výkyv politického mínění směrem k důraznější taktice proti povstalcům. Armáda by měla volnou ruku proti povstalcům, když Betancur v roce 1986 opustil úřad. Podle analýzy situace velvyslanectví vojenské vedení jako například šéf kolumbijských ozbrojených sil generál Augusto Moreno Guerrero čekalo na termín od Betancura a podle Morena doufalo, že po našem Carterovi budeme mít Reagana. Prezident Petro má historickou příležitost udělat to, co žádný jiný kolumbijský prezident nedokázal. Konečně přinést spravedlnost rodině Carlose Urána a všem obětem tragédie justičního paláce v roce 1985, řekl Michel Evans, ředitel dokumentačního projektu kolumbijského archivu. Prvním krokem je získat zpět historickou pravdu, která po 38 letech zůstává skryta v amerických archivech.
Dokument 1. 16. prosince 1982. Velvyslanectví USA, Bogotá, Telegram. Pomoc proti terorismu. Secret Exodus. 16. prosince 1982. Pátá strana. Zdroj. Žádost o uplatnění zákona o svobodném přístupu k informacím. Méně než 3 roky před zabavením justičního paláce depeše americké ambasády identifikuje a popisuje jednotky kolumbijských bezpečnostních sil zapojené do protiteroristických operací. Velvyslanectví si všímá značného překrývání úsilí a potenciálních konfliktů mezi kolumbijskou policií a vojenskými jednotkami a říká, že ve skutečnosti převzal kontrolu nad vážnými teroristickými incidenty vysoce postavený místní představitel kolumbijské armády, přičemž cituje role brigády vojenských institutů BIM a 3. brigády v roce 1980 při obsazení dominikánského velkého... Při obsazení dominikánského velvyslanectví a leteckém únosu v Cali v lednu 1982 v obou případech partizány M-19. Kolik máme hodin? 24. Mám tady 20 let konfliktů a násilí v Peru. To bude taky docela dobrý, to si stihneme přečíst. Tak hora Machu Picchu. My si zahrajeme jednu z písniček, abychom se osvěžili. Počkejte. Kde pak to máme? Co si dáme? Pojďme na to.

0: byl Jakub Smolík. A my si můžeme tady zase počíst té knize Milana Siručka. 20 let konfliktů a násilí v Peru. Washington DC 28. srpna 2023 u příležitosti 20. výročí závěrečné zprávy Peruánské komise Pravdy zveřejnil Národní bezpečnostní archiv hlavní sbírku odtajněných dokumentů USA zachycujících 20 let konfliktu ve třech prezidentských administrativách spolu se záznamy souvisejícími s rozhodnutím z roku 2001 zřídit komisi pro vyšetřování násilí. Sbírka obsahuje dosud nepublikované depeše a zpravodajské zprávy podrobně popisující brutální protipovstaleckou strategii nebrat zajatce peruánské vlády a její snahu chránit před spravedlností členy bezpečnostních sil odpovědných za vážné porušování lidských práv. Mezi nově zveřejněnými záznamy je zpravodajská zpráva Ministerstva zahraničí z roku 1984, která prozíravě předpovídala, že peruánská armáda může být v pokušení pokusit se fyzicky zničit Sendero Luminoso odstraněním každého podezřelého z toho, že je členem nebo sympatizantem. Další vysoce odhalující zpráva tajných služeb z května 1988 uvedla, že peruánský premiér Armando Villanueva řekl nejvyšším vojenským představitelům, že je mu jedno, jestli armáda popraví každou gerilu Sendero Luminoso, kterou zajme, pokud to bude provedeno diskrétně. Villanueva řekl důstojníkům, že bude potrestán jakýkoliv pokus o vyšetření nedávného masakru rolníků v Ajkuchu, kterého se dopustili pozemní jednotky, aby znásilnili a zavraždili přeživší. Útok z března 1994 měl za následek četné civilní oběti a byl podobný dřívějším operacím armády Vyhledej a znič v oblastech, které byly považovány za kontrolované partizány. Jiné záznamy ukazují, jak peruánská lidská práva zaznamenávají komplikované vztahy s Washingtonem. V depeši amerického velvyslanectví bylo popsáno, jak náměstek ministra zahraničí Thomas Pickering pokáral peruánského ministra zahraničí za to, že poslal známého porušovatele lidských práv, aby svědčil na slyšení ve Spojených státech. Ministerstvo zahraničí bylo nuceno uplatnit diplomatickou imunitu bývalého zpravodajského agenta tváří v tvář snaze Ministerstva spravedlnosti stíhat jej za mučení a trvalé zneschopnění spolupracovníka podezřelého z úniku informací do médií. Archiv zveřejňuje tuto sbírku jako součást svého trvalého závazku k dlouhodobým cílům CVR a jeho poslání objasnit 20 let zneužívání, identifikovat oběti, pomoci jim a určit osoby odpovědné za násilí. Jak napsal jeden důstojník velvyslanectví USA, v srpnu 2003 předvečer původního vydání závěrečné zprávy CVR, konečným cílem CVR bylo povzbudit Peruánce, aby se postavili čelem k nedávné násilné minulosti své země, vyrovnali se s tím, co se stalo a přijali nezbytná opatření, aby se historie neopakovala. Bohužel současná politická krize v Peru ukazuje, že problémy a dědictví peruánské násilné minulosti jsou i dnes velmi aktuální. Neúspěšný autogolpe sebepřevrat prezidenta Pedra Castilla v roce 2022 vedl k jeho následnému zatčení a sesazení. Současná vláda prezidentky Diny Boluarteové čelí vlně masivních lidových protestů, volajících po její rezignaci. nových volbách a sepsání nové ústavy. Ta by nahradila tu, která byla sepsána v roce 1993 poté, co v roce 1992 zostudil úspěšný sebepřevrat bývalého prezidenta Alberta Fujimoriho. Násilné potlačování demonstrantů vládou Boluarte si vyžádalo nejméně 50 až 60 mrtvých a bylo odsouzeno oběma mezinárodními nevládními organizacemi pro lidská práva a mezi americkou komisi pro lidská práva. Důvěra ve vládu je na historických minimech s veřejným souhlasem kongresu v jednociferných číslech. Průzkum IEP Institutu peruánských studií z července 2003 skutečně ukázal, že 78% věří, že kongres je vinen ze zneužití moci, 77% si myslí, že by kongres měl být uzavřen a 80% souhlasí s výzvou k předčasným volbám. Boluaretová má podobně nízká čísla s 11% schvalovacím hodnocením veřejnosti a pouze 15% dotázaných si myslí, že by měla zůstat ve funkci. Úcta k demokracii a lidským právům, která je jádrem poslání CVR, zůstává těžko uchopitelná. No, máme tady vnitřní ozbrojený konflikt 1980 až 2000. Rok 1980 znamenal jak návrat Peru k demokracii po 12 letech vojenské vlády, tak začátek krvavého vnitřního konfliktu, který trval 20 let a podle odhadu CVR si vyžádal více než 69 tisíc životů. Není divu, že jedním z prvních veřejných činů povstání na zářné stezce bylo spálení volebních uren v předvečer květnových voleb v roce 1980, čímž dali najevo své pohrdání novou demokracií a všemi, kdo se jí zúčastní. Malá regionální odštěpka na maoistické větve peruánské komunistické strany v Aikachu, světelná stezka a její volání po lidové válce byly národními i mezinárodními pozorovateli, včetně zbytku legendární nebo legální peruánské levice, značně nepochopeny a podceněny. Dřívější hodnocení USA, jako je zpráva z roku 1981 od Národního zahraničního hodnotícího centra CIA, nahlížela na nové povstalce optikou méně násilných, Kubou inspirovaných partizánů z 60. let. Mylně považovala zářící stezku za menší hrozbu než dřívější partizánské hnutí s tím, že návrat k intenzivnímu povstání z roku 1965 se zdá nepravděpodobný. Jen o rok později CIA pokračovala v podceňování povstání navzdory její odolnosti vůči policejním silám. A předpovídala, že příchod armády povstalce se snadno zničí. V říjnu 1984, blízko konce první demokratické vlády prezidenta Fernanda Belaunda, dosud nezveřejněná zpravodajská zpráva ministerstva zahraničí odhalila mnohem pesimističtější pohled na mírové vyhlídky. Volby v roce 1985 přinesly úspěšný nástup nového civilního prezidenta Alana García, což DIA považovala za milník ve vývoji peruánské demokracie. Garciovi sliby zajistit, aby vládní síly projevily ještě větší respekt k lidským právům, stejně jako jeho sliby zapojit se do dialogu s povstalci k ukončení konfliktu, nebyly nikdy splněny, zvláště po katastrofálním roce 1986. Mezitím rozhodnutí Garciovy administrativy povolit vojenskou beztrestnost ve vážných případech lidských práv, jako byl masakr v Kajaře v roce 1988, při kterém armáda popravila 30 rolníků, podpořilo větší zneužívání nejen vojenskými silami, ale také příchodem protikomunistických eskader smrti, jako je například velení Rodriga Franka spojené s APRA. Toto období také bylo spojeno s rostoucím spojením korupce v obchodu s drogami v údolí Hualaga. Zpráva amerického velvyslanectví z roku 1989 například obsahuje detaily o zabití 10 policejních úředníků v Uchize partizány Shining Pet ve spojení s kolumbijskými pašeráky narkotik. Oběti podle depeše přijali úplatky od překupníků, ale neposkytli ochranu, jak slíbili. Tý Shining Pet souhlasila, že se o problém postará, řekl jeden zdroj velvyslanectví, protože všechny převaděčské organizace v Uchize platí také povstalcům Sendero Luminoso za ochranu. Garcia opustil úřad s volně klesající ekonomikou, nekontrolovanou inflací, neskrotným povstáním, se zvýšeným geografickým rozsahem a šířením násilí ze strany státních sil bez větších obav z dopadů na porušování lidských práv. Stejně jako jeho předchůdce, ani Garcia nedokázal vyřešit závažnou politickou a ekonomickou krizi země, což přispělo k narušení důvěry ve veřejnosti a ekonomickou krizi země, což přispělo k narušení důvěry veřejnosti v tradiční politické strany a jejich kandidáty. Výsledkem bylo, že obskurní politický outsider, bývalý rektor univerzity Alberto Fujimori, porazil v prezidentských volbách v roce 1990 slavnou literární ikonu Maria Vargase Llosu. Bez předchozích zkušeností ve vládě a potýkající se s těžkou ekonomickou a povstaleckou krizí se Fujimori začal spoléhat na svého stínového poradce pro národní zpravodajské služby Vladimíra Montesioneze. To vedlo k protipovstalecké politice, která nadále podceňovala porušování lidských práv, beztrestnost a korupci. Upřednostňování loajality k režimu před kompetencemi skutečně vedlo k cílenému vyřazení úspěšných důstojníků, jako je generál Antonio Vidal, šéf Národního protiteroristického ředitelství Dean Cote a armádní generál Enduro Belindo Vidalovo, velkolepé dopadení nejvyššího soudce Shining Pet Abimaela Guzmána vedlo podle depeše amerického velvyslanectví k vysoké žárlivosti spojené s neštěstím z jeho trvání na vysokých profesionálních standardech. Velitel ozbrojených sil Nicolás de Barry Hermosa Reos se více zajímal o potrestání Belinda za odhalení korupce jiných důstojníků souvisejících s obchodováním s narkotiky, než o odměňování Belinda za jeho úspěšnou kampaň proti revolučnímu hnutí Tupac Amaru. V údolí centrál Hualaga. Ti uvnitř armády, kteří se snažili odhalit nejhorší případy porušování lidských práv, jako jsou masakry v La Cantutě a Barrios Altos, čelili nejhorším následkům. Generál poručík Rodolfo Robles byl například nucen odejít do exilu v Argentině poté, co prosadil vyšetřování případu La Cantuta. Když Robles požádal svého přítele generál poručíka José Picona, aby mohl otevřít případ u nejvyššího soudu pro vojenskou spravedlnost, Picon ho nahlásil Hermózovi a byl povýšen za odhalení Roblesovy nelojality. Agentka armádní zpravodajské služby CIA Leonor Larosa Bustamante, která se pokusila odhalit Fujimoriho plány na zastrašení tisku, byla zadržena, mučena a ponechána v trvalé invaliditě. Kolegyně agentka CIA Mariela Barreto byla mučena, zavražděna, sťata a rozřezána její vlastní jednotkou, komandem smrtila Colina, kterou vedl otec jejího dítěte major Santiago Martín Rivas. Trvalo až do června 2023, než byli Montesios i Martín Rivas odsouzeni za Barretovu vraždu. Neochota peruánské vlády potrestat odpovědné úředníky také vyvolala diplomatické problémy s Washingtonem. Rozhodnutí Fujimoriho administrativy vyslat jednoho z vojenských zpravodajských agentů zapletených do mučení Larosy do USA v březnu 2000 vytvořilo pro ministerstvo zahraničí prvotřídní problém, uvedl náměstek ministra zahraničí Thomas Pickering. Ministerstvo zahraničí bylo nuceno uplatnit nárok Andersona Kohatsua na diplomatickou imunitu tváří v tvář snaze amerického ministerstva spravedlnosti zadržet pro vystoupení před Meziamerickou komisí pro lidská práva ve Washingtonu. Na setkání s peruánským ministrem zahraničí Pickering naléhal na vládu, aby se znovu podívala na právní případ Andersona Kohatsua a dodal, že kroky, které zajistí, že spravedlnost bude naplněna, by vyslali vnějšímu světu silný signál o dodržování lidských práv peruánskou vládou. Zatímco k nejhorším případům porušování lidských práv došlo na začátku Fujimoriho režimu, pokračovali v regionech s významnou povstaleckou aktivitou. Hodnocení jižního velitelství USA Southcom z roku 1994 popsalo operaci Aries ve středním Peru a citovalo svědecké výpovědi, že armádní vrtulníky bombardovali vesnice, načež do nich poté vstoupili pozemní jednotky, zabíjeli a znásilňovali obyvatele a spálili budovu do základu. Údajná operace připomíná 80. leta a počátek 90. let, kdy docházelo k rozsáhlým hromadným popravám a bezpečnostní složky měli běžnou praxi vstupovat do vesnic zeměř při prohledávání a ničení. Jiné zájmy ukazují, že prezident Fujimori byl přímo odpovědný za některé z nejhorších případů zneužívání. Například zpráva Defense Intelligence Agency DIA, to je zkrátka, popisují zabíjení a popravy členů MRTA na konci krize. S rukojmím je v roce 1997 naznačovala, že příkaz nebrat žádného mrta živého vydal sám prezident Alberto Fujimori. Zatímco světlá stezka byla i nadále zodpovědná za mnohá krveprolití během 90. let, zajetí velitele Abimaela Guzmána v roce 1992 mělo na organizaci rozdělující dopad. Téměř 2 roky před jeho dopadením se v telegramu amerického velvyslanectví psalo, že popularita světlé stezky v místě jeho zrodu na univerzitě Huamanga v Aikuchu již značně poklesla. I když byla na univerzitě stále přítomná, nekontrolovala už ani studenty, ani fakultu, jako tomu bylo v 80. letech. Když Shining Path prchala vpřed do jiných oblastí, jako je Lima, jejich taktika infiltrace chudých komunit pobouřila a vyděsila mnoho obyvatel. Neexistuje lepší příklad než atentát na otevřenou levicovou místostarostku Vila El Vasador Maria Eleno Moyano. No, kolik máme hodin? Jestli pak jsme to stihli. 48. Komise pro vytváření pravdy. Představte si to. To je dobrý, co? No. Já jsem tu knížku, tady se takhle zavřu. Američani se pořád, ale pořád do něčeho míchají. Pořád někomu chcou říkat, jak to má dělat, jaké má povinnosti vůči Američanům a tak dále a tak dále. Čili je to absolutně tragická záležitost, kam se to v tom světě vyvinulo a kam oni to dostali hlavně. Protože taková ta komunikace neprobíhala tímto způsobem. To všechno bývávalo jinak. Ale bývávalo. Vemte si, že co Amerika je Amerikou, tak v podstatě velmi záhy začala krást. Mezi první ukradené věci bylo zlato deponované na projekt Zlatý půl, nebo to ruské zlato. Tak to bylo první, čeho se zmocnili. A vymýšleli další a další, čili oni ty satanisti pořád pasou stejným směrem. Pořád mají a vytváří si své vnější nepřátele, to proto, aby měli velkou škálu možností, jak manipulovat celou tu historii, jak manipulovat přítomnost, jak v přítomnosti tvrdit, že minulost je jiná, jak nám převracejí tu minulost, nebo převraceli tu minulost, a my jsme tomu měli věřit. Bylo to učivo základních škol, no tak se z toho zkoušelo. Ovšem s logikou, čestností, mravností a vůbec jako dobrými mravy to nemá nic společného. Oni si vždycky našli cizí ruce, kterými to zlo vykonávali. Vždycky nějaké ruce byly ochotné to na sebe vzít. A vždycky vraždili cizí rukou. Oni vždycky, když bych to takhle nazval a pojmenoval, vždycky byli v pozadí a vlastně ty věci jenom tak dohledovali. Některé národy byly, v některých státech to bylo tak intenzivní, že to tam vzali ještě navíc na sebe, protože si přivlastnili jako kdyby ten výsledek, tak se za něj skrývali za rozhodnutí. Tvrdili, že to rozhodnutí je jejich. No takže pomalu, ale jistě se blížíme k závěru toho dnešního pořadu. Na začátku jsme se pustili do připomenutí si některých klíčových věcí, jako manipulace s historií, podvrhem a podsouváním nějakých zásluh anglosaských na osvobození aspoň naší země od nacistického já, je velice důležité si uvědomit, že ta válka byla dlouhá, že na mnoha místech se kolaborovalo, na mnoha místech ovšem se vedly tvrdé, odbojné aktivity. Víme, že strategický průmysl byl velice dobře střežen, ale i tak se ho mnoho vybudovalo právě za války. A myslím si, že to co bombardovali třeba Američani na konci války, aby to nemohlo prosperovat ve prospěch východního bloku, kdy se snažili vyvolat hladomor, kdy měli různé špatné nápady, při kterých umírali civilisté, dává jednoznačně za pravdu těm, kteří tvrdí, že Stalin nebyl ten, kdo válku začal. Stalin pouze hledal pro sebe cesty, co nejzajímavější, tak, aby stihl vyzbrojit. Reálně věděl, že potřebuje pár měsíců na to, aby dal lidem nadýchnout, aby mohli vyrábět. Muži šli na frontu, ženy, děti vyráběli. Rychle převedl výrobu na vojenskou výrobu z té civilní. A ku podivu řada věcí fungovala velice, velice dobře. Proto bylo potřeba sabotérských akcí. A pokud tady někdo vykládá, že kvůli nějakým parašutistům, kteří de facto toho dost zvorali tu akci, že díky tomu jsme byli mezi vítěznými nebo na straně neporažených, čili nebyli jsme zařazeni do těch zemí, které museli platit reparace a měli jistá omezení kvůli pěstování nacistických ideologií na svém území. Příště bych se lépe díval, protože si myslím, že to úplně tak pravda nebyla a že spousta těch věcí jaksi nebyla jenom vidět, jo, z té určité výšky. Takže byl jediný moment, to byl jediný moment, kdy se můžeme přijít o slovíčka, ale jestli Plzeň byla osvobozena nebo obsazena, je docela rozdíl, protože nebyla obsazena Rudou armádou, byla obsazena tedy Američani. Američané měli své rozkazy prý na území České republiky nebo Československa. Zemřelo asi 146 celkem úhrnem amerických vojáků, z toho minimálně třetina v opilosti, nehoda. A Američané si velice tvrdě vyžadovali plnění příkazů pro civilní obyvatelstvo a spravovali v podstatě to obsazené město, spravovali ve prospěch Německa. Čili tam jsou se dohledatelné věci, které to potvrzují. No, čas se naplňuje. Já čekám pořád, jestli se mi ozve kolega z Brna, no ovšem asi čekat nebudu. Zkrátka dobře si zahrajeme a poté si vás doufám převezme. Tak jo, pojďme si zahrát. Přátelé, to je všechno, zítra se uslyšíme společně s Išou od 17 hodin společně s Mišou od 21 hodin a pro teď se tady z Midgardu tady loučí. Jak jinak než Petr Václav.
1: Jak rád bych dostal ještě jeden verš.

Je tu někde telefon. Haló. Haló, to jsem já, lásko. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj už jsem vypil. A tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

Vítaj mi, kamaráde, vlno. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lávek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: Děkuji moc ještě jednou za váš čas. Spoustu diváků psalo a přáli si vás znovu slyšet, protože ve světě se toho děje opravdu hodně. Tak pojďme postupně. Já mám pro vás první otázku, která byla nominována od diváků od Mi Helen. Jaký máte názor na úmrtí Davida V. Cooka, spisovatele a dalších asi 10 vědců v USA?
1: No, je jich 13 celkově teď, postupně umírali za zvláštní okolnosti v období 2024-2026. Cook je teď poslední. No, je to zvláštní právě, protože tihle lidi se zabývali problémem UFO, problémem mimozemských civilizací nebo špičkovými technologiemi, jako je energie nulového bodu, pulzní pohony vesmírných lodí a podobně. Někdo by řekl, že se zabývali science fiction, jenomže když vezmete Jet Propulsion Laboratory a jejich strategické směrování, vidíte asi, kam ty výzkumy jdou. Je to něco podobného jako speciální výzkum na oddělení Ruské akademie nebo Čínské akademie. Rozdíl je zřejmě v tom, že ten, kdo odstranil tyhle ty věci, chce si přivlastnit výsledky jejich výzkumu, aby je pak mohl sám pod vlastní kontrolou používat. Vemte jenom takové ty patenty, které se objevují, jako například auto na vodu nebo auto na vzduch. Vemte taky další, to znamená nová generace úložišť energie, vyčerpání volné energie, vynálezy a podobně. No a samozřejmě tyhle ty vynálezy jednak mění obraz sil na planetě a jednak lámou takové ty tradiční monopoly, energetické obrovské firmy a podobně, no a to v konečném důsledku by stálo biliony dolarů. Máte to něco podobného, jako kdybyste důsledně uplatnil auto na vodu, tak ropné mocnosti na Blízkém východě hodně ztratí na svém významu, i když ta ropa se používá v chemii, v umělých hnojivech, při výrobě hry a síry a podobně, ale ten hlavní odbytový prostor je pohonná hmota pro automobily. Takže znamenalo by to, že mnohé věci z hlediska těžby ropy, zpracování a podobně by měly cenu šrotu. No a to by zřejmě mnoha lidem nevyhovovalo. Takže jednoduché řešení, jelikož odstranění autora je o mnoho jednodušší a méně nákladné než řešení konkurenčního boje v budoucnosti, tak bych řekl, že jisté síly se rozhodly to řešit tím způsobem. Nebudu rozvíjet konspirační teorii, že za vším stojí izraelský Mossad, ale veme si do úvahy jednoduchou prostou věc. Tahle ta společnost je ve skutečnosti založena na lži a obelhávání. Vemte například jenom pohled na lidskou historii. Budou vás přesvědčovat, že lidská historie začala před 5000 lety v Akadu a v Sumeru, ale jak pak vysvětlíte Göbekli Tepe v Turecku, 10 600 let, jak vysvětlíte nálezy obrovských kamenných měst nedaleko Moskvy, které se mají z hlediska věku 23 tisíc let, pak naleznete megalitické stavby, které se nacházejí na Urale, věk 35 tisíc let a pořád budete mluvit, že všechno začalo ve starém Egyptě a ve starém Sumeru. Ale to je jenom jedna oblast, ale taktéž to máte pohledy na přírodu, pohledy na rostlinnou říši, která je úplně jiným způsobem fungující, jak se oficiálně vykládá. Tak se podívejte na otázku terraformace planety, přírodního prostředí. Jo, mainstream takzvané vědecké konsenzus o globálním oteplování, teď je to už ne globální oteplování, ale klimatická krize. Ale když se podíváte na jednotlivé procesy, udržující dynamickou rovnováhu podmínek pro život na planetě, tak najednou zjišťujete, že ten mainstream hlásá něco úplně jiného, než je ve skutečnosti. A bohužel, jelikož většina oblastí je zasažena, řekněme, minimálně diplomaticky kreativním upravením pohledu na realitu, tak ti, kteří narušují tenhle ten pohled, tak se stávají, jak se říká, osinou zadku a tu osinu nejlépe zlikvidujete tím, že ji odstraníte. Takže já bych řekl, že asi tolik.
0: Děkuji moc za vaši odpověď, pane profesore. Co vy na to, diváci? Moc vám děkujeme za vaše názory, ať už souhlasíte nebo nesouhlasíte v průběhu tohoto rozhovoru a děkujeme vám samozřejmě za sdílení. Je tady další otázka pro vás, pane profesore. Příměří nebo mír mezi Ukrajinou a Ruskem v nedohlednu? Co vy na to?
1: No, jelikož neřešíte hlavní problémy a příčiny speciální vojenské operace, to znamená přibližování NATO k hranici Ruské federace, včetně umístění strategických raket na hranici Ruské federace, tak musíte počítat s tím, že Rusové budou pokračovat dál v zatlačování ukrajinských sil. Konec konců, tahle ta válka již trvá víc jak 4 roky. A spíše si kladu otázku. Při potenciálu ruské armády by otázka srovnání Ukrajiny se zemí, tak jak to udělal Izrael v Gaze, byla otázkou možná 2 měsíců. Ale stále nedochází tak razantnímu použití zbraňových systémů. Na druhé straně, uvědomte si základní otázku. Ukrajinský konflikt vyhovuje nejenom vojensko-průmyslovému komplexu obrovské objednávky, vemte jenom skutečnost, že teď evropské země musí si objednávat zbraňové systémy u amerických producentů, zaplatí to, předají to Ukrajině. Ukrajina to použije ve válečných operacích, životnost těch technologií je relativně krátká a podobně. Ale co je klíčové? Ukrajina se stává klíčovým parametrem nového charakteru příští války. Tankové jednotky, obrněné transportéry a podobně se najednou stávají velice zbytečnými, protože mnoho operací řešíte právě použitím dronů. Vemte jenom oficiálně publikované informace, kdy z 10 ruských vojáků, kteří padli na frontě, 7 padlo ještě ve vzdálenosti 30 až 60 km od frontové linie. Ani se dostali na frontovou linii. Pro mě u obrněné techniky minimálně 6 kusů z 10 je zničeno ještě ve vzdálenosti několika desítek kilometrů od frontové linie útoky dronů. Toto se samozřejmě děje i na ukrajinské straně. Takže když Ukrajinci přisunují nějakou kolonu obrněné techniky, tak je Rusové zničí pomocí dronů na dálku a ještě se nedostanou na linii kontaktu. Tohle to všechno ukazuje zároveň nový charakter, protože například propojení satelitních snímků s drony, které pozorují, propojení s dělostřeleckými jednotkami, rychlé vypropočty útoku na nepřátelské seskupení, odpálení salvy a okamžitá změna pozice, všechno probíhá v řádu několika minut. To znamená pohyblivost, využití všech datových souborů, použití nových zbraňových systémů, jako je TOS-1, Solcepyok nebo TOSOčka na ruské straně, úplně změnilo charakter války. Použití klasických PUM, jako je FAP 3000, FAP 5000 a podobně, znamená, že na klasické těžké PUMy namontujete korekční zařízení a je schazujete ve vzdálenosti 60-80 km od frontové linie, chráníte vlastní letectvo, ničíte nepřátele použitím těžkých destrukčních prostředků a najednou zjišťujete, že ta válka se stává ještě válkou ekonomickou. Nebudete přece ničit zařízení za miliony dolarů a použijete na to velice drahé zařízení. Použijete na to jednoduchý dron za pár desítek tisíc dolarů a zničíte tu zbraň. Vemte jenom skutečnost, že ty drahé systémy, jako je THAAD, Patriot a podobně, jsou ničeny drony za pár tisíc dolarů. Na druhé straně složité a cenné radarové systémy, například na ruské straně, byly taktéž zničeny útoky ukrajinských dronů. A použití dronu, jako kdyby přesunulo celý charakter válečného konfliktu na rovinu, ve které už není důležitý počet vojáků, ale schopnost ekonomiky produkovat nové generace zbraňových systémů, jako jsou drony, elektronické rušící zařízení a podobně, na jedné straně. A na druhé straně vidíte, že vlastně ten lidský faktor je stále více a více korigován umělou inteligencí. Umělá inteligence, podobně jako při operacích v Iránu, začíná sehrávat klíčovou roli nejenom v propojení jednotlivých zbraňových systémů, ale například v řízení rojů dronů, které útočí na různé cíle a umělá inteligence optimalizuje ekonomicky, abyste použili nejlevnější zbrojná zařízení na ničení protivníka. Čili jako kdybychom měli úplně novou generaci ekonomizace války se všemi důsledky, které z toho vyplývají. No a jelikož ukrajinská fronta se stala polygonem nových technologií z obou stran, no tak v tomto ohledu musíme počítat s tím, že než se naplní nové kvórum zbraňových systémů, které budou pak nasazeny v příštím konfliktu, tak rozhodně ten konflikt ještě bude trvat. A spíše počítám s tím, že ta zuřivost na obou stranách bude narůstat, což nakonec vidíme, kdy Ukrajinci již útočí na civilní objekty, nemocnice a podobně. A Rusové na druhou stranu kompletně ničí energetickou a železniční infrastrukturu Ukrajiny. Čili to zhrubnutí vojenských operací přesně odpovídá charakteru dlouhodobých válečných konfliktů, kdy jestliže v první fáze ještě spíš dodržujete jistá etická pravidla, tak s prodloužením konfliktu pak tahle ta pravidla jsou odbourána a soustředuje se to na zničení protivníka. Konec konců zničení fyzických základů Ukrajiny již pokročilo hodně daleko, nejenom z hlediska počtu milionů mrtvých, ale i celkového poklesu ukrajinského obyvatelstva, původně 41 milionů, nyní se mluví o 26 milionech, no a když to bude takhle dál, tak můžeme počítat s tím, že ukrajinské obyvatelstvo se zmenší na nějakých 20 milionů, což bude znamenat největší demografický zlom v téhleté oblasti.
0: Pane profesore, moc děkuji za vaši odpověď a cítíte v rámci situace mezi Ukrajinou a Ruskem, kdy mluvíte o tom, že si jdou více po krku v uvozovkách, vnímáte stále sílící ambice jednotlivých států Evropské unie nebo členů NATO se zapojit vojensky do konfliktu, nebo to spíš vnímáte, že si prostě, když to řeknu zase jednoduše, vystřílí ty dvě země mezi sebou, co je v jejich silách a pak se začne jednat. Jak vy vnímáte ten vývoj, co se týká zapojení dalších zemí do tohoto konfliktu?
1: Bohužel šílenství bruselské administrativy, vášnivost vůči Ruské federaci, neustále zvyšování zbrojních výdavků, obrovský nárůst rusofobie, která zasahuje velkou část společnosti, povede k tomu, že konflikt s Ruskou federací, velký válečný konflikt mezi Evropskou unií a Ruskou federací nevyhnutelně nastane. Dneska se dokonce, když vezmete vyjádření představitelů NATO nebo Polska, Německa, Francie, nemluví o tom, že se dosáhne dohoda nebo mírové urovnání. Ne, jednoznačně unizóna tvrdí, že dojde k válečnému konfliktu s Ruskou federací. Spor je pouze o to, jestli to bude v roce 27, 28, 29 nebo 30. Druhá věc, která je tady zřejmá, podívejte, Hitler zbrojil v období 34-38 šíleným způsobem. Vznikly gigantické dluhy, které nebylo možné splatit, když nezačnete válku a nezískáte externí bohatství. Zadluženost evropských zemí je šílená. Vemte jenom skutečnost oficiálně publikovanou, kdy dluh Francie představuje více jak 3 biliony euro. Dluh Německa 2,8 bilionu euro. Dluh Španělska 2,6 bilionu euro. Dluh Velké Británie 3,1 bilionu liber sterlingu. V této situaci skutečně si někdo vážně myslí, že dokážete tyhle dluhy splatit? Druhá věc, obrovské zbrojní výdavky. 800 miliard na příští 4 roky na obnovu vojensko-průmyslového komplexu. 150 miliard na vybudování válečného Schengenu, to znamená modernizaci dopravních tras ze západu na východ. 100 miliard na vybudování dronové stěny na východní hranici Evropské unie. Přijedete k tomu požadavek ke prezidenta Trumpa, aby již v roce 26 evropské země uhradili půlku nákladů Spojených států na NATO, což představuje 500 miliard euro. A vemte k tomu i skutečnost, že evropské země zuřivě zbrojí, dokonce bude to mít ekonomický paradox, budete produkovat tanky, letadla a podobně, zvýšíte HDP, propočtete to na obyvatele, prohlásíte, že došlo k obrovskému nárůstu životní úrovně obyvatel, že HDP je skvělé v paritě kupní síly, no jenomže nevím, jestli těm obyvatelům pomůžete z hlediska řešení jejich chudoby tím, že jim představíte tank Leopard nebo Tornado nebo jiný evropský zbrojní projekt. Kromě jiného musíme počítat s tím, že samotná obnova vojensko-průmyslového komplexu v Evropě potrvá minimálně 2 až 4 roky. Samozřejmě může se stát to, co se děje například do automobilového průmyslu, kdy Volkswagen je nucen zavřít 6 fabrik. No ale úvaha o tom, že je převezno Číňané, asi nebude úspěšná, no tak se to vyřeší tím, že se dohodne s Rheinmetallem, který začne místo aut vyrábět tanky nebo obrněné transportéry a podobně. Samozřejmě jenom idioti myslí, že to nahradíte výrobu třeba z Porsche, nahradíte výrobu Leopardu, to nebude tak jednoduché. Ale jelikož Evropská unie ve své šílené rusofobii a válečné chtivosti chce jít skutečně do této globální války, tak vidíte dokonce tak, že začíná fragmentace, kdy se Francie a Polsko dohodnou na společných jaderných cvičeních, zapojí do toho i pobaltské čívavy, a aby to bylo dokonalé, tak finský parlament odsouhlasí, že na jejich území budou umístěny americké nukleární zbraně, což povede nevyhnutně k maximálnímu zostření situace. A teď vemte jenom skutečnost, to je válka o Baltické moře, kdy NATO prohlásí, že Baltické moře bude uzavřené vnitřní moře NATO. Samozřejmě Rusové na to budou reagovat. A pak tady máte koncentraci problémů, které se rýsují ve střední Asii, jenom Azerbajdžan, Kazachstan, Kyrgyzstan a tak dále. Střed zájmu mezi Tureckem a panem Erdoganem, který chce vybudovat nový turkický sultanát, zahrnující střední Asii plus Turecko. A vemte do toho úvahu gigantických dopravních tras, kdy máte trasy ze severu na jih, Rusko, Čína, Irán, Indie, nebo z východu na západ, nejenom ta čínská, dvě cesty, ale je to taky obrovská struktura logistických tras, které jdou ze východní Asie, překračují přes střední Asii, Irán a pokračují do Středozemního moře. Paradoxně všechny ty opravní projekty se kříží na iránském území, včetně toho známého projektu, který preferuje prezident Trump, kdy máte dopravní trasu po pevné půdě z Indie přes arabské země, přes Irán a nakonec do palestinské Gazy, kde se má vybudovat hlubokovodní přístav pro Středozemní moře. Tohle to všechno ukazuje, že vlastně dnešní strategie již dávno opustila i mírová jednání, dodržování mezinárodního práva a tak dále. A nejlépe to sformuloval šéf Palantiru, který v rámci svého memoranda, které rozhodně nenapsal sám, bez souhlasu Trumpovy administrativy, konstatuje, že nastal čas, kdy se musí prosazovat své zájmy silou, nebudeme to řešit nějakým jednáním, musíme využívat nejšpičkovější technologie, včetně umělé inteligence, a každý, kdo se nám postaví, musí být zničen. No tak tohle to samozřejmě Evropská unie by chtěla dělat taky. Má ovšem sice velká ramena, ale malé svaly. A v tomto ohledu, když porovnáte mechanicky statistiku válečných zařízení mezi NATO a Ruskou federací, tak poměr je, řekněme, 7:1. Ovšem, když vezmete například zprávy kritické komise Bundeswehru o stavu jednotlivých obrněných jednotek, tak zjistíte, že Bundeswehr má 180 tanků Leopard A4-2, z nich 70 je umístěno na obrněné základně v Litvě. Druhá věc, obrněné transportéry Marder v zimném cvičení ukázaly absolutní nefunkčnost a poruchovost. A když si vezmete otázku leteckých sil, tak najednou ke svému překvapení zjistíte, že část leteckých sil je nefunkční a používá se v rámci kanibalizace na náhradní díly pro ještě funkční letadla. Tohle to všechno pak ukazuje jednu zajímavou věc. Všichni mluví o válce, všichni předpokládají válku, všichni chtějí zbrojit, akorát nemají vojensko-průmyslový komplex a nemají skutečné ozbrojené síly. Vždyť vemte jenom skutečnost, že Německo chce zvýšit stav ozbrojených síl v příštích dvou letech na 460 až 480 tisíc, ale nemáte ani ubytovací kapacity, výstroj, zbraňové systémy a všechno ostatní. Samozřejmě na jedné straně můžete mluvit, že teda například kancléř Merz nebo americká nebo francouzský prezident Macron prohlásí, že se zdravotnictví musí připravit na příjem 10 000 raněných vojáků v důsledku válečných operací, no, jenomže to by chtělo taky peníze. Peníze, jak se říká, nejsou a nebudou. No a když si dáte představu, že v této situaci ještě Evropská unie chce poskytovat Ukrajině další desítky miliard euro finanční a vojenské pomoci, tak si položíte jednoduchou ekonomickou otázku. Je pouze otázka času, kdy ekonomika evropských zemí skolabuje a kdy dojde k obrovskému nárostu sociální bouři, nepokojů, které smetou dnešní elity, včetně elity v Bruselu. A to není řečnická otázka. To není, jestli to bude. To je pouze, kdy k tomu dojde. A při tom obrovském urychlení všech těch procesů můžete očekávat, že k tomu dojde velice brzy.
0: Děkuji moc, pane profesore, za vaše vysvětlení. Diváci, napište nám, jak to vnímáte vy. Pane profesore, dovolte mi doplňující otázku. Příměří mezi Ruskem a Ukrajinou. My máme na stole požadavky obou stran. Ochota ustoupit z nějaké části na obou stranách nějak nevypadá realisticky v tuto chvíli. A co by se podle vás muselo stát, aby opravdu nastalo příměří nebo trvalý mír mezi Ruskem a Ukrajinou? Do jakého stavu by se společnosti nebo společnost v Rusku a na Ukrajině museli dostat, aby ten tlak na příměří a mír byl silnější a stal se hlavní kartou?
1: Bohužel musím otevřeně říct, že to není otázka ukrajinské strany. Je to situace, ve které si evropský lídři uvědomí, že válečný konflikt na Ukrajině v dnešní konfiguraci je nezastavitelný. Všechny ty řeči o tom, že nebudeme respektovat ruské požadavky a budeme dále rozšiřovat NATO a vezmeme Ukrajinu nejdříve do Evropské unie, která se mezi tím změní na válečnou unii, takže obejde otázku členství Ukrajiny v NATO a podobně, jsou jenom pro oblbování lidí. Uvědomte si základní skutečnost. Ukrajina se používá jako perlík na Ruskou federaci. V této situaci se nemůžete divit, že Ruská federace na perlík odpoví jiným perlíkem. A pochopení nemožnosti vyhrát válku na Ukrajině a pochopení nutnosti vrátit se k jednání Evropské unie a Ruské federace je jedinou nutnou podmínkou pro to, aby vůbec došlo k nějakým úvahám o trvalém míru. Příměří není vůbec na programu dnes z pragmatického důvodu. Jen té minské dohody měly vytvořit příměří. Nakonec sám pan francouzský prezident Hollande a paní Merkelová přiznali, že minské dohody byly pouze proto, aby stihli dozbrojit Ukrajinu. V tomto ohledu bohužel musím říct, že Evropa a anglosaský model je typický zásadním podrazáckým způsobem, protože prohlásí, že chtějí jednat a pouze si připraví podmínky pro útok. Tento již dvakrát Američané jednali s Iránem a vždycky zaútočili. No a z tohoto hlediska bohužel ty zkušenosti Ruské federace jsou stejné, takže když se nevrátí Evropa k reálným a korektním vztahům s Ruskou federací, na jakékoliv nepříměří ani trvalý konflikt zapomeňte, a ten konflikt bude pokračovat, a když si někdo myslí, že opotřebovací válku Ruská federace neustojí a nakonec se nechá dohnat ke kapitulaci, tak prosím vás, zapomeňte. Uvědomte si základní skutečnost, která funguje. 6 000 nukleárních hlavic. 500 hlavic nukleárních v Evropě. 6 000 v Rusku. A chcete skutečně popotahovat někomu fusek tím způsobem? Nebo si opravdu myslíte, že když dojde na otázku přežití, tak Ruská federace nepoužije nejsilnější jaderné zbraně? Ale konec konců nemusí použít jaderné zbraně. Všichni tihle, kteří žlou o válce proti Rusku, nech si vzpomenou na několik technických dat. Moskva 1, Krasucha 4, prostředky eliminace radiotechnického zařízení, přičemž Moskva 1 má dosah 6 000 kilometrů, takže pokrýváte celý evropský kontinent. A teď si představte, že by došlo ne k malému lokálnímu blackoutu ve Španělsku, ale ke kompletnímu vypnutí elektronických zařízení v celé Evropě. Umíte si představit důsledky takovéhoto kroku? A prosím vás, uvědomte si taky skutečnost, ta Ruská federace má technická zařízení k tomu, aby tohle to uskutečnila. No a otázka nelogičnosti postupu bruselské debilní sebranky je velice ilustrativní v tom, že vidíte, a odstříhneme se od ruských zdrojů a zničíme Rusko a podobně. Při obrovském nedostatku energetických zdrojů v Asii Rusi přesměrovali všechny dodávky do asijských zemí, a teď, jak narůstá nedostatek ropy a zemního plynu, ale taky síry na močoviny a ostatních věcí, tak všichni se obracejí na Ruskou federaci, aby dodávala tyhle ty věci. Nestačí vám to, vážení bruselští byrokrati? Nebo si opravdu myslíte, že 21. balík sankcí něco dokáže? a neuvědomujete si, že skutečně nerada říká, Rusové pokleknou jenom, když si zavazují tkaničky na botách. A z tohoto hlediska ty stovky let útoků na Rusko ukázali velmi jasně, kam to všechno povede. Ale zřejmě historie se musí opakovat, protože když je někdo nepoučitelný, tak bude dělat stejné chyby znova a bude stále doufat, že dosáhne jiného výsledku. Ale to už bude jeho problém, ale bohužel s tím problémem se sveze taky celá Evropa.
0: Děkuji moc za vaši odpověď, pane profesore. Diváci, napište nám opět, jak to vidíte. My přesto vidíme, pane profesore, že v dějinách i velmoci prohrávaly války. Kam tím mířím je argument oponentů toho, co říkáte, to, že Vladimír Putin, prezident Ruské federace, že on prostě jednoduše teďka nechce příměří nebo nechce mír, že to není asi zřejmě v jeho zájmu a že on je hlavní aktér pokračujícího násilí. Chci se vás zeptat, co si myslíte, že by přimělo právě Ruskou federaci k tomu začít jednat? Protože my vidíme ty snahy od určitých politiků, konec konců v České republice teďka máme ve vládě takové politiky nebo poslance, kteří usilují o to jednání s Ruskem, ale stále jsme ve stejném stavu, tak se mi to alespoň jeví. Co si o tom myslíte, pane profesore?
1: Prosím vás, prezident Putin je překážkou jednání. Pro Boha, když tohle to někdo prohlásí, tak se zeptám, byl na psychiatrickém vyšetření nebo jednoduše neeviduje skutečné fakty. Otázka je totiž velice prostá. Ruská federace jasně definovala několik základních podmínek, které jsou podmínkami pro příměří a jednání. Jedna z těch klíčových podmínek je, Ukrajina nevstoupí do NATO, jednotky NATO nebudou hrát na hranici Ruské federace a jednoduše se dohodne status quo bezpečnosti tak pro Ruskou federaci, jako i pro Evropskou unii. Když se podíváte na zbrojní plány Evropské unie, jak se pouze spozí o tom, kdy zaútočí na Rusko, tak vy v této situaci budete tvrdit, že prezident Putin je překážkou, aby se dosáhla dohoda o mírovém urovnání. To jako budete žít ve virtuálním světě druhé planety, ve které skutečně něco je úplně jiného, než je realita. A v tomto ohledu vyjádření kancléře Merce, vyjádření Sternera, vyjádření Macrona, Ursula von der Leyen a podobně, alebo Kalas, tak to jsou přece bálkychtivá prohlášení o tom, jak zničíme Ruskou federaci a podobně. A když vám někdo bude vyjadřovat vaším zničením, tak vy si sednete k reznacímu stolu. Proboha, vy přece přemýšlejte elementární logikou. V tomhle ohledu musím otevřeně říct, to, co dělá Brusel a co dělají kruhy kolem těchto politiků, povede nevyhnutelně k válečnému konfliktu žádné mírové dohody s Ruskou federací a plně chápu Rusko, že bude nuceno odpovědět velice razantně a velice radikálně. Ale jak je vidět, tak Evropská unie velice ráda překračuje jakékoliv červené čáry, které Rusko narýsuje. A v tomto ohledu se zkuste zeptat pro Boha, když si uvědomíte, že letadla Rafale budou umístěna s nukleárními hlavicemi na území Finska a jejich dosah na Petrohradu je činí pouze 300 kilometrů, což je 10 minut letu, tak vy budete jako klidně sedět a jednat o tom, jak má být mír nebo jak jsou respektovány vaše bezpečnostní požadavky. Proces je velice prostý. Buď to bude bezpečnost pro všechny, anebo to nebude žádná bezpečnost pro nikoho. Velice prosté a velice jednoduché. Jenomže z prostej anglosaské model by musel pochopit, že jeho vláda nad světem již skončila a že ten multipolární svět bude v jiné rovině fungování. Ne v tom, že Evropská unie nebo Spojené státy budou diktovat celému světu, jak si představuje císař světa pan prezident Trump. Velice prosté a velice jednoduché. A dokud nepochopí i elity Bruselu, že tohleto je klíčová podmínka k jednání, tak žádné jednání ani Iránu a Spojených států, ani jednání Evropské unie a Ruska k ničemu nepovedou. Naopak povedou k dalším kolům zbrojení, které povedou k totálnímu schudnutí většiny populace, což skončí tím, že se Evropou prožene vlna zásadních revolucí, tak jako v roce 1848. A jestliže si o tohleto koledují evropské elity dneška, a pak prosím vás musím prohlásit, asi ztratili vlastně potřeba záchovy.
0: Děkuji moc, pane profesore, za vaši doplňující odpověď. Je tady otázka, která se týká právě ještě stále konfliktu s Ruskou federací. A ptá se Oda do pole neskočil, kdy bude válka s Ruskem v Evropě, podle vás, pokud nastane?
1: Rusko jasně prohlásilo, že nemá žádný zájem o válku v Evropě a s evropskými zeměmi. A mezi námi. Prosím vás, kdo by měl zájem o evropské země, které jsou zadlužené, zamořené imigrací, transgenderovskou filozofií, rozpadem etických principů společnosti a komplexní destrukcí? Prosím vás, kdybyste je obsadil, tak budete mít na krku jako mlýnský kámen. K čemu by vám byli? A kromě toho Rusové mají dost prostoru a možnosti spolupráce s asijskými zeměmi, nejenom s Čínou, ale i Severní Koreou, Vietnamem, Jižní Koreou, Pakistanem, Iránem, Indonésií a dalšími zeměmi. Nepotřebují Evropskou unii. Představa Evropanů, že Rusové zautočí, souvisí pouze s tím, aby obyvatelstvo odsouhlasilo gigantické zbrojní výdavky pro evropské zbrojní monopoly. O nic jiného tady vůbec nejde. Ale protože jinak by lidi přemýšleli, proč máte dávat stovky miliard na výrobu zbraní a zbraňové systémy, no tak musíte vytvořit z filozofii strachu. Strach, protože Rusové přicházejí. No a tak si vzpomeňte nedávno nemenovaného amerického ministra obrany, který skončil v blázinci a skončil z 30. poschodí s výkřikem Rusové přicházejí. Tak v tomhletom ohledu skutečně jako měli bychom se vrátit na zem, uvědomit si, že ta slavná Evropa k ničemu velice ani není, a lidově řečeno. Jestliže se Evropa nespamatuje, tak všechny řeči von Leyen o konkurenceschopnosti budou k háji. Uvědomte si, co říkala velmi jasně Draghiho zpráva, kterou se objednalo konec konců vedení Evropské unie. A uvědomte si, že gigantické zadlužení jednotlivých evropských zemí nemůžete odepsat s mizíkem. Budete jednoho dne muset platit a platit velice tvrdě. A já řeknu jednu drobnou ekonomickou prognózu. Všichni si myslí, že krize v roce 2008 vznikla proto, že docházelo k podvodným subprime hypotékám a expanzi hypotekárního trhu a podobně. Jo, to hralo taky roli. Ale klíčová role byla jiná. Klíčová role byla v tom, že dluhová služba jednotlivých vyspělých zemí byla v tomhletom roce extrémně vysoká. A jelikož byla ve všech zemích extrémně vysoká, tak byly obrovské problémy, náklady na tuhletu dluhovou službu a získání finančních prostředků. Já jako ukázku uvedu, v jednom roce může být dluhová služba jisté nejmenované země miliarda euro a v jiném roce může být 3,5 miliardy euro. A jestliže se to stane ve všech zemích vyspělých najednou, tak se asi nedivíte, co se pak dělo dál. No a když jste takovej zhloubavej a přemýšlíte, tak si položíte otázku, kurňa, a kdy budou léta, ve kterých bude dluhová služba většiny vyspělých zemí extrémně vysoká? Tak vás můžu potěšit. 27, 29, 32. Tak třikrát rádejte, co se asi v těchletech letech stane. Ostatně drobná poznámka. Dluhová služba Spojených států v roce 2026 je ve výši 1,3 bilionu dolarů, což je větší než příjmy federálního rozpočtu v daném fiskálním roce. Uvědomte si, co jsem řekl. Je to pouze dluhová služba. Nejen výdavky na obranu, zdravotnictví, školství a všechno ostatní. Pouze splácíte dluhy v daném fiskálním roce. A v tom Bruselu si neumí spočítat, jak budou vysoké dluhové služby jednotlivých zemí, včetně Německa, Francie, Španělska, Itálie, v roce 26, 27, 28. Neumí si spočítat, co to bude znamenat pro mezinárodní finanční trhy. A nikdo si neumí spočítat, že jenom v oblasti státních dluhopisů emitovaných Spojenými státy v posledních 20 letech se mluví o 1,6 bilionu dolarů amerických státních dluhopisů. Pardon, 160 bilionů dolarů amerických státních dluhopisů. Opakuji stop dobře. 160 bilionů dolarů. Opravdu máte představu, že to Američané splatí? A nebo si myslíte, že přijde nějaký zázračný zmizík a vymaže vaše dluhy na vaši dlhovou službu a prohlásí na dluhy. Zapomeňte, jdeme dál s čistým stolem. Bohužel finance jsou jako kapka vody, ve které se odráží stupidita dnešního světa. Já sám nadávám na finanční svět, protože se dávno odtrhl od reality, ale bohužel je koncentrovaným obrazem nezodpovědnosti současné společnosti.
0: Děkuji moc, pane profesore. A v rámci této části tohoto rozhovoru mám pro vás závěrečnou otázku. Jinak, milí diváci, pokud vás zajímá další část, tam si budeme povídat s panem profesorem o Epstein Files a plus Iránu. Takže sledujte bedlivě. A závěrečná otázka v této části pro vás zní od Danuše Labyrintu. Jaký má, podle vás, pane profesore, smysl lidská existence?
1: No, vtip je v tom, že tuhle tu otázku by si mělo položit lidstvo i každý jednotlivec. Ne existence, jaký je smysl našeho života? Proč jsme tady? Proto, abyste vyprodukoval 1,5 tuny exkrementů, vychoval 2 nezvedené děti, opíjel se internetovým virtuálním digitálním světem a nakonec 70 zemřel na všechny možné civilizační nemoce, s zoupalým vykřikem, proč pro Boha já? A nebo si položíte jednoduchou otázku. Jestliže rostlinný svět, který je tady o miliardu let déle než my, má 3 základní pravidla. Spolupráce, komunikace, empatie. Proč se z dnešní společnosti vytrácí a úplně se vytratila ochota k dialogu, naslouchání názorům toho druhého? Proč se ztratila humanita? Proč se obrovským způsobem rozvíjí pouze individualita a proč já, vrchol světa, to je myšlení velké části lidí. A kdybych byl cynik, tak víte, co je největší problém dnešní společnosti? To, že je to plýtvání. Plýtvání ve všem. Všichni teď mluví o potravinové krizi, protože močovina se výrazným způsobem omezila. Produkce umělých hnojiv taktéž. Ohrozuje to Afriku, i východní Asii, některé státy Jižní Ameriky a podobně. A všichni se obávají hladomoru. Kurňa, podle FAO 1,3 až 1,6 miliardy tun potravin je každý rok zničeno. Není rozdáno chudým a bezdomovcům, je zničeno. Samotná Evropská unie ročně zničí kolem 160 až 170 milionů tun potravin. Pořád budete mluvit o tom, že hrozí potravinová krize? A nebo další paradox. Tvrdíme, že vzniká obrovský nedostatek ropy a ropných produktů v Evropě, protože Hormuz je uzavřen. A víte o tom, že na obrovském 40-kilometrovém pásu mezi Antwerpem a Rotterdamem, kde je obrovský komplex rafinérií, jsou zásobníky ropy s celkovým objemem 450 milionů barelů ropy. Tak o čem tady mluvíme? Mluvíme o tom, že většina lidí nechce znát pravdu, protože jim stačí, že to řekli v médiích nebo politici a přece oni by nám neudělali lež. A nebo začnete skutečně přemýšlet o skutečném stavu věcí a vy se najednou podíváte na tu společnost a položíte si otázku. Jestliže finanční svět se za posledních 20 let zvětšil 4x a reálný svět materiální zvětšil se 1x, tak kurňa, o čem to mluví ten finanční svět? Jak je možné, že na ty projekty umělé inteligence je investováno 48 bilionů dolarů, když nakonec uděláte kompletní analýzu i toho nejnovějšího programu Mythos a zjistíte, jak si, že tam něco je podezřelého ve státě dánském? A tohle to všechno vás pak musí dovést ke klíčové otázce. Jednotlivce, společnosti, vlastně jaký je smysl našeho života, smysl naší existence? Proč jsme tady? Jsme tady proto, abychom hromadili majetek, který je konec konců virtuální a které nepotřebujeme, a které konec konců sami ničíme? A nebo jsme tady proto, abychom posunuli poznání. Poznání sebe sama, společnosti i přírody. Jenomže s poznáním přichází odpovědnost. A v tomto ohledu je to velice zvláštní. Jestliže hlavní protokol současné společnosti, ale bohužel po tisíce let, zní peníze, moc, ovládání, neodpovědnost, mocenská struktura, A ve skutečnosti by hlavním protokolem měla být poznání, posun poznání, komplexnější pochopení sebe sama i světa kolem nás, no tak máte odpověď na to, co by mělo být centrem společnosti a co bohužel je centrem společnosti. A ta bezúzdní spotřeba, nadspotřeba, to plýtvání prostředky, pro Boha vždyť všichni ví, že z produkce textilního průmyslu prodáte tak maximálně 50-60%, všechno ostatní neprodané stohujete na pouští. Ale vy budete nadále pokračovat v produkci textilních výrobků, které nikdo nekoupí, jenom proto, aby na akciových trzích akcie vašich textilek nepadly, anebo elektromobily, anebo další věci, jako jsou větrníky a podobně, které jsou nesmyslným obrazem vlastního plýtvání. Tak vy budete v tom pokračovat a budete tvrdit, že tato společnost je inteligentní, skvělá, smysluplná a podobně. Jo, když se podíváte na smysl života, tak paradoxně zjistíte právě při výzkumu dlouhověkosti, že klíčovým parametrem není genetika, stráva, cvičení a všechno ostatní. Ale láska k lidem, láska k životu, dělání to, co vás naplňuje, sociální komunikace, a tyhle ty faktory jsou klíčové pro to, abyste žil smysluplný a dlouhý a zdravý život. No, ale to zase na tom nemůžete vydělat, takže bychom se tím bavili, že jo.
0: Děkuji moc, pane profesore, za vaše slova a i slova závěrem. Diváci, co si z toho odnášíte? Napište nám prosím, co vás inspirovalo, co třeba vidíte zase naopak jinak z vaší zkušenosti. Toho si velmi vážím a děkujeme vám právě i proto za sdílení rozhovoru dál, aby nám další lidé řekli své.

0: Duben je měsíc proměnlivý a hned první aprílový den se nese v duchu, že bychom neměli nic brát moc vážně. A tento přístup nám pravděpodobně pomohl přežít nejen tento měsíc, ale i následující. Hlavním mým pozorovatelem života v úkol je Ivan Hofman. Ivane, jsem ráda, že se opět slyšíme, vítej.
1: Já jsem taky rád.
0: A znovu ráda připomenu našim posluchačům, že můj kolega Ivan Hofman byl jedním z výrazných disidentů doby a éry před listopadem 89. Je právě pyšný na to, že v samizdatu vydával časopis Fragment K. Po revoluci pracoval ve Svobodné Evropě, Lidových novinách, byl komentátorem deníku Českého rozhlasu, je držitelem ceny Ferdinanda Peroutky, Krameriovy ceny a v loni dostal cenu za svobodu projevu. Ivane, duben byl měsíc velmi turbulentní, třeba i pro Maďary. 12. dubna 26 maďarští voliči totiž volili. Byly to 10. parlamentní volby od změny režimu v roce 1990. Viktor Orbán byl na postu předsedy vlády tedy plných 16 let. Volební účast byla nejvyšší právě od onoho 90. roku, a to 79%. A Fidesz Viktora Orbána byl tentokrát přesvědčivě odmítnut. Vyhrála opoziční strana TISA, premiéra Maďara. Volební systém jim umožnil získat 199 mandátů a díky tomu může sama měnit ústavu země. Jak jsi vnímal volby v Maďarsku ty?
1: No, v souvislosti s výsledkem maďarských voleb mi přišlo na mysl rčení, že nic není staršího než včerejší noviny. Asi to tak je, ale pro předvídání budoucnosti není nic zajímavějšího než právě včerejší noviny. Když se zpětně podíváme na hysterii Evropské unie, že volby v Maďarsku Orbán zmanipuluje za pomoci Ruska a sfalšuje výsledky, tak vypadá ta Orbánova drtivá prohra jako obrovské překvapení. Ve skutečnosti se jako obvykle ukázalo, že výsledek voleb neovlivnila ruská propaganda ani americké vměšování, a pokud snad Maďaři podlehli nějaké zahraniční propagandě, mohlo se jednat jedině o masivní vměšování Bruselu. No ale o této reálné hrozbě se ve včerejších novinách nenapsalo ani slovo.
0: Kdekdo komentoval výsledek voleb, ale mě opravdu zajímá, jak to působilo na tebe. Myslíš, že Maďaři byli skutečně tak unavení z jednoho premiéra, že dokázali i rezignovat na zjevné morálně volní vlastnosti svého nového lídra? To, že si nahrává manželku, když se večer sejdou doma v kuchyni a on zapne mikrofon, protože ona byla ministryní spravedlnosti a méně úspěšný manžel to pak použije. To není Watergate. To není, že novinář získá informace z nejvyšších kruhů, z tajných zdrojů. To je ale, že se vrátíš do práce, chceš si postěžovat nejbližšímu člověku, že věci nejdou tak poctivě, jak mají, a někdo si na tvém povzdechnutí za nějakou dobu vystaví kariéru. Co, je to pro tebe přijatelné?
1: Skutečně je při pohledu z odstupu často nepochopitelné, co jsou voliči schopni při volbě přehlédnout, tolerovat, zlehčovat. V konkrétní kampani ale někdy přiváží okolnosti, které jsou pro voliče důležitější než mravní integrita kandidátů. Já myslím, že v těchto volbách Maďaři především řešili domácí ekonomickou situaci a opozice pro ně měla lepší nabídku, respektive hezčí sliby. O nic jiného nešlo.
0: Co se tedy musí Petru Maďarovi přiznat je, že nikdo si není jistý tím, co se bude dít po jeho instalaci. Ani maďarský lid, ani Evropská unie, ani zbytek světa. Jak zní tvůj odhad?
1: No, v maďarských volbách se skutečně projevila únava z Orbána, který je po 16 letech už okoukaný, ale není to únava z maďarství. Jo? Řekl by Petr Orbán, je maďarský nacionalista, nejspíše se brzy ukáže, že TISA je Fidesz Light anebo Bčkem Fideszu, jak už se to dnes běžně píše. Než v Bruselu pořádně oslavili, že se zbavili nenáviděného potížisty Viktora Orbána, přišel Petr Maďar s myšlenkou, že Orbán by byl ideálním předsedou Evropské komise. Jo? Podle Maďara volby v Maďarsku prohrál, protože lidé mu už nevěří ve smyslu ekonomických návrhů, které Maďarsku nějak nepomohly, podle něj, ale stále si zachovává úctu a podporu mnoha lidí, a to především v zemích Evropské unie. Orbán je podle Maďara populární mezi obyčejnými lidmi v EU, ne mezi politiky, ale lidmi, takže by prý dobře hájil jejich zájmy v Evropě. No, tak z toho museli být v Bruselu na infarkt. Petr Maďar je skeptický k členství Ukrajiny v EU a očekává, že se celá EU vrátí k ruským surovinám. Maďar není zelený, není liberál, není ani eurofil, je to jednoduše Maďar. No a potíž bruselských eurokratů je v tom, že oni nikoho jiného v Maďarsku proti Orbánovi neměli.
0: Nutno dodat, že kdybych byla teď na místě Slovenska, o kterých Maďar neustále mluví jenom jako o horních Uherech, tak bych asi byla poněkud neklidná.
1: No, na Slovensku panuje neklid, to je pravda. Otevírání Benešových dekretů a tak dále. Očekávají se ze začátku určitě obtížné vztahy.
0: Což by se samozřejmě dotklo nejenom Slovenska, ale pravděpodobně i nás.
1: A no, myslím, já se obávám, že si o tom budeme příště povídat.
0: Ano, teď jsem chtěla říct, že myslím, že jedno z témat bude na příští měsíc již určující. Ale pojďme se podívat na jiné parlamentní volby, a to v Bulharsku. Tam zvítězilo se 44,6% hlasů uskupení Progresivní Bulharsko bývalého prezidenta Rumena Radeva. Práh 4% poprvé od roku 89 nepřekonala bulharská socialistická strana. Euroskeptik a bývalý stíhací pilot Radev, který se staví proti vojenské podpoře Ukrajiny, v lednu odstoupil z prezidentské funkce, aby mohl kandidovat. A to byla tedy Radevova sázka na nejistotu. A mohlo by se proto zdát, že mu opravdu o něco jde. Jak čteš výsledek bulharských voleb ty?
1: No, především bych řekl, že ani v Bulharsku to strašení Ruskem nezabralo. Vyhrálo Progresivní Bulharsko, tedy strana, která vznikla před necelými dvěma měsíci, ale jak správně říkáš, vedená populárním politickým veteránem, bývalým prezidentem Rumenem Radevem. Vyhráli díky programu založenému na kritickém dialogu s Bruselem a pragmatickém přístupu k Moskvě. No a stejně jako v Maďarsku se to jednoznačné vítězství opozice jaksi vůbec nečekalo.
0: Mainstreamová média i hned meldovala, že Radev si svými proruskými prohlášeními vysloužil srovnání s maďarským premiérem Viktorem Orbánem, který zastával politiku vstřícnou Moskvě, ty říkáš pragmatický přístup k Moskvě. Agentura Reuters tyto výroky zase zpochybňovala a tak se to všechno míchá. Jak jsi se v tom zorientoval ty, koho tedy a jakou cestu si Bulhaři myslí, že si zvolili a možná i zvolili?
1: No, existuje taková hezká karikatura, na které běžec Orbán předává štafetový kolík běžci Radevovi. No ale je to kresba, ze které není jasné, zda Radev ten kolík uchopí. On ho skutečně ještě podával, ale ten ho ještě nedrží. Ti bulharští progresivci nejsou liberální, nýbrž levicoví. Je

0: zastupovala pozici tím, že usilovala o morální vedení v tom, co popsal jako svět bez pravidel, a nyní potřebuje praktičtější politiku. Už v době, kdy byl Radev prezidentem, odmítal vyzbrojování Ukrajiny, odmítal protiruské sankce a varoval, že odstřihnutí Evropy od ruských zdrojů a energií zničí evropskou ekonomiku. Na to se právě děje, ale v Bruselu se to ještě neví. Tak otázka v EU už dávno nestojí, kdo má pravdu a rozum, ale co si kdo může proti eurokratům dovolit. No a Bulharsko, to si musíme říct, to není těžká váha. Jo? A když si bude moct vyskakovat, tak Brusel s ním demokraticky zamete, tak uvidíme, jak daleko půjde jejich odvaha.
1: Na to nám tak trochu navazuje další velké téma měsíce dubna, protože na konci ledna byl na Ukrajině poničen ropovod Družba a tak ruská ropa měsíce neproudila do Maďarska a ani na Slovensko. Viktor Orbán a Robert Fico se hněvali. Hněvali se, že Kyjev opravy záměrně prodlužuje. Viktor Orbán to nazval, že Ukrajina na Maďarsko uvalila ropnou blokádu a spor se dostal až na unijní úroveň. Maďarsko zablokovalo půjčku na pomoc Ukrajině. Mohlo by se zdát, tak viděno zvenčí, že jakmile volby v Maďarsku dopadly v neprospěch Orbána, tak ta práce na potrubí šla tak nějak rychleji od ruky. Rázem ropovod Družba funguje. Jak se díváš na tu náhodu?
0: No, v minulých měsících to potrubí se umoudřilo nějak. V minulých měsících jsme sledovali politickou frašku, respektive skandál, kdy Brusel škodolibě přihlížel, jak Ukrajinci v rozporu s mezinárodními smlouvami zastavili ten tranzit ropy na Slovensko a do Maďarska. Po maďarských volbách ropovod funguje, neboť jeho spuštěním bylo podmíněno zrušení maďarského veta na unijní půjčku 90 miliard eur. No, poučením z toho incidentu, a to poučení jsou nejméně dvě. Jedno je, že se členské státy EU nemohou spolehnout na organizaci, které jsou členy. To je smutná věc. Dalším poučením je, že Volodymyra Zelenského lze litovat, můžeme ho podporovat, můžeme se s ním fotografovat, ale jelikož je to usvědčený vyděráč a lhář, tak se mu nedá věřit. Obecně lze říct, že Brusel je se Zelenským spokojený, protože zarputile pokračuje ve válce s Ruskem, kterou sice nemůže vyhrát, ale zvyšuje šanci, že se Bruselu podaří vyprovokovat doopravdy pořádnou válku Ruska s Evropou. No ale pokud jde o podporu Ukrajinců evropskými občany, tak tam to už tak příznivé není, ta se postupně snižuje. Vztah k ukrajinské migraci se zhoršuje. No a roste tlak na odbourávání privilegií, kterým se migranti těší na úkor hostitelů. Takže už lze pozorovat, jak se soucit s Ukrajinci překlápí do strachu z Ukrajinců. No a tento trend, ta přicházející energetická krize jenom posílí.
1: Já se teď chytím té tvé poslední věty a tento trend posílí přicházející energetická krize. Energetická krize, jakou pravděpodobně novodobá historie nezažila. Jak rychle se k ní blížíme podle tebe?
0: Já bych řekl, že hodně rychle. Válka USA a Izrael s Iránem nebude mít vítěze, to si málo kdo uvědomuje, ale pouze poražené. A těch bude hodně i mezi nezúčastněnými. Bez ohledu na to, jakou podobu bude mít eskalace konfliktu, tak neexistuje žádný reálný scénář, že by Hormuzským průlivem mohly proplouvat lodě s ropou, plynem a vlastně čímkoliv, stejně jako před válkou. Obě strany konfliktu mají těžko splnitelné požadavky, a to ale není nejhorší. Nejhorší je, že nemají moc důvodů z nich ustoupit. Američané chtějí po Iránu, aby kapituloval, stal se americkou kolonií. Irán požaduje po Spojených státech zrušení sankcí, reparace za to, co v Iránu zničili. No a nikdo teď neumí říct, co se ještě v Perském zálivu zničí. Co víme, co si už EU spočítala, je, že válka, do které se mimochodem rozumně nemíní zapojit, jí stojí 500 milionů eur denně. No a může tlačit ceny energií vzhůru ještě dlouho.
1: Ty jsi před chvílí vyvodil poučení v souvislosti s ropovodem Družba, že se

0: Členské státy Evropské unie nemohou spolehnout na organizaci, které jsou členy. Když půjdeme dál, jak se připravuje Evropská unie na tyto problémy a velký přelom v distribuci energie?
1: Podle toho, co čteme, tak politici v EU nejsou úplně mimo ní, jen trochu. A rádi by se dohodli na koordinaci při získávání a rozdělování energií, aby nedošlo na rvačku, jak tomu bylo za covidu zdravotnického materiálu. Ale sledujeme takový zajímavý paradox. Evropská unie nemá žádný nápad, jak energetické krizi předejít, ale trvá na tom, že ji může přežít pouze jako celek. Jo? Některé nápady jsou vysloveně směšné, jako například sázka na dopravní bicykly jako způsob, jak šetřit benzín. No. Nevím, jestli jste podíval na internetu, co je to dopravní bicykl. Jo. To je bicykl, který máš takovou tašku, kterou si veze před sebou. Jo. To je neuvěřitelné.
0: Zvláštní pozornost, ekonomiku.
1: No, zvláštní pozornost věnuje Brusel létání. Evropská komise, oni všichni létají, takže to je samozřejmě pro ně strašně důležité. Oni by rádi sladili postup při rozdělování leteckého paliva mezi členské státy. Pokud by v letních měsících začalo docházet, což teda určitě bude, mělo by být přerozděleno tak, aby se předešlo rušení letu. Letecké společnosti už ovšem teď s rušením tisíců letů počítají, a to nejen kvůli nedostatku paliva, ale i jeho ceně. Takže politici nejsou ochotni vzít na vědomí, že přichází něco, co tu ještě nebylo. Dělají mrtvé brouky a doufají, že to nějak dopadne, že se to samo od sebe nějak pořeší a vrátí do normálu.
0: Vrátí do normálu. Mnoho lidí si možná teď povzdychne. Já bych chtěl, aby to bylo jako dřív. Vrátí se svět do normálu, tedy přesněji řečeno, bude svět ještě někdy takový, jaký jsme ho znali?
1: Na to je více teorií. Jedna z nich je, že normál byl svět někdy v 70. letech minulého století. Jo? Že se bude potřeba vrátit někam až tam, protože pak už normální nebyl. Ale já jsem zaregistroval teď jednu aktuální konspirační teorii, pro kterou by mohl platit takový ten známý bonmot, že rozdíl mezi konspirační teorií a pravdou je půl roku. Jde o hypotézu, že žádný návrat k normálu nebude. Nebo nejde o dočasný výpadek dodávek, ale o úmyslně vyvolaný otřes globálního energetického systému. Že tedy nejde o geopolitický konflikt, ale o koordinované úsilí o vyvolání globálního hladomoru a depopulaci lidstva. To je hrozivé. No, to očekávání většinové populace, že zvítězí zdravý rozum, se nenaplní, změny budou drastické a jedinou možností, jak přežít, bude radikální soběstačnost, decentralizované systémy zajišťování potravin, léků, komunikace. No a podle této konspirace přichází krize, ze které není východiskem záchrana globalizace, to se teď myslí tím normálem, vrátit do normálu, jo, zachránit globalizaci. Nýbrž přežití zajistí deglobalizace, čili lokalizace. No a zdá je tato hypotéza nesmyslná, anebo prozíravá, to pravděpodobně máme šanci si ověřit osobně, protože ta energetická krize akceleruje a zdá se, že není nikoho, kdo by brzdil.
0: Ty jsi dnes snídal sovu, Ivan.
1: Co jsem?
0: Snídal sovu.
1: Jo tak.
0: Že nás častuješ skutečně velmi, velmi hlubokými, zásadními, promyšlenými myšlenkami a všichni bychom si přáli, aby v tomto případě se naplnila ta teorie, že je to jenom konspirace.
1: No, já uvažuji, že bych měl méně číst.
0: Jo, uleví se ti, uleví ano, se ti. Ale já jsem přece jenom ještě četla a trošku jsem sledovala, jak se Donald Trump pohádal s papežem. V předchozích týdnech Lev 14. opakovaně kritizoval Trumpovu válku s Íránem a řekl dokonce, že Bůh odmítá modlitby těch, kteří začínají války a na rukou mají krev. Tady v tomto případě se skutečně stal prostředníkem božím na zemi, když řekl, čí modlitby Bůh vyslyší. A samozřejmě Donald Trump si to nenechal líbit a vzkázal, řekněte prosím někdo papeži Lvovi, že Írán za poslední 2 měsíce zabil nejméně 42 tisíc nevinných, zcela neozbrojených demonstrantů a že je naprosto nepřijatelné, aby měl Írán jadernou bombu. Děkuji, že této záležitosti věnujete pozornost. Amerika je zpět, řekl tedy Donald Trump, či spíše napsal. A já jsem si tak vybavila, že i Karel IV. Se snažil nějak víc papežem, protože věděl, že je vláda meče a kříže. A papež je do značné míry také politika. Kdyby už nic, tak má vliv na obrovské množství lidí, protože je duchovním vůdcem a hlavou jedné z nejpočetnějších celosvětových církví. Vidíš v této přestřelce nějakou strategii?
1: No, řekl bych, že Donald Trump je alergický na kritiku bez ohledu na to, kdo mu oponuje. No a jeho reakce postrádají nejen strategii, ale i nadhled. Američtí biskupové, mluvím o nich, protože sám Donald Trump zdůrazňuje, že to je americký papež, že nebýt jeho, tak by se ani papežem nikdy nestal. Tak tito američtí biskupové označili Trumpovu rétoriku za hluboce neuctivou a destabilizující pro věřící po celém světě. Útok na papeže, který má v popisu práce plédovat pro mír, my si neocenili ani věřící. No a na ten Trumpem zveřejněný obrázek, vygenerovaný umělou inteligencí, který ho zobrazoval v roli spasitele podobného Ježíši Kristu, zareagovali křesťané, včetně některých konzervativních zákonodárců, že jde o nehorázné rouhání. No a pohledem nevěřících pak tento kýč činí Trumpa směšným. No a teď těžko říct, je pro politika horší. Jestli to, že se na něj lidé pro jeho činy a slova zlobí, anebo to, že se mu smějí. To je možná, že ten smích je horší.
0: Těžká volba. Mimochodem, Donald Trump se kvůli tomuto sporu s papežem dostal do konfliktu i s italskou premiérkou Meloniovou. Ta jeho výroky na papežovu adresu označila za nepřijatelné. Načež Trump zareagoval tím, že nepřijatelná je ona sama. To je taková přestřelka, o jak jakých si před chvílí mluvil, ale mate tě také to, jak se dnes politika, diplomacie, komunikace s veřejností děje skrze výkřiky na sociálních sítích?
1: Já bych začal tím, že Giorgia Meloni je atlantistka. Ona vsadila na Trumpa a dlouho byli velcí spojenci. Ale v katolické Itálii, kde sídlí Vatikán, se k tomuto konfliktu prostě vyjádřit musela. Kdyby se od Trumpa nedistancovala, politicky by se znemožnila. No a pokud je o tu pokleslou formu, kdy Donald Trump dělá politiku skrze výkřiky na sociálních sítích, neřekl bych, že je to obecný trend a že to bude do budoucna nějaká relevantní forma diplomacie. On v tom zatím je spíše osamocen. Spíše to vypadá, že Američané mají opět vážný problém se zdravotní způsobilostí prezidenta. U některých jeho reakcí není jasné, zda se jedná o politiku anebo o diagnózu. U Trumpa je podezření, a zase moc jsem asi četl, je tam podezření na frontotemporální demenci, která je krutá v tom, že je progresivní a neléčitelná. Pacienti s touto chorobou ztrácejí sociální zábrany, schopnost empatie a logického úsudku. My lidský člověka s takovou diagnózou samozřejmě litujeme, jenže když se jedná o prezidenta, který se sápe po jaderných kódech, no tak z toho jde spíše strach. Více než 70 tisíc zdravotníků v Americe podepsalo petici vyzývající k aktivaci 25. dodatku americké ústavy, který umožňuje odstranění prezidenta z funkce pro nespůsobilost. Průzkum veřejného mínění z dubna ukazují, že již 61% Američanů vnímá Trumpa jako čím dál víc eratického, zmateného, trpícího bludy a polovina populace je přesvědčena o jeho vážném kognitivním úpadku. Tak dá se to bagatelizovat tím, že ta polovina Američanů jsou demokraté, jo? Ale objektivně se s Donaldem skutečně něco děje.
0: To, že Donald Trump je ve svých úsudcích a výrocích nepředvydatelný, je pravda, ale já jsem přeci jen vždy taková trošku nedůvěřivá a dost by mě zajímalo, kde bylo těch více než 70 tisíc zdravotníků, kteří podepsali petici vyzývající k aktivaci 25. dodatku americké ústavy, když byl na stejném postu Joe Biden.
1: Přesně tak, proto říkám, možná, že to je 70 tisíc demokratických zdravotníků. To je taky možné.
0: Pojďme se podívat částečně na domácí scénu. Byť všechno to, o čem jsme se teď bavili, tak se nás přímo týká, ať se to odehrává kdekoliv a ať se nám to líbí nebo ne. Ministr zahraničí Petr Macinka navštívil 14. dubna 2026 Izrael a jednal tam s premiérem Netanyahuem, prezidentem Herzogem a protějškem Sárem. Navštívil Izrael během dne holokaustu, ale v mnohých médiích u nás za to sklidil velkou bídu. Jak vnímáš toto setkání ty?
1: Tak Československo a posléze Česká republika je tradičním spojencem židovského státu. Někdy to vypadá, že klidně i proti všem. Ale to má své historické příčiny, které postupně upadají do zapomnění, ale česká diplomacie je v podpoře Izraele konzistentní a návštěva nového ministra zahraničí to potvrdila. Když zmiňuji ty historické příčiny, tak Československo bylo jednou ze zemí, která Izrael hned v okamžiku, když vznikl, zachránila, prostě naši letci prostě tam sehráli velmi důležitou roli a taky nebylo to pro nic za nic. Bez svobodově osvobozenecké armádě bylo velké množství Židů, kteří když se vrátili prostě z války, tak mnoho z nich přirozeně cítilo potřebu jít pomáhat Izraeli. Prostě to jsou zajímavé věci, o kterých říkám, už dnes se mnoho nemluví, ale v pozadí tam stále jsou. To je jedna stránka věcí. A druhá je, že ta návštěva proběhla v situaci, kdy Izrael spolu s Američany napadl Irán, což má nejen lokální, ale i globální důsledky. A to docela dramatické důsledky. Takže co Petr Macinka v Izraeli konkrétně sledoval, řekl bych, není úplně jasné. Pokud se jedná o ekonomickou diplomacii a Macinka otevírá dveře do Izraele českým zbrojařům, no tak to by odpovídalo době, bylo by to pragmatické, čili takové nehodnotové, jaká je už dnes politika Babišovy vlády. No a v dnešním militantním světě se na tento cynický zbrojní biznis pohlíží blahoskloně, s porozuměním, peníze prostě nikomu nesmrdí. Kontroverzní by bylo, kdyby ministr Macinka podporu té současné politiky Izraele myslel vážně, protože Benjamin Netanyahu vede Izrael prostě do neštěstí. V té válce Izrael s Iránem se pro Izrael vůbec nerýsuje dobrý scénář. Irán je schopen způsobit Izraeli velké ekonomické komplikace. Hlavně se hovoří o tom, že je Izrael závislý na ocelené vodě a životně důležitá ocelovací zařízení jsou v tomto případě docela zranitelná, jsou všechna pohromadě a hodit tam pár bomb není vůbec žádný problém s katastrofálními důsledky pro obyvatelstvo. Takže ta eskalace války, když se Izrael dostane pod enormní tlak a do kouta a nakonec použije proti Iránu jaderné zbraně, tak to je vcelku předvídatelné. No a reálně hrozí, že místo velkého Izraele nebude nakonec žádný, protože kdo rozpoutá jadernou válku, tak ten se stane v očích celého světa prostě vyvrhlem. No a kdyby naší vládě osud Izraele ležel na srdci, tak Petr Macinka by musel Bibimu Netanyahuovi přátelsky domluvit ve smyslu, ať neblbne, jestli nechce na Židy přivodit další genocidu.
0: Možná, že se časem dozvíme, co všechno bylo podstatou tohoto setkání. V každém případě Hormuzský průliv dává tušit, že už jsme o tom mluvili, že nebude kerosin, že letadla budou létat méně, kdo ví, jestli vůbec. Možná i to můžeme vidět zatím, že vláda odmítla poskytnout předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi vládní letoun pro jeho další plánovanou cestu na Tajvan. Premiér Andrej Babiš řekl, že předseda může cestovat běžnou linkou. A když si vzpomenu, jak tam tedy cestoval minule a prohlašoval, že je Tajvanec a že nemůžeme stále jen počítat grošíky, to si tedy pamatuji, tak jsem vlastně zvědavá, jestli on ty své bude počítat.
1: No tak důsledkem každých voleb je to, že se někteří politici odstnou na vedlejší kolej. A to se stalo prezidentovi a předsedovi Senátu, kterým zůstaly jejich ústavní funkce, ale reprezentují v nich opozici. Babišova vláda s nimi zachází, podle mého názoru, schovývavě zdvořilé, ale bez zbytečného respektu. Nebýt pobouřených protivládních médií, tak nejspíše by se veřejnost o politickou turistiku těchto ústavních činitelů z vedlejší koleje nezajímala. Předsedovi Senátu Vystrčilovi se jeho tchajmanskou iniciativou v minulosti podařilo připravit Škodovku o čínský trh. To by se mu mělo připomínat každý den, prostě on způsobil obrovskou škodu. V současné vládě, která se v souladu s vnějším evropským trendem snaží Čínu neprovokovat, protože to ekonomické partnerství s Čínou je pro nás jednoduše nezbytné, představuje tenhle ten opoziční protičínský Vystrčil, jak se lidově říká, o synu v zadku. Jo. V praxi není vůbec podstatné, jakým letadlem se pan předseda na Tajvan přepraví, ale symbolicky to důležité určitě je, Číňané budou to zamítnuté vládní letadlo pro jejich zavilého nepřítele vnímat jako takový drobný pozitivní český krok k nápravě pošamocených vztahů, která ale mezi tím se zase pošamocují dál, takže to bude těžký proces.
0: Ty už si to zmínil, že ve hře o cestování a diplomaci je také prezident a značnou část dubna jsme řešili, zda prezident pojede na summit na to, anebo zůstane doma. A tak se zdá, že cestovní kancelář vláda s novou vládou opravdu poměrně logicky mění nejen destinace, ale i klienty.
1: No, pokud jde o snahu Petra Koláře vnutit vládě prezidenta na summit NATO, tak ta neochota vlády přibrat ho do letadla, ta má úplně pragmatické důvody. Myslím, že to není nic osobního. Když přijde řeč na válečné výdaje, což je debata o tom, kolik veřejných peněz se vyhodí oknem, tak příčetná vláda má tendenci vyhodit jich co nejméně. Zatímco militant prezident naopak usiluje o to, aby se vyhodilo co nejvíce, protože pod oknem na ty peníze čekají jeho kamarádi zbrojaři. A já si myslím, že kdyby prezident Babišovi a Macinkovi slíbil, že bude na summitu sticha, svá moudra, si nechá na doma pro školáky a českou televizi, tak já myslím, že by ho do toho letadla vzali. On vypadá dobře, kdyby reprezentoval v uniformě, tak esteticky by byl pro naši delegaci přínosem.
0: Tak když už jsme u té spotřeby paliva, tak se pojďme vydat tam někde do vesmíru, aby jsme pořád nebyli podezříváni z toho, že hrouda nohy víže. Chtělo by se říci, že člověk opět přistál na měsíci, ale ne, on kolem něj jen přeletěl. A přesto, když jsem si zadala do AI Artemis, tak mi napsala, že program Artemis je ambiciozní plán NASA a mezinárodních partnerů na návrat lidí na měsíc. Poprvé tam měl člověk vstoupit 26.1969 a tak si říkám, není zvláštní, že po všech těch technologických revolucích, vývoji, rozvoji, tak když se tam chceme znovu zastavit po 57 letech, tak je to ambiciozní. Já nejsem žádný technik, obdivuji to, ale přesto je ti to srozumitelné?
1: Já jsem jako pionýr na Leninově třídě v Praze vítal Gagarina. Jo, prostě. Jako dítě jsem pomalu neznal nikoho, kdo by nechtěl být kosmonautem. Ten závod, kdo koho předběhne v dobývání kosmu, ten byl tak prestižní, že Američanům nezbylo, než předvést přistání na měsíci, což je z dnešního pohledu, správně to zdůrazňuješ, tak obtížná a riskantní záležitost, že nejrozumější bylo před těmi 57 lety natočit to přistání ve studiu. Jo, jeden z herců...
0: Ne, to zase dostaneme, my dva bídu.
1: Já to tak jako říkám zlehčeně, ale jisté je, že jeden z těch herců, astronautů, to pak celému štábu pokazil, protože odmítl přísahat na Bibli, že na měsíci byl doopravdy. Kolem toho je celý takový dokument a je to, velice se teda tomu bránil. A mám pocit, že ta pravděpodobnost, že tam doopravdy byli, by se tou přísahou na Bibli hodně zvýšila, no ale nepřísahal. Média nezávislá si na to fotografování měsíce a země ve vesmíru čas prakticky nenašla. Nevím, zda se myslí Artemis nějak důkladně věnovala mainstreamu a média. Ale ta nezávislá ne, protože o osudu lidstva se rozhoduje tady na Zemi a vyhlídky jsou, jak se zdá, mizerné. Dobýváním vesmíru už lidstvo prostě fascinováno bylo a teď to vypadá, že neumíme podruhé vkročit do stejné řeky. Jeden můj přítel, Miloš Janoušek, říkával, že ani ta budoucnost už není, co bývala. Mně se zdá, že to platí v mnoha souvislostech, že už ani ta budoucnost není, co bývala. Je to takové smutné.
0: Musím říct, že mainstreamová média se Artemis věnovala velmi zevrubně. Ale mně se teď, když se bavíme o tom měsíci, tak se mi vybavila pohádka, která má tři hrdiny. Měsíčník, slunečník a větrník. A to mi, teď se řetězím, to mi asociuje. Větrná energie stojí cirka 10x více než jaderná a přesto ji chceme dotovat z kapes občanů. Tak to řekl nedávno u nás v rozhovoru mimo jiné bývalý tajemník obou vládních nezávislých energetických komisí. Ale my přesto chceme jet solární tunel 2.0, jen se teď jmenuje větrní. Myslíš, že tato pohádka o měsíčníku, slunečníku a větrníku bude mít někdy konec, potažmo dobrý konec?
1: Jde tam o strašné peníze, jo, takže člověk, když to ví, tak je skeptický. Ono je zvláštní, že se stále uvažuje o budování větrných elektráren, když už je dostatek seriózních informací, a to nejen od nás, ale i ze světa, o tom, že jsou škodlivé, neefektivní, neekonomické, neekologické, škaredé. No a z toho, jak vláda kolem těch větrníků mlží, je patrné, že to, co pány Babiše, Havlíčka a spol. Nejvíce zajímá, jsou peníze z Bruselu, o které nechtějí přijít. V té diskuzi o akceleračních zónách se vláda tváří, že jí zajímají názory občanů, veřejnost, že bude mít právo se ke stavbě větrníků vyjádřit. To je samozřejmě hezké, ale vzhledem k tomu, že celá ta myšlenka je v našich poměrech, prostě my nejsme někde na moři a nemáme k dispozici pouště a neobydlené obrovské prostory, jako třeba Číňané, tak u nás je ta myšlenka vadná. Jo? A ten neefektivní provoz bude dotován daňovými poplatníky a vláda dbalá péče dobrého hospodáře by měla celý ten projekt prostě schodit ze stolu. Mě u toho skandálu vlastně uklidňuje pouze to, že se probouzí ta občanská společnost v pravém slova smyslu, že se lidé v těch dotčených lokalitách zhusta začínají proti tomuto zvěrstvu bránit. No a když bude nejhůř, věřím, že dojde i na občanskou neposlušnost, která prostě k demokracii patří a může mít různé podoby. Já jsem slyšel nedávno jeden vcelku jednoduchý návod, který tady samozřejmě nemůžu říct, jo, protože to bych byl za sabotéra, ale existuje jednoduchá možnost, jak takové 250 metrů vysoké monstrum v zájmu ochrany lidí, zvířat a přírody zničit, pokud se nepodaří developery od stavby odradit po dobrém. Já jsem fakt zvědav, jestli lidi vezmou spravedlnost do vlastních rukou.
0: Já jsem ti opravdu hluboce vděčná, že neposkytuješ návody.
1: Jak se to udělá?
0: Ivane, odsuď pocuď.
1: Ano, jasně. Až tak směrně.
0: Náš záměr byl, že když se tak podíváme na svět kolem, tak pak musíme vždy najít nějaké veselé zvířátko nakonec, jak se to tak dělá i v mainstreamu, abychom našim posluchačům implementovali optimismus. A já jsem veselé zvířátko moc nemohla najít. Je to zvířátko, které ovšem nešlo přehlédnout. A to nejen díky jeho velikosti, ale kvůli mediálnímu zájmu, který trvá už týdny. Velryba Timmy uvízla už několikrát u severoněmeckých břehů a stala se opravdu velmi známou. Ochranáři vymýšlejí různé způsoby záchrany od jeřábů, ponorných plováků až po prokopání kanálu. Dva němečtí milionáři se zavázali uhradit všechny náklady. Keporkák je ovšem zesláblý, šance na jeho záchranu se snižují a zatím kdykoliv se posunul, tak jenom vlastními silami. Nebývá zvykem, aby se věnoval osudu nebohého zvířete i premiér, ale Andrej Babiš musel reagovat na tiskové konferenci na otázky, jak pomůže Tymimu náš stát. Tak by mě zajímalo, jak vnímáš celý tento dojemný příběh ty.
1: Asi když někomu jednou pomůžeš, tak pak už nemůžeš se tvářit, že není. Jo? To se lidstvo dostane do takového bludného kruhu a pak už ho zachraňuje. A on to nakonec může vypadat, jako když násilím nějaký scout se snaží převést slepce na druhou stranu cesty a ten přecházen nechce a mlátí o to volí a ten ho přesto chce převést a udělat dobrý skutek. Těžko říct, prostě do jaké míry vůbec rozumíme přírodě a umíme vyhodnotit, co se děje v hlavě té velryby, která má obrovský mozek, ale my do něj nevidíme. Jo? Je to takové, z jedné strany je to dojemné, z druhé strany je to taková marnost, ale především je to prostě atraktivní a je to mediálně vděčné. A já bych myslel, že ten Keporkák má štěstí a smůlu v tom, že je mediálním hrdinou.
0: Uvidíme, jak to s ním dopadne. Mně se jenom v té souvislosti vybavilo to, co u nás říkal psycholog Maroš Vago, když říkal, že když tak přenášíme broučky žabky přes silnici a neseme je, aniž bychom věděli, kam oni přesně směřují. Takže je to obrovský projev pýchy, že máme pocit, že můžeme, že máme ten pouvoir vstupovat do osudu jiných živočichů. Ale teď by mě zase mnozí posluchači možná utloukli jako necitlivou. Ale v každém případě, proč si nepřipustit různé pohledy na tuto pomoc?
1: Jasně, my přejeme velrybě jenom to dobré.
0: Přesně tak. Já přeji vše dobré i tobě, Ivane. Moc ti děkuji za tvůj zevrubný pohled na měsíc duben a přeji vše dobré také našim posluchačům a budu se zase těšit na setkání za měsíc.
1: Já se také těším, bude to květen, mají lásky, čas,

0: Pokračování našeho setkání, většinou se bavíme mimo kameru, ale je mi velkou ctí, že se můžeme s paní Ilonou Švihlíkovou potkávat i tady před kamerou společně s vámi. Ještě jednou dobrý den, ahoj.
1: Děkuji moc za pozvání, dobrý.
0: Ceny a vůbec bych řekl tu otázku řetězce. Když je tady nějaký dopravní řetězec na něco navázaný, do toho vztahy řetězce napojen na legislativu, bezpečnostní prvky, do toho když to vemu řetězce, ty globální řetězce, které pracují s nějakou predikcí cen, to všechno bych laicky řekl řetězce. A to mám pocit, že tohle se narušuje s každou přibývající krizí.
1: No jasně, no, to začalo COVID, o covidu.
0: A začalo to o covidu, ano, se zintenzivovat.
1: Konflikt na Ukrajině, že jo, který měl samozřejmě ten politický podtext, že od nikoho nesmíš brát, to znamená ta role sankcí, že jo, která se stupňovala. To není jenom ten konflikt sám o sobě, to by jako to nevyvolalo, ale to používání.
0: Sankce jako
1: používání
0: zbrání,
1: sankcí, tady tohle nesmíš, že jo, toho brát nebudeš, fuj, jo. Takže sankce a s tím samozřejmě vznik těch alternativních systémů, což jsme tady taky už rozebírali. A teď do toho prostě Irán, a on to nejde jenom o Irán, že jo, to znamená, ty máš destabilizovanou minimálně celou tu oblast toho, čemu se říká Blízký východ, a já to nesnáším ten pojem, protože je to kolonizační, takže já říkám Západní Asie, tak jak to je. No, když se podíváme na tu ropu, jsme o tom malinko hovořili, tak tam skutečně ten výpadek je bezprecedentní, takže jako nevím, co tady dokáže vymyslet, kromě prostě přídělů, úspor a dalších, a samozřejmě můžeš vyčerpat ty zásobníky, nebo toho je máš ty zásobníky, prostě ano, máš pro vyšší situace, tak se prostě jakoby použijou. To určitě ano, což nejde vždycky úplně hladce, taky jsou rozložení nerovnoměrně, Indie toho moc nemá, Čína je zásobená fantasticky, Japonci velmi dobře, Spojené státy si vytěží a spotřebují to svoje, jo? Takže to je velký rozdíl mezi regionama, ale prostě platí, že my tady nemáme nikoho, kdo nám dokáže vykompenzovat tenhle ten obrovský výpadek. Nevíme, co s těma ropníma polama vždycky úplně je. To znamená, nevíme, jestli byli nějakým způsobem zasažený, jak tam bude produkce rychle navazovat, jo? To nevíme v tuhle chvíli. Zdá se, prostě ty informace nemáme, jo? Je možný, že to půjde poměrně snadno, pokud se tam ustanoví něco, nějaký, nejenom mír, tam musí být nová bezpečnostní architektura, že jo, v té oblasti. A nejenom tam teda, jo. Ona musí být samozřejmě i ve vztahu Evropy k Rusku a další. Takže to je jedna věc. Potom tam máme zemní plyn. A tady víme, že došlo k poškození toho pole, protože Izrael zaútočil na jižní Pars, což je klíčové pole pro Irán, pro domácí, jejich situaci domácí. A Iránci v odvetě zareagovali na Katar, což je jeden ze tří největších vývozců zkapalněného zemního plynu na světě. A tamto narušení bude zřejmě i na několik let. Nevíme to přesně, prostě zřejmě ano. To znamená, dejme tomu, že nám prostě vypadne na několik let třeba 15-20% světový prostě poptávky, která by jinak byla uspokojená z toho Kataru, a ta bude hledat něco jiného.
0: Musíme si přiznat, že jsme ve velké válce o zdroje.
1: Protože
0: já mám úplně deja vu, že když začala Ukrajina, tak všichni pomalu zapomněli, že tady byl Nord Stream 2.
1: No, vlastně.
0: Ať si o tom myslíme cokoliv, byl pro stabilizaci té zelené energetiky. A o tom si můžete myslet, co chcete, jestli dobře nebo špatně, ale byl to ten vlastně mírový prvek.
1: A taky ale za čtvrtinu cenu čtvrtinu ceny vůči americkému zkapalněnému zemnímu plynu, a to nemluvíme o tom, jaký to má ekologický dopady.
0: Frakování,
1: mě se vždycky strašně líbí, jak ty lidi jako mluví o té zelené ekonomice a pak dováží ten zkapalnělý zemní plyn z USA. Jako, jo. Což jako je. Myslím, že spalovat domácí kvalitní uhlí by bylo podstatně lepší, než dovážet tenhle ten šílený zkapalnělý zemní plyn ze Spojených států.
0: Já jsem tak moc rád, že tohle říkáš, protože to sleduju leta letoucí, možná už to je přes 10 let, protože ten zkapalněný plyn těžený tím takzvaným frakováním, je devastační pro tu planetu. A všichni, co máte rádi ekologii, přírodu a vůbec mladí lidi, ke kterým se dostane tenhle signál, mělo by vás být plné náměstí, ne 250 000, ale 500 000, milion lidí, kteří protestují proti frakování a zemi. To je úplně antiprvek vlastně ekologie. Záměrně ty korporace pracují na tom, aby se o tom nemluvilo, a mezi tím si tady bombardují plynovody, ropovody a bojují o zdroje.
1: Konvenční plyn,
0: pardon, že jsem do toho vstoupil, ale je to moc pravda. Důležitý.
1: A to si my ještě tady jsou takový, který bych chtěl, aby jsme si zaplavali doly s uhlím, jo, což je úplně to, když slyším, tak jako víš co, zaplavíš si jediný jako bohatství surovinový, který skoro máš. Jo. No nic. Když se vrátím zpátky tomu zkapalněnému plynu, tak tady je řada projektů. To znamená, Američané chtějí těžit ještě víc. A v Texasu se rozvíjí celá řada projektů velikánských. Něco dělá Austrálie, ale ta teď řeší i spojení mezi svým západním východním pobřežím, kde má trošku domácí problémy. tak není jasný, do jaký míry s ní se počítat. Krátkodobě určitě ne. No a samozřejmě Rusové. Mimochodem Rusové mají velmi jako dobrý kapacity na Sachalin 1, Sachalin 2, kde s nima kooperují Japonci, sankce, nesankce, protože ty zemí potřebují. Jako jo. Takže to jenom těm sankcím, jak je dodržujeme. Japonsko tam samozřejmě spolupracuje, protože prostě ten Sachalin je blízko. Že? A kromě toho, ale to je zase pod sankcema, jo? To znamená otázka, jak se to bude rozvíjet, jestli se ty sankce dají pryč, já nevím. A to je Murmansk samozřejmě, jo? To znamená ty severní oblasti. V Murmansku se natáčí mrazík, přátelé. Tak, taky se tam těží zemní plyn. Takže tam teď jako Rusové mají ty vytipované ty velké investice, včetně té Arktidy samozřejmě, že jo? Protože jako část jo, Ruska je prostě v těchto oblastech a taky tam nedokáže tam těžit jen tak někdo, jo, na rovinu. Prostě to, jako, to jsou extrémní klimatické podmínky, to není jako těžit v Kataru. Že? Takže tady nějaká náhrada by byla, ale ne hned, ne hned. To znamená, zase bavíme se o 2 letech zhruba, možná i déle, jo, to znamená, co mezi tím. A ten stav zásobníků v rámci zemí EU je velmi špatný. Já jsem se na to dívala, to se můžete podívat sami, na to je statistika dobrá a vlastně jsme po 30%. Různý země různě, jo, ale v průměru EU po 30%, takže jako teď, když ještě bude pár dní zima, no jako nedej bože teda, jako jo. Takže to není dobrý, to jako vůbec není dobrý a podotýkám, že jsme o to víc závislí na USA, čím návíc. Takže my jsme jednu, jako by jim říká jednu závislost, nahradili druhou spojenýma státama, který jako na nás jako míří 2 pistolema a budou chtít jako my vám dáme plyn a dejte nám tohle, Grónsko.
0: Jsme vydíratelný ze všech stran, že bezpečnosti, energeticky, sami, že ekonomicky po všech stránkách.
1: Jo, no. Takže to je zemní plyn a tam si myslím, že ty nárůsty mohou být krátkodobě pro ty domácnosti a hlavně i pro výrobu, pro průmysl, podstatně ještě výraznější než u té ropy.
0: Mám úplně deja vu, když tuhle otázku položím, protože jsme se o tom bavili v souvislosti s covidem, v souvislosti s Ukrajinou a teďka znova, co se týká Iránu a to je takhle rychlé přetrhání těch vazeb, řetězců, ať už jsou to dopravní cesty, ať už je to cenová politika, bezpečnostní politika jednotlivých zemí. Co to může znamenat jakoby dál v tom vývoji podle tvého pohledu, že koukáš na obrovské množství oficiálních dát, statistik.
1: Já už další dobu hovořím o tom, že ten náš svět se přeskládává. Jo, to znamená vlastně ten Spojený státy jako bojujou o nějakou svoji dominantní pozici. Já si myslím, že si ji nevybojujou zpátky. A prostě ten svět se mění a spousta zemí se snaží jakoby těm Spojeným státům a jejich záměr vzdorovat. Jo, nějakýma způsobama. Irán je jeden z těch, co bojuje. Irán vlastně bojuje za svou suverenitu. Že? To nemá co dočinit s tím, jestli se mi líbí nebo nelíbí jejich režim, ale to je jejich věc. No, to je, jo? A Irán se vlastně takhle staví na odpor. No, i Rusko svým způsobem se takhle staví na odpor. Že? To je jako to tež. To je to variace do určitý míry na jedno téma, ale ten svět je jako když prostě vezmeš pucle, který jsou nějakým způsobem složený, jo? A teď já a všechny ty věky se ti rozlítnou na všechny strany. A teď budeš skládat něco úplně jiného.
0: Ale měli by to skládat jiný lidi s jinou ideologií.
1: No to zatracení. Tak oni nebudou. Oni toho nebudou schopni. Oni, když se podíváš na ty Evropské unie, ty nejsou schopni vymyslet nic. Oni ani nechápou, co se děje. Oni to nedokážou ani interpretovat. Protože pak něco dalšího vymyslel. Oni nemají, jak říká hezky Glenn Deason, nemají žádnou politickou imaginaci.
0: Evropská unie, teď jsem někde zahlíd jenom čistě titulek, pak jsem nad tím nebádal dál, ale Evropská unie zrušila sankce na ruskou ropu.
1: Ne, trvají na nich, to nejradši bych zabalil všechny tankery, aby ta cena šla ještě víc nahoru. Jo.
0: Možná jako budou donuceni to zrušit pod tlakem.
1: Já si idioci nedokážu představit. My v situaci ještě doplním ty hnojiva. Jo. Prostě 50% močoviny z Perského zálivu. To je mimo jiné zdroj pro klíčový hnojiva. Poptává to Brazílie, poptává to Indie, obrovský zemědělský producenti a vývozci taky. Jo. To znamená, když oni nebudou mít dost, tak má problém celý svět, na rovinu řečeno. A samozřejmě Indie, už to víme, jakmile nemáš dost pro svoje, tak co děláš? Zakážeš export, ne? Jo, první prostě uspokuješ svoje lidi. No, to je logicky, akorát my vždycky se nad tomu divíme, když já teda mluvím potravinové soběstačnosti, tak jsem pomalu za nějakého vyvrhale. Jo, to brzo zjistíme tohleto. To znamená, ty ceny potravin ti budou taky nahoru. Akorát, že tam je vždycky nějaký doběh. To znamená, pohoní hmoty a čerpací stanice, to je i hned. To je takhle. Zemní plyn, to jde pomalejš. 3 měsíce, půl roku, jo, tam bude prostě nějaká vazba na průmysl. A stejně tak potraviny půl roku, jo. To znamená, oni to nenavalí všechno najednou. Tam je prostě nějaký fázování.
0: A pak záleží i na psychologii vlastně, že jo, toho, co se odehrává na základě těch mediálních informací, jak to hejbe s burzami
1: no,
0: a tak dále.
1: No, tam
0: můžeš
1: mít nějaký spekulativní vlivy a tak dále, to taky, jo. Ale fakt jsme prostě jako ve vehementním přeskládávání toho světa a nevím, jestli v tuhle chvíli někdo dokáže úplně jako dohlídnout na to, jak to úplně se prostě jako znova spojí. Hodně bude záležet samozřejmě na tom, jestli se podaří. To by byla ideální scénář, by bylo prostě uspořádání v západní Asii. Jo, mírový uspořádání, který ale musí garantovat nějaká velmoc. Asi Rusko nebo Čína, no Spojené státy určitě ne, protože Irán chce, aby vypadly Spojené státy odtamtud, že jo. Jakým způsobem se prostě uspořádají vztahy mezi Izraelem a Iránem, mezi arabskýma zeměma a Iránem, jo, to v tuhle chvíli prostě, jako nejme v tuhle chvíli, si uspořádávají ty vztahy tak, že po sobě střílej, že jo. Hmm. Jo. To je ta nejhorší možná varianta.
0: Ještě jedna informace, která se ke mně dostala, zase jenom viděl jsem během dnešního dne nějaký titulek před natáčením v mainstreamu, že Škoda Auto končí svou výrobu v Číně. Nevím, jestli se to k tobě dostalo, že vůbec se tomu teda nedivím, když vidím, kolik nových čínských automobilek vzniká a jaké podíly mají v jiných automobilkách.
1: To může mít i nějaký politický jako konotace, jo? Jako upřímně řečeno, no, to já si myslím, že některé cesty na Tajvan, některých našich představitelů, jako to v té Číně enormně dráždí, jo? To jako... Číňané sledují velmi pečlivě, co kdo o nich říká nebo neříká. Na rovinu řeč. Američané samozřejmě taky, jo, ale teď se bavíme jako o Číně, jo. A samozřejmě, ale je potřeba si taky uvědomit, že Číňané hodně preferují řadou nástrojů i daňové podpory elektroauta a jako jsou v nich špička prostě světová, to už jako přiznávají všichni. Získali v tom neuvěřitelný technologický náskok a je možné, že to je právě dáno i tím, že je tam mnohem větší podpora těch elektroaut. Aha. Jo, a samozřejmě i samořídících aut. Jinak doporučuju se třeba podívat na dokumenty, že Shenzhenu, kde právě jakoby testujou ve velkým samořídící auta. Jo, robotaxi, to znamená, to řekneš, kam to potřebuješ dovést a auto bez řidiče.
0: Už jsem tím jel ve Spojených státech, najdete tady reportáž, jediný člověk, vlastně jako jediný Evropani se tomu divili. Jo. Neříkám, jestli je to dobrý nebo špatný, ne, ale přesně jsem si dával ty otázky, o naší svobodě, o zodpovědnosti, kdo ty technologie řídí, v čí jsou rukou, komu slouží a tak dále. Tu reportáž tady najdete, je to jako neuvěřitelný. No. Je to neuvěřitelné, že auto přijede jenom na tlačítko v mobilu, jo, a bez řidiče odveze vás kam.
1: Číňané teď vlastně chtějí rozvíjet ty létající auta, on je to vlastně větší dron, že jo. Hmm. No, aby, protože už dole je to zacpaný, tak ještě se přemístíme nahoru do vzduchu. No.
0: Možná bych tohle nechal a jsem rád, že tímhle končíme, protože automotiv se říká, že vládne české ekonomice. Hmm. Mám pocit, že jsme se o tom bavili, že to není úplně tak pravda, že ty malý střední podniky dělají taky velký koláč. Co se týká národní ekonomiky, tak
1: velmi. Se často preferoval takový zkreslující, jakoby takový ty zjednodušení pohledy. Já to nemám ráda, jo, žijeme jenom ze Škoda Auto, není pravda, jo, nebo prostě jako Rusko se raduje z války v Iránu, no to jako opravdu, víš, já to nemám úplně ráda, on je to takový jako hodně plochý a ta realita bývá poněkud komplikovanější.
0: Ale automotiv, věci týkající se těch vazeb historických, dnešních, technologických, tak možná by to bylo zajímavý pro nějaký další povídání.
1: Když se bavíme, tak najdeme hromadu dalších témat.
0: A je to důležitý, myslím si, protože to je silný signál, jestli Škoda Auto skutečně zavírá fabriky v Číně, tak uvidíme, podívejte se do mainstreamu, tam určitě najdete lepší informace.
1: To jo, ještě
0: musíme občas trochu humoru do toho, ale ano. Budeme se bavit mimo kamery tady k tomu tématu s lidmi a rád k tomu uděláme samostatné povídání někdy. Ilono, moc děkuji za veškerou tvoji práci, jenom řeknu, že Ilona Švihlíková oficiál, tam najdete na samostatné YouTube platformě vlastně další analýzy a zároveň tak noviny, které tvoříme i společně s dalšími kolegy a občany v redakci, tak vznikají každý měsíc noviny Inovace republiky, kde je několik stran věnovaný i ekonomice, včetně národní ekonomiky, družstevnictví. Budem rádi, když se zapojíte, každý předplatitel je důležitý, bez dotací, bez oligarchie, bez nějakých sponzorů, prostě noviny ve vašich rukou a budem za to rádi, když se přidáte, anebo když je budete svobodně šířit. Není to jen o tom být předplatitelem, ale taky o šíření třeba takzvané remitendy. Moc děkuju. Měj se krásně,
1: tak drž zase se, navidě- kež by to bylo nějaký práci. Optimističtější téma. Ale na druhou stranu, jako ono zase jako v těch krizích jako se vždycky tak nějak jako vyjevuje ta pravda. To je na tom to strašně důležitý. Ono najednou prostě vidíš, kdo je kdo, co je, co je. Začnou se vyjevovat motivy těch jednotlivých aktérů. Jako, no,
0: to,
1: to je na tom
0: politice.
1: To užitečný. Není moc hezký v tom žít, ale je to, musíme si říkat, je to užitečný.
0: Ale moc děkuji, Ilonko, že tohle říkáš, protože to vidím stejně. Nesníš svět je úplně o gejzíru pravdy, která se postupně různě ukazuje. Bohužel ten chaos té doby, ty rychlé informace, mejstry, jak se to furt valí, tak to zatemňuje tu pravdu. A pak ještě, jak jsi teďka řekla těch pár vět, tak se mi líbí to, že ta krize nás taky posílá k těm myšlenkám, k těm vizím. Že se lidi zamýšlí nad věcmi, jak by měli, mohly věci fungovat jinak, a v tom je, do toho bychom měli dávat mnohem více pozornosti. My všichni společně. Moc díky, mějte se krásně a těšíme se zase tady ve vysílání Inovace republiky. Těšíme se na vás.
2: Děkujeme za vaši podporu pro natáčení dalších rozhovorů. Objednávat můžete na internetovém obchodě Inovace republiky.
3: Noviny Inovace republiky, takové nové občanské noviny, noviny ve vašich rukou a každý předplatitel je důležitý. To, co tady tvoříme, tvoříme participativně, komunitně. Noviny jsou taky symbolem svobody slova a svobodné diskuze, kterou chceme podporovat v naší zemi. A taky symbolem kritického myšlení. Tradiční formát novin...

0: Pravda.
1: Přepojujeme na jiné studio
2: Svobodný vysílač CS. Rádio České Alter. Rádio České.

Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysí vás zdraví Vítek. Vítejte při poslechu dvoudílného pořadu Královská špionáž. Pokud mě posloucháte pravidelně, jistě jste v nedávné době zaznamenali mé dokumenty, ve kterých jsem se široce věnoval britské zpravodajské službě MI5 a MI6. Ať už to byl dvoudílný Tavistockův institut, kde jsem pokryl působení britských služeb v arabském světě, nebo dokument Windsorové a Saudové, ve kterém jsem zase pro změnu poodhalil roušku souručenství mezi britským a saudským královským rodem. Historie královské špionáže má ale obrovské přesahy a hlubokou historii. Proto jsem se rozhodl zkoumat tuto část minulosti a zaměřit se na anglickou královskou rodinu od královny Viktorie až po současnost. Bývalá britská královna Alžběta II., stejně jako její předchůdci, nebyly vůbec pro tajné služby cizí. Jak sami dobře víte, leze mě krkem přefiltrovaná, učesaná a přečvíkaná historie s vyretušovanými a oslavnými životopisy známých osobností. Maximálně nějaké ty skandálky nebo škobrtnutí s trapným cílem tyto osobnosti tak nějak zličtit. Ovšem ryzí autentická pravda je v dnešním sterilním, ultrapoliticky korektním, prefabrikovaném světě PR agentur vzácným artiklem. Věděli jste třeba, že ještě před svou korunovací se mladá princezna Alžběta setkala se dvěma albánskými agenty poblíž skrytého výcvikového tábora MI6 na Maltě? Se samopaly Thompson a výcvikem na tajných vysílačkách se připravovali na svržení komunistické vlády v Tiraně? Nebo že krátce po nástupu na trůn v roce 1952 královna diskutovala s úředníky o problematickém vůdci z Blízkého východu? Tehdy dokonce vtipkovala o tom, že na něj spáchá atentát. Bývalá královna Alžběta II. Znala více státních tajemství než kdokoliv jiný a na rozdíl od svých premiérů je dodržovala. Královna je

britských zpravodajských služeb. Když se Stella Remingtonová, první veřejně jmenovaná šéfka MI5, zúčastnila oběda v Buckinghamském paláci, královská rodina jí pomohla uniknout nenápadným východem, aby se vyhnula shromážděným novinářům, kteří zoufale toužili vědět, co by panovnice mohla říct šéfce špionáže. Mimochodem, vzpomínáte si na první díl mého dokumentu Tavistockův institut. Tady jsem rozebíral náborové programy v rámci technik vymývání mozků, kterými musí projít budoucí agenti americké CIA a také britské MI5 a MI6. Právě Stella Remingtonová vedla jeden takový kurz náboru pro mladé rekruty rozvědek. Všechno spolu souvisí. Britská královská rodina a tajné služby mají mnoho společného. Jsou to dvě nejdůležitější britské instituce. Jsou malé a tajnůstkářské a mnozí je považují za establishment. V lidové představivosti zaujímají významné místo. Jsou silně mytologizované a často nepochopené. Tajná královská rodina odhaluje pozoruhodné vztahy mezi královskou rodinou a zpravodajskou komunitou od dob vlády královny Viktorie. Britští špioni jsou služebníci koruny. Od nástupu Viktorie v roce 1837 slouží na nejvyšších místech převážně ženy. Polovina viktoriánské éry byla obdobím politických otřesů. Viktorie se často dostávala do rozporu s vlastní vládou, například v otázkách sledování. Využívala soukromé královské zpravodajské zdroje k podpoře, ale také k obcházení vládní politiky. Působila jako sběratelka zpravodajských informací nebo analytička. Její syn, král Eduard VII, měl v době, kdy byl princem, omezený přístup ke zpravodajským informacím. Přesto se snažil pokračovat v podobném duchu, jak to Viktorie, když byl králem a čerpal ze soukromých rodinných sítí na celém kontinentu. V roce 1909 se první šéf MI6 Mansfield Cumming prohlásil za služebníka krále, nikoli v premiéra. Jeho nástupcům umožňovaly tyto královské konexe snadnější pohyb na královském dvoře než na chodbách Whitehallu. Dramatická abdikace Eduarda VIII. V roce 1936 znamenala nebezpečný zlom. To, co původně začalo jako rodinné spory kvůli milostnému vztahu s Američankou Velice Simpsonovou, předostlo v krizi národní bezpečnosti sympatie páru k nacismu. I po jeho abdikaci špioni podávali zprávy o jeho politických názorech. Britské ministerstvo zahraničí si stěžovalo na jeho fašistické sympatie. Vévoda z Windsoru byl nakonec poslaný do karibského exilu jako guvernér Bahama. Během druhé světové války jeho bratr a nástupce, král Jiří VI, postupně obnovil důvěru mezi tajným světem a rodem Windsorů. Král znal všechna tajemství v zemi, od radarového výzkumu po neuvěřitelně citlivé dešifrované materiály Enigmy vyrobené v Bletchley Parku. Znal všechno od tajných černých radiostanic po legendární podvod Den D, který řídila MI5. V 50. letech 20. století pokračovala mladá královna Alžběta II. V otcově pečlivém zájmu o tajné státní záležitosti, od jaderných bunkrů až po týdenní vyhodnocování zpravodajských informací. Britské ministerstvo zahraničí ji občas nasazovalo na rafinovanou diplomacii. Při jiných příležitostech podávala vlastní návrhy, často týkající se osudu kolegů panovníků. Tento úzký vztah trval po 40letí studené války. Někdejší princ Charles, současný Karel III., převzal pochodeň svých předchůdců a je přímo fascinovaný tajnými operacemi. Právě o něm pojednával můj pořad Windsorové a Saudové. Na důkaz těchto úzkých vztahů jmenovala bývalá královna Alžběta v roce 2021 nedávného šéfa MI5 Andrew Parkera lordem komořím, tedy vysokým členem královské rodiny. Jak vidíme, sepětí britské monarchie se zpravodajstvím je víc než jen úzce provázané. Jsou to dva neoddělitelné pilíře, které se navzájem opírají. Jeden bez druhého by se zhroutil. Tyto vztahy se formovaly po celém světě v rámci Commonwealthu. Královské sňatky vytvářely důležité dynastické zpravodajské sítě po celém kontinentu, které poskytovaly citlivé informace zpět do paláce. Byly to soukromé královské kanály a dynastické zájmy.
Ty diskrétně předávaly informace mimo oficiální diplomatickou nebo zprávu.

zpravodajskou síť. Tajné zpravodajské služby plynule přešly od dynastické rodinné politiky k politice národní bezpečnosti. Přesto si panovník stále zachovává důležitou roli. Alžběta II. Byla totiž hlavou nejmocnějšího výboru globálních rozměrů – Komise 300. Tuto pochodeň po ní převzal Karel III. Vydejme se proto do fascinujícího světa královské špionáže. Královna Viktorie, špionáž rozvědky i rodiny. Královna Viktorie se v oblasti špionáže rozhodně nechovala viktoriánsky. Špionáž byla v Británii 19. století sprosté slovo. Viktorínění poddaní ji považovali za negentlemanskou, za druh bezohledné činnosti, kterou provozovali despotové na kontinentě. Špionáž však byla víc než jen nebritská. Byla, jak se tvrdilo, zbytečná a kontraproduktivní. Britské obyvatelstvo, prosperující a spokojené, nemělo důvod ke vzpouře, zatímco zahraniční politika izolacionismu snižovala riziko války a s ním i potřebu tajných zpravodajských služeb. Po Wellingtonově drtivém vítězství v napoleonských válkách měla Británie poprvé po staletích jen málo mezinárodních starostí. Předchůdce MI5 a MI6 vznikla až v roce 1909 na konci vlády Viktorínina nástupce Eduarda VII. Za Viktoríny vlády byla domácí špionáž omezená a britský stát postrádal formální síť lidských špionů v zahraničí. Musíme si představit mocenské ukotvení královny Viktorie. Viktorie seděla v srdci husté sítě královských příbuzných rozprostřených po celé Evropě. Jejím strýcem byl belgický král Leopold, jehož manželka byla dcerou francouzského krále. Viktorína vlastní dcera se provdala za pruského korunního prince. Na konci své dlouhé vlády měla Viktorie královské příbuzné v Bulharsku, Dánsku, Německu, Řecku, Nizozemsku, Rumunsku, Rusku a Španělsku. Všichni tvořili nadnárodní zpravodajskou agenturu a Viktorie věděla o cizích mocnostech často víc než její vlastní ministři. Mimochodem, vzpomínáte si na můj nedávný dvoudílný dokument Tajná globální šachovnice. Přesně to jsem v pořadu pokryl. Tyto aristokratické rodové linie pokračují dál. Nejsou už ale tak viditelné, protože nemají tituly králů, princů nebo královen. Ale na globální úrovni jsou tyto rody zpřízněné dodnes. Nebo si snad někdo myslí, že se v určitý okamžik všechno smazalo, všichni najednou zemřeli, další se najednou rozvedli nebo nějak znepříbuznili. Že se najednou veškeré pokrevní a rodové předivo globální sítě těchto rodů zpřetrhalo. Vůbec ne. Opět rozšiřuji informační základnu mých předchozích dokumentů. Právě na královně Viktorii vidíme nádherně a plasticky, jak to funguje. Viktorie se ale začala spoléhat na zpravodajství stále víc. Znamenalo to pro ní přežití, jak fyzické, tak i dynastické. Například dopisy své dcery Vicky o pruských záměrech označovala za zpravodajské, ale plynule klouzaly mezi politickým vhledem a rodinnými drby. Viktorie si zpravodajství vykládala široce, od tajných zpráv zasílaných od ruských hranic až po poněkud bizarní zprávy o tom, že její operní trenér onemocněl a musel přeložit lekci. Pro Viktorie to všechno byly zpravodajské informace. Věděla, že zpravodajské informace jsou prostě užitečné a využitelné. A nemusely nutně pocházet od špionů. Když se Viktorie v roce 1837 stala královnou, bylo jí pouhých 18 let. Prožila chráněné dětství, během něhož jí byla vštěpovaná přísná disciplína. Mladá královna, drobná a neskušená, nebyla v politice zcela nevinná. Její strýc Leopold, belgický král, jí v mládí učil zahraničním záležitostem. Potom, co se stala královnou, jí zdůrazňoval přednosti diskrétnosti ve státnické práci. Poskytl jí také brzkou lekci v podvodních operacích. Radil, že pro státy bylo poměrně běžnou praxí zachycovat, číst a znovu zapečetit dopisy. Královna si svou novou roli užívala. Musela se hodně učit a navázala důvěrný vztah se svým prvním ministerským předsedou, lordem Melbournem.
Viktorie byla tvrdohlavá, zvídavá, velmi inteligentní, se smyslem pro detail. Ráda věděla, co se děje doma, v zámoří a zejména v celé její rozsáhlé a stále rostoucí říši. Po celou dobu své vlády se úzce angažovala v záležitostech po sobě jdoucích vlád. Rychle a efektivně četla dokumenty, včetně depeší ministerstva zahraničí a vládních jednání. Ostře kárala ministry, pokud se někdy odvážili něco zatajit. Tajné informace, které se dostávaly spletitými cestami na stůl vlády, se často dostávaly i na její stůl. Královna se rychle učila svému řemeslu a později napomínala ministry, pokud interpretovali zpravodajské informace jinak než ona. Viktorie se v roce 1840 provdala za prince Alberta Sasko-Koburského a Gotajského. Albert byl pohledný, sportovně založený a stejně jako Viktorie, disciplinovaný. Byl především pracovitý, rychle se učil anglické historii, právu a ústavě. Přestože se jednalo o dohodnuté manželství, náklonnost mezi mladým párem byla zřejmá. Navzdory tomu královna svého nového manžela zpočátku držela na pevné oprati, pokud šlo o tajné informace. Jsem pouze manžel a ne pán domu, postižoval si jednomu svému příteli. Situace se změnila, až když Viktorie otěhotněla. Do paláce neúnavně přicházely neúnavné červené krabice a vyčerpaná královna se neochotně uchýlila k tomu, že jejich obsah přečetla svému dychtivému manželovi. Jeho vliv poté rostl, i když neformálně. Na Albertovu žádost Lord Melbourne královně poradil, aby se nechala politicky vést svým manželem. Ovšem, jak jsem už zmínil, ty nejkvalitnější informace pocházely od členů její dynastie a rodu v zahraničí. Tato rozsáhlá síť vztahů jim poskytovala bezkonkurenční zdroje důvěrných informací o zahraničních záležitostech. Královská komunikace probíhala bezpečně prostřednictvím soukromých poslíčků nebo diplomatických tašek a královna si byla svými zdroji jistá. Společná krev byla spolehlivější než nějaký proradný tajný agent pracující za peníze. Díky tomu věděli Viktorie a Albert o německých i širších kontinentálních záležitostech mnohem více než ministerstvo zahraničí. Albert přesvědčil královnu, že zahraniční politika spadá do zvláštní kompetence panovníka. První atentát na Viktorii, 1840. Jak jsem zmínil, zpravodajství bylo prioritou pro Viktorii a také pro její přežití. Už v prvním desetiletí její vlády chtěla mladou královnu zabít spousta nespokojenců, od irských teroristů až po sabotáře. Přesto domácí zpravodajství téměř neexistovalo. Metropolitní policie, založená v roce 1829, byla na počátku Viktoríny vlády poměrně malou organizací. Malé detektivní oddělení získala až v roce 1842. Do té doby královna přežila tři různé pokusy o atentát. Ten první se dramaticky odehrál 10. června 1840. V podvečer opustili Viktorie a Albert v kočáře zahradní bránu Buckinghamského paláce. Když mířili ke Constitution Hill, Viktorii náhle ohlušila hlasitá rána z pistole. Náš kočár, vzpomínala té noci, se nedobrovolně zastavil. Na cestě vedle nich viděla malého muže s rukama složenýma na prsou a s pistolí v každé ruce. Po necelých 30 vteřinách později útočník znovu zamířil. Královna se přikršila a další výstřel, jak ho popsala, stejně hlasitý, okamžitě následoval. Když policie nakonec útočníka zadržela, Albert nařídil kočímu, aby pokračoval v jízdě, jako by se nic nestalo. V pozadí přihlížející skandovali: zabijte ho, zabijte ho. Ve zmatku se shromážděný dav nejprve obrátil na statečné přihlížející, kteří vytrhli pistole jistému Edwardu Oxfordovi. Ten se chtěl přihlásit k odpovědnosti a křičel: to já jsem střílel, já jsem střílel. Dav se pak obrátil na Oxforda. Bylo to ale zbytečné, protože neměl chuť utíkat. Místo toho stál se zářivým úsměvem a přisvojoval si veškeré zásluhy. Policejní strážníci, kteří se starali o královskou ochranu, měli potíže zabránit davu, aby na něj zaútočil.
Královna byla touto událostí zvráceně fascinovaná. V následujících dnech zkoumala nedalekou zeď a hledala stopy po kulkách. Dlouze hovořila s premiérem o konkrétní použité kulce a výšce a směru, kterým se pohybovala. Prohlížela pistole, které, podle jejich slov, mohly dorazit mě a možná i Alberta. Viktorie požádala, aby byla o vývoji vyšetřování informovaná. Melbourne brzy oznámil, že policie zatkla Oxforda za velezradu a zajímavě dodal, že v jeho domě byly nalezené dopisy o tajném spolku Mladá Anglie, který měl 400 členů. Každý člen prý musel mít schovanou výzbroj pistolí, meč, pušku a dýku. Vypadalo to jako promyšlené spiknutí s cílem svrhnout monarchii a vládu. Oxfordovi bylo teprve 18, ale vypadal o několik let mladší. Při výslechu tvrdil, že hanoverský král, který by nastoupil na trůn, kdyby Viktorie zemřela, a Lord Palmerston, ministr zahraničí, byli členy Mladé Anglie. Tato divoká obvinění byla ale rychle zamítnutá a porota shledala Oxforda vinným, ale nepříčetným. Všechno to byl jen výplod jeho fantazie. Vycházel z konkrétní literatury, ale to už jsou pro nás zbytečné podrobnosti. V tisku se spekulovalo o napojení Oxforda buď na chartisty, hnutí dělníků za politické reformy, kteří nedávno vyvolali nepokoje v Birminghamu, nebo na ultrapravicové podzemní hnutí. Ve skutečnosti byl Oxford osamělý. Oxford byl nepochybně vyšinutý. Svědci vypovídali o dlouhé historii jeho nestability, která se vyznačovala maniakálními záchvaty smíchu a pláče, a to už od raného dětství. Když byl vyslýchaný ministrem vnitra, opět propukl v hysterický smích, což všechny přítomné znepokojilo. Fascinující je, že po uvěznění se tento Oxford setkal s dalším budoucím královským vrahem. Bylo to něco jako elitní klub, o tom ale až za chvíli. Pro úřady bylo nepochybně výhodné, že Oxford byl shledán nepříčetným. Policii chyběly zpravodajské kapacity. Útoky osamělých vlků proti panovníkovi bylo obtížné odhalit. Královnu při státních příležitostech chránili policisté v civilu, kteří byli vyčleněni z uniformované policie, aby sledovali podezřelé postavy v davu. Tato opatření byla zjevně nedostatečná. Lidé, spontánně a masově, královnu a jejího nového manžela potvorovali. Po několik dní obklopovali palác obrovské davy lidí, kteří byli nadšení, že se věnuje svým povinnostem bez zjevné dodatečné ochrany. Posloucháte první epizodu z dvoudílného pořadu Královská špionáž. Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysí vás zdraví Vítek. Písnička je před námi a po ní pokračujeme dál v našem povídání. Hezký večer, pohodový poslech.

mikrofonu Svobodného vysílače anebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Posloucháte první epizodu z dvoudílného pořadu Královská špionáž. Druhý atentát na Viktorii, 1842. Devátého května 1842 z davu vystoupil malý, podsaditý muž. Albert slyšel cvaknutí z pouště, když se s Viktorií vraceli do Buckinghamského paláce. Neohrabaná policie si incidentu ani nevšimla. Zdálo se, že si ho nevšiml vůbec nikdo z okolí. Albert celou záležitost přísně tajil a řekl o ní pouze premiérovi a těm, kteří se bezprostředně starali o královninu bezpečnost. Následujícího dne vzali Albert a Viktorie situaci do vlastních rukou a podnikli odvážnou akci, aby útočníka vypátrali. Zopakovali stejnou trasu, i když tentokrát jen o něco rychleji, a na každém rohu na ně číhala tajná policie. Strážník William Trous pozoroval ve stejné oblasti podezřelou osobu asi 30 minut. Když se královská rodina přiblížila, jeho výcvik v utajení překonali vlastenecké pocity. Místo aby sledoval svého podezřelého, bizarně se postavil elegantně do pozoru a zasalutoval. Mezitím jeho podezřelý, ten týž muž jako předtím, vystoupil a vystřelil z pistole na vzdálenost 7 metrů. Tentokrát ho policie chytila. Jmenoval se John Francis, 22-letý Londýňan. Zpočátku byl zadržený ve stejné cele, kterou před 2 lety obýval Oxford. Navzdory nehodám, byla Viktorie pozoruhodně nadšená celou operací a utajením, s jakým byla provedená. Znovu naléhala na ministry, aby jí sdělili podrobnosti. Francis byl souzený za velezradu a odsouzený k trestu smrti, který byl ale později změněný na transport s odůvodněním, že jeho pistole nebyla nabitá. Viktorie i Albert se přirozeně zasazovali o lepší zabezpečení a také lobovali za změnu zákona, který by lépe chránil monarchii. 2 dny po vynesení Francisova rozsudku jí ministr vnitra oznámil další pokus o atentát. Už toho bylo dost. O necelý měsíc později policie zřídila malé detektivní oddělení o 8 lidech. Na základě úkolů ministerstva vnitra pěstovali informátory, kteří shromažďovali informace o podvratných jednotlivcích a skupinách. Sledování se zaměřilo převážně na chartisty a na cizince, kteří nedávno přišli do Británie. Toto detektivní oddělení mělo několik nepravděpodobných spojenců. Charles Dickens byl touto novinkou fascinovaný a napsal několik pochvalných článků do tisku. Pozoruhodné je, že je zakomponoval do svého posledního románu Ponurý dům. Britové byli tehdy obecně fascinovaní kriminalistickou vědou. V průběhu století různí další spisovatelé vytvořili obraz nového policisty, který se řídí zpravodajskými informacemi. S touto pomalu se měnící náladou veřejnosti se ve viktoriánské éře objevily počátky moderního státního dohledu. Poštovní služba se stala cenově dostupnější pro průměrného člověka, což dramaticky zvýšilo možnosti státního odposlechu. Rozrůstající se byrokracie, od sčítání lidu až po rozkvět knihovního systému, také nabízela druh nepřímého dohledu, který dřívější společnosti nezažily. Byrokracie veřejného zdravotnictví začala poprvé vést obsáhlé spisy o běžných občanech. Tohle všechno ale nedokázalo zabránit pokusu o další atentát. Další atentáty a porevoluční vývoj. 1848 až 1860. Během své vlády čelila Viktorie nejméně 5 dalším pokusům o atentát. K dalšímu došlo v květnu 1849, kdy na ní William Hamilton, uprchlík před irským hladomorem, vystřelil z nenabité a po domácku vyrobené pistole. Opět se tak stalo na Constitution Hill, který se rychle stával uličkou atentátu na královskou rodinu. Královní doprovod si všiml muže s pistolí a vyzval k zastavení kočáru, čímž mu poskytl dokonalý cíl. Ozval se záblesk a hlasitý řev.
Dav se na něj rychle vrhl a křičel: roztrhejte ho na kusy a okamžitě ho zabijte. Ale detektivové ho rychle odvedli k výslechu. Podle nového zákona byl s královským souhlasem souzený spíše za přestupek než za velezradu. Nakonec byl odsouzený k 7 letům transportu. O rok později se z davu vynořil další muž a udeřil Viktorii holí, takže na chvíli upadla do bezvědomí. To bylo další monumentální selhání královské bezpečnosti. Když se královna potácela na nohou a ošetřovala si opuchlé oko, veřejnost se na útočníka vrhla. Tento útok rozzuřil Viktorii více než všechny ostatní. Považovala ho za zdaleka nejhanebnější a nejzbabělejší věc, která se kdy stala. Udeření ženy holí bylo hodnocené jako mnohem horší než pokus o zastřelení, který je sice hříšný, ale alespoň pochopitelnější a odvážnější. Čekal ho stejný trest jako Ira a byl převezený do Austrálie. Jak vidíme, v době Viktoríny éry bylo potřeba panovníka chránit. Proto energie, která byla vržená do budování zpravodajské komunity, byla celkem pochopitelná. Po roce 1848 se situace stala vážnější, když Evropou prošly demokratické revoluce, které existenčně zpochybnily monarchickou vládu. Začaly v jižní Evropě a rozšířily se do přibližně 50 zemí, včetně Francie, Rakouska, Nizozemska, Dánska a Maďarska. Při následných násilnostech zahynuli 10 000 lidí. Britští politici byli rozpolcení. Stáli na straně těch, kteří se bouřili proti autoritářským vládám, ale zároveň se obávali vlastních radikálů doma. Celkovým výsledkem bylo, že Británie zůstala bez vážného strategického konkurenta v Evropě, což jí umožnilo soustředit se na imperiální expanzi. Oficiální postoj Británie proto spočíval v otálení a pragmatické neutralitě. Přesto byla Viktorie pochopitelně rozrušená. Četla jednu zprávu za druhou od dobře situovaných příbuzných, kteří popisovali vraždy na celém kontinentu a obávala se, s jakou lehkostí se revoluce odehrávají. Jenže neutralita Británie nebyla úplná. V září 1848 schválil ministr zahraničí Lord Palmerston tajnou operaci na podporu sicilských povstalců proti neapolskému králi. Britská vláda povolila, aby byly zásoby zbraní z ministerstva války prodané povstalcům prostřednictvím britského výrobce zbraní. Lord Palmerston o tom zapomněl informovat královnu, která byla rozduřená, když to počátkem následujícího roku zveřejnili noviny Times. Královna byla obzvlášť rozduřená, protože navzdory údajné neutralitě sympatizovala během revolucí s monarchy. Sicilský případ nebyl ojedinělý. Ve stejné době se Viktorie a Palmerston dostali do sporu kvůli tomu, že Lord Palmerston sympatizoval se sardinskými pokusy o vytlačení Rakouska ze severní Itálie. Lord Palmerston byl opět připravený nabídnout povstalcům tajnou pomoc. Nakonec Lord Palmerston rezignoval. V prvních 2 desetiletích své vlády byla Viktorie sběratelkou, analytičkou a konzumentkou zpravodajských informací. Rychle se učila a rozuměla zpravodajským informacím v širokém rozsahu. Přitom podporovala svou rozsáhlou dynastickou síť, aby jí posílala poznatky o evropských postojích a záměrech. Válka a vzestup Německa. Královna Viktorie stála na vrcholu rozsáhlé soukromé zpravodajské sítě, která se rozprostírala po celém evropském kontinentu. Viktoriina síť frustrovala její ministry, ale při mnoha příležitostech se ukázala jako užitečná. Zpravodajské služby se najednou staly bitevním polem v širším evropském boji o moderní národní státy. Vztahy mezi Velkou Británií a Francií byly v 50. letech 19. století napjaté a složité. To ale nebránilo tomu, aby se Británie a Francie spojily. Chtěli zabránit Rusku využít zániku Osmanské říše a získat přístup ke strategicky důležitému Středomoří. Krymská válka, která se odehrála na Balkáně, v Černomoří a v Pobaltí mezi lety 1853 až 56, postavila proti sobě Velkou Británii, Francii a Osmanskou říši a císařské Rusko.
Británie dosáhla vítězství v této válce počátkem roku 1856. Královna se o tom dozvěděla velmi kuriózním způsobem. Těsně před půlnocí 16. ledna, když se chystala jít spát, přišla prostřednictvím pruského krále tajná zpráva o mírovém urovnání. Viktorie byla ohromená a vskutku zaskočená. Zvláštní bylo, že ačkoliv telegram nebyl zašifrovaný a král se otevřeně podepsal, prosil jí, aby ho jako zdroj neuváděla. Dohoda byla stále tajná. Spolu s Albertem usoudili, že operátoři po celé linii telegrafu už museli královu zprávu číst a tak proti jeho vůli předali její obsah i původ ministru zahraničí. Obě strany nakonec v březnu 1856 podepsaly mírovou dohodu, která odepřela Rusku přístup k teplovodnímu přístavu na jihu a vrátila okupované území Osmanské říši. Viktorie nebyla konečnou dohodou nadšená, ale neochotně ji přijala. Konec krymské války zanechal Francii jako dominantní kontinentální pozemní velmoc. Odstartoval také řetězec událostí vedoucích ke sjednocení Německa v roce 1871. Princesna Viktorie, známá jako Vicky, byla nejstarším dítětem královny Viktorie. Vicky, která měla blízko k oběma rodičům, ale zejména k otci, byla bystré a předčasně vyspělé dítě, které ve svých 11 letech doprovázelo pruského korunního prince, o 9 let staršího, na velké výstavě. Bylo jí 14, když se znovu setkali na Balmoralu. Viktorie a Albert doufali, že sňatek mezi nimi upevní vztahy mezi Londýnem a Berlínem a možná tak podpoří liberálnější Prusko. Vicky se v lednu 1858 provdala za korunního prince Friedricha, kterého rodina znala jako Fritze. Mladá princezna, provdaná za dědice, si okamžitě získala místo v srdci pruského dvora. Vicky se stala mimořádně dobře umístěným zdrojem informací. Své matce poslala přes 4000 dopisů, často plných citlivých podrobností o státních záležitostech. Její rodiče to oceňovali a Albert se na ní před svou smrtí v roce 1861 pravidelně obracel se svými informacemi a doplňoval tak své vlastní německé kontakty. Když se v roce 1859 Prusko mobilizovalo proti Francii, byla to právě Vicky, kdo poskytl nejlepší materiály, včetně vojenských plánů. Vicky byla cizinkou na cizím dvoře. Její rozpolcená loajalita ji stavěla do obtížné situace a trpěla podobnými problémy jako její otec. Stejně jako Albert čelila obvinění, že je špionka. Na rozdíl od Alberta však ve skutečnosti posílala citlivé informace zpět do své vlasti. Viktorie svou nejstarší dceru brzy po svatbě s Fritzem varovala před špiony v paláci. Při jedné příležitosti jí pokárala za to, že poslala citlivý dopis nezabezpečenou poštou a ne soukromým poslem. Otto von Bismarck, ambiciózní ministerský předseda Pruska, si nedělal iluze. Vicky pro něj nebyla ničím menším než anglickou agentkou a její důvěrné styky s královnou Viktorií si vykládal jako potenciální zradu. S rostoucím vlivem se Bismarck snažil Vicky odstříhnout. Vicky poskytovala zpravodajské informace. Jako Albertovo nejoblíbenější dítě a chráněnka prosazovala otcovu vizi liberálnějšího Německa proti naprosto autokratickému stylu císaře. Byla velmi vzdělaná a hovořila několika jazyky, takže měla přehled o nejnovějších společenských a politických teoriích. Nakonec si také přečetla díla Karla Marxe, aby správně pochopila socialismus, ale takové chování se u pruského dvora nesetkalo s přízní. Karl Marx byl v roce 1849 kvůli svým myšlenkám vypovězený z Německa a žil v Londýně po boku dalších revolucionářů. V srpnu 1864 se Dánsko vzdalo Šlesvicka a Holštýnska ve prospěch Pruska a Rakouska. I tady Vicky sehrála svou roli, ale pro nás jsou to nadbytečné podrobnosti. Viktorie byla na trůně už více než čtvrtstoletí. Jak se roky měnily v desetiletí, byla stále sebevědomější a svéhlavější. Nejenže nadávala svým ministrům a vyžadovala, aby věděla o všem, co se děje, ale také proti nim intrikovala a dokonce se je snažila přechytračit. Královna Viktorie nyní dostávala z Pruska stále více informací o Bismarckově rostoucí moci.
Pruská královna jí bez obalu sdělila, že její manžel je pod vlivem chytrého, bezcharakterního muže, který ho prakticky změnil. S rostoucím vlivem se Bismarck snažil Vicky a Fritze izolovat. Dokonce do jejich domácnosti umístil špehy, aby sledovali jejich kontakty a rozhovory. Přísun zpravodajských informací ke královně Viktorii sice pokračoval, ale jejich kvalita se nevyhnutelně snižovala. Vicky hrála nebezpečnou hru. Začátkem března 1866 poslal osobní tajemník princezny Vicky do Buckinghamského paláce důrazné varování. Otto von Bismarck měl v úmyslu vyprovokovat válku s Rakouskem. Jeho plán dosáhnout sjednocení Německa násilím by zvítězil nad váhavostí pruského krále. Vicky měla přesné informace. Bismarck skutečně agitoval pro válku, aby vyzvala Rakousko o souboj o vedení německého spolku. V sázce byla budoucnost Evropy. Královna dostávala záplavu dopisů z královských dvorů z celého Německa, které jí varovaly, že válka je stále pravděpodobnější. Vytvořila si impozantní síť. Tato královská komunikace brzy obešla oficiální vládní kanály, což Bismarcka frustrovalo. Královna Viktorie se snažila vrazit klín mezi pruského krále a Bismarcka. Doufala, že se jí podaří nejen zabránit válce, ale také sjednotit Německo jako liberálního spojence Británie, jak si to Albert vždycky přál. Albert byl už tehdy 5 let po smrti. Válka nakonec vypukla v polovině června 1866 a skončila pruským vítězstvím o 7 týdnů později. Když se prach usadil, královna nadále zdůrazňovala význam silného sjednoceného liberálního Německa jako nejužitečnějšího spojence Británie. Později vypukla prusko-francouzská válka, která pro nás není až tak důležitá, příliš bych se odchyloval od hlavní linie. Británie k této válce zaujala neutrální postoj. Na začátku září 1870 se francouzský císař Napoleon III. Po porážce v bitvě u Sedanu v severozápadní Francii vzdal. V ulicích Paříže vypukl zmatek a nepokoje. Císař padl. Ale válka pokračovala pod novou republikánskou vládou. Královna se rychle dozvěděla o úspěšném útěku francouzské císařovny do Anglie. Když se rozšířila zpráva o porážce císaře, císařská garda opustila své pozice. Do paláce na břehu Sény vtrhl dav. Císařovna, která si vzala jen klobouk a kabát, vyklouzla na ulici a když se k ní dav vrhl, unikla v kočáře do domu svého amerického zubaře Thomase Evanse. Evans, slavný průkopník bezbolestné stomatologie, sloužil francouzskému královskému dvoru, ale ošetřoval také královské pacienty po celém kontinentu, včetně viktorijních dětí, princezny z Walesu a princezny Vicky. Stal se tak neoficiálním diplomatem, který doručoval citlivé zprávy doslova mezi ústy královské rodiny. Když se u něj objevila francouzská císařovna, Evans zbalil všechno zlato, které měl, do tašky a odjel s ním z Paříže. V přestrojení za anglického lékaře a výstřední nervózní anglickou dámu se cestou na pobřeží vyhýbali násilnickým davům a pruským špionům. O 2 dny později dorazili do přístavu v Normandii, kde se Evans setkal s anglickým šlechticem Johnem Montagu Burgoynem, který neochotně souhlasil, že císařovnu převeze přes kanál na své jachtě. Pod rouškou tmy dorazila těsně po půlnoci. Počasí bylo příšerné, ale vzhledem k tomu, že se francouzské úřady blížily, nemohla císařovna déle čekat. Loď spěšně vyplula a brzy ráno přistála na ostrově White. Zpráva se rychle dostala do paláce, kde Viktorie považovala dramatický příběh o císařovnině útěku před davem a špiony za příliš smutný a šokující. Tato mini epizoda netvoří žádnou důležitou součást celého příběhu. Vpašoval jsem to do mého povídání jenom jako zpestření, abych neřešil jen suchopárné války, letopočty, jak dostal proti komu. Prusko-francouzská válka oficiálně skončila v lednu 1871. Německo se sjednotilo, král se stal německým císařem a Bismarck prvním kancléřem německého císařství. Po sjednocení Bismarck zesílil svou kampaň proti Vicky a jejímu manželovi, zvýšil dohled, dále je izoloval a omezil tok užitečných informací pro královnu Viktorii.
pod neustálým dohledem Bismarckových špionů. Spolu Vicky, Fritz a královna Viktorie stále častěji komunikovali šiframi. Fritz zemřel na rakovinu v roce 1888 ve věku pouhých 56 let. Nakonec se mu podařilo stát se císařem, ale jen na 99 dní. Spolu s ním zemřeli i Viktoríny naděje na liberální Německo i veškerý vliv, který mohla Vicky jako císařovna mít. Místo toho Fritze vystřídal na pubřelý císař Vilém II. Jehož mocenské ambice byly ještě větší než Bismarckovy. V předvečer Fritzovy smrti se Vicky pokusila poslat královně Viktorii důvěrné dokumenty ukryté v lékařském kufru a krabici na klobouky. 3 bedny už odvezla do Windsoru během oslav jubilea a v předchozím roce. Teď se o tom dozvěděli Bismarckovi špioni na britském velvyslanectví. Nový německý císař zapečetil Vickin palác, pohrozil otevřením zavazadel a vyžádal si všechny státní dokumenty. Po napjaté diplomatické roztržce ustoupil, ale incident zdůraznil, že Vicky byla ve vážném nebezpečí. Němci si její dopisy mohli snadno vyložit jako důkaz zrádného spiknutí. Naštěstí princ z Walesu využil Fritzova pohřbu jako příležitosti k odvozu posledních Vickyjiných písemností ze země. Posloucháte první epizodu z dvoudílného pořadu Královská špionáž. Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysí vás zdraví Vítek. Písnička je před námi a po ní pokračujeme dál v našem povídání. Hezký večer, pohodový poslech.

Od mikrofonu Svobodného vysílače a nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek, posloucháte první epizodu z dvoudílného pořadu Královská špionáž. Britské impérium a intriky. Královna Viktorie rozvíjela v západní Evropě působivé soukromé zpravodajské sítě, ale čím vzdálenější končina to byla, tím větší byly i problémy. Viktorie musela spoléhat na nahodilé zprávy odvážných dobrodruhů cestujících do vzdálených, drsných a špatně zmapovaných hranic. A co hůř, informace byly nejednotné a trvalo dlouho, než se dostaly na velkou vzdálenost od hranic. Během Viktoríny dlouhé vlády se rozloha říše zčtyřnásobila a tak se nekončící malé války staly trvalým jevem. Vážné selhání zpravodajských služeb před indickou vzpourou v roce 1857 a nakonec neúspěšným povstáním proti britské nadvládě jasně ukázalo, jak málo úředníci v Londýně věděli o místních poměrech a pocitech. V druhé polovině Viktoríny vlády se britská zpravodajská služba stala lépe organizovanou. V roce 1873 ministerstvo války konečně vytvořilo dlouho očekávaný zpravodajský odbor. Tento odbor se především zaměřoval na Indii a Afriku. O více než 10 let později, v roce 1887, následovalo námořnictvo a vytvořilo vlastní oddělení námořní rozvědky. Královna Viktorie tento vývoj bedlivě sledovala a večeřela ve Windsoru s novými šéfy zpravodajských služeb. Pokud měla mít Británie organizovanou zpravodajskou službu, chtěla být Viktorie u toho. Viktorie se zajímala zejména o zpravodajské informace o Rusku. Také severozápadní hranice Indie se stala klíčovým bojištěm špionáže, úplatkářství a politického boje. Byla to ale nebezpečná činnost. Na počátku Viktoríny vlády byl v Kábulu násilně zavražděný William McNaghten, který vedl její afgánskou politiku. Jeho hlavní odbornou specializací bylo islámské právo v Indii, o kterém napsal rozhodující svazky. Díky svým zjevným schopnostem rychle povýšil, provozoval dobrodružnou politiku v Afghánistánu a zároveň redigoval arabský text Tisíce a jedné noci. V červenci 1839 se zmocnil Kábulu a na základě smlouvy, která z něj tajně učinila vládce za trůnem, dosadil šáha Šúdžu jako loutkového vládce. Zpočátku se to zdálo úspěšné, ale potřeboval nekonečné množství vojáků a peněz na úplatky, aby šáha podržel. McNaghtonovi příznivci byli jeho tajným vládnutím natolik ohromení, že se zasazovali o úplnou anexi Afghánistánu jako nárazníku proti Rusku. Praxe uplácení Afgánců se mu nakonec vymstila, když ho jeden z afgánských náčelníků zavraždil, aby dokázal, že není tajně na britské výplatní listině. Části jeho těla byly triumfálně roznášené po ulicích Kábulu. Viktorie s hrůznými detaily zaznamenala, jak ho vrah chytil za ruce a prostřelil mu hruď. Potom ubohému siru Williamovi uřízl hlavu a jeho tělo rozřezal na kusy. Bylo těžké získat užitečné informace o ruských intrikách. Když se Viktoriin druhý syn Alfred v roce 1874 oženil s carskou dcerou, doufali ministři v politické výhody, včetně vhledu do ruského dvora. Ale pro neshody z manželství to nevyšlo. Naštěstí měla Británie v Moskvě svého vlastního Jamese Bonda, podplukovníka Frederika Wellesleyho. Wellesley přinášel jedny z nejlepších zpravodajských informací, které kdy byly získané z uzavřeného světa carské Moskvy. Wellesley měl agenty na ministerstvu války, ruském námořnictvu a nakonec i na ministerstvu zahraničních věcí. A co bylo nejdůležitější, viděl zápisy z jednání napříč rezorty a dokonce i některé komentáře psané premiérem a carem. V dubnu 1877 dorazila do Londýna zpráva, že Rusko vyhlásilo válku Osmanské říši. Na Balkáně rychle vypukly boje, ale skutečnou otázkou bylo, zda Rusko postoupí ke Konstantinopoli. Viktorie byla ostře proti rusky zaměřená. Během turecko-ruského konfliktu byla Viktorie výrazně rusofobní.
Konflikt a intriky pokračovaly až do roku 1878. Británie vyslala k Dardanelám flotilu bitevních lodí, aby odradila Rusko od vstupu do Konstantinopole, ale situace zůstávala hluboce nepřehledná. Car nakonec ustoupil a počátkem března, kdy se jeho vojska nacházela jen několik dní od Konstantinopole, vnutil Turkům mírovou smlouvu. Rusko díky ní získalo nová území a Bulharsko se stalo nezávislým na Osmanské říši, čímž se dostalo pod ruský vliv. Británie spolu s ostatními velmocemi ostře protestovala a po napjatých jednáních dosáhla na červencovém berlínském kongresu revidované dohody, která Británii poskytla Kypr jako námořní základnu. Na Kypru jsou Britové dodnes. Právě takto se formují dějiny. V listopadu 1878 vypukla mezi Británií a Afghánistánem válka. Po sérii rychlých vojenských porážek Afgánci na jaře následujícího roku souhlasili s dlouhým seznamem britských požadavků. Malé války na hranicích říše se za dlouhé vlády královny Viktorie staly běžným životním stylem. Další vypukla v roce 1882, tentokrát s Egyptem, a odstartovala boj o Afriku. Ve druhé polovině 19. století byl Egypt vazalem rozpadající se Osmanské říše. Současně se po vybudování Suezského průplavu v roce 1869 dostal pod silný anglo-francouzský vliv. Počátkem roku 1882 se zmocnil vlády revoluční plukovník Ahmed Arabi Paša. V Alexandrii vypukly nepokoje, při kterých zahynulo přibližně 50 Evropanů. Královna Viktorie to z Londýna sledovala s obavami. Věděla, že Egypt, přes který vedl Suezský průplav spojující Evropu s císařskou Asií, je životně důležitý. Časně ráno 11. července 1882 zahájily britské jednotky 10-hodinové bombardování Alexandrie. Následovala válka. Viktorie se obávala zejména nadcházejícího vojenského tažení a role, kterou v bitvě sehraje její třetí syn, princ Artuš. Artuš, matčin oblíbený syn, byl už od útlého věku předurčený ke kariéře v armádě. Sloužil v Irsku a v Kanadě a nyní velel vojákům v Egyptě. Britové nakonec Egypt obsadili. Právě v Káhiře se toho času začal splétat předivo sítí britského zasahování a ovlivňování Blízkého a Středního východu. To mělo také za následek Suezskou krizi o necelé století později v roce 1956, ale to teď značně předbíhám. To jsem obsáhle řešil v mém dvoudílném pořadu Islámský stát. Opět, tak se tvoří dějiny. Ani úplatky, ani podvody nedokázaly zabránit nejviditelnější porážce Viktoríny vlády. Tou bylo obléhání súdánského Chartúmu místními náboženskými bojovníky, které začalo v březnu 1884. Skončilo stětím generálmajora Charlesa Gordona. U příležitosti svého zlatého jubilea v létě 1887 jmenovala Viktorie své první indické služebnictvo. Jeden z nich, pohledný a vnadný Mohamed Abdul Karim, si brzy získal královninu pozornost. Rychle ho povýšila na Munšiho, neboli učitele, a potom ho jmenovala svým tajemníkem pro Indii. Karimův vliv rychle rostl. Na zámku Belmorel byl Karimovi přidělený pokoj, který předtím obýval John Brown, oblíbený služebník královny, který zemřel v roce 1883. Stejně jako v případě Brauna, královna jednoduše toužila po lidské společnosti, ale na rozdíl od Brauna, který byl nenápadný, se Karim snažil zajistit si povýšení. Toto povýšení mu zajistilo pravidelný přístup ke královně, když četla a podepisovala důvěrné dokumenty týkající se Indie. Aby toho nebylo málo, Karim se spřátelil s mladým právníkem Rafiquddinem Ahmedem. Ahmed měl pověst muslimského politického aktivisty. Ahmed také pomáhal zakládat muslimskou vlasteneckou ligu a byl napojený na další, radikálnější skupiny. Prostřednictvím svého přítele Karima měl nyní přístup k samotné královně Viktorii. Po Viktoríně smrti v roce 1901 poslal nový král Eduard VII. Karima zpět do Indie a jeho korespondenci s královnou spálil. Karim žil v klidu na panství v Agře, kterému královna darovala.
Po Karimově smrti o 8 let později poslal Eduard detektivy, aby zabavili všechny zbývající dokumenty, které se nacházely v jeho domě v Indii. Úspěšně ukryli a uchovali jeho deník, který se objevil až v roce 2011. Nebylo to naposledy, kdy se královské mašinérii nepodařilo vymazat z historických záznamů věci, které se jí nelíbily. Královna Viktorie zemřela 22. ledna 1901 po 63 letech na trůnu. Její syn, který nastoupil na trůn jako Eduard VII., se o státnické záležitosti zajímal méně. Měl pověst prince Playboye a proto před ním Viktorie tajila citlivé informace tak dlouho, jak to bylo jen možné. Když nezkušený král konečně zdědil trůn, doufal, že využije královských zdrojů k ovlivňování zahraniční politiky stejně jako jeho matka. Na počátku 20. století se tajné služby staly spíše státní činností a ministři se cítili méně závislí na královských sítích. To, jak Eduard na tyto změny reagoval, pomohlo utvářet vztahy mezi korunou a vládou po dalších 100 let. Eduard VII. A Rusko. V roce 1863 překročila kanál La Manche mladá dánská princezna Alexandra. Její rodina byla poměrně neznámá až do roku 1852, kdy byl její otec, princ Christian, vybraný za nástupce svého bratrance z druhého kolena jako dánský král. Alexandra se stala manželkou Alberta Eduarda, prince z Walesu, následníka trůnu královny Viktorie. Během několika málo let se Alexandřin život změnil. Provdala se za prince Alberta Eduarda a její otec, princ Christian, se stal dánským králem. Navíc Alexandřin bratr se stal řeckým králem jako Jiří I. Alexandra ještě více zkomplikovala už tak spletité vazby britské královské rodiny, protože její sestra se provdala za následníka ruského trůnu a jejím synovcem byl budoucí německý císař Vilém. Opět tu báječně vidíme, jak si aristokracie udržovala a násobila moc sňatky mezi sebou. Tato aristokratická šlechta se změnila dnes na globální šlechtu, která je postavená na udržování těchto rodových linií. Většinu své dlouhé praxe strávil Eduard bez přístupu k tajným zpravodajským informacím. Eduard byl ale také zranitelným vůči vydírání. Byl to princ Playboy, který se oddával nelegálním karetním hrám a mimomanželským vztahům s okouzlujícími herečkami, bohatými společenskými osobami a prvotřídními prostitutkami. Proslýchá se například, že budoucí šéf MI6, Stewart Menzies, byl jeho nemanželským synem. Rozhodně měli společné fyzické rysy a Menziesova matka se podezřele rychle vyšplhala do nejvyšších společenských kruhů. Ať tak či onak, Stewart Menzies během své zpravodajské kariéry opakovaně využíval svého údajného královského spojení. Eduard měl také pověst flákače. Není proto divu, že mu Viktorie nadále bránila v přístupu ke státním tajemstvím. Místo toho dovolila jeho mladšímu bratrovi, princi Leopoldovi, aby jí radil v důvěře.

že by byl špatně informovaný. Stejně jako Viktorie si vytvořil vlastní soukromý systém sledování. Díky častým cestám po kontinentu byl mimořádně kosmopolitní. Mluvil plynně francouzsky a německy a jeho silnou stránkou bylo pěstování vztahů a získávání vlivných kontaktů ke konverzaci. Udržoval síť mezinárodních přátel a příbuzných, kteří mu poskytovali citlivé informace, a byl velmi hrdý, kdykoliv mu byly svěřené důležité důvěrné informace. Díky tomu měl Eduard jako princ i král nejlepší adresář v Evropě a disponoval vlastními, často vynikajícími zpravodajskými zdroji. Posloucháte první epizodu z dvoudílného pořadu Královská špionáž. Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Písnička je před námi a po ní pokračujeme dál v našem povídání. Hezký večer, pohodový poslech.

mikrofonu Svobodného vysílače a nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek, posloucháte první epizodu z dvoudílného pořadu Královská špionáž. 2 roky před jeho nástupem, tedy v roce 1899, vypukla druhá jeho africká válka, která postavila burské republiky proti britskému imperialismu. Eduard to velmi pečlivě sledoval. Nepopulární válka se vlekla a byla stále nákladnější. Eduard to chtěl ukončit. Od přátel z celé Evropy věděl, že válka vážně poškozuje pověst Británie. Nebylo žádným tajemstvím, že britské jednotky se během konfliktu dopouštěly strašlivých svěrstev. Shromažďovaly masy obyvatelstva, včetně žen a dětí, v přeplněných koncentračních táborech. Chyběly potraviny a šířily se nemoci. V nuzných podmínkách zemřely desítky tisíce lidí. Ke zděšení Whitehallu začaly noviny informovat o masakrech, znásilňování a rabování. Vláda se snažila stíhat nejvýznamnější novináře pomocí zákona o úředním tajemství, ale neuspěla. Ministři potřebovali vyretušovat prestiž a renomé britské koruny. Možná nás překvapí, že výraznou roli v propagandě sehrál známý autor Arthur Conan Doyle. Artura Conana Doyla nejvíce proslavili detektivní příběhy o Sherlocku Holmesovi. Doyle byl ale také přesvědčeným imperialistou. Pro tento úkol byl jako stvořený. Vláda mu poskytovala zpravodajské informace a Eduard diskrétně poskytl 500 liber na pokrytí nákladů na vydání a marketing. Výsledek? Esej s názvem Válka v Jižní Africe, její příčina a průběh. Esej vyšla počátkem roku 1902. Byla přeložena do mnoha jazyků, měla obrovský úspěch a vyvracela mnohá obvinění vznesená proti britským silám. Arthur Conan Doyle tvrdil, že píše z nezávislého stanoviska, bez jakékoliv oficiální autority. To prostě nebyla pravda. Šlo o skrytou propagandu financovanou králem. Arthur Conan Doyle nepřekvapivě krátce na to obdržel rytířský titul. Jak vidíme, i velcí spisovatelé se dopouštěli prach obyčejné vládní propagandy. Začátkem května 1902 obdržel Eduard překvapivou zprávu od svého synovce, německého císaře Viléma. Vilém se soukromou cestou dozvěděl, že Británie nabízí Půrům velkorysou mírovou dohodu. Pro Eduarda to ale byla novinka. Zuřil, že jeho německý synovec věděl víc než on. Koncem měsíce byla podepsaná konečná dohoda. Británie byla poražená. V dalších letech byly provedené rozsáhlé reformy ohledně britské zpravodajské komunity. Byla například vytvořená sekce pro zvláštní úkoly na ministerstvu války. S něj se nakonec v roce 1909 stal úřad tajných služeb, předchůdce MI5 a MI6. Také Rothschildové a další bankéři poskytovali Eduardovi obzvláště užitečné zahraniční zpravodajství. Jen lehká odbočka. Pamatujete si na můj pořad o elektromobilech, v té době elektrických kočárech. V roce 1901 byly elektrokočáry hitem mnohých královských rodin. Kromě jiných i Eduarda VII. A jeho manželky Alexandry. Královna Alexandra si převzala svůj první elektrokočár v květnu 1901. Manželka Eduarda VII. Nechala elektrický kočár dopravit do Norfolku, kde jej používala jako svůj osobní dopravní prostředek v areálu královského panství. Dokonce se sama naučila řídit. Královna Alexandra byla se svým výběrem natolik spokojená, že o několik let později si její syn, princ z Walesu, pozdější král Jiří V., také pořídil městský vůz. Tento vůz těžil z vývoje technologie akumulátorů, která mu poskytla větší kapacitu, lepší dojezd a maximální rychlost 25 km za hodinu. Stav britských pozemních komunikací byl ovšem zdrojem královského zděšení. Prach, který zvedelo auto královny Alexandry, zřejmě způsoboval, že její veličenstvo potřebovalo po každé jízdě pořádnou koupel. Král a královna se proto rozhodli, že mohou elektrokočár používat pouze tehdy, když jsou silnice vlhké. To vedlo k několika vtipným pokusům kropit silnici těsně před vozem, ale tyto pokusy nikdy nebyly realizované. V té době Eduard přispěl k diplomatickému zblížení mezi Francií a Británií.
Británie a Rusko soupeřili také o vliv ve střední Asii, které trvalo většinu 19. století. Tady sehrál výraznou roli Francis Young Husband, důstojník císařské armády, který se stal průzkumníkem v Tibetu. Na konci roku 1903 odjel Young Husband na misi. Jejím cílem bylo odhalit ruskou špionáž a urovnat různé pohraniční spory. Ovšem následující rok provedl brutální invazi do Tibetu. Tady Britové pod jeho velením pobili četné skupiny špatně vyzbrojených mnichů. Když Young Husband dosáhl svého cíle, svatého města Lhasy, nenašel žádné důkazy o ruských intrikách. Eduard se postaral o to, aby se mu za jeho úsilí dostalo královského uznání. To je další překvapení zatajované minulosti. Západní propaganda se může pominout z čínské invaze do Tibetu. Ovšem sladké tajemství brutální britské invaze do Tibetu v roce 1904 se taktně zatajuje. Většina z nás, troufám si tvrdit, o této invazi dodnes netušila. Rusko bylo tedy stále ve velké hře. V roce 1904 vyslal Eduard, prince Ludvíka z Battenbergu, do Petrohradu jako svého zástupce na křtiny syna cara Mikuláše II. Byl to chytrý tah, který měl posílit vzájemné vztahy. Battenberg byl osobně blízký carovi a zároveň byl ředitelem britské námořní rozvědky. Po návratu ze křtu Battenberg informoval krále o ruských záměrech a sdělil mu, že Rusové nemají vůči Indii žádné agresivní plány a jsou obecně smířlivě naladění. Zbližování netrvalo dlouho. O necelý rok později se car o svém bratranci Eduardovi opět vyjadřoval jako o největším záškodníkovi a nejprolhanějším a nejnebezpečnějším intrikánovi na světě. Koncem roku 1905 zachvátila Rusko revoluce. Podnětem byla nedávná porážka ve válce proti Japonsku, stávky a vojenské vzpoury, které ohrožovaly carský režim. Šlo o legendární krvavou neděli Leona Trockého a další souvislosti. To jsem pokryl v mých dokumentech Agent Trocký a Americká častuška a stoleté tajemství. Británie také manévrovala s Německem. V Německu totiž vládl Eduardův synovec, císař Vilém. Jejich vztah byl ovšem bouřlivý. Jeden druhého obviňoval ze špionáže, intrik a podvodů od samého počátku Eduardovy vlády. To se také promítalo do státních záležitostí a napětí mezi Německem a Británií začalo narůstat. Německé námořnictvo také začalo mohutnět a posilovat. Během léta 1908 se Eduard stále více obával německých záměrů. Šířily se obavy, že němečtí špioni už načrtli britské přístavy a studovali pobřeží připravené na invazi. Mezitím se Eduard začal obávat i Rakouska. Wickham Steed, vídeňský dopisovatel listu Times, hovaroval, že císař František Josef hodlá anektovat Bosnu a Hercegovinu. Eduard zpočátku odmítal varování uvěřit. Nedávno se totiž s císařem osobně setkal a široce hovořil o evropské politice. O Bosně ale nepadlo ani slovo. Počátkem roku 1909 se král dozvěděl, že Německo program stavby lodí nezmírnilo, ale naopak urychlilo. Eduard zemřel 6. května 1910. Jeho pohřeb byl největším shromážděním evropské královské rodiny v historii. Ovšem, zpravodajská bitva teprve začínala. To je všechno k první epizodě Královské špionáže, co uslyšíte příště, milí posluchači. Podívám se na další etapy minulosti z pozice plejády britských králů. Budu pokračovat Jiřím V. a válkou příbuzných šlechtických rodů Evropy, tedy první světovou válkou. Podívám se také na zavraždění Romanovců. Eduard VIII., který nastoupil na britský trůn, nevládl déle než rok. Jeho románek s rozvedenou Američankou a sympatie s nacisty ho nakonec donutili abdikovat. Přišel Jiří VI., který královal během druhé světové války. Byl to otec princezny Alžběty, která nastoupila na královský trůn po jeho smrti 6. února 1952. Podívám se na to, jak se Alžběta a další členové královské rodiny účastnili cvičení speciálních jednotek SAS v takzvaném Domě vrahů.
Zaměřím se na to, jak mnozí členové královské rodiny mají úzké vazby na zpravodajské rozvědky. Princ Charles, jeho bratr Andrew, nebo děti Charlese a Diany, tedy princ William i princ Harry. Všichni večeřeli s šéfy MI5, MI6 a GCHQ. Toto a mnohem více dozvíte, pokud si zapnete i příští druhý díl závěrečné epizody Královské špionáže. Milí posluchači, já doufám, že se vám tento pořad líbil, protože Velká Británie je takový trošku zanedbávaný aspekt historie, které se přímo nevěnuje. Většina se pořád zaměřuje na CIA a dokola FBI, CIA, Američany a tak dále, ale myslím, že britské imperium je velmi zásadní a velmi zajímavé pro to, abychom mu věnovali patřičnou pozornost. Takže já budu rád, když tento pořad i stejně jako pořady ostatní budete sdílet na sociální média, to vás velmi prosím a žádám, velmi pomůžete, dramaticky zvýšíte i návštěvnost a samozřejmě i přispějete k tomu, že se více lidí dozví tyto informace, více lidí přijde na tento kanál. A také vás poprosím, pokud jste tu třeba poprvé, abyste klikli na tlačítko odebírat, čímž budete odebírat tento kanál a nezmeškáte tak další pořady, a to musíte také kliknout na zvoneček, tedy zapnout upozornění, a to vám zajistí, že opravdu o další pořady nepřijdete. Samozřejmě budu rád, když dáte palec nahoru, když mi věnujete nějaké libry, LBC, kliknutím, pokud nějaké třeba máte nasbírané ze sledování videí. Budu také rád, když mě zanecháte vaše komentáře tady pod pořadem na kanále Odyssey, třeba i nějaké vaše další postřehy, informace, doplnění, úplně cokoliv, budu rád za cokoliv, protože debata je velmi důležitá, komunikace, interakce, takže zanechte vaše postřehy, názory, doplnění, informace, úplně cokoliv chcete, cokoliv vám teď běží třeba hlavou. A já se s vámi pro tentokrát tedy loučím. Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Mějte se všichni krásně a u druhého dílu Královské špionáže se na vás budu těšit.

0: prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Vážení posluchači a diváci, rádi bychom vám srdečně poděkovali za vaši přízeň, kterou nám nadále zachováváte. Ať už jde o finanční podporu skrze pravidelné příspěvky nezbytné na provoz rádia, nebo duševní podporu, když nám voláte, píšete a komunikujete s námi, anebo fyzickou, když nás přijdete podpořit na pravidelné srazy moderátorů a posluchačů Svobodného vysílače CS či na nějaké manifestace. Rádi bychom vám tímto vyjádřili velké díky a požádali vás o to, abyste dále posouvali Svobodný vysílač CS, protože bez vás by nemohl existovat.
2: Svobodný vysílač šíří myšlenky, které se zřídka kdy dostanou do širšího veřejného prostoru. A proto je důležité sdílet naše nezávislé médium všude, kde uznáte za vhodné. Šiřte naše vysílání, archiv, záznamy do skupin prostřednictvím Facebooku. Posílejte vašim přátelům, kteří potřebují informační pomoc v tomto chaotickém světě. Pokud nás bude poslouchat stále více a více lidí, bude poslání Svobodného vysílače o to větší.
3: Na stránkách Svobodného vysílače v sekci ke stažení si můžete stáhnout různé bannery a najít zde způsoby, jak nás šířit dále vašim přátelům, kamarádům či známým skrze vlastní iniciativu. Pokud si nemůžete dovolit zasílat nám drobný ani pravidelný finanční příspěvek, můžete si stáhnout letáčky, které vytisknete, rozstříháte a můžete je připnout na nástěnky v supermarketech, vhodit do schránek vašich sousedů a nebo je nechat na jakémkoliv veřejném místě. Ve fantazii se mezi nekladou a každý má možnost se o nás zmínit jakýmkoliv způsobem.
4: Jsme seskupení nezávislých moderátorů, kteří vnímají umělé budování autorit a vykladačů jediné kolektivní pravdy. Jsme přesvědčeni i o tom, že pro poznání pravdy bychom měli zapojit nejen fakta, ale i souvislosti událostí v našem životě, které vytváří obraz naší reality. Skutečné pochopení je jako trojhranný meč. Váš pohled, můj pohled a pravda.
5: Na Svobodném vysílači jsme povinni informace sami přehodnocovat a každý sám za sebe se snažit o jejich vyhodnocení z pohledu širších souvislostí. Ale naše touha po skutečné svobodě je bez spolupráce, zejména s vámi, posluchači, neúplná. Proto vás žádáme, sdílejte naše vysílání na všech sociálních sítích, která vlastníte, a jsou-li takové vaše možnosti, uvítáme i finanční podporu, byť drobných, ale pravidelných příspěvků. I s touto pomocí zůstaneme silní v obraně proti lžím a manipulacím ze strany světové sítě korporátních médií a spolků, snažících se přivlastnit si naše vědomí s velkým V.
6: Milí posluchači, občané naší země a lidé této planety, nezapomínejte, že vše je jinak a je třeba se o pravdách šířit alternativními zdroji. Hledejte, prověřujte, sledujte, vnímejte a podělte se s dalšími. Děkujeme vám za přízeň.
0: Řada našich studií působí po celé republice a věnují se rozmanitým tématům od politiky, literatury, přes historii, ezoteriku, debatní panelové programy až po analytické rozbory aktuálních událostí s našimi spolupracovníky po celém světě. Jako jediné přední alternativní rádio z České republiky navazujeme spolupráce s aktivisty z Německa, Francie, Itálie, Spojených států amerických, Kanady, Velké Británie, Finska, Jižní Afriky, z Balkánu nebo z Austrálie. Zároveň u nás můžete slyšet významné komentátory, mediální analytiky, sociology, politiky, europoslance a další hosty z různých oborů. Podpořte nás v úsilí přinášet neskreslený pohled na věci z rozmanitých koutů světa.
7: Způsobů, jak ušetřit na systému, je spousty. Všichni platíme povinně televizi a rozhlas, přitom různými způsoby platit nemusíme. Bankovní účet spoliká spousty peněz za zbytečné poplatky. Pokud tedy přejdete například k FIOBance, poplatky se vám minimalizují. A z ušetřených peněz můžete potom pravidelně přispívat na Naši věc. Budeme vděční za 50 či 100 korun českých, ale velmi i oceníme pravidelnou podporu každý měsíc. Děkujeme každému z vás, kdo se rozhodne tedy nás jakýmkoliv způsobem podpořit.
8: Pravidelné příspěvky, jež nám poskytujete a který si skutečně vážíme, jsou pro nás až důsledkem naší činnosti, nikoliv cílem ani záměrem. Naším cílem je objektivní informovanost záměrně tabuizovaných témat a jejich šíření ve prospěch celku, neboť to vede lidi ke skutečné samostatnosti a svobodě.
9: Děkujeme všem posluchačům za věrnost, podporu, interakci a především za zájem o témata rozvíjející alternativní vzdělání, spojitosti a osobní rozvoj.
1: A uvědomte si, vážení, společně jsme silnější. Váš tým moderátorů Svobodného vysílače CS.
10: Víte, co mi přijde naprosto neuvěřitelné? Že mladá princezna Alžběta se, ještě než se stala královnou, potkala se dvěma albánskými agenty.
11: A to přímo u tajného výcvikového tábora MI6 na Maltě.
10: Přesně, nebo že prý vtípkovala o atentátu na jednoho blízkovýchodního vůdce. Když si člověk tohle přečte, tak mu okamžitě dojde, že ten vztah britské monarchie a světa špionáže je něco úplně jiného, než jak si to asi představujeme.
11: Ano, a to je na tom to nejzajímavější. Většina lidí si představí, řekněme, Jamese Bonda. Ale my se dnes podíváme na svět, kde špionáž byla spíš rodinnou záležitostí.
10: Nejde tedy jen o moderní dobu?
11: Vůbec ne. Je to tradice, která sahá hluboko do 19. století. A my se chceme podívat právě na to, jak se tyhle soukromé, skoro až rodinné sítě špionů postupně přeměnily v základy toho, co dnes známe jako tajné služby. Ten vztah je tak úzký, že první šéf MI6 v roce 1909 prohlásil, že je služebníkem krále, ne premiéra.
12: Takže dnešní podklady nás vezmou na cestu od nástupu královny Viktorie na trůn až po vládu jejího syna Eduarda VII. A jak z nich vyplývá, monarchové nebyli jen pasivními příjemci informací. Byli to aktivní hráči, sbírali informace a analyzovali je a někdy i v zákulisí tahan za nitky. Pojďme se do toho ponořit.
13: Abychom to celé pochopili, musíme se vrátit do Británie 19. století. A ta byla, co se špionáže týče, úplně jiný svět.
12: Jak to myslíte?
13: V tehdejší společnosti se na špionáž dívali skrz prsty. Bylo to považováno za něco negentlemanského. Prostě za špinavou praktiku, kterou používají despotové na kontinentu. Žádné MI5 nebo MI6 neexistovaly. Británie si prostě myslela, že je v bezpečí díky moři a svému námořnictvu.
12: A právě do tohohle vakua vstoupila královna Viktorie. Ona si v podstatě vytvořila vlastní soukromou zpravodajskou agenturu, je to tak?
14: Přesně tak se to dá říct. Její největší výhodou byla její rodina. Byla dynasticky propojená s téměř všemi evropskými královskými dvory, Německo, Belgie, Rusko, Dánsko.
12: Její děti a vnoučata seděly na trůnech po celé Evropě.
14: Přesně. Byla to neuvěřitelná síť příbuzných na nejvyšších místech. A pro Viktorii byla společná krev mnohem, mnohem spolehlivější zárukou lojality než nějací placení agenti.
12: Takže ona měla v podstatě svého agenta v každém významném evropském paláci. Musela mít lepší informace než celá vláda dohromady.
14: Často měla. Ona a její manžel princ Albert věděli o dění v Evropě víc než jejich vlastní ministerstvo zahraničí. Albert ji navíc přesvědčil, že zahraniční politika je výsostnou doménou panovníka, takže se do toho aktivně vkládali.
12: A jak ty informace posílali?
14: Většinou přes soukromé kurýry nebo diplomatickou poštou, tím vlastně elegantně obcházeli oficiální vládní panály.
12: A tady se dostáváme k tomu opravdu neuvěřitelnému příběhu. Mám na mysli její nejstarší dceru Vicky, provdanou do Pruska. To je materiál na hollywoodský film.
14: Naprosto. Vicky se provdala za pruského korunního prince a z Berlína poslala matce přes 4000 dopisů.
12: Počkat, cože? 4000?
14: Ano. A to nebyly jen rodinné drby, jako co se kde šustlo. Byly plné neuvěřitelně citlivých politických a vojenských informací. Psala ovšem od dvorských intrik přes osobní charakteristiky ministrů až po pruské vojenské plány.
10: 4000 dopisů, to je neuvěřitelné, to musel být v podstatě denní zpravodajský servis přímo z nitra pruské moci. Pruský kancléř Bismarck z toho musel šílet, ne?
14: A taky, že šílel. Otto von Bismarck ji naprosto otevřeně považoval za anglickou agentku a nedělal si žádné iluze.
10: Takže o tom věděl?
14: Určitě. Nechal jí sledovat, snažil se jí politicky izolovat a dokonce do její domácnosti nasadil své lidi, aby donášeli. Napětí bylo tak vysoké, že Vicky a její matka si nakonec začaly posílat dopisy v šifrách.
10: A celé to vyvrcholilo, když její manžel, který se na pár měsíců stal císařem, zemřel. To musela být v obrovském nebezpečí.
14: Byla. Bismarckovi lidé se okamžitě snažili zabavit všechny její soukromé dokumenty. Pro Němce by to byl, jasný důkaz zrady. Bylo to neuvěřitelně dramatické.
10: A jak se z toho dostala?
14: Nakonec se do toho vložil její bratr, budoucí král Eduard VII. Využil pohřbu jako krytí a pomohl propašovat poslední bedny s jejími tajnými písemnostmi z Německa. Doslova je zachránil před Bismarckovým dosahem.
10: To je síla. Takže Viktorie byla v podstatě donucena stát se špionkou z nutnosti kvůli zahraniční politice. Ale zdroje ukazují, že hrozba byla i doma. A to možná ještě větší.
15: Ano, a to byla hrozba hejzická. Vláda v té době neměla prakticky žádné kapacity na ochranu panovnice. Neexistovala žádná specializovaná ochranka, nic takového. A to vedlo k několika pokusům o atentát. Tady už šlo o sběr informací a špionáž doslova pro přežití.
10: Ten první vážný pokus přišel už v roce 1840. Nějaký mladík, Edward Oxford, dvakrát vystřelil na kočár s Viktorií a Albertem. Na tom příběhu je pár fascinujících detailů.
15: Pojdejte.
10: Královna prý byla tím incidentem morbidně fascinovaná, dokonce si sama prohlížela zeď, kde se našly stopy po kulkách, a ten útočník počinu tam prý jen stál se zářivým úsměvem.
15: A policie tehdy udělala velkou razí, že tvrdila, že Oxford je členem tajného spolku Mladá Anglie se 400 členy, jenže se nakonec ukázalo, že si to celé prostě vymyslel. Byla to jen jeho fantazie.
10: A o dva roky později další pokus a tam došlo k situaci, která zní jako z nějaké komedie.
15: To ano. Útočníkem byl muž jménem John Francis. A tady došlo k naprosto bizarnímu selhání. Policista v civilu, který měl podezřelého sledovat, si ho sice všiml.
10: Ale jak se přiblížil královský kočár, jeho vlastenecké cítění zvítězilo nad povinností. Je to tak?
15: Přesně. Místo, aby dál sledoval cíl, postavil se do pozoru a zasalutoval. Mezitím Francis stačil vystřelit.
10: To si snad děláte legraci. Takže lojalita k monarchii doslova ohrozila život monarchii. To je teda neuvěřitelná ironie. Tohle už ale muselo být pro vládu poslední kapka.
15: Rozhodně. Tyhle opakované útoky je konečně donutili jednat. V roce 1842 bylo založeno malé detektivní oddělení, které mělo na začátku jen 8 mužů.
10: 8 mužů?
15: Ano. Byl to skromný začátek, ale byl to zrod moderního státního dohledu v Británii.
10: A co to v praxi znamenalo? Co těch 8 detektivů dělalo?
15: Začali si budovat síť informátorů, sledovat různé politické skupiny, které vláda považovala za hrozbu, jako byli čartisté.
10: Moment, kdo to byli ti šartisté, jen pro kontext?
15: To bylo masové hnutí dělnické třídy, které bojovalo za politické reformy, hlavně za všeobecné volební právo pro muže. Z pohledu establishmentu to byli nebezpeční radikálové.
10: Aha, rozumím.
15: Dále se zaměřovali na cizince, kteří přicházeli do země. A stát také začal masivně využívat poštovní služby k zachytávání a čtení soukromých dopisů.
10: To je zajímavé. A jak na to reagovala veřejnost?
15: Veřejnost a spisovatelé jako Charles Dickens byli touhle novou kriminalistickou vědou naprosto uchváceni. Vznikal vlastně mýtus detektiva, který zločin řeší pomocí informací a dedukce.
10: Dobře, takže doma si začali budovat systém pro sledování vlastních lidí. Ale Británie byla v té době obrovské impérium. Jak to fungovalo v koloniích? Měli vůbec ponětí, co se tam děje?
15: Právě že moc neměli. A to se jim vymstilo. Strategický souboj mezi Británií a Ruskem ovliv ve střední Asii, známý jako Velká hra, byl v plném proudu. Ale naprosté selhání zpravodajských služeb před velkou indickou spourou v roce 1857 ukázalo, jak zoufale málo Londýn ví o náladách ve svých vlastních koloniích.
10: To musel být šok?
15: Obrovský šok.
13: a ten vedl k založení zpravodajského odboru na ministerstvu války v roce 1873.
10: A i v Indii se do toho zapletl přímo královský dvůr, že? Mám na mysli ten zvláštní příběh Abdulla Karima.
13: Ano, to je další fascinující kapitola. Mohamed Abdul Karim byl mladý indický sluho, který byl poslán do Anglie, aby sloužil u příležitosti královnina zlatého jubilea. Ale rychle si získal její přízeň a stal se jejím munší, tedy učitelem a tajemníkem pro indické záležitosti.
10: A jeho vliv na stárnoucí královnu prý raketově rostl. Měl přístup k nejdůvěrnějším státním dokumentům.
13: Přesně. Což na dvoře a ve vládě vyvolalo absolutní paniku. Byli zděšeni.
10: Proč?
13: Obávali se, že Karim, který měl kontakty na muslimské politické aktivisty v Indii, by mohl citlivé informace zneužít nebo je předat dál. Byla to pro ně noční můra. Ta situace byla tak citlivá, že hned po Viktorijní smrti v roce 1901 její syn, nový král Edward VII, nařídil spálit veškerou jejich korespondenci.
10: Všechnu?
13: Ano. A o 8 let později, po Karimovi smrti v Indii, dokonce poslal detektivy, aby zabavili i všechny zbývající dokumenty z jeho domu. Snažili se ho doslova vymazat z historie.
10: Takže Viktorie byla donucena stát se špionkou z nutnosti, ať už kvůli zahraniční politice nebo vlastní bezpečnosti. Ale co její syn, Edward VII, ten si na trůn musel počkat desítky let a byl známý spíš jako playboy. Jak to ovlivnilo jeho přístup, když se konečně dočkal?
13: To je skvělá otázka, protože on byl skutečně naprostým opakem své matky. Byl známý jako princ playboy, miloval hazard, večírky, Paříž a měl nespočet milenek. Viktorie mu absolutně nedůvěřovala.
10: Považovala ho za povrchního a za obrovské bezpečnostní riziko.
13: Přesně. A proto mu desítky let odpírala jakýkoliv přístup ke státním tajemstvím.
10: Takže když se konečně stal králem, všichni si asi mysleli, že se o vládnutí moc starat nebude.
13: Přesně, to si mysleli, ale hluboce se mýlili. I když byl Edward dlouho odstaven od oficiálních informací, neznamená to, že by byl neinformovaný. Naopak.
10: Vytvořil si vlastní síť.
13: Ano, a neuvěřitelně efektivní. Byl neuvěřitelně kosmopolitní, mluvil plynně francouzsky a německy a díky svým neustálým cestám a šarmu si vybudoval ta nejlepší adresář v Evropě. Jeho kontakty sahaly od monarchů přes vlivné bankéře, jako byly Rothschildové, až po herečky a celebrity. A tyhle zdroje mu poskytovaly prvotřídní informace, často rychlejší a přesnější než ty vládní.
10: A on je nejen sbíral, ale i aktivně využíval. Ve zdrojích je ten neuvěřitelný příběh s Arthurem Conanem Doylem. To mi vyrazilo dech.
13: Ano, to je ukázkový příklad. Během burské války byla pověst Británie v zahraničí na dně. Šířily se zprávy o zvěrstvech a koncentračních táborech v Jižní Africe. Vláda nutně potřebovala vylepšit obraz země. A tady přichází na scénu autor Sherlocka Holmesa.
10: Arthur Conan Doyle, tvůrce Sherlocka Holmesa, toho největšího detektiva, symbolu logiky a pravdy, se zapletl se státní propagandou. Přesně tak. Eduard, tehdy ještě princ, tajně poskytl 500 liber, což byla tehdy obrovská suma, na financování propagandistické eseje, kterou napsal právě Doyle. Jmenovala se Válka v Jižní Africe, její příčina a průběh. A ta samozřejmě obhajovala britské akce.
16: No jasně. Doyle přitom veřejně tvrdil, že píše z naprosto nezávislého stanoviska. Byla to lež. Skrytá propaganda financovaná budoucím králem. A krátce na to byl Conan Doyle možná neúplně náhodou pasován na rytíře.
10: To je síla. Ale Eduardova éra měla i mnohem temnější stránky, které ukazují odvrácenou tvář imperiální politiky. Musíme se podívat na britskou invazi do Tibetu v roce 1904. Oficiální důvod zněl jako z nějakého špionážního románu.
17: Ano, oficiálně to měla být diplomatická mise vedená Francisem Youngsbendem, která měla za úkol odhalit údajnou ruskou špionáž v Tibetu. Tvrdilo se, že Rusové tam mají tajné agenty a zbrojí Tibeťany.
10: Takže záminka byla hon na ruské špiony, ale co se stalo ve skutečnosti?
17: Ve skutečnosti se mise rychle zvrhla v brutální vojskovou invazi. Britské jednotky, vybavené moderními kulomety, postupovaly na Lhásu a cestou zmasakrovaly stovky špatně vyzbrojených tibetských mnichů.
10: To je hrozné. A našli tam tedy ty ruské agenty?
17: Když Youngsbend konečně dorazil do Lhásy, nenašel absolutně žádné důkazy o ruských intrikách. Žádní agenti, žádné zbraně. Celá záminka byla falešná.
10: A jaká byla reakce krále?
13: Navzdory trůka neprolití a fiasku se král Edward osobně postaral o to, aby byl Young Husband za své úsilí královsky oceněn a vyznamenán. Je to drsná ukázka toho, jak se špionáž mohla stát zástěrkou pro surovou imperiální agresi a jak monarcha takovou akci posvětil.
10: Takže s rostoucím napětím v Evropě, hlavně s Německem, už tyhle osobní a neformální sítě nemohly stačit, že?
13: Přesně. Éra soukromých sítí pomalu končila. V roce 1909 v reakci na rostoucí paniku z německé špionáže v Británii mluvilo se o tisících německých špionů maskovaných jako číšníci a holiči, byl založen Úřad tajných služeb, Secret Service Bureau.
10: Což byl přímý předchůdce dnešní MI5 a MI6.
13: Ano, MI5 pro domácí bezpečnost a MI6 pro zahraniční rozvědku. Profesionalizace byla prostě nevyhnutelná.
10: A k tomu všemu se přidala ještě osobní rovina. Vztah Eduarda s jeho synovcem, německým císařem Vilémem II., byl prý naprosto katastrofální.
13: Byl to toxický vztah plný nedůvěry a paranoje. Neustále se navzájem obviňovali ze špionáže, intrik a podvodů. Vilém byl přesvědčený, že ho jeho strýc chce obklíčit a zničit Německo.
10: A Eduard?
13: Eduard zase považoval Viléma za nebezpečného a labilního megalomana. Toto osobní nepřátelství mezi britským králem a německým císařem výrazně přispívalo k rostoucímu napětí mezi oběma mocnostmi těsně před vypuknutím první světové války. Bitva rozvědek se stávala i osobní rodinnou bitvou.
10: Když to tedy shrneme, je to fascinující oblouk. Začínáme u královny Viktorie, která si kvůli absenci státních struktur musela vytvořit vlastní soukromou zpravodajskou síť postavenou na rodině. Pak jí domácí atentáty donutily, aby tlačila na vznik základů policejního dohledu.
13: A končíme u jejího syna Eduarda. V jehož éře se ta osobní diplomacie a soukromé informační kanály propojily s nově se rodící profesionalizací špionáže a státní propagandou. Tahle historická epocha vlastně pevně ukotvila to hluboké propojení mezi korunou a tajným světem.
10: A tenhle vztah, jak se zdá, nikdy úplně nezmizel.
13: No právě. Důkazem je třeba i nedávné jmenování bývalého šéfa MI5 Andrew Parkera do vysoké funkce lorda komořího u královského dvora.
10: Když se člověk dá tyhle souvislosti dohromady, nepůsobí to jako náhoda, ale spíš jako pokračování velmi dlouhé tradice.
13: Což nás přivádí k takové, řekněme, závěrečné myšlence k zamyšlení. Dnes vnímáme roli monarchie jako převážně symbolickou a ceremoniální. Ale co to vypovídá o skutečném fungování státu, když jeho formální hlava má tak hluboký a historicky zakořeněný přístup do světa tajemství?
10: Do světa, který je skrytý nejen veřejnosti, ale často i demokraticky voleným zástupcům.
13: Přesně tak. Jak tenhle historický základ tajného státu ovlivňuje rovnováhu moci v současné demokracii?

0: mystéria tohoto a jiných svět. To vše a ještě mnohem více v pořadu Absolutně neuvěřitelné. Na svobodném vysílači CS z plzeňského studia.
1: Tak moc krásný večer, vážení posluchači. Já vás opět vítám při pondělku. Dneska už máme 19. ledna, tak už se pomalu ta zima trošku překoulí přes tu půlku. Za chvilku už to snad bude lepší. No a v pondělí tu máme samozřejmě pořad, který se jmenuje Absolutně neuvěřitelné. Od minulého pořadu se nastala trošku změna. A to tak, že tentokrát už pojede Jarda sám a Zdenda Sikora bude mít svůj vlastní pořad, který bude začínat patrně za 14 dní nebo někdy začátkem února. Uvidíme ještě, jak to vyjde. Takže rozdělili jsme to takhle na půl, protože se ukázalo, že Zdenda už má na svůj pořad taktéž a Jarda s tím taky takto souhlasí, takto se domluvili oba dva pánové a tím pádem tady budete mít místo jednoho pořadu hned dva pořady. Jardo, já tě moc vítám ve vysílání zpět samotného.
2: Tak hezký večer, přeju tobě, Pavle, do Plzně a i divákům, našim posluchačům.
1: No a protože je tu nový pořad, tak bude i nový téma. A to Jarda nazval, vybral si něco jako srdce jako kvantový rezonátor. Takže Jardo, asi hned můžeme začít, pokud nechceš ještě něco říci, já nevím, k čemukoliv, k počasí, který teďko se udělalo hezký, ty jsi takový známý amatérský meteorolog, takže jestli něco nechceš říct tomu třeba, nebo no čemukoliv, anebo rovnou můžeš jet, je to na tobě.
2: No spíš, že jsem rád, že se rozběhl internet.
1: Jo, to je pravda vlastně.
2: To bylo takové napínavé trošičku.
1: To je pravda, mohli jste dneska o to přijít. Ano, bylo to dneska, ano, Jarda mi volal kolem 6. hodiny, že mu překopli někde tam asi nějaký kablík nebo co, někde venku nějaký optický kabel, no a nešel internet. Tak jsme do 7 hodin nebo do 7:30 vůbec nevěděli, jestli tento pořad dnes bude, ten prémiový obnovený pořad v jedné osobě. Takže

které přichází a se kterými se setkáváme a budeme setkávat, jak v tom alternativně laděném prostředí, tak i v tom mainstreamově vědeckém prostředí, protože tady tyto dvě linie se pomalinku, alespoň v některých věcech, v některých tématech, v některých oblastech k sobě začínají přibližovat jakoby ve smyslu jakési kvazi rezonance, což je velice dobře. A pak tu je potřeba do určité míry trošičku více odprezentovat ještě jiný narrativ s ohledem na lidský organismus, na lidské tělo, než jak je zatím dominantně obecně proklamován. A tak jsem prostě přemýšlel, jaké téma zvolit, na co se soustředit. A jako velice zajímavé mi přišlo právě srdce a všechno, co souvisí se srdcem, ale trošičku z jiného hlediska, z jiného úhlu pohledu, než jak možná jsme na první pohled zvyklí. Na úvod asi by chtělo zmínit to, že taková ta současná moderní civilizace prostě zdědila obraz víceméně lidského těla jako jakéhosi mechanického systému, složeného z vzájemně oddělitelných částí, jejichž funkce lze popsat různým způsobem. Ale ten způsob, nebo v tom způsobu dominuje mechanistický přístup. Je faktem to, že tady tento přístup přinesl určitě nesporné technologické i medicínské úspěchy, ale za cenu hluboké, nazval bych to asi ontologické amputace, čili ztráty chápání člověka, respektive jeho organismu, jeho těla, jako koherentního pole, čili jako soudržného, uceleně fungujícího, celostně fungujícího organismu. A srdce se v tomto paradigmatu redukovalo, v tom stávajícím mechanistickém paradigmatu, jak se redukovalo na jakési hydraulické čerpadlo v úvozovce dáno, jehož úkolem je mechanicky zajišťovat cirkulaci krve. No, nahrubo řečeno, takovýto popis je sice do určité míry funkční, ale zcela ignoruje fakt, že biologické systémy totiž nejsou primárně mechanické, nýbrž rezonanční povahy. A s tím souvisí narrativ, který říká, že život není poháněn silou, ale laděním. Laděním. To slovo je tu velice důležité. Takže jakmile opustíme čistě mechanický rámec a začneme nahlížet na organismus jako na nelineární dynamický systém, pak srdce se okamžitě vynoří jako důležitý centrální prvek, který nelze vysvětlit pouhou pumpovací funkcí. Srdce je rytmický generátor, elektromagnetický oscilátor, masivní nervový uzel a jakýsi, asi bych to nazval, časový koordinátor v jednom dohromady. Činnost srdce není vedlejším produktem metabolismu, ale základním organizujícím principem těla je lidské psychiky. Z hlediska fyziky polí je pak srdce nejsilnějším zdrojem elektromagnetického pole.

0: v lidském organismu. Pole, které se šíří daleko za hranice fyzického těla a vytváří jakousi osobní rezonanční obálku. To možná může být pro některé překvapením, protože často se má za to, že nejsilnější elektromagnetické pole produkuje mozek. Ale ono je to srdce. Na to doplatil do určité míry i před x lety i jeden velmi známý popularizátor přírodních věd. Neřeknu vám teď jeho příjmení. Ale ten příběh určitě znáte, kdy v podstatě během natáčení pod vodní hladinou natáčel velkou mantu, tak ta manta v jisté chvíli ho se prostě dala do pohybu a propíchla mu srdce ostnatým hrotem na konci ocasu, který ta manta má. A ta manta se trefila úplně přesně, neomylně, úplně přesně do centra toho elektromagnetického pole, protože ona je schopná vidět elektromagnetické pole. Takže ona se orientovala tímto způsobem. No a samozřejmě ten pán bohužel prakticky okamžitě během několika desítek vteřin zemřel. No. Takže tady ta elektromagnetická pole, a to není jenom elektromagnetické pole srdce nebo elektromagnetické pole mozku, své specifické elektromagnetické pole má k dispozici nebo prostě produkuje střevní aparát, tlusté střevo. A v takové té hrubší hladině vibrací se pak tady tyto elektromagnetické pole kombinují s jemnějšími vysokofrekvenčními poli lidské bytosti, které jsou součástí už takzvané aury. To asi víte, nebo určitě znáte tady tento termín. Spojetí kvantové fyziky je pole, jako výraz, jo, dám to do vozovky, výraz pole, mnohem fundamentálnější, základnější, podstatnější než částice. Jo. Částice jsou pouze excitacemi pole, dočasnými projevy hlubší struktury reality. Pokud tedy srdce generuje dominantní pole organismu, nelze ho chápat jako podřízený orgán. Naopak, je potřeba chápat jako primární modulátor informační reality nebo datové reality člověka, datové reality lidské bytosti. A tato skutečnost má dalekosáhlé důsledky. Znamená, že lidské vědomí není lokalizováno výhradně v mozku, ale je rozprostřeno v poli. Jeho stabilitu a kvalitu určuje především naše srdce. Z biologického hlediska je srdce unikátní i tím, že disponuje vlastním nervovým systémem. Hovoříme o takzvané intrakardinální nervové síti. Tato síť obsahuje desítky tisíc neuronů, které jsou schopny autonomního zpracovávání informací, které jsou schopny učení i paměti. Tento typ neuronů není nějakým pasivním vykonavatelem příkazů z mozku. Ba naopak, významná část nervových signálů proudí ze srdce do mozku, nikoliv opačně. Takže mozek se tu v mnoha ohledech chová jako jakási interpretační jednotka dat, které přicházejí z hlubšího regulačního centra, a tím centrem je srdce. Rozdíl mezi mozkovou a srdeční komunikací spočívá především v povaze signálu. Náš mozek pracuje s rychlými, diskrétními elektrickými impulzy, které jsou vhodné pro analýzu, kategorizaci, no a další aktivity. Ale srdce naproti tomu komunikuje prostřednictvím rytmu, frekvence a variability, tedy parametrů, které jsou vlastní vlnové a kvantové dynamice. Zatímco mozek počítá, srdce ladí. A právě ladění je klíčovým principem koherence, soudržnosti. My s tím výrazem koherence budeme hodně operovat. Takže ještě pár informací, které k tomuto výrazu. Koherence je v tomto případě stav, ve kterém jednotlivé části systému oscilují ve vzájemném fázovém souladu. Ano. V koherentním systému se informace přenáší efektivně, energie se nestrácí v chaotických fluktuacích a celek vykazuje vlastnosti, které nelze odvodit pouhým součtem částí. Důležité. V biologii se dlouho předpokládalo, že živé systémy jsou příliš teplé, vlhké a chaotické na to, aby mohly udržovat kvantovou koherenci. Jenomže tento předpoklad se naštěstí ukazuje jako hluboce mylný. Právě naopak. Život se jeví jako, jak to nazvat, jako aktivní proces udržování právě tady této koherence v prostředí, které k ní není přirozeně nakloněno. Tady vstupuje do hry i například epigenetika a další věci. No a srdeční rytmus je právě ideálním příkladem tady tohoto principu. Ono by se na první pohled mohlo zdát, že dokonalý rytmus je pravidelný a neměnný. Ale i zde je opak pravdou, no, v případě srdíčka tedy. Zdravé srdce vykazuje vysokou variabilitu rytmu. Jemné fraktální změny v časování jednotlivých úderů. Ale pozor, tato variabilita není známkou nestability, ale naopak je známkou takzvané adaptivní koherence. Ano. Čili srdce neudržuje pevnou frekvenci, ale neustále se přelaďuje podle vnitřních i vnějších podmínek. Takže znovu, srdce je živý rezonátor, nikoliv strojový oscilátor. Stavy emočního a mentálního naladění se přímo zapisují do struktury srdečního rytmu. No, při stresu, strachu nebo nějakém vnitřním konfliktu, jakémkoliv, se rytmus stává chaotickým, nepravidelným a fragmentovaným. Elektromagnetické pole srdce se pak v takových případech rozpadá na nekoherentní vzorce. A naopak při stavech klidu, soustředění, vděčnosti, soucítění, porozumění, souladu nebo vnitřní, hluboké vnitřní integrace se rytmus vyhlazuje a přechází do harmonického sinusoidního průběhu. Pozor, tady nejde o nějakou metaforu, ale o exaktně měřitelný jev. Pak z pohledu kvantové biologie je klíčové, že onen koherentní srdeční rytmus synchronizuje další subsystémy organismu. Mezi ně bychom mohli zařadit mozkové vlny, dechový rytmus, hormonální cykly i buněčnou signalizaci. To všechno se postupně ladí s dominantní frekvencí srdce. Vzniká tak stav globální tělesné koherence, ve kterém se organismus chová jako jednotné homogenní pole. A právě v tomto stavu dochází k optimalizaci metabolismu, k optimalizaci imunitních reakcí, anebo optimalizaci například kognitivních funkcí. Jinými slovy, lze říci, že zdraví není stavem bez poruch, ale stavem rezonanční harmonie. Stavem rezonanční harmonie. No a toto, tady tato definice v podstatě se dotýká anebo objektivizuje jeden z mostů mezi klasickou vědou a ezoterikou. Tradiční duchovní systémy po tisíciletí tvrdili, že srdce je sídlem duše, je centrem bytosti a bránou k vyšším úrovním vědomí. Moderní jazyk by mohl tyto výroky samozřejmě odmítnout jako symbolické klasická mainstreamová věda. Avšak pokud chápeme vědomí jako nelineární pole dat, pak tvrzení o sídle v uvozovce neznamená nějakou lokalizaci v prostoru, ale rezonanční uzel, kde se pole stabilizuje a ukotvuje v biologické formě. Srdce se tak jeví jako rozhraní mezi individuálním a univerzálním. Je místem, kde se osobní zkušenost setkává s kolektivním polem. Elektromagnetická obálka srdce neodděluje člověka od okolí, ale naopak ho s ním propojuje. Každá interakce mezi lidmi, vzájemná, je zároveň interakcí polí každého toho jednoho člověka. Ve skutečnosti, když to rozšíříme, toto pojetí, tak nejde jenom o lidi, ale jde i o zvířata, rostliny, v podstatě o celý ekosystém, který je souborem bilionů energetických polí, které se vzájemně prolínají, jsou vzájemné interakci, komunikují spolu a tak podobně. Takže ještě dříve, když se vrátíme k člověku, ještě dříve, než dojde ke slovní komunikaci mezi lidmi, dochází k výměně informací na úrovni rezonance. Ano, a to i samozřejmě z hlediska nelokality. Tam není k tomu potřeba vzájemný fyzický kontakt na pár metrů od sebe. Takže když jsme si s Pavlem zavolali, tady před vysíláním, a Pavel ladil zařízení, technologii, tak na nelokální úrovni moje energetické pole a jeho energetické pole už spolu komunikovalo. A začal druhý proces ladění technologii a energetické pole se ladila mezi sebou aby vytvořila co nejoptimálnější stav vzájemné koherence. Ano. A to je principiální záležitost všeobecná. To je velice, velice důležitý princip. Ano. Čili intuice, sympatie či nesympatie nejsou nějaké iracionální prvky, ale ve skutečnosti to jsou rychlé odezvy pole, jednoho pole, pole jedné individuality, na energetické pole druhé individuality, nebo jiné lidské individuality. A tady troufám si tvrdit, že tady tento pohled zásadně mění chápání vztahů, společnosti i lidské kolektivní dynamiky. Pokud jsou jednotlivci naladěni nekoherentně, spíše z dominanci entropie, kolektivní pole se stává nestabilním a konfliktním. Pokud se však dostatečný počet jedinců stabilizuje v koherentním srdečním režimu, vzniká pole, které má regulační, harmonizační účinek na celek. Na celý celek. A z tohoto důvodu byly v tradičních kulturách takové věci jako rituály, modlitby a různorodé společné rytmické praktiky považovány za nástroje udržování společné rovnováhy. Nešlo o víru, o formální ceremonii, když zavíření bubnu ten onen nebo jiný domorodý kmen rytmicky křepčil kolem ohniště. Ne. Toto je dynamická aktivita související s technologií pole, která tady v těchto přírodních národech funguje na podvědomé nativní úrovni. Oni to prostě ti lidé to mají v genech zabudováno, ty geny jsou aktivní tohoto typu. My k tomu potřebujeme asi edukaci, samozřejmě určitou, a nějakou povědomost. Z hlediska času je role srdce ještě hlubší. O času budu potom hovořit detailně i v kontextu se srdcem. Srdeční rytmus je primární biologickou, ano, tak asi bych to mohl nazvat, je primární biologickou hodinou. Nejenže udává tempo fyziologických procesů, ale strukturuje i subjektivní prožívání času. V soudržných, koherentních stavech se čas zpomaluje, prohlubuje a získává kvalitu. V nekoherentních stavech se čas fragmentuje a zrychluje. Tento jev je znám z meditativních i krizových zkušeností. Ano. To je objektivně známo, ale jeho kořen je fyzikální. Změna rytmu znamená změnu časové struktury pole. Srdce tak není pouze orgánem v čase, ale biologickým generátorem časovosti. Puls srdce je mikromodelem kosmického rytmu, cyklu expanze a kontrakce. Objektivizace projevu a návratu. Z tohoto důvodu bylo srdce v mnoha tradičních kulturách, mnoha tradicích chápáno jako zrcadlo kosmu v člověku, zrcadlo vesmíru v člověku. A tady samozřejmě to je míněno ne v nějakém poetickém stylu, ale ve strukturálním smyslu. Makrokosmos a mikrokosmos jsou propojeny skrze rytmus. Ano, jsou propojeny skrze rytmus. Takže toliko na úvod. No. Řekli jsme si, že srdce není nějaký vedlejší orgán, ale centrální uzel pole, který ladí tělo, mysl i vědomí do soudržného koherentního celku. A nyní v další části výkladu se zaměříme na detailní vztah mezi srdcem a mozkem, na kvantovou informaci, biofotonickou komunikaci a na to, proč je srdce spíše terminálem, než úplně klasickým zdrojem vědomí. Ano. Po jakémsi ontologickém základu, který jsme si nyní v tom našem dnešním večerním povídání na úvod položili, se můžeme, myslím si, přesunout k jednomu z nejcitlivějších, ale zároveň vysoce klíčových bodů celého pojednání, celého tady toho tématu. Jak bych to nazval? K přehodnocení vztahu mezi srdcem a mozkem. Moderní neurověda postavila mozek do role výhradního generátoru vědomí. Zatímco zbytek těla se stal pouhým jakýmsi periferním vykonatelem jeho instrukcí. Jenom to je sice hezké, ale tento model naráží na stále větší množství empirických i konceptuálních rozporů. A ty se prostě množí. Ano, systematicky. Ukazuje se, že mozek sám není schopen vysvětlit jednotu prožitku, kontinuitu identity, ani nelineární povahu lidského vědomí. Tyto vlastnosti totiž mnohem lépe odpovídají modelu distribuovaného rezonančního systému. Jehož centrálním uzlem není hlava, ale srdce. Z čistě biologického hlediska je vztah srdce a mozku asymetrický způsobem, který odporuje běžným představám. Pojďme si to více rozebrat, přiblížit. Nervové dráhy spojující srdce a mozek totiž nejsou oboustranně vyvážené. No, nevím, jestli o tom víte. Přibližně 2/3 tzv. Aferentních signálů totiž proudí ze srdce do mozku, nikoliv opačně. Mozek tak není primárním řídícím centrem, ale spíše v skutku, to se musí nechat, vysoce sofistikovaným interpretačním aparátem, který zpracovává informace přicházející z hlubších regulačních vrstev organismu. Takže srdce v tomto smyslu opravdu a v skutku neplní roli podřízeného orgánu, ale roli jakéhosi operačního jádra tělesné soudržnosti, koherence. Rozdíl mezi srdeční a mozkovou informací nespočívá pouze ve směru přenosu, ale také a především v povaze. Mozek, lidský mozek, pracuje převážně s takzvanými diskrétními signály, akčními potenciály, synaptickými přenosy a lokálními distribučními sítěmi. Je výjimečně vhodný pro logické operace, jazyk, analýzu a symbolické myšlení. Srdce oproti tomu komunikuje v režimu kontinuální vlnové modulace. Kontinuální vlnové modulace. Informace není kódována v jednotlivých impulzech, ale v rytmu, ve fázi, v amplitudě a harmonické struktuře signálu. A toto jsou přesně ty důležité parametry, které hrají klíčovou roli v kvantové fyzice. Kvantová fyzika, nebo jinak zjednodušeji kvantová informace, se zásadně liší od informace klasické. Nejde tu o sekvenci bitů, ale o stav systému jako celku. Informace je uložena v tzv. Korelacích, nikoli v jednotlivých prvcích. V kvantovém systému není možné oddělit pozorovatele od pozorovaného ani část od celku. No a tento popis v skutku překvapivě dobře odpovídá způsobu, jakým funguje lidské vědomí. Prožitek není součtem neurálních výbojů, ale emergentní kvalitou pole. A právě srdce se ukazuje jako biologická struktura, která je schopná s tímto polem pracovat. O mostech mezi srdcem a mozkem jsem se již zmínil. Jedním z klíčových mostů mezi srdcem a mozkem, respektive mezi srdcem a kvantovou informací, je biofotonická komunikace. O biofotonech jste určitě slyšeli. Buňky lidského těla emitují slabé světelné záření v oblasti viditelného a ultrafialového spektra. Tady ty biofotony, o kterých je řeč, nejsou náhodným vedlejším produktem metabolismu. Ale pozor, nesou strukturovanou informaci. Bylo jednoznačně prokázáno, že biofotonové emise vykazují koherenci, soudržnost a mohou se podílet na regulaci buněčných procesů. Zatímco mozek generuje složité elektrické vzorce, srdce vytváří stabilní elektromagnetické prostředí, které umožňuje globální synchronizaci biofotonového pole organismu. Velice důležitá věc. No, velmi, velmi důležitá věc. A zde se dostáváme k dalšímu důležitému, řekl bych, zásadnímu bodu. Elektromagnetické pole srdce není jen silné, ale především strukturálně jednoduché a stabilní. A právě tato jednoduchost, řekl bych, z něj činí ideální nosič soudržnosti. No, koherence. Pole mozku je komplexní, fragmentované a lokálně proměnlivé. Je výborné pro diferenciaci, ale špatné pro integraci. Srdce naopak funguje jako integrační centrum, které sjednocuje rozptýlené procesy do jednoho rytmu. A z hlediska kvantové informace je srdce nositelem fáze, zatímco mozek je nositelem obsahu. Tady tento zvláštní vztah lze přirovnat pro lepší pochopení nebo vizualizaci k orchestru. No. Mozek představuje jednotlivé nástroje. Každý s vlastní partiturou, barvou a zvukovou dynamikou. A srdce je dirigentem, který neurčuje konkrétní noty, ale udržuje tempo, harmonii a jednotu celku. Bez dirigenta se hudba rozpadá do chaosu. A to i když jsou jednotliví hráči technicky velmi zdatní, velmi dokonalí. Stejně tak bez srdeční koherence se kognitivní schopnosti fragmentují. Emoce se destabilizují a vědomí ztrácí kontinuitu. Z ezoterického hlediska byl tento vztah velmi kvalitně a velmi dobře popsán už dávno, dávno před vznikem neurovědy. Ezoterické starobylé, ezoterické tradice hovoří o mysli srdce a o mysli hlavy, jako o dvou odlišných režimech poznání. Mysl hlavy analyzuje, rozděluje a hodnotí. Mysl srdce syntetizuje, sjednocuje a vnímá celek. Moderním jazykem bychom mohli říci, že mozek pracuje převážně v režimu klasické informace, zatímco srdce pracuje s informací kvantovou. A tyto dva režimy nejsou v rozporu, ale v důležitém komplementárním vztahu. Potíž samozřejmě vzniká tehdy, když je jeden z těch dvou absolutizován na úkor druhého, nebo když jeden dominuje na úkor druhého. Výzkumy týkající se srdečně mozkové koherence ukazují, že stav srdce má přímý a okamžitý vliv na funkci mozku. Při koherentním srdečním rytmu se zvyšuje synchronizace mozkových hemisfér, zlepšuje se pozornost, zlepšuje se paměť i schopnost řešit komplexní problémy. Subjektivně je tady tento stav prožíván jako jasnost, klid a pocit vnitřní integrity. Kdežto při nekoherentním srdečním stavu dochází k opačnému efektu. Mozek se dostává do režimu fragmentované aktivity. Myšlení se stává roztěkané, reaktivní a emoce přebírají kontrolu, přebírají nadvládu. Zase z kvantového pohledu lze tento jev popsat jako změnu informačního šumu. Nekoherentní srdce generuje pole s vysokou entropií, které narušuje jemné korelace potřebné pro stabilní vědomí. Koherentní srdce naopak vytváří pole s nízkou entropií. V ní se kvantová informace může udržet a přenášet bez rychlé dekoherence. Jinými slovy, srdce funguje jako filtr reality. Jo? Ale pozor, aby jsme to dobře chápali. Ne tím, že by si vybíralo konkrétní obsahy, ale tím, že určuje kvalitu pole, ve kterém se tyto obsahy manifestují. Jo? To je obrovský rozdíl. A tady tento způsob nahlížení má zásadní důsledky pro chápání emocí. Z tohoto hlediska emoce nejsou pouze psychologickými reakcemi na podněty, ale frekvenčními stavy pole. Každá emoce odpovídá určité konfiguraci srdečního rytmu a elektromagnetického pole srdce. Strach, hněv, úzkost, například, jo, když vyberu, vytváří nekoherentní vzorce. Zatímco vděčnost, soucit, láska, sounáležitost podporují koherenci. To neznamená, že v uvozovce pozitivní emoce jsou jako lepší kvalitativně nebo kvantitativně. Ale znamená to, že mají odlišné fyzikální vlastnosti. Čili emoční regulace, regulace emocí, je tedy ve své podstatě i kvantová regulace pole. To jsou spojené nádoby, propojené nádoby. A mozek tedy v tomto ohledu hraje roli zesilovače a dokonce i jakousi roli překladače. Jo? Jakmile srdce stoupí do určitého rezonančního stavu, mozek tento stav interpretuje v podobě myšlenek, obrazů a různých narrativů. Pokud je srdeční pole koherentní, soudržné, mysl má tendenci vytvářet smysluplné integrující příběhy. Pokud je pole srdce chaotické, mysl produkuje fragmentované konfliktní nebo katastrofické scénáře. A toto vysvětluje, proč změna srdečního stavu často předchází změně myšlení. A nikoliv naopak. A nikoliv naopak. Z hlediska vědomí jako celku se tak srdce jeví jako brána kvantové informace mezi individuální a univerzální rovinou. Mozek individualizuje, srdce propojuje. Mozek lokalizuje, srdce rozšiřuje. Mozek vytváří mapy dat, informační mapy. Srdce udržuje spojení s územím přes epigenetiku. V tomto smyslu je srdce klíčem k transcendentním zkušenostem. A to nikoliv proto, že by generovalo nadpřirozené, v uvozovce řečeno nadpřirozené stavy, ale proto, že umožňuje přístup k hlubší vrstvě reality, kde se informace ještě neštěpí, neroštěpují na subjekt a objekt. Tady tímto výkladem, tady těmito informacemi se tedy dostáváme k zásadnímu přerámování lidského vědomí. Vědomí není produktem mozku, ale procesem pole, který se v mozku zobrazuje. Zase zjednodušeně řečeno. Ale je to jako složitější všechno, ale velice zjednodušeně obrazně řečeno. Srdce je stabilizačním uzlem tohoto procesu, biologickým rezonátorem, který umožňuje, aby se kvantová informace vtělila do časoprostorové zkušenosti. A to je důležitá věta. Toto. Aby se kvantová informace vtělila do časoprostorové zkušenosti. Bez srdce by mozek nebyl schopen udržet jednotu prožitku. Bez mozku naopak by srdce nemělo nástroj k jeho artikulaci. Jejich vztah tedy není hierarchický, ale rezonanční. Tak a v následujícím výkladu se posuneme ještě hlouběji, nebo rád bych se posunul ještě hlouběji. Zaměřím se totiž na vztah srdce k času. Zaměřím se na nelineární temporalitu vědomí, zaměřím se na kosmické rytmy a na to, proč lze srdce chápat jako most mezi formou lidského života, mezi lidskou inkarnací a strukturou vesmíru samotného. Zase, jako rozumíte, máme omezený čas, takže bude to všechno v nějaké kompresi datové, budu to poskytovat v určité kompresi datové, ale myslím si, že pro nějaké ty základní verifikace, to, co zde povím, že to bude stačit, abyste nad tím pouvěžovali. Takže dávejte bedlivý pozor, nastražte uši. Já se omlouvám, já se tady musím dát nějaké pití, protože jak pořád mluvím, tak...
1: Napít se trošičku. Nejlépe čajík nějaký s medem, to nejvíc pomáhá.
0: No, to by bylo ideální a to bych evidentně mohl, ale nemám ho tady a teď ho dělat nemůžu, protože to by nebylo dobrý, to by nešlo. Tak si tady naliju aspoň vodu a napiju se, děkuji.
1: Máme půlku za sebou už skoro, takže možná, že bych to mohl využít a říct, že můžete volat samozřejmě na telefon 608.
0: No, povídej.
1: 608 12 14 19 můžete zavolat, ale prosím ještě tak za půl hodinky nejdřív, abyste případně se mohli na něco zeptat, co vás zajímá v tomto oboru, teda v tomto, pokud možno k tomu dnešnímu tématu. Ano, to zavolejte klidně. Tak jo, Jardo, tak a už asi můžeš pokračovat, že?
0: Jo, můžu, jo. Čekaj, tady ještě něco, tak, dobře. Tak, odkud začít?
1: Od začátku.
0: Od začátku. Asi tady vezmu takový.
1: Tak, ještě napiješ, ano.
0: Tak. Čas bývá tady v té naší moderní, nebo také se říká mainstreamové, vědě chápá dominantně, jo, tak jako globálně, jo, na té úrovni prostě veřejnosti, jako lineární parametr, který plyne nezávisle na pozorovateli a biologických procesech. Jenomže tady tento koncept je však stále obtížněji udržitelný. Je to tak. Jak v takzvané relativistické fyzice, tak i v kvantové fyzice, v kvantové teorii se ukazuje, že čas není nějakým univerzálním tokem, ale že čas je lokální struktura závislá na pohybu, energii a pozorování. Biologické systémy, zejména živé vědomé organismy, do této struktury vstupují velmi aktivně. Lze říci, že čas není pouze rámcem života. Ono to je trošičku jinak. Čas je procesem organizace času. Pardon, život je procesem organizace času. Čas není pouze rámcem života, ale život je také procesem organizace času. Z biologického hlediska je, i když se to samozřejmě na první pohled může zdát divné, zvláštní, ale je to tak. Srdce z biologického hlediska je hlavním časotvorným orgánem. Jak jsme si už řekli, nejenže udává rytmus krevního oběhu například, ale synchronizuje prakticky všechny periodické procesy v těle. Dech, hormonální cykly, nervovou aktivitu i buněčnou komunikaci a mnohé další se podřizují jeho pulzu. A tento puls není mechanickým tikotem, jako když tiká budík, ale proměnlivým adaptivním rytmem, který se neustále přeraďuje podle vnitřního i vnějšího prostředí. Čas, jaký tělo prožívá, je tedy rytmem rezonance, nikoliv abstraktní veličinou. A subjektivní zkušenost času tuto skutečnost potvrzuje. Ve stavech stresu, strachu nebo vnitřního rozporu se biologický čas, zdůrazňuji, biologický čas, čas buněk, ano, ne čas v hlavě, jakoby v rámci našeho vědomí, ale čas buněk se zrychluje a fragmentuje. Čili potažmo lze říci, že v těchto stavech hluboké dekoherence buňky rychleji stárnou v těle. Naopak v mysli se čas jakoby natahuje ve stresu, v strachu. Jako kdyby to nemělo konec. Člověk si říká, už aby to skončilo, už aby byl konec a ono to pořád, jo, a teď nejenom se ten čas jakoby roztáhne. Ale naopak, v tom buněčném prostředí, kvantovém, se čas zrychlí. V důsledku toho se zrychlí i procesy stárnutí buněk. Neboť tam dochází k změně temporality v oblasti telomerázy a telomerových zakončení, ano, v prostředí DNA. Ale to už je ještě hlubší materiál, jo? Ještě složitější záležitost, do které teď vstupovat prostě nechci. Jo? Že není na to čas a je to dost i náročné na představu a chápání. Ano. Jinými slovy řečeno, čas vzniká tam, kde dochází k pravidelné opakované rezonanci. Zase velice zjednodušeně řečeno. Ano. Srdce jako stabilní oscilátor vytváří právě takové korelace, tady tohoto typu. Je to srdce, je v podstatě jakýsi biologický generátor temporality, uzel, v němž se kvantová informace rozprostřená v poli zahušťuje do prožitelného okamžiku. A ten prožitelný okamžik je jakoby napnut v nějaké časové napnout do nějaké časové mapy, do nějaké časové struktury. A toto nás dostává k dalšímu důležitému bodu. Přítomný okamžik není pouhou psychologickou kategorií. Přítomný okamžik je rezonančním stavem. Přítomný okamžik je okamžik maximální koherence, kdy jsou vnitřní a vnější rytmy sladěny. V tomto stavu mizí pocit oddělenosti mezi subjektem a světem, protože pole je fázově sjednocené. Tradiční duchovní systémy tento stav popisují jako bytí v srdci. Jako bytí v srdci. Jakoby stav já jsem v tom bodu okamžiku, v tom bodu přítomného okamžiku. Nebo stav otevření duchovní brány. Ano. Moderní vědecký jazyk by to nazval minimalizace časové entropie. Minimalizace časové entropie. Oni na to mají terminus technicus, který zní minimalizace časové entropie. Ale oni ví ty věci, oni velice dobře ví, co ta ezoterika říká a o čem mluví, když mluví o bodu přítomnosti, o tom spirituálním aspektu přítomného stavu. Ano? V tom přítomném já jsem v tom bodu, když hovořím o bodu přítomnosti. Ano. Jo. Takže srdce, pozor, ale nefunguje pouze jenom jako regulátor biologického času, zdůrazňuji, regulátor biologického času, ale také jako rozhraní mezi individuálním a kosmickým rytmem. Kosmos, vesmír, sám o sobě je strukturován rytmicky. Máme rotaci planet, máme rotaci hvězdných polí kolem galaktického jádra, máme rotaci galaxií kolem supragalaktického jádra. Ano. Máme tu oscilaci polí na neuvěřitelně dlouhé škále různých úrovní. A všechny tyto rytmy nejsou chaotické, ale fraktálně uspořádané. To si naši předci velmi dobře uvědomovali. Proto tak někdy až schizoidně trpěli na kalendářní systémy vázané na pohyby těles, na pohyby různých těles na noční obloze. Oni si toto uvědomovali a těmi kalendářními systémy ten rytmus, ten kosmický rytmus přenášeli do svého kolektivního bytí. To nejsou nějaké náhodné věci. Ano. Náhodné záležitosti. Jo? Tady za tím vším stojí univerzální moudrost. Prvotní zdroj s velkým Z. Nebo chcete-li ústřední programátor. Enigma. Tady přes tyto rytmy, přes tu oscilaci, se projevuje inteligence toho prvotního zdroje. Extrémně vysoká inteligence. Z hlediska ezoterického bylo srdce vždy považováno, a teď dám do uvozovek ten termín, ze slunce tělo. Srdce ze slunce tělo. S tím do určité míry souvisí i pojednání, učení o slunečním andělu, Solar Angel, slunečním andělu, což není anděl s křídílkama, někde poletující, ale je to exaktně existující energetická obálka, která obklopuje srdeční čakru. Má svoje funkce, hraje svou důležitou roli ve své existenci. Jo, tady na toto téma mám několik seminářů, nebo několik přednášek a jeden seminář víkendový. Jo, můžete si ho dohledat na mých stránkách v kolonce webináře a ze záznamu si můžete poslechnout ten víkendový seminář na toto téma. Je to ten slunečný anděl je velice zajímavá tematika, ale nemám tady prostor, abych se tomu věnoval nějak do hloubky. Ano. Tak. Stejně jako, dejme tomu, hvězda, naše sluníčko, udržuje planetární systém v dynamické rovnováze, tak srdce udržuje rovnováhu mezi tělem, fyziologií, ano, myslí a vědomím. Pozor, mysl není to samé, co vědomí. Ano. Mysl je vlastně konglomerát myšlenek. Ale vědomí je něco mnohem více komplexnějšího. Ano. No a tady tento model, o kterém se tady bavíme, samozřejmě zase není metaforický, to nejsou metafory, ale je to exaktně strukturální záležitost, které je potřeba věnovat náležitou pozornost. V obou případech Jde o stabilní zdroj rytmu v nelineárním systému.

fenoménem uvnitř lebky, ale procesem ladění mezi individuálním organismem a univerzálním polem. A čím stabilnější je srdeční koherence, soudržnost, tím jasnější a širší a přesnější je toto ladění. Ano. A tady tento koncept má mimochodem docela zásadní důsledky pro chápání takzvané evoluce vědomí. Evoluce není pouze genetickým procesem, ale i rezonančním fázovým posunem. Změny ve způsobu, jakým organismy udržují koherenci, soudržnost, vede ke kvalitativně novým formám prožívání reality. A v lidském případě je srdce klíčovým nástrojem tohoto posunu, nebo těchto posunů. Umožňuje přechod od reaktivního fragmentovaného vědomí k vědomí integrálnímu, schopnému vnímat celek. No a tady v tomto kontextu získává jakákoliv aktivita související se srdcem zcela nový význam. Jde tu o otázku emocí v psychologickém slova smyslu, ale o technologii ladění času a pole. Takže dechová cvičení, meditace, rytmické praktiky, mezi které může patřit i tanec, nebo vědomá práce s pozorností, koncentrační techniky, nejsou rituály víry, ale metody stabilizace srdečního rezonátoru. Jakmile se srdce dostane do koherentního režimu, celý systém se přeuspořádá. Tomu dochází automaticky. Mozek se sklidní, myšlení se zpřehlední a vnímání reality se rozšíří. Když vytahovali teď nedávno toho spolologa, určitě jste o tom slyšeli, četli jste články, jak uvízl, jak se zranil tam v tom podzemí, nějakých 50 metrů podzemí. A bylo to velice komplikované, trvalo to hodiny. Tak tam dávali k tomu i takový krátký video. A jedno video bylo, minimálně jedno video, které se viděl, bylo natočeno z toho podzemí, přímo když komunikovali s tím zraněným spolologem. A ten jeho kolega, který byl součástí té záchranné mise, první nebo jedný z prvních vět, které mu řekl, tak ty první věty zněly sklidni to. Sklidni to. Ano, sklidni dech. No, sklidni dech. Ano. Proč? No, protože tady se celou dobu o tom bavíme. To jsou propojené nádoby, rytmus dechu, rytmus srdce, rytmus neurální aktivity, jo? A tady to všechno je spolu propojeno. A v takovém případě, když dostanete do koherence srdeční rytmus, například skrze dech, skrze mentální sklidnění, tak dostáváte pod kontrolu i emoce, myslíte jasněji, ano, eliminujete, neutralizujete stavy paniky, úzkosti, strachu a tak podobně. Proto jedný z prvních věd byly sklidni to. On věděl přesně. On to nemusel mu popisovat, co má dělat. On věděl, když řekl tuto větu, co má dělat. Ano. Jo, a tady takže to jsou velice, velice důležité, věci. Z hlediska společenského. Tady tyto věci znamenají, že kolektivní vědomí není nějakým abstraktním součtem individuálních názorů, ale je výslednicí rezonančních stavů jednotlivců.

0: Společnosti s chronicky nekoherentním v uvozovce srdečním polem mají tendenci k polarizaci, konfliktům, k pocitu neustálého tlaku a nedostatku. Naopak kultury, které dokáží podporovat rytmus, synchronizaci a společné koherentní stavy, vytvářejí stabilnější a smysluplnější prostředí. Historické kvazi rituály, svátky a společné rytmy, společenské rytmy, měly právě tuto funkci. Jo, a tady tímhle se jakoby pomyslně kruh uzavírá. Srdce jako kvantový rezonátor není nějakou izolovanou biologickou kuriozitou, ale klíčovým uzlem reality, ve kterém se setkává fyzika, biologie, psychologie, kosmologie. Vidíte, že to je multidisciplinární záležitost. Je to místo, kde se čas stává prožitkem, kde se informace stává významem a kde se kosmická struktura reality zrcadlí v lidské zkušenosti. Moderní mainstreamová věda teprve začíná tento obraz znovu skládat dohromady, zatímco ezoterické tradice jej uchovávaly minimálně v onom symbolickém jazyce po mnoha a mnoha tisíciletí. A k čemu nás to směruje? Co nám to říká? Že rozpor mezi vědou a spiritualitou ve skutečnosti není fundamentální povahy, ale jazykového charakteru. Jakmile přijmeme, že realita je pole a že život je proces udržování koherence, soudržnosti a srdce se přirozeně vynořuje jako centrální prvek tohoto procesu, ano, tak jsme schopni uzřít podstatně hlubší skryté skutečnosti týkající se reality, jej jsme součástí. Ano. A v tomto smyslu, kdy se hovoří o takzvaném otevírání srdce, jo, to je ezoterický termín, otevři své srdce, tak to v tomto případě nejde o nějaký morální apel, ale jde přímo o ontologický posun, o změnu způsobu, jakým se člověk účastní své prožívané reality. Ano. A teď v tom dalším bloku výkladu bych to celé posunul ještě do hlubší úrovně, jestli mi dovolíte. A podíváme se na srdce, které je tím kvantovým oscilátorem, nebo rezonátorem, pardon, kvantovým rezonátorem, a na časové linie. Já jsem teď o časových liních měl dvoudílné semináře a zase máte v archivu, můžete si nastudovat zpětně všechny ty informace, o kterých jsem tam hovořil. Myslím si, že to bylo velice, velice zajímavé. Takže pojďme na to srdce a časové linie se podívat, tohle pod téma. Odkud začít? No, v moderním nebo soudobém vědeckém diskurzu je čas obvykle chápán jako vnější parametr, který plyne nezávisle na živých systémech. To opakuji, protože to jsem zmínil před určitou chvilkou tady v tom posledním bloku. Ale je to důležité, to potřeba zopakovat. Ano. Fyzika samozřejmě popisuje dynamiku času prostřednictvím různých rovnic. Biologie používá časovou matrici nebo časovou metriku, jako měřítko vývoje a psychologie zase pracuje v souvislosti s časem jako jakousi subjektivní zkušeností. Tyto tři hlavní roviny jsou však tradičně oddělovány, jakoby spolu nesouvisely. Nám půjde o hybridní pohled, ano, který sám o sobě vychází z jiného předpokladu. A to, že čas není pouze rámcem existence, ale je aktivně generován a strukturován živými systémy. A jak jsme si už řekli, tak v lidském organismu existuje minimálně jeden orgán, který v tomto procesu hraje důležitou roli. Ano, správně, je jim srdce. Zopakujeme si, když řekneme, že z biologického hlediska je srdce primárním rytmickým generátorem. Jeho pulzace začíná velmi brzy v embryonálním vývoji člověka. Ještě před plným formováním mozku. Aktivita srdce. Často se hovoří o, ono to samozřejmě, tam je nějaká fluktace času, na té časové ose, že k tomu dochází mezi 3. a 4. měsícem těhotenství. A tady tento fakt, že to srdce je mnohem dříve aktivnější než mozek jako takový, není pouze vývojovou zajímavostí. Tady tento fakt naznačuje hlubší ontologickou prioritu. Dříve, než vznikne komplexní nervová síť, schopná interpretovat svět, existuje rytmus. Dříve, než se objeví myšlenka, existuje puls. Z hlediska našeho hybridního modelu to znamená, že časová struktura bytosti je zakotvená v srdci. A nikoli v mozku, jak jsme si ji řekli několikrát. Ano, mozek je schopen měřit čas, porovnávat jej, rozdělovat na minulost, kvazi minulost a kvazi budoucnost, vytvářet paměťové stopy a projekce. Srdce však čas vytváří. Ale pozor, ne ve smyslu abstraktní jednotky, ale jako rytmickou osnovu, na které se všechny ostatní biologické procesy zavěšují. Jo? Čili srdeční rytmus není pouze biologickým metronomem, ale lokální biologickou časovou osou, která určuje, jak rychle nebo pomalu se prožitek reality rozvíjí. Ne odvíjí, ale rozvíjí. A tady tento rozdíl je klíčový. Čas mozku je iluzorně kvazilineární, sekvenční a fragmentovaný. Čas srdce je cyklický, pulzující a spojující. Mozek primárně pracuje s teď, které už bylo, a s teď, které teprve přijde. No, zkuste mozkem zachytit přítomný čas a uchovat si ho na nějakou chvilku, byť na pár vteřin. Nejde to. Srdce pracuje s živým přítomným okamžikem, který se neustále obnovuje v rytmu systoly a diastoly. Každý srdeční úder není pouhým opakováním, ale novou aktualizací reality. Z kvantově fyzikální perspektivy se zde dotýkáme jistého, řekl bych, hodně zásadního bodu. V mnoha interpretacích kvantové teorie totiž není čas fundamentální veličinou, ale emergentní vlastností korelovaných stavů. Takzvanou emergentní vlastností korelovaných stavů. Jinými slovy, čas vzniká tam, kde existence, nebo, pardon, kde existuje stabilní rytmus změny. No, čas vzniká tam, kde existuje stabilní rytmus změny. No, bez rytmu není čas. Pouze potenciál. No, aby mohl čas naskočit, potřebuje rytmus. Srdce jako stabilní, ale proměnlivý, jak jsme si řekli, dynamicky proměnlivý oscilátor, vytváří právě takovou podmínku. Přesně tuto. No. Lokální vznik času v poli možností. Lokální vznik času v poli možností. Z hlediska ezoteriky byl tento princip znám dávno. Jo, dávno před vznikem moderní fyziky. Když se podíváte do historických, ale i prehistorických pramenů ezoterických, tak se tam dočtete například o tepajícím středu bytí nebo o vnitřním pulzujícím slunci nebo o rezonujícím ohnisku života. Jo. A opět, všechny tyto pojmy, ale ve skutečnosti jich je mnohem více, nejsou nějakými poetickými metaforami, ale intuitivními popisy stejného jevu. Existence centra, které rytmizuje zkušenost světa. A náš hybridní přístup nám umožňuje tyto staré obrazy znovu číst, nikoli symbolicky, ale strukturálně. Srdeční rytmus má jednu zásadní vlastnost, která jej odlišuje od klasických mechanických oscilátorů. Není dokonale pravidelný. Je variabilní, adaptivní a citlivý na vnitřní i vnější pole. Opět opakuji, protože už jsem to tady zmínil několikrát. A tato variabilita je klíčem k pochopení vztahu srdce a času. Dokonale pravidelný rytmus by generoval statický, prostě mrtvý čas. Variabilní rytmus, rytmus změn, generuje živý čas, který je, jako v úvozovce samozřejmě řečeno, který je schopen reagovat na změny reality. Na změny reality. A tímto se dostáváme k pojmu takzvané lokální časové osy. Každý člověk, a může to pro vás být překvapující, nežije ve stejném čase, i když sdílí stejné hodiny. Subjektivní vnímání rychlosti času jde do hloubky nebo povrchnosti. No prostě on se dramaticky liší. Hybridní model vysvětluje tady tuto skutečnost tím, že každý organismus, v našem případě člověk, vytváří vlastní časovou osu, jejíž parametry jsou určovány stavem srdeční koherence. No, jak jsme si zase řekli, v nekoherentním stavu je srdeční rytmus roztříštěný. Pulzace ztrácí harmonii, elektromagnetické pole se stává chaotickým a časová osa se fragmentuje. Člověk má pocit, že jakože nemá čas, že je tlačen událostmi, že buď to neustále pozadu a přetížen. V koherentním stavu se rytmus jednocuje, pole se stabilizuje a čas se subjektivně rozšiřuje. Ne proto, že by se objektivně zpomalil, ale proto, že lokální časová osa se stává hlubší a prostornější. Zase z kvantového hlediska lze tento je popsat jako změnu hustoty událostí v časovém poli. Změnu hustoty událostí v časovém poli. Koherentní sece umožňuje, aby se více informací vešlo do jednoho okamžiku. Takový okamžik se stává bohatším, plnějším a smysluplnějším. To je také důvod, proč lidé v hlubokých stavech soustředění nebo meditace často popisují pocit bezčasovosti. Přitom nejde o ztrátu času, ale o maximální nasycení přítomností. A tady tyto stavy, tento stav má přímý, ale opravdu přímý dopad na schopnost orientace v životě. Zásadní rozhodnutí, ta, která skutečně mění směr existence, nejsou činěna v lineárním nebo kvazi iluzorně lineárním čase mysli. Mysl porovnává varianty, analyzuje rizika a vytváří scénáře. Avšak v okamžiku skutečné volby často vstupuje do hry jiný faktor, srdeční rezonance. Prostě člověk ví v uvozovce, aniž by byl schopen toto vědění okamžitě zdůvodnit. Z hlediska našeho hybridního modelu se nejedná o iracionalitu, ale o naladění na konkrétní časovou větev. A srdce v tomto procesu funguje jako selektor. Nevybírá mezi možnostmi na základě logiky, ale na základě rezonance. Chovej se tak, jak ti říká srdce. Říkají naši předci, říkali vždycky předci. Každá možná budoucnost, lépe řečeno, má svou vlastní frekvenční stopu. Koherentní stav v rámci koherence je lidské srdce schopno tuto stopu vnímat a reagovat na ní. Rozhodnutí pak není výsledkem nějaké kalkulace, ale je výsledkem fázového sladění s určitou časovou linií. A to je důvod, proč se některá rozhodnutí zpětně jeví jako nevyhnutelná, i když byla subjektivně svobodná. Ano, a zde se nám, v tomto bodě se nám otevírá prostor pro například pro hlubší chápání pojmu osud. Pro hlubší chápání podstaty osudu. Osud v tomto modelu, našem hybridním modelu, není pevně daný scénář, ale atraktor v časovém poli. No. Atraktory nejsou příkazy, ale stabilní konfigurace, no, ke kterým systém přirozeně směřuje, pokud se nachází v určitém rezonančním stavu. Změní-li se stav srdce, změní se i atraktor. Svobodná vůle z tohoto úhlu pohledu pak nespočívá v libovolném výběru, ale ve schopnosti měnit vlastní rezonanční stav. Čili, opět zopakuji, srdce jako kvantový rezonátor není pouze biologickým orgánem, ale časotvorným uzlem, který propojuje přítomnost s potenciálními budoucnostmi. Generuje tzv. Lokální časovou osu, filtruje možné linie vývoje a stabilizuje zkušenost reality, do smysluplného proudu. To, co nazýváme v uvozovce životní cestou, cestou života, životní cestou, je v tomto pohledu výslednicí neustálého dialogu mezi srdečním rytmem a strukturou času. Čili v této pasáži jsme, doufám, že se nám to podařilo, společně jsme položili základ pro pochopení srdce jako generátoru času. V následujícím výkladu, který teď za chvilku bude následovat, se posuneme zase ještě hlouběji a zaměříme se na pravděpodobnostní budoucnost, synchronicitu a srdce jako filtr mezi časovými liniemi. A zde se onen hybridní ezotericko-vědecký přístup zde by se měl projevit v plné síle. Pavlíku, všechno v pořádku?
1: Ano, samozřejmě.
0: Jo, všechno v pořádku, dobře. Tak, takže já jsem se, jestli tam nemáš nějaký dotaz někde. Tak,
1: já jsem říkal, aby zavolali až za chvíli ještě, jo, ještě to, takže
0: jo,
1: mě dovolá.
0: Jasně. Takže, ještě máme nějaký čas. Jakmile přijmeme to, že srdce nevytváří pouze biologický rytmus, ale generuje lokální časovou osu, pak bych řekl, jen v skutku svým způsobem nevyhnutelné si položit tuto otázku. Jaký je vztah srdce k budoucnosti? Pozor, ne k budoucnosti chápané jako pevně daný sled událostí, ale k budoucnosti jako otevřenému poli možností. V našem hybridním rámci, který propojuje kvantovou fyziku s hlubší ontologií vědomí, není budoucnost jednou linkou, jednou linií, ale něčím, co bych mohl nazvat pravděpodobnostním polem, ve kterém koexistuje množství potenciálních scénářů reality. V klasické kvantové teorii není stav systému určen jedinou hodnotou, nýbrž superpozicí možných stavů. A teprve interakce, měření nebo kolaps vlnové funkce způsobí aktualizaci jedné konkrétní možnosti nebo objektivizaci jedné konkrétní možnosti. A přeneseme-li tady tento princip do oblasti živých biologických systémů a vědomí, pak dostáváme obraz reality, v níž se budoucnost neustále formuje v přítomném okamžiku na základě aktuálního rezonančního stavu systému. Nebo bych spíš řekl systému v množném čísle, tvořící inkarnovanou lidskou bytost. A srdce zde vstupuje do hry jako skutku klíčový mediátor tohoto procesu. Jak víme, srdce, nebo jak jsme si řekli, srdce chápeme jako kvantový rezonátor, ale ono samo o sobě nefunguje jako prediktor budoucnosti. Funguje jako selektor pravděpodobnosti. Jeho rytmus, stav koherence, nebo kvalita koherence a fázové naladění vytvářejí podmínky, za kterých se některé možnosti zesilují, nebo některé pravděpodobnosti zesilují, zatímco jiné slábnou. Nejde v tomto případě o vědomé přání v uvozovce, ani o mentální projekci, ale o fyzikálně datový proces. Budoucnost není přitahována myšlenkami. Kvalita budoucnosti, ale rezonancí našeho individuálního pole, ve kterém myšlenky vznikají. Jo? Čili pro zpřesnění. Rozdíl mezi kognitivní představou budoucnosti a její pravděpodobnostní strukturou je zásadní. Mysl pracuje s obrazy, scénáři a lineárními projekcemi, vytváří si mapy toho, co by se mohlo stát. Srdce naproti tomu reaguje na frekvenční charakter možných budoucností. Každá potenciální časová větev má vlastní, jak jsme si řekli, má vlastní rezonanční podpis, který je tvořen souborem vztahů, rytmů a energetických konfigurací. Koherentně fungující srdce je schopné tento podpis vnímat ještě dříve, než se přetaví do konkrétní události. A tady celý tento proces lze také popsat například jako fázové předladění. Srdce se naladí na určitý budoucí stav dříve, kde se tento stav manifestuje v časoprostoru. Říká vám to něco? Tušení. Předtucha. Předtucha něčeho. Je to pocitová záležitost, vycházející ze srdeční koherentní rezonance, nebo ze srdeční ze srdce, jednodušeně řečeno, která se záhy přetavuje ve skutečnost. To je to, o čem je nyní řeč. Mimo jiné tedy, o čem se nyní bavíme. Ano? A pozor, je tu ještě jeden fenomén, nejen předtucha, ale i synchronicita. Synchronicita, bo jev synchronicitní, je tradičně chápán jako náhoda s významem, nebo jako mystický zásah od někud z hůry. Náš hybridní model však nabízí třetí možnost. Synchronicita je výsledek sladění lokální časové osy s širším pravděpodobnostním polem. Když se srdeční rezonance jednotlivce dostane do souladu s určitým časovým proudem událostí, které by jinak zůstaly nespojené, se začnou řetězit do smysluplného vzorce. Synchronicita tedy není porušení fyzikálních zákonů, ale jejich rozšířeným důsledkem. V systému s vysokou koherencí soudržností se zvyšuje pravděpodobnost korelovaných událostí napříč různými úrovněmi reality. A srdce zde funguje jako zesilovač korelace. Čím stabilnější je jeho rytmus, tím větší je schopnost organismu číst v uvozovce jemné struktury pole a reagovat na ně včas. A tento mechanismus také vysvětluje, proč zásadní životní rozhodnutí nejsou primárně kognitivní povahy. Rozhodnutí, která skutečně mění směr života, se často rodí z pocitu vnitřní nevyhnutelnosti, hlubokého klidu nebo naopak silné vnitřní disonance. Mysl sama o sobě může dlouho váhat, analyzovat pro a proti. Ale konečný impuls přichází ze srdce. Ne proto, že by srdce myslelo lépe než mozek, ale proto, že operuje v jiném časovém režimu. Mysl je ovládána iluzí lineárního času. Srdce se pohybuje v čase pravděpodobnostním. Když se tyto dva režimy dostanou do konfliktu, vzniká vnitřní napětí. Naopak, když se sladí, Rozhodnutí se jeví jako samozřejmé. Z hlediska toho našeho hybridního modelu je takové rozhodnutí výsledkem rezonanční shody s konkrétní časovou větví nebo časovou linií a nikoli výsledkem logického výpočtu. A tady v tomto případě, tady na tomto místě je potřeba zdůraznit, že tento proces neeliminuje svobodnou vůli, to je potřeba opravdu zdůraznit, naopak ji redefinuje. Totiž jde o to, že svobodná vůle v tomto modelu nespočívá ve schopnosti vybrat si libovolnou možnost, ale ve schopnosti, a to je opakování opět, ale ve schopnosti, už víte asi, měnit vlastní rezonanční stav. Člověk si nevybírá přímo události, ale způsob, jakým je naladěn vůči poli možností. Změní-li se naladění srdce, změní se i sada pravděpodobných budoucností, které se nabízejí k aktualizaci, nebo chcete-li k objektivizaci. A tím znova ještě se dotýkáme zpátky pojmu osud. Osud bývá často chápán velmi fatalisticky, jo, anebo je úplně odmítán ve prospěch absolutní svobody. Náš hybridní model nabízí třetí cestu. Osud je struktura atraktorů v časovém poli. A jak jsme si řekli, atraktory nejsou pevné body, ale dynamické konfigurace, které přitahují vývoj systému, jako přitahují fúzovce, pokud se nachází v odpovídajícím rezonančním stavu. A srdce jako generátor lokální časové osy určuje, ke kterým atraktorům má organismus přístup. Změna osudu tedy není popřením minulosti, ale změnou fázového vztahu k budoucnosti. Člověk může opakovaně vstupovat do stejných životních vzorců a vy víte, že se to děje. Pokud se jeho srdeční rezonance nemění. Jakmile však dojde k hlubší koherenční změně, objeví se nové linie, respektive větve reality, které dříve nebyly dostupné pro dotyčnou inkarnovanou lidskou osobnost. Tento proces je pak v životě často doprovázen pocitem zlomu, probuzení nebo zásadní životní transformace. A z kvantového hlediska lze tento jev chápat jako přechod mezi energetickými hladinami systému. Naše srdce zde pak funguje jako stabilizátor tohoto přechodu. Bez dodatečné koherence by změna vedla k chaosu nebo dokonce celkovému rozpadu identity. Koherentní srdce však umožňuje plynulý přeskok mezi časovými liniemi bez ztráty vnitřní integrity. No a v skutku tento model má i širší kosmologické důsledky. Pokud jednotlivci generují lokální časové osy a selektují pravděpodobné budoucnosti, pak kolektivní pole vědomí vytváří kolektivní časové proudy. Takže civilizace nejsou pouze historickými konstrukty. Ty civilizace, které tu v historii a prehistorii byly. Ale rezonančními strukturami, které se pohybují určitými časovými směry. Změny v kolektivním poli srdce nebo v kolektivním srdečním poli vyvolané krizemi, technologickými zlomy nebo kulturními posuny mohou vést k náhlým změnám trajektorie celé společnosti. Čili vidíte tu, že srdce jako kvantový rezonátor tak nepůsobí, tak prostě nepůsobí jen na úrovni jednotlivce, ale podílí se na spoluvytváření reality v širším měřítku. Budoucnost tedy není něco, co se stane v uvozovce. Ano? Je to něco, co se ladí. A srdce je nástrojem tohoto ladění. V tomto smyslu není práce se srdcem, jako aktivity, tréninky, jo, různé techniky, únikem do subjektivity, ale aktivní účastí na formování času. Minimálně své osobní časové trajektorie, své časové linie. A co říci dál? V této pasáži jsme rozvinuli, toho výkladu mého, jsme rozvinuli pojem pravděpodobnostní budoucnosti a ukázali jsme si, jak srdce funguje jako filtr mezi možnými časovými liniemi. Ano? Příště se posuneme ještě o úroveň hlouběji a zaměříme se více na osud, svobodnou vůli a kosmickou temporalitu. Tedy na to, jak se individuální srdeční rezonance projevuje s hlubší strukturou vesmíru jako k celku. Tak, Pavlíku, já nevím, kolik je hodin.
1: Tak, já dál jsem nikoho neslyšel, protože tady mám posluchače na telefonu, tak...
0: Ptal jsem se na čas, kolik máme času.
1: Já čas je na 10 minut do konce, no, takže výborně. Já vemu teda na telefon... Haló, slyšíme se, nebo ne?
2: Ano.
1: Aha. Tak jo, tak povídej k tématu, prosím, a množte.
2: Zdravím pana Chvátala a pana Hlásku. Období od 17. února do 20. února 2026 včetně představuje jeden z nejvýznamnějších iniciačních uzlů 21. století, kde se syn pro ně otevírá nový cyklus jednání a zároveň se zaostruje existenční konflikt mezi systémovou mocí a biologickou realitou, což se mimo jiné teď projevuje a bude ještě projevovat hlavně mezi 17. únorem až 20. únorem 2026 včetně. Ohledně, mimo jiné, ohledně konfliktu kolem Grónska.
1: Dobře. Já jsem říkal k tématu, jestli by něco šlo, prosím, nebo tady si teďko řekl něco a nějaká otázka?
2: Vždyť to je jeden z nejdůležitějších časových synchronizačních uzlů 21. století. A my se tam, a tématem je čas a čas, časové linie a časové uzly.
1: Dobře, děkujeme. Já, jestli na to Jardobé reagovat. Děkujeme moc. Můžete.
0: Tak, zdravím pana Arnošta a děkuji za jeho příspěvek. Já jsem tam nevnímal jako úplně v tom přímou otázku, spíš jako takové sdělení. V rámci omezeného času mohu říct pouze toliko, že problematika grónská jako událostní záležitost je jenom jedním z mnoha dalších fragmentů, které se v současné době synchronicitně objevují s jakýmsi stejným narrativem nebo analogickým narrativem. Víš, třeba Venezuela nebo problematika Tajvanu a tak dále. z toho, řekl bych, globálního komplexnějšího hlediska lidské civilizace je potřeba říci, že se nacházíme v skutečně velmi zlomovém období. Nemám tu odvahu, abych to na rozdíl od Arnošta, abych to období nazval nejvíce zlomovým v celém 21. století, ale zlomové období to je, kdy lidská civilizace jako celek přechází z jedné časové linie, nebo větve, chcete-li, do jiné časové linie. Je to přirozené a tady tento stav se děje pokaždé před mikronovou s slunečním zábleskem, kdy tento jev, zvaný sluneční záblesk, v kontextu s funkcí nebo s fungováním našeho sluníčka se odehrává cyklicky zhruba každých 33 tisíc let. Ono, ty přechody civilizační jsou mezi těmi liniemi, se dějou i mezi těmi záblesky, jo, v rámci té 33 tisíců let, jo, mezi tím. Ale tady před těmi mikronovami to je 100%, to se děje vždy. A vždycky v aktivním procesu přechodu poměrně rychle a prudce roste chaotické proudění energie. To znamená, dochází k dekoherenci. Ano, dochází k větším datovým i energetickým fluktacím, což potom ovlivňuje i psychiku a mentalitu každého jednoho člověka, každé jedné lidské bytosti. No a potom pochopitelně je potřeba tady vnímat to, že pakliže jsou potom máte jedince, kteří mají velkou moc, a to znamená každé jejich myšlenkové hnutí, každé jejich rozhodnutí, které vychází z nějakého mentálního a emocionálního nastavení, tak samozřejmě má radikální objektivní dopady na větší či menší jakoby úroveň nebo objem lidské civilizace. A to se právě děje v současné době. Jo? Ale je to přechodové období, které s příchodem mikronovy postupně odezní.
1: Mm-hmm. Dobře, tak jo, tak to byla, myslím, vyčerpávající odpověď. Jardo, máme 56, tak já, jestli dovolíš, tak já tady řeknu něco k tomu, co tady se chystá. To znamená, jo, jednak ještě musím říct teda, že ten pořad se Zdeňkem Sýkorou, takže bude patrně od příští středy začne, nebo úterý, teď ještě nevím, začneme, nebo ještě o týden díl, nevím přesně, to je jedno, ale budete to mít, Zdeňku Sýkorou, nebojte. A další věc je to, že se chystá další výprava na Mauritius. A já to říkám proto, protože se tam uvolnily nějaký místa, dvě místa, myslím, nebo podobně. A já bych byl rád, kdyby náhodou jste někdo měli zájem, takhle vám to tady ukážu, tak abyste se ozvali tady na web www.mezi-svimi.cz, kde se můžete případně přihlásit. Zatím je tam kolem 6-7 lidí, myslím, že tam je teď na březen a jelo by se 26. února. 26. února do 20. března. Ano, takže opravdu neváhejte, pokud někdo máte zájem, myslím, že by to za to stálo. Zatím, kdo tam byl, tak se tam každému líbilo. Tak, to je toto.
0: Pavlíku, ty odejdeš na Mauritius zase?
1: Vypadá to, že tam budu muset ještě asi zajet. Ještě to není jistý, ale vypadá to, že ano. Jo, takže na 3 týdny ještě. No, teďko na jaře. Tak, to jsem chtěl říct toto a vrátíme se 20. Tak to bude těsně předtím, než bude zase sraz svobodného vysílače 27. až 29. března 2026 v Havlíčkově Brodě tentokrát. Takže tady to vidíte, pokud někdo chcete se už přihlásit, můžete opět na stránkách www.svobodny.com.
0: Tam bych mohl dojet.
1: No, tak vydá.
0: To do toho Brodu.
1: To by bylo paráda, do Havlíčkova, do konečně a do, že by si se taky ukázal.
0: Jo,
1: tak super, takže 27 až 29 od pátku do neděle jsme tam. Vlastní setkání bude opět příští týden v pondělí. Měj se moc a moc krásně.
0: Také ti, Pavle, děkuji za moderování, za technologickou, jak bych to řekl, asistenci toho všeho.
1: Podporu.
0: A já si myslím, že se mnou můžeš počítat v tom březnu.

Vážení posluchači, vítejte u kalendária číslo 160 věnovaného Tristanu Tzarovi, spoluzakladateli hnutí Dada. Od jehož narození 28. dubna uteklo 130 let. Od mikrofonu se hlásí Michal Kyselka.

0: 1920. Tristan Zara brings Dada from Zurich to Paris, where he is awaited like a messiah.
1: Píseň Dada, mesiářská. Je to píseň dadaisty, jenž nebyl ani rád, ani smuten a zamiloval se do cyklistky, která nebyla ani šťastná, ani smutná. Ale její manžel na první den v roce dozvěděl se o všem a rychle konal. Do Vatikánu poslal 3 kufry a v nich 2 těla. Ani milenec, ani cyklistka již nebyli ani šťastní, ani smutní. Dada, Dada, pijte vodu, pijte vodu, pijte vodu, pijte vodu.
2: La chanson Dada, musique de Georges Jolic.
3: La chanson d'un dadaïste qui n'était ni gay ni triste et aimait une bicycliste qui n'était ni gay ni triste. Mais les poules le jour de l'an s'arrêtent tout et dans une crise en voyant au Vatican leurs 2 corps en 3 valises. Ni amant ni cycliste n'était plus ni gay ni triste. Mangez de bons cerveaux. Lavez votre soldat, dada, dada, buvez de l'eau.
1: Dadaismus byl ve 20. letech 20. století tak převratnou a nejen v umění revolucí, že Tristan Zara, kterého jsme slyšeli osobně, byl v roce 1920 v Paříži opravdu očekáván, co by nový spasitel. Jak je to možné? Co jiného ještě dadaismus hlásal?
0: Tristan Zara from Romania writes Dada manifestos.
4: I write a manifesto and I want nothing. Yet I say certain things and in principle I am against manifestos. As I'm also against
1: principles. Píšu manifest a zatím nic nechci. Říkám určité věci a v zásadě jsem proti manifestům, stejně jako proti principům. Princip miluj bližního svého je pokrytecký, poznej sám sebe je utopický, ale přijatelnější, protože zahrnuje zlo. Žádná lítost i po tomto masakru si stále uchováváme naději na očištěné lidstvo. Mluvím jen za sebe, protože nechci nikoho přesvědčovat. Nemám právo tahat ostatní do své řeky. Nejsem ani pro, ani proti. A nevysvětluji, protože nenávidím zdravý rozum. Někteří lidé si myslí, že mohou racionálně vysvětlit myšlenkou, co si myslí, ale to je extrémně relativní. Psychoanalýza je nebezpečná nemoc, uspává antiobjektivní impulzy člověka a systematizuje buržoazii. Dialektika je zábavný mechanismus, který nás banálním způsobem vede k názorům, které jsme měli na začátku.
5: Pokud plánujete napsat báseň, vystřihněte článek a poté vystřihněte každé slovo. Jednotlivá slova vložte do sáčku, jemně protřepejte a poté postupně vyjměte jednotlivé útržky v pořadí, v jakém opustili sáček. Svědomitě opište. Báseň bude jako vy, tudíž spisovatel nekonečně originální a obdařený citlivostí, která je okouzlující, i když přesahuje chápání vulgárního člověka.
4: A writer, infinitely original and endowed with a sensibility that is charming, though beyond the understanding of the vulgar.
1: Co dále praví Dada? Náhoda je důležitější než umění. Moderní civilizace je absurdní. Umění nevzniká tím, že ho vytvoříte, ale tím, že rozhodnete, že to umění je. V chaosu může být pravda. I v nesmyslu smysl. Dada je nesmyslné jako příroda. Dada je pro přírodu a proti umění. Dadaismus je proti všemu, včetně logiky, rozumu a jazyka. Jakýkoliv rozpor, který najdete, lze začlenit do dadaismu. Dada nelze porazit, protože pokud se o to pokusíte, podporujete ho. Dada je nevyvratitelné. Dada je věčné. Aneb, jak jej parafrázují v písni,
5: Například američtí The Residence. Život není než situace, život není než hra, život není než jen vodní vír, jenž volá mé jméno.

Tristan Tzara, vlastním jménem Samuel Rosenstock, se narodil podle juliánského kalendáře 16. dubna, podle gregoriánského nového kalendáře 28. dubna 1896 v Rumunsku, a přestože je tedy rumunsko-židovského původu, je považován za básníka francouzského. Jméno Tristan odkazovalo k jedné z Wagnerových oper, ano, Tristan a

0: I vyjádřil, že jak dadaismus, tak expresionismus a všechny ostatní izmy rozhodně za artisticky geniální nepovažuje. Cara po první světové válce odešel do Paříže, kde ovlivnil kubistické a futuristické umělce, spolupracoval s Aragonem, André Bretonem a mnoha dalšími. Surrealismus nejdříve odmítl a po roce 1929 se k němu přidal. V letech 25 až 26 si nechal zbudovat vlastní dům v Paříži od českého architekta Adolfa Loose a v něm také zemřel. Tento dům je považován za jednu z nejvýznamnějších realizací tohoto architekta. Začátkem 30. let se tak stalo, že měl přednášky i v Praze a potkal zde svoji lásku.
1: Proč, Helenko, kdy už půjdeš, pane?
2: Nechte mě, nenuďte mě, já nechci.
3: Slečno, všichni, jak jsou, vás prosí, abyste si aspoň jednou zatančila do kola.
2: Ne, prosím vás, nezlobte se, ale nechte mě být. Až potom, jenom teď ne, až potom.
3: Čeho se bojíte?
2: Ne.
3: Pěkně prosím, slíbila jste, že půjdete na druhou písni.
2: Ještě chvilku, jenom chvilinku malinko.
3: Podívejte se.
2: Tož já teda půjdu. Vy nevíte, jak se bojím.
3: Nic se nebojte. Prosím.
0: Cara česky neuměl. Za to Nataša Golová uměla anglicky, německy, rusky a francouzsky a tak si velmi dobře rozuměli. Za Natašu ostatně hovořil i její úsměv, její taneční pohyby, smysl pro humor a příjemné vystupování. Zamilovali se do sebe téměř okamžitě. Pod vlivem nového bouřlivého vztahu Nataša zavrhla vztah, který měla v Praze, domů poslala lístek a v něm uvedla, že se svým novým přítelem Tristanem uteče do Pyrenejí. A opravdu, románek se krátce odehrával v kulisách překrásných hor, kde prožili zamilovaní milenci několik týdnů. Jejich vztah byl však bohužel neudržitelný. Po návratu do Prahy, a to vše ještě před válkou, se Nataša začne zbližovat s českým hereckým prostředím a s kolegy. Jedním z nejlepších přátel se jí stal herec milovník Svatopluk Beneš, jehož jsme v ukázce rovněž slyšeli, který později vzpomínal takto. Moc se milovali, často za Natašou jezdil do Prahy i do Olomouce, kde měla potom angažmá. Tehdy byla Nataša opravdu šťastná. Ale zpět k Dada. Nejen obskurní kapely jako The Residence, nebo třeba dokonce skupina s názvem Cabaret Voltaire, ale i melodický poprok si našel své místo na výsluní Dada. Ano, byla to americká kapela s tímže názvem a ač její hudba by se dala zařadit jako konformní, textu zůstali věrni nevyzpytatelné muze. Ať se ráno probudím, ocitnu se v Disneylandu. Ať večer usnu, ocitnu se v Disneylandu. Ať uteču z domova, ocitnu se v Disneylandu. Ať nabourám auto, ocitnu se v Disneylandu. Ať vykradu obchod, ocitnu se v Disneylandu. Asi si stopnu u dálnice opici a ona mne na svém hřbetě odveze do temnot západu.

Tristan Tzara se dožil 67 let, vstoupil do komunistické strany, ale zase z ní v roce 1956 po událostech v Maďarsku vystoupil. Byl to zajímavý člověk, který založil hnutí před cirka 100 lety, kdy situace byla v určitém slova smyslu možná podobná jako dneska. Hnutí, které nám pomáhá v boji proti singularitě, proti tomu, aby se z nás stali roboti. Kalendárium číslo 160 končí. Od mikrofonu se loučí Michal Kyselka. Life.

0: Takže vážené dámy, vážení pánové, dnes je krásný slunný den v Oděse. Tady vidíte českou tramvaj, potkal jsem jich tady spoustu. Já vás poprosím, sdílejte toto vysílání. Dnes je 2. května roku 2019 a před 5 lety se stala hrozná událost a právě tomu se budeme vlastně většinu dne věnovat. Takže tady vidíte českou tramvaj a já bych chtěl ukázat, teď jsem vlastně kousek od domu odboru a vlastně v podstatě jsou tady, abych tak řekl, dvě policejní linie, které vlastně chrání ty občany, kteří jsou tam, abych tak řekl, uvnitř. Já tady se to pokusím nějak obejít. Pokusím se vám ukázat vlastně vojenské automobily, které tady byly připraveny. Takže tady je jeden jediný vstup, kde se to kontroluje a pak potom je tam ještě další, abych tak řekl, sekce, kde se to kontroluje. Já teď tady ukazuju tu vnější část, to okolo a zkusím najít ty gruzovíky tam. Zkusím se podívat po těch nákladních automobilech, vojenských, tedy nákladních automobilech. Já vás poprosím, sdílejte toto živé a necenzurované vysílání pro ty, kteří třeba o tom moc nevědí, tak zkuste si mezi tím třeba najít informace na internetu 2. května 2014 Dům odboru Oděsa. Abyste si sami v různých zdrojích vyhledali informace. A já jsem si vlastně teď uvědomil, že my jsme už vlastně v podstatě prošli tou jednou kontrolu, takže jsou dvě kontroly. Tam to byla ta vnitřní sekce, toto je taková vnější. Jo. Byli jsme se narychlo podívat přímo před tím domem odborů. Jak jsem pochopil, tak vlastně lidé tam chodí průběžně. Já bych chtěl zdůraznit, dnes je všední den a vlastně tím pádem ta účast asi zřejmě je mnohem, mnohem menší. Docela mě také zajímá, jestli nějaká jiná média vůbec budou zmiňovat vlastně o té vzpomínkové akci těm obětem toho, a já to řeknu tak, jak to cítím, toho oděského masakru. Teď tedy vám ukážu, tady vlastně je prvotní taková linie, vidíte tady tu pásku a vidíte tady, že jsou zde, jak to řekl, ozbrojené síly, nebo pokusím se zjistit, co to je. A hlavně vám tady ukážu tady ten nákladák. Ono jich tady bylo, myslím, i víc, pokud se nemýlím. Takže tady jsou dva velké nákladní vozy, které hlídají vlastně tu bezpečnost těch lidí uvnitř, co vlastně vzdávají úctu těm obětem. A já teď přemýšlím, jestli mám jít někam dál. Já teď přemýšlím, kudy jít, jo. Myslím si, že víc už toho asi tady, odtud, vlastně ano. Teď tady vidíte tu pásku, to je první zóna a vlastně já se pokusím tak nějak, teď vidím, že už přichází nějaký ozbrojenec vedle mě po levý ruce, ale vy ho nevidíte, tak se pokusím přiblížit vlastně, abyste viděli ty davy těch lidí, který tam jsou a pokud vše dopadne dobře, tak se tam vlastně dostaneme brzy. Vidíte, že tam jsou taky nějací ozbrojenci se psem. A lidi, jak říkám, průběžně dávají tam květiny a chvilku se trvají a odejdou, takže jak jsem pochopil od svých zdrojů, tak vlastně nebude to tak, že v jednu chvíli by se všichni tady sešli, ale v 16 hodin má něco začít, tedy 16 hodin oděského času, což je 15 hodin českého času, českého, moravského a slezského, aby byl úplně přesný. Jo. Takže teď se budu asi vracet, tamhle jsem viděl ve žlutých vestách někoho, a to je ale policie, jo. Můžete vidět, že tady vlastně je jasně daná linie, je to opáskované a to je vlastně taková prvotní linie, potom ještě další druhá, taková vnitřní, abych tak řekl. A možná můžete vidět, já se vám pokusím ukázat, jsou to obrovské nákladní vozy, vojenské nákladní vozy, které tady jsou. podle SPZky, tedy bych typoval, že vojenské. A jsou tady postaveny přímo vlastně tak, aby zabraňovali asi zřejmě vizuálně, ale i psychologicky, a aby jsou součástí vlastně té ochrany tady té prvotní sekce. Jo, já teď budu procházet za chvilku bezpečnostní kontrolou a samozřejmě nemůžu vědět úplně přesně, jak dopadne, ta první dopadla dobře, jo, ale budu muset nějakým způsobem se pokusit vyndat všechny kolo věci a jen k tomu, že mám dost technického vybavení a tady jdeme dál, mám pocit, že nevím, jestli si policajti tady zašli na kafíčko nebo nějaké občerstvení. Mimochodem tady včera jsem vlastně seděl, jo, a dal jsem si tady čaj a nějaký skejno, nevím, jak to nazvat, jestli bagetu nebo jak, jo. Já teď budu muset vytahovat kovové věci a budu muset vlastně... Teď budu muset asi být sticha, poslouchat tak nějak, co bude. Já se pokusím takhle. Rimin. Powerbanka i technickou. Můžete posmatrit. Thank you. Mm-hmm. Takže jsem prošel. Ano, jsou tedy dvě kontroly. Tady je vlastně dvojitá kontrola. Jste viděli asi, jak to probíhá. Jo. Já jsem se to pokusil samozřejmě zjednodušit tím způsobem, že jsem vytáhl opravdu maximum kovových věcí a měli je v ruce, ukazoval je jasně těm policistům, aby věděli, že se snažím spolupracovat maximálním způsobem. A tady vlastně přede mnou je vůz, modrý vůz, nevím, jestli to dobře přečtu, patrulna policia, snad to čtu dobře, takže nevím, jestli to je dopravní policie, ale v každém případě je to takový, jak se říkal, u nás bývávali Antony, tak který mají tady tohle z toho, ale je to značky Volkswagen, koukám, je tak mimochodem. Teď bude druhá otočka. A teď tedy půjdu na tu druhou kontrolu a tam snad nebude nějaká potíž nebo problém, pokusím se vytáhnout všechno kovový a vy se mnou budete prožívat druhou prohlídku vlastně a já se jim pokusím vysvětlit, že si nesundávám řemen, protože to by trošku víc komplikovalo situaci a nevím, jestli půjda. A teď jedu živě a... Takže vidíme, jak to proběhne u mě. Žurnalist, remeň zde i powerbanka zde. Můžete asmatrit. Takže teď mě prohlížej, Baťo. A já směřu kamerou úplně jiným směrem. Dívají se mi na zádech do baťohu a snad doufám, že to dobře dopadne. A vypadá to, že možná to dopadlo dobře, takže budu možná nakonec puštěn. Toto je přímý přenos z Oděsy. Thank you. Takže už jsem vešel dovnitř a teď asi uvidíte pohled směrem na zem a já možná bych mohl dát peněženku si do kapsy. Tak. Omlouvám se, že ten pohled na tu zem, ale jiná možnost nebyla, protože jsem si potřeboval narvat peněženku do kapsy a teď vlastně a další věci klíče tohle. Tak teď tedy vidíte to aktuální dění. Jsem tedy před tím domem odborů. Dnes je 2. května a tady paní se ptá, můžem sdělat interview,
1: jestli chtíte.
2: Паша, давай немножко. Вот Паша тоже. А чего? Подойди сюда.
0: Это прямо эфир.
2: А мы не боимся ничего.
0: Не боите?
2: Нет.
0: Да, пожалуйста, почему вы сегодня пришла? Я потом сделаю перевод, скажите только.
2: А я могу и на английском, могу.
0: Окей.
2: Мы с мужем стояли здесь. Гуляли по городу, все потом. Иди сюда, я буду интервью давать.
0: Is it okay for you to speak in English language?
2: Мне сначала позвонил сын. Мама, идите домой. Они смотрели прямую трансляцию, что идут с греческой площади убивать людей, сжигать. Где я буду искать твой труп, сожженный? Я говорю, какой труп, сынок? Оказывается, у него друг вместе на ферме работали. Его здесь сожгли, здравствуйте, убивали, все. Это страшно, что было. Я только увидела, как с топорами идут вот с той стороны, вот. С площади вокзала они шли, а мы с мужем тут стояли, я стояла только плакала. И когда увидела женщины, это пять лет, убийцы ходят на свободе и считают себя героями.
0: Извините, везде сбила прямо.
2: Да, мы только вот здесь были. Вот. Мы стояли там ближе туда. Мы были за федерацию, чтобы людям хорошо жилось. Мы ходили на марши, я не боюсь этого, да. Потом звонит мне дочка, плачет, меньше 25 лет. Мама, идите домой. Я сначала сына не послушала, говорю, что такое. Оказывается, шла прямая трансляция по интернету, по телевизору. Я уже тогда слышу, она плачет. Там идут убивать, сжигать людей. А у сына же друг в Беркуте работает, это монстр, там же связь вот так работает. Говорит, твою маму там тоже будут сжигать. Я говорю, кто будет сжигать? Оказывается, все заранее уже все было спланировано. Коломойский, Порубий, Немировский, вот эти убийцы, Турчинов. Я не боюсь. А чего уже бояться? Если
0: это,
2: дети уехали...
0: Смотреть люди в Чешской Республике.
2: На заработки, да, вот сейчас у меня дочка уехала, я уже не вижу 5 лет. Сын. После такого мы даже хотели уехать, но мы в возрасте, да. Хоть детей спасли, да. До сих пор расследование идет.
0: Я хотел спросить...
2: Вот мой муж сейчас на работе, он бы такое интервью вам дал. Просто офигенно.
0: Официально погибло 46 людей.
2: Больше, где-то 300 с чем-то. Это неправда.
0: 300?
2: Это мой родной дом профсоюзов. Муж, когда был в рейсе, мы знаем, где кафе, там подвалы. Женщина стояла, говорит, выносили трупы в мешках черных. Это можно было видеть. Там 300 с чем-то было трупов, не 48 было трупов, да. И она стояла, плакала, она сейчас в Америку уехала, говорит, это такие сказки рассказывает 48. Сейчас я даже боюсь туда заходить. Это мой родной дом профсоюзов, когда муж плавал капитаном, все, вот сейчас он на пенсии. Говорит, это он дожился 70 лет, чтобы фашистов увидеть. Это было все спланировано. Это были, как называется, их тренировали в Карпатах, или, я не знаю, Америка, вот это все, да. И сейчас что, вы видите, что творится, да?
0: Я
2: вот сейчас
0: спросить,
2: увидела, вот убийца сейчас отошел,
0: и вот
2: я еще пока не забыла, ганул вот этот сейчас, шел его полиция охранять. А где же была полиция, когда людей сжигали, убивали? Это страшно. Пять лет прошло.
0: Я слышал, что когда полиция этого, бы хотела, она могла, я не знаю, как это хорошо по-русски,
2: полиции мы подошли, они говорят, идите домой, дедушка, идите, бабушка, домой. Все идите домой, все будет хорошо. Но я только их увидела, вот эти черные топоры, мне снятся до сих пор эти, как они, страшно, ножи вот эти здоровые. Да.
0: Боже, вы мой, думаете, что некогда люди... будет знать правду, потому что в Чешской
2: правду
0: Республике
2: мы, наверное, когда
0: в Западной
2: будет...
0: Европе они не говорят о том, это первая вещь.
2: Только или знаете, когда правду знают, когда будет нормальный президент, это все расследует, да. Это специально все туман в глаза пускают, да. Правду мы, наверное, никогда не узнаем, да.
0: Вы думаете, например, за 10 лет...
2: Это 5 лет прошло, да.
0: Что я хочу сказать, вы здесь...
2: Вот поэтому, они ходят по городу, Стерненко, Ганну, почему здесь, они на свободе?
0: Вы здесь
2: я
0: поэтому,
2: не боюсь,
0: что вы
2: мужчины.
0: Хотите, чтобы изменилось
2: что, я неправильно
0: это?
2: Говорю? Вы стоите, смотрите на меня. А чего бояться уже, да? Чего бояться?
0: Я вам,
2: или он стоит
0: я
2: там
0: вам
2: на правый
0: хочу сказать
2: работает?
0: Много раз спасибо. И что вы хотите сказать людям, например, в Чешской
2: надо...
0: Республике, в Западной Европе? Что
2: люди...
0: вы хотите им? Потому что
2: я могу сказать,
0: они об этом не говорят. В
2: что страх
0: никакая.
2: Надо победить. Гитлер тоже так пугал, да? Если мы все будем... Паша, ну что ты боишься? Подойди сюда. Вот он боится. Паша, ну ты артист, подойди, два слова. Он если, ты был на футболе,
0: если он,
2: да?
0: Если он не хочет,
2: не, подойди
0: это
2: сюда.
0: Бы не было хорошо.
2: А что, ты уже уходишь?
0: Нет. Да. Но
2: не. Вам... Это вот он с операции только пришел. Он был на футболе или как ты где был? Ну, я буду говорить. Соборки. Он был на соборке. Он только успел позвонить кому?
3: Баррикаде не
2: да.
3: видел.
2: Куликова. Вот, поле, просто чтобы боится лицо показывать, знаете, да. Он говорит, только да, позвонил.
0: Я не покажу его лицо,
2: а ты мне позвонил уже вечером, да?
0: Я это понимаю.
2: На домашний он хотел мне позвонить, но он как бы был в таком паническом состоянии, да. Он говорит, Надежда, вы где? Он за меня переживал, он мне звонит, говорит, мы уже мы пешком шли, вообще ни маршрутки, ни трамвай, вообще не. Я только шла, плакала до самого дома.
0: Я вам хочу сказать много раз спасибо.
2: Вот мужчина тоже со мной стоял, это, помните, это, 2 мая 2014 года.
0: Это было первое интервью здесь, и
2: я уже интервью каждый год даю, я не боюсь, уже нечего бояться, да.
3: Понимаю.
2: Бояться, надо спасибо. Страх побеждать, страх надо победить.
3: До свидания.
2: А вот мужчина, мы вместе с ним стояли.
0: Вы хотите тоже ничего сказать? Мы из Чешской Республики, что вы хотите
4: очень
0: сказать?
4: Очень приятно.
0: Это прямый эфир, господин.
4: Дело в том, чтобы начинать все это диспуты, надо знать историю. Северное Причерноморье, это Одесская, Херсонская, Николаевская область, Крым, были освобождены российскими войсками от турецко-татарской оккупации. В 1791 году был подписан Яский мирный договор. Земля Северного Причерноморья стала, ну как говорится, под юриспруденцией России. Ну, стала называться Новороссией. И поэтому я за союз. У нас у всех союзная кровь. У меня русского белоруса. У всех, кто здесь находится, у всех союз. Должен быть союз. Его нету.
2: Если хотите дать интервью, я уже дала.
4: Поэтому надо еще с первого раза, чтобы не быть Иванами, не знающие родства, историю знать.
0: Да, я понимаю.
4: Историю и насчет войны на Донбассе. Петр Первый в 18 веке, начало 18 века, начал освобождать Азов-Приазовье. Азов-Приазовье, это можно сказать Донбасс. От Донецка до Мариуполя 90 километров. Это Донбасс. Российские войска освобождают. И вдруг тебе на. Войну надо начинать, то есть кончать при помощи истории. На Минских соглашениях. Если вы относитесь к КБСЕ, вот они должны знать историю. Они с чистого листа. История давно написана. И передовыми историками. Все, если вы из Чехословакии.
0: Я из Чешской Республики, да?
4: Да.
0: Это бывшая Чехословакия.
4: Бывшая Чехословакия, ну да. Вот, поднимите голос. История должна, война должна прекратиться при помощи истории. А не с чистого листа, как они пишут, начали сейчас.
0: Я вам хочу сказать много раз спасибо. Да, это был второе интервью, и теперь мы пойдем туда. Спасибо туда. Много раз. Takže to byl druhý rozhovor, já se možná pokusím přeložit. Ta paní i pán to hodně řekli a asi jen tak narychlo to nepřeložím, ale ta paní vlastně říkala, že byla tady přímo toho 2. května roku 2014 a že jí volala. Volala jí její dcera. Dcera pozvanila etoj ženštině, že ona uchodila odsud, potom už to zde bude masakr, jak je to říct, da. Já понимаю, to хорошо. Takže vlastně, pokud si to dobře pamatuju, aspoň ten základ bych chtěl tady říct. Jo, já jinak tady ukážu, že to prostranství okolo je tady záměrně vlastně volné. Je tady další taková policejní linie. Jsou tady takové ty vlastně, jak se u nás, jak by se řeklo, že jo, ty bývalý Antony. Tady je druhá strana. To je taky vlastně obehnané těma páskama a zablokované. A teď se pokusím ukázat vlastně ten dav těch lidí. Chtěl bych zdůraznit, teď je hodně dlouho před začátkem vůbec nějaké takové, abych tak řekl, trošku oficiálnější akce, protože bylo by asi dobré, jenom odbočím, ten pán zase mluvil hodně o historii a mluvil o tom, že války začínají tak, že se zapomíná na historii. Já se pokusím podívat, kolik je, tak tady v Oděse, teď před domem odborů jsem, je 12 hodin 42 minut, 13 minut mám živý, necenzurovaný přenos. Jo, až budu mezi lidmi, tak možná, nevím, možná nebudu tolik komentovat, hlavně pokud budu poblíž nějakých těch pětnějších míst možná, ale abych to celý dopověděl, byli lidi tady, který ta paní vyzývala přímo jednoho, dva lidi, aby mluvili, oni se báli se mluvit, měli strach. Ona řekla, že je všechno jedno, ale že prostě bude říkat pravdu a že se nebojí říkat pravdu. A ona vlastně říkala, jestli jsem pochopil, že dcera jí volala, aby odešla okamžitě tehdy toho 2. května roku 2014 pryč odsud, protože se chystá vlastně masakr nebo genocida nebo prostě něco v tom smyslu, jo. A i paní říkala, že to bylo dokonce možná i někde v nějakým přímým přenosu, že bylo vidět, jak pochodují ti fotbaloví fanoušci, a že ona paní, jak jsem pochopil, tvrdila, že už to bylo všechno dlouho dopředu podle ní naplánováno. Já teď vám ukážu tady, chtěl bych zdůraznit několik věcí, že ti lidi tady přichází, dají kytku a odejdou. Jo, není to tak, že by prostě všichni tady zůstávali pořád, že by ten tap byl větší a větší, ale počítám s tím, že kolem 16. hodiny jich bude podstatně víc. Mluvil jsem přímo s organizátorem a ten mi řekl, tamhle se podíváme na policejní vozy a tamhle vidím, že to někdo také natáčí nějakým způsobem, ale nevím, co to je za médium, nevím, jestli to je soukromá osoba, jo, takže tady vám ukážu ty další jiné policejní auto, bílé, jo. A abych to dopověděl, v 16 hodin, tedy 15 hodin českého času budeme živě odsud, určitě se pokusíme odvysílat, pokud se nestane něco nepředpokládaného, a potom v 18 hodin bude pochod nacionalistů a tam také bude Raptor TV, protože my se snažíme pokrýt veškeré události bez cenzury. Jinak bavil jsem se s pořadatelem vlastně a ten říkal, že jim bylo zakázáno použít aparaturu, takže vlastně asi zřejmě nebudou moci nějakým způsobem mluvit do klasicky, jak bývají akce, prostě demonstrace nebo zhromáždění, mluvit do mikrofonu a z bedny, aby to bylo zesílený. Asi budou moci mluvit jenom čistě, prostě bez jakýchkoliv technických prostředků. Takže to je jedna věc. Druhá věc, co je velmi zajímavé, tak už když jsem tady vlastně letěl do Oděsy, tak měl se mnou letět novinář a no, asi možná opravdu najednou onemocnil, ale prostě neletěl, takže jsem říkal, aspoň jedu já, no. A další věc byla ta, že včera s tím pořadatelem té akce dnešní v těch 16 hodin oděského času, 15 hodin českého času, abych tak řekl, tak vlastně měli domluvený dva novináři zkusku, belgický a německý. Já jsem tam také přišel a čekali jsme asi, bylo to více než hodinu, no, od 17 hodin do 18 hodin a bohužel prostě nikdo nepřišel. Nevím, jestli ty novináři dostali strach nebo dostali avízo od někoho, aby nedělali interview s tím pořadatelem. Takže minimálně vím o třech novinářích, kteří nějakým způsobem prostě odmítli o této akci informovat nebo dělat rozhovory s pořadatelem nebo s pořadateli. Já budu přímo mezi těmi lidmi tady a pokusím se podívat na to samé místo, co jsem byl včera vlastně. A my se na to podíváme tady, lidi se zvědavě dívají, co jsme za televizi. Takže tady vidíte jasně napsáno genocid. A někdo se to pokusil, vidíte od včerejška, jak se to zamázlo, už to není tak vidět. Genocid už není tak vidět. Tam dopředu, se podívám na to, to bylo to, jak jsme tam byli, jak to bylo čerstvě natřeno a někdo to zamáznul. Tady bylo asi napsané Oděsa. Zděs bylo napsáno Oděsa?
3: Ne, zděs byla pomním.
0: Starovo Mája?
3: Pomním.
0: Pomním. Pomním genocid. Pomním.
3: Zastavila SBU.
0: Takže paní říká, že SBU poručila, aby to bylo vymazeno.
3: Da.
0: Takže tady pomním.
3: Slovo pomním.
0: Takže zamáznul. použijte slovo pomnit, pamatovat. 2. května pamatovat si, že byl genocid. A já tady ukážu přímo na zemi. Vy můžete tady porovnat, že ta situace oproti včerejšku se změnila, že opravdu, kromě toho, to jsme byli přímo u toho, že to tady někdo v tu chvíli zamazával modrou barvou. Vy chodíte, pažalsta, izviníte, já z České republiky, vy chodíte gavarič v priamom efire ili nět? Chodíte gavarič v priamom efire? Пожалуйста, мы из Чешской Республики. Что вы можете сказать, потому что многие люди, они это не знают, что здесь случилось.
5: Главное,
0: что
5: справа, я вам скажу, главное, не пускайте в свою страну американских революций. Это первое. И это главное. Потому что никаких жидов, товарищи, по национальному вопросу никого не трогаем. Не пускать революции, потому что эти революции разоряют страны. Вы всем знаете, у нас была оранжевая, там где-то какая-то лимонная, там апельсиновая. Эти революции для того только,
0: чтобы не пускать.
5: Да, они нас разоряют, эти революции. Над нами стоит сейчас МВФ, над нами стоит там всякие Соросы, разные американцы, и они гнобят нашу страну. Но главное, они прошли через нам власть, через Майдан. Не допускайте Майдана, не допускайте. Это разорение страны.
0: Спасибо вам много раз. Да. Я теперь это скажу по-чешски, потому что
5: Чешская
0: телевизия, если я добре похопил, так vlastně paní říkala, nedopušte, aby u vás byl Majdan, aby u vás byla v České republice nějakým způsobem revoluce, jo, protože to zničí vaši ekonomiku, zničí to vaši politiku. Říkám to v hrubých rysech asi. Já samozřejmě asi budu blížit, až se budu blížit k těm místům, budu asi zticha. Viděli jste, že ano, mnoho lidí má strach, ale jsou jiní lidé, kteří přijdou a říkají přímo to, co si myslí a nebojí se to říct. A já se pokusím tady ukázat pohled vlastně takhle ze strany, abyste měli trochu komplexnější přehled. Takže to už byl třetí rozhovor, jestli dobře tedy počítám. Já se vám pokusím udělat ty dlouhé řady květin, ukázat ty dlouhé řady květin, opravdu jde vidět, že tady přišlo mnoho lidí a já teď tedy z boku se takto dívám a pokusím se ukázat tu první řadu květin, ale hlavně ukážu, k jakým změnám oproti včerejšku, abyste viděli včerejší vysílání, tak tady je květina. Tam je napsaný Ruslanu od mami, takže maminka jednoho z těch zavražděných tady dala kytky. Omlouvám se. Teď se tady právě modlí, tak jsem i dojatý, takže nebudu teď asi moc komentovat. Děkuju všem, kteří sdíleli a sdílejí toto živé vysílání. Necenzurované. A možná bych mohl udělat rozhovor tady s pánem. Zmíníte. Je to priamý efir. Vy jste zal, že my by mohli sdělat interview. My můžeme sdělat interview teď?
6: Já vás, konečně, prosím, izmíníte. Já by dovolil, já nemohu
0: sdělat. Nemůžu, konečně. Já, pán odmítl interview, protože by mohl mít velké problémy. Takže takhle to vypadá v dnešní Ukrajině. Já se tady pokusím vzít ty květiny a pokusím se nějak takhle to, jak to popadím tuda. Spasujeme, pokud to chodíš. Toto je živý, necenzurovaný přenos. Jsem před domem odboru. Одесса, Украина.
2: Тебе
0: видите, от тех, которые были завращены. Tady vidíte, třeba, že byla zavražděna tato dívka. V té době jí bylo 22 let asi. A tady dokonce, to bych chtěl tady přes pána, to nejde tolik vidět. Mladý kluk, 18 let asi necelých, také zavražděn. Zde vidíte zapálené svíčky. Bohužel možná nezaberu všechny ty zavražděné. Tak, abyste je dobře viděli, ale pokusím se aspoň. Cítím tady vůni zapálených svíček. A vidím zde kněze, který jsem. A já teď ukážu tady vlastně ten plot ochranný.
7: Мы, конечно, возмущены. Мы каждое воскресенье здесь собираемся, поминаем всех погибших. И каждый раз, и мы уже писали, когда только мы не писали до президента, везде писали. На нас плевать, это уже в Евросоюзе были. Плевать на нас хотели. Это вот еще только последние вот эти два года, еще у нас флаги, вы видите, что стали вывешивать флаги и это самое, с черной ленточкой. А то ведь не замечали. И здесь бойни даже нам устраивают. Это уже последние годы стали вот организовывать, что полиция нас охраняет, мы спокойно приходим. И стали каждое воскресенье у нас и все время были, они на нас нападали, все время были драки. А сейчас спокойно уже привели в порядок. Но сердце-то не прикажешь. Мы, конечно, возмущены. А родители, вы представляете тех родителей, которые потеряли своих детей, как им жить каждый день с этим? Я вот была, да, я была здесь, в этом доме профсоюза. Я выжила. Но я понимаю, что мне легче, чем тем родственникам, которые потеряли своих детей. Что мы можем сказать? Конечно, мы возмущены. Возмущены всем, что делается. Нельзя так. Почему-то небесная сотня, она сотня. Она сотня, да, нельзя людей убивать, нельзя. Но здесь люди, они же не сидели здесь круглые сутки, здесь собирались только в воскресенье, люди работали, хотели на работу. Они работали, жили нормальной жизнью, они собирались только в воскресенье, приходили мы здесь. Что? У нас что здесь, были драки, скандалы, как у них, вечно что-то. У нас всегда было спокойно, у нас сидели, люди вот сидят, стояли палатки, люди играли бы, заходили, пили чай, там кофе, сидят в шахматы играют, церковная палатка, зайдут помолиться. У нас же такая была благодать здесь, на Кульке, на Кульке. За что нас сожгли? За что нас убили?
0: Извините, не
7: сожгли. За что? Мы можем понять.
0: Кратче, так аби тады не зашла палки детки. Тады сте видели розговор с някими младими новинарськами. С няки, я не вим, че то е, си академ. A mám teď tady, začínám mít nějaký výpadky. Já se pokusím vlastně ukázat to, že já...
5: Pročte, oni podešli k svatbu, tam stali.
0: A vlastně ukážu takhle pohled odsud ze strany. Znovu zdůrazňuji pro české diváky, že nyní jsem před domem odborů, kde bylo 2. května roku 2014 zavražděno 46 lidí v této budově. V této budově, před kterou já teď stojím, je tam. V té budově je temno, je tam tma. A bohužel před těmi 5 lety tam řádilo zlo. A to ještě myslím, že tam diplomaticky. Tady je necenzurované vysílání Raptor TV. Raptor TV, která se snaží být vždy na místech, kde se něco skutečně děje. Vy jste viděli, že někteří lidé měli velký strach dávat interview a někteří naopak odvážně vystoupili a řekli a vyzývali i ty ostatní, aby se nebáli, ale někdy to nebylo moc platné. Já se zkusím podívat na vaše komentáře potom, ale hlavně bych rád možná zabral tady tu celou dlouhou řadu, 3 řady kytic. Nevím, jestli je v tom nějaký význam hlubší, proč jsou 3, nebo je to jenom proto, že jich opravdu skutečně tolik bylo a je. Já tady vezmu tu prostřední a pak udělám pohled na ledě, až budu někde v té prostřední části. Takže tady... Teď jsem tady v takové té... Teď jsem trošku zavadil. Já se pokusím... Takhle... Znovu ukázat na tu paní, co tady hrdině dělá rozhovor. A já samozřejmě asi to nebudu moci zabrat ze všech stran. Jenom zopakuju, tady je Raptor TV, necenzurované vysílání Raptor TV. A já se vám pokusím ukázat ty lidi kolem dokola. Takhle zprava doleva. Tady všechny ty lidi, co jsou. Ale oni přicházejí průběžně. Tady vidím, že teď nesou zrovna paní nese kytici a pán. Tlačí. A vlastně, pokud to bude možné, samozřejmě pokusím se o další interview a já půjdu. A já se pokusím možná tady zabrat nějaký nápis, nevím, co to tam je napsáno, ale abyste to viděli i vy. Takhle, že možná vidíte, co tam je napsáno.
8: To je vyskytání, to bydlo, to pary. To nevidno u něho.
0: Vidíte ty dlouhé řady květin a vidíte také dlouhé řady lidí, kteří tady přišli uctít památku těch obětí. A já se pokusím trošku zabrat i konec. Tady někdo se zlobí, ale nevím, možná bych mohl zkusit rozdat vizitky, aby věděli lidi, kdo jsem nebo odkud jsem. Jo, pokusím se nějakým způsobem takhle zaměřit pozornost na ty květiny. A toto je aktuální dění, necenzurované vysílání.
9: A těch tragických podí 2014 roku. Хочу зазначити, що
0: це тут на Извините. Так, нехтя сам нарушив vysílání nějaké televizní stanici, myslím, že to bylo 112. A teď přímo redaktorka, já jsem o ně zatáhl ten kameraman za paťoch, dalo by se říct, otáhl mě pryč a ukázal, že to narušení. Já jsem ani o tom nevěděl, přiznám se. A já tedy teď vidím, že tady jsou nějací policisté a policie a grupa preventivní komunikace, jestli dobře čtu tedy. A já vidím tam vlajky Oděsy, sluníčko začalo svítit a kéž by sluníčko si posvítilo i na to, aby se zjistila skutečná pravda o tom, co se tehdy v roce 2014 stalo. Tady je Raptor TV, živé a necenzurované vysílání. My jsme měli možnost mít několik intervjů, několik rozhovorů, ale chci říct jednu věc, že
10: tak, mladoče, my zde,
0: někteří lidé nechtěli komunikovat, nechtěli být vidět. Jo, možná někdo by byl maximálně ochotný něco říct slovně, ale ne, aby byl viděn. A k tomu dnešku bych jenom chtěl zopakovat, že vlastně opět tu samou informaci, to, co teď vidíte, tak to lidi průběžně přichází, dají kytku a odejdou. Já to sám tady vidím, jo? Takže mnoho lidí jenom narychlo sem přišlo, je všední den, je pracovní den, takže ta účast je zřejmě a možná bude zřejmě menší mnohem, než by byla, kdyby nebyl pracovní den. Já se pokusím nějakým způsobem potom později podívat na vaše připomínky, vzkazy. Jo, pokusím se znovu možná poukázat na třeba náklaďák, který je tam nějakým způsobem zaparkován v dostatečné vzdálenosti, myslím stále. Jo. A tady už jsem na prostranství, kde už není tolik lidí a tamhle vidím ten vojenský náklaďák a vlastně vám ukážu, tady je jedna zóna, která to odděluje a tam dál je druhá zóna. A já tedy se pokusím vám to nějak přiblížit a nevím, jak vy to uvidíte. Jo. Jsou to opravdu takové velké náklaďáky, jak tady oni říkají, jestli se nemýlím, gruzaviky. Rád bych, kdyby to bylo možné, si také střihnul nějaké rozhovory v angličtině, aby třeba možná ty lidi, kteří se dívají, a máme už i diváky, čím dál víc a víc diváků z zahraničí, tak aby si mohli to poslechnout třeba v angličtině. Omlouvám se, nestačil jsem dělat samozřejmě online překlad, možná dodatečně někdo, kdo umíte rusky, tak můžete vlastně udělat jednu věc, že můžete překlad.
10: Tak, děkuji.
0: Česká republika.
10: A Česká?
0: Okay. Česká republika. Takže tady pán se zajímal, tak jsem už rozdal vizitku. A teď vidíte vlastně to ze zadní části. A vidím, že i tady invalidé přijeli uctít památku těch obětí. A vy stále můžete vidět, že včera teda se už nakonec to někomu povedlo zamáznout ten nápis. Viděli jste, že tehdy, včera v té době, když jsem tady byl, to bylo ještě čitelné. A teď je to bílé zamáznuté. Takže večer předtím někdo prostě přišel a zamáznul to. Paní říkala, jestli jsem dobře pochopil, starší paní s tou jednou, co jsem dělal tady v těchto místech rozhovor, tak říkala, že si myslí, že to bylo FSB nebo

0: já tedy pokusím se, a tady přímo vidím na sloupu genocid, na sloupu genocid, takže vidíte, i když třeba zamáznou ten nápis, tak pravdu nelze úplně zničit, tak někoho napadlo prostě napsat to fixou, genocid. Doufám, že to vidíte tady na tom sloupu, jo. Ale velký nápis se pokusili tady nějakým způsobem zamáznout a prostě udělat vše pro to, aby nebyl vidět. Opět vám ukazuji pohled na současné dění a mám pocit, mám obavu, že tady přicházejí nějací lidi, kteří jsou z, a to bylo upozornění, že jsou z pravého sektoru a chtějí tady udělat možná provokaci. Jo, teď je vidím, tamhle jdou a já mám obavu, že tady chtějí vyvolat možná rvačku nebo nic. Я Чеська Република. Прямий ефір. Можете поздравити людей в Чеській Республіці.
1: Чехи, братцушки, поздравляю. Mm-hmm.
0: Там ste могли видеть, що там мали някакі яко хакові кріже або něco такого. А мам обаву, що просто їх ціль буде, а є, аби някаким способом провокували, але самозрейно, поки бих мог я это смотрел. Указував мені тоді пан на возичку, що to jsou fašisté, jo, ale mám obavu, kdybych je moc pronásledoval, tak oni budou potom pronásledovat mě při tom jejich pochodu, takže se omlouvám, že ne, viděli jste to, myslím jasně, tam, co to tam bylo, to byla nějaká ta svastika nebo něco takové, a oni jsou tady v kroužku zhromážděni, já nevím, co zamýšlejí nebo co chtějí udělat, ale v každém případě Raptor TV je vždycky u toho dění a mám obavu, že můžou se stát nějaké věci, které nemusí být moc dobrý. Takže 2, 4, 5 provokatorů tady přišlo a já doufám, že se ta situace nějak nezdramatizuje, protože celý ten dav je pokojný. Přišli jenom uctít památku zavražděných, svých zavražděných přátel, rodiny. A já bych jenom chtěl upozornit na to, že samozřejmě situace se může od minuty z minuty změnit, ale slibuju vám, že budu natáčet do posledního dechu. A já vám děkuju za sdílení tohoto živého vysílání, takového živého vysílání, které tady nikdy vlastně neuvidíte v České televizi. Jo, já teda přece jenom si dovolím být drzej a vlastně nafilmuje ze zadu, jo, tady to jedno, protože já si myslím jednu věc, že asi je vám jasný, a já tedy nejsem nějaký odborník na tyhle věci, ale že tohle to teda nevypadá zrovna, že by to bylo nějaký, no, vy, kdo se vyznáte v těch znacích, tak můžete sami napsat. Jo, nechci to ani říkat, jo, a hlavně ono samozřejmě, jelikož mám pak vysílat ještě od 18. hodiny, tedy od 18. hodiny místního času, ale 17. hodiny českého času, tak bych byl rád, kdybych z toho vyvázl zdravý a živý. A nebo když už teda, tak aspoň živý. Tak, konec černého humoru, když možná tak černý není. Takže musím říct, že i předtím, když jsme to narychlo navštívili, předtím, když jsem ještě začal natáčet, tak byli tady dva provokatéři, jo, ale teď jich přišla taková skupinka 5 a vy jste viděli jasně, co tam bylo za nápisy a můžete si udělat představu. No, no ale mám pocit, že ty mladíci si zapamatovali mě, takže až budu na tom jejich pochodu, abych tak řekl, tak uvidíme, co se bude dít. Jo. Zatím tady všechno probíhá v poklidu. Sluníčko jde výš a výš. A skutečně občané zde přicházejí postupně dávají kytku a chvilku třeba posečkají, jo, a odejdou. Jo. Bylo zajímavé tedy, že těch provokatérů a

0: A já to nemohu jinak nazvat, že vlastně vůbec si antikonfliktní tým nevšímal, že já, tak to bych to řekl, amatérský novinář, hned jsem je zaregistroval, hned jsem viděl prostě, že něco se může stát, nebo že tady můžou chtít něco nekalého udělat, ale ten antikonfliktní tým nějak moc nereagoval, až na upozornění některého z těch zhromážděných, z těch občanů. Je to priamý, efir. Спасибо за разговор. A ještě jsem jednou poděkoval paní za rozhovor a chci říct jednu věc, že to vypadá někdy tak, dokonce, že vlastně Raptor TV tak nějak líp monitoruje situaci, než někdy některé ty bezpečnostní složky, ale to si teď dělám tak na půl vtip, jo? Ale jenom na půl. Oni jsou stále tam, myslím, po té straně, ty abych tak řekl, provokatéři. Jo? Já si myslím jednu věc, že to měla policie vyřešit, takže měla hned, mělo přijít nejenom jeden člen antikonfliktního týmu, ale hned třeba 5 nebo 10 a měli nějakým způsobem prostě je hlídat, nebo nějakým způsobem vyvíc, nebo nevím, jak to říct. Jo? V jednom případě docela, ano, tady Jarmila Marečková, no fakt, ČT to neuvidíme. Tak to mám pocit, že ne, ale 7 miliard českých korun, to Česká televize velmi ráda od vás hrábne. A pak si vysílá stejně, co ona chce. Bylo by dobrý, kdyby lidi možná, kteří jsou poplatníky České televize, kdyby udělali petici. A například petici za nějaké konkrétní věci. A to jenom tak mě teď napadlo, jo. Třeba právě, aby Česká televize informovala o takovém či onakém typu události. Mám pocit, že tady z České televize nikdo nebude, vůbec nikdo. A ani možná o tom nebudou informovat, a pokud budou informovat, tak velmi, velmi zkresleně. Samozřejmě je to tedy můj osobní názor, ale uvidíte sami, jestli něco bude vůbec jenom třeba půl minuty, minuta záběru odsud z prostoru před domem odborů. A ono je to skutečně tak průběžné, že lidi nějaký odchází, ale zase přicházejí, takže bych řekl, že ten DAF zůstává přibližně stejný. Jo. Aspoň tady z mého pohledu. Já se pokusím podívat na vaše příspěvky a musím říct jednu věc, že samozřejmě není v mém úmyslu nějakým způsobem provokovat provokovat ty provokatéry, protože všichni víme, že budu je filmovat na tom pochodu a předpokládám, že oni tam zrovna třeba i oni tam budou, jo, ale zároveň chci zabírat to skutečné dění, tak jak to tady je, to, co tady můžete vidět za lidi, tamhle vidím blikající policejní auto a zádu, nevím, jak jste to viděli vy, jo. Tady vidím, že už přichází druhý člen nějak antikonfliktního týmu a vlastně v podstatě bylo by dobrý možná slyšet, o čem se baví ten člen antikonfliktního týmu s těmi, tedy nevím, jak bych to nazval, no, ale asi jinak než provokatéry to nemůžu nazvat. A možná si můžete povšimnout, já nevím, třeba v těch tetováních a v jiných věcech se zas tak moc nevyznám, takže nechám na vás, na odbornících, kteří možná to znáte, studujete, jo, že i podle těch tetování jde usoudit nebo jde poznat, kam ten člověk patří, k jakému názorovému spektru náleží, abych tak řekl. Jo. A jsem si říkal, že bych možná udělal i úplně takovou věc, že bych s nima udělal tady rozhovor, ale to si asi počkám až na ten pochod a uvidím vůbec, jestli ten pochod budu moci až do konce monitorovat, jestli bezpečnostní situace prostě bohužel se nezmění tak, že budu muset ukončit, ať už dobrovolně nebo nedobrovolně, to vysílání. Takže tady přišlo. Několik tedy těch, kteří jsou proti tomu pokojnému, abych to popsal tedy, tak jak to skutečně pokojnému pietnímu aktu zhromáždění. A jenom bych rád zopakoval, tady je Raptor TV, živé a necenzurované vysílání z prostoru před domem odboru, pokud se nemýlím, tak se to jmenuje Kulikovo pole. A sluníčko doteďka docela krásně svítilo, ale teď už trošku zapadlo za mrak. A já tady možná dám paní vizitku. Izviníte. Já jsem z České republiky. No. Je to přímý efir. No, vy znáte, tam bylo 5 provokatérů.
1: Tam. Já znám. Oni se zavolali. Oni tam byli na můj. Dobrý.
0: Já vám chci říct, že já nie provokatér, já jsem z České republiky žurnalist.
1: Já vám věřím.
0: Jenom jsem si říkal, aby někdo mě si nespletl s nějakými provokatéry. Jo, a já chci říct jednu věc, že samozřejmě přemýšlím o tom, jak dlouho mám odsud vysílat. Přece jenom bude mě asi zřejmě čekat, nevím, jak dlouhý, jak daleký pochod, ale jak říkám, cílem Raptor TV je přinášet pravdivě Česká republika, priamy efir, jestli vyskatíte. No, vy znáte, my na Facebooku, já neznám, jestli vy na Facebooku.
1: Děkuji vám velké, že
0: vyjechali. Já mohu vaše lice li... Ne, jestli mě chcete, ne.
1: Da,
0: já respektuju. Vy chcete něčeho сказать, proč vy сегодня здесь пришли?
1: Потому что здесь убили зверски и сожгли более 50 человек. Mm-hmm. Более 50, я подчеркиваю, не 48. Потому что это наша память, потому что мы, моя подруга и я тут были 2 мая, потому что мы приходим отдать дань памяти, потому что мы знаем, как это было и что это было. И потому что...
0: Вы думаете, что никогда, в то каком времени все люди будут знать правду за 5 лет, за 10 годов или нет? Потому что некоторые люди, они думают, что всегда будет только ложь об этом, что здесь случилось.
1: Я очень надеюсь, что рано или поздно правда выйдет наружу. Угу. Мы знаем, кто убийца, мы знаем, кто заказчики. Я очень надеюсь, что эти люди будут преданы суду, причем международному, за геноцид, зверское убийство и сожжение людей, одесситов. Потому что это был геноцид.
0: Я вам хочу сказать, что мы очень маленькая интернетная телевизия, но масс-медиа в Чешской Республике, они не говорят об этом.
1: Я знаю.
0: Ничего, или когда... Маленько, но я думаю, что он не говорит о том. Почему вы думаете, это так есть?
1: Да? Я сейчас
0: и
1: вам
0: в Западной
1: скажу,
0: Европе
1: что?
0: Это такое самое, я думаю. Мы маленькая телевизия.
1: Мы
0: поэтому...
1: смотрим телевизор. Mm-hmm. Мы смотрим, я смотрю канал Евроньюз. Я знаю английский язык. Я слышу, вижу, что они говорят. Мне очень удивительно, что Европа такая демократическая, такая свобода слова. Я могу сказать открытым текстом, ни в Европе, ни в Америке нет свободы слова, потому что вранье и ложь никогда не покажут правду. Поэтому для меня Европа – это не демократия.
0: Но я хочу сказать, что я персонально думаю, что на интернете еще есть маленькая свобода,
1: есть.
0: Поэтому мы здесь,
1: да, да.
0: Чешская интернетовая телевизия.
1: Большое,
0: да.
1: Я
0: вам
1: большое
0: хочу сказать
1: спасибо.
0: Нет, за
1: Вы
0: тоже хотите сказать, да?
2: Я была там 2 мая, я все это видела.
0: Ты была здесь?
2: Да.
1: Мы были,
2: да,
1: здесь, и я была.
2: И моя подруга, я стояла там, мой сын был на крыше, и его, он чудом избежал смерти. К сожалению, не все вернулись домой. И что
0: вам
2: я хочу...
0: никто из фамилии погиб здесь?
1: Нет. Ее сын
2: не
1: остался жив.
2: Не погиб, да.
0: Жив.
2: Он не погиб, он
0: но
2: остался...
0: Но он был здесь?
2: Да, он
1: мы
2: остался
1: были.
0: Он ушел раньше отсюда, когда
2: он
0: был этот
2: на... Нет, он был на крыше. На крыше было около 64 человека. Прятались на крышу. Благодаря этому они выжили. И их... После этого их после этого посадили в полицию, их арестовали.
0: Мамушка этого сына. Да. Я не это тех... потом я сделал перевод после этого в чешском языке, потому что
2: не тех, кто, не тех, кто их убивал, а тех, кого убивали, их посадили в тюрьму, их отвезли и держали несколько суток там. Угу. И только благодаря тому, что 4 мая одесситы вышли и взяли это здание угу. штурмом, эти ребята сейчас на свободе. 64 человека. И я хочу знать, сказать, я хочу сказать всем, что те, кто там погибли замечательные люди. Два поэта, журналист,
1: музыкант,
2: музыкант дизайнер интерьеров, переводчик португальского, программисты, инженер-конструктор,
1: одесситы.
2: Студенты, библиотекарь. То есть это интеллигенты, это не какое-то отребье, не какие-то вот маргиналы. Это очень хорошие, добрые люди, которые действительно вышли сюда за Одессу, потому что им не хотелось, чтобы в Одессе вот эти нацисты устраивали какие-то свои беспорядки и беспределы. Вот только вот поэтому.
0: Я вам хочу сказать много раз спасибо
2: и
0: за разговор.
2: Спасибо,
0: и мне надо это сказать в чешском языке, потому что
1: пожалуйста.
0: В Чешской Республике они не говорят все люди по-русски.
2: Спасибо вам
0: некоторые,
2: большое.
0: Возможно,
2: спасибо
0: понимали.
2: Чешской Республике, да.
1: Спасибо,
2: да.
1: Спасибо.
0: До свидания.
2: Спасибо вам всем. Да. До свидания.
0: Также я се покусим teď před chvilkou, ta paní v těch černých brýlích, tak byla vlastně, její syn se zachránil tím, že vylezl až na střechu a tady začíná provokace asi. A já vám to nestačím možná přeložit, tady jsou provokatéři a evidentně jejich cíl je vyprovokovat ty lidi tady. A ohledně té maminky, tak vlastně ona říká, tam se zachránilo 64 lidí na střeše, jenom protože se tam vylezli a vlastně, a tady ty emoce začínají vzrůstat, takže já si už nebudu moc to dopřeložit. Nevypadá to tady, že by byl už klidný průběh, doposud to bylo klidné, dokud tedy nepřišli ty provokatéři tady. A ohledně té maminky, ona říkala, že tam zemřeli básníci, hudebníci a tak dále, normální lidi nebo dobří lidi. A já nevím, jestli mě slyšíte, ten hluk se začíná tady zvyšovat. A vlastně ona přímo, její syn se zachránil tím, že vylezl na střechu. 64 lidí tam vylezlo na střechu. Já chci říct jednu věc, že ona říkala, že to jim zachránilo život. Jenomže to je paradox, že policie zatkla je těch 64 lidí, který málem byli zabití, upálený a tak. A nezatkla policie ty, který zabíjeli je nebo jejich přátelé. A já teď přímo jsem u toho, jak jsem předpokládal, tak asi to byl jasný cíl, aby tady byla provokace. A začíná tady být už trochu živější. Je teda zajímavé, proč je neodvedou ty lidi tady, což to nechápu. A já jsem z České republiky aktor na nějaké černé televizi. Česká republika. Priamý efir. Pravda. Нет, ложь.
3: То же самое, когда прокурор Мордосин так это... Мордосин стреляет и убивает всего одного человека.
4: Ты что думаешь, что мы все идиоты?
0: Нет, не работаем. Мы взяли что? Чтобы поражитель не был заранее, будет делать... Я сам почему вот этого деньги, я не знаю, если тут дойдет к неким...
4: Не верите его, не
0: верите его. А антиконфликтный тим как добре не реагирует. Почему не выведу? Почему не выведу? Я не выведу. A tady už vycházejí a bylo zřejmě jejich cílem asi tady vyvolat emoce. Tady je Raptor TV, živé a necenzurované vysílání. Takové, jaké známe.
5: Dzień dobrzy państwo.
0: Ja, dzień dobry, ja Raptor TV. Priamy efir. Bez cenzury, bez cenzury. Takže vidíte, ale oni zase jenom popošli stranou a zase čekají dál. Asi zřejmě, a tady je hned vedle mě jeden a málem do mě vrazil, ale já jsem se mu narychle stačil vyhnout, jo, a teď oni se asi zhromáždili tamhle a nevím, jejich cíl je evidentně vyvolat tady zlou krev, až možná nějaký konflikt a tak dále, jo. Přiznám se, že jsem doufal, že tady nepřijdou žádní provokateři a že tato akce, tato pětní akce bude moci proběhnout zcela a...
5: Da. Jak dá, já bych ztratil psa, i kdyby Goldo mě neviděl, jedná to nám ztratit telefona, my vtěz bych ztratil. Da, jestli to není pravda.
0: A já se... Já to zjel několiko raz. Raptor TV, přímý efir. Tolko pravda, nie lož. To je to z České republiky, já i z České republiky.
3: A YouTube
0: ještě tam je to bude, no je to bude zjezd vás možno odkelení, jinou je vyště, no na Facebooku je to to vše, co vyskazal, je to svastíky, tak já skažu bosu, je to televizí, že to ani by je to dublírovali, no na Facebooku je to bude na 100%, je to jezd, když Facebook mě dělají cenzuru, znáte to.
3: Tam se dá, tam jezd, kontrol
0: čezd. Takže musím říct jednu věc, že ta nálada byla na začátku velmi poklidná, ale do té doby, než tady přišli nějací provokateři a vidím, že tady pán na vozičku se nemůže rozjet a u něho je člen antikonfliktního týmu, jak se u nás říká. Já se tady divím jedné věci, jak je to možné, ale prostě proč antikonfliktní tým nevzal ty provokatéry pryč? Proč nevzal ty provokatéry pryč? Nevyvedl pryč? Jo, jako to mně přijde, že to je divný, že tady někdo má zájem na to, aby to nějakým způsobem eskalovalo a aby to nedopadlo moc dobře, co se týká bezpečnosti záležitosti. Teď on mě upozorňoval jeden z lidí tady, abych zabral tu svastiku, takže já doufám, že to aspoň trochu vidíte, nechci moc provokovat, ale tady vám to zaberu. Vidíte, přes celou obrazovku to vidíte, jo? No, mám dojem, že po tom, co teď už jsem udělal, tak možná na tom pochodu nemusím moc dobře dopadnout, tak doufám, že... Že budu mít štěstí. Já budu se možná podívat dál. Byl jsem tedy v určitých sekundách a minutách zrovna na místě, kde to gradovalo, kde tedy ty emoce vzrůstaly, a to proto, protože tady přišli i také pět mladých mužů, jeden z nich evidentně měl tam znaky svastiky, což si myslím, každý zcela jistě chápe, že to je na takovémto pětním zhromáždění asi největší možná provokace, která může být. No. Já vám se pokusím ukázat tady ty květiny, tady už začíná čtvrtá řada. A vidím a slyším hlavně, že tam je nějaký řečník. Pokusím se za ní zajít. Omlouvám se, mám technický problém. Tak, technický problém, aspoň dočasně vyřešen. Já se vám pokusím ukázat ten dav těch lidí takhle zprava doleva a oni postupně chodí.
6: Дай сил выдержать все это! Тут наши!
7: Да, сейчас понимаешь?
6: Что с ними будет? Как подумают, что снаряд
7: покоренная фашистами
6: попадет, так затылок Мишеля
5: Извините, это прямо эфир. Я из Чешской Республики, друзья. Что здесь написано? Могу я это взять? Да. Вы хотите это прочитать или нет?
7: Мы в около 4 часа начнется митинг и будут читать стихи. Вот все, это просто
5: я это покажу в прямом эфире, да?
7: Да, и вот еще, пожалуйста.
6: Одеяло поправлю,
7: возьмите еще.
6: И слово скажу.
7: Это стихи о том, что тут происходило.
5: Ага.
0: Спасибо, спасибо. Теď вам ukážu přímo od paní vlastně písemný
6: materiál.
0: Pokusím se tady to vzít nějak takhle.
6: Помните!
0: To vypadá asi na dopis od syna. Tady toto je tady písmo syna, jestli dobře vidím. A pokusím se vám ukázat. Paní tady rozdává letáčky. A tady fouká vítr, já se vám omlouvám, asi vám to nebudu moc dobré podobě ukázat, ale třeba aspoň něco z toho uvidíte. Jo, vidíte, že vítr to profoukává. To jsou prostě ty...
1: Rozdávajte lidi.
0: Ty nevýhody těch živých vysílání, kdy všechno... Vy hodně věcí není naplánovaných, ale vidíte, že se snažím zabrat to skutečné dění, které tady je, tak jak to je. Já bych možná mohl takhle vzít ty květiny. Já teď se pokusím vzít to zase zleva doprava a pokusím se jít tak, abych nějakým způsobem tady nepošlapal ty květiny. A jak jste viděli, ještě před několika minutami ty emoce byly poměrně velké, ale mám obavu, že ty lidi, ten člověk a jeho kámoš, já bych tak řekl s těmi svastikami, že tady stále jsou a že mají za cíl udělat tady prostě provokaci a nějakým způsobem vyvolat ještě větší nenávist a násilí. Tak, tady je Raptor TV, která vždy vysílá přímo z míst dění a která se nebojí tady z toho antikonfliktního týmu se s nimi normálně baví, tady s tím svazťákem a nevypadá to, že by je chtěli vyvízt odsaď. Což tady musím říct jednu věc, že jsem překvapený, protože já tedy samozřejmě nejsem nějaký člověk, který by byl odborníkem přes bezpečnost, ale já si myslím, že když přijdou provokatéři, je nejlepší hned je odvíst pryč, prostě vytlačit, dostat je ven, protože pak se můžou přijít další a hlavně už vzniká potenciál vzniku nečekaných situací a nečekáně i třeba násilných situací. Jo? A až bych měl chuť se i zeptat těch z toho antikonfliktního týmu, proč je tedy neodvedou pryč, proč je nevyvedou ven, když vidíte tady prostě jejich cíl je nějakým způsobem prostě tu situaci dostat do z té poklidné dimenze do té takové, kdy budou zůstat emoce. Tady vidím telekanál 7 je tady. Paní tam. Tady vidím, stále tady čekají. Ale musím říct jednu věc, jsem tam viděl něco a nevím, jestli jsem to tedy dobře četl, že tam měl něco Slavonik Svastone, nebo já nevím, jo. A tady jsem tentokrát objevil nápis, kterou jsem si předtím nikdy nevšiml. Skorbim. Docela by mě zajímalo, kdyby se něco začalo dít a nějakým způsobem třeba na tom pochodu mě napadly, tak jestli vůbec ten antikonfliktní tým nebo policisté mě pomůžou. No těžko říct, nevím. Jo. Ale začínám si být trochu nejistý tím, že by mě hned pomohli. Oni možná by počkali až by si to promysleli, no a potom už by mohlo být třeba pozdě. Tady Raptor TV živé vysílání, já jsem teď před domem odboru v Oděse, tady mi trochu ten výhled zakrývá tedy strom a to sluníčko se začalo schovávat a z původně prosluněného a poklidného dne to vypadá, že tady už trošku začínají zůstat emoce a to dokonce i na této akci, které jsem doufal, pevně doufal, že by mohla být spokojná, ale celá ta situace se samozřejmě změnila, když tady přišli nějací vlastně s těma svastikama a to už tady změnilo tu atmosféru. Já doufám vůbec, že to další vysílání, že proběhne pořád. Tam slyším, že paní něco říká. Tady chci říct, že Josef Novák píše jednu věc a to teď řeknu trošku veřejně něco, co tak nějak jakoby mě někdo poradil a řekl, že a to se teď budu bavit o Francii, že tam pokud by vznikla nějaká velmi, velmi špatná situace, tak někdo doporučil, tak prostě, když bys potřeboval se dostat ven z toho davu, tak zkusím dát peníze a oni by tě pustili. Pokud by to byla nějaká částka, která mu to za to stojí, tak prostě tě pustí. Jo? A byly tam někdy situace, kdy tam ani moc by člověku nebyl platný ten novinářský průkaz, jo? Ale novinářský průkaz a třeba 50 euro nebo 100 euro, to už by třeba spíš se mohl nějaký policista smilovat. Aspoň takto tedy mě to někdo z přátel říkal, abych i na tuto eventualitu byl připravený. Takže Josefe, ty říkáš jednu z věcí, co dneska jsem teda nepočítal, že takhle by to bylo potřeba, ale mám v záloze něco a samozřejmě, kdyby bylo potřeba, takhle to řeknu, když si chce člověk zachránit život, tak klidně dá i poslední peníze, většinou tedy. Jo. Zdena Urbanová píše, buďte opatrní. Tak já jsem tady v podstatě sám, jako co se týká Raptor TV, tak se pokusím být co nejopatrnější. Josef Novák, připrav si dva Benga ukrajinský rádi úplatky, takže to už jsem četl. Josef Novák, protože antikonfliktní tým spolupracuje s fašistama a celá policie, taky Porošenko to říká. Jana Schlesingová, Jana Schlesingerová, dejte na sebe pozor, já totiž teď v jednu chvíli se snažím samozřejmě monitorovat okolo sebe veškeré to dění, sleduju tedy ty lidi s těmi svastikami, ale sleduju i další lidi, protože samozřejmě může se stát kdykoliv cokoliv. Zdena Urbanová, a nechci to slovo tedy říkat moc nahlas, jo, tak to řeknu, když je trochu provokatéři, jsou všude, bohužel. Anna Králíková, Roberte, díky za přenos a buď opatrný. Tak nevím, z vašeho pohledu samozřejmě je to zase něco úplně jiného, vy to vnímáte jinak, když jste za těmi obrazovkami, ale tady jde vidět, že skutečně ty emoce toho davu se můžou změnit ve velmi krátké době, dost rychle. Jaroslava Šupitla slyšíme a těm paním bylo perfektně rozumět, tak to jsem rád. Jarmila Marečko a Roberte, buďte opatrný, tak to jsem se snažil být vždycky v té Francii a musím říct, a nejraději bych to teď někde zaklepal o něco dřevěnýho, protože přece jenom, možná, a ne, snad nebudu tak pověrčit, anebo přece jenom, že bych tady zaklepu to třikrát tady o to, že doteďka jsem měl štěstí, že se mě nic zase tak vážného nestalo a snad nejhorší věc byla jenom to, že mě trošku pohodilo vodní dělo, ale naštěstí to nebyl ten hlavní proud, byl to odraz vlastně, většina toho proudu bylo odraz od země nebo od takového, já nevím, jak to nazvat, co tam bylo, ten patník nebo tak, jo. Takže Beata Sikora, odvážné paně, tak snažíme se být odvážní, ale samozřejmě nemá cenu riskovat svůj život kvůli jednomu vysílání, ale snažíme se jít na doraz a tak, abyste viděli všechno, abyste to viděli bez cenzury, abyste viděli kteroukoliv chvíli, cokoliv, co se stane, tak abyste to viděli bez cenzury. Teď mám pocit, že tady ten s těma svastikama odchází pryč a vypadá to, že dostali nějaký telefonát, nebo nevím, co to bylo. Jo, já teď v tuto chvíli dám tady pánovi vizitku Czech Republic, Česká republika, priamý efir, priamý efir, bez cenzury. Tak já se teď podívám. A tady to vypadá, že tam ti lidi.
8: Vy zapomněli, co já vám hovoril?
0: Nět, to je na video. To slušeli lidi. Vy chcete ještě něčeho skazat?
8: Историю. Надо знать историю. Без истории человек не знает, Иван не знающий родства. Чтобы закончить войну, надо знать историю. Потому что они с чистого листа начинают, а история уже давно написана. Петр I в начале 18 века начал освобождение. Азов при Азове от турок. Тысячи полегло.
0: Já chtěl vás spросить, my už je один раз говорили.
8: Говорили.
0: Я хотел вас спросить, что вы думаете, некогда будет люди знать правду, что случилось, потому что в Чешской республике масс-медиа, медиа, телевизия, они не говорят об этом. Они ничего не скажут, что здесь случилось. В Чешской республике много людей это не знает. Я из Чешской республики, маленькая телевизия. Что вы хотите об этом сказать? Что вы думаете? Будет люди никогда знать правду
8: здесь
0: или нет?
8: Здесь люди этом, хотели за русский язык. Ну, Одесса, как говорится, многонациональный город. У меня отец белорус, мать русская. У меня союзная кровь. У всех союзная кровь. И по союзу должны жить. Я за союз. Потому что клеток этих не было. Разделили, сколько там сейчас республик, и все по клеткам разделены. Ты не имеешь права поехать в другую республику, или у тебя денег не хватит. Все, сейчас мы сидим по клеткам.
9: Так не имеешь права или денег
0: спасибо.
9: Не хватит?
0: Спасибо за
2: разговор. И денег не хватит, и права не имеешь.
8: Вот, пожалуйста, поедь.
0: Já mám pocit, nevím to jistě, že ty kluci, tady tohle to nevím, kdo to tady je, jo, ale typoval bych si, jak se říká v českém jazyce, že to jsou možná tajní, že jo? No tak teď už nejsou, protože je natočil Raptor TV. Tak znáte ty moje vtipky. Takže i tady jsou zřejmě tajní, jo. A jenom tak si to typuju, jo, nevím to samozřejmě, jo. A teď vám ukážu pohled, tamhle vidím 1, 2, 3, 4, pět policejních automobilů bílých a mají i takový připravený takovou tu, nevím jak to říct, tam můžou sklapnout takovou síť prostě přes to přední sklo, aby to nerozbily kameny nebo nějaké těžké velké předměty, takže policisté jsou připraveni. Tamhle jsou další a já možná bych mohl ukázat opět ten, tam, jak vidíte ten nákladák, tam je vlastně první zóna ochrana, je to takto chráněno takovouhle páskou, ona se teď hrozně rychle kmitá, vy to asi moc neuvidíte, jo, tak zkusím trošku víc zálky, vidíte, tak tam je taky taková páska, tam jsou policisté a jsou tam i dva nebo možná dokonce i vícero nákladních vozů, jo, já teď to opět odzoomuju a vy jste tam, no jo, no, tak Josef Novák napsal dobrý chlápek, takže to bylo předpokládám na toho starého pána, se kterým jsem udělal dokonce druhý rozhovor, protože mělo to zájem. Michal Hrubý má pravdu ten pán a Michal Hrubý, Roberte, hlavně opatrně, znáš se, tak to i tady vlastně musím říct, že tak říkajíc z pražské centrály jsem dostal 10 zpráv a ve všech bylo napsáno to samé, že mám dávat pozor. Jo? U té první byl jeden vykřičník, u té druhý, u třetí a tak dále. Tady je Raptor TV, živé a necenzurované vysílání. Jarmila Marečková, účet Raptoru, a tady poslala číslo účtu, tak doufám, že to je to správný číslo. Když tak, můžete si to ověřit, a já doufám, že režie z Prahy tam dodá třeba hned do toho záhlaví to číslo účtu. My vám chceme přinášet zprávy zde na Urbanová, buďte opatrní. My vám chceme přinášet zprávy z celého světa, kdyby to šlo. Jo, a pravdivé, živé, necenzurované. A pozor, tady přišel někdo s ukrajinskou vlajkou a to vypadá, že asi bude chtít nějakým způsobem dělat, nevím, jestli nechci používat to slovo, jo, nějakým způsobem tady vyvolat větší emoce, abych tak řekl. Jo. Elena Sokolová, lidé jsou kromě vůzí, buďte opatrní, prosím. Já jdu dál. Asi jsem tady nějakou, jestli mám nějakou trošku. Tady přišel s ukrajinskou vlajkou a vy si můžete podívat na to tetování těch pánů a máte, vidíte vlastně, co mají na sobě. Jo. A vidíte, že je dokonce člen antikonfliktního týmu, nebo co to je, nebo někdo, já nevím, co to je, co, někdo si s nima zdraví, ale ve žlutý vestě. Nevím, co to znamená to SU2, ale vypadá to, že to je jejich kámoš a vy jste to mohli v životě, teda v živým přenose vidět. Jo. Mně přišlo, že ten antikonfliktní tým se s nimi, s těmi, tedy co měli ty svastiky, velmi docela přátelsky bavil a v pohodě a naopak nedbali toho, co jim říkali ty lidi třeba, co lidi říkali, v podstatě naznačovali, že mají je odvést, nebo že záměrně zde provokují. A tady je tento nápis, jsem ještě myslím nenatáčel a slyšíte tklivou a velmi smutnou hudbu. A já se pokusím tady jít těsně vedle té zábrany. Už jsem se lekl, jaký vzor je tady na tom zábradlí.

0: Co se tady stalo 2. května roku 2014 a já bych chtěl říct jednu věc, že mě z těch nápisů nejvíc emocionálně dojal asi tento. Ruslanu od mámy.
1: Takže my svou rodinu
0: tady
1: syn
0: jedné maminky a ta přišla teď po 5 letech aspoň položit kytku. A Jaroslava Šubrtová dala odkaz, taková hrůza to tady byla, takže můžete se podívat, tady slyším, dámy něco říkají, ale nevím co, jo. A já takhle uhnu takhle dětem a paní. Pokusím se tedy, takže to byl Ruslanu od mámy, to byl nápis, který mě byl v první moment. Velmi, velmi dojel a přiznám se. A teď se pokusím ukazovat ty lidi takhle postupně. To je živý a necenzurovaný přenos z Kulikova pole, pokud se nemůžu, a jsem před domem odboru, tedy u jednoho člověka není fotka, teď jsem si všiml, Nikolov Aleksandr.
2: Já jsem ale děkuji.
0: Tady například, jestli dobře čtu, Dmitrij Boršč, 23.7.1991, tak můžete si spočítat, kolik mu bylo v té době let. Trošku to zvětšil. Byl to mladý kluk. A tady vidím paní Pač.
3: Ага. А пришли с ними?
0: Ну, плачу.
4: Ну, ну, пишу.
3: Да, ну, посмотри.
4: Я говорю, пишу.
3: Вот так вот.
0: A tady si pamatuju, že byla paní, která na tričku měla tady toho pána, tady toho Huláka Viktor Dalkovič. Takže to bylo vyčnání rodiny asi.
4: Dělou provokáci.
0: Opět ukážu tedy všechny tady tam mladá dívka. Běža Unická, Kristina Alexandrovna, 90, narozená 18.3.1992. Vy si můžete spočítat, kolik jí bylo v roce 2014. A tady je Papura Vadimovič, 96. rok narození, 28. takže měl 17 nebo 18 let. To je Raptor TV, živé a necenzurované vysílání. Já se pokusím teď jít, možná nechci to tady nějak narušovat, ale možná teď vidím, že tady nějakým způsobem by bylo vhodné fotit, tak, nebo tady filmovat, tak se pokusím vzít záběr takhle zleva doprava a mám pocit, že ten dav má chuť něco zpívat, že se tady nálada aspoň tady tady přede mnou ten pán a tu babičku. Mají se osvěcenou vodu. Pokusím jít někam jinam, protože byl jsem poněkud delší dobu na jednom místě a teď mě znáte, já se snažím být tady akční a snažím se monitorovat situaci všude. Jenom bych rád zopakoval, že teď jsem, je 2. května roku 2019 a teď jsem před budovou domu odborů a je pravdou, že někteří lidi mě naznačovali nebo říkají, že nechtějí rozhovor, nechtějí, aby byli vidět, mají strach nebo měli strach. A druhý moment, který mě dojel, byla to paní, ta babička, která vedle mě začala plakat. Tak viděli jste, že vystoupili. Vstoupil mi tam letěl do závěru, tak říkajíc, letěl tedy vrbec. Je třeba říct, že ti občané postupně tedy přicházejí a pak zase odcházejí a jsou... smutný a já bych si mohl tady možná zkusit podchytit pořadatele. Nějak vypadává signál. Marie, můžem sdílet v priamom efire razgavor, interview tě?
5: No.
0: Da ili nět? Já chci zprosit, z kolko lidí zde si god nazad bylo menší ili teď bolše?
5: Mně kažeš, že v tom godu bolše.
0: Bolše. Můžeme sdělat jen krátké interview?
5: Da. Takže pacientku policii na svodně bolše lidí. Já lidi přestali nemožná bojat se.
0: Já zde zvížel, já, jak to skážu, tak je to mě a smatrivalost, že to přišli prvakatěry, no antikonfliktní tím, je to ani ničeho nic dělali.
5: No ani stají
0: взяли отсюда речь, потому что...
5: Не знаешь... знаю, полиция считает, что она не может запретить им тут находиться. Угу. Мы стараемся своим людям объяснить, что это пришли сюда специально, чтобы нас провоцировать, чтобы к этому относиться спокойно. Ну, стоят так стоят. Захочет, захотелось им стоять среди нас. Ну, пускай стоят.
0: Я хочу спросить, вчера, как мы говорили, ты сказал, что не будет возможно никакое аудио, никакое...
5: Это полицейские, это полицейские.
0: Это полицейские.
5: Это не наши, это полицейские. Они ставили, если будет у них необходимость обращаться с присутствием.
0: А, теперь это понятно.
5: Да, это не наши.
0: Это музыка есть от них.
5: Это музыка, да, да, да. Да.
0: Я это не понимал, и это хорошо, что я тебе спросил, потому что я думал себя, что наконец они сказали, да, это может быть нет. Вы не можете, ты можешь только говорить к людям, как теперь. Не можешь через аппаратуру, это
5: да,
0: невозможно.
5: Да, да, конечно,
0: они
5: невозможно.
0: Сказали, почему, технично, и почему они могут...
5: Ну, они объяснили, почему, но я их объяснений не понимаю.
0: Ага.
5: Чтобы я кому-то не через громко говорить, не призывать,
0: или
5: чтобы не призывать какими-то там незаконными лозунгами.
0: Ага.
5: С их точки зрения. Ну, это, вы знаете, это абсурд. И...
0: Я тоже это не понимаю, но спасибо за разговор.
5: Пожалуйста.
0: Много раз.
6: А
0: спасибо.
5: Да.
6: А почему флаг не происходит?
5: По городу?
0: Это не по городу.
5: А здесь?
0: А вот этот флаг? Тех людей, которые тоже подстатнее вид, чем минулый рок, это 5. выручи. Další věc je to, že naivně jsem si myslel, že tyto reproduktory, ze kterých zněla hudba, že to jsou reproduktory těch pořadatelů. Nejsou. To jsou policejní reproduktory, jsou proto, aby mohli jasně a slyšitelně vlastně vydávat příkazy a instrukce nebo informace. Já jsem měl tedy možnost udělat rozhovor s organizátorem Marisem. Procházím se mezi těmi demonstranty a ta nálada teď, aspoň z mého pohledu, v tuto chvíli je zase pokojná, tak jako byla předtím. Já jsem se také ptal na to, jestli vlastně, co se týká těch lidí, kteří přišli nějakým způsobem tady, jak bych to řekl, neodvedla, nebo ten antikonfliktní tým i hned pryč, jo, aby nebyly nějaký konflikty, aby se něco, znáte to, je malinká jistřička, pak se z toho rozhoří velký oheň. No a on říkal, že jestli jsem to tady dobře pochopil, že policie mu řekla něco v tom smyslu, že oni mají na to právo. Jo. Takže někteří lidi nebo občané mají právo na to provokovat a jiní, když to tak řeknu nějak zjednodušeně, tak nemají právo. Co je to S2, který se zdravil teda s tím jedním klukem, s tou svastikou, jako co to je za příslušníka. Jo. A já to tady zabírám všechno dokola a já mám pocit.
7: Ruský jazyk ponímajte, da?
0: Ponímaju, da. No já určitě gavariu po anglicky.
7: Мы просто зашли на ваш сайт, только что посмотрели, что вы абсолютно гнусное пропутинское, пророссийское издание. Вы пишете, что в Доме профсоюзов была фашистская резня и так далее. Что не соответствует действительности, вы пропагандист Путин.
0: Вы там можете написать, что это неправда.
7: Вы просто путинский пропагандист.
0: А вы с какой телевизии?

Já vás všichni prosím, abyste psali kultivované komentáře, ne žádné nenávistné, moc vás o to prosím. A když budu mít štěstí, tak budu vysílat i ten pochod a snad ve zdraví se domů vrátím.